0: jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
1: Pro jaké děti přípravné třídy budou, ministerstvo posoudí podle toho, jak se osvědčí zpřísnění pravidel pro odklady, říká mluvčí úřadu Ondřej Macura.
2: Což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady.
1: Pak chce ministerstvo změnit školský zákon. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
3: Rakouská armáda varovala své vojáky před 20 údajných ruských špionů. Podle listu Der Standard rozeslala jednotkám seznam 21 lidí, kteří v zemi působí v diplomatických funkcích a podle dostupných informací můžou mít vazby na ruské tajné služby. Vojáci mají nahlásit, pokud je někdo z nich v minulosti kontaktoval.
4: Upozornění dostali také zaměstnanci ministerstva obrany i všech zhruba 23 tisíc příslušníků aktivních záloh. Armádní kontrarozvědka chce zjistit, jestli se některý z podezřelých nepokusil od vojáků získávat informace. Seznam vychází z investigace ruského nezávislého média Proekt, které popsalo možné vazby 21 diplomatů na ruské tajné služby. Opozice teď žádá, aby vláda ve Vídni nové podezření důkladně prověřila a případně vyvodila důsledky. Deník Der Standard připomíná, že od začátku ruské agrese na Ukrajině rakouské úřady už kvůli bezpečnostním výhradám odmítly vstup nebo akreditaci zhruba 70 ruským diplomatům. Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Přítoky do vodních nádrží v povodí Moravy jsou výrazně pod průměrem. Červencové hodnoty usledovaných přehrad podle vodohospodářů často nedosahovaly ani 10% dlouhodobého průměru. Týká se to například nádrže ve Slušovicích na Zlínsku nebo Vranovské přehrady na Znojemsku. Nádrže přesto podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové zvládají zajišťovat zásobování pitnou vodou.
5: Nádrže díky akumulované vodě pomáhají nadlepšovat průtoky v tocích. Od začátku roku pustili do toku o 134 milionů kubíků vody více, než kolik do nich přiteklo. Zlepšují tak podmínky pro život v řekách. Nejvíce toky dotují nádrže Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír.
3: Tenisti Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v první nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Češi se s Američany utkají přesně za měsíc v O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu, na kterém jsou Američani silní. Volbu domácího týmu zdůvodňuje kapitán Tomáš Berdych.
6: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do který kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější.
3: Češi se s Američany utkají 18. a 19. září. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu.
7: Nebezpečí na Karvinsku a uzavírka v Praze. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové připomínáme mezi sjezdy na Sadskou a Poděbrady omezení. Je to dlouhý úsek, mezi kilometry 25 až 35 se v obou směrech jede zúženými pruhy, aktuálně plynule. Na Karvinsku nebezpečí na silnici Stědlická do Třanovic v úseku se po silnici pohybuje tele. Na silnici 11 z Bruntálu do Šumperku v noci sekají trávu, popojíždět budou až po sedlo Skřítek. Dejte pozor, na trase je opravdu hodně nepřehledných úseků. A v Praze na městském okruhu je v noci zavřená část tunelového komplexu Blanka. Obousměrná uzavírka je mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Během dne bude od jeho západu se zatahovat a místy zaprší hlavně v jeho západní polovině Čech. Nejvyšší teploty až 22 stupňů, na jihu Moravy i 24. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: David Cisař je kameraman a fotograf, také ale správce a ředitel v Internetově vily. Jaké bylo s kamerou dokumentovat pod taktovkou Heleny Třeštíkové životní eskapády Báry Basikové? A jak náročné je starat se o poslední architektonický skvost legendárního architekta Adolfa Loose? David Cisař je hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus. Vítej ve studiu.
10: Ahoj.
9: U mikrofonu je Renata Kalenská.
8: Hovory.
9: Davide, já tě znám jako seriózního muže, který se stará o Vintonecovu vilu, který se svou ženou Kristýnou tam pořádá skvělé akce, přednášky, koncerty, divadla a tak dále. Navíc si vyhledávaný kameraman, točil si sběrné dokumenty s Helenou Třeštíkovou, pracoval si s Terezou Novotovou, Lindou Kalistovou. Ale první věc, na kterou jsem narazila, když jsem tě googlila, bylo něco naprosto kouzelného. Mladý David Cisař se svým kamarádem, kolegou Pavlem Berkovičem jezdí v dodávce a fotí cyklus labirintů v expediční deníček.
10: No to je krásný.
9: Jestli to správně chápu, bylo to na principu kamery obskury v podstatě, takové sofistikovanější.
10: V podstatě jo, ale vlastně byl tam objektiv, takže se to kamera obskura nedá nazývat.
9: Ale to, jak jste vždycky letěli do té dodávky, rychle zavíjeli a tak dále, bylo to strašně zábavný sledovat ten třídílný cyklus, co je na YouTube. Řekni mi k tomu něco.
10: No tak to byl náš projekt s Pavlem na FAMU, když jsme byli studenti a rozhodli jsme se, že chceme udělat nějakou ročníkovou práci a vybrali jsme si velkoformátovou fotografii, což vlastně je prostě větší formát negativu. No a my jsme přemýšleli, že bychom chtěli ještě větší, než je třeba kamera na 13-18 cm nebo na 18-24 nebo na 50-60. No a zavolali jsme do FOMy a oni řekli, my tady máme jamborole, my vám dáme třeba 100 metrů, prostě ty suroviny v šíři 1,8 metru. Jsme řekli, tak to je skvělý, a co s tím budeme dělat, kam to jako dáme, že jo? A napadlo nás vlastně přebudovat transportér, respektive takovou tu dodávku Mercedes, na fotoaparát. Takže jsme vlastně zadní dveře, když se otevřou, tak ty jsme zadělali takovou deskou, do toho do prostředka dali objektiv, vevnitř jsme udělali kolejnice, na které jsme dali další desku a pohybem po těch kolejnicích ty desky jsme zaostřovali. To bylo zaostřování. No a kompozice se dělala jedničku a zpátečku. Takže jeden seděl prostě v kabině, druhý seděl vzadu, díval se na ten obraz a křičel na něj, doleva, doprava, couvně ještě.
9: Já jsem si říkala, když jsem se na to dívala, je to fakt nesmírně zábavný, včetně toho, že ty tam křičíš věty jako, proč mě tady točíte, jak si čistím zuby, musíte mě točit, jak tvořím. Tak bylo vidět, že ta tvorba je pro tebe fakt adrenalin. A celý to bylo takový bezstarostný, veselý, nabitý entuziasmem. Říkám si, jestli někdy na to nevzpomínáš fakt až s nostalgií, ale až se smutkem, kde jsou ty časy.
10: No tak s nostalgií na to vždycky vzpomínám. Se smutkem, kde jsou ty časy, naštěstí teď ne, protože nevím vlastně, to jsem ti nestihl říct. Teď jsme se vrátili s Pavlem z další podobné expedice.
9: Aha.
10: Takže my jsme byli 14 dní s Pavlem Berkovičem pryč a tvořili jsme a vypadá to, že z toho vznikne moc hezká další výstava.
9: Tak k tomu mi něco řekni, protože tady, promiň, tady bylo asi 50 teda velkoformátových fotografií, fotili jste různá magická místa v Česku a byla výstava.
10: Přesně, tématem byla vlastně kniha Martina Stejskala Labirintem po tajemných místech Čech a Moravy. A my jsme se snažili tu fotografii velkoformátovou zachytit vlastně ty prchavý okamžiky, které jsou ukryté uprostřed té krajiny, respektive pod ní nebo vevnitř. Je to taková jako symbolická věc. A vlastně se dá říct, že to jsou krajinářské fotografie, většinou focený při setmění, při soumraku, taková ta hodina mezi psem a vlkem, kdy vlastně to nemá moc stínů. Expozice byla hrozně dlouhá. Jako měli jsme tam i expozici 4-hodinovou. Přitom jsme stihli vypít 2 lahve vína, že, co má člověk dělat, když exponuje.
9: Takže jasný, a potom taky tomu odpovídala ta rána na to, v tom dokumentu, kdy jste byli poněkud zdevastovaní.
10: No a pak taky byly vtipné situace, kdy jsme přijeli do Národního parku Šumava, kde jsme opravdu potřebovali fotit, zajeli jsme tam a přijeli policajti. A my jsme jim vysvětlovali, že exponujeme tím automobilem. Jako vysvětlit tohle policistům opravdu nebylo jednoduché.
9: No a pochopili to?
10: No takhle, byl tam zlej a hodnej, klasika prostě. Jasně. Úplně. A jeden prostě říkali jsme úplně blázně, si z něj děláme srandu, ať ho okamžitě pustíme dovnitř. My jsme řekli, že tam se exponuje a že by nám osvítil ty papíry.
9: A že musí počkat 3 hodiny.
10: A druhý si přemýšlel nad tím, bylo vidět, že si říká, tak to je taková blbost, že si to podle mě nemohli vymyslet. Nakonec nám uvěřili a pozvali jsme je na vernisáž.
9: A tenhle druhý projekt teda, nebo ten nový?
10: A tenhle ten nový projekt, ten trochu souvisí vlastně s tím vším, o čem si tady mluvila. To znamená s tím mým dědictví Vintrincové vily a s tím spojený vlastně dědictví toho, dá se říct, transgeneračního traumatu. Mm-hmm. Takže a tenhle ten další projekt byl, že jsme se s Pavlem vypravili do Osvětimi. A vypravili jsme se bez mobilních telefonů, bez jakéhokoliv digitálního zařízení a šli jsme pěšky cestu s Osvětimi až do Prahy. A vlastně byla to taková meditačně umělecká cesta. Impulzem bylo to, že s Osvětimi napsali, že našli prababičky kufr, na kterém bylo napsáno Jenny Vintrnicová. Mm. A že byli ve vile, jsem to jako líbilo, že mi jenom posílali tu fotku. Tak já jsem jim psal, že vlastně máme takovýhle projekt, že bychom chtěli si ten kufr půjčit a symbolicky ho přinést zpátky do těch bubnů. Takový jako návrat. Hmm. Tak to mi napsali, že nejde, že to je prostě památník, že to je prostě instituce. Nevydali. A že prostě to je bez šance. Hmm. Tak jsme si vytvořili takový koncept, že ten kufr ukradneme. Že ho ukradneme a odneseme do Prahy a pak jim ho prostě vrátíme.
9: A povedlo se.
10: A to se samozřejmě nepovedlo.
9: Tak to ale jsem vlastně to, docela ráda.
10: Byl to zajímavý koncept, na který navazoval ještě spousta dalších veselých historií.
9: Ale kdy... počkej, zkusili z toho ukrást?
10: Přišli jsme do archivu, aha, a jsem s ním vyfocený, ale zjistili jsme, že tam jsou takové bezpečnostní opatření. A ten člověk prostě byl opravdu 2metrový a hrozně silný. To vypadalo, že prostě nemáme vůbec šanci.
9: Já si myslím, že tam mají skradežemi dost špatné zkušenosti, protože když jsem byla v Osvětimi, tak nám tam vyprávěli vlastně vzadu v lese, že tam jsou tedy jako pohřbeni lidé a že tam opravdu návštěvníci hrabali, aby si domů přinesli kost jako suvenýr. Takže tam se leckdo choval různě, ale... Bylo to, musím říct, strašně stísňující atmosféra, jako ty jsi tam byl poprvé teď?
10: No, poprvé. Já jsem to vlastně vždycky odkládal, nikdy jsem na to nenašel sílu a díky Pavlovi Berkovičovi jsem vlastně tu sílu našel, no. Že jsem si říkal, ta výstava vlastně se bude jmenovat Kunst macht frei, to znamená umění osvobozuje a myslím si, že ta tvorba, kterou jsme po cestě dělali, byla pro to pochopení nebo pro nějaký můj vnitřní prožitek strašně důležitá.
9: Takže to budou fotografie a nikoli dokument nebo obojí?
10: Ne, nakonec vlastně ten koncept je úplně jiný a nebudou to vůbec fotografie, jsou to vlastně grafiky, kdy my jsme si vzali spoustu papírů, tiskařskou barvu a otiskávali jsme reální věci, které jsme cestou našli, tvořili jsme z nich takové abstraktní grafiky s konkrétníma otiskama těch věcí. Takže první mělo být, že otiskneme ten kufr. Takže já jsem tam přišel a říkal jsem, takže už nemůžeme ukradnout. Takže bychom se aspoň otiskli, tak jsem přinesl takovou speciální plastelínu, kterou jsem chtěl jako ten kufr
9: všichni
10: udělat.
9: Všichni byli rádi.
10: Nějaký ty, to se na mě koukali jako na úplnýho blázna, že jo. Tak jsem jim to tam ukazoval, že to nelepí jako na nějakém tom jejich raku, jako na té skřínce. Nechal to tam v ohromnou masnou skvrnu. Že? Tak jsme všichni pochopili, že ani tato cesta nepůjde, ale přišli jsme na cestu, jak z toho udělat jako dotek, že ty rukavice, kterými já jsem se dotýkal toho kufru, jsme otiskli na ten papír a vytvořili vlastně takovou jako symbolickou grafiku.
9: A v tom kufru něco je?
10: Ne, ten je úplně prázdný. Hmm.
9: A jak se tam teda cítil? Protože ty jsi zmínil transgenerační přenos židovského traumatu, což je strašně silná věc a týká se i několika generací dozadu. Co jsi tam prožíval?
10: No tak nevím, tady do rozhlasu říkat, jak jsem se cítil, asi nepůjde. Jako nejde to přenést slovama, myslím si, že by to všechno znělo trochu pateticky a složitě. Vlastně já sám to nedokážu si sobě úplně definovat. Určitě jsem ve spoustě místech cítil takovou hrůzu, že bych o ní tady nerad mluvil, protože mě osobně vlastně provází už delší dobu. Ale prostě je to strašný, že? Strašný je to, že to lidi dělají lidem.
9: Já jsem si teď vlastně vzpomněla, když jsem byla ve Vintrnicově vile, byla tam beseda s Evou Erbenovou, která vlastně přežila Osvětim A pochod smrti, během něhož zemřela jí maminka, ona o celém svém životě, o té cestě až do Izraele napsala krásnou knihu a to povídání s ní bylo velice silné, ale jí trvalo asi 40 let, než o tom poprvé promluvila, ale potom to vlastně vyhřezlo takovým způsobem, že jezdí dneska po německých školách, nejen po německých, ale i po německých

0: Světím, to znamená těch 91 kilometrů, který šli, jakože jsme šli přesně tou cestou a tam jsme sbírali ty otisky té cesty, vlastně ty věci, které oni mohli zažít nebo byly jako s nima. No a těch 90 kilometrů pro nás, který jsme mohli jíst, jako spát, jsme zdraví, silní, bylo opravdu náročných. Měli jsme teda těžký baťohy plný těch tubusů a barev, jo, takže a foťáků. Takže ano, ale představa, že je leden, že ty zvězni tam jdou v zimě a že prostě jsou ještě po několika letým týrání úplně zbídačený a na tu se dostávají nějakých 250 gramů chleba. Vlastně to je o tolik levelu jinde, že si to ani nedokážu představit, ani já, který jsem tu cestu šel.
1: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus. Hostem je kameraman, fotograf a ředitel Vindrnecovy vily David Cisař.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Tak přejdu k jinému tématu, které není takhle ponuré, ale vlastně taky to musela být těžká práce a to byla práce na dokumentu Heleny Třeštíkové o Báře Basikové. Snažím se představit si, jaké to je být kameramanem v téhle situaci, protože moje amatérská představa je, že ty si vlastně zažíval s Bárou přes ten objektiv strašnou blízkost a zároveň to možná ten objektiv odosobňuje tu situaci. Takže jak člověk prožívá, když žena se tam vlastně až emočně svléká, říká těžké věci, pláče u toho a je naprosto nesmírně a statečně upřímná.
0: No a těžká práce. Důležité je říct, že být kameramanem Helenky Třeštíkové je lehká práce, protože Helenka je všeobjímající jak pro ty svoje respondenty, tak i pro ten svůj štáb. A je to prostě jako úžasný s ním pracovat a s tím pochopením pro nás, pro všechny potřeby všech. Takže...
1: Prosím tě, zvedla někdy hlas třeba?
0: Ne, nikdy. Já jsem u toho nebyl. Já jsem u toho nebyl a jako, je opravdu jako neuvěřitelná. Takže říkat o tomhle tom, že to je těžká práce, tak to opravdu nejde, protože já jsem těch natáčení zažil opravdu hodně a tohle a natáčení s Helenkou, já jsem vždycky říkal, že to mám od kameramanského pána Boha jako za odměnu. Druhá věc je být součástí těch příběhů, jak jsi o tom mluvila, to je samozřejmě jiná část. Na druhou stranu, já jsem točil dokumenty, které byly mnohem těžší, ty příběhy. Mnohem ponurejší, jako prostě to je součást téhle práce, poslouchat ty příběhy. A mě to jako nedělá problém, spoustu z těch věcí tak jako vlastně stejně zapomínám. A důležitá věc je, že když se vlastně natáčí takhle, tak Bára to říká Helence. Neříká to jako nám. My jsme vlastně ti za kamerou, takový ty neviditelní. Když jsme neviditelní, tak je to prostě to nejlepší, co může být. Takže je to intimní rozhovor Helenky a Báry, který my vlastně nějakým způsobem zaznamenáváme.
1: Takhle, já když jsem to viděla, ten film, tak jsem měla několikrát pocit, že musím do toho plátna skočit a nějak tu Báru třeba zastavit, nasměrovat jí, otevřít jí oči. Myslím, že jsem nebyla zdaleka jediná, ale... Ty jsi přímo v té situaci, kdy se to děje, takže ty to prostě jenom snímáš bezemočně?
0: No, bezemočně ne, ale myslet si, že člověk může někoho jako někam nasměřovat, je podle mě naivní. A my na to ani nemáme čas, já se soustředím na clonu, expozici, kompozici a na to vytvořit situaci, aby vzniknul co nejlepší jako záběr.
1: No já se na to ptám třeba, protože mi to malinko připomíná, já jsem taková plačka. Takže já, když jsem chodila do mateřské školky nebo i na základku dívat se na vánoční besídky svých dětí, tak já bych to jako dojetím proplakala, ale tím, že jsem to natáčela, tak jsem se dívala vlastně přes ten mobil a mě to opravdu odemočnilo v tu chvíli.
0: Jo,
1: takže jestli
0: to,
1: tohle nějak funguje teda?
0: Funguje to hlavně v situaci, kdy se člověk třeba bojí. Když jsem točil jako rally a jeli jsme prostě 180 v lese a podíval jsem se vedle kamery, tak jsem se málem zbláznil, ale skrz ten hledáček to docela šlo. Takže myslím si, že to funguje i v těchto těch situacích, kdy člověk... No, jedna věc je o té moční, druhá věc je, že vlastně ty se snažíš pracovat. Jo, jako vlastně odvést tu práci. Kvůli tomu tam člověk je, není tam kvůli tomu, že si ho pozvala Bára, aby mu řekla svůj příběh, je tam kvůli tomu, aby natočil ten příběh. Takže to soustředit se na tu práci vlastně hodně pomáhá se tak jako trošku tomu vzdálit.
1: A teď se zeptám, bude to znít trošku jako klišé otázka, ale Co máš radši? Fotit nebo

0: natočit.
1: Tak klišé otázka to není, ale je těžká, no. Je těžká, protože při fotografování je člověk sám úplně.
0: Jako, tam si rozhoduješ všechno navíc.
1: Všechno si rozhoduješ, ale taky člověk je na všechno sám, jo. Ono je to jako na obě strany. A je za to zodpovědný. Při natáčení jsem součást nějakého většího celku. A,
0: což taky je zodpovědnost.
1: Což je taky zodpovědnost, ale prostě baví mě obojí, nemůžu to říct. Bohužel neumím říct, rád to kombinuju, rád občas takhle jako něco vytvořím a rád jsem součástí jako skupiny lidí. Hmm. Baví mě to, baví mě ta komunikace, baví mě ta společná práce, baví mě i to, že něco zvládám, ale něco ne.
0: Co když... nezvládáš?
1: Ježíš, já toho nezvládám. To bychom tady byli dlouho, na to máš moc krátký pořad.
0: Dobře, tak já to s tebe nebudu lámat, ale řekni mi, umíš říci, který typ filmu teda točíš nejradši? Co tě nejvíc saturuje?
1: Já točím hlavně dokumentární filmy. Mě na tom baví jako vlastně ta opravdivost, ta životnost, jo. A taky to vidět prostě ten život z mnoha různých úhlů. Já žiju v jako takový svý nějaký sociální bublině, že jo? Kamarádský nebo rodinný. A díky dokumentům teda se podívám do spousty jiných bublin, o kterých bych možná neměl ani zdání, anebo bych jima třeba pohrdal a takhle je můžu trochu ospravedlnit, protože je trochu znám.
0: A ty se do té své sociální bubliny snažíš vtáhnout co nejvíc lidí, čímž jsme teda u Vinternetsovy vily. Ty chceš, aby ten dům promlouval o tom, jaké bylo 20. století, jak se to dá udělat? A jak se vyhnout tomu, aby z toho nakonec nebyl skanzen, což já vím, že není, ale taky si o tom musel přemýšlet.
1: No samozřejmě, to říkáš správně, to byly hlavní úvahy, ale hlavní ta myšlenka byla prostě připomínat ten osud naší rodiny. Myslím si, že to je nějaká určitá forma mýho vyrovnávání se s tím a zároveň mám pocit, že to je opravdu důležité. A v průběhu těch let jsem ztratil takovýto absolutní nadšení anebo pocit, že můžu všechno změnit, ale nestratil jsem odhodlání v tom pokračovat.
0: Mě naprosto fascinuje, že ty jsi vlastně vyrůstal v Činžáku a vůbec neměl tušení, jaký skvost funkcionalistický má vaše rodina v majetku, nebo respektive bude mít.
1: No, to vlastně nikdo, ani tetičky.
0: Ale jak jsi to dozvěděl? Já myslím, že tam proběhla nějaká interakce s babičkou při procházce, řekni mi to.
1: Jo, a my jsme s babičkou jako vnoučátka šli v roce 91, to mi bylo 16 let a jsme šli na procházku. A ona říká, půjdeme na procházku na Malvazinky. A vzhledem k tomu, že jsme bydleli v Olešovicích, tak to je opravdu daleko. Tak jsme byli trochu naštvaní, že musíme takhle daleko. No a pak při té procházce ona říkala, no a tady jsem se vnoučátka narodila. Z ničeho nic. Mm-hmm. Jsme koukli na takový dům a říkali jsme, no tak to asi není porodnice, že jo. Ale byla to taková obouchaná špinavá kostka v zarostlý zahradě. Takže jediná reakce naše tehdy byla, no tak to ti moc nezávidíme, babi. A šli jsme dál.
0: A myslíš, že už tehdy se pokoušela vám to sdělit, jenom k tomu nedošlo?
1: No určitě. Jako nic, žádný jiný efekt by to nemělo. Prostě chtěla se na to místo podívat, chtěla to sdílet s těma svýma potomkama a třeba doufala v nějakou významnější interakci, že si ji začneme třeba ptát, začneme jako zvídavě to a že bude moc mluvit. To se bohužel nestalo a za pár měsíců umřela.
0: Celého projektu se tehdy ujal tvůj táta a když si to přebíral ty, tak ty jsi byl ten, kdo se rozhodl otevřít to veřejnosti. Dřív tyhle úvahy v rodině vůbec nebyly?
1: No, nebyly, protože nikdo nevěřil tomu, že je možný to finančně udržet nad vodou. Že to je vlastně, že to má určitý potenciál. Ona ta budova stojí vlastně spoustu peněz a na údržbu, a vůbec jenom na vytápění, na elektřinu a tak. Takže tehdy nebyl nikdo, kdo by se rozhodl do toho jít. No a v tom roce 2017, kdy vlastně bohužel můj táta z ničeho nic zemřel, tak my jsme nad tím jako, nebo já s mojí ženou Kristýnou jsme nad tím jako přemýšleli, no a oba jsme se shodli, že my máme chuť to zkusit a že jako když to neskusíme, tak to neuvidíme, jestli to jde nebo nejde. No a tetičky tehdy řekly, no když tě to baví, tak to zkus. A ještě to nebude bavit, jak se na to vykašli.
0: To je strašně sympatický přístup. Já jsem čekala, jestli tam nebyly spíš nějaké tahanice a spory, kdo se toho teda nakonec ujme.
1: Ale vůbec ne.
0: V 50. letech teda vilu dost zdevastovali komunisti. V podstatě tam nebyl skoro žádný původní vybavení. Pokud vím, vy jste dávali i letáček na plot, jestli někdo neví v okolí, jestli nemá něco. Sehnali jste něco?
1: Taky naivní iniciativa.
0: Ale sympatická. Ozval se někdo na ten letáček?
1: Ne, neozval se vůbec nikdo.
0: Takže tam, kolik tam je původního vlastně nábytku?
1: Tam je hodně vestavěných skříní, vestavěného nábytku, tak ten je celý původní, tak to zůstalo. Vlastně všechno, co je přišroubovaný, zůstalo, a včetně oken, podlah, dveří, takže ta vila působí velmi intaktně. Ale co se týče volně stojícího nábytku, tak ten nám, z toho nám zůstává jedna jediná židle.
0: Vážně?
1: Mhm.
0: Tak ta je oplocená, ne? Nebo jako na to se nesmí ani sáhnout?
1: Ne, sedáváme na ní pracovně, no.
0: Myslím, že tam byla i mateřská školka.
1: No tak hlavně. Ono vlastně, když museli pradědeček s prababičkou odejít z vily v roce 1941, tak to pak dostal nějaký německý sochař, Wilhelm Srp Schlossbauer, se hrozně blbě vyslovuje, který byl odsunutý v roce 1945 a rovnou to dostalo město Praha a zřídilo tam školku. Mm-hmm. Takže od roku 1946 tam byla školka až do roku 1995, kdy jsme to dostali v roce... Školka odešla v roce 1995 a my jsme to v roce 1997 dostali zpátky.
0: Mně se líbí, že vy to konkrétně dětem otevíráte, děláte tam akce pro děti. Jak se děti ptají v takovémhle prostoru na historii? Jak vnímají třeba komunisty? Protože předpokládám, že o tom s nimi taky mluvíte.
1: No jak se ptají, úplně vlastně bych nevím, jestli dokážu jako říct. My jim spíš věci říkáme, ale pro ně je vždycky zajímavé, jak je ten prostor členitej a rádi chodí tím prostorem, to je ta architektura. Pak samozřejmě je důležitý ten příběh té rodiny, že vlastně tam žila jedna rodina, že měli pejska. Záleží, jak velký děti, o jak velký dětek se taky bavíme. Každou tu věkovou skupinu zajímá něco jiného. A ten dopad na ně, to je tak těžko uchopitelný, jako kolik oni si z toho vemou, že to by mě samotného zajímalo, ale věřím tomu, že hodně. Protože když si vzpomenu, že já jsem si z jedné věty babičky, tady jsem se děti narodila, vzal hrozně moc a jako pak jsem po té historii začal tápat, tak věřím tomu, že i děti, který tak jako koukají, tak je to pak začne jako zajímat. A spousta těch dětí se vlastně i zajímalo o vlastní historii a zjistili, že jsou třeba taky z židovské rodiny.
0: Uměl bys říct v jedné větě základní poselství v internetu, co vyvili?
1: Základní poselství, to je hrozně zajímavý. Myslím si, že základní poselství je připomínat dějiny 20. století a starat se o nějaký odkaz té naší rodiny, ale v neposlední řadě taky žít tady a teď, dělat tam akce, které jsou současné, které jsou i pro mladí lidi, kde se můžou cítit uvolněně, hezky a užít si i život radostný a kulturní bez toho patosu nebo bez té neustálý trizny.
0: A mám radost, že vedle toho, což musí být obrovské množství práce, si najdeš čas i na projekty, jako je Cesta do Osvětimi, a fakt se na to nesmírně těším. Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus byl ředitel Vinternicovy vily posledního díla Adolfa Lose, kameraman a fotograf David Cisař. Děkuji, že jsi na náš rozhovor našel čas.
1: Díky moc, měj se hezky.
0: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.

0: půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Eurocentra v Česku od začátku příštího roku skončí, rozhodla o tom vláda. Centra fungují v krajích od roku 2006 a poskytují lidem informace o Evropské unii. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už není nutné mít v každém kraji kamennou pobočku. Opozice zrušení kritizuje, podle ní vláda za současný systém nemá náhradu. Hygienici řeší 111 případů zažívacích potíží u návštěvníků Pryznicových lázní v Jeseníku. Lidi mají problémy se zvracením, průjmem nebo bolestmi břicha. Zdroj nákazy se zatím nepodařilo zjistit a pokračuje epidemiologické a laboratorní šetření. Lázně přijali hygienická opatření a vyzvali klienty k prevenci. Belgický král Filip navštívil oblast zasaženou největším lesním požárem v historii země. Hasičům na místě poděkoval za jejich nasazení a vyjádřil vděčnost za mezinárodní pomoc. V Belgii zasahují letadla nebo helikoptéry z Německa, Nizozemska nebo Norska. Oheň na východě země už zasáhl plochu přes 3000 hektarů a stále není úplně pod kontrolou. Díky dešti se ale přestal šířit směrem do Německa a někteří evakuovaní obyvatelé se tak už můžou vrátit domů. A komise pro sucho se dnes vůbec poprvé v historii sejde v Královéhradeckém kraji. Vedle zástupců hejtmanství jsou v ní i vodohospodáři, meteorologové, hygienici nebo záchranáři. Komise bude řešit stav sucha v jednotlivých částech regionu, situaci vodních zdrojů i možné problémy, které s tím souvisí, například zvýšenou koncentraci splaškových vod. Kraj komisi ustanovil už před 5 lety, dosud ale nebyl důvod jí svolat. Badmintonistka Petra Meixnerová postoupila na mistrovství světa do druhého kola. Na úvod šampionátu v Dillí porazila Italku Amzaovou 2-1 na sety. Uspěli i Jiří a Ondřej Králové, kteří vstoupili do turnaje ve čtyřhře hladkým vítězstvím 2-0 nad kanadskou dvojicí Lai Yakura.
2: Noční uzavírka na D5 u Prahy a překážka u Štětí. Na dálnici D5 na výjezdu z Prahy do Plzně noční údržba zavřela levý pruh. Uzavírka je mezi prvním a třetím kilometrem. Úsekem se projíždí plynule, omezení by mělo skončit ráno. Na Karvinsku stále pomalej, pozorně na silnici Stědlická do Třanovic. Platí výstraha, že se v úseku po cestě pohybuje tele. A na Litoměřicku na výjezdu ze Štětí do Radouně před půlnocí uvízl autobus. Omezovat průjezd by měl až do dnešního poledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Přes den čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Během dne se bude od jeho západu zatahovat a místy taky zaprší. Nejvyšší teploty v úterý 17 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 24. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Špatná úroveň slovenské tajné služby ohrožuje i bezpečnost České republiky. Levné potraviny, no, jak se to vezme? Ukrajina řeší problémy s vývozem potravin, anebo, jak se Filip Turek všiml, modernizačního fondu. To jsou titulky vybraných příspěvků pondělní půlhodinky každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. K jehož poslechu zve Ondřej Konrad. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
4: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dříve člen ODS, a právník Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra bitcoinového případu. A o tom hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
5: Dobrý den.
4: Jen stručně připomínám, že Jiříkovský v minulosti provozoval darknetové tržiště, kde se obchodovalo s drogami a platilo kryptoměnou. Když se dostal z výkonu trestu a zároveň k části své zabavené elektroniky daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny za asi 1 000 000 000 korun. Podle policie šlo ovšem o součást plánu na vyprání špinavých peněz. Aktéři vinu popírají. No a na co si exministr spravedlnosti a další vlastně stěžují?
5: Tak aktéři, kteří jsou nyní už obžalováni, to znamená, že stanou před soudem, mají právo hájit se tak, jak uznají za vhodné, a například bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek si u ústavního soudu stěžoval na to, že nemá šanci se účinně bránit, že zkrátka vyšetřování probíhalo velmi rychle, že tam bylo spoustu procesních kroků, úkonů a tak dále, na které on neměl šanci dostatečně rychle reagovat a tak, jak by potřeboval, tak se obrátil na ústavní soud a chtěl docílit toho, aby ústavní soud tu obžalobu zrušil, aby zkrátka se mohl hájit dál dostatečným způsobem, neuspěl. Zároveň si stěžoval na to, že ten případ je velmi silně medializován a že tudíž tak, jak je podáván veřejnosti, tak je to možno vnímat jako, že už nyní je vinen a že nemusí ani čekat na soud. Žijeme v České republice, kde přece jenom, byť si to mnozí lidé nemyslí, tak existuje právní stát a právní stát dává každému šanci na spravedlivý proces, takže ústavní soud mimo jiné v tom svém odůvodnění konstatoval, že právě Pavel Blažek ty různé námitky a ten způsob své obhajoby bude moci uplatnit právě před soudem, protože bude probíhat řádné soudní líčení, řízení a tudíž není důvod, aby se na tom něco měnilo. A co se týče té medializace, tak ústavní soud konstatoval, že když někdo byl osobou veřejně činnou, to znamená ministrem spravedlnosti a týká se to právě případu, který se stal v době, kdy byl v této funkci, tak musí počítat s určitou mírou medializace, že zkrátka se ty věci budou probírat veřejně a že podle ústavního soudu je to dokonce ve veřejném zájmu, aby se o těchto věcech informovalo, aby veřejnost věděla, jak takovéto případy závažné týkající se vlastně přesahu do politiky, do státní správy, tak jak to vyšetřování probíhá, že nedochází k zametání pod koberec, jak se například snažilo to takto komunikovat hnutí ANO, zvlášť v době předvolební kampaně, ale i v současné době se občas k této kauze vrací a tvrdí tedy, že některé věci mohly být zameteny pod koberec a tak dále, ale jak ukazuje právě průběh dosavadního toho vyšetřování, jak postupuje, jak se to dostává tedy k soudu, tak se názorně ukazuje, že nic pod koberec se nezametá, což samozřejmě neznamená, že ti, kteří se budou hájit, takže před soudem nemohou uspět a nemohou dokázat svoji nevinu. To je v tuto chvíli otevřené. Myslím si, že i když to vyšetřování probíhalo skutečně velmi rychle a ta motivace byla dána také tím, že v určitou dobu končila lhůta pro to, aby pan Jiříkovský mohl být dále ve vazbě, takže vyšetřovatelé možná skutečně trochu více spěchali, tak to neznamená, že ta celá kauza bude vyřešena během pár měsíců. Dá se očekávat dlouhý proces, kdy máme několika stupňové soudní řízení, kdy se velmi pravděpodobně dočkáme různých dovolání, odvolání a tak dále. Takže zkrátka bitcoinová kauza nekončí a bude pokračovat velmi pravděpodobně tedy tím, že aktéři se budou hájit před soudem.
4: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
5: Naslyšenou.
4: Podle jednoho přehledu, o kterém bude za chvilinku řeč, je slovenská tajná služba nejhorší v Evropě. To je ovšem nepříjemné nejen pro Slováky, ale i pro nás, protože těžko v dnešním nebezpečném světě pěstovat tradičně nejlepší vztahy se státem, kterému nelze příliš věřit. Tak to aspoň nahlíží Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo.
6: Neexistuje žádný všeobecně uznávaný žebříček tajných služeb, jako je třeba pořadí fotbalových reprezentací podle jejich výsledků. Takže berme za dobrou službu v tomto oboru přehled, který na základě rozhovorů s asi 100 expertů, současných i minulých šéfů tajných služeb z 25 evropských zemí a Spojených států sestavil francouzský týdeník L'Express. V něm je s přehledem první britská MI6, druhá francouzská tajná služba, třetí nizozemská a čtvrtá ukrajinská, například Polsko je 9. a Česko 15. spolu s Itálií a Belgií. A úplně nejhorší je slovenská informační služba. V hodnocení se píše, Podle všeobecného názoru patří prvenství v kategorii nejhorší zpravodajská služba v Evropě Slovensku, kde se spojuje nepotismus s neschopností a vazbami na Rusko. Konec citátu. To jsou přesně pojmenované vady slovenské informační služby, na které třeba opozice upozorňuje soustavně. Je-li řeč o nepotismu, logicky si autoři všímají šéfa slovenských tajných Pavla Gašpara. Člověk bez odborných předpokladů, který má na jednom předloktí vytetovanou postavu z filmu Kmotr a na druhém tvář svého otce Tibora, aktuálně obžalovaného z korupce z období, kdy byl policejním prezidentem. Z tohoto postu musel odejít pod tlakem veřejnosti, protože tehdejší vyšetřování vraždy Jána Kuciaka vedla policie dost podezřele. Dnes je místopředsedou Národní rady za stranu Směr Roberta Fica a jeho vliv na premiéra je mimořádný. Všechny kritické výtky na adresu slovenské informační služby se dají shrnout do jedné věty. Není to instituce klíčová pro bezpečnost Slovenska, ale jakási soukromá bezpečnostní služba Roberta Fica a jeho politické party. Vazby na Rusko? Když se vloni setkal v Moskvě místopředseda Směru Luboš Blaha s ředitelem ruské civilní rozvědky Sergejem Naryškinem, komentoval to. Rusové jsou a vždy budou naši bratři. Dnes na vlastní oči vidíme, že zatímco Západ je rozbitý, Rusko je pevné, Západ upadá a Rusko vzkvétá. Konec citátu. Premiér Fico jezdí do Moskvy za Vladimírem Putinem pravidelně. Nikdo na Slovensku neví, o čem skutečně jednají. Lépe než slovenská dopadla i maďarská tajná služba, kterou Viktor Orbán 16 let zneužíval pro vlastní zájmy a udělal z ní černou skvrnu na zpravodajské mapě Evropy. Orbánovci špehovali evropské instituce a předávali informace do Moskvy. Maďarsko dostalo 0 bodů spolu s Irskem, Lucemburskem a Řeckem a ještě pod tímto dnem skončilo Slovensko. Obě země bývalé federace žijí v drsné době hybridní války, dezinformačních kampaní, psychologických manipulací, nepřátelských akcí tajných služeb, které nejen šíří paniku a nedůvěru, ale mohou skončit i smrtí občanů napadené země, jak Česko zažilo ve Vrběticích. Slovenská vláda ochranu svých občanů silně zanedbává. Důkazem je nejen nefunkční tajná služba. Slovensko je přirozený nejbližší partner. Obě země spojují tisíce krásných vztahů osobních, kulturních i ekonomických. Ale na státní úrovni teď nepochybně platí, že pokud se chce vláda Andreje Babiše bratříčkovat s Robertem Ficem, ohrožuje bezpečnost a životy lidí v Česku.
4: To byl Petr Šabata. Ekonomové očekávají návrat potravinové inflace nejpozději v průběhu podzimu a nebo na začátku zimy. A vzhledem k historii nelze předpokládat, že bychom se růstu cen mohli vyhnout. A rozebírá to ekonomická komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
7: Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly v červenci meziročně o více než 3% a proti červnu o necelé 0,5%. Jak dále uvedli statistici, největší slevu mohli spotřebitelé zaznamenat v případě másla, mléka, kuřat či mouky. Ředitel sekce měnové České národní banky Petr Sklenář k tomu dodal, že pokles cen je mimořádný. U některých mléčných výrobků ceny klesají i na 15-letá minima. Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza pak přispěchal s vysvětlením, že se spotřebitelé nemusí bát o osud výrobců potravin. Ti se prý dostanou na své výrobní ceny. Zlevnění potravin je prý důsledkem konkurenční války obchodníků a lidé na ní mohou jenom vydělat. Na rozdíl od ekonomů, spotřebitelé nemají pocit, že by něco dlužili potravinářům v jakékoliv fázi obchodního řetězce. Určitě zaznamenali, že je situace lepší než dřív. Třeba v roce 2023 dosáhlo Česko na v uvozovkách fantastický rekord, kdy se ocitlo ve skupině zemí s nejrychlejším tempem zdražování potravin v rámci Unie. Tato extrémní vlna zdražování potravin přinesla českému agrokomplexu, tedy zemědělcům, výrobcům potravin i nadnárodním obchodním řetězcům rekordní ziskovost, která v mnoha ukazatelích dokonce předstihla průměr ostatních zemí Evropské unie. Ceny z rekordních hodnot začaly padat už loni a nyní tento pokles pokračuje. To je skutečně skvělou zprávou až na to, že to nic nevypovídá o tom, nakolik jsou potraviny levné či drahé vůči příjmům. Je určitě skvělé, že se například máslo dá nyní v českých obchodech pořídit nikoli za 80 korun, ale v akci třeba i za 30. Pokud ale člověk vyjede pár kilometrů za hranice do Německa, záhy zjistí, že u sousedů, kde je průměrná mzda více než dvojnásobná, stojí v akci to samé máslo 1 euro, tedy necelých 25 korun. Když se podíváme na poměr výdajů domácností za pití a jídlo mimo restaurace, ocitá se Česká republika mezi dražšími zeměmi Unie. V roce 2025 podíl nákupu jídla a pití mimo restaurace činil skoro 16% z celkových spotřebních výdajů Čechů. Oproti tomu Němci utratili za domácí nákupy potravy necelých 12%, Rakušané pak dokonce jen 10%. Vysoké teploty a sucho vedou ke zhoršování předpovědí ohledně sklizně. Podle nejnovějšího odhadu Českého statistického úřadu klesne v meziročním srovnání sklizeň základních obilovin skoro o 17% a řepky o 21%. Sklizeň má být podprůměrná a nejhorší za 14 let. Pokles sklizně ale odhadují i další evropské země. Týkat se má nejen obilovin, ale také zeleniny, ovoce či cukrové řepy. Návrat potravinové inflace proto ekonomové očekávají nejpozději v průběhu podzimu či na začátku zimy. Vzhledem k historii nelze předpokládat, že by se růstu cen potravin Česko vyhnulo. Stávající pokles potravinové inflace je tak nutné brát spíš jako anomálii. A co se týká spotřebitelů, jejich radost z výhry na drahým máslem může trvat kratší dobu, než jakou máslo potřebuje k tomu, aby se dalo lehce namazat na chleba.
4: Hovořila Julie Hrstková.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Česko se stalo evropským premiantem v utrácení výnosů z aukcí emisních povolenek. Vyplývá to z vůbec první hodnotící studie tzv. Modernizačního fondu, kterou si nechala vypracovat Evropská komise. Výsledky publikované letos v létě ukazují, že Česká republika má v investicích do modernizace průmyslu a energetiky před jinými státy náskok. O úspěšných projektech se ale veřejnost obvykle nedozví, konstatuje ve svém komentáři evropský analytik Viktor Daněk.
8: České vlády dlouhodobě kritizují evropský systém emisních povolenek. Do výnosů z nich se ale přímo zamilovali. Řeč o takzvaném modernizačním fondu. Jde o nástroj, který je přístupný pouhé desítce nízkopříjmových zemí EU a který slouží k financování modernizace energetiky a průmyslu. Česko v něm má do konce dekády k dispozici úctyhodných až 500 miliard korun. Evropská komise si teď nechala vypracovat studii, ve které zkoumá, jak se státům zatím peníze daří využívat. Ukazuje, že Česko v utrácení výnosů z emisních povolenek přímo exceluje. Ke konci loňského roku obdrželo 40% ze své národní obálky, což je po Rumunsku druhý nejvyšší podíl. A to patří Česko spolu s Rumunskem a Polskem v absolutních číslech mezi vůbec největší příjemce. A jako jediná země EU má Česká republika jasno, jak do posledního eura využije zbytek své alokace. Takové Portugalsko je i po 5 letech od spuštění stále na nule a projekty teprve připravuje. Mohlo by tak na první pohled jít o pozitivní příběh o tom, jak evropské peníze pomáhají ve velkém připravit českou energetiku a průmysl na budoucnost a udržet tak v zemi 100 000 pracovních míst. Doplnil by poněkud neúplný obrázek o Green Dealu, o kterém v Česku slýcháme mnohem častěji spíše jako o hrozbě. Ale ruku na srdce, o kolika projektech podpořených z modernizačního fondu jste kdy slyšeli? Čeští politici, kteří se v případě otevírání nových úseků dálnic jinak perou o místa před kamerami, se do přestřihávání pásek u zelených investic v průmyslu a energetice zrovna nehrnou. Platí to o současné vládě, ale nejinak tomu bylo i u té předchozí, která přitom většinu už existujících projektů pomáhala připravit. Nečekanou výjimkou se stal až vládní zmocněnec pro Green Deal a čestný prezident motoristů Filip Turek. Ten se koncem července vydal na spanilou jízdu po investicích v severomoravských továrnách, ze kterých natočil a na svých sociálních sítích publikoval videa. Dotačními projekty se v nich chlubí. Konkrétně šlo o ostravskou Novou huť a o největšího českého producenta hliníkových obalů a polotovaru Alinvest v Břidličné na Bruntálsku. Videa vyznívají tak, že Filip Turek a současná vláda v podnicích pomáhají udržet tisíce pracovních míst. Zapomněl přitom jaksi zmínit, že projekty v obou případech přiklepl ještě předchozí kabinet Petra Fialy z ODS a především, že peníze nejsou vládní, nýbrž přitekly právě z modernizačního fondu EU, tedy v podstatě z Green Dealu, který jinak Turek kritizuje. V prvním případě šlo o skoro 9,5 miliardy, ve druhém o necelé 2 miliardy korun. Toto pokrytectví a chlubení se cizím peřím samozřejmě vykazuje komické prvky, na které upozornil třeba popularizátor vědy a greenfluencer Daniel Kortus. Vždyť Turek o Green Dealu v minulosti říkal, že je třeba jej, cituji, rušit, rušit, rušit. A najednou se před zelenými investicemi zaplacenými Green Dealem s úsměvem fotí. A rozhodně neplatí ani interpretace, že se jen firmám vrací, co sami na povolenkách zaplatili. Na pomoc českému průmyslu se ve velkém skládá především biznis z bohatší části Evropy. Filipu Turkovi přesto patří upřímný a zcela neironický dík. Projektů si alespoň všimnul, běl za nimi z Prahy a mluví o nich. A i když patrně nechtěně, připoutal pozornost také k existenci unijního modernizačního fondu. To se o jiných vládních představitelích, současných i minulých, úplně říct nedá. Čest nepočetným výjimkám. Investic podpořených z modernizačního fondu jsou přitom stovky. Patří mezi ně třeba také plynofikace elektrárny v Opatovicích, transformace českého teplárenství nebo modernizace výroby v českých chemičkách, cukrovarech či slévárnách. Často přitom jde o projekty, které by se bez finanční pomoci EU nikdy neuskutečnily. Připoutat k ním pozornost je důležité, nejen proto, aby veřejnost měla plastičtější představu o unijní klimatické politice, která není černobílá. Především ale proto, že se v Bruselu právě vede boj o budoucnost evropských nástrojů na financování dekarbonizace, a to v kontextu předložené revize systému povolenek EU ETS 1, ale především v rámci přípravy nové víceleté finanční perspektivy EU, v níž by Evropská komise ráda velkou část výnosů z povolenek přesměrovala do vlastního rozpočtu. A konečně, pokud jsou vláda a motoristé v ní tak spokojení s modernizačním fondem, možná by mohli být konzistentní a přestat stát v cestě obdobným nástrojům, které jsou k dispozici domácnostem.
4: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Ukrajina vyhlásila sankce proti všem plavidlům, která by se pokoušela vyvážet obilí z těch jejich oblastí, které dnes okupuje Rusko. Sankce se bezpečnostně dotkly 13 plavidel, 28 společností a 11 ruských občanů, které Kyjev považuje za organizátory těchto rozsáhlých krádeží ukrajinského majetku. Postiženy by do budoucna měly být i západní struktury, které podobnou zemědělskou produkci v Evropě i jinde vykupují. Navíc už Libor Dvořák, znalec zemí bývalého Sovětského svazu.
9: Jak prohlašuje kyjevská prezidentská kancelář, novým sankcím jsou tedy vystaveny společnosti, které se na podobných aktivitách podílejí. Majitelé lodí takovou zemědělskou produkci z ukrajinských okupovaných území vyvážejících, zapojení námořní kapitáni, fyzické osoby, jež tyto nekalé kšefty organizují, a v neposlední řadě i lodi samotné. Zvláštní význam bude přitom ukrajinská strana přikládat reakci zemí, kde jsou postižená plavidla a společnosti registrovány. Ukrajinská nejvyšší místa přitom doufají v příznivou odezvu svých západních partnerů. Aniž bychom chtěli snižovat účinnost a vyhlídky této nejnovější snahy ekonomického tlaku na ruskou stranu, jak se už teď zdá, je rovnou odsouzena k nezdaru. Její reálné možnosti jsou v nejlepším případě diplomatické či symbolické, zatímco ve stejné době musí Ukrajina čelit problémům daleko závažnějším. Především je právě černomorská cesta z ukrajinských přístavů do světa více či méně zablokovaná pro vývoz vlastní letošní úrody Ukrajiny. Překážkou přitom překvapivě není jen znepřátelené Rusko, ale ku příkladu i Turecko, které nedávno pohrozilo znesnadnění průjezdu zahraničních plavidel úžinami. Případné dopravní alternativy v podobě říční cesty po Dunaji nebo kamionů jsou jednoduše málo kapacitní a námořní trasy v žádném případě nahradit nemohou. Přímo osudově se ukrajinská obilní vývozní krize potkává s očekávanou nižší sklizní v rozvojovém světě, kam především obilí z Ukrajiny za normálních okolností míří. Země jako třeba Bangladéš či četné africké státy hlásí, jak osudově je zasáhla blokáda Hormuzského průlivu. Drahé pohonné hmoty je nutí obdělávat méně půdy, která letos navíc není dostatečně zásobena umělými hnojivy za běžné situace do světa rovněž proudícími Hormuzem. Ukrajinská válka tak alespoň z části začíná mít celosvětový ráz, jehož dosah může zmírnit či zcela negovat alespoň příměří, v daleko lepším případě pak rovnou definitivní mír. Ani jedno, ani druhé však v tuto chvíli bohužel není na dohled.
4: U mikrofonu byl Libor Dvořák. No a už zbývá čas pouze na obvyklý pondělní závěr relace, totiž glosu spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa. Ta dnešní má titulek Není o čem vyprávět? No tak se nechme překvapit, jak tomu ve skutečnosti je.
10: Už dopředu jsem se těšil, jak tu budu vyprávět o svých dobrodružstvích s pozorováním částečného zatmění slunce. Jenže se žádné dobrodružství nekonalo, takže není o čem vyprávět. Přítel Jiří přivezl z Německa speciální pozorovací brýle One Sky, One Life, One Movement. Jsou papírové a sklíčka mají z plastu, nicméně odpovídají normě ISO 12312/2015. Kromě ISO je na nich QR kód s poučením, že kód vede ke Gebrauchsanweisung. Tak se dozvíte, že zmíněné ISO označuje filtry pro přímé pozorování slunce. Propouštějí 0,000032% viditelného světla. Pozorovací stanoviště jsem určil podle internetové mapy. Zavedla mě na skálu nad Vltavou v sousedním Olešku a tam jsme se s Ljubou odebrali a zatmění sledovali od začátku po jeho západ, takže opravdu není o čem vyprávět. Bylo to v příkrém kontrastu s mým prvním pozorováním zatmění slunce. K němu došlo 30. června 1954. Něco by chlapečka 9letého zastihlo v Panské ulici v Praze. Rodiče mě tam zanechali na chodníku a odebrali se do filmového klubu v prostorách hotelu Palace. Stál jsem tam s hlavou zvrácenou a očima přemhouřenýma a sledoval zužující se srpek. Přistoupila ke mně cizí stará paní. Určitě byla stará. Když je vám 9, všechny paní jsou staré. Co se mi nabízela? Sotva jsem ji viděl, ale postřehl jsem aspoň to, že drží něco v ruce. Nic nechci, řekl jsem. Rodiče mě vedli k tomu, abych od nikoho cizího nic nebral. Vezmi si sklíčko, řekla ta paní. To už jsem se vrátil do sféry viditelného světla natolik, že jsem rozeznal tvary nabízeného předmětu. Byl to kus skla, strašně špinavý, dá se říci černý. Sama měla černé prsty. Na co sklíčko? Zeptal jsem se. Abys viděl slunce? Odpověděla. Já ale vidím slunce. Namítl jsem a ukázal prstem nahoru pro případ, že ta stará paní neví, o čem mluvím. Pokrčila rameny, rychle se otočila a spěchala směrem k Jindřišské ulici. Ještě jsem cosi zaslechl něco, řekla, moc jsem to nechápel. Bylo to nějaké divné slovo. Když nebeská podívaná skončila, vrátil jsem se k rodičům. Viděl jsi zatmění slunce? Ptala se mě maminka. Oni ti moji rodiče opravdu nebyli silní v přírodních vědách a nebeské jevy je nezajímaly. Viděl, maminko, odpověděl jsem, bylo moc pěkné. V tom jsem si vzpomněl na to slovo, které jsem zaslechl, když stará paní odcházela do Jindřišské ulice. Tatínku, řekni mi, co je to idiot? Tatínek mi to vysvětlil a tím bylo moje první pozorování ojedinělého nebeského jevu završeno.
4: Ondřej Nev byl posledním autorem pondělních názorů a argumentů a za všechny autory a také redakční kolegy se ze studia Českého rozhlasu Plus pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
3: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Sněmovna by měla v září projednat zmrazení platů politiků. Francouzský premiér přislíbil stovky milionů korun na pomoc po obřím požáru na jihozápadě země. Lidi ho vypískali. Fotbalový trenér Tichaj skončil na lavičce druholegového Žižkova a bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, teploty do 22 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků. Po jednání koaliční rady to řekl předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Babišův kabinet ji schválil už loni v polovině prosince. Na projednávání ve sněmovně zatím dál čeká. Návrh by se podle Okamury mohl dostat na plénum ještě před projednáváním zákona o médiích.
11: Takže jsme se dohodli, že ho zařadíme ještě před návrh zákona na zrušení poplatků České televizi Českého rozhlasu, který je samozřejmě prioritou teďka od září, ale ještě před to dáme zamrazení platů politiků, protože prostě to chceme stihnout a chceme, aby už to prošlo prvním čtením.
1: Francouzská vláda pošle v přepočtu skoro 300 milionů korun na pomoc lidem po požáru v oblasti Gironde. Potvrdil to premiér Sébastien Lecornu, který navštívil zasažená místa. Oheň koncem července spálil přes 40 tisíc hektarů. Evakuovat se muselo přes 220 tisíc lidí z obcí nedaleko Bordeaux.
12: Obyvatelé francouzské obce Porsche skandovali hamba a premiéra vypískali.
13: Lidé doufali, že projeví aspoň trochu soucitu. Místo toho utekl.
12: Popsala televizi M6 obyvatelka obce, ve které oheň spálil 180 domů. Premiér Sébastien Lecornu uvedl, že jeho kabinet nemá co skrývat a mluvil o stejně rychlé pomoci jako v případě vyhořelé pařížské katedrály Notre Dame.
14: Budeme se snažit, aby stavební povolení byla vydávaná do jednoho měsíce.
12: Premiér Sébastien Lecornu upozornil na riziko bleskových povodní, protože spálené lesy zachytávaly velké množství vody. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Písničkář Xindl X dnes oslaví narozeniny koncertem pod širým nebem. Do pražských Riegerových sadů přiveze kapelu, hosty i filmové projekce.
15: Problém jen v tom, že už 29 let.
16: Občanským jménem Ondřej Ládek. Pro publikum už téměř 20 let Xindl X. Pražský písničkář, který o víkendu oslavil 47. narozeniny, si nadělí ještě jednu oslavu.
15: Kdo by to byl řek, že to tak rychle poletí?
16: Koncert nabídne průřez jeho tvorbou od starších písní, které ho proslavili, až po novější skladby. Xindla X doprovodí kapela, dorazit mají také speciální hosté a vystoupení doplní filmové projekce.
15: Ujel mi vlak i poslední metro, ještě jsem nebyl in a už jsem retro.
16: Areál se otevře v 17:30, jako předskokán vystoupí písničkář Láska a Xindla X nastoupí v 7 hodin. Koncert je vyprodaný a pořadatelé upozorňují, že další vstupenky nebudou k dostání ani na místě. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Fotbalisti druholigového Žižkova budou mít nového trenéra. Po nepovedeném vstupu do sezóny vedení Viktorie odvolalo z funkce Jindřicha Tichaje.
17: Ještě v neděli Tichaj vedl Žižkov v zápase s rezervou ostravského Baníku, který skončil porážkou domácích 1-4. Viktoria z úvodních čtyřkol nové druholigové sezony prohrála hned třikrát a v tabulce je 12. Nového trenéra klub oznámí v nejbližších dnech. Do té doby povede Žižkov dosavadní asistent Petr Papoušek. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Trenéra vymění taky nejhorší tým druhé fotbalové ligy. Kroměříž už nepovede Darko Šuškačevič. Černohorský kouč rezignoval po sobotní vysoké porážce 0-4 s Jihlavou. Jméno nového kouče klub teprve oznámí.
2: Omezení na D11 se mezi sjezdy na Sackou a Poděbradej a neprůjezdná silnice na Frýdecko-Místecku. Dálnice aktuálně volné, plynule se teď jezdí i po D11 z Prahy do Hradce Králové omezením mezi sjezdy na Sackou a Poděbrady. Mezi kilometry 25 až 35 jsou v obou směrech dva zúžené pruhy. Na Frýdecko-Místecku je nově neprůjezdná silnice 474 z Třanovic do Hnojníků. Uzavírka kvůli stavbě mostu je zhruba v půlce trasy. Potrvá dva měsíce, objíždí se přes Horní Tošanovice. A na silnici 11 z Bruntálu do Šumperku se v noci pohybuje údržba. Sekají trávu a popojíždět budou až po sedlo Skřítek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
18: Přes den čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy i zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty v úterý 17 až 22, na jihu Moravy i 24. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?
19: I sám Himmler si uvědomoval, že páchání krutých násilností může mít na psychiku jeho mužů neblahé účinky. Vydal proto velitelům SS pokyny, dle nichž měli zajistit, aby stres z neustálého zabíjení nevedl u jejich mužů k brutalizaci. To jasně ukazuje, jak hluboce byl morální řád převrácený. Himmler byl schopen považovat své SSáky za oběti jejich vlastních zvěrstev, aniž pomyslel na ty, jež zabíjeli.
20: Konstatoval britský historik Kate Love v knize Zdivočelý kontinent. S pácháním krutých násilností během druhé světové války také souvisí otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Československý lékař nepodal zásadní svědectví při norimberském procesu. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kate Love zdůrazňoval brutalizaci SS-manů, ale pojďme si říci, jaké důsledky druhá světová válka lidstvu přinesla. Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Vojtěcha Kincla.
21: Zanechala po sobě Evropu v naprostém rozvratu. Vedle milionů mrtvých zde byly statisíce sirotků, válečných vdov a lidí bez domova. Kontinentem putovaly obrovské skupiny uprchlíků, bývalých válečných zajatců a vězňů koncentračních táborů, kteří se snažili vrátit domů nebo najít své blízké. Mnohá města ležela v troskách, doprava byla ochromená a hospodářství zničené. Zásadní roli tehdy sehrával rozhlas, který předával aktuální informace, pomáhal hledat pohřešované osoby a zprostředkovával zprávy rodinám rozděleným válkou. Vedle materiálních škod však zůstala především hluboká psychická traumata. Ta se přenášela do dalších desetiletí a v mnoha rodinách ovlivnila i následující generace.
19: Oběti násilí se vyskytovaly všude. A totéž můžeme říci do určité míry i o pachatelích. Co se týče těch, kdo páchali kruté násilnosti pod záštitou nacistů a jejich spojenců, mnozí z nich padli do zajetí. Mnozí další však dokázali uniknout v přestrojení za vysídlence nebo se jednoduše zařadit zpátky do civilního života. Takových lidí existovaly desetitisíce a v mnoha směrech utrpěli stejnou psychickou újmu jako jejich oběti. Nesmíme zapomínat, že vojáci, kteří násilnosti páchali, nebyli ve většině případů psychopati. Nýbrž patřili na začátku války mezi běžné členy společnosti. Podle jedné psychologické studie věnované takovým jedincům prožívali téměř všichni zpočátku krajní odpor k činům, které se od nich vyžadovali. A mnozí z nich ještě dlouho nebyli schopni pokračovat v plnění svých povinností. Čím více toho však měli za sebou, tím méně se zdráhali připravit někoho o život. A namísto toho začali prožívat zvrácené potěšení, ba euforii s porušováním mravních norem. Pro některé z těchto lidí se zabíjení stalo závislostí a svá zvěrstva páchali stále zvrácenějšími způsoby.
20: napsal Kate Love, a tím nám otevřel také téma související s hledáním a především potrestáním viníků těchto ohavných zločinů.
21: Myšlenka potrestání nacistických zločinců vznikala už během války, přesněji od 13. ledna 1942 podepsáním tzv. Svatojakubské deklarace 9 státy, včetně Československa. Cílem bylo dopadnout válečné zločince. Spojenci se však dlouho neshodovali, jak přesně postupovat.
20: Proč měli tyto nejasnosti?
21: Někteří politici, zejména Stalin v Sovětském svazu, uvažovali o okamžitých popravách, tedy bez soudu. Britové i Američané nakonec prosadili soudní cestu, která měla prokázat vinu na základě důkazů.
20: Byl ten klíč, aby se lidstvo před soudem dozvědělo nejen o těch vinách a zločinech, ale aby také bylo spravedlnosti učiněno zadost?
21: Ano, ale obtížné bylo už samotné vymezení zločinů. Nikdy předtím se svět nesetkal s tak rozsáhlým systémem státem organizovaného vyhlazování. Bylo nutné vytvořit nové právní kategorie, například zločiny proti lidskosti. Zároveň bylo třeba shromáždit obrovské množství dokumentů, svědeckých výpovědí a dalších důkazů.
20: Symbolickým se stal soudní proces, který se odehrál v Norimberku.
5: Dostali jsme několik velkých gramofonových desek s nálepkou Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku. Na papírovém obalu je napsána tuškou anglická poznámka. Česká svědectví. Desky přivezl do Prahy redaktor František Sack z Práva lidu a obsahují výpovědi lidických žen a dětí před norimberským soudem při procesu s esesáckými zločinci, vrahy a únosci dětí. Každé svědectví začíná přísahou. Hlas vyslýchajícího je hlasem prokurátora, čili žalobce, který podle amerického trestního řádu provádí výslech své svědkyně. Zvukový záznam není dokonalý. Svědkyně hovoří tiše. Zvukový technik musil její hlas zesilovat na nejvyšší stupeň a proto občas toho ozve hlas vyslýchajícího nebo tlumočníka nepříjemně ostře.
6: Dobrý příčas.
22: I swear by God.
6: Přísahám při Bohu.
23: Přísahám při Bohu.
22: The Almighty and Omniscient.
6: Všemohoucím a všemohoucím.
23: Všemohoucím a všemohoucím.
22: That I will speak the pure truth.
6: Že budu mluvit přímo čistou pravdu.
23: Že budu mluvit přímo čistou pravdu.
21: Tribunál byl ustaven na základě londýnské dohody o stíhání válečných zločinců z 8. srpna 1945 uzavřené mezi Spojenými státy, Sovětským svazem, Velkou Británií a Francií. Norimberský proces začal 20. listopadu 1945 a skončil 1. října roku 1946. Před Mezinárodním vojenským tribunálem stanulo tehdy 22 hlavních nacistických představitelů. Soud vyslechl stovky svědků a pracoval s tisíci dokumentů.
20: Jedním z klíčových svědků byl československý občan, lékař, který před válkou působil v jihlavské nemocnici, doktor František Bláha. Ve svém prohlášení pro tento norimberský tribunál uvedl.
24: Za svého pobytu v Dachau byl jsem svědkem velmi četných lékařských pokusů na lidech. Tito lidé nikdy k tomu nedávali dobrovolně souhlas, ale byli k tomu přinuceni. Více než 1200 vězňů bylo podrobeno zkouškám s malárií, které prováděl doktor Klaus Schilling od roku 1941 do roku 1945. Dostal osobně rozkaz od Himmlera, aby prováděl tyto pokusy. Oběti byly uměle infikovány komáry, nebo jim byly dávány injekce maláriových virusů braných z moskytů.
21: Doktor medicíny František Bláha se narodil roku 1896. Vystudoval medicínu a před válkou působil jako lékař, mimo jiné také v jihlavské nemocnici. Patřil k demokraticky smýšlejícím intelektuálům a po okupaci se zapojil do odbojových aktivit. Za tuto činnost byl zatčen gestapem a v roce 1939 deportován do koncentračního tábora Dachau.
20: Jistá peripetie, na kterou také doktor František Bláha upozornil, bylo, že lidé šli vstříc vlastní záhubě. Jak tomu rozumět?
21: Vězni se domnívali, že když poctivě nahlásí zdravotní potíže nebo se přihlásí k lékařskému vyšetření, dostane se jim pomoci. Ve skutečnosti byly často vybíráni pro pseudovědecké experimenty nebo přímo k likvidaci.
20: Týkalo se to i lékaře Františka Bláhy?
21: Ano, týkalo se to i samotného Bláhy. Jako lékař byl podrobně sledován a stal se objektem zájmu nacistických lékařů. Jeho odborné znalosti a zdravotní stav ho nakonec přivedli do situace, kdy mu hrozilo zařazení do dalších pokusů, což mohlo znamenat jistou smrt.
20: František Bláha měl svým způsobem štěstí, v neštěstí popisuje nám to Jana Havlínová ve své bakalářské práci nazvané Československo a Norimberský proces.
4: Když měl podstoupit další lékařský zákrok, operativní odstranění žaludku a žlučníku, utekl přímo z operačního stolu a po několik dní se skrýval. V kartotéce byl mezitím odepsán jako mrtvý a tak mohl pracovat na plantáži jako řadový vězeň. O pár měsíců později byl přeřazen do chemických laboratoří a v červnu 42 nastoupil do nemocnice jako chirurg, aniž by měl kdo podezření, že se jedná o dříve uprchlého pacienta. Jeho úkolem bylo vyučovat absolventy lékařské akademie a provádět operace přímo na zdravých vězních. Když toto odmítl, byl přeřazen do márnice, kam denně svážel stovky mrtvých těl od poprav, z transportu a podobně. Převážel je v plechovém vozíku. Ale vždy, když jel povoz prázdný, naplnil ho vším, co bylo v nemocnici k sehnání. Často se jednalo o šaty a chléb, které dodával do trestního bloku českým vězňům.
20: František Bláha své vzpomínky později sepsal do knihy nazvané Medicína na sesí a můžeme si tam přečíst i následující text.
24: Některé lebky a části kostry nebo i celé skelety, denně odřezávané a preparované, vyvařované a zase přesně anatomicky konstruované dráty dohromady, byly předmětem řemeslné výroby soukromých zakázek jednotlivých SS-manů. Patřilo k módě, aby každý z nich měl buď lebku nebo i hnáty nad svým psacím stolem. Samozřejmě to musely být lebky mladých vězňů s bezvadným chrupem a ne staré nebo dekalcifikované. A tak byl i zdravý chrup v táboře velmi hledán a pro další život svrchovaně nebezpečný.

0: František Bláha se posléze stal šéfem bakteriologického oddělení v daném koncentračním táboře. Co tato funkce obnášela, nám zprostředkovává také Jana Havlínová ve své bakalářské práci.
1: Tato funkce mu umožnila nejen mít přehled nad každodenním počtem zemřelých v táboře, ale také každý večer přeměnit pitevnu a bakteriologické oddělení v improvizovanou ambulanci pro vězně nebo ve skrýše před transporty smrti. Zde také byly pořizovány a vězňům pracujícím na plantáži předávány záznamy a fotografie, které měly svět informovat o dění v táboře. Na závěr své výpovědi Bláha dodal, že tábor za jeho pobytu několikrát navštívili i obžalovaní. Tímto svědectvím vyvrátil argumenty obhajoby, že jejich klienti nic o vyhlazovacích praktikách nacistů netušili.
2: Po válce se ukázalo, že velkou část dokumentace nacisté zničili. Mnoho svědků zemřelo a řada obžalovaných tvrdila, že si na nic nepamatují nebo o ničem nevěděli. Právě proto byly výpovědi přeživších a dochované dokumenty pro soudní procesy naprosto klíčové. Bez nich by bylo mnohem obtížnější jednotlivým pachatelům prokázat konkrétní odpovědnost. A v tom spočíval později problém, neboť justice požadovala prokázání vraždy konkrétních obětí konkrétním pachatelem. To bylo velmi obtížné nejen ke zničené dokumentaci, ale i vzhledem k nepřátelství mezi východním a západním blokem, které si nechtěli předávat důkazy a odhalovat válečné zločince využívané v bezpečnostních strukturách.
0: V úvodu pořadu jsme slyšeli část prohlášení klíčového svědka při norimberském procesu lékaře Františka Bláhy. A v tomto svém prohlášení také uvedl.
3: V letech 42 až 44 prováděl pokusy na lidech i doktor Zygmunt Rascher, který zjišťoval účinek přivoděný změnou tlaku vzduchu. Až 25 lidí se umístilo současně do zvlášť postavené komory, ve které bylo možno zvyšovat nebo snižovat tlak podle potřeby. Šlo v zásadě o to zjistit účinek rychlého pádu padákem. Viděl jsem oknem lidi, kteří leželi v bezvědomí na podlaze. Většina vězňů hynula těmito pokusy v důsledku vnitřního krvácení do mozku nebo do plic. Četní lidé chrlili krev, když byli vytaženi z komory. Musel jsem tahat těla z komory a posílat vnitřní orgány zahynuvších lidí do Mnichova. 400 až 500 vězňů bylo podrobeno těmto pokusům. Ti, kteří nezahynuli, byli přeloženi do oddělení pro invalidy a později zahubeni.
0: Ano, přesně tato slova zaznívala před norimberským tribunálem jako očité svědectví zločinu a zvěrstev, které nacisté na vězních prováděli. A tím ještě ve výčtu, alespoň necháme-li pokračovat text Františka Bláhy, bohužel nekončíme.
3: Rascher také konal pokusy, které zkoumaly účinek studené vody na lidi. To se dělalo proto, aby byl zjištěn způsob, jak oživovat letce, kteří utrpěli havárii a spadli do moře. K těmto pokusům bylo použito asi 300 vězňů, většina z nich zahynula. Ti, kdož zůstali naživu, většinou zešíleli. Poslali je do oddělení pro invalidy, kde byli později usmrceni jako oběti oněch zkoušek s vyšším tlakem vzduchu. Vím pouze o dvou lidech, jednom Jugoslávci a jednom Polákovi, kteří vše přežili. Ale oba se stali duševně chorými.
2: Svědectví Františka Bláhy patřilo mezi důležité důkazy o fungování koncentračního systému a o lékařských experimentech prováděných na vězních. Vyvracelo tvrzení některých obžalovaných, že o těchto praktikách nevěděli nebo že šlo o ojedinělé excesy. V hlavním norimberském procesu byly Wilhelm Frick, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg a Fritz Saukl odsouzeni k trestu smrti. Walter Funk dostal doživotní trest odnětí svobody.
0: A kdyby nebylo Františka Bláhy a jeho svědectví, měli šanci uniknout trestu?
2: Bylo by přehnané tvrdit, že bez Bláhovy výpovědi by těmto trestům unikly, protože soud disponoval velkým množstvím dalších důkazů. Jeho svědectví však významně přispělo k vytvoření celkového obrazu nacistického systému a posílilo důkazní řetězec proti obžalovaným.

0: Bylo pro nás hrozným rozčarováním, když s úměrným rozběhem všech ostatních oborů vědních i technických se objevila i lékařská věda německého národa v nejpřednějším šiku vražedných a bestiálních zbraní proti bezbraným lidem všech národů a států. Po těch 6 letech nejrůznějších hrůz, bestiality bojových front a táhnoucích vojenských mas, nelidského týrání a ubíjení statisíců bezbraných vězňů ve všech táborech a věznicích Velikého Německa vím, že to všechno byly neomluvitelné, ale pochopitelné, z největší části prudké maniakální afekty individuální i davové hysterie tohoto stádního národa, který si dal za krátkou dobu 10 let namluvit a vemluvit díky své staleté militaristické výchově přesvědčení, že vojenský a politický cíl a účel lze zaměnit s kulturou a filozofií.
1: František Bláha bez pochyby žil i v dalších letech spjat s tím, co sám zažil v koncentračním táboře. My jsme slyšeli jeho prohlášení před Norimberským soudním tribunálem. Následovala posléze kniha, vydaná byla v roce 1947, nazvaná Medicína na scestí. A tam nejen rozvíjí své očité zážitky, ale především si sám klade otázky, jak se něco takového vůbec mohlo stát.
2: Je to mimořádně cenný historický dokument. Bláha v něm zachytil vlastní zkušenosti z Dachau a podal jedno z prvních československých svědectví o zneužití medicíny nacistickým režimem. Kniha je současně varováním, jak snadno může být věda zbavena etických hranic a zneužita totalitní mocí.
1: František Bláha píše i toto.
0: Avšak těžko jsem dovedl pochopit a ujasnit si pro nás tu nejsmutnější zkušenost, že muži, jejichž jména se skvěla v předních řadách koryfejů vědy lékařské a na titulních stránkách vědeckého bádání pro dobro lidí, se mohli obratem stát plánovitými a úmyslnými vrahy, experimentátory a trýzniteli právě ve jménu této své německé vědy. Tady, v tichu za frontou, v bezpečí, v laboratořích klinik a univerzitních ústavů a zvláště průmyslových koncernů německého, chemického a farmaceutického světa byly plánovány beze všech skrupulí takzvané vědecké pokusy na lidech, kteří měli skoro všichni 100x větší úroveň lidskou a často i vědeckou, než ti, co je usmrcovali.
1: Knihou Medicína na scestí však pro Františka Bláhu neskončilo vyrovnávání se s tím, co byl nucen prožít v koncentračním táboře. Věnoval se danému tématu i nadále.
2: Velkou část své práce zasvětil studiu následků, které pobyt v koncentračních táborech zanechal na přeživších. Díky němu proběhl v letech 1959 až 1964 plošný screening přeživších z koncentračních táborů a vyhodnocení jejich zdravotního stavu. Odhaleny byly dlouhodobé důsledky na tělesné a duševní zdraví bývalých vězňů. Dnes bychom hovořili o posttraumatické stresové poruše. Tehdy však šlo o nový a teprve se rodící obor psychiatrie. Výzkumy ukazovaly dlouhodobé deprese, poruchy spánku, úzkosti, zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění i zkrácení délky života. Českoslovenští odborníci, mezi nimi i František Bláha, patřili k průkopníkům systematického sledování těchto následků v Československu, ačkoliv komunistický režim neměl v úmyslu podporovat všechny oběti nacismu bez rozdílu. A mimochodem, posttraumatická stresová porucha byla poprvé vědecky definována norským lékařem českého původu Leo Eitingerem, který na základě výzkumu přeživších holokaustu odborně popsal v roce 1973.
1: Možná zajímavostí je, že tyto výzkumy probíhaly i v době poměrně nedávné a výstupy zaznamenaly, že jistá traumata se přenášejí z generace na generaci, možná až k potomkům, kde by to laik ani nečekal.
2: Současný výzkum, například Rachel Yehudi, navíc naznačuje, že těžká traumata mohou ovlivňovat i další generace prostřednictvím psychologických mechanismů a pravděpodobně i některých epigenetických změn. V tomto směru byl Bláha jedním z těch, kteří se na problém orientovali a upozorňovali již desítky let předtím, než se stal předmětem rozsáhlého mezinárodního výzkumu.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je československý lékař nepodal zásadní svědectví při norimberském procesu? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Vojtěcha Kincla.
2: Jednoznačně podal. V František Bláha patřil mezi svědky, kteří pomohli zdokumentovat fungování nacistického represivního systému a odhalit zločiny páchané v koncentračních táborech. Jeho svědectví nebylo jediným důkazem, ale bylo významnou součástí mozaiky, která umožnila pachatele usvědčit.
1: Bez pochyby byl lékař František Bláha také osobností morálně ukotvenou.
2: Právě spojení odborné erudice, osobní statečnosti a celoživotního občanského postoje činí z Františka Bláhy jednu z pozoruhodných osobností československých dějin 20. století. Po celý život vystupoval proti nespravedlnosti a hájil demokratické hodnoty. V období normalizace se kvůli svým postojům dostal do konfliktu s režimem a nakonec se zařadil mezi signatáře Charty 77.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Jiří Pochvalovský, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen dnešní díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: půl čtvrté.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Stát s meteorology vytvoří mapu zhruba 500 míst, která nejvíc trápí sucho. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do nejohroženějších oblastí chce stát směřovat finanční pomoc. Opozice vládu kritizuje, že začala situaci řešit pozdě. ODS a Piráti zdůrazňují hlavně potřebu zadržovat vodu v krajině. A k suchu se vrátíme hned po zprávách v novém díle Vinohradské 12. Do Moldavska vletěla ruská střela, tvrdí to ukrajinské letectvo. Moldavská policie následně informovala o výbuchu u vsi Talmaza, blízko hranice s Ukrajinou. Exploze v okolí způsobila lesní požár. Tamní ministerstvo zahraničí incident označilo za vážné porušení suverenity země. Moldavský vzdušný prostor v minulosti opakovaně narušily ruské drony, útočící na Ukrajinu. Například minulý týden se jeden zřítil na jihovýchodě země. Kišiněv kvůli tomu povolal svého velvyslance z Moskvy ke konzultacím. Ve Francii pátrají po posádce jachty, kterou unášel proud u západofrancouzského ostrova Île de Ré. Uvedla to agentura AFP s odkazem na francouzské úřady. Kolik lidí 13-metrovým plavidlem cestovalo, není jasné. Podle námořní prefektury pro Atlantický oceán po případných cestujících pátrá vrtulník a pátrací letoun. Jachty si všimli lidé na lodi plující z Anglie do Španělska. Britská loď k jachtě vyslala záchranný člun, na její palubě ani v jejím okolí ale nikoho nenašel. A v Kuxu u Dvora Králové nad Labem začíná zítra festival Teatrum Kux. Přehlídka už víc než 20 let oživuje tradici barokního divadla, hudby a umění. Festival potrvá do neděle 23. srpna a oblast na březích Labe mezi Dvorem Králové a Jaroměří připomene jako významné centrum barokní kultury. Tenistka Daria Vidmanová si zahraje poprvé hlavní soutěž na US Open. 23-letá česká hráčka si účast na Grand Slamovém turnaji v New Yorku zajistila po odhlášení Rumunky Kristiánové. Informovali o tom pořadatelé. Finalistka nedávného turnaje v Memphisu Vidmanová bude hrát hlavní Grand Slamovou soutěž podruhé v kariéře. Na konci června debutovala ve Wimbledonu.
3: Nehody v Praze a na Benešovsku. V Praze na vjezdu do komplexu Blanka směr Troja havarovalo osobní auto, dejte pozor, blokuje odbočovací pruh. V Praze opět na městském okruhu v tunelovém komplexu Blanka je i noční uzavírka. Údržba zavřela obousměrně úsek mezi sjezdy na Letnou a Troju. Na silnici 110 z Benešova do Ostředku čerstvá nehoda, zatím bez podrobností. Opatrně projíždějte mezi Soběhrady a Kozmicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší. Nejvyšší teploty v úterý 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 24. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Vláda Andreje Babiše dnes zasedá po 14-denním volnu. Na programu má, jak řešit sucho. To v posledních týdnech sužuje celou zemi a pochopitelně dopadá i na zemědělce. Někteří z nich přirovnávají situaci k boji o přežití. Jak může vláda zemědělcům pomoct? Co dělají oni sami pro to, aby líp hospodařili s vodou? Dá se říct, za období sucha zvládají spíš velké nebo menší podniky?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty jsou předseda Zemědělského svazu Martin Pícha. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Dobrý den, vám přeju na dálku.
6: Ano, také zdravím, dobrý den.
4: Jak velký problém, pánové, je to současné sucho pro vás, jakožto pro zemědělce a pro ty podniky, které reprezentujete? Začněme od vás, pane Pícho.
5: Tak já myslím, že sucho je problém pro všechny zemědělce.
0: Záleží samozřejmě, jak kdo se orientuje na jaký druh výroby, ale obecně sucho to trápí všechny zemědělce, nejenom v České republice, ale i v zahraničí. V okamžiku, kdy máte srážky dlouhodobě podprůměrné, spadlo nám o 40 až 50% srážek méně než v minulých letech a do toho samozřejmě vysoké teploty, které zvyšují odpar, tak se s tím potýkají všichni zemědělci. To znamená, já tady nemyslím si, že bychom měli rozlišovat mezi zemědělci malými, velkými, tlustými nebo tenkými, prostě všichni s tím bojují.
4: Souhlasíte, pane Šepku, že to současné sucho a jeho intenzita dopadá na všechny zemědělce bez rozdílu velikosti jejich polností?
6: Je to pravda, prostě sucho si nevybírá, to se týká nás všech. Samozřejmě nám spíš vadí to, že vlastně rezort ministerstva zemědělství tohleto vlastně zaznamenal až teprve v posledních týdnech, protože vlastně teprve dneska se k tomu má scházet vláda. Přitom my jsme psali už vlastně panu ministrovi v květnu, potom v červenci a v srpnu, s tím, že ta situace je velice vážná, takže nás to trochu mrzí, že ten přístup je laxní a zatím se odehrával vlastně jakoby v rovině jakýchsi výjimek na vyšší moc, ale to je prostě pro nás málo nepřijatelné. A ještě bych chtěl říct k tomu, pokud jde o ty velké malé podniky, tam jde o to, že ono to samozřejmě zasahuje všechny z nás, ale důležité je, v jaké krajině se potom budeme nacházet, protože ta krajina je ta, která to bude muset zvládat. A samozřejmě lépe to zvládá vlastně krajina pestřejší. A ta je jednoznačně vlastně vzniká tím, když máme v té krajině co nejvíc zemědělců, co nejvíc lokálních zemědělců a z podstaty věci jsou to právě ty zemědělci menší. Protože když máte pár velkých nějakých gigantů, tak ty těžko mohou vlastně vyřešit tu situaci.
4: Dobře, pane Šepku, řekl jste toho víc. Já bych teď rád na to nechal zareagovat pana Píchu, protože zrovna v této věci předpokládám, že u vás bude spor, trošku jiný pohled na věc. Vy jakožto zemědělský svaz, pane Pícho, reprezentujete, řekněme, spíš ty větší zemědělce. Není něco na tom, co teď řekl pan Šebek, že by na tom česká krajina možná byla lepší, kdyby bylo víc zemědělců menší velikosti a ty polnosti, ta obhospodařovaná půda by byla pestřejší díky tomu?
0: Tak když se podívám na země jako Rakousko nebo Bavorsko, tam určitě je mnohem více menších zemědělců, ale oni mají úplně stejný problém se suchem, jako máme my. Dokonce z hlediska výnosů ještě větší, takže jako v tomhletom případě rozlišovat malého nebo velkého z pohledu sucha, jeho dopadů a čelit a přizpůsobit se tomu samozřejmě je velmi podle mého názoru špatné, protože tím samozřejmě zakrýváme ten skutečný problém. Jenom doplním, že zemědělský svaz združuje především ty střední zemědělské podniky, zemědělská družstva, větší rodinné farmy, zaměstnavatelským svazem, to znamená
4: těm. Ale reprezentujete i ty velmi velké podniky.
0: Máme i některé velké podniky, ano, samozřejmě.
4: Takže ten argument, že čím pestřejší krajina, tím odolnější vůči suchu?
0: Ne, to samozřejmě ano, to samozřejmě souhlasím. My taky jako zemědělský svaz se snažíme pro některé ty věci budovat, pracovat. Třeba teďka na toto období jsme přesvědčili Ministerstvo životního prostředí, aby zemědělci mohli žádat o podporu na výstavbu krajinných prvků. Dlouhodobě upozorňujeme na některé věci, které jsou tady jako špatně. Třeba když se bavíme podle mého názoru obrovským problémem, je třeba 1 milion hektarů, které jsou neustále ještě, nebo ze kterých je odváděná voda z krajiny prostřednictvím meliorací. My jako zemědělský svaz na to upozorňujeme už roky, že to je prostě problém, který se musí řešit. A mohli bychom se takhle bavit o tom. Třeba my jsme přišli se opatřením, které se jmenuje pásové střídání plodin, tak aby na těch větších pozemcích se pěstovalo víc plodin, které se střídají a tím pádem tam a ta pestrost byla, ale víte, no, když vám nenaprší, tak je to úplně jedno, protože ta teplota je větší, takže ten odpar máte, i když tam máte stromy, i když tam máte pestřejší plodiny, protože zkrátka dobře ten odpar a ten nedostatek té vody se tam projeví stejně.
4: Pane Šepku, připustil byste, že i větší zemědělské podniky se můžou ve velkém zasluhovat o to, aby tady byla pestrá krajina, která bude odolná vůči období sucha?
6: No tak my si myslíme, že nejlépe právě může reagovat zemědělec nebo zemědělský podnik, který pracuje na své půdě a je ve své lokalitě, kde je doma, kde to předává potom dalším generacím. A to se děje právě na těch podnicích, které jsou vlastně z podstaty věci třeba rodinné farmy nebo prostě tímhletím způsobem jakoby hospodaří.
5: Promiňte, pane Šepku, po tom, co jste teď slyšel od pana Píchy, ty konkrétní prvky, které navrhoval Zemědělský svaz v minulosti, které právě by měly přispět k větší pestrosti krajiny, není to tak, že o tu větší pestrost se můžou zasloužit i větší hospodářství?
6: Tak samozřejmě ano, to já nepopírám, ale zní mi to trošku ze strany Zemědělského svazu pokrytecky, protože oni tady tvrdí, co vlastně se snažili navrhovat, ale já si spíš myslím, že dlouhodobě ty věci vlastně bojkotují, protože jsme to byli my právě zástupci menších podniků, který jsme navrhovali skutečně vlastně systémové změny, strukturální opatření, které prostě ta krajina potřebuje. My jsme se snažili vlastně tlačit na zmenšení půdních vloků, to Zemědělský svaz bojkotoval. My se snažíme vlastně vystupovat za vyšší ochranu půdy proti erozi. Oni vystupují vlastně proti protierozní vyhlášce. Takže teď mi to přijde trošičku takové divné, že teď, když samozřejmě všichni už vidí, jaká je naléhavá situace a jaký to problém a že to není jenom nějaká krátkodobá vlastně epizoda, ale že to je prostě projev klimatické změny, tak teď tady vlastně říkají něco jiného. A já bych se nechtěl bavit tady vlastně o tom, co říká Zemědělský svaz. Mě zajímá, co bude dělat tato vláda, protože...
5: K tomu se taky dostaneme, pane Šepku. K tomu mám v úmyslu se dostat ve druhé polovině naší dnešní diskuse, ale teď musím na to, co jste Zemědělskému svazu vytkl, nechat reagovat jeho předsedu pana Píchu. Není to tak, jak teď namítal pan Šebek, že v minulosti jste bojkotovali některá opatření, jako je vyšší ochrana půdy proti erozi, která by bývala pomohla líp zvládat sucho?
0: Já s tím samozřejmě nemůžu souhlasit. To, co tady pan Šebek říká, mě bohužel vede k tomu, že tady se dělají zkratky, které vůbec nejsou pravda. Když se podíváte na to, co svaz dlouhodobě dělá, ne krátkodobě, ne teď, že tady se snažíme křičet, že teď je sucho, teď je to potřeba řešit, ale opravdu dlouhodobě. Když se podívejte jenom třeba na to intersucho, o kterém tady hovoříte, tak kdo dělá zpravodaje pro to intersucho, aby jsme věděli, jaké sucho je v té půdě. To jsou naši členové zemědělské podniky.
5: Dobře, pane Pícho, podporujete vyšší ochranu půdy proti erozi?
0: Ano, samozřejmě,
5: ale
0: vadí nám to, když tady někdo přijde s technokratickým řešením upravit ZESu, který prostě zamezuje normálně zemědělský hospodařit a obrovsky administrativně zatěžuje a komplikuje zemědělcům život. Jo, to znamená, že my nejsme proti ochraně půdy před erozí, my jsme některá opatření kritizovali z toho důvodu, že jsou podle našeho názoru nefunkční a zemědělcům vlastně brání v tom, aby normálně hospodařili. Takže to je věc jiný pohled. Samozřejmě, že někdo tady může udělat zkratku, že my jsme proti, že chceme podporovat erozi, ale to by rozhodně nebyla pravda. Tak to rozhodně není. Česká republika i tak má nejpřísnější ochranu před erozí ze všech zemí Evropské unie a dovolím si tvrdit, že i na světě, ale musí to být vždycky tak, abychom věřili, že zemědělec v první řadě chce sám hospodařit zodpovědně. A to je to, na čem my jsme založeni. My říkáme, že zemědělec moc dobře zná své pozemky, hospodaří na nich a ví, kde ta eroze byla nebo nebyla, kde ta eroze hrozí. A v případě, že ta eroze přijde, tak potom je tady nástroj, který se jmenuje protierozní vyhláška, ano, která mu dává sankci a která ho zároveň převádí do nějakého režimu, když si nedokázal sám té erozi zabránit, tak my ti nařídíme. Ale abychom šikanovali všechny preventivně dopředu na 65% půdy a říkali jim, jak mají hospodařit, přestože na těch pozemcích v mnoha případech nikdy žádná eroze nebyla. Nám prostě přišlo špatně a to se nám samozřejmě nelíbilo.
5: Pane Šepku, tak byla ta vaše kritika na adresu Zemědělského svazu spravedlivá?
6: Já si myslím, že rozhodně těch věcí je tam celá řada a je to ze strany pana Píchy prostě totální manipulace, protože přece ruku na srdce nejlépe hospodaří ten, když hospodaří na vlastní majetku ve své lokalitě a tady ty velké korporáty vlastně z většiny dělají na najaté půdě A vlastně tam není žádná motivace dlouhodobá pro to, aby ten podnik sledoval ty záležitosti v krajině, kde jim tam čistě...
5: To už jste, pane Šepko, říkal, protože... ale když jste tady vy sám zvednul téma protierozní vyhlášky a řekl jste, že Zemědělský svaz bojkotoval její zpřísnění, tak jste tady slyšel teď od pana Píchy, že on není za posilování eroze, ale je proti tomu, aby zpřísňování vyhlášky komplikovalo zemědělcům život. Co vy na to?
6: No tak rozhodně vlastně naše asociace vždycky dbala na to, aby ty podmínky byly pro zemědělce snesitelné. My jsme byli ti, kteří jsme vlastně iniciovali vznik protibyrokratické komise na ministerstvu zemědělství ještě před mnoha lety, kdy třeba Zemědělskému svazu tyhle ty věci byly trochu jedno a vždycky to měli ve svých prioritách až někdy na konci. Takže my jsme vždycky byli za to, aby všechna ta opatření v krajině nebo jakákoliv jiná, která dopadá na zemědělce, tak aby byla snesitelná, jednoduchá.
5: Aby nepřinášela další byrokracii.
6: Tak, samozřejmě. Ale nám jde o to, že tady Zemědělský svaz neustále vždycky mluví o tom, jak je potřeba koncentrovat výrobu, jak je potřeba zvyšovat tu výrobu, ale my dneska stojíme vlastně v situaci, kdy budeme rádi, aby jsme tu výrobu udrželi tak, jaká je, protože já myslím, že to, co je dneska důležitý, je, abychom vlastně mluvili o filozofické změně přístupu k zemědělství, aby jsme to chápali, jako že to není jenom čistá produkce potravin, ale že to je vlastně snaha o nějaké využívání přírodních podmínek tak, abychom měli odolný venkov a krajinu. A prostě tady je potřeba u tohohle začít. A samozřejmě nejlépe to zařídí desítky tisíc motivovaných zemědělců ve svém území, než prostě pár velkých subjektů. To je naprosto zřejmé. Naprosto jasné. Kdyby to takhle nebylo, tak ano.
5: Pane Pícho, ano. Připustil byste, že ta situace způsobovaná změnou klimatu a postupným prodlužováním období sucha vede k tomu, že vy jako zemědělci budete úplně muset změnit svoji filozofii, přemýšlení o tom, co pěstovat, za jakých podmínek a tak dál?
0: No, samozřejmě, ale to se děje přece. Akorát, že ty diskuze, které tady představuje pan Šebek, kde útočí na větší zemědělce a snaží se vytvořit dojem, že nehospodaří na vlastní půdě nebo že nemají zájem, aby ta půda byla v dobrém stavu, nás nikam neposouvají.
5: Počkejte, ale není něco na tomto argumentu, že člověku víc záleží na tom, co jemu patří, než proto, na tom, co má pronajaté?
0: Ano, samozřejmě, a proto my jsme třeba před 10 lety navrhovali, aby tady existovalo předkupní právo na nákup půdy pro zemědělce. Dneska sdílíme ten názor trošku jiný. Dneska my už vnímáme to, že zemědělci nemají finanční prostředky a cena půdy je tak vysoká, takže my třeba obhajujeme oznamovací povinnost, aby zemědělec měl možnost tu půdu koupit, když bude na prodej, aby se o tom prodeji vůbec dozvěděl. A to je přesně to, co říkáme my. Jako když zemědělec svého hospodaří na vlastním, tak hlavně tam může budovat právě ty dlouhodobé opatření, může tam budovat protierozní průlehy, krajinné prvky. To nemůžete stavět na cizí půdě, když hospodaříte na pronajaté půdě, protože to musíte vždycky dělat se souhlasem toho vlastníka. Stejné to je jako s těmi melioracemi. Když máte pole, pozemek a na tom poli máte 150 vlastníků různých dílů půdních bloků a vy se všemi se musíte dohodnout, že vlastně oni by měli investovat do toho pozemku, protože ta meliorace je v jejich majetku. Tak samozřejmě to je reálně prakticky nemožné to změnit. Když ten pozemek vlastníte, tak se samozřejmě, pokud na to máte finanční prostředky, můžete rozhodnout, že ty meliorace buď to znefunkčníte, anebo zmodernizujete tak, aby zadržovali vodu v krajině. Tak. To znamená, já tady s tím souhlasím, akorát prostě to, co tady pan Šebek říká, útočí na nás, podle mě nás nikam neposune. To prostě to není o tom, co skutečně může pomoct té krajině, co skutečně může bránit tomu, abychom byli odolnější vůči suchu a samozřejmě, a tady vždycky musí zůstat to rácio, že ten zemědělec musí být ekonomicky životaschopný. To znamená, nedělejme ze zemědělců nějakou charitu, zemědělci jsou podnikatelé a měli by se uživit.
5: Pane Šepku, vaše stručná reakce, prosím, aby byla opravdu stručná, ať se posuneme.
6: No tak já samozřejmě jsem asi nedostal tolik prostoru, co pan Bícha, jenom musím říct, že to je opravdu...
5: Nezlobte se, dostáváte oba prostoru stejně. Dohlížím na to.
6: Dobře, jenom chci říct, že prostě spojit předkupní právo, který bude svědčit pouze několika desítkám nebo stovkám velkých subjektů, předkupní právo v zemědělské půdě, no tak to je prostě naprostá nehoráznost. A je to přesně ukázka toho, jak ten zemědělský svaz dlouhodobě vlastně s vlastníky nakládá. Tenhle ten problém, pokud to dneska pan Pícha říká, tak vlastně už mohl řešit dávno, ty zemědělské podniky se mohly dávno snažit o to, aby ta půda přešla do jejich vlastnictví, ale víceméně na spoustu vlastníků často kašlali, neplatili jim žádný nájem, takže dneska to tady vypadá, jak vlastně zemědělský svaz všechno se řešit, ale není to pravda. A zároveň chci zdůraznit, že já nemám nic proti velikosti podniků. Naše asociace má zpracovaný komplex opatření.
5: Říkal jste, že menší podnikům se daří lepší zvládat sucho.
6: No tak to ano, samozřejmě, ale velké podniky mohou mít zase nějaké jiné přínosy v nějakých jiných situacích, ale já mluvím o tom, že prostě máme připravenou celou škálu opatření, která se týká podpůrně všech typů podniků, takže není to tak, aby já si nenechám nasazovat příhlavu v tom, že vlastně my podporujeme jenom malé podniky. Vůbec ne. My se snažíme podpořit zemědělství tak, aby to bylo udržitelný funkční komplex do budoucna a ne, aby to bylo jenom o nějakém vlastně biznise v zemědělství.
5: Než budeme pokračovat a než se právě dostaneme k těm opatřením, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek a předseda Zemědělského svazu Martin Pícha.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Zaměřme se tedy teď, pánové, na ta opatření, která za současného sucha přicházejí do úvahy. Jste, pane Pícho, zatím za zemědělský svaz spokojeni s tím, jak na sucho reaguje vláda vůči vám jakožto zemědělcům?
0: Tak ona je otázka, co teď můžeme okamžitě v této chvíli dělat. Když se podívám na to, co dělají ostatní státy a co dělá Česká republika, tak je to přibližně stejné. Ta momentální opatření, o kterých se tady můžeme bavit, jsou v podstatě dvě. Ta první je, že umožníme zemědělcům neplnit některé podmínky vlivem toho, že tady prostě máme sucho, ať je to třeba výjimka z toho, že nemusíme posekat některé pozemky, nebo že respektive, že můžeme posekat některé pozemky, které nám ze zákona byly vyčleněny, že je nesmíme posekat a tak dále. Zkrátka můžeme požádat o takzvanou vyšší moc. A druhá rovina je nějaká ekonomická finanční pomoc. Evropská komise nám dává nějaký dočasný krizový rámec, za základě kterého říká, že můžeme nějakým způsobem zemědělcům pomoct. Ten dočasný krizový rámec více reaguje na krizi způsobenou v hormonském průlivu ve vazbě na vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Takže česká vláda to nějakým způsobem bude využívat. My máme příslib, protože jsme před půl rokem 7 nevládních organizací požádali vládu, ministerstvo zemědělství o finanční pomoc. Máme tady nějaký příslib asi 3,5 miliardy korun navíc nad rámec státního rozpočtu. Vidíme, jak ty finanční prostředky budou distribuovány. Pro nás je asi klíčové, aby to bylo administrativně co nejméně náročné a abychom ty finanční prostředky mohli poslat těm zemědělcům co nejrychleji.
5: Ale zatím tedy spíš za zemědělský svaz byste řekl, že jste s reakcí vlády na sucho spokojeni.
0: Takhle bych to asi neřekl. Tady jde spíš o to, že my přenášíme všechny ty požadavky z našich členů, ze strany našich členů na to ministerstvo a nějakým způsobem se snaží ministerstvo ty věci řešit. Takže
5: a uvidíte ještě, jakým způsobem je řešit konkrétně bude. Dobře, rozumím tomu, prosím. Nechme zareagovat pana Šebka a z toho, co už jste, pane Šebku, říkal, ale i vlastně z vašich předešlých veřejných vystoupení vyplývá, že vy jste velmi kritický vůči vládě Andreje Babiše a v souvislosti s obdobím sucha hovoříte o laxnosti. Proč?
6: No, protože vlastně, jak jsem to říkal, my jsme se na pana ministra obraceli již po třetí. Začali jsme se na ně obracet v květnu, takže to není záležitost posledních týdnů, ale to je prostě naše zkušenost toho, že to jaro bylo velice suché, bylo velice problematické a my se snažíme o to, aby se to řešilo ve dvou rovinách. To znamená v těch aktuálních, které se mohou přijmout, jak říkal pan Pícha, samozřejmě nějakým zjednodušením, nějakou úlevou a na to my jsme právě přesně upozorňovali. Psali jsme celou řadu opatření panu ministrovi a on nám odpověděl, že to vnímá téma, ale že to chce řešit zatím formou jakoby výjimek. A my jsme dávno říkali, že to nelze řešit nějakou výjimkou, protože to sucho zasahuje všechny, takže je to naprostý nesmysl. A také jsme poukazovali třeba na Slovensko, které už řadu věcí přijalo, normálně to realizuje a u nás prostě pořád nic, u nás teprve po dovolených se vláda schází s tím, že vlastně chce dát peníze na přehrady a tím to asi pro veřejnost má skončit. Ale co také čekat od vlády, která prostě popírá klimatickou změnu. Takže prostě my jako tady nečekáme nějaké velké zázraky, ale přesto bychom chtěli po panu ministrovi, aby se svolal k tomu kulatý stůl, aby jsme právě řešili zejména ty dlouhodobé záležitosti, protože s těma je potřeba začít hned, ano. A skutečně přestat mluvit jenom o tom, že se má zemědělství koncentrovat, že se má zvyšovat výroba a tak dál, protože tak. My samozřejmě jsme také ekonomové, jsme také podnikatelé a samozřejmě nás zajímá zisk. Ale jenom o to, v jakém prostředí se to bude dít, jestli to prostředí bude únosné.
5: Vy jste řekl, že vláda popírá klimatickou změnu. Tady pro korektnost bych měl uvést, že ne každý člen vlády Andreje Babiše popírá klimatickou změnu, abychom byli korektní, respektive klíčoví.
6: Tak, abyste byl korektní, pane rektore, já musím říct, že právě ministerstvo životního prostředí, které by to mělo řešit nejvíc, tak to právě nejvíc popírá, takže nevím, co jsem řekl na tom málo korektně.
5: Tak,
6: tak to je.
5: Ministr Igor Červený ovšem na druhé straně zmiňuje důležitost těch adaptačních opatření v souvislosti se změnou klimatu. Pane Pícho, není to ovšem problém, že skutečně ze strany některých představitelů vládní koalice slýcháme zpochybňování i toho současného období sucha. Nemůže to potom způsobovat ten přístup, který podle pana Šepka není dostatečný přístup vůči tomu současnému suchu?
7: Takhle, já tady asi nejsem jako obhajce vlády, to si tady pozvěte pana ministra Červeného a ať vám řekne, jak on vnímá
5: klimatickou změnu. Taky jsme si ho pozvali na tento týden.
7: Jo, takže to asi je smysluplnější. Já jsem tady za zemědělce a mým cílem je prostě, aby se tady dlouhodobě řešila koncepčně problematika změny klimatu. Ta změna klimatu tady zcela prokazatelně nastává. Máme tady
5: dobře, na tom se shodnete, protože nemáme moc času, tak se vás zeptám konkrétně.
7: A právě já se bavím o těch dlouhodobých věcech, ale my se to opakuji.
5: Bavme se prosím na závěr o těch konkrétních opatřeních. Tady máte pocit, že vláda Andreje Babiše reaguje na sucho včas, protože slyšel jste před chviličkou od pana Šepka, že ze strany Asociace soukromého zemědělství přišly podněty na ministerstvo zemědělství už na jaře, týkající se sucha.
7: No dobře, ale jako podněty na to, aby zemědělci některé věci plnit museli nebo nemuseli, a z toho tady máme právě tu možnost uplatnit tu vyšší moc, třeba řeknu příklad, povinnost mít počet zvířat na 1 hektar, zatížení žádná celá 3 VDE, tak ministerstvo potažmo státní zemědělský intervenční fond řekl, ano, nemusíte to plnit, když nám předložíte vyšší moc. Já mám zatím informace, že ho to požádali 4 zemědělci do pátka, když jsem se na to ptal na státním zemědělském intervenčním fondu. Dobře. Takže ono, je to o tom, že prostě tady ta možnost tady je. Vy musíte vždycky toho vnímat ještě jednu věc. Jo.
5: A u toho skončíme.
7: Nepočkejte, tady
5: čas vypršel.
7: Já vím,
6: že jsem neměl šanci.
7: Já vám jenom doplním jednu.
5: Půl hodiny, náš čas vypršel. Tolik předseda Zemědělského svazu Martin Pícha diskutoval s předsedou Asociace soukromého zemědělství Jaroslavem Šepkem. Děkuju vám oběma.
8: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze, nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Co nám ukazuje nezaměstnanost?
10: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
9: Nezaměstnanost ukazuje určitou nerovnováhu na trhu práce, tedy stav, kdy je poptávka firem po zaměstnancích nižší než nabídka práce, což v praxi znamená, že na trhu zůstávají lidé, kteří pracovat chtějí, ale práci nemohou najít. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, která je minimálně 15 let, aktivně práci hledá a je připravena do ní do 14 dnů nastoupit. Počet nezaměstnaných na trhu se obvykle vyjadřuje mírou nezaměstnanosti, která ukazuje podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat. Když je míra nezaměstnanosti vysoká, znamená to, že mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli, nemůže zaměstnání najít. A to je pro stát problém, protože se o tyto lidi musí postarat a to stojí peníze. Na druhé straně ale, když je míra nezaměstnanosti hodně nízká, mohou mít firmy zase velký problém najít si kvalitní zaměstnance a to brzdí jejich rozvoj. Žádný extrém proto není pro ekonomiku dobrý a ideální je najít zlatý střed, který by udržoval trh práce v takovém stavu, který hospodářství umožní stabilně růst.
10: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Skončila 60-denní lhůta americko-íránského memoranda o porozumění. Českem se prohnaly silné bouřky, hasiči kvůli nim měli přes 500 zásahů. Olympijští vítězové Fuxa a Dostál se chystají na mistrovství světa v rychlostní kanoistice a bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, teploty do 22 stupňů.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Skončilo americko-íránské memorandum o porozumění. 60-denní lhůta měla zajistit čas na dojednání trvalejších podmínek míru mezi Íránem a Spojenými státy. Obě země se ale vzájemně obviňovaly z porušování podmínek dohody.
12: Takzvané memorandum o spolupráci si Teherán i Washington vysvětlovali po svém. Írán trval na odchodu izraelské armády z palestinského pásma Gazy. Trhliny ale způsobily podle katarské televize Al Jazeera taky neshody ohledně provozu Hormuzským průlivem. Teherán strategickou úžinu zablokoval a začal za proplutí tankerů vybírat mýtné. Na mapě tranzitních tras se přitom Írán dohodl s Ománem. To vadí americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. V rozhovoru pro Fox News pohrozil, že pokud se bude Omán plést do vyjednávání mezi Washingtonem a Teheránem, rozbombarduje zemi na prach. Omán je přitom v Perském zálivu jedním ze strategických partnerů Spojených států. Jiří Chábera, Radiožurnál.
11: Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celém Česku asi 550 zásahů, informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a taky silný vítr. Podle Pilného hasiči nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, poškozených střech nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů.
13: Nejvíce případů jsme evidovali ve Středočeském kraji, konkrétně 99, dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
11: A problémy byly i v energetice. Na východě Čech zůstalo bez proudu 5000 domácností. Zhruba 5-kilometrová přeložka silnice 1/45 na Bruntálsku má stavební povolení. Ředitelství silnic a dálnicí postaví kvůli budoucí přehradě v Nových Heřminovech. Státní podnik teď vybírá dodavatelskou firmu. Práce mají začít na jaře příštího roku, říká mluvčí státního podniku Miroslav Mazal.
14: Nová silnice 1/45 povede blíže k železniční trati, vlastně nad hladinou budoucí přehrady, směrem z Nových Heřminov k Zátoru a tím pádem vytvoříme i částečný obchvat Zátoru, kde tato silnice 1/45 povede mimo část obydleného prostoru v Zátoru.
11: Rychlostní kanoisti dokončují přípravu na mistrovství světa. Na šampionátu v polské Poznani budou příští týden největšími českými nadějemi na medaili kajakář Josef Dostál, kterého ale aktuálně trápí infekce, a kanoista Martin Fuxa. Kromě dvou úřadujících olympijských vítězů může česká výprava pomýšlet i na další úspěchy, říká předseda sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů Martin Doktor.
15: Já myslím, že pro nás to mistrovství světa teď je obrovský důležitý z hlediska olympijské kvalifikace. Na to my dáváme velký důraz. Snažíme se obsadit všechny kategorie, kde to jde. Snažíme se mít vždycky rezervu v tom, že by někdo zaskočil. Bude důležitý se dostat do finálí, nebude to jednoduchý, doopravdy ten svět je rychlej.
11: Mistrovství světa v rychlostní kanoistice začne úvodními jízdami příští středu. O medaile se pojede od pátku do neděle.
3: Nehoda u Toužimy a omezení na silnici 33 na Náchodsku. V Praze na vjezdu do komplexu Blanka směr Troja už nehoda osobního auta odklizená. V Praze na městském okruhu v Blance taky skončila noční uzavírka mezi sjezdy na Letnou a Troju. Zdržet vás mohou následky nehod na silnicích nižší třídy. 198 se s Toužimy do Bochova v Kozlově a na silnici 110 z Benešova do Ostředku opatrně mezi Soběhrdy a Kozmicemi. Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí se kvůli opravám mostu jede Kyvadlově. Omezení čekejte u Rozkoše od bočky na Kleny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: Přes den čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví i přehánky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty v úterý 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 24. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Budeme si muset zvykat na teploty kolem 45 stupňů Celsia, jak čelit následkům extrémního sucha a dostanou nás současné srážky z nejhoršího. Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolaš, zástupce Česka v mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN a expert Světové meteorologické organizace. Zdravím vás do Ostravy, dobrý den.
18: Pěkný den.
17: Jen pro pořádek poznamenávám, že rozhovor natáčíme v 10 hodin dopoledne. Na 88% území nastal některý ze 3 stupňů sucha, extrémní bylo na 60%. V neděli přišel konečně alespoň slabý kýžený déšť, dnes jsou předpovězeny bouřky, včetně přívalových srážek. Mohou situaci aspoň zmírnit?
18: Samozřejmě, že mohou, ale to zmírnění bude, řekněme, krátkodobé, protože neočekáváme, že by výrazně pršelo 14 dní, 3 týdny. A bude jenom povrchní ve velkých uvozovkách. To znamená, že to zaznamenáme třeba na tom, že se může znovu zazelenat tráva, ale zcela jistě to nevypadá tak, že bychom měli doplnit nějaké podzemní vody, popřípadě v té krajině by měla se doplňovat nějak významně voda. To nevypadá, protože ty deště budou, jak jsem říkal, krátkodobé, možná dokonce přívalové. Sám jste říkal, že to mohou být bouřky a potom je to lokálně hodně diferencované. Někde spadne více, někde méně, někde nic. Takže bych na to příliš nespoléhal zatím v téhle situaci.
17: Dá se sucho považovat za obrácenou stranu stejné mince, než je povodeň? Citujeme teď bývalého ministra životního prostředí znutí, ano, Richarda Brabce.
18: Je to přesně tak a já to říkám už 20 let, vždycky, když je větší sucho, tak říkám pozor, přijde povodeň, a když řešíme povodeň, tak říkám pozor, přijde sucho, tak to ve střední Evropě je. A jediný rozdíl ve velkých uvozovkách, který dneska zaznamenáváme, že ty suché a vlhčí periody se v České republice a obecně ve střední Evropě střídají podstatně častěji, než jsme tomu byli zvyklí před 50-100 lety, kdy extrémní sucho přišlo jednou za 10-15 let a extrémní povodeň také jednou za 10-15 let někde v nějakém regionu, a že by zasáhla jak to sucho, tak ta povodeň nějaké větší území. Na to jsme opravdu zvyklí nebyli, to pozorujeme až v těch posledních 10-20 letech. Takže ano, je to stejná mince, já vždycky říkám, že jsou to spojené nádoby, funguje to zároveň, vždycky máme chvíli nějakou sušší periodu a potom nějakou vlhčí periodu.
17: Vysychají nejenom tuzemské řeky, ale alarmující stav je i na velkých evropských tocích. Má to všechno jednu příčinu?
18: To určitě ne, vždycky je těch příčin několik a přece jenom Evropa je rozsáhlý kontinent, to znamená někde tou hlavní příčinou je méně srážek, někde tou hlavní příčinou je, řekněme, ten déle trvající víceletý vývoj, například i v České republice si musíme uvědomit, že my jsme v letech 2014 až 18, někde až 19 zaznamenali docela významné suché období a od té doby jsme nezaznamenali víceleté vlhké období, které by tu situaci nějakým způsobem úplně napravilo. Naopak potom v roce 2018-2019 pořád zaznamenáváme většinou srážkově podprůměrné roky, z čehož teda vyplývá, že ta krajina dlouhodobě je z hlediska vláhy podhodnocená, že v té krajině ta vláha chybí. A pak je tady ještě jedna příčina, která je taky dlouholetá, ale letos trošku jiná, a to je dlouhodobě vyšší teplota. Teď nemám na mysli jenom průměrnou teplotu, která je dlouhodobě vyšší o nějaký 1,5 stupně Celsia, v Evropě trošku více, a není to taky tak, že by nějaký rok byl extrémně chladnější a mohlo se to trošku vyrovnat, ale problém je alespoň v letošním roce hlavně v extrémech. My jsme bývali zvyklí, že ty extrémy byly řekněme 37-38 stupňů Celsia, a trvali vždycky špičkově nějakých pár dní, a dneska v letošním roce máme 40 stupňů Celsia, když je 37, tak si myslíme, že už si odpočineme, a ty 40 nám také trvají více dní. Dokonce jsme letos už měli dvě situace, kdy 40-stupňové teploty jsme měřili dva dny po sobě, a to je něco, co by před 10 lety i v České republice bylo zcela nereálné. Ale proto sucho, bavíme-li se o suchu, je ještě jeden zajímavý fenomén a nepříjemný fenomén, že ty vysoké teploty netrvají pár desítek minut v rámci toho dne někde v nějakých lokalitách, ale konkrétně třeba toho 28. června jsme v Doksanech měli teplotu na 40 stupňů Celsia celé odpoledne. Tam ta situace trvala 4 hodiny v kuse, což je něco, co ani předtím u těch 37 nebo 35 stupňových extrémů nebylo. Vždycky jsme byli zvyklí ve střední Evropě, že ta extrém vyskočil, byla to špička, trvalo to pár minut, pár desítek minut a vrátilo se to aspoň o stupeň o dva dolů, a to letos není. A v okamžiku, kdy máte takto vysoké teploty a trvají takto dlouho, v době, kdy už máme v krajině sucho, tak potom je tam samozřejmě ten stres pro ty rostliny podstatně větší. Jim nezbývá, než se, řekněme, zásobit z těch nižších zdrojů kořenových, a potom ta voda samozřejmě musí chybět i v těch nižších vrstvách, o kterých jsem říkal, že se přece jenom za těch posledních 10 let nedoplnila, nedostala se na ten nějaký průměrný stav. Proto zaznamenáváme nejenom v České republice, ale i v těch evropských jiných velkých tocích. U nás je to Labe, Vltava, ale týká se to obecně Dunaje, Rýnu, Rony, tak nízké stavy, že některé i průmyslové podniky začínají problém, pokud jsou závislé na dodávce vody z těchto vodních toků.
17: Ještě k těm extrémním teplotám. Vy jste nedávno v rozhovoru pro Reflex řekl, že není vyloučeno, že budou extrémní teploty dosahovat i u nás 45 stupňů. Jak je to pravděpodobné?
18: To byla odpověď na to, jestli můžeme u nás zaznamenat 50 stupňů, tak já jsem říkal, že ne, že těch 45 stupňů považuji za fyzikální limit pro střední Evropu, protože přece jenom tady máme nějakou délku dne a pak slunko zapadne, přece jenom tady máme docela velké množství zelené hmoty, které ochlazuje ty ekosystémy, takže těch 45 stupňů považuji za horní limit, ale upřímně řečeno, jestli máme 40, 41 nebo 43, to není zase až takový problém. Problém je v té délce trvání. Pokud budeme mít více dní za sebou 40 stupňové extrémy, tak to je podstatně horší pro krajinu a konec konců i pro člověka, než když budeme mít 44 a bude to taková špička, která zase spadne níž. Takže to, co pozorujeme letos s těma 40, se může zvýšit ještě o stupeň o dva, ale záleží na tak, jak dlouho to bude mít trvání.
17: Extrémní vedra jsou čím dál častější, intenzivnější, trvají déle a zasahují mnohem širší oblasti, než tomu bylo v chladnějších klimatických podmínkách v minulosti. To řekl John Kennedy, vedoucí oddělení klimatických informací Světové meteorologické organizace. Proč je Evropa nejrychleji se oteplujícím kontinentem?
18: Trošku z legrace se na to dá odpovědět, že protože Arktida není kontinent, protože ona se ještě více rychleji otepluje Arktida, ale pokud zůstaneme u těch kontinentů, tak přece jenom obecně se kontinenty a pevná půda, pevnina otepluje rychleji než oceán, a když se podíváte na rozložení pevnina oceánu, tak přece jenom na jižní polokouli se otepluje pomaleji než na severní polokouli, a ta Evropa má ještě jeden docela zajímavý fenomén, který tu teplotu zvedá nahoru, a to je golfský proud, který přináší teplo z Karibiku k Evropě, a v okamžiku, kdy poskládáte dohromady to, že se otepluje a to, že k nám přichází velké množství teplé vody z Karibiku jako k Evropě jako celku, tak pak ve výsledku se otepluje Evropa rychleji než i ostatní kontinenty. Třeba Severní Amerika se také otepluje docela rychle, ale méně než Evropa. A Evropa navíc je součástí přece jenom dvou kontinentí, kterému se říká Eurázie, a tím pádem ta velká plocha, která se otepluje více než vodní plochy, tak tu změnu docela urychluje. To je vlastně to vysvětlení. A my jsme navíc jako Česká republika v uprostřed toho kontinentu, kde přece jenom máme dál k oceánům a dál k moři, které to trošku snižují, to oteplování, takže my na to v úvozovkách doplácíme ještě více než pobřežní oblasti.
17: Kennedy připomněl, že v červnu 1976 se Evropa také potýkala s vlnou veder a panoval prý podobný vzorec tlakových vyšší a nižší jako letos. Proč jsou v současnosti důsledky úplně jiné?
18: No, ta odpověď je velice jednoduchá, protože jsme od těch 70. let o stupeň v průměru teplejší. Jedna věc, druhá věc, přece jenom máme větší nároky na vodu a jsme tím pádem zranitelnější v případě, že ta voda trošku chybí, a potom od těch 70. let se alespoň v České republice, a myslím si, že to platí pro celou Evropu, hodně změnili to, jak vypadá krajina. My vždycky říkáme, že Česká republika je střecha Evropy a že si tady musíme zadržovat vodu, ale upřímně řečeno, to, že máme problém zadržet vodu v krajině, je problém nejenom České republiky, je to problém všech zemědělsky intenzivně využívaných oblastí. Nám se nedaří obhospodařovat půdu tak, aby ta půda lépe zadržovala tu vodu v okamžiku, kdy voda padá z nebe, ale rychle se ji snažíme dostat pryč. Konec konců jsme 50 let meliorovali, abychom zvýšili úrodnost té půdy, a některé ty meliorace jsou dodnes v provozu, než by všechny jsme měli zrušit, přece jenom někde jsou ještě potřebné, ale je jich příliš mnoho. To znamená, my se přece jenom snažíme o těch 70. let podstatně více tu krajinu vysušovat. A teď se nám to vrací nepříjemně, měli bychom se snažit úplně o něco jiného, ale to taky není žádná novinka, my to říkáme 20 let, že potřebujeme zadržovat vodu v krajině, a podívejte se na to, jakým způsobem dneska vypadá krajina po několika měsících sucha a tepla, kdy jdete v lesích, ve vyšších nadmořských výškách a křupe vám jehličí pod nohama, což je podle mého názoru takový správný signál, že je opravdu špatně a že bychom měli něco dělat.
17: Klimatolog a meteorolog Radim Tolaš je hostem 20 minut Radiožurnálu. Babišova vláda ohlásila na čtvrteční tiskovce na Slapech oživení Národní koalice proti suchu. Čemu to pomůže?
18: Pomůže to nějaké koordinaci, jakým způsobem zvládat tu situaci, kterou teď máme. Stejně jako jsme schopni zvládat povodně, tak musíme zvládat i sucha, přestože to je trošku jiné nebo hodně.

0: že už sucho je, ale pro zadržování vody v krajině musíme dělat úplně jiné věci. A já si myslím, že pokud bude nějaká skupina odborníků se tomu věnovat, tak oni tohle samozřejmě ví a měli by začít tlačit na to, abychom tu krajinu obhospodařovali v těch našich pramenných oblastech lépe, aby zadržovala tu vodu a nevracela se nám tam třeba kůrovcová kalamita a podobné věci, které tomu nepomáhají. Takže ano, koordinačně to může pomoct, ale neměli bychom se zaměřovat jenom na ta technická opatření, to znamená jenom na ty přehrady, které mají jiné účely hlavně, než je nějaká prevence proti suchu, na to přehrady nejsou.
1: Premiér zároveň řekl, že vláda pošle 4 miliardy na boj se suchem. V neděli ale upřesnil, že jde o plánovaný rozpočet sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství na příští rok. Co zatím podle vás fakticky dělá současná vláda?
0: No, na to já asi neumím odpovědět, protože současná vláda je u moci necelý rok a přece jenom za rok toho udělat se moc nedá. A myslím si, že měli jiné priority než životní prostředí. Nejsem schopen to nějak líp komentovat.
1: Ex-ministr životního prostředí Lidovec Petr Hladík upozornil, že loni vláda dala na boj proti suchu skoro 27 miliard korun. Babišova vláda v rozpočtu na letošní rok výdaj zkrátila na polovinu. Neměly by v tomto bodě vlády navazovat jedna na druhou a držet se dlouhodobé strategie?
0: Zcela jistě ano, a od toho ty strategie jsou. Konec konců adaptační strategie tady toto řeší a je k dispozici na Ministerstvu životního prostředí, pokud se nepletu, už více než 10 let. Ten čas letí hrozně rychle. A ty strategie jsou právě od toho, aby jednotlivé vlády bez ohledu na to, jak se střídají, tu strategii naplňovaly a ne, že si řeknou, je tady, jsme jiná vláda a budeme tu strategii měnit nebo nedodržovat. Samozřejmě strategie se dají změnit, ale přece jenom jsou to materiály, které by měly mít platnost bez ohledu na politickou reprezentaci po dobu desítek let, protože když se bavíme o změně klimatu, tak nám nejde o nějaké opatření, které pomůže z roku na rok, ale jde nám o výhled na desítky let dopředu. A když se ohledneme zpátky, co říkali klimatologové před 20-30 let, tak se to potvrzuje. My na 20-30 let dopředu jsme říkali, že to, co se děje letos, se dít bude. Možná jsme jenom trošku překvapeni, že se to děje o 5-10 let dřív, než nám to modely ukazovaly.
1: Místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl nám v publicistice řekl, že to, co teď připravuje vláda Andreje Babiše, je podle něj hašení požáru a ještě možná špatnými hasícími prostředky. Budování nádrží v krajině, ať velkých nebo malých, tu situaci neřeší. Ostatně vy jste to říkal taky. Je potřeba dělat spoustu jiných věcí a plošnějších, tak abychom s tím, co máme, uměli hospodařit. Takže vidíte to podobně.
0: Vidím to úplně přesně stejně a přece jenom, když se zamyslíte nad tím, jakou funkci z hlediska sucha má přehrada v krajině, tak ona vlastně zdrží vodu na jednom místě, místo toho, aby ta voda byla rozprostřena v tom povodí nad tou přehradou. A jediný význam té přehrady je to hašení toho požáru, to znamená, že pokud dobře hospodaříme a dobře manipulujeme na té přehradě, tak když je extrémní sucho, tak z té přehrady můžeme nadlepšovat průtoky pod tou přehradou. Ale ten problém je vlastně nad tou přehradou. My potřebujeme, aby ta voda nebyla v té přehradě, ale ideálně v té krajině, v tom povodí nad tou přehradou. Takže má pan kolega pravdu.
1: Nejenom tedy v přehradě, tam by asi měl být taky, ale hlavně v té krajině, tak se to myslel.
0: Tak jsem to myslel, ano.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s klimatologem Radimem Tolašem, mimo jiné autorem Atlasu podnebí Česka. Ústav výzkumu globální změny Czech Globe spustil před rokem web Vlny veder, kde se dá například zjistit, jak silný tepelný stres hrozí v jednotlivých českých městech. Jak užitečný je to podle vás nástroj?
0: Jakýkoliv takový nástroj je užitečný, nejenom Czech Globe, ale třeba i Český hydrometeorologický ústav dneska má takzvaná otevřená data a v podstatě podobnou aplikaci si s pomocí AI může dneska udělat každý. Ta data jsou k dispozici každou hodinu. Jsou tam i historická data, to znamená, tyhle aplikace samozřejmě jsou úplně skvělé, buďme rádi, že je máme, data k tomu jsou, data jsou důležitá, protože můžeme spekulovat o čemkoliv, ale když to nebudeme mít potvrzené v datech, tak nás samozřejmě může každý nařknout, že si to vymýšlíme, ale my v České republice na tom těch dat máme dostatek. Zmínil jste Atlas klimatu, to je dneska už 20 let stará v uvozovkách kniha, ale kniha, která má rok od roku větší hodnotu, protože ukazuje, jak rychle a jak hodně se vlastně to klima za těch 20 let, a 20 let je hrozně krátká doba pro klima,

0: klimatologi, tak jak rychle a hodně se to klima změnilo. Takže buďme rádi za tyto aplikace, buďme rádi za tyto knihy historické.
1: Upozornil jste, že v nemocnicích, sociálních zařízeních, na úřadech nebo na pracovištích má být klimatizace. Tam, kde není, se má podle vás doplnit. Udivuje vás, že se o tom vůbec vede diskuse?
0: Mě to udivuje, protože, jak jsem už řekl před pár minutama, my upozorňujeme 20-30 let, že tyto extrémní situace budou častější. My můžeme mít trošku nejasnosti v tom, jak se bude vyvíjet srážky a srážkový deficit v průběhu dalších let a desetiletí, ale pokud jde o tu teplotu a výskyt extrému, to je něco, co ty modely dneska už umí velice přesně a dokonce se nám už teď po těch 20-30 letech potvrzuje, že jsme byli velice přesní, takže pokud někde máme nějaké pobytové sociální zařízení, pokud jsou lidé, děti v nemocnicích a musí tam v úvozovkách přežívat bez klimatizací, tak mě to udivuje. Já jsem si myslel, že už to máme 10 let vyřízené.
1: Jak se u nás podle vás daří pracovat s tepelnými ostrovy ve městech? Jak by se tam měla změnit péče o zeleň?
0: Myslím si, že v posledních 10-15 letech se to dost mění k lepšímu. Přece jenom si obce, města i vesnice uvědomují, že horka jsou a snaží se budovat to, čemu se obecně říká modrozelená infrastruktura. Dneska už přece všichni víme, že když máme na ulicích stromy, tak nám to tu situaci v těch horkých vlnách výrazně zlepšuje. Když máme ve městech někde nějaké menší vodní plochy, vodotrysky, vidíme, že to lidi v těch horkách vyhledávají. To znamená, je to, co by ty obce měly dělat a netýká se to jenom těch velkých měst, kde hovoříme o nějakém tepelném ostrově, ale myslím si, že se to týká každého města, které má nějakou souvislou zástavbu, tak bychom se tomu měli věnovat a těm stromům dávat více prostoru, protože ty nám fungují jako přirozená klimatizace. Takže ano, mělo by to tak být a myslím si, že se to v posledních 10-15 letech sice pomalu, ale zlepšuje.
1: V městské zeleni se podle ochránců stále více šíří nebezpečné druhy invazních dřevin, které mohou mimo jiné způsobovat alergie. I to je způsobeno změnou klimatu?
0: Může být, nejsem na tohle úplně expert, ale je pravda, že když máme vyšší průměrnou teplotu, tak se tady daří rostlinám, kterým by se tady před 10-15 lety ještě nedařilo. Takže ano, může to být způsobené změnou klimatu a je třeba tu zeleň udržovat a vysazovat ji, řekněme, přiměřeně střední Evropě a netahat tady nějaké nesourodé věci, na které nejsme zvyklí a potom na to trpí třeba ti alergici. Ano, může to být důsledek změny klimatu.
1: A co znamená přizpůsobit se klimatické změně pro každého jednotlivce?
0: Tak v zásadě máme dvě možnosti. Jedna možnost je změnit vlastní chování a druhá možnost je něco nainvestovat. Tou změnou vlastního chování myslím například to, že když je velké vedro, tak nepůjdu v poledne běhat. Nějakým jiným způsobem, když musím být zavřený v uvozovkách doma při těch velkých teplotách, tak budu jiným způsobem větrat, nebudu větrat přes den. Je to nepříjemné, když si tam nepustím čerstvý vzduch, ale změním svoje chování. To je adaptace. Stejně tak, když budou povodně, abychom nezůstali jenom u toho sucha, tak dneska jsme všichni, doufám, už změnili své chování a nebudeme diskutovat s hasiči, že se máme evakuovat. To je změna chování, to je adaptace. Pokud jde o ty investice, tak jsme se bavili o klimatizacích, ale ono upřímně řečeno pro ochlazování nemusíme investovat jenom do klimatizací. Můžeme mít venkovní žaluzie, nějaké okenice, nějaké markízy, to všechno stojí peníze, jsou to investice, ale je to adaptace, kterou si můžeme každý z nás téměř udělat.
1: Co vysychající individuální studny pomůže do budoucna prohlubování vrtů?
0: To si nejsem úplně jistý, ono to samozřejmě může pomoct, ale na druhou stranu, pokud budeme mít takových více prohloubených studen více, a přece jenom při těch dlouhodobých poklesech to může znamenat, že se bude jiným způsobem rozprostírat ta podzemní voda a ne všude ta voda potom bude dosažitelná. To znamená, jenom prohlubovat studně si myslím, že je málo. I tady je ta souvislost s tím, co jsem říkal na začátku, že musíme udržet vodu v krajině a potom nebudeme potřebovat hlubší studny.
1: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Hostem byl klimatolog a meteorolog Radim Tolaš, vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu, zástupce Česka v mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN a expert Světové meteorologické organizace. Děkuji za rozhovor a do Ostravy přeju klidný den. Naschledanou.
0: Děkuji a děkuji za pozvání.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: You represent Europe in the world today, but also what Europe can be in the world tomorrow. You are truly our greatest asset.
2: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
4: Každých pár let se stěhovat, hledat nové přátele, nové školy a za pár let se zase vracet zpět. Takový je život diplomatů, kteří mnohdy mění posty napříč celým světem. Zatímco pro velvyslance a velvyslankyně je to jejich práce, jejich rodiny se tomu musí přizpůsobit. Jak se s tím vyrovnávají partneři nebo partnerky a jak děti? O tom všem uslyšíte v dnešních bruselských chlebíčcích. Já jsem Jakub Lucký, zdravím vás ze studia v Praze, zatímco náš host sedí někde na některém z mnoha malých švédských ostrovů. Mluvit budeme s Katarínou Jevrel, viceprezidentkou organizace Diplomatic Spouse Association Prague, tedy asociace partnerů diplomatů žijících v Praze. Katarína Jevrel je zároveň manželkou švédského velvyslance. Začněme nejprve tou organizací Diplomatic Spouse Association, neboli zkratkou DSA. Co to vlastně je ta DSA?
5: Myslím, že DSA je naprosto skvělá organizace. DSA je mezinárodní společenství manželek, manželů a partnerů diplomatů působících v Praze. Spojují nás přátelství, poznávání různých kultur a vzájemná kulturní výměna. Nedílnou součástí naší činnosti je také charitativní práce, kterou v Praze vykonáváme.
4: A kdo všechno je vlastně součástí? Já jsem měl původně dojem, že to budou asi představitelé spíš evropských ambasád, ale pak, když jsem se díval na váš web, tak mi přišlo, že to složení je docela dost napříč celým světem.
5: Jednou z nejkrásnějších věcí na DSA je její skutečně mezinárodní charakter. Je pro mě velkou ctí být její součástí. V našem výboru je například předsedkyně ze Slovenska, koordinátorka charitativních aktivit pochází z Pákistánu, kulturní koordinátorka je manželkou amerického velvyslance a je ze Spojených států. Také naše tajemnice je Američanka a já jsem ze Švédska. Už samotné vedení organizace je tedy velmi mezinárodní a právě díky tomu je spolupráce nesmírně zajímavá.
4: No on to asi je docela dobrý způsob, jak si diplomaté trochu vhození, řekněme, do cizí země můžou najít nějaké přátele, je to tak?
5: Členové výboru jsou obvykle voleni na období jednoho roku, ale veškerá činnost organizace stojí na dobrovolnictví. Pokud má někdo chuť zapojit se, může si vybrat oblast, která ho zajímá. Pořádáme například společné vycházky, sportovní aktivity, kulturní akce, knižní klub, dokonce i kurz výroby šperků a samozřejmě také každoroční mezinárodní charitativní bazar. Pokud vás něco zajímá, tak se můžete rozhodnout, že budete pomáhat třeba jen rok nebo po celou dobu svého pobytu v Praze. To záleží čistě na vás. Na DSA mám ráda i to, že vytváří skutečný pocit sounáležitosti. Když se diplomatická rodina přestěhuje do nové země, potřebuje si rychle vytvořit nové zázemí a najít přátele. DSA je v tomto ohledu skvělou příležitostí poznat nejen diplomatickou komunitu, ale také českou společnost a mnoho českých dobrovolníků. Člověk tak mnohem lépe pozná zemi, ve které právě žije a zároveň naváže nová přátelství. Odjezdy bývají samozřejmě smutné. To je asi nejtěžší stránka diplomatického života. S lidmi si vytvoříte velmi blízké vztahy, rychle se stanou součástí vašeho života a pak přijde chvíle, kdy se musíte rozloučit. Takový už je ale život diplomatů. Na druhou stranu právě DSA celý proces velmi usnadňuje, protože pomáhá navazovat přátelství opravdu rychle.
4: My se bavíme o DSA Prague. Je to něco unikátního pro Prahu nebo něco podobného existuje někde jinde?
5: Ano, podobné organizace fungují i jinde, jen se často jmenují jinak. Ve Švédsku například existuje organizace SVEA, která sdružuje Švédy žijící v zahraničí. Fungují také různá severská sdružení nebo spolky diplomatické komunity. Je tedy poměrně běžné, že v různých zemích existují organizace s podobným posláním.
4: No a chápu tedy správně, že vlajkovou lodí DSA je ten zmiňovaný charitativní bazar.
5: Měli jsme obrovskou radost, protože loňský ročník byl mimořádně úspěšný. Díky vítězku jsme mohli při slavnostním předávání cen 12. června letošního roku podpořit 16 charitativních organizací. Celkem jsme jim rozdělili 1 320 000 korun. Finance směřovaly na pomoc dětem i dospělým se zdravotním postižením, obětem domácího násilí, organizacím poskytujícím paliativní péči a dalším projektům. Většina podporovaných aktivit je zaměřena především na děti. Charitativní bazar se koná v hotelu Hilton Prague a je úžasné sledovat, kolik ambasád se do něj zapojuje. Jednotlivé země zde mají své stánky, kde prodávají výrobky typické pro svou kulturu. Veškerý výtěžek následně putuje na charitativní účely. Je zajímavé, že o podporu se ucházelo přibližně 40 až 50 organizací. Všechny žádosti jsme pečlivě posoudili, máme takový systém hlasování a nakonec jsme jich 16 vybrali.
4: No a letos bude ten charitativní bazar, předpokládám, zase.
5: Letošní mezinárodní charitativní bazar se uskuteční 21. listopadu opět v hotelu Hilton Prague a bude otevřen široké veřejnosti. Vstupenky si bude možné zakoupit přímo v hotelu nebo předem. Přijít může opravdu každý. Do bazaru se mohou zapojit ambasády i dobrovolníci, kteří zde mají své stánky. Každá země si může vybrat, čím se představí. Třeba něco typického pro svou kulturu, mohou to být tradiční potraviny, sladkosti, řemeslné výrobky nebo jiné charakteristické předměty. Protože se akce koná krátce před Vánocemi, má zároveň atmosféru vánočního trhu. Švédský stánek měl loni podporu 5 švédských společností, které nám darovaly své výrobky k prodeji. Zapojili se například H&M, Oriflame a jejich make-up, IKEA, ti nám darovali celou řadu věcí na prodej, plyšáky, svíčky, všechno možné. A pak jsme tam měli věci i od Kloety, švédského výrobce sladkostí. A taky tam byl Moraknif, známý výrobou tradičních švédských nožů. Dánský stánek například prodával stavebnice Lego. Asi si dokážete představit, jak obrovský zájem o ně byl. Výhodou je také to, že se všechny výrobky prodávají za výrazně nižší ceny, než na jaké jsou lidé zvyklí v obchodech. To je taky velké lákadlo. Jsem přesvědčená, že i letos zde lidé najdou spoustu krásných vánočních dárků.
4: Nemůžu se nezeptat, máte mezi sebou i nějaké muže? Mně z fotek přišlo, že to je hodně dominantně ženská organizace.
5: Ano, i když je to bohužel zatím spíše výjimečně. Dnes už je mnoho velvyslankyň. Jejich manželé jsou ale často v jiné zemi, nebo sami pracují, nebo působí v jiné zemi. A proto pro ně není snadné věnovat se dobrovolnické činnosti v DSA. Někteří se ale zapojují. Myslím, že například kanadská ambasáda má mužského člena, což je skvělé. Připadá mi trochu škoda, že je mužů stále tak málo. Členství v DSA přece nijak nesouvisí s pohlavím. Je to otevřená komunita pro každého. Ale zatím je to tak, jak říkáte.
3: That's just the way it is so far.
4: No a co pro vás osobně vlastně DSA znamená?
3: For me, the DSA is totally about friendship.
5: Pro mě je to především přátelství, ale také možnost skutečně poznat komunitu, ve které člověk žije a něco jí vrátit, vrátit něco České republice. Pobyt v České republice i v Praze vnímám jako velké privilegium. Praha je nádherné město a Česká republika krásná země. Když už máme možnost v nějaké zemi žít, chceme, aby to nebyl jen pracovní pobyt, ale aby měl skutečný smysl. Někteří z nás mají vlastní zaměstnání, jiní ne, ale většina se do DSA zapojuje právě proto, že chceme místní společnosti něco vrátit. Myslím, že právě to je na celé organizaci nejkrásnější.
6: So that's fascinating.
4: Zajímá mě taky, jak vnímáte život jakožto manželka diplomata. Jaké to je? Stojí to za to být každých těch pár let vhozen někam do úplně cizí neznámé země?
5: Je to především možnost poznat svět zblízka. Jedna věc je číst o různých zemích v knihách nebo v novinách, ale něco úplně jiného je skutečně tam žít a setkávat se s lidmi. Neustále poznáváte zajímavé osobnosti a získáváte zkušenosti, které byste jinak nikdy nezískali. Mám obrovské štěstí na manžela. Je přesvědčený, že bychom měli fungovat jako tým a proto všechno prožíváme společně. Samozřejmě s ohledem na to, co je možné kvůli jeho práci. Vnímáme diplomatickou službu jako společnou životní cestu, na které oba rosteme. Díky němu se dostávám i na místa, kam bych se jinak pravděpodobně nikdy nepodívala. Nedávno jsme například navštívili Škodovku, což byl pro nás oba velmi zajímavý zážitek. Jsme oba velmi zvídaví lidé a Česká republika je pro nás mimořádně zajímavá také proto, že mezi ní a Švédskem existuje mnoho podobností. Obě země jsou středně velké evropské ekonomiky s výraznou průmyslovou tradicí. Jsou členy Evropské unie i NATO. Obě mají dlouhou tradici výroby skla a křišťálu. Vy máte značku Škoda, my Volvo a Scania. Obě země milují hokej, přírodu, chalupaření i lyžování. K tomu všemu má Česká republika nádhernou architekturu, bohatou historii, hudební tradici, umění a velmi přátelské obyvatele. Možnost poznávat to všechno zblízka považuji za svoje celoživotní privilegium. A taky mám radost, že tohle zažívají i moje děti, že mají tu stejnou možnost, jako jsem měla v dětství já. Výhody podle mě v mnohem předčí ostatní věci, které tak pozitivní nejsou. Pokud jste zvídavá osoba, tak určitě najdete něco, čím se zabavit.
4: Ale jednoduché to asi taky není. Stojí to za to?
5: Na druhou stranu není vždy snadné skloubit diplomatický život s vlastní profesní kariérou. Moje maminka byla výtvarnice. Vystudovala sice práva, ale nakonec se celý život věnovala malování a dodnes ve svých 89 letech stále vede vlastní galerii. Je prostě neuvěřitelná. Díky tomu mohla svou práci vykonávat prakticky odkudkoliv. Studovala právo, ale nakonec z ní byla umělkyně. Stejně je to například u spisovatelů nebo jiných tvůrčích profesí. Ty lze snadněji přenášet mezi jednotlivými zeměmi. Ale ne vždycky je to tak jednoduché. Například naše kolegyně z Pákistánu je zubní lékařka. Pro ní je každé nové působiště profesně mnohem komplikovanější. Já sama jsem například s manželem žila 5 let v Singapuru. Nemohla jsem tam pracovat, protože jsem nezískala pracovní povolení. To samozřejmě záleží na pravidlech konkrétní země. Ale mohla jsem tam vlastnit firmu a zároveň pracovat pro bono pro různé organizace. Jsem moderní žena, která potřebuje být aktivní, potřebuji mít práci a nové výzvy. Pracovala jsem zadarmo pro různé společnosti, pomáhala jsem jim bez nároku na odměnu. Díky tomu si člověk může budovat zajímavý profesní život, i když nevypadá stejně jako kariéra doma ve Švédsku, v Pákistánu, ve Spojených státech nebo kdekoliv jinde. Myslím, že vždy existuje cesta, jak své zkušenosti dál rozvíjet. A možná je to vlastně i příležitost zastavit se a zamyslet se nad tím, co člověk opravdu chce dělat. Často máte čas věnovat se věcem, které mají větší smysl, než kdybyste pracovali v nějakém běžném zaměstnání od 9 do 5. Proto podle mě výhody života v diplomatické rodině jednoznačně převažují nad nevýhodami.
6: When you're able to see so many different countries.
4: A můžu se zeptat, jaká vlastně je vaše práce, v jakém pracujete oboru?
6: I studied political science long time ago.
5: Na Lundské univerzitě jsem studovala politologii. Celý profesní život se pohybuji v oblasti komunikace, public relations a public affairs. Začínala jsem ve švédské obchodní komoře ve Stockholmu a později jsem pracovala pro několik nadnárodních společností, například pro stavební skupinu Skanska. Pamatuji si, že už třetí den po nástupu do Skansky jsem letěla do New Yorku. Firma se tehdy podílela na obnově oblasti Ground Zero po teroristických útocích z 11. září, včetně oprav části Světového obchodního centra a infrastruktury metra. Taky jsem řadu let pracovala pro společnost Procter & Gamble i pro několik PR agentur, některé jsem založila, ať už společně s partnery nebo úplně sama. Práce konzultantky mi vždy vyhovovala, protože je velmi flexibilní. Člověk spolupracuje s různými klienty, ale využívá stejné profesní dovednosti bez ohledu na to, v jaké zemi právě působí. I díky tomu se v každé nové zemi stále učím něco nového.
4: Práce v takovéto oblasti a zároveň k tomu mít manžela v diplomaci, to asi znamená vyhýbat se přece jenom některým klientům, některým oblastem.
5: Strávila jsem taky docela dost let ve Švédsku, kde jsem spoluvlastnila PR agenturu. Tehdy pro mne neplatila žádná takováto omezení, ale i tak jsme si stanovili určité etické zásady. Odmítali jsme pracovat pro výrobce alkoholu a tabákových výrobků. Bylo to naše vlastní rozhodnutí a myslím si, že každý člověk má určité hranice, přes které jednoduše nechce jít. Samozřejmě existují i další oblasti, ve kterých bych osobně už s firmami nechtěla spolupracovat.
4: No a jestli se můžu ptát, tak jak velký vliv máte na to, kam nakonec pojedete? Když si představím, že váš muž přijde, řekne, že dostal nabídku třeba do Severní Koreje, kde Švédsko zrovna má ambasádu, tak mohla byste mu do toho, když to tak řeknu, kecat?
5: Ano, bez pochyby. Každé nové vyslání ovlivňuje celou rodinu a proto o něm vždy společně mluvíme. Pokud jde například o působiště, které je považováno za náročné nebo rizikové, je naprosto přirozené, že o tom vedeme dlouhé rodinné diskuse. Samozřejmě existují i informace, které můj manžel vzhledem ke své práci sdílet nemůže. Pokud jde o citlivé nebo důvěrné záležitosti, respektuji, že o nich se mnou nemluví. Samotné rozhodnutí o nové misi ale vždy probíráme společně.
4: Vy nejen, že jste matka dětí, které cestují po diplomatických postech, ale prožila jste to sama jako dítě, tak kde všude jste byla?
5: Byla jsem vlastně vždy velmi spokojená, i když nebylo vždycky snadné být tím novým dítětem ve škole. Žili jsme v několika nádherných zemích, v Rakousku, ve Vídni, potom ve Francii, v Paříži, následně na Novém Zélandu a také v jihokorejském Soulu. Všechna ta místa jsem milovala a všude jsem si našla přátele a byla jsem šťastná. Opravdu jsem měla štěstí. Když jsem ale dospívala, začala jsem toužit po větší stabilitě. Chtěla jsem zůstat delší dobu na jednom místě a chodit do stejné školy. Proto jsem nakonec nastoupila na internátní školu ve Švédsku. Byla to pro mě velmi dobrá zkušenost a pobyt na internátu jsem si opravdu užila. Mám sestru a bratra. Oba měli v dětství podobné zkušenosti, ale myslím, že stěhování prožívali trochu jinak než já. Ne tak dobře.
4: Jinak? To znamená, že vaši sourozenci to prožívali spíš hůř?
5: Moje sestra. Je o 5 let starší než já a některé přesuny pro ně byly opravdu náročné. Například návrat z Paříže zpět do Švédska pro ně nebyl vůbec jednoduchý. Člověk by si mohl myslet, že návrat domů bude vždy snazší než odchod do ciziny, ale někdy je to právě naopak. Okolí očekává, že se člověk doma okamžitě znovu zabydlí, jenže realita bývá složitější. Sestra si tehdy prošla poměrně těžkým obdobím. Hodně záleží na povaze každého člověka. Pokud jste extrovert, navazujete nová přátelství s nás. Introvertnější lidé to mohou mít podstatně těžší hledat si nové přátele, zvlášť když se musí každé 3 nebo 4 roky znovu stěhovat.
4: No a jak jsou na tom vaše děti?
5: Když jsme se přestěhovali do Singapuru, bylo to pro ně zpočátku velmi těžké. Bylo jim 10 a 12 let. Největší šok představovala škola. Byli zvyklé na domácí úkoly, ale ne na to, jak to funguje v Singapuru, kde jich najednou měli mnohonásobně víc. Po chvíli si ale zvykli a nakonec se život v Singapuru zamilovali. Dnes mi obě říkají, že to byla jedna z nejlepších zkušeností jejich života. Nejenže poznali jinou kulturu, ale také díky tomu osobnostně velmi vyrostli. Milovali to žít v zahraničí. Obě děti dnes studují magisterské programy v Paříži. Synovým velkým snem je stát se diplomatem. A tak studuje na Sciences Po. Dcera rovněž studuje v Paříži, ale letos na podzim se odstěhovala do Milána, kde pokračuje ve studiu. Obě děti jsou tak hodně mezinárodně orientované. Stejnou zkušenost má i moje sestra, která už mnoho let žije na Novém Zélandu. O moc dál od Švédska už být nemůžete. Žili jsme tam v 80. letech a teď je z ní opravdová kiwi, tedy Novozélanďanka. Samozřejmě to znamená, že naše rodina je dnes rozptýlená po celém světě. Pro rodiče i pro nás je někdy smutné, že nejsme všichni na jednom místě. Na druhou stranu nám to přineslo i krásné okamžiky. Když jsme například žili v Singapuru, byl to ideální bod setkávání. Moje sestra s rodinou přiletěla z Nového Zélandu, rodiče ze Švédska a mohli jsme společně strávit Vánoce. Takový je někdy život diplomatických rodin. Děti vyrůstají velmi mezinárodně a často si vytvoří domov na různých místech světa. Já to ale vnímám především jako velkou výhodu. Jsem ráda, že jsou takto mezinárodní, že poznali různé kultury a naučili se chápat odlišné způsoby života a otevřeli se světu.
4: Máte nějakou radu, kterou byste dala rodinám, které se chystají na nějakou takovouhle zahraniční misi, ať už třeba v diplomaci nebo někde v nějaké jiné oblasti?
5: Především bych jim poradila, aby se nebáli využít všechny příležitosti, které jim život v zahraničí nabídne. Můj manžel často říká, že je výhoda, že jsem sama vyrůstala v diplomatické rodině. Díky tomu jsem dokázala naše děti připravit na to, co je čeká. Vždycky jsem jim říkala, že začátky budou těžké. Být novým dítětem ve škole není jednoduché. Ale zároveň jsem věděla, že to nepotrvá navždy a že tím získáte zkušenosti. Je důležité mít trpělivost. Lidé si někdy myslí, že se všechno usadí během půl roku, ale ve skutečnosti to může trvat mnohem déle. Stejně důležité je připravit se na to, jaké mohou být kulturní rozdíly, jak k nim být otevřený. Rodiče by se měli o děti zajímat, věnovat jim dostatek pozornosti. Rodiče by měli hlavně naslouchat. Naslouchat. A znovu naslouchat. Dítě musí vědět, že je naprosto v pořádku, když se cítí smutné, osamělé nebo jako outsider. Takové pocity občas zažíváme všichni. Myslím si také, že život po přestěhování prochází určitým přirozeným vývojem. Na začátku je všechno nové a vzrušující. Člověk si najde první přátele a má pocit, že je všechno skvělé. Přibližně po půl roce ale často přijde období pochybností. Najednou si člověk říká, že se mu tam vlastně nelíbí, že přátelství nejsou taková, jak si představoval, nebo že mu chybí domov. Je důležité vědět, že je to normální. Po tomto období se situace většinou začne znovu zlepšovat. Když lidé vědí, že tato emocionální křivka existuje, zvládají podobné chvíle mnohem lépe.
4: A je něco, co vám chybí v té roli, ve které jste jako manželka diplomata a matka dětí, něco, na co se možná zapomíná?
5: Je jedna věc, o které podle mě ministerstva zahraničí příliš nepřemýšlejí. Měla by věnovat mnohem větší pozornost partnerům diplomatů. Zahraniční mise představují velkou zátěž pro celou rodinu. Pokud chceme získávat ty nejlepší diplomaty, musíme myslet i na jejich blízké. Ve Švédsku jsme v tom podle mě bývali lepší. Postupně se ale všechno začalo posuzovat hlavně z ekonomického hlediska, protože vysílání lidí do zahraničí je finančně náročné. Připadá mi, že je to škoda. Jsem přesvědčená, že se tato investice Švédsku mnohonásobně vrací. Stejně důležité je podle mě propojení diplomacie a biznesu. Když je velvyslanec aktivní a dobře zná místní prostředí, pomáhá tím také švédským firmám. A pokud se diplomatická rodina skutečně zapojí do života země, získává mnohem širší pohled na společnost, než kdyby zůstávala jen uvnitř diplomatické komunity. Právě proto považuji za důležité, aby se do zahraničí stěhovaly celé rodiny. Neplatí to jen pro diplomacii. Stejnou odpovědnost mají i mezinárodní společnosti. Dnes jsou velké firmy globální a často říkají, že už nezáleží na tom, z jaké země jejich zaměstnanci pocházejí. Já si ale myslím, že na tom záleží. Když například česká firma vyšle své zaměstnance do zahraničí, přinášejí sebou českou kulturu, hodnoty a způsob uvažování. Zároveň si z ciziny přivážejí nové zkušenosti a jiné pohledy na svět. Je to obohacení pro obě strany. Čím lépe budeme rozumět jiným kulturám a lidem kolem sebe, tím méně se jich budeme obávat. A když si lidé navzájem rozumějí, je menší pravděpodobnost, že mezi nimi vzniknou konflikty, agresivita nebo přehnaný nacionalismus. Právě proto považuji mezinárodní zkušenost za něco mimořádně cenného.
4: Uzavírá Katarína Jevrel, manželka švédského velvyslance a viceprezidentka organizace Diplomatic Spouse Association. A to už je z dnešních bruselských chlebíčků vše. Další díly už pro vás jako obvykle chystáme. Můžu slíbit, že něco připravujeme také ze severu. Tak naslyšenou zase někdy příště.
7: Portréty. 25. června 1876 se u řeky Little Bighorn v odlehlých končinách Montany postavilo proti 7. kavalerii podplukovníka George Castra na 2000 indiánských bojovníků. Výsledek byl pro americkou armádu katastrofální. Ze 7. kavalerie zbyl jediný kůň. Zemřeli všichni vojáci, včetně George Castra, který se po bitvě chystal ohlásit kandidaturu na amerického prezidenta a hladká porážka indiánů měla být jednou z položek jeho volební kampaně. Jak říká historik Jan Adamec, bitva u Little Bighornu je něčím, o čem se ve Spojených státech diskutuje dlouhá léta.
8: Ona v době, kdy se odehrála, bo Američané byli značně rozhořčeni, protože podobně jako i u jiných těch válečných kampaní, tak už tyhle boje v 70. 80. letech pečlivě sledoval americký tisk. Ta krvavá a potupná porážka byla vnímána americkou veřejností velmi negativně i v kongresu a řešilo se to a dlouhou dobu to prostě bylo vnímáno jako jedna z nejhorších a nejpotupnějších porážek americké federální armády. A pak se vlastně různě proměňovalo to vnímání s tím, jak ta americká společnost akceptovala, přijímala to dědictví původních obyvatel, jak se vlastně ten narrativ o původních obyvatelích včleňoval do toho velkého amerického příběhu. Takže dneska bychom se vlastně spíše setkali s tím, že Little Bighorn je pod drobnohledem těch nejrůznějších skupin, které se snaží zkoumat nejrůznější aspekty toho, proč Custer prohrál, co udělal špatně a tak dále, a tak dále.
7: Historikové už dnes mají jasno v tom, že význam sedícího býka u Little Bighornu nespočíval v okázalé statečnosti nebo v řízení bojovníků. Podařilo se mu ale spojit a udržet pohromadě silnou koalici jinak nepřátelských indiánských kmenů. Nakonec mu ale ani vítězství u Little Bighornu nebylo moc platné. Tlak americké armády, vlády, bílých osadníků a zlatokopů byl tak drtivý, že indiáni se po několika měsících rozhodli odejít do Kanady.
8: To je přesně z učebnice válečnictví. Takticky vyhrajete jednu bitvu, ale strategicky v podstatě bitvy se vyhrávají logistikou, zásobami a vůbec tou mašinérií, kterou máte za sebou. A tady vlastně už v té době ty indiánské kmeny neměly šanci proti té technologické mašinérii, která stála za americkou armádou. Takže nejenom sedícímu býkovi bylo jasné, že budou následovat další a další střety. Byl si také vědom to, že Američané se budou mstít, nebo ti američtí vojáci se budou chtít pomstít. I proto vlastně urychleně uprchl nebo uchýlil se do Kanady, kde vlastně zůstal až do roku 1881.
7: Kanada pro Indiány náčelníka sedícího býka nebyla zemí zaslíbenou. Kanadská vláda se sice k Indiánům chovala lépe než americká, ale nově příchozím neposkytovala výhody, jaké měly domácí kanadské kmeny. Uprchlíci vedení sedícím býkem strádali zimou a také nedostatkem jídla. V Kanadě byla totiž podstatně menší volně žijící stáda dobytka a Indiáni zvěř v podstatě vybili. Postupně se proto po skupinkách vraceli domů na jih, kde se vzdávali armádě a úřadům Spojených států. Sedící býk kapituloval 19. července 1881. Složil zbraně a souhlasil se životem v rezervaci Standing Rock. Závěr jeho života je pozoruhodný. Souhlasil s tím, že se stane součástí jakési cirkusové atrakce, show o divokém západě, kterou pořádal William Cody, známý pod uměleckým jménem Buffalo Bill. Sedící býk v jeho představeních hrál sám sebe.
8: Ono to odráží trošku takový jako ambivalentní vztah těch indiánských vůdců vůbec k téhleté kapitalisticko-showbiznisové mašinérii. Oni byli poměrně chytří, oni na jednu stranu vnímali, že prostě se na tom dá nějakým způsobem jako vydělat, může zvýšit povědomí o sobě a vlastně nedělalo jim zase takový velký problém se zapojit do těch showbiznisových v uvozovkách aktivit, přestože sedící býk byl v rámci promo prezentován jako Castrův vrah a byly vůči němu směřovány řada negativních emocí toho publika, včetně urážek. Na druhou stranu on tam nemusel vlastně dělat nějaké jako příliš ponižující aktivity. Nechávali stranou, že samo o sobě to někdo může z dnešního pohledu vnímat jako ponižující.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
9: Milan Machovec byl významný český filozof, popularizátor tohoto oboru a jeden z iniciátorů marxisticko-křesťanského dialogu ve střední Evropě.
5: Narodil se v roce 1925 v Praze. Vystudoval klasickou filologii a filozofii na Univerzitě Karlově, kde v letech 1950 až 1970 přednášel. K této činnosti se pak mohl vrátit až v roce 1990 a občas tam přednášel až do své smrti.
9: V 60. letech byl spolu s Ernstem Blochem a Erichem Frommem jedním z iniciátorů dialogu mezi křesťany a marxisty. Jeho reformní pojetí marxismu bylo jednou z ideových inspirací pražského jara 1968.
5: V letech normalizace byl profesor Machovec propuštěn z univerzity. Živil se především jako varhaník a přestože byl pod policejním dozorem, stýkal se tehdy například s Egonem Bondym a podepsal chartu 77.
9: V 70. i 80. letech čelil hrozbě, že jeho dílo bude zabaveno a zničeno. Toho ovšem neodradilo a i nadále se účastnil bytových seminářů se studenty filozofie i s dalšími zájemci.
5: Po roce 1989 byl rehabilitován a v roce 2000 mu byl propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho dílo pojí snaha o humanizaci světa. Originálně v něm spojil myšlenky Aristotela, křesťanství, Kanta i Marxe.
9: Nejlépe jsou tyto myšlenky shrnuty v jeho knize Ježíš pro moderního člověka, která je hojně překládána i do cizích jazyků. Profesor Milan Machovec zemřel v Praze 15. ledna 2003.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Ministryně financí se kvůli rozpočtu na příští rok sejde se šéfy dalších rezortů. Začíná soud se společností Meta. Podle amerických žalobců způsobuje závislost dětí na sociálních sítích. Nehrající kapitán Tomáš Berdych předběžně nominoval 5 tenistů na duel Davis Cupu se Spojenými státy. A bude oblačno až polojasno, později místy slabý déšť, teploty většinou do 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Jednotliví ministři dnes začnou jednat o rozpočtu na příští rok. Na rezortu financí by se měli scházet během dnešního a zítřejšího odpoledne, ale naši Lerová z hnutí ANO už dřív řekla, že nebude možné uspokojit všechny požadavky. Se šéfem hnutí a premiérem Andrejem Babišem už ale v prioritách mají jasno.
11: Mohu prozradit, že jsme se shodli, to musí být investice do infrastruktury. Tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra, kdy on prostě říká, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
10: První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. Evropská komise zažalovala Česko kvůli tomu, že podle ní nedodržuje pravidla o evropském zatýkacím rozkazu. Českému státu ale pokuta bezprostředně nehrozí. Serveru i rozhlas to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude posuzovat Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo dočasné předání vyžádané osoby státu, který vydal zatýkací rozkaz. Spor s komisí trvá už od roku 2020. Česko mezi tím zákon upravilo. Podle komise ale neodstranilo všechny nedostatky. V Kalifornii začíná soud se společností Meta. Podle žalobců navrhla algoritmy Facebooku a Instagramu tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Firmě hrozí, že bude platit odškodné v přepočtu přes 29 bilionů korun. To je skoro celá hodnota akcií firmy.
12: Žalobci po Metě požadují zrušení takzvaně návykových prvků v designu aplikací pro děti. Mezi ně patří například nekonečné scrollování, automatické přehrávání dalších videí nebo filtry na vylepšení vzhledu uživatelů. Před soudem by měl svědčit taky zakladatel Mety a její ředitel Mark Zuckerberg. Meta obvinění popírá. Argumentuje mimo jiné tím, že její algoritmy nevyvolávají závislost, protože závislost na sociálních sítích podle ní není uznatelnou psychiatrickou poruchou. Podle odborníků by rozsudek mohl rozhodnout o budoucí podobě sociálních sítí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
10: Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně ušetří víc vody. Ve spolupráci se startupem NextDrop ze Západočeské univerzity můžou díky digitalizaci zahradníci přesněji řídit zavlažování celé zahrady. Získaná data využijí taky vědci a studenti.
13: Návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, spousta zkušeností, ale i spousta technologií.
14: Říká ředitel botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity Michal Pavlík. Digitalizace má především zefektivnit hospodaření s vodou, vysvětluje František Mach ze startupu NextDrop.
15: Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
14: Systém o zahradě dlouhodobě sbírá cenná data.
15: Výzkumníci můžou přímo ty data využívat v rámci svého výzkumu.
14: Zahrada podle vědců nejen sníží spotřebu vody, ale i ušetří čas zahradníkům a zlepší péči o rostliny. Marek Gensel, Radiožurnál.
10: V nominaci kapitána Tomáše Berdycha na duel kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům jsou Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl. V sestavě je ale ještě prostor pro změny, hlavně s ohledem na čtyřhru, vysvětluje Tomáš Berdych.
16: Ať už Adam Pavlásek, Patrik Rykl a nebo nějaká varianta toho rozdělení, i co jsem mluvil vlastně s Kubou Menčíkem, který mi řekl, že vlastně v tom případě, že by hrál druhýho singla vlastně druhý den, tak kdyby bylo potřeba, tak je ready tu čtyřhru odehrát, takže v tomhle případě by to zase pro mě mohla být varianta třeba, aby hrál s Tomášem Machačem.
10: Češi se s Američany utkají za měsíc v pražské O2 aréně.
17: Nebezpečí u Teplic a nehoda v Praze. Na silnici 13 u Teplic ve směru z Mostu jede auto proti správnému směru jízdy. Dejte pozor, ještě jednou 13 u Teplic, auto v protisměru. V Praze v Průmyslové ulici se srazila dvě osobní auta. Je to u Malešické spalovny, kousek za outlet arénou, směr Hloubětín. Auta omezují průjezd, zasahují do pruhu, je tam hustší provoz. Na silnici 198 Stoužimi do Bochova havarovalo nákladní auto. Nehoda je v Kozlově, auto v příkopu, místo průjezdné do doby, než začne odklízení následků vyprošťování vozidla. A v pražských Stodůlkách je neprůjezdná ulice Neústupného. Uzavírka je kvůli požáru domu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, později přibývání oblačnosti a místy slabý déšť. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na plusu.
7: Hned dvakrát si v následující hodině připomeneme fenomén socialistických vexláků. Vladimír Kroc pozve k mikrofonu historika Adama Havlíka, aby si s ním povídal právě o tom, kým byli a čím se živili vexláci. Ale ještě předtím nás Bronislava Janečková pozve do přelomu 80. a 90. let, do doby, kdy se ukázalo, že přicházející kapitalismus bude pro vexláky jen další skvělou příležitostí.
18: Prachy, love, škvára, chechtáky nebo škeble. Tak přezdívali vexláci penězům, které získávali prodejem bonů. Bony byly poukázky do prodeje exkluzivního zboží Tuzexu a jejich nelegální směna a prodej byl do roku 1990 vysoce výnosný kšeft. Jak to všechno fungovalo a co vexláci dělali pak, když už je nikdo nepotřeboval? O tom bude dnešní první díl speciální série Zločin v 90. letech. U poslechu vás vítá Bronislava Janečková.
2: Podsvětí 90.
18: Každý, kdo před rokem 1989 získal zahraniční měnu, měl povinnost je podle zákona o devizovém hospodářství nabídnout státní bance k odkupu. Jako protihodnotu směnitelé získali takzvané tuzexové koruny, nazývané bony. Rozdíl hodnoty jednoho bonu mezi oficiálním a černým trhem byl ve druhé polovině 80. let až pětinásobný. Získat bony znamenalo pro běžného člověka možnost koupit si v Tuzexu jinak nedostatkové zboží, třeba vytoužené rifle nebo běžně nedostupnou elektroniku. Jakousi pochodující směnárnou bonů a korun byli v okolí tuzexových prodejen vexláci. Kdo byli tito lidé a kolik jich v Československu existovalo? Hovoří Radek Kalaš, policejní historik a ředitel Muzea policie České republiky.
19: Počítejte to do tisíců. A teď se bavím o vexlácích, kteří v tom měli opravdu systémově. Nebavím se o nějakým strejdovi, který chtěl koupit 100 bonů a pak z toho 50 kamarádovi prodal. To není vexlák.
20: Kolik se mohl takový člověk tehdy vydělat?
19: Průměrný plat tenkrát byl, tuším, 2565 korun. To byla polovina 80. let. A tyhle lidi vydělávali třeba 20-30 tisíc denně. To byly sumy, které byly naprosto neuvěřitelné. A dokonce obecně známo, že oni na tom byli líp než straničtí činitelé. Zatímco vexláci si to mohli užívat a chlubit se tím, tak členové UVKSČ rozhodně ne, protože co by na to řekl dělnický lid.
18: Být zaměstnán v čase socialistické republiky byla povinnost. Kdo práci neměl, byl považován za příživníka a mohl být trestán. Ale právě vexláci, kteří neměli čas chodit oficiálně do práce, na to našli osvědčený systém. Píše o tom historik Adam Havlík ve své rigorózní práci Vexláci v socialistickém Československu.
21: Do zaměstnání místo nich chodili nastrčení lidé, většinou studenti či důchodci, kteří si chtěli přivydělat. Korupce hrála klíčovou roli i při snaze dosáhnout nejvyšší mety vexláků, tedy statusu invalidního důchodce. Tento systém umožňoval věnovat se pokoutním obchodům na plný úvazek a snaha získat jej se zájemcům obvykle dosti prodražila. Známý vexlák a po roce 1989 jedna z hlavních postav českého podsvětí František Mrázek jej získal od lékaře za úplatek ve formě švédského automobilu značky Saab.
18: Vexláci využívali toho, že oficiální kurz československé koruny byl oproti zahraničním měnám silně nadhodnocený. Pro zahraniční turisty bylo proto výhodnější směnit valuty u vexláků místo v bance. Ti obratem marky a dolary vyměnili v bankách za bony. Mezi vexláky byli jednotlivci, ale také organizované skupiny.
19: To záleží na tom, jaké kdo měl kontakty. Ono, pokud jeli jenom čistě ve vexlu, tak si myslím, že tolik organizovaných skupin zase nebylo. Pokud k tomu, a to bylo dost často, přišlo ještě překupnictví kradených věcí, starožitností a podobného, tak to už potom byly organizované skupiny, které byly navzájem provázané. Ale co se týče čistého vexlu, bony, marky, digitálky, tak to zpravidla, kdo ví, jak velká organizace nebyla.
18: Organizačně schopní vexláci nechtěli postávat na ulici a nabízet bony, ale měli na to své lidi. Marie Bělová vzpomíná na domovní prohlídku, které přihlížela s malým synkem v náručí. Jejím manželem byl totiž Antonín Běla, překupník a vexlák, v 90. letech známý jako Bos podsvětí.
0: Akorát jednou koupil nějaký marky nebo dolary, já už teď přesně nevím. A přišla domovní prohlídka a jeho odvezli. Já jsem věděla, že tam má takový sešit s klientama nějakýma svýma, jo. Tak jsem si sedla, pomalu jsem přes to járu to vyndala a dala jsem to na sebe a celou tu dobu jsem držela járu.
1: To znamená, dal jsi to počaty někam, jo?
0: No, takhle pod triko, vzala jsem si járu a držela jsem. On měl za totálu vexláky svoje zaměstnance a ty mu každý den odevzdávali. A on, když s někým opravdu dělal, tak vždycky se všichni měli dobře, proto mu říkali mafián, že?
18: Mnozí z vexláků brzy zjistili, že se vyplatí část valut investovat do zboží, které si nechali dovážet ze zahraničí. A tak se z mnohých z nich stali i pašeráci a překupníci. Také Antonín Běla pašoval ze Spolkové republiky Německo prstýnky, kosmetiku a módní konfekci. Jmění rodiny rostlo.
0: On byl ve vazbě, protože prodával se svým strýcem, taky německým Romem, který jezdil z Německa a prodávali ty dukátové prstínky. No, tak to byl provozovatel můj manžel. Tento jsem dovážel, ten německý Rom, a Jarda to tady prodával.
18: Jakkoliv bylo vexlování na vládních i stranických fórech kritizováno, k velkým postihům ve skutečnosti nedocházelo, protože šlo jen o přestupek a nikoli o trestný čin. Až v roce 1988 vznikl v rámci Sboru národní bezpečnosti tým Vexl. A jednou z jeho akcí byl zátah na vexláky téhož roku.
22: Dobře, tak. Kolik máš ještě valut u sebe?
23: 400, 200, 300, 400.
22: Vyndej to ven.
24: Od rána do 15 hodin uvízlo v sítě celkem 21 osob. Z nichž polovinu tvořili tuzemští směnárníci. Další byli z Polska, NDR, Mongolska, Jugoslávie, Turecka a Tunisu. Policisté jim po takzvaných prohozech, které bezpečně zaznamenali, zabavili 260 dolarů, 4,5 tisíce marek, 500 000 korun, 12,5 tisíce tuzexových poukázek a 160 tisíc lir.
18: Tyto akce vyznívaly dostracena, protože odchycené vexláky pak čekalo jen správní řízení na národních výborech, které obvykle končilo pro ně směšnou pokutou.
21: Jeden z expertních posudků ministerstva financí z konce 70. let uvádí, že obchod s tuzexovými bony mezi československými občany není sám o sobě trestný, navzdory sdělení o neprodejnosti, které bylo natištěné přímo na poukázkách. Formulace o neprodejnosti bonů navíc zmizela z poukázek v roce 1981. K trestnímu stíhání mohou vést pouze obchody přesahující rámec osobní spotřeby.
18: Důvodem tolerance vexlování ze strany státu byla podpora přílivu devizových prostředků do státní pokladny. Ale tak bylo vexlování vlastně neoficiálně posvěceno. Historik Adam Havlík o tom píše.
21: Cizí měny skupovali takzvaní bankéři ve větším množství i od hotelových zaměstnanců, taxikářů, prostitutek a drobnějších spekulantů. Vrstva mocných vexláckých bankéřů se v okolí pražských hotelů etablovala poměrně brzy.
18: Organizačně nadaní lidé kolem Vexlu už v 80. letech začali fungovat ve světě galerky jako autority. A právě ti pak budou dominovat v podnikání na i za hranicí zákona v 90. letech. Unikátním pohledem do zákulisí světa vexláků a překupníků je výpověď Marie Bělové. Tak to vnímala podnikání svého muže Antonína Běly.
0: On tomu říkal chábr, kolega. Pro nás by to bylo kolega, pro ně je to chábr. No a ten musel mít byt udělaný a druhý den mu tam přišla stěna celá. Koupil mu auto a on říká, jak to, proč to děláš? No, protože jsi můj a protože bys mi dělal ostudu. Ale taky byl krutej, protože on nesnášel drogy A tenhle ten jede a řekl, kolik jsi měl gramů. A jemu se nedalo zalhat, protože oni dostali takový strach, že Jardovi se nedalo zalhat. No on řekl 3 gramy, tak on řekl, přidáme k tomu 0 a 30 kilometrů půjdeš pěšky vedle auta. A šel. Já jsem brečela, tak mi řekl, že jsem pitomá, že vůbec nevím, co je galérka. Já říkám, no tak to nevím, to máš pravdu. No a...
1: A proč jsi brečela?
0: No bylo mi ho líto, toho kluka.
1: Jo, takhle.
0: No, jak ho mučil 30 kilometrů vedle auta. A on měl třeba známý na prokuratuře. On měl vysoko postavený lidi okolo sebe. On mě opravdu do ničeho nezatáhl.
1: A ty ses neptala?
0: Ze začátku jsem se zeptala, on řekl, Maruno, to jde mimo tebe. On prostě řekl, no, kvůli tomuhle jsem si ji vzal, že drží holka, ale nesmí nic vědět.
18: Přichází zlom v roce 1989. Nejdůležitějším krokem, který měl dopad na vexlování s cizími měnami, je pak přechod na plně konvertibilní měnu české koruny v roce 1995. Vexláky už nikdo nepotřebuje.
19: A když jsem se bavil s kolegy, kteří v té době sloužili už nějaká léta a pohybovali se v tom prostředí vexláků, teď myslím jako policisté a v 90. letech, tak ti vám všichni řeknou, že kdo byl nejvíc naštvaný z listopadu 89, tak nebyli snad ani komunisti, ale vexláci. Protože

0: Vexláci tvořili intelektuální elitu předlistopadové kriminální scény a zároveň i líheň, ze které se rekrutovaly špičky polistopadového podsvětí. Na špinavou práci, jako vymáhání peněz, zastrašování a tak dále, si movití vexláci obvykle najímali další osoby, například vyhazovače z diskoték a vyznavače bojových sportů.
1: Bývalí vexláci jako Ivan Jonák a Antonín Běla využívají svého kapitálu a kupují nemovitosti, ze kterých pak budují luxusní bary a navěstince. Jen na vysvětlenou. Antonína Bělu oslovovala jeho manželka Marie druhým jménem Jarda.
2: Po revoluci já říkám: Jardo, pojď, uděláme si podnik v Praze. A on: ne, já jsem Plzeňák a já chci prostě v Plzni. No a tam jsme si udělali ten Lion. Postavil tam úžasný podnik, úžasný. Bavorský styl, jo. Kytičky za oknem. To byla restaurace, nightclub a nahoře penzion. A já říkám: Jardo, když máš restauraci, tak nemůže v tom být bordel. A on říká: omyl, omyl, Marunko. My tady budeme mít jenom Němce. Čech sem nepůjde. Němec se chce najíst dobře, pak se dobře pomilovat a pak si lehnout dobře. Prostě luxus. A opět měl pravdu. Pozor, bordel dáma musela být. Teď ty holky se tam měly, to se nedá vůbec povídat, protože to byl jeho kšet. Jo, já jsem měla barák a on měl Plzeň. Holky vyfintil a takhle házeli na německých hranicích, házeli vizitky. No. A měli jsme plnej bar. No a pak jsme měli ještě větší hospodu. No a to bylo na Hrádku. No a dělal se tam Silvestr. Jo. Já říkám: Jardo, kolik uděláme vstup? No, ty jsi se zbláznil. To nech na mě. Teď tam napsal ceduly. Vstup, no jako, co budou chtít dát.
3: Dobrovolný.
2: Vstupné dobrovolné, jo. Vítáme vás, jsem tam napsal takhle na malou alkytičky. Já říkám: no to jsem zvědavá. No a on byl takový psycholog, teď tam šel třeba, já nevím, Kočka, tak dal dvojku.
3: 2000.
2: Ten za ním, co šel, ten dal trojku. A on říká: vidíš, Marino, jak dlouho jsi študovala? Ale děti, ty nemáš školu života. Tak nevíš, že komedianti jsou tak blbí, že si myslejí, že když mají prachy, takže jsou baroni.
4: Posloucháte Podsvětí devadesátek. Příběhy z doby, kdy se v Česku rozmohl zločin. Speciál Historie Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Bývalí vexláci jsou brzy v hledáčku policie za řadu závažnějších trestných činů. Tak toto komentuje policejní historik Radek Galaš.
5: Když se zase zahloubám do jednoho z případů vlastně z roku 1981, který měl přesah do 90. let, tak tam je to vidět úplně nádherně. Jedna z posledních zmínek právě v tomhle spise je, že zavražděný byl napojen na jistého Františka Mrázka z Českého Brodu prověřit. Jestliže všichni dneska víme, že František Mrázek byl v podstatě jedním z hlavounů podsvětí, určité větve podsvětí, no tak je jasné, že nějak začínal a skutečně se z těchto lidí mohli a velmi často stávali mafiáni v úvozovkách.
3: A můžete ten případ nějak zmínit víc?
5: Můžu. Je to případ zavražděného vexláka Poula a tam v podstatě došlo k tomu, že byl nalezený, zastřelený ve svém skladu, ve kterém měl černý zboží. On měl přezdívku Šampusek, protože na Hradčanský náměstí vždycky odchytával německé autobusy. Je to hodně podobné tomu, co bylo v Bonnie a Clyde. Odchytával německé autobusy, to už byla síť, on věděl, že přijedou a prodával jim poměrně levně sovětské igristoje, že jo, šumivý víno. Samozřejmě za marky, za dolary, ty potom sníňoval dál. Navíc on byl napojený, on byl velmi vášnivým numizmatikem, měl obrovskou sbírku z mincí a byl napojený na další černý obchod s kradenýma věcma, pocházejícíma zejména z vloupání dobytů, ale hlavně hrady a zámky. A to už byla skutečně organizovaná skupina a přes něj přetekla celá řada takhle kradených věcí. No nicméně, když ho našli v tom jeho skladu, tak zjistili, že

0: U sebe má 3000 marek západoněmeckých, je rok 81 a nějakých 85 bonů, což je bezmála 40 tisíc cash. Jeho někdo zavraždil střelou do týla, to vypadalo vyloženě jako poprava, a neukrad mu vůbec nic. Všechno u něj nechali. Už to vyvolávalo samozřejmě otazníky i policie. Bylo to docela náročný. Tam se potom zjistilo, že na místě se pohybovaly dvě podezřelý vozidla. To jedno vozidlo bylo registrované na výzkumný ústav na Praze 5 a to druhé vozidlo na montážní ústav Praha. A když se začaly ty vozidla lustrovat, tak se najednou ozvala čtvrtá zpráva státní bezpečnosti, což bylo sledování, proč jim lustrují jejich auta. Nakonec se zjistilo, že ty SPZky byly vlastně krycí a že ty vozidla, včetně těch posádek, patřily státní bezpečnosti. Ovšem, když se kriminalisté z oddělení vražd ptali, co tam dělali, tak je vlastně lidově řečeno poslali čípko, že se s nima o tom vůbec bavit nebudou. A nebylo to poslední setkání kriminalistů ze státní bezpečnosti v tomhle případě, protože oni začali rozebírat celou tu strukturu kolem zavražděného. A tam se vám najednou začaly objevovat černé herny, hráči, sázkaři, vexláci, překupníci, Jugoslávci, Bulhaři. Velmi často tam naráželi na překupníky a vexláky, kde měli překupník, přezdívka, stotožnit, vyslechnout. Týden na to odpověď, překupník pod přezdívkou stotožněn, vyslechnout nelze, zajímavá osoba státní bezpečnosti, lze vyslechnout pouze za přítomnosti majora XY. A takhle se to opakovalo xkrát. A tam vám z toho najednou vyplývá, my jsme ještě udělali to, že když už teda máte ty jména, reální jména s datama narození, tak jsme si je prohnali přes evidenci spolupracovníků státní bezpečnosti. Nebudete tomu věřit, ale nikdo z nich tam není. Prostě není. A když se potom bavíte s pamětníkama té doby, kteří sloužili u kriminálky a podobně, říká, hele, polovina vexláků, taxikářů, překupníků a podobný buď donášela hospodářský, no, anebo státní. Tečka. Ale nikdo z nich neměl podepsanou spolupráci. Tak hloupí oni prostě nebyli. To propojení tam ale nebylo od 90., ale to bylo dědictví ještě minulý doby, ještě před rokem 89. Samozřejmě to propojení velmi často, a samozřejmě je to nezákonný, nejenom na politiky, ale i na policisty nebo na Sbor národní bezpečnosti rozhodně bylo. A to ne vždycky takový, že to byla jenom taková ta spolupráce typu, hele, my na tebe něco víme, tak ty nám něco vyklopíš, jo? Což by bylo docela normální, to dělají všechny policejní sbory, ale tady ta propojení byla mnohdy úplně jiná, ty vazby byly opravdu v řádech milionů. Když se podíváte na film Divoká svině, to je překvapivý, kdy tenhle film, ten minulý režim dovolil natočit a hlavně pustit do kin. Tak tam to vidíte, ale tam se jedná o nějaký kartony, cigaret a podobné věci, to jsou drobnosti, ale vezměte si. Tam máte případ dvou zmizelých podnikatelů a jeden ten podnikatel půjčil policistovi na jaře 90 500 tisíc. Policista mu to vrátil hned v létě 90 a zároveň mu půjčil 9,5 milionu. Tak jako to prostě, kde je vzal ty peníze? On potřebuje půjčit 500 tisíc, ale 9,5 milionu mu rázem půjčí a podotýkám, že bez jakýkoliv směnky a bez čehokoliv takzvaně na dobrý slovo. Honorářem zpět mělo být, že dostane dvě vily, jeden pro sebe a jeden pro svoji, tuším, že švagrovou. K tomuhle nikdy nedošlo, protože tam došlo ke dvojnásobné vraždě, ale tam je otázka toho, jak byli ti policisté napojeni a co bylo jejich cílem. Velmi často se mohlo stát, a nedělejme si iluze, že to tak nebylo, že ti policisté prostě byli zkorumpovaní.
1: Díky velkému kapitálu, kontaktům a absenci morálních zábran mají v 90. letech bývalí vexláci lepší startovací pozici pro podnikání než většina ostatních občanů. Mnozí z nich se úspěšně přeorientovali do legální, byť často kontroverzní sféry biznesu.
0: Ta orientace potom se soustředila na kuponovou privatizaci, na privatizaci jako takovou a tam ty svoje peníze získaný z vexlu 80. let prostě vyprali. Oni ty peníze na rozdíl od jiných měli. To znamená, že opravdu je mohli investovat, když si to vemte, že chtěli jste koupit fabriku, jak jste kolik složili, 100 tisíc? No co to pro ně bylo, že jo? Takže složili 100 tisíc a získali fabriku za miliony, kterou potom rozprodali a prodávali dál. Takže já myslím, že tam ty peníze oni docela vydatně zlegalizovali. Setkáte se s případy, kdy v podstatě tihle lidé, kteří už tenkrát byli, řekněme, milionáři, nebo byli velmi dobře situovaní, tak získávají další a další prostředky a peníze. Díky podvodům, díky privatizaci a podobně. A ono to docela funguje a myslím si, že celosvětově, že podvodníci velkého ražení, kteří potom jsou najednou milionáři, možná i miliardáři, já nevím, tak vlastně získávají a kupují si jakousi bezúhonnost, jakousi čistotu. Oni v určitý okamžik přestanou, protože už to fakt nepotřebují, a najednou mají pocit, že vlastně ten jejich štít je čistý, oni mají peníze vypraný, oni jsou vlastně slušní občané. A jenom minimum z nich v podstatě bylo trestáno. Ona 90% z nich se potom dostalo ven na amnestii, že jo, takže veselé mohli pokračovat dál. Ale berte to tak, že celá řada těch vexláků, vlastně, kteří opravdu se na něčem podíleli, měli informace, měli peníze, a pak se z nich stali najednou bezúhonní občané. Tak obchodovali se spoustou věcí. Ale kdyby šla doba možná kousek dál a František Mrázek nezemřel rukou pachatele, třeba by to byl dneska bezúhonný občan. Těžko říct. To byli lidi, kteří si to opravdu dokázali koupit.
1: Divoká 90. léta znamenala i obrovský nárůst organizovaného zločinu. Do České republiky pronikají i zahraniční mafie. Kriminalita prudce stoupá a roste počet vražd, z nichž mnohé mají na svědomí organizované gengy. V roce 1996 je na schodech svého domu zastřelen i bývalý vexlák a překupník Antonín Běla. Vražda nebyla nikdy zcela objasněna, ale zjevně šlo o vyřizování účtů mezi gengy. Hovoří někdejší šéf pražské mordparty Josef Lotes.
2: Když se s ním normálně hovořila, tak byl takový normální chlap. On prostě s vámi mluvil tak nějak jako rovný s rovným na rovinu, řekl vám jenom to, co chtěl, a tím to končilo. On postupoval, že jo, zvyšoval si to. Jak jsou postupy někde v zaměstnání, tak on postupoval tady v tom zločinu od toho vexláčka, kdy začínal, a postupoval nahoru až do toho vrcholu.
3: Co dělali bývalí vexláci, když přišla revoluce? Asi nebyli rádi, že to přišlo.
2: Já si myslím, že byli rádi.
3: Myslíte?
2: To víte, že vznikají dnešní velice bohatí podnikatelé.
3: Takže jsou z nich podnikatelé?
2: Ano. Vemte si Mrázka. Mrázek byl vexlák. Běla taky. To všechno byli vexláci. Mohli investovat a hlavně uměli v tom chodit. Uměli šmelit. Jo, a počátek tohoto velkého kšeftu, to je v první řadě šmelina, kontakty, styky.
1: Někteří z vexláků si otevřeli prodejny, restaurace, bary nebo zastavárny. Jejich dřívější zkušenosti s poptávkou a nabídkou na černém trhu jim poskytly cenné zkušenosti. Historik Adam Havlík píše.
4: Řada lidí z vexláckých kruhů ovšem plynule přešla k novým kriminálním hierarchiím a někteří z nich zemřeli násilnou smrtí. Vyřizování účtů mezi nyní již bývalými vexláky a jinými zločinci mělo v divokých 90. a též i v 0. letech mnohem krvavější ráz.
1: Absence morálních zábran v bezohledném typu podnikání přispěla k mimořádnému vzestupu kriminality a k divokému obrazu raného českého kapitalismu 90. let. A o tom už bude další díl Historie Plus. Naslyšenou se těší Bronislava Janečková.
5: Posloucháte 90. léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
6: I socialismus měl svoji šedou ekonomiku a jejími pomyslnými hrdiny byli právě vexláci. Více teď řeknou v repríze pořadu Hovory historik Adam Havlík a Jaroslav Kroc.
7: Vexláci a fenomén vexláctví v socialistickém Československu. To je podtitul knihy historika Adama Havlíka Marky Bony Digitálky. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Vzhledem k věku si nic z toho osobně nemůžete pamatovat. Čím vás ten fenomén oslovil, že jste mu věnoval víc než 300 stránkou knihu?
8: Tak já jsem se původně, když jsem začal studovat ten obor historie na Filozofické fakultě, tak jsem se zaobíral hudebními burzami za socialismu, takže to byla taková jako platforma, kde lidé, hudební fanoušci vyměňovali si navzájem gramofonové desky a vlastně postupem času tam jeden z výsledků mého bádání bylo, že čím dál tím více tam začali profilovat lidé, kteří na tom jakoby vydělávali, tak potom v tom dalším jako průběhu studia tak mě začal zajímat ten černý trh a otázka vlastně té stínové ekonomiky.
7: Původně to tedy byla odborná práce?
8: Ano, ta knížka je původně jako disertační práce, vlastně předělaná do knižní podoby.
7: Jak dlouho jste na ní pracoval, jak dlouho jste ji psal?
8: Tak celkově mi to zabralo, to téma bylo zadané v roce 2012 a obhájil jsem 2020, takže 8 let, ale 8 let nebylo jako soustavné psaní si těch posledních několik let jsem se zaobíral soustavně tím, že jsem jako psal tu práci.
7: Historik Adam Havlík je hostem dnešních hovorů. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
5: Hovory.
7: Kdo to byli vexláci?
8: Vexláci byli lidé, kteří před rokem 1989 asi byli takovými důležitými aktéry černého trhu v Československu a zaobírali se hlavně tím, že vlastně obchodovali s cizími měnami v rozporu se zákonem a také s takzvanými bony nebo tuzexovými poukázkami.
7: To jsem se chtěl zeptat, nebo abyste připomenul, poprosit, co to byly ty takzvané bony?
8: Tak bony byly taková speciální platidla, kterými se dalo platit vlastně v tom síti prodejen podniku zahraničního obchodu Tuzex.
7: A do jaké míry bylo vexláctví svázáno právě s tímto podnikem zahraničního obchodu?
8: Tak bylo svázané velmi těsně. Oni vlastně profitovali z toho, že ty tuzexové poukázky nabízeli lidem, kteří normální přístup jako do těch tuzexových prodejen nebo k tomu sortimentu neměli a dost právě vydělávali hodně peněz na tomhle tom pokoutném obchodu.
7: A k čemu vlastně měli tuzexy sloužit?
8: Primární funkce těch tuzexových prodejen byla jako odsávání vlastně valut od obyvatelstva, které k těm cizím měnám mělo přístup, tak původně to byla jakoby menší vrstva společnosti, šlo o lidi třeba, kteří pracovali v zahraničí, nebo to byli zahraniční diplomaté, kteří působili v Československu, nebo turisté a podobně.
7: Jak se Tuzex lišil od toho předchozího Darexu, ten nepamatuju ani já?
8: Tak Darex fungoval především jako zásilková služba, kdežto ty tuzexové prodejny nebo ta síť těch tuzexových prodejen fungovala i na trošku odlišných principech, ale do určité míry se dá říct, že Tuzex byl jakoby dědicem toho Darexu, který zanikl v souvislosti s měnovou reformou v 53. roce.
7: A Tuzex tedy vznikl někde 57, tuším?
8: Je to tak, v roce 1957.
7: Kdy vlastně byla taková zlatá éra těch prodejen ze socialismu?
8: Tak ta síť těch Tuzexu se rozšiřoval kontinuálně, nejvíc jich bylo v 80. letech, kdy čistě tuzexových prodejen bylo po Československu několik desítek v provozu.
7: Povídáme si o vaší knize, která vyšla teď na začátku roku, tuším, na přelomu.
8: Bylo to na podzim loňského roku.
7: Marky, bony, digitálky. Proč jste vypíchl zrovna digitálky do titulu knihy?
8: Digitálky byly jedním vlastně z důležitým druhů sortimentu, se kterým vexláci obchodovali, protože oni se nezabírali jenom teda tím, že obchodovali s cizími měnami a s těmi poukázkami, ale i se podíleli na pašování spotřebního zboží do Československa. Vlastně ty digitální hodinky byly takovým jako fenoménem, po kterým byla jako velká poptávka.
7: Většinou se týkalo to dovozu zahraničního zboží k nám, toho, co vlastně se tady nevyrábělo. Bylo něco, co se vyváželo ven?
8: Největší asi artikl, který proudil za hranice Československa v rámci těch vexlánských sítí, tak to byly starožitnosti.
7: Takže to byl nelegální vývoz?
8: Bylo to do velké míry spojené třeba s vykrádáním kostelům a kulturních památek a vlastně ty starožitnosti, které se tady nashromáždily a vexláci vlastně prodávali do zahraničí, tak skončily potom třeba v rukou soukromých sběratelů v západní Evropě.
7: To tuším zůstává nelegální i dnes. Většina těch aktivit, které tehdejší překupníci vexláci provozovali, tak dnes asi už jsou legální, nebo se pletu?
8: Samozřejmě zákony nebo nastavení zákonů je trošku jiné než před rokem 89, ale oni vlastně využívali nějakých jako mezer na trhu a dnes by se dalo říct, že se dopouštěli něčeho, jako jsou jako daňové delikty spíš.
7: Mm-hmm. A podařilo se vám tou obsáhlou knihou nebo vaší disertační prací zmapovat černý trh v socialistickém Československu nebo v práci dál pokračujete?
8: V současnosti se už tím tématem černého trhu nezabírám tak detailně, jako když jsem pracoval na té disertační práci, ale vlastně na mém pracovišti, což je Ústav pro studium totalitních režimů, tak máme projekt na dějiny státní bezpečnosti jako takové.
7: Jaká byla hierarchie ve vexláckém prostředí, kam až sahaly jejich kontakty?
8: Asi ta nejviditelnější část to byly ti překupníci, kteří se pohybovali jako v ulicích větších měst v Československu, ale vlastně to byla jenom jako, dá se říct, jako spodek té pyramidy, protože nad nima byly ještě mocnější překupníci, kteří třeba je zásobovali těmi bonovými poukázkami, na kterých potom profitovali všichni, ale ty nitky nebo ty mocenské vztahy sahaly i mimo tu komunitu těch vexláků a u některých těch úspěšných překupníků sahaly třeba až ke komunistické nomenklatuře nebo i představitelům vlastně toho aparátu ministerstva vnitra.
7: A mohla být tedy snaha o potírání černého trhu úspěšná a byla myšlena vážně?
8: Tak určitě bezpečnostní složky měly v popisu práce hospodářskou kriminalitu potírat, na druhou stranu ten černý trh spojený jako s Tuzexem a s vexláctvím, tak byl do velké míry nebo do určité míry tolerován.
7: A byl někdo za vexláctví potrestán, myslím, nějaká větší ryba?
8: Bylo před rokem 89 několik soudních kauz, které byly i medializovány a tam padaly poměrně vysoké tresty, ale spíš to byla výjimka, to trestání vexláctví bylo spíš jako selektivní, než nějakým způsobem účinné.
7: Hostem hovoru je dnes historik Adam Havlík.
5: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Čím jsou pro vás osobně zajímavé moderní hospodářské a sociální dějiny, které jste vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy?
8: Tak už jen tím, že se zaobývají třeba tématy, která vlastně nějakým tom jako klasickém pojetí dějepisectví byla trošku jako stranou, vys třeba i ten černý trh před rokem 89, tak pro mě to je takové jako objevování nových témat, která doposud nebyla moc jako zpracovaná.
7: A hned po škole jste zamířil do Ústavu pro studium totalitních režimů?
8: Já jsem vlastně ještě doktorát dodělával, když jsem na Ústr nastoupil, takže tam byl jako souběh a tehdejší vedení mi poskytlo dobré jako podmínky pro to, abych tu knížku dokončil, za což jsem byl moc rád.
7: Vracíte se k historii, která je více než 30 let stará. Jaký význam to má pro současnost a pro současného čtenáře?
8: Myslím, že docela výrazný, protože ta knížka poukazuje na to, že mezi tím obdobím před rokem 89, třeba obdobím normalizace a tím tou porevoluční érou, vlastně nebyl to jenom jako velký zlom v dějinách, ale dá se tam najít jako spousta kontinuit a příběhů, které vlastně pokračovaly i před, i po roce 89.
7: No a nakolik se tady vexláci po revoluci prolnuli do těch nových elit?
8: Tak oni vzhledem k tomu, že někteří z nich měli naspořeno poměrně velké množství peněz a zároveň i něco, čemu můžeme říkat jako sociální kapitál ve formě nějakých jako známostí, tak na tom byli poměrně dobře, když si přemyslíme nějakou jako startovní čáru v tom roce 89 a ty jejich, nebo ta jejich pozice byla dobrá k tomu, aby potom třeba utvořili část jako těch nastupujících politických, ekonomických elit. No.
7: Na titulu vaší knihy Marky Bony Digitálky je společná fotografie Karla Kota a Františka Mrázka, jistě ne náhodou.
8: Tu fotku jsme zvolili jednak i na obálku a jednak i dovnitř do té knížky a vlastně symbolizuje tak trošku propojení i toho předrevolučního jako show businessu s tím prostředím černého trhu a zároveň i to, jak se ti lidé, nebo jak se ty jejich kariéry odvíjely vlastně po roce 89, že ta fotka je jako z 90. let.
7: Zrovna František Mrázek tak je možná takovým prototypem toho někdejšího vexláka, který se v uvozovkách vypracoval na pozdějšího mafiána.
8: František Mrázek určitě patřil k těm už před rokem 89 k těm jako výkonným vexlákům, kteří se zároveň dokázali udělat jako síť známostí prostě i v prostředí vlastně té komunistické strany, což se mu potom hodilo i po roce 89, kdy vlastně systematicky sbíral nebo jako dostal se i do politiky jako jakási šedá eminence a sbíral třeba kompromitující materiály na politiky v 90. 0. letech.
7: Jak ti lidé tehdy měli rozděleno hřiště, řekněme, jaké byly mocenské vztahy vnitř té komunity? Já tu namátkou nalistoval článek Vexlácká válka z Dobových novin.
8: Tak určitě tam byla jako velká konkurence, protože v rámci toho každodenního provozu šlo o peníze a o, ovliv na nějaké jako finanční toky, takže dostat se do toho prostředí nebylo jednoduché a v některých případech to končilo i jako násilným nějakým jako vymezováním pozic.
9: Do jaké míry odrážel tehdejší realitu film Bonnie a Clyde?
8: Bonnie a Clyde je v tomto ohledu si myslím jako docela zdařilý film, protože ti tvůrci, kteří se na něm podíleli třeba na tom scénáři, konkrétně třeba Radek Jon, tak on vlastně čerpal ty náměty pro ten film přímo jako z první ruky, protože on se dokázal jako dostat k těm vexlákům poměrně blízko a ty jejich příběhy potom byly jako byly sfilmovány v konci 80. let.
9: A z jakých pramenů jste čerpal vy pro svou vědeckou práci?
8: Velké penzum pramenů jsou právě policejní materiály z období před rokem 89, jde o materiály veřejné i státní bezpečnosti, ale nejen to, mám tam i několik pamětníků, mám tam dobová média, dobové sdělovací prostředky, protože to téma vexláctví v těch 80. letech jako rezonovalo ve filmech, v seriálech i třeba v diskuzních pořadech perestrojkových.
9: A ti pamětníci, to byly někdejší vexláci?
8: Ano, je to tak. Já jsem měl původně takový trošku naivní plán, že postavím tu práci na rozhovorech právě s vexláky, ale ukázalo se, že to je jako nereálné, protože získat ty kontakty nebylo jednoduché a řada z nich prostě to nějakým způsobem jako odmítla. Odmítla se o ty zážitky nebo o ty své vzpomínky dělit, takže myslím si, že jsem to kompenzoval prostě jinými druhy pramenů.
9: A ti, kteří přece jenom ochotní byli, do jaké míry byli skutečně sdílní?
8: Tam je taky potřeba si dát trošku pozor na to, jako vyfiltrovat ty informace, protože se tam objevují často takové motivy, které až jako jsou na hranici nějakých jako mýtů, nebo je to prostě prostředí, které je založené na nějakém i vědomém trošku jako přehánění, co se týče třeba vydělaných peněz a podobně, takže tam je třeba mít trošku odstup od toho.
9: A jak vypadaly rituály při nelegální směně?
8: Myslíte přímo třeba, když někdo kupoval od vexláků v Bony před Tuzexem?
9: Četl jsem, že k tomu patřil jistý rituál, tak se na to ptám.
8: Tak tam bylo důležité, že ten člověk, který třeba nakupoval ty poukázky, tak byl tak trošku jako obeznámen s tím prostředím, protože pak nebylo tak jednoduché na něj udělat v úzovkách tunel, což bylo vlastně mluvou vexláků, jakoby podvod, který připravil ty důvěřivé zákazníky o peníze.
9: Hostem hovoru je dnes historik Adam Havlík. Povídáme si o jeho knize Marky Bony digitálky. Dizertační práci jste upravoval, myslím, ten text pro vydání na knižním trhu?
8: Jo, tam bylo potřeba to trošku upravit, hlavně co se týče úvodu a závěru, protože dizertační práce přece jenom je trošku jako jiný typ textu, než běžná jako literatura faktu.
9: Takže ta knižka je čtivější, řekněme.
8: Doufám, že ano.
9: Komu je ten text určen? Kdo by si tu knížku mohl nebo měl přečíst?
8: No, může to být pro osvěžení vzpomínek pro pamětníky, kteří tu dobu zažili. Může to být si užitečné i pro člověka, který je třeba z mladší generace a s tím fenoménem se jako nikdy nesetkal. Myslím si, že to je docela důležitá, jako takový důležitý fenomén, hlavně pro ty 80. léta, je to takové, jako, co se týče období normalizace, tak je to jeden z výrazných prvků toho každodenního života, byl černý trh nebo stínová ekonomika, tak to s tím určitě souvisí.
9: A co je myšleno stínovou ekonomikou?
8: Nejedná se jenom o vexláctví, ale ta množina byla mnohem širší a vlastně tvořila tak trošku jako nějaký jako stabilizační pilíř toho režimu. Nejde, jako můžeme tady jmenovat třeba rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, různé fušky, melouchy a podobně, takže nejde jenom o vexláctví určitě.
9: Nalistoval jsem kapitolu k životnímu stylu vexláků, z Alcronu jsme měli závodku. Bylo něco, co vás jako historika při té práci překvapilo? Co vás teď napadá jako první?
8: No, mě překvapil především ten pragmatismus vlastně toho státu nebo toho přístupu jako k těm vexlákům, což souvisí jako s jejich potíráním, protože tam evidentně to bylo tak, že přivídali oči, protože to bylo ekonomicky prospěšné.
9: Vexláctví se tedy do jisté míry tolerovalo z těch pragmatických důvodů, které jste popsal, ale do jaké míry na něj navazovala další kriminalita nebo kriminální činnost?
8: No, ten svět vexláctví byl do jisté míry propojen třeba s organizovanou prostitucí na některých úrovních, nebo i právě, jak jsem zmiňoval, to vykrádání kostelů, tak jako majetková trestná činnost, která sloužila k tomu, že potom ty nashromážděné starožitnosti se rozprodávaly dál.
9: Existovalo i násilí uvnitř té skupiny nebo vně?
8: Já to tam trošku srovnávám s organizovaným zločinem v Itálii, s italskou mafií, kde vlastně to násilí bylo na mnohem vyšší úrovni, což neznamená, že to prostředí vexláků československých bylo násilí prosté. Tam fungovalo nějaké jako vyřizování účtů, když bylo třeba tam k násilí jako mnohdy sahalo. Ale myslím, že ten předěl byl mnohem znatelnější na přelomu 80. a 90. let, či po sametové revoluci. Vlastně ten pouliční obchod začal brát do rukou organizované gangy třeba z Balkánu nebo z postsovětských zemí a ta míra násilí vlastně pak byla mnohem vyšší než v těch 80. letech.
9: Já jsem si zprvu naivně myslel, že to je hodně specifická věc bývalého socialismu a bývalého režimu u nás, ale ono, když se to zobecní vlastně na překupnictví a černý trh, tak to není nic výjimečného a vlastně ty příběhy jsou srozumitelné v jiných jazycích.
8: No, určitě tak černý trh nabýval v dějinách a nabývá jako mnohých podob, třeba v rámci toho východního bloku to bylo specifické tím, že tím artiklem byly často jako předměty denní potřeby, protože zkrátka docházelo k výpadkům na vnitřním trhu a když to třeba na západní Evropě se pod černým trhem myslelo především třeba obchod se zbraněmi nebo organizovaná prostituce nebo obchod s drogami, což nebylo vlastně tak rozšířené třeba v socialistickém Československu.
9: Nakolik s tím biznesem, nebo jak to nazvat, souviseli takzvaní skořápkáři, protože jim se v tom textu věnujete. A já myslím, že všichni vědí, co to skořápkáři, nebo kdo to skořápkáři jsou.
8: No, někteří vexláci měli poměrně silnou zálibu v hazardních hrách a vlastně skořápky byla jedna z forem těch hazardních her před rokem 89, protože až do pozdních 80. let neexistovalo něco jako třeba kasína v tom pravém slova smyslu v Československu, tak ten hazard se odehrával v takových jako třeba převážně v restauracích nebo po hospodách nebo po domácnostech, kromě teda karetních her a kvete jako po domácku vyrobené rulety, která se hrála, tak si ty skořápky hrály taky docela významnou roli.
9: Existovalo něco jako stavovská čest vexláků?
8: No, třeba v těch vzpomínkách těch překupníků jako ten motiv té stavovské cti se vyskytuje narrativ, že to byli vlastně čestní obchodníci, kteří jako nepodváděli a ty vztahy byly založené na vzájemné důvěře, tak ten je tam poměrně silný, ale na druhou stranu že jsem narazil i na příklady třeba z vyšetřovacích spisů, kde vlastně ti jednotliví vexláci na své kolegy třeba i donášeli nebo se různě schazovali u výslechů a házeli vinu jeden na druhého, takže určitě bych o té stavovské cti nehovořil o něčem jako nějaké jako trvalé kvalitě, která tam hrála jako významnou roli.
9: Já jsem se chtěl ptát na to, do jaké míry třeba tito lidé byli ochotni spolupracovat se státní bezpečností, třeba jako agenti.
8: Asi tou nejčastější formou spolupráce bylo na bázi jako důvěrnictví, nebo ne jako, že se verbovali jako agenti, ale působili pro státní bezpečnost spíše jako důvěrníci a to v prostředí. Právě oni měli přístup třeba i k cizincům, kteří dojížděli do Československa a po hotelích si potřebovali vyměnit svoje cizí měny za valuty a toho využívali ti vexláci nejen jako obchodním účelům, ale zároveň byli úkolováni třeba o té státní bezpečnosti, aby přinášeli informace o pobytu těch cizinců a podobně.
9: A oni si tak získávali vlastně krytí u policie potom.
8: Tak to, že předávali informace, které se státní bezpečnosti hodily, tak to je mohlo jako nějaký ten klid na práci v úzovkách jako zajistit.
9: No. Jak moc to koresponduje s tím tématem, kterým se zabýváte teď bezpečnostními složkami před rokem 89?
8: Tak určitý průnik tam je, protože prostě to třeba to prostředí těch hotelů v centru Prahy, tak to měla státní bezpečnost poměrně dobře jako zmapované a spousta lidí, kteří se v tom prostředí pohybovali, tak prostě pracovali byli najati nebo přinuceni k tomu, aby spolupracovali se státní bezpečností, takže to prostředí jako tam ten průnik určitě je.
9: V knize citujete Dikobraz, dobový humorista rozhořčený nad mírou. Na vexláky napsal břitkou satiru. Vexláci to jeho dílko chválí, dávno prý se takhle nezasmáli. Jaká byla vlastně reakce veřejnosti na vexláctví a vexláky koncem 80. let?
8: Tam jde vysledovat jako celé spektrum názorů. Mně se tam vykrystalizovalo to, že vlastně třeba ty příslušníci nebo zástupci starších generací, tak ty obvykle volali po nejpřísnějším postihu toho vexláctví a psali rozhořčené vlastně dopisy na státní orgány, že co to teda jako za situace, že s tím československý stát nic nedělá, s těmi parazity, kteří jako obsypávají tyto zexové prodejny a otravují kolem jdoucí. A na druhou stranu třeba s těmi mladí lidé často na tom vexláctví jako nacházeli některé prvky, které se jim jako na tom zamlouvaly, nebo i ti vexláci mohli v určitém slova smyslu působit jako, i když jako nechtěný, tak jako nějaký jako určitý vzor pro ty lidi, protože vlastně ta jejich vnější stránka, to, jak se oblíkali, to, jak se jako prezentovali, tak to mohlo být jako pro mladé lidi poměrně atraktivní.
9: A pak tady asi byl ten praktický pohled, protože třeba džíny se tehdy skoro nedali nikde jinde sehnat, pokud vím.
8: No tak třeba s těmi, ty džíny byly samozřejmě jako velmi, velmi jako poptávaným artiklem a dali se sehnat především v Tuzexu, i když jako v omezeném množství, anebo právě na černém trhu od různých překupníků. Tam asi člověk, když narazil na tu správnou velikost, která mu seděla, tak asi vyhrál jackpot a měl velké štěstí.
9: I to může být pohled na vexlánství v socialistickém Československu, kterému věnoval knihu Marky Bony Digitálky náš dnešní host, historik Adam Havlík. Já moc děkuji za vyprávění a mějte se hezky, naschled.
8: Děkuji za pozvání, naschledanou.
9: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Proc.
5: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
6: Jak zničit vexláky? Umožnit obyvatelům volný nákup západních měn, což se podařilo až v roce 1991, jak připomene v repríze pořadu 30 let poté Pavel Hlavatý.
10: V cyklu 30 let poté dnes hovoříme s ekonomem ČSOB Tomášem Sedláčkem, který přednáší na Pražské metropolitní univerzitě. 30. března 1991 byl v Československu zvýšen limit pro nákup valut na 5000 korun na rok. Bylo to přelomové rozhodnutí?
11: Vůbec to, že se česká koruna dala takhle jaksi relativně volně směňovat, pro nás byl naplněný sen, že ten totalitní režim si hlídá svoje zahraniční operace, zejména valut se nám tenkrát nedostávalo a hlavně se ten režim tvářil, že ta koruna je extrémně silná, tudíž německá marka pro nás byla levná, levnější, než by měla být, jo, to, co blbě přiznat po totalitnímu režimu, že by bylo potřeba devalvovat korunu, aby vůbec se dalo vyvážet, to se potom také hned v zápětí v 20. letech stalo, jo, tou devalvací jsme vlastně podbídli, tu korunu jsme schodili na odpovídající úroveň, takže ten totalitní režim si řídil, musel si chránit to, kolik lidí bude vůbec popuštěno k lizu, a když někdo něco vydělal v zahraničí, tak co se s tím mělo udělat, je, že se to mělo odevzdat státu, jakožto do eráru, a ten stát vám potom dal takzvané bony. A za ty bony se ve vybraných obchodech dalo nakupovat zboží, které jinak bylo podpultové nebo vůbec nebylo k dostání, ať už to byly džíny. To na to ještě stále jako trošičku smatně vzpomínám, jak se chodilo do Tuzexu, kde to vypadalo skoro jako ve Finsku. Já jsem žil ve Finsku a tam každý normální obchod vypadal třikrát líp než Tuzex, ale tady se opravdu dostávaly jenom takový prazvláštní existence do toho Tuzexu a potom se to v roce 95 zase ten limit se navýšil na 100 000 ročně, už to nebylo 5 000, původně to bylo 500. Na konci 80. let, jo, si představte, že máte krát 500 korun, pochopitelně znamenalo trošku víc, než to znamená dnes, ale prostě devizový příslib byl většinou takhle malej, takže nejen, že jsme byli chudí příbuzní, ale ještě jsme byli ochuzený tím, že jsme nemohli ani to málo, co jsme měli, jsme nemohli změnit. No a ten rok 95, tuším, se to rovnou i už zrušilo a od té doby je česká koruna víceméně tak tržně schopná, že už není potřeba přetvařovat ani bránit zásahy centrální bank.
10: Kdo to byli vexláci, kdy se objevili a kdy a jak zase zmizeli?
11: No, vexláci právě uměli za vyšší než oficiální ceny sehnat všechno možné. To byly takový zvláštní týpkové, na mě to působilo dojmem mafie, byli to lidi takový jako v teplákách a zlatýma řetiskama na sportovních bundách. No a ty tak jako pokoutně, v pokoutech, v přítmí nabízeli bony nebo marky nebo jiné valuty. Tenkrát se tady obchodovalo nejen v korunách, ale některé transakce bylo potřeba, nebo některému zboží se vůbec dostat, bylo potřeba mít tu cizí měnu. A vexláci byli takový šmelináři dnešní doby, takový polomafiáni, takový jako zvláštní. To, co dneska dělají drogoví díleři, řekněme na Václaváku, tak takhle to vypadalo trošičku podobně s těma vexlákama měnovejma.
10: Tady v souvislosti s tím několikrát zaznělo slovo Tuzex. Jak to souviselo právě s těmi valutami z vexláky?
11: Tuzex bylo místo, kde si člověk mohl vexy za nějaký zásluhy odhodit od kopítka. Aspoň si to mělo tvářit, že tam mají relativně standardní západní zboží, které u nás bylo notně nedostatkové, ať už to byla čokoláda lepší, nebo prostě takové věci, které se vyvážely do ciziny, anebo z bratrských zemí se občas podařilo dovést sem. Do Tuzexu chodili taky trošku divní lidi. Tuzex se pro mě jako pro dítě stala taková jakoby zvláštní medová část toho komunistického biče, který nás tady takhle zužoval, a ty děti a ty rodiče se pak mohli vytahovat před ostatníma, že mají západní zboží. Když jste neměli známí na západě, který vám neposílali své staré džíny nebo tepláky nebo cokoliv, který tady bylo naprosto nestandardní. To i starý teplák ze západního Německa byl 10x cennější než novej komunistický s těma gumičkama na patě, jestli se na to člověk ještě vzpomene. Dneska je to těžko představitelný pro našince, protože když jedete, já nevím, kamkoliv, tak tam to zboží je víceméně stejný. Tenkrát byl opravdu jednoduchý nakupovat dárky, když se člověk vracel do Československa, protože tam stačilo koupit prach s prostou čokoládu, a tady to byla vzácnost. Jo. Dneska se skoro ani neuvědomujeme, jak taková věc jako Toblerónka nebo americký cigarety, že jo, tím se říkalo Ameriky, to bylo taky nedostatkový zboží. Dneska je to úplně standardní a člověka už vlastně nepřekvapí skoro žádný produkt z celého světa, když na ně někdo vybalí v České republice.
10: Říká na závěr ekonom a pedagog Tomáš Sedláček. Dnešní část cyklu 30 let poté věnovanou limitu pro nákup valut připravil a naslyšenou se těší Pavel Hlavatý.
5: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90.

0: Dobré ráno, 6 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: O rozpočtu pro příští rok začnou na rezortu financí jednat jednotliví ministři. Českem se prohnaly silné bouřky, hasiči kvůli nim měli přes 500 zásahů. A začíná soud se společností Meta, podle amerických státních žalobců navrhla sociální sítě tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Je úterý 18. srpna, dobré ráno u Zpráv Plusu, přeje Ondřej Látal. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO dnes začne jednání s dalšími ministry o rozpočtu Česka na příští rok. Podle informací Českého rozhlasu by za ní mělo přijít 6 kolegů z vlády. Další vývoj ohledně výdajů a úspor očekává Martin Šebestián, ministr zemědělství za SPD. V příštím roce totiž počítá s vyššími náklady, například v oblasti boje proti suchu.
2: Jsou tam 4 základní opatření, propojování vodohospodářský soustav, aby jsme dostali pokud možno tu pitnou vodu do co největšího území v České republice prostřednictvím vodovodů. Druhá věc je budování malých vodních nádrží a rybníků, závlahy a příprava těch větších vodních děl je 4. oblast.
0: Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celém Česku asi 550 zásahů. Informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ a dál na Moravu a do Slezska. Problémy byly i v energetice. Na východě Čech zůstalo bez proudu 5000 domácností. V Kalifornii začíná soud se společností Meta. Obvinění podalo 29 amerických státních žalobců. Meta podle nich navrhla algoritmy Facebooku a Instagramu tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. V případě odsouzení hrozí firmě astronomické odškodné téměř 1,5 bilionu dolarů, tedy v přepočtu přes 29 bilionů korun. To je skoro celá hodnota akcí firmy. We're taking
3: Meta to court. Žalobci po Metě požadují zrušení takzvaně návykových prvků v designu aplikací pro děti. Mezi ně patří například nekonečné scrollování, automatické přehrávání dalších videí nebo filtry na vylepšení vzhledu uživatelů. Před soudem by měl svědčit taky zakladatel Mety a její ředitel Mark Zuckerberg. Meta obvinění popírá. Argumentuje mimo jiné tím, že její algoritmy nevyvolávají závislost, protože závislost na sociálních sítích podle ní není uznatelnou psychiatrickou poruchou. Podle odborníků by rozsudek mohl rozhodnout o budoucí podobě sociálních sítí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: 3 minuty po 6 ráno přidáme v ranním plusu taky dopravu. Na D4 ze Strakonic směrem do Prahy u Jíloviště na 9. kilometru je teď omezení, kolona z 11. kilometru asi na 10 minut. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je zúžení a fronta na 5 minut. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Přelouč na 82. kilometru havarovalo osobní auto, je částečně v pravém pruhu, vybočuje se a v Praze je zatím klidný provoz. Dobře dojeďte. Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm. Během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Teploty 17 až 22, na jihu Moravě až 24 stupňů, na horách dnes nejčastěji kolem 13. To byly zprávy a tady už je repríza Interview Plus.
4: Vláda dnes obnovuje takzvanou Národní koalici proti suchu. Na opatření proti suchu plánuje vyčlenit 4 miliardy korun. Má Česko dost nástrojů k tomu, aby se vyrovnalo s klimatickou změnou? Začíná pondělní Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
4: Hostem Interview Plus je Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Nedávno jste řekl, že sledujeme změny, na které klimatologové upozorňují nějakých 20-30 let a že se nepodobají ničemu, co jsme doposud zažili. Co přesně tím myslíte?
5: My samozřejmě zažíváme razantní výkyvy klimatu, jaké jsme za našich životů nikdy nepoznali a navíc víme z historických dat, že i včetně nepřímých indikátorů, že jsme je nezažili nikdy v posledních několika tisíciletích. Je to velmi razantní výkyv klimatu a vidíme to už jenom na těch teplotách. Přece jenom v dobách mého dětství, někdy před 40 lety, bývaly momenty, kdy nastávaly takzvané tropické teploty. V létě stoupala teplota přes 30 stupňů, ale bylo to několikrát do roka, několikrát za léto. Dneska se to stává skoro normální teplota, naopak sledujeme, že teploměry šplhají ještě někam ke 40, takže o 10 stupňů výš.
4: Ty číselné řady, to znamená naměřené teploty, nejsou asi jediný způsob, jak sledovat ty změny, na které klimatologové upozorňují. Co vidíte vy v krajině, když se podíváte?
5: Na jednu stranu samozřejmě vidíme ty dopady na krajinu, které poznáváme všichni. Vidíme, že zemědělství naráží do zdi tím, že má nedostatek váhy. Viděli jsme teď v posledních několika letech doslova mega kalamitu ve smrkových lesích, ale zároveň si začínáme více a více uvědomovat, že na jedné straně tady máme měnící se klima a na druhé straně krajinu, která na to měnící se klima vůbec není připravená, je velmi málo odolná vůči významným výkyvům klimatu, typicky právě vůči velkému suchu. Tu příčinou velkých kůrovcových kalamit bylo to, že jsme tady ve velkém pěstovali smrky v místech, kde sucha dosáhla už takové úrovně, že se stávají pro smrk naprosto nevhodná a ty stromy tam přestávají být schopné růst, ve velkém odumírají. To též třeba vidíme na zemědělské půdě, která je ve stavu, kdy je velmi špatně, je velmi málo schopná zadržovat vodu, takže není schopná se připravit, udělat si rezervy, zásoby vody na ta suší období a proto na ní sucho dopadá daleko více, než by mělo v případě, že bychom na ní hospodařili tak, že by byla lépe schopna zadržovat vodu.
4: A když vezmeme v úvahu, že nejde o pohromy, které by přicházely nenadále, ze dne na den, vy jste říkal, že klimatologové upozorňují nějakých 20-30 let, že něco takového přijde. Znamená to tedy, že klimatologii ještě nebereme dost vážně?
5: To si vůbec nemyslím. A především viděli jsme v posledních několika letech, že jsme si začali uvědomovat, že ten problém je velký, že mu musíme čelit a že s tím potřebujeme něco začít dělat. My jsme si to ve velkém uvědomili pravděpodobně hlavně během té velké minulé velké vlny sucha někdy mezi roky 2018-2020, kdy skutečně se úplně změnila naše konverzace o krajině. Česko si uvědomilo, že čelí velmi vážnému problému a začali jsme dělat řadu poměrně rozsáhlých opatření v zemědělství, v lesnictví, ve správě měst a obcí, v hospodaření s řekami a podobně.
4: No, v tom období, které jste zmínil, vznikla právě ta Národní koalice proti suchu, dnes obnovená. Česko má zároveň Národní akční plán adaptace na změnu klimatu až do roku 2030. Máme tím pádem dostatečné nástroje, jak na klimatickou změnu reagovat?
5: Ano, my víme, co bychom v zásadě měli dělat a možná bych ještě dodal dva dokumenty, které jsou novější. Posledních několik let desítky odborníků pracovali na dokumentu, který se jmenuje Politika krajiny, který také nastavil nějaký jízdní řád, jak bychom měli postupovat v lepší péči o krajinu. A teď ta současná vláda už nedávno dokončila přípravy Národního plánu obnovy přírody, což je zase dokument, který se v řadě ohledů překrývá s ochranou přípravu krajiny na změny klimatu a na ochranu proti suchu. Takže my víme v zásadě, co bychom měli dělat. Pokud jde o praktické nástroje, které zajistí, aby se z těch jízdních řádů stala skutečná realita, abychom podle nich skutečně začali postupovat. Tam si myslím, že je velký rozdíl v tom, jaký typ opatření potřebujeme dělat. Pokud jde o taková ta infrastrukturní opatření, jako jsou vodovody, nebo vybrat několik míst, kde ještě potřebujeme postavit nějaké menší přehradní nádrže a vytvořit nové zásoby vody, tohle jsou v podstatě inženýrské problémy, kde stát jenom vyčlení peníze, rozhodne, kde to udělá, vyčlení peníze a začne stavět. Tohle docela umíme a zdá se, že v tom stát docela postupuje. Kde máme veliké rezervy, je právě péče o půdu, v zemědělskou půdu, hospodaření v lesích, změnu hospodaření v krajině, návrat drobné rozptýlené zeleně do krajiny, malých mokřadů a podobných opatření, která by zajišťovala, že se v krajině bude lépe zadržovat voda a že půda bude schopná lépe nacucovat vodu. Protože tady ta opatření nebude dělat stát, Tady musí udělat tisíce zemědělců, lesníků, starostů, vlastníků půdy a dalších aktérů jiných než je stát. A to, co se tady stát musí naučit, je v podstatě ekonomický, nikoliv inženýrský problém. Stát potřebuje najít opatření, která pomohou těm třeba zemědělcům taková opatření zavádět. A v tomhle český stát zatím má spíše rezervy.
6: Hostem Interview Plus je Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Vy jste teď vysvětlil, jakou roli v tom všem hraje vláda a jaké další role připadají dalším aktérům reakci na klimatickou změnu. Když jsme u vlády, čím by se podle vás měla zabývat předně? Co by tedy teď měla Národní koalice proti suchu z vašeho pohledu podnikat?
5: Já myslím, že to trochu vyplývá z toho, o čem jsme mluvili před chvílí. My se potřebujeme zaměřit na to, jakými instrumenty, ať už je to ekonomická podpora, poradenství a další programy, by stát mohl pomáhat zemědělcům, vlastníkům půdy, lesníkům, obcím, starostům, radnicím a dalším v tom, aby ta opatření, která v zásadě umíme, se začala dělat ve velkém. Protože u nás taky za těch posledních několik let vznikly doslova stovky v podstatě docela rozumných, užitečných, sympatických projektů, které ukazují, jak to dělat. My v zásadě víme, jak postupovat. Máme to vyzkoušené, máme pilotní projekty, máme celkem úspěšné pionýrské programy. Ale to, co nám zatím chybí, je překlopit ty pilotní projekty do každodenní běžné rutiny, například zemědělského hospodaření nebo správy obcí. Protože pokud v českých obcích uděláme stovky úspěšných programů, nebo stovky projektů, tak je to bezesporu velký krok dopředu. Ale v zemi, která má 6 tisíc obcí, několik stovek projektů zjevně nebude stačit. Potřebujeme se posunout z toho, co dělají obce, které jsou vepředu, které to nastartovaly, k programům, které se stanou každodenní součástí našeho běžného života.
6: Já vašim slovům rozumím tak, že bychom měli uspíšit systémovou změnu v nějakém masovějším měřítku. Chápu vás dobře?
5: V podstatě ano, ale to, co stát bude dělat, není ta systémová změna jako taková, ale opatření, která jí pomohou, což například mohou být právě poradenské programy pro zemědělce, podpora financování a podobná opatření, programy, které budou spíše někomu pomáhat, aby něco udělal, než že by to stát dělal sám, což neznamená, že by stát sám něco dělat neměl. On má také důležité úkoly právě typicky u těch inženýrských infrastrukturních projektů, kde se o to bude stát starat, ale v jiných případech potřebujeme, aby stát spíše pomáhal dalším partnerům, správcům krajiny v tom, aby mohli začít hospodařit, takže krajina bude lépe schopna zadržovat vodu, bude lépe připravena na suché podnebí.
6: Když vezmu teď v potaz, řekněme, naléhavost té situace, abyste popsal na začátku, co vidíme v krajině. Vodohospodář Libor Ancorge pro Radio Žurnál řekl, že neexistuje zázračné řešení, které by zvrátilo situaci sucha. S tím byste souhlasil, nebo existují přesto opatření, ke kterým bychom měli i hned přistoupit?
5: To má naprostou pravdu. My rozhodně nevyřešíme ten problém jedním konkrétním opatřením, dokonce ani jedním konkrétním typem opatření. Není to tak, že se teď sebereme, schválíme 10 konkrétních projektů a řekneme, máme vyřešeno. My budeme potřebovat skutečně rozjet spíše desítky nebo stovky tisíc malých dílčích projektů napříč krajinou, které budou nejrůznějšího typu. Budou to desítky různých programů, které začnou postupně měnit krajinu. A zároveň víme, že my budeme v příštích desetiletích čelit většímu a většímu suchu. Není to problém, se kterým bychom se dokázali vypořádat, který by zmizel. My spíše potřebujeme učinit krajinu, připravit krajinu tak, aby byla odolnější vůči silnějšímu suchu, než by se nám podařilo ten problém sucha úplně spravit ze světa.
6: Když říkáte vy nebo pan Ancorge slovo sucho, ten pojem, myslíte tím aktuální nedostatek vody nebo jakýsi setrvalý stav, s nímž je dobré počítat?
5: To je velmi dobrá otázka. Ten problém totiž má dva rozměry. Jedním je takový ten akutní nedostatek vody tam, kde jsme zvyklí, že má téct v řekách, do vodovodů a podobně. Což je samozřejmě z našeho hlediska problém nejurgentnější. Ale pokud jde o velikost změny, náročnost změny, tak možná ještě závažnější je ten druhý rozměr. A totiž dostatek vody tam, kde ji vlastně nevidíme. Dostatek vody v půdě, v lesích, v zemědělské půdě, to jsou místa, kde my obvykle o vodě tolik neuvažujeme, protože tam není na první pohled vidět. V Česku, na rozdíl od zemí, kde je zemědělství celé založeno na ovocnářství, ten problém nejde vyřešit tím, že bychom zavlažovali. U nás asi nikdy nebude ve velkém zavlažovat pšenice, kukuřice nebo řepka. Zavlažují se typicky takové plodiny, jako je zelenina. Takže my se skutečně potřebujeme naučit, jak hospodařit s půdou, skutečně s tou půdou, která je základem zemědělské produkce a konec konců základem růstu lesů, tak aby byla schopná lépe zadržovat vodu, aby ji mohla nacucávat a držet, schovávat si ji v rezervě na dobu, kdy je nedostatek.
6: Když tedy mluvíte o zemědělské půdě, ona, jestli dobře chápu, neudrží ani to málo vody, která naprší. Kdo nebo co by mělo přesvědčit sedláky, aby si nekupovali obří stroje, aby orali napříč svahem a přetínali pole horizontálními remízky?
5: Jde evropské, anebo třeba také severoamerické zemědělství posledních asi 70 let mělo konkurenceschopnost založenou na velikosti. Velká pole, velká těžká technika, velké dávky agrochemikálí. A bez toho by nebylo schopné v globální konkurenci uspět, protože proti němu stojí dovoz ze zemí, kde jsou extrémně nízké pracovní náklady na pracovní sílu. Takže středobodem našeho úspěchu byla v podstatě intenzifikace zemědělství. Teď začínáme zjišťovat, že ta velikost intenzifikace naráží na své limity, protože sice zajišťuje krátkodobou konkurenceschopnost, ale zároveň podkopává zdroj dlouhodobé prosperity, v tomto případě zemědělství, a tím je právě kvalita půdy. Půda se začíná zhoršovat, doslova odtéká z polí, z českých polí. Každý rok odteče půda, která by naplnila 2 miliony sklápěcích tatrovek, kromě toho, že není schopná zadržovat vodu a tak dále. A proto my začínáme vidět, že potřebujeme opatření, která zajistí, aby zemědělství bylo schopné konkurovat v globální konkurenci a zároveň si nepodkopávalo svoji vlastní dlouhodobou prosperitu. To pravděpodobně bude znamenat, že potřebuje mimo jiné hledat jiné zdroje konkurenceschopnosti, než je ta velikost, intenzita. A tím nejnadějnějším zdrojem by pravděpodobně byla velmi intenzivní technologické inovace. Investice do technologických inovací, digitalizace, robotizace, umělá inteligence, podobná opatření se začínají prosazovat ve světovém zemědělství, jsou velmi zajímavé, často mohou dokonce přímo přispívat k takzvanému preciznímu zemědělství. Zemědělství, které má nízkou spotřebu chemikálí, vody a tak dále a přitom velmi úspěšně produkuje. A tady zemědělci budou samozřejmě potřebovat nějakou pomoc od státu s investicemi do těch opatření. Takže pokud my potřebujeme připravit naši krajinu na větší sucho, tak paradoxně potřebujeme investovat nejenom do těch opatření, která přímo budou zadržovat vodu v krajině, ale také do programů technologických inovací, které umožní, aby zemědělství mohlo uspět v globální konkurenci a přitom nebylo závislé na stále větší technice, stále větších dávkách agrochemikálií, stále větších polích.
6: To se, pokud rozumím, bavíme o tom, co bych nazval dlouhodobou strategií. Národní koalice proti suchu přestala být prioritou během pandemie.

0: nezůstat jenom u té představy, co by se v krajině mělo udělat, ale začít intenzivně uvažovat o tom, jak zajistit, aby se to skutečně mohlo dít, jak pomoci těm ostatním zemědělcům, vlastníkům půdy, lesníkům, obcím, aby to mohli dělat. A často to nebude znamenat jenom peníze, i když v řadě případů to samozřejmě investice budou. A třetím důležitým rozměrem bude najít další partnery, kteří by v tom mohli pomoci. My v posledních několika dnech sledujeme, že to urgentní sucho už nedopadá jenom na zemědělce, lesníky, správce řek a podobně, ale napříč celou ekonomikou. Začíná se mluvit o tom, že letošní extrémní léto pravděpodobně může vymazat v některých evropských zemích prakticky kompletní ekonomický růst, dopadá na velikost hrubého domácího produktu, to sucho dopadá na produktivitu v ekonomice, dochází k výpadkům dodavatelským řetězců, k přestávkám ve výrobě, k výpadkům ve výrobě. A proto začíná ten fenomén sucha dopadat nejenom na ty, kdo přímo hospodaří v krajině, ale také na celou ekonomiku, která je na ně navázaná. Tady bude potřeba ty další firmy, které na první pohled vlastně nemají s krajinou nic společného, jako jsou průmyslové podniky, banky a další, vtáhnout do konverzace, vtáhnout je například do spolupráce se jejich vlastními dodavateli z řad zemědělců, se jejich vlastními klienty z řad těch, kdo hospodaří v krajině, tak aby i velké firmy, na které to v důsledku dopadá, pomáhly svým obchodním partnerům v tom se na nové měnící se podmínky v krajině přizpůsobit.
1: A to, co popisujete jako kýžený stav nebo předpoklad té kýžené změny, funguje někde? Už dá se o tom někde dobře poučit, řekněme, v zemích našich sousedů, v Německu, Rakousku, v Polsku nebo na Slovensku? Konečně Česko není ostrov a jsme na sobě společně závislí.
0: Pravděpodobně není země, na kterou bychom se mohli podívat a říci, tady vyřešili sucho. Konec konců všichni jsme to začali řešit v posledních letech a desetiletích. Spíše má smysl dívat se po konkrétních dílčích inspiracích a uvažovat, jestli by se jich dalo využít. Takže například pokud je o právě ty investice do nové technologické konkurenceschopnosti zemědělství jako řešení její závislosti na větší a větší intenzifikaci, to je věc, ve které docela zajímavé věci v posledních několika letech udělala Velká Británie. Možná by mělo smysl se tam dívat. Máme několik zemí, které velmi dobře rozpracovaly programy poradenství pro zemědělce a podpory zemědělců v cílených nejrůznějších formách lepšího hospodaření s krajinou, včetně třeba Rakouska. Takže se můžeme dívat vysloveně za roh. Ty příklady tady jsou a jde spíše o to najít si vždycky těch několik nejlepších a vytáhnout si inspiraci, kterou od nich můžeme vzít.
1: Hostem Interview Plus je Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Vidíte jako řešení stavbu nových přehrad? Já jsem zaznamenal, doufám, že to říkám správně, řekl jste, že nové slapy nebo odlík si stavět nebudeme. Má tedy podle vás smysl stavit přehrady v Nových Heřminovech, v Krerech nebo ve Vlachovicích, což jsou ty plány, které jsou často zmiňovány?
0: Vláda chystá několik nových projektů, ono to ve skutečnosti nejsou úplně nové záměry, jsou to projekty, o kterých se tady mluví v některých případech už desítky let, konec konců přehrada v Nových Heřminovech byla schválena tuším v roce 1998 a od té doby se chystala. Ty ostatní projekty jsou v nějaké větší či menší míře rozpracování, pracuje se na nich a ty přípravy prostě pokračují a teď stát jenom potvrdil, že v nich bude pokračovat tak, jak to dělal doposud. Pravděpodobně několik přehrad ještě na hodně zvolených místech tady vznikne. V některých případech Nové Heřminovy vznikaly původně hlavně kvůli ochraně před povodněmi. V některých případech mohou pomoci tomu, aby v některé dílčí regiony zásobovaly vodou. Zároveň ale na jedné straně těch několik projektů, které tu ještě vzniknou, bude pomáhat konkrétním vybraným dílčím regionům. Nebudou mít nějaký plošný dopad napříč republikou. A nové slapy nebo nový orlík to nebudou prostě z toho důvodu, že žádná taková přehrada se k nám už nevejde. Tady není místo, kde by šlo postavit novou vltavskou kaskádu. České řeky v tomto ohledu v zásadě došly.
1: Vy jste zmínil, že to není otázka jenom pro ministerstvo zemědělství. Jak by měla reagovat další dosud málo aktivní ministerstva, například ministerstvo průmyslu nebo financí? A máte dojem, že jsou k tomu postrčeny, že k tomu mají nějaký důvod, aby reagovali na tu situaci sucha?
0: Určitě k tomu mají velmi silný důvod právě proto, že sucho začíná dopadat nejenom na ty zemědělce a lesníky, o které se tradičně stará ministerstvo zemědělství nebo ministerstvo životního prostředí, začínají dopadat

0: skutečně napříč ekonomikou začínají podkopávat náš ekonomický výkon, začínají mít reálné dopady na produktivitu ekonomiky a myslím si, že ministerstva právě průmyslu a financí o tom začnou více a více uvažovat právě pod vlivem toho systémového dopadu napříč ekonomikou. Určitě by to dělat měli, například by mohli hrát velmi důležitou roli právě v tom, že začnou vtahovat další partnery, jako jsou velké firmy, banky a další aktéři, kteří na první pohled nemají s péči o krajinu nic společného, ale jsou pro ně velmi důležitý, protože například nakupují dodávky od zemědělců, financují zemědělské investice a podobně.
1: My kolem toho trošku kroužíme. Kdo podle vás by měl být motorem té změny, tím, kdo inspiruje tu změnu?
0: Tak v demokratickém státě samozřejmě ultimátně tu roli má předseda vlády, který dává úkoly svým ministrům, nicméně asi bude velmi důležité, aby se tu podařilo to, co se dařilo třeba u politiky krajiny, dát dohromady široký okruh odborníků z nejrůznějších oborů, nejenom těch, které uvažují o tom, jak pečovat o krajinu, ale také třeba ekonomů a dalších expertů, kteří mohou poradit, jak nastavit programy, které budou mít dlouhodobý dopad.
1: Vy jste zmínil předsedu vlády, tak podle toho, co víte, rozumí Andrej Babiš té situaci tak, že opravdu udělá to, co je podle vás potřeba?
0: Já nedokážu posoudit, nakolik premiér osobně rozumí tomu tématu, ale po té minulé vlně sucha bylo vidět, že tehdejší vláda, které on předsedal, se do toho začínala docela pouštět, nastavila ty programy, které sepsaly ty jízdní řády. Premiér do toho tématu docela hodně vstupoval a pokud vláda dokáže sestavit nějaký dlouhodobější plán, tak určitě bude důležité, aby vepředu stál předseda vlády a říkal ministrům, chci, abyste na tom společně pracovali.
1: Vy se podílíte na dlouhodobém projektu, jak na změnu klimatu reagovat změnou zemědělské krajiny, cituji, krajinnými prvky a jejich začleněním do provozu a ekonomiky farem. Kde vy sám s tím vaším výzkumem se vidíte v tomhletom celkovém obrázku, který jsme vykreslili a v té potřebě změny?
0: My se s kolegy díváme na dva rozměry. My totiž všichni v zásadě víme, co potřebujeme v krajině udělat. Víme, že tam v zásadě je třeba, aby tam bylo více rozptýlené zeleně, remízků, mezí, travních pásů, biopásů, malých mokřadů a podobných opatření. My se díváme na dva konkrétní rozměry, a to za prvé, jak je konkrétně technicky nastavit, aby zapadly do provozu farm, což není úplně triviální. Například pokud postavíte remízek, takže bude překážet cestě zemědělské technice, tak to bude zemědělcům spíš komplikovat život a nebudou to chtít dělat. Proto potřebujeme vymyslet, jak ta opatření nastavit, aby často v drobných detailech nekomplikovali život těm, kdo by je měli používat. A za druhé se díváme na to, jak by právě stát mohl podporovat to, aby se ta opatření dělala, ať už nějakým promyšleným chytrým financováním, anebo třeba systematickým poradenstvím.
1: Nakonec ještě trochu k širšímu obrázku. Existuje názor, že abychom se změně klimatu mohli přizpůsobit, prvně bychom si museli přiznat, že ji působí člověk zvýšenou koncentrací skleníkových plynů. Platí to podle vás, tenhle názor vyjádřil kdysi například ministr životního prostředí Bedřich Moldan?
0: On by to určitě pomohlo. Minimálně proto, že bychom porozuměli, s jak velkými změnami klimatu v příštích desetiletích musíme počítat, protože to závisí na velikosti emisí a tam už začínáme mít poměrně jasnou představu, kam asi svět směřuje. Takže určitě by to bylo užitečné pro naše rozhodování. Ale zároveň my jsme viděli v posledních letech, že se společnost shoduje na tom, že suchu a také mimochodem silným vedrům potřebuje čelit, že na tom musí začít pracovat a možná je důležitější, abychom se do toho pustili, než abychom vedli nekonečnou debatu o tom, co je konkrétně příčinou. Pravděpodobně dokážeme na opatřeních, která je potřeba udělat, spolupracovat i s lidmi, kteří si třeba nezbytně nemyslí, že by klimatologové v tomto ohledu klimatu rozuměli lépe než oni.
1: Čili jestli vám dobře rozumím, tak podle vás je praktičtější nechat debatu o příčinách změny klimatu stranou a začít se vyrovnávat s jejími, řekněme, hmatatelnými důsledky.
0: My pravděpodobně potřebujeme dělat obojí, ale nejspíš bychom se neměli v jednom zdržovat tím druhým.
1: Co je pro vás teď aktuální krok ve vaší práci? Čemu se věnujete, kam napíráte z nejvíc svých sil?
0: My se díváme jednak na to, o čem jsme před chvíli mluvili, jak pomoci zemědělcům, a za druhé hodně pracujeme s velkými firmami, podniky, které začínají intenzivně uvažovat o tom, jak velkým rizikem pro ně změny klimatu jsou, jak velkým rizikem pro ně jsou dopady sucha nebo horka. Uvažují o tom, jak by to mohli systematicky řešit ve své vlastní produkci, jak by tím rizikům mohli ve svém vlastním podnikání předcházet, jaká opatření potřebují udělat nejenom uvnitř firmy, ale často především ve svých dodavatelských řetězcích. A díváme se s nimi na to, jaká opatření mohou udělat, jak třeba mohou spolupracovat se svými vlastními dodavateli. A některé firmy v tom skutečně už začínají dělat velmi smysluplné věci. Máme tady zajímavé projekty, spolupráce mezi velkými potravinářskými nebo nápojářskými firmami a jejich vlastními dodavateli z řad zemědělců, kde společně vymýšlejí ve spolupráci s dalšími odborníky, jak připravit půdu a krajinu na měnící se klima, na silnější sucho.
1: Hostem Interview Plus byl Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Mnohokrát děkuji.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Dobré ráno, 6:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Jednotliví ministři dnes začnou jednat o rozpočtu pro příští rok. Na rezortu financí, který má státní kasu na starosti, by se měli scházet během dnešního a taky zítřejšího odpoledne. Alena Schillerová z Hnutí ANO už dřív řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. S šéfem Hnutí a premiérem Andrejem Babišem už ale v prioritách mají jasno.
4: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury. Tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra, kdy on prostě říká, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
2: První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. Do Moldavska vletěla ruská střela, tvrdí to ukrajinské letectvo. Moldavská policie následně informovala o výbuchu u vsi Talmaza, blízko hranice s Ukrajinou. Exploze v okolí způsobila lesní požár. Tamní ministerstvo zahraničí incident označilo za vážné porušení suverenity země. Ve Spojených státech pokračují primárky před listopadovými volbami do kongresu. Tentokrát se konají ve státech Aljaška, Florida a Wyoming. Na Floridě voliči vyberou kandidáty, kteří se v listopadu utkají o jedno křeslo v Senátu a několik křesel ve sněmovně reprezentantů. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce zachovat přípravné třídy i po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky. Děti si v nich zvykají na školní prostředí před nástupem do první třídy. Podle současného zákona měly přípravné třídy v roce 2029 skončit. Na Plusu čerstvá doprava, začínáme na D4 ze Strakonic směrem do Prahy. U jíloviště na 9. kilometru staví lávku přes dálnici, kolona z 12. kilometru je teď asi na 15 minut. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je dlouhodobé omezení a kolona od Středokluk z 5. kilometru asi na čtvrt hodiny. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Přelouč na 82. kilometru havarovalo osobní auto, je částečně v pravém pruhu a vybočuje se. V Praze je zatím klidný provoz, pouze menší kolona v Českobrodské na příjezdu do Běchovic z Úval, zdržení asi 5 minut, a na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je zúžení a fronta taky asi na 5 minut. Dobře dojďte. Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně od jihozápadu čekáme přibývání oblačnosti, zpočátku na jihozápadě Čech, místy se slabým deštěm. Během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy naměří až 24, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 13 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady už je repríza názorů a argumentů.
5: Špatná úroveň slovenské tajné služby ohrožuje i bezpečnost České republiky. Levné potraviny, no, jak se to vezme? Ukrajina řeší problémy s vývozem potravin, anebo, jak se Filip Turek všiml, modernizačního fondu. To jsou titulky vybraných příspěvků pondělní půlhodinky každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. K jehož poslechu zve Ondřej Konrad. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
5: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dříve člen ODS, a právník Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra bitcoinového případu. A o tom hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
6: Dobrý den.
5: Jen stručně připomínám, že Jiříkovský v minulosti provozoval darknetové tržiště, kde se obchodovalo s drogami a platilo kryptoměnou. Když se dostal z výkonu trestu a zároveň k části své zabavené elektroniky, daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny za asi miliardu korun. Podle policie šlo ovšem o součást plánu na vyprání špinavých peněz. Aktéři vinu popírají. No a na co si exministr spravedlnosti a další vlastně stěžují?
6: Tak aktéři, kteří jsou nyní už obžalováni, to znamená, že stanou před soudem, mají právo hájit se tak, jak uznají za vhodné, a například bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek si u ústavního soudu stěžoval na to, že nemá šanci se účinně bránit, že zkrátka vyšetřování probíhalo velmi rychle, že tam bylo spoustu procesních kroků, úkonů a tak dále, na které on neměl šanci dostatečně rychle reagovat a tak, jak by potřeboval, tak se obrátil na ústavní soud a chtěl docílit toho, aby ústavní soud tu obžalobu zrušil, aby zkrátka se mohl hájit dál dostatečným způsobem, neuspěl. Zároveň si stěžoval na to, že ten případ je velmi silně medializován a že tudíž tak, jak je podáván veřejnosti, tak je to možno vnímat, jako že už nyní je vinen a že nemusí ani čekat na soud. Žijeme v České republice, kde přece jenom, byť si to mnozí lidé nemyslí, tak existuje právní stát a právní stát dává každému šanci na spravedlivý proces, takže ústavní soud mimo jiné v tom svém odůvodnění konstatoval, že právě Pavel Blažek ty různé námitky a ten způsob své obhajoby bude moci uplatnit právě před soudem, protože bude probíhat řádné soudní líčení, řízení a tudíž není důvod, aby se na tom něco měnilo. A co se týče té medializace, tak ústavní soud konstatoval, že když někdo byl osobou veřejně činnou, to znamená ministrem spravedlnosti a týká se to právě případu, který se stal v době, kdy byl v této funkci, tak musí počítat s určitou mírou medializace, že zkrátka se ty věci budou probírat veřejně a že podle ústavního soudu je to dokonce ve veřejném zájmu, aby se o těchto věcech informovalo, aby veřejnost věděla, jak takovéto případy závažné, týkající se vlastně přesahu do politiky, do státní správy, tak jak to vyšetřování probíhá, že nedochází k zametání pod koberec, jak se například snažilo to takto komunikovat hnutí ANO, zvlášť v době předvolební kampaně, ale i v současné době se občas k této kauze vrací a tvrdí tedy, že některé věci mohly být zameteny pod koberec a tak dále, ale jak ukazuje právě průběh dosavadního toho vyšetřování, jak postupuje, jak se to dostává tedy k soudu, tak se názorně ukazuje, že nic pod koberec se nezametá, což samozřejmě neznamená, že ti, kteří se budou hájit, takže před soudem nemohou uspět a nemohou dokázat svoji nevinu. To je v tuto chvíli otevřené. Myslím si, že i když to vyšetřování probíhalo skutečně velmi rychle a ta motivace byla dána také tím, že v určitou dobu končila lhůta pro to, aby pan Jiříkovský mohl být dále ve vazbě, takže vyšetřovatelé možná skutečně trochu více spěchali, tak to neznamená, že ta celá kauza bude vyřešena během pár měsíců. Dá se očekávat dlouhý proces, kdy máme několika stupňové soudní řízení, kdy se velmi pravděpodobně dočkáme různých dovolání, odvolání a tak dále. Takže zkrátka bitcoinová kauza nekončí a bude pokračovat velmi pravděpodobně tedy tím, že aktéři se budou hájit před soudem.
5: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
6: Naslyšenou.
5: Podle jednoho přehledu, o kterém bude za chvilinku řeč, je slovenská tajná služba nejhorší v Evropě. To je ovšem nepříjemné nejen pro Slováky, ale i pro nás, protože těžko v dnešním nebezpečném světě pěstovat tradičně nejlepší vztahy se státem, kterému nelze příliš věřit. Tak to aspoň nahlíží Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo.
7: Neexistuje žádný všeobecně uznávaný žebříček tajných služeb, jako je třeba pořadí fotbalových reprezentací podle jejich výsledků. Takže berme za dobrou službu v tomto oboru přehled, který na základě rozhovorů s asi stovkou expertů, současných i minulých šéfů tajných služeb z 25 evropských zemí a Spojených států sestavil francouzský týdeník L'Express. V něm je s přehledem první britská MI6, druhá francouzská tajná služba, třetí nizozemská a čtvrtá ukrajinská, například Polsko je 9. a Česko 15. spolu s Itálií a Belgií. A úplně nejhorší je slovenská informační služba. V hodnocení se píše, podle všeobecného názoru patří prvenství v kategorii nejhorší zpravodajská služba v Evropě Slovensku, kde se spojuje nepotismus s neschopností a vazbami na Rusko. Konec citátu. To jsou přesně pojmenované vady slovenské informační služby, na které třeba opozice upozorňuje soustavně. Je-li řeč o nepotismu, logicky si autoři všímají šéfa slovenských tajných Pavla Gašpara. Člověk bez odborných předpokladů, který má na jednom předloktí vytetovanou postavu z filmu Kmotr a na druhém tvář svého otce Tibora, aktuálně obžalovaného z korupce z období, kdy byl policejním prezidentem. Z tohoto postu musel odejít pod tlakem veřejnosti, protože tehdejší vyšetřování vraždy Jána Kuciaka vedla policie dost podezřele. Dnes je místopředsedou Národní rady za stranu Směr Roberta Fica a jeho vliv na premiéra je mimořádný. Všechny kritické výtky na adresu slovenské informační služby se dají shrnout do jedné věty. Není to instituce klíčová pro bezpečnost Slovenska, ale jakási soukromá bezpečnostní služba Roberta Fica a jeho politické party. Vazby na Rusko? Když se vloni setkal v Moskvě místopředseda Směru Luboš Blaha s ředitelem ruské civilní rozvědky Sergejem Naryškinem, komentoval to. Rusové jsou a vždy budou naši bratři. Dnes na vlastní oči vidíme, že zatímco Západ je rozbitý, Rusko je pevné, Západ upadá a Rusko vzkvétá. Konec citátu. Premiér Fico jezdí do Moskvy za Vladimírem Putinem pravidelně. Nikdo na Slovensku neví, o čem skutečně jednají. Lépe než slovenská dopadla i maďarská tajná služba, kterou Viktor Orbán 16 let zneužíval pro vlastní zájmy a udělal z ní černou skvrnu na zpravodajské mapě Evropy. Orbánovci špehovali evropské instituce a předávali informace do Moskvy. Maďarsko dostalo 0 bodů spolu s Irskem, Lucemburskem a Řeckem a ještě pod tímto dnem skončilo Slovensko. Obě země bývalé federace žijí v drsné době hybridní války, dezinformačních kampaní, psychologických manipulací, nepřátelských akcí tajných služeb, které nejen šíří paniku a nedůvěru, ale mohou skončit i smrtí občanů napadené země, jak Česko zažilo ve Vrběticích. Slovenská vláda ochranu svých občanů silně zanedbává. Důkazem je nejen nefunkční tajná služba. Slovensko je přirozený nejbližší partner. Obě země spojují tisíce krásných vztahů osobních, kulturních i ekonomických. Ale na státní úrovni teď nepochybně platí, že pokud se chce vláda Andreje Babiše bratříčkovat s Robertem Ficem, ohrožuje bezpečnost a životy lidí v Česku.
5: To byl Petr Šabata. Ekonomové očekávají návrat potravinové inflace nejpozději v průběhu podzimu a nebo na začátku zimy. A vzhledem k historii nelze předpokládat, že bychom se růstu cen mohli vyhnout. A rozebírá to ekonomická komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
8: Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly v červenci meziročně o více než 3% a proti červnu o necelé 0,5%. Jak dále uvedli statistici, největší slevu mohli spotřebitelé zaznamenat v případě másla, mléka, kuřat či mouky. Ředitel sekce měnové České národní banky Petr Sklenář k tomu dodal, že pokles cen je mimořádný. U některých mléčných výrobků ceny klesají i na 15-letá minima. Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza pak přispěchal s vysvětlením, že se spotřebitelé nemusí bát o osud výrobců potravin. Ti se prý dostanou na svoje výrobní ceny. Zlevnění potravin je prý důsledkem konkurenční války obchodníků a lidé na ní mohou jenom vydělat. Na rozdíl od ekonomů, spotřebitelé nemají pocit, že by něco dlužili potravinářům v jakékoliv fázi obchodního řetězce. Určitě zaznamenali, že je situace lepší než dřív. Třeba v roce 2023 dosáhlo Česko na v uvozovkách fantastický rekord, kdy se ocitlo ve skupině zemí s nejrychlejším tempem zdražování potravin v rámci Unie. Tato extrémní vlna zdražování potravin přinesla českému agrokomplexu, tedy zemědělcům, výrobcům potravin i nadnárodním obchodním řetězcům rekordní ziskovost, která v mnoha ukazatelích dokonce předstihla průměr ostatních zemí Evropské unie. Ceny z rekordních hodnot začaly padat už loni a nyní tento pokles pokračuje. To je skutečně skvělou zprávou až na to, že to nic nevypovídá o tom, nakolik jsou potraviny levné či drahé vůči příjmům. Je určitě skvělé, že se například máslo dá nyní v českých obchodech pořídit nikoli za 80 korun, ale v akci třeba i za 30. Pokud ale člověk vyjede pár kilometrů za hranice do Německa, záhy zjistí, že u sousedů, kde je průměrná mzda více než dvojnásobná, stojí v akci to samé máslo 1 euro, tedy necelých 25 korun. Když se podíváme na poměr výdajů domácností za pití a jídlo mimo restaurace, ocitá se Česká republika mezi dražšími zeměmi Unie. V roce 2025 podíl nákupu jídla a pití mimo restaurace činil skoro 16% z celkových spotřebních výdajů Čechů. Oproti tomu Němci utratili za domácí nákupy potravy necelých 12%, Rakušané pak dokonce jen 10%. Vysoké teploty a sucho vedou ke zhoršování předpovědí ohledně sklizně. Podle nejnovějšího odhadu Českého statistického úřadu klesne v meziročním srovnání sklizeň základních obilovin skoro o 17% a řepky o 21%. Sklizeň má být podprůměrná a nejhorší za 14 let. Pokles sklizně ale odhadují i další evropské země. Týkat se má nejen obilovin, ale také zeleniny, ovoce či cukrové řepy. Návrat potravinové inflace proto ekonomové očekávají nejpozději v průběhu podzimu či na začátku zimy. Vzhledem k historii nelze předpokládat, že by se růstu cen potravin Česko vyhnulo. Stávající pokles potravinové inflace tak nutné brát spíš jako anomálii. A co se týká spotřebitelů, jejich radost z výhry na drahým máslem může trvat kratší dobu, než jakou máslo potřebuje k tomu, aby se dalo lehce namazat na chleba.
5: Hovořila Julie Hrstková.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Česko se stalo evropským premiantem v utrácení výnosů z aukcí emisních povolenek. Vyplývá to z vůbec první hodnotící studie tzv. Modernizačního fondu, kterou si nechala vypracovat Evropská komise. Výsledky publikované letos v létě ukazují, že Česká republika má v investicích do modernizace průmyslu a energetiky před jinými státy náskok. O úspěšných projektech se ale veřejnost obvykle nedozví, konstatuje ve svém komentáři evropský analytik Viktor Daněk.
9: České vlády dlouhodobě kritizují evropský systém emisních povolenek. Do výnosů z nich se ale přímo zamilovali. Řeč o takzvaném modernizačním fondu. Jde o nástroj, který je přístupný pouhé desítce nízkopříjmových zemí EU a který slouží k financování modernizace energetiky a průmyslu. Česko v něm má do konce dekády k dispozici úctyhodných až 500 miliard korun. Evropská komise si teď nechala vypracovat studii, ve které zkoumá, jak se státům zatím peníze daří využívat. Ukazuje, že Česko v utrácení výnosů z emisních povolenek přímo exceluje. Ke konci loňského roku obdrželo 40% ze své národní obálky, což je po Rumunsku druhý nejvyšší podíl. A to patří Česko spolu s Rumunskem a Polskem v absolutních číslech mezi vůbec největší příjemce. A jako jediná země EU má Česká republika jasno, jak do posledního eura využije zbytek své alokace. Takové Portugalsko je i po 5 letech od spuštění stále na nule a projekty teprve připravuje. Mohlo by tak na první pohled jít o pozitivní příběh o tom, jak evropské peníze pomáhají ve velkém připravit českou energetiku a průmysl na budoucnost a udržet tak v zemi statisíce pracovních míst. Doplnil by poněkud neúplný obrázek o Green Dealu, o kterém v Česku slýcháme mnohem častěji spíše jako o hrozbě. Ale ruku na srdce, o kolika projektech podpořených z modernizačního fondu jste kdy slyšeli? Čeští politici, kteří se v případě otevírání nových úseků dálnic jinak perou o místa před kamerami, se do přestřihávání pásek u zelených investic v průmyslu a energetice zrovna nehrnou. Platí to o současné vládě, ale nejinak tomu bylo i u té předchozí, která přitom většinu už existujících projektů pomáhala připravit. Nečekanou výjimkou se stal až vládní zmocněnec pro Green Deal a čestný prezident motoristů Filip Turek. Ten se koncem července vydal na spanilou jízdu po investicích v severomoravských továrnách, ze kterých natočil a na svých sociálních sítích publikoval videa. Dotačními projekty se v nich chlubí. Konkrétně šlo o ostravskou Novou huť a o největšího českého producenta hliníkových obalů a polotovaru Alinvest v Břidličné na Bruntálsku. Videa vyznívají tak, že Filip Turek a současná vláda v podnicích pomáhají udržet tisíce pracovních míst. Zapomněl přitom jaksi zmínit, že projekty v obou případech přiklepl ještě předchozí kabinet Petra Fialy z ODS a především, že peníze nejsou vládní, nýbrž přitekly právě z modernizačního fondu EU, tedy v podstatě z Green Dealu, který jinak Turek kritizuje. V prvním případě šlo o skoro 9,5 miliardy, ve druhém o necelé 2 miliardy korun. Toto pokrytectví a chlubení se cizím peřím samozřejmě vykazuje komické prvky, na které upozornil třeba popularizátor vědy a greenfluencer Daniel Kortus. Vždyť Turek o Green Dealu v minulosti říkal, že je třeba jej, cituji, rušit, rušit, rušit. A najednou se před zelenými investicemi zaplacenými Green Dealem s úsměvem fotí. A rozhodně neplatí ani interpretace, že se jen firmám vrací, co sami na povolenkách zaplatili. Na pomoc českému průmyslu se ve velkém skládá především biznis z bohatší části Evropy. Filipu Turkovi přesto patří upřímný a zcela neironický dík. Projektů si alespoň všimnul, běl za nimi z Prahy a mluví o nich. A i když patrně nechtěně, připoutal pozornost také k existenci unijního modernizačního fondu. To se o jiných vládních představitelích, současných i minulých, úplně říct nedá. Čest nepočetným výjimkám. Investic podpořených z modernizačního fondu jsou přitom stovky. Patří mezi ně třeba také plynofikace elektrárny v Opatovicích, transformace českého teplárenství nebo modernizace výroby v českých chemičkách, cukrovarech či slévárnách. Často přitom jde o projekty, které by se bez finanční pomoci EU nikdy neuskutečnily. Připoutat k ním pozornost je důležité, nejen proto, aby veřejnost měla plastičtější představu o unijní klimatické politice, která není černobílá, především ale proto, že se v Bruselu právě vede boj o budoucnost evropských nástrojů na financování dekarbonizace, a to v kontextu předložené revize systému povolenek EU ETS 1, ale především v rámci přípravy nové víceleté finanční perspektivy EU, v níž by Evropská komise ráda velkou část výnosů z povolenek přesměrovala do vlastního rozpočtu. A konečně, pokud jsou vláda a motoristé v ní tak spokojení s modernizačním fondem, možná by mohli být konzistentní a přestat stát v cestě obdobným nástrojům, které jsou k dispozici domácnostem.
5: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Ukrajina vyhlásila sankce proti všem plavidlům, která by se pokoušela vyvážet obilí z těch jejich oblastí, které dnes okupuje Rusko. Sankce se bezpečnostně dotkly 13 plavidel, 28 společností a 11 ruských občanů, které Kyjev považuje za organizátory těchto rozsáhlých krádeží ukrajinského majetku. Postiženy by do budoucna měly být i západní struktury, které podobnou zemědělskou produkci v Evropě i jinde vykupují. Navíc už Libor Dvořák, znalec zemí bývalého Sovětského svazu.
10: Jak prohlašuje kyjevská prezidentská kancelář, novým sankcím jsou tedy vystaveny společnosti, které se na podobných aktivitách podílejí, majitelé lodí takovou zemědělskou produkci z ukrajinských okupovaných území vyvážejících, zapojení námořní kapitáni, fyzické osoby, jež tyto nekalé kšefty organizují, a v neposlední řadě i lodi samotné. Zvláštní význam bude přitom ukrajinská strana přikládat reakci zemí, kde jsou postižená plavidla a společnosti registrovány. Ukrajinská nejvyšší místa přitom doufají v příznivou odezvu svých západních partnerů. Aniž bychom chtěli snižovat účinnost a vyhlídky této nejnovější snahy ekonomického tlaku na ruskou stranu, jak se už teď zdá, je rovnou odsouzena k nezdaru. Její reálné možnosti jsou v nejlepším případě diplomatické či symbolické, zatímco ve stejné době musí Ukrajina čelit problémům daleko závažnějším. Především je právě černomorská cesta z ukrajinských přístavů do světa více či méně zablokovaná pro vývoz vlastní letošní úrody Ukrajiny. Překážkou přitom překvapivě není jen znepřátelené Rusko, ale ku příkladu i Turecko, které nedávno pohrozilo znesnadnění průjezdu zahraničních plavidel úžinami. Případné dopravní alternativy v podobě říční cesty po Dunaji nebo kamionů jsou jednoduše málo kapacitní a námořní trasy v žádném případě nahradit nemohou. Přímo osudově se ukrajinská obilní vývozní krize potkává s očekávanou nižší sklizní v rozvojovém světě, kam především obilí z Ukrajiny za normálních okolností míří. Země jako třeba Bangladéš či četné africké státy hlásí, jak osudově je zasáhla blokáda Hormuzského průlivu. Drahé pohonné hmoty je nutí obdělávat méně půdy, která letos navíc není dostatečně zásobena umělými hnojivy za běžné situace do světa rovněž proudícími Hormuzem. Ukrajinská válka tak alespoň z části začíná mít celosvětový ráz. Jehož dosah může zmírnit či zcela negovat alespoň příměří. V daleko lepším případě pak rovnou definitivní mír. Ani jedno, ani druhé však v tuto chvíli bohužel není na dohled.
5: U mikrofonu byl Libor Dvořák. No a už zbývá čas pouze na obvyklý pondělní závěr relace, totiž glosu spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa. Ta dnešní má titulek Není o čem vyprávět? No tak se nechme překvapit, jak tomu ve skutečnosti je.
11: Už dopředu jsem se těšil, jak to budu vyprávět o svých dobrodružstvích s pozorováním částečného zatmění slunce. Jenže se žádné dobrodružství nekonalo, takže není o čem vyprávět. Přítel Jiří přivezl z Německa speciální pozorovací brýle. One sky, one life, one movement. Jsou papírové a sklíčka mají z plastu, nicméně odpovídají normě ISO 12312/2015. Kromě ISO je na nich QR kód s poučením, že kód vede ke Gebrauchsanweisung. Tak se dozvíte, že zmíněné ISO označuje filtry pro přímé pozorování slunce. Propouštějí 0,000032% viditelného světla. Pozorovací stanoviště jsem určil podle internetové mapy. Zavedla mě na skálu nad Vltavou v sousedním Olešku a tam jsme se s Ljubou odebrali a zatmění sledovali od začátku po jeho západ, takže opravdu není o čem vyprávět. Bylo to v příkrém kontrastu s mým prvním pozorováním zatmění slunce. K němu došlo 30. června 1954. Mě, co by chlapečka 9letého, zastihlo v Panské ulici v Praze. Rodiče mě tam zanechali na chodníku a odebrali se do filmového klubu v prostorách hotelu Palace. Stál jsem tam s hlavou zvrácenou a očima přemhouřenýma a sledoval zužující se srpek. Přistoupila ke mně cizí stará paní. Určitě byla stará. Když je vám 9, všechny paní jsou staré. Co se mi nabízela? Sotva jsem ji viděla, ale postřehl jsem aspoň to, že drží něco v ruce. Nic nechci, řekl jsem. Rodiče mě vedli k tomu, abych od nikoho cizího nic nebral. Vezmi si sklíčko, řekla ta paní. To už jsem se vrátil do sféry viditelného světla natolik, že jsem rozeznal tvary nabízeného předmětu. Byl to kus skla, strašně špinavý, dá se říci černý. Sama měla černé prsty. Na co sklíčko? Zeptal jsem se. Abys viděl slunce? Odpověděla. Já ale vidím slunce. Namítl jsem a ukázal prstem nahoru pro případ, že ta stará paní neví, o čem mluvím. Pokrčila rameny, rychle se otočila a spěchala směrem k Jindřišské ulici. Ještě jsem cosi zaslechl něco, řekla, moc jsem to nechápal. Bylo to nějaké divné slovo. Když nebeská podívaná skončila, vrátil jsem se k rodičům. Viděl jsi zatmění slunce, ptala se mě maminka. Oni ti moji rodiče opravdu nebyli silní v přírodních vědách a nebeské jevy je nezajímaly. Viděl, maminko, odpověděl jsem, bylo moc pěkné. V tom jsem si vzpomněl na to slovo, které jsem zaslechl, když stará paní odcházela do Jindřišské ulice. Tatínku, řekni mi, co je to idiot? Tatínek mi to vysvětlil a tím bylo moje první pozorování ojedinělého nebeského jevu završeno.
5: Ondřej Nev byl posledním autorem pondělních názorů a argumentů a za všechny autory a také redakční kolegy se ze studia Českého rozhlasu Plus pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
3: Pro a proti. Vláda obnovila Národní koalici proti suchu a chce dát miliardy korun na zadržování vody v krajině. Zároveň má kabinet v plánu stavbu plavebního stupně u Děčína kvůli zlepšení splavnosti Labe. Dává tahle investice v době klesajících průtoků řek smysl? Nakolik pomůže jest české ekonomice a lodní dopravě? Zeptám se ministra životního prostředí z motoristů Igora Červeného a Martina Skalského z organizace Arnika. Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
12: Právě bylo 7 hodin v úterý 18. srpna začíná živé ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobré ráno vám přejí Vojtěch Tomášek
13: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
13: A na co se zaměříme v úvodní hodině? Které priority bude sledovat ministryně financí při schůzkách s ministry nad přípravou státního rozpočtu?
12: Jaká očekávání mají zemědělci od vládní strategie boje proti suchu a na co se chce kabinet zaměřit?
14: 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda.
13: A co pomohlo zpomalit šíření největšího požáru v historii Belgie?
12: Tak to všechno probereme. Nejdřív jsou tu ale zprávy s Ondřejem Látelem.
2: A přeju dobré úterní ráno. Na ministerstvu financí začnou jednání o státním rozpočtu na příští rok s ostatními rezorty. Jeho návrh má být hotový do konce srpna. Šéfka rezortu Alena Schillerová z Hnutí ANO předem upozornila, že nebude možné splnit požadavky všech ministerstev. Vyšší výdaje žádá třeba zemědělství. Na boj se suchem chce 5,5 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek oproti letošku. Detaily chystáme v Ranním Plusu hned po zprávách. Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků. Po jednání koaliční rady to řekl předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Babišův kabinety schválil už loni v polovině prosince. Na projednání ve sněmovně zatím čeká. Návrh by se podle Okamury mohl dostat na plénum před projednávání mediálního zákona.
15: Takže jsme se dohodli, že ho zařadíme ještě před návrh zákona na zrušení poplatků České televizi Českého rozhlasu, který je samozřejmě prioritou teďka od září, ale ještě před to dáme zamrazení platů politiků, protože prostě to chceme stihnout a chceme, aby už to prošlo prvním čtením.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Hackři ve Francii na začátku léta ukradli data více než 500 000 daňových poplatníků. O útoku informovala daňová správa, která postupně upozorňuje napadené občany a firmy. Kyberzločinci by osobní údaje lidí mohli použít k finančním podvodům.
16: Daňová správa hackerům zamezila přístup přeběžné kontrole IT systémů už na konci června. O masivním úniku dat se ale dozvěděla až poté, co o něm informovali sami hackři minulý týden. Ti získali data občanů i firem, mají jejich jména, adresy, telefonní čísla nebo údaje o příjmech. Citlivé informace můžou použít při krádežích identity nebo finančních podvodech. Daňová správa od pondělí informuje občany, kterých se zcizení dat týká. To může podle serveru Le Monde trvat i několik dní. dní. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Rakouská armáda varovala své vojáky před 20 údajných ruských špionů. Podle listu Der Standard jim rozeslala seznam 21 lidí, kteří v zemi působí v diplomatických funkcích a podle dostupných informací můžou mít vazby na ruské tajné služby. Vojáci mají nahlásit, pokud je někdo z nich v minulosti kontaktoval.
17: Upozornění dostali také zaměstnanci ministerstva obrany i všech zhruba 23 tisíc příslušníků aktivních záloh. Armádní kontrarozvědka chce zjistit, jestli se některý z podezřelých nepokusil od vojáků získávat informace. Seznam vychází z investigace ruského nezávislého média Proekt, které popsalo možné vazby 21 diplomatů na ruské tajné služby. Opozice teď žádá, aby vláda ve Vídni nové podezření důkladně prověřila a případně vyvodila důsledky. Deník Der Standard připomíná, že od začátku ruské agrese na Ukrajině rakouské úřady už kvůli bezpečnostním výhradám odmítly vstup nebo akreditaci zhruba 70 ruským diplomatům. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Při střelbě na škole na jihu Filipín zemřel jeden student a útočník. Uvedl to starosta města Zamboanga, kde se střelba stala. Střelec podle něj po útoku spáchal sebevraždu. Po incidentu jsou taky dva lidé zranění. Podle záběru z místa měl útočník dvě střelné zbraně. Nejdřív vystřelil na učitele a potom v jiné učebně postřelil studenta, který následně zemřel. Vyšetřovatelé prověřují možnost, že útočník svůj čin vysílal i na internetu. Podle agentury AFP jsou střelby na filipínských školách relativně vzácné. V červnu tam ale jiný útočník zavraždil 3 studenty a dalších 20 jich zranil. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus, přejeme hezké úterý. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celém Česku asi 550 zásahů. Informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a taky silný vítr. Podle Pilného hasiči nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, poškozených střech anebo čerpali vodu ze zatopených sklepů.
18: Nejvíce případů jsme evidovali ve Středočeském kraji, konkrétně 99, dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
2: Problémy byly taky v energetice, na východě Čech zůstalo bez proudu 5000 domácností. V celém Česku kvůli suchu i dál platí výstraha před vznikem požárů. Písničkář Xindl X dnes oslaví narozeniny koncertem Pod širým nebem. Do pražských Riegerových sadů přiveze kapelu, hosty i filmové projekce.
19: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let.
20: Občanským jménem Ondřej Ládek, pro publikum už téměř 20 let Xindl X. Pražský písničkář, který o víkendu oslavil 47. narozeniny, si nadělí ještě jednu oslavu.
19: Kdo by to byl řek, že to tak rychle poletí?
20: Koncert nabídne průřez jeho tvorbou od starších písní, které ho proslavili, až po novější skladby. Xindla X doprovodí kapela, dorazit mají také speciální hosté a vystoupení doplní filmové projekce.
19: Ujel mi vlak i poslední metro, ještě jsem nebyl in a už jsem retro.
20: Areál se otevře v 17:30, jako předskokán vystoupí písničkář Láska a Xindl X nastoupí v 7 hodin. Koncert je vyprodaný a pořadatelé upozorňují, že další vstupenky nebudou dostání ani na místě. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Doprava v Ranním plusu. Na D4 ze Strakonic směrem do Prahy u Jíloviště na 9. kilometru staví lávku přes dálnici. Kolona z 12. kilometru je teď asi na čtvrt hodiny. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je dlouhodobé omezení. Kolona od Středokluk z 5. kilometru asi na 15 minut. Na silnici 3 z Benešova směrem do Prahy jsou kolony před Senohraby. Zdržení směrem na D1 asi 10 minut. V Praze už je silný provoz na Štěrboholské spojce, se pomalu jede od hradecké dálnice D11 k Průmyslové ulici. I tam se zdržíte kolem čtvrt hodiny. 10 minut naberete i na jižní spojce od Lanového mostu k Průmyslové. 15 minut se jede v koloně v Liberecké z Letňan až do Holešoviček k Bulovce a plní se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem. Dobře dojeďte. Úterý bude zpočátku oblačné až polojasné, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm. Během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. A teploty 17 až 22 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní Plus.
12: Dnes s Danielou Vrbovou a taky Vojtěchem Tomáškem je úterý 18. srpna. No a co budeme dnes sledovat? Tak třeba jednání o rozpočtu. Začíná totiž hlavní kolo schůzek ministrů se šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. O konkrétních položkách návrhu zatím nevíme mnoho, ministryně nicméně už předem avizovala, že některé kolegy bude muset zklamat. Prozradila taky, že priority už probrala s premiérem Andrejem Babišem. Ty dnešní schůzky ministryně financí se šéfy ostatních rezortů teď probereme s Lucí Pávovou z domácí redakce. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
12: Tak Lucko, co o tom dnešku víme? Známe nějaký harmonogram?
0: Ano, něco o něm víme. Třeba to, že schůzky by měly začít v poledne a potrvají do večera. Za Alenou Schillerovou by na malou stranu do sídla ministerstva financí mělo dorazit 6 ministrů a taky se tam chystají zástupci dvou institucí, které taky dostávají peníze ze státního rozpočtu. Říct můžeme ještě to, že jednání jsou naplánovaná i na zítřek, ale i ten harmonogram se může různě měnit. Jednoduše, až budeme vědět, co ze schůzek vzešlo, tak o tom určitě uslyšíte z našeho vysílání.
12: Určitě ano. Víme tedy alespoň, s jakými požadavky tam jednotliví ministři dnes půjdou.
0: Ti, které jsme ohledně toho oslovili, a bylo jich víc, se dopředu vyjadřovat nechtěli. Po jednáních prý budou sdílnější a ochotnější. Nicméně, když třeba o prioritách, jenom co se týče boje proti suchu, mluvil v pondělí ministr zemědělství Martin Šebestián ze SPD, chtěl by pro tuto oblast zajistit peněz víc.
21: Letos jsou tam 3 miliardy a já bych se chtěl dostat zhruba na tu částku 4 miliardy plus ta inflace.
0: Odhadem by tak šlo zhruba o 5,5 miliardy korun. Peníze by podle Šebestiána šly na propojování vodohospodářských soustav, aby byla pitná voda na co největším území Česka, a pak na budování rybníků a malých nádrží. No a čtvrtá priorita, to je příprava velkých vodních děl.
12: My se i suchu budeme v Ranním Plusu věnovat za chvilku. Řekni mi, mají ministři dnes při tom jednání šanci na úspěch?
0: To se taky dá těžko předjímat. Každopádně ministryně financí Alena Schillerová z ANO už dřív říkala, že se o prioritách bavila s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a konkrétně zmiňovala následující.
20: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury. Tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra, kdy on prostě říká, tady je spousta problémů.
0: Podle Schillerové se týkají například kvalitního a moderního vybavení. Zajímavé bude sledovat třeba, s čím půjde od Aleny Schillerové ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga za ANO. Sociologové a vzdělávací organizace například vyzvali vládu, aby do jeho rezortu dala o 40 až 50 miliard víc, a on sám naznačil, že nechce vyjednávat jen o jednotkách miliard. Každopádně schodek státního rozpočtu by se měl podle Andreje Babiše udržet pod 3% HDP, takže ho plánuje kolem 350 miliard korun. Mimochodem, mezi 300 a 400 miliardami korun byl deficit zatím jenom v letech 2020 a 2022, tedy v době covidu a začátku války na Ukrajině. No a ani to nemusí stačit na pokrytí požadavků všech ministerstev. Jisté je, že nejvíc opět dostane ministerstvo práce a sociálních věcí, to má totiž rozpočet nejvyšší vždy, ale jsou to takzvané ty mandatorní výdaje, které stát musí vydat například na důchody.
12: Ono pro tu podobu rozpočtu, který nakonec bude schvalovat vláda, bude taky zásadní to, jestli sněmovna přehlasuje veto prezidenta u zákona o rozpočtových pravidlech. To bude příští týden.
0: Ano, hrad ty změny odmítl koncem července. Podle Petra Pavla by totiž znamenaly, že by si současná vláda i ty budoucí mohly v následujících letech půjčovat výrazně víc peněz na úkor státního dluhu, což by prý bylo složité ufinancovat z dlouhodobého pohledu. Prezident viděl problém i v oslabení kontroly nad veřejnými penězi ze strany celé sněmovny. Alena Schillerová ale pevně věří, že se nová rozpočtová pravidla podaří prosadit a že prezidentské veto poslanci a poslankyně nakonec přehlasují. Potřebují na to 101 hlasů a koaliční politici jich mají dohromady 108.
12: Ostatně jednou už tu 101 potvrdili, když přehlasovali Senát, který taky měl k té novele výhrady. Lucie Pávová z domácí redakce byla ve studiu Ranního Plusu. Děkuju.
0: Díky moc, naslyšenou.
12: No a sestavování rozpočtu se budeme věnovat taky v dalším vysílání. Po osmé to probereme se dvěma poslankyněmi rozpočtového výboru, s Janou Murovou z hnutí ANO a taky Věrou Kovářovou z hnutí STAN. Tak poslouchejte.
13: Teď je ale teprve 7 hodin a skoro 13 minut. V Česku opět funguje Národní koalice pro boj se suchem. Vláda jejím zřízením reaguje na akutní nedostatek vody. Letošní rok meteorologové zatím řadí k těm nejsušším od začátku 60. let. Tématu se včera večer věnovalo speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. A pro koalici má jako jeden z prvních úkolů vzniknout mapa nejvíce ohrožených míst.
14: 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit. Já už takovou mapu tady mám.
1: Řekl po včerejším prvním zasedání koalice premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a Český hydrometeorologický ústav od něj dostali za úkol sestavit mapu problémových míst, odkud voda mizí nejrychleji. Popisuje to člen koalice a ředitel hydrometeorologického ústavu Mark Rieder.
4: Existují všechny podklady pro to, abychom byli schopni v řádu dní takovou mapu vyrobit. Já bych neřekl, že se to bude týkat jen míst, kde voda nejrychleji odtéká, ale řekl bych, že to jsou místa, která jsou nejzranitelnější a která nejvíc jaksi trpí následky sucha.
1: Členem Národní koalice proti suchu je i ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů. Ten ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus odmítl, že by vláda na situaci reagovala pozdě. Podle něj má teď stát navíc lepší legislativní nástroje než v minulých letech.
22: Protože samozřejmě od roku 2021 právě na základních podnětů tady máme upravený zákon, který řeší nějakým způsobem zákon o vodě, a to i v případě nejenom samotného sucha, ale v případě záplav. To znamená, že už máme na co navázat, a to taky bylo to, co vlastně pan premiér se mnou a společně s panem ministrem Šebestiánem představil po našem setkání.
1: Bývalý šéf rezortu životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL ocenil, že v koalici zasednou odborníci. Kabinet ANO, SPD a motoristů přesto kritizuje za podle něj pomalý postup.
23: Tady prostě měla být dávno. Naše vláda měla lépe komunikovat, lépe spolupracovat s hejtmany, měli mít data od jednotlivých dodavatelů pitné vody, měli řešit to sucho mnohem dříve, než jak to nastalo tou tiskovou konferencí pana premiéra.
1: Jako zástupce českých samospráv bude v koalici působit bývalý ministr životního prostředí a současný ústecký hejtman Richard Brabec z hnutí ANO. Místopředseda svazu měst a obcí Pavel Drahovzal přiznal, že jim sucho působí potíže. Musí totiž víc pečovat třeba o veřejnou zeleň. Drahovzal proto od koalice pro boj se suchem očekává další podporu.
24: Že z toho snad vzejde nějaký soubor opatření, kromě těch technických a administrativních, tak i finančních a organizačních, a že opravdu budou mít samosprávy, ať už na krajské úrovni, nebo té místní oporu v tom, že budou moci opravdu reálně dělat opatření, která tomu suchu budou pokud možno předcházet, a když už se to nebude dařit, tak s ním opravdu reálně bojovat.
1: Současná vlna sucha je totiž v Česku opravdu extrémní, jak popsal ve včerejším speciálu i klimatolog Pavel Zahradníček z projektu Intersucho.
25: Když se to podíváme z toho dlouhodobého hlediska, tak opravdu jde jedno z nejhorších such. Když se podíváme podle vlastně asi nejrenomovanějšího indexu, který se používá, tak ten my máme vypočítaný od roku 1800 a my už jsme se dostali těmi čísly pod hranici minus 4, což znamená extrémní sucho. Takové podobné sucho jsme měli v roce 1835 a potom 2015 až 2020.
1: Premiér Babiš už dřív oznámil záměr věnovat na opatření ze státní kasy 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Příští pondělí má o aktuální situaci jednat i stálá ústřední komise pro sucho. David Šalek, Český rozhlas.
12: A jak jsme slíbili, tak u sucha v Ranním plusu zůstaneme ještě podrobněji. Naším hostem je teď předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Dobré ráno.
26: Já vás zdravím, dobrý den.
12: Vy jste včera ve společném prohlášení s ochránci přírody vyzvali vládu, aby ty přislíbené 4 miliardy korun na boj se suchem investovala místo tedy stavby nových přehrad třeba do obnovy a vytváření mokřadů. Nicméně právě o tom, že ta opatření budou různorodá, pak až po té vaší výzvě na tiskové konferenci mluvil premiér i ministr životního prostředí, tak tedy stačí vám to jejich ubezpečení, že i na tyto úpravy teď stát myslí?
26: No tak já si myslím, že oni ani k tomu nemohou přistoupit jinak, protože to je samozřejmě tvrdá realita a je to prostě fakt, že je potřeba těch opatření celá řada. A to nejsou skutečně třeba jenom ta, o kterých mluvíme v tom našem prohlášení, to znamená, jak vlastně zadržet tu vodu tak, aby neotékala, tak, aby jsme prostě měli připravenou strukturovanou krajinu, ale i v tom, že je potřeba vlastně z hlediska státu a vlastně obcí, podniků, zemědělců a tak dál mít připravené scénáře na to, jaký budou vlastně jednotlivý stupně sucha a aby jsme vlastně věděli, co nás čeká, jak se bude postupovat. A tohle si myslím, že je velký selhání, který prostě nevím, komu mám přičíst, ale prostě této vládě určitě, ale prostě dlouhodobě vlastně tohleto se mělo řešit, protože my jsme vždycky upozorňovali na to, že nejde o žádnou epizodu sucha, ale že se prostě ta teplota zvyšuje, výpar se zvyšuje a že prostě to sucho postupuje a že vlastně Česko trpí dlouhodobým vysycháním. Takže my si myslíme, že nějaká stálá činnost kolem toho se má provádět v průběhu roku a nejenom, když se to sucho objeví. Notabene, když vlastně tato vláda zareagovala až teprve, mně to tak přijde, když se vrátila prostě z dovolených, protože my jsme na to upozorňovali už někdy na jaře, takže my prostě to říkáme, že je potřeba to řešit vlastně systémově a skutečně spoustu opatření a jsme

0: jde o to, že vlastně minulá vláda se snažila některé ty věci, a to i nechci tady nějak zbytečně prázdně obhajovat, ale chci říct to, že to, co my jsme zažívali jako realitu, realita byla ta, že prostě tam byla snaha obecná cítit, že se chtějí věnovat tomu zemědělství trošičku z jiného pohledu a nejenom jako prostě vlastně místo k výrobě potravin, ale že to je vlastně složitý komplex, který prostě plní celou řadu věcí v krajině a vlastně my jsme z toho cítili, že prostě se k tomu staví tak, jak my bychom si přáli, to znamená skutečně přijímat nějaká širší opatření s respektem právě půdě, vodě, krajině a tak dále. A to tady dneska nevidíme, protože my tady slyšíme, tady právě toto ministerstvo, které vlastně teďka řídí pan Šebestián, tak mluví neustále nebo mluvilo v průběhu jara, pořádali kulatý stoly na to, aby se, jak se bude zvyšovat výroba, tož my nejsme proti jakýmkoliv diskuzím, ale v té době my jsme vlastně upozorňovali na to, že bude problém udržet vlastně tu současnou výrobu a že je potřeba, aby jsme přijali nějaká opatření ke zmírnění, aspoň ta administrativní, a to jsme psali v květnu, jako, a to jsme dostávali odpovědi, pokud jsme ji dostali, tak jsme dostali odpověď, jako že si můžeme požádat na výjimku o vyšší moc, jenomže a ta situace vlastně trvá až doteď. To znamená, že tam žádné velké zlepšení není. My jsme říkali, že to už nejde tady o nějakou výjimku, ale že to je prostě plošné sucho, které zažívají všichni v nějakým momentu, jestli víc nebo míň, a že prostě je potřeba, aby se tím vláda zabývala komplexně. A takže my si myslíme, že skutečně je ve zpoždění.
1: Včera večer ministerstvo zemědělství vydalo zprávu, že zemědělci kvůli těm dopadům sucha dostanou mimořádné podpory a taky úlevy v dotačních podmínkách až do 4 miliard korun téměř. Jaká od toho máte očekávání? Tohle není konkrétní pomoc?
0: Takhle, já, jestli jsem se s tím dobře seznámil, protože s námi tohle nikdo neprojednával, tohle to se dozvídáme v médiích, já jsem si to přečet na Seznam zprávy CZ vlastně, tam se mluví o 800 milionech korun, které ale půjdou vlastně z evropského dotačního titulu, který má vlastně přijít na pomoc po zdražení hnojiv a nafty díky prostě problémům v Hormuzském průlivu. Takže to jsou evropské peníze, které jsou určeny na něco jiného, oni je počítají do sucha, takže to je nesmysl. Další 2 miliardy jdou z evropského rámce krizového, to znamená, to jsou peníze, které prostě uvolňuje Evropská unie. A pak je tam nějaká miliarda, o které jsem si přečetl, že teda mají z národních zdrojů, tak to zřejmě bude ta skutečná věc, o které se můžeme bavit, že to je nějaká pomoc v rámci sucha.
1: My to určitě budeme...
0: Do nějakých národních titulů. To je prostě strašně málo. A hlavně já chci říct, že to... Já bych chtěl jenom říct to, že prostě dávat peníze je jenom část řešení. My bychom potřebovali úplně jiný přístup.
1: My to určitě budeme sledovat. Naším hostem v Ranním plusu teď byl Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství. Děkuji, že jste se připojil k našemu vysílání. Naslyšenou.
0: Ano, také děkuji moc. Naschledanou.
2: V 7 hodin 23 minut na Ranním plusu jsou tady krátké zprávy. Na ministerstvu financí dnes začínají jednání o státním rozpočtu na příští rok s ostatními rezorty. První návrh má být hotový do konce srpna. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předem upozornila, že nebude možné splnit požadavky všech ministerstev. V Hormuzském průlivu zasáhl nákladní loď neznámý projektil, oznámila to dnes ráno britská námořní služba. Střela způsobila škody ve strojovně lodi a zranila nebo zabila nejméně jednoho člena posádky. V pondělí proplulo Hormuzským průlivem podle agentury Reuters jen 6 lodí. Před zahájením války v únoru letošního roku to bylo kolem 100 denně. A do Moldavska vletěla včera ruská střela s plochou dráhou do letu Banderol. Oznámilo to ukrajinské letectvo, které varovalo před těmito střelami směřujícími na jih Ukrajiny. Moldavské ministerstvo zahraničí pak odsoudilo narušení vzdušného prostoru země a výbuch, který způsobil lesní požár.
1: Možná i vy jste si letos z dovolené přivezli jako suvenýr mídlo. V Jordánsku je ručně vyrábí třeba jordánské, syrské i palestinské ženy z organizace Zarqa Life Center. Jenže západních turistů v zemi kvůli válce na Blízkém východě ubylo. Mídla v českých barvách tam tak teď vyrábí třeba i pro českou ambasádu.
3: Dostala jsem zástěru a Amal, která je tady hlavní mídlo vyráběčka, nehned zapadla.

0: pojela do práce. Teď jsem ale přinesla všechny ty oleje, které budeme na mýdlo potřebovat.
1: Bambucké a kakaové máslo, olivový, kokosový a palmový olej a olej ze sladkých mandlí.
0: Tyčový mixer.
2: Soda. Umaj.
0: Do těch jemně promíchaných, smíchaných olejů teď přijde kombinace jedlé sody s vodou. Teď si tady dáme lekci arabštiny v barvách.
2: A pět.
0: Barva číslo 2 je červená.
2: Ahmar.
0: A ještě modrá. Azrak?
2: Azrak.
0: Ta výroba mídel, jak mi připomíná projektová koordinátorka Maha, tak tady má docela dlouhou tradici.
3: Teď se taky snažíme oslovit kavárny, že bychom pro ně vyráběli mýdla s použitou kávovou sedlinou. A další plán je vyrábět mýdla i svíčky na míru různým zákazníkům nebo třeba jako dárky na svatby.
0: A jedním z těch pomyslných zákazníků je i česká ambasáda v Jordánsku, jak mi popisuje velvyslankyně Andrea Kučerová.
4: My tímto projektem se snažíme vlastně tuto těžkou dobu překonat tím, že jim vlastně umožňujeme pro nás vyrobit velký počet mýdel, které zároveň jsou pro nás i jako propagací České republiky. My tato mýdla následně budeme rozdávat na recepci ke státnímu svátku.
0: Jak Amal připomíná, tak to zadání od české ambasády nebylo úplně snadné.
1: Protože musíme mít 3 různé barvy, tak potřebujeme 3 lidi najednou.
0: Máme tady před sebou silikonové formičky ve tvaru srdce. A to je ta náročná operace. Přišel ještě na pomoc dobrovolník Štěpán. Každý teď máme v ruce jeden z těch kelímků.
5: Není to taková sranda, co?
0: Není. Když to člověk nenalije správně, tak z toho je fialová. Tak myslím, že jsme se docela sehráli. Teďka ty další 3 už vypadají dobře. Z jordánské Zarky, Jana Karasová, Český rozhlas.
6: No a ke každému mýdlu samozřejmě patří voda a o každé kapce vody mají nově přehled zahradníci botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně. Ve spolupráci se startupem NextDrop ze Západočeské univerzity digitalizovali zavlažování celé zahrady i skleníků. Senzory, ventily a čerpadla umožní řídit hospodaření s vodou i na dálku z mobilního telefonu. Cílem je vodou šetřit, zefektivnit péči rostliny a zároveň proměnit arboretum v živou laboratoř pro výzkum a výuku.
7: Teď se nacházíme k skleníku, kterém je jedna z největších sbírek orchidejí v Evropě.
8: Říká ředitel botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity Michal Pavlík.
7: V tom skleníku se těch vod míchá víc, tak aby k těm orchidejím se dostala v podobě, která je pro ně vhodná.
8: Místní rostliny mají na vodu vysoké nároky. Právě s tím mimo jiné pomůže digitalizace arboreta, popisuje zakladatel startupu NextDrop ze Západočeské univerzity v Plzni. František Mach.
9: V rámci celé vodovodní sítě arboreta, která je relativně rozsáhlá, tak jsme instalovali senzory, ventily nebo čerpadla. Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
8: Kolem nás rostou různé rostliny, včetně o nich orchidejí. Kouká se tady na nás želva.
9: Přímo tady ve skleníku monitorujeme vlastně všechny přívody vody, tak aby ta kvalita vody, kterou se zalévá ta samotná sbírka orchidejí, byla co možná nejšetrnější.
8: My jsme tady zašli za zelenou stěnu a přecházíme do technické části.
9: Možná můžeme to klidně otevřít, že bychom zalezli do dřevu.
8: Zvedáte tady podlažní poklop. Pan ředitel zrovna šplhá dolů a my teda ho následujeme.
9: Na tom bude krásný, je tom jako ten smysl toho projektu.
8: Slezu po žebříku a tady jsme se dostali do technické místnosti.
7: Ten návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, ale i spousta technologií, takže aby ta kytička mohla fungovat, tak je tady to zázemí.
8: Právě to je podle Macha jedna z výhod digitalizace. Do technického zázemí teď zahradníci téměř nemusí chodit a mají nad rostlinami mnohem větší kontrolu.
9: Tady všude vidíme jednotlivé senzory, vodoměry, ventily a přívody.
8: Takže dokážeme technickou místnost ovládat, aniž bychom se do ní dostali.
9: A zároveň si máme historický data. To znamená, výzkumníci a studenti mají možnost na datech za dlouhá časová období dívat na to, jakým způsobem se zavlažovalo, jaká byla půdní vlhkost, jaká byla teplota.
8: Podobný systém už nasadili například v plzeňské botanické zahradě. S rostoucím suchem podle vědců nabývá na významu chytré hospodaření s vodou. Proto chtějí v době, kdy vody ubývá, co nejvíce omezit její zbytečné ztráty. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
10: Místo činu. Věda je úžasná, aneb forenzní genetika. Jaké jsou začátky oboru ve světě i v Československu? Které objevy pomohly rozvoji? Kdo založil Innocence Project a čím se zabývá? Poslouchejte zítra po 11. dopoledne na Plusu a pak v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Teď je 7 hodin 30 minut, zprávy pro vás v ranním Plusu chystá Ondřej Látal.
12: Český rozhlas Plus.
13: Jednotliví ministři budou na rezortu financí jednat o rozpočtu na příští rok. Scházet by se měli během dnešního dopoledne a zítřejšího odpoledne. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO ale už dřív řekla, že nebude možné uspokojit všechny požadavky. Evropská komise zažalovala Česko kvůli nedodržování pravidel evropského zatýkacího rozkazu. Státu ale bezprostředně pokuta nehrozí. Serveru iRozhlas.cz to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude řešit Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech a dočasné předávání vyžádaných osob. Neznámý projektil zasáhl nákladní loď při plavbě v Hormuzském průlivu. Oznámila to britská námořní služba. Úder zranil anebo zabil nejméně jednoho člověka člena posádky. Zbývajícím námořníkům pomáhá Ománská pobřežní stráž. K situaci v Hormuzské úžině se v ranním Plusu vrátíme chvíli po zprávách. Na D4 ze Strakonic směrem do Prahy u Jíloviště na 9. kilometru staví lávku přes dálnici. Kolona z 12. kilometru je teď asi na 15 minut. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je dlouhodobé omezení a kolona od Středokluk z 5. kilometru asi na 15 minut. Na trojce z Benešova směrem do Prahy jsou kolony před Cenohraby. Zdržení směrem na D1 asi 10 minut. V Praze už je silný provoz, komplikace jsou v tunelu Blanka směrem na Troju. Na začátku tunelu za nájezdem z Patočkovy ulice stojí v připojení nepojízdná dodávka a tunel musí regulovat. Ucpává se na jižní spojce příjezd k Barandovskému mostu směrem na Smíchov. Kolona začíná za sjezdem na Podolí a pokračuje do Dobřížské ulice do tunelu. Zdržení 1/4 hodiny. A kolony jsou i na konci k Belské a v Průmyslové směrem do Hostivaře. Pomalu se jede od Novopatské k Malešické spalovně. Dobře dojďte. Počátku bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm. Teploty je 17 až 22, na jihu Moravy až 24 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Posloucháte Ranní Plus.
11: A v úterý 18. srpna vás provází Vojtěch Tomášek a Daniela Vrbová. Teď míříme do Belgie, hasiči tam dál bojují s největším požárem v historii země, který před 5 dny vypukl v přírodní rezervaci poblíž hranic s Německem. Úlevu jim v pondělí přinesl déšť, nižší teploty a slabší vítr. Stále ale ještě není vyhráno. Oheň totiž pronikl do hlubokých rašelinišť a může i po uhašení plamenů dál nepozorovaně doutnat pod povrchem. Téma teď probereme s naší zpravodajkou pro Benelux Zdeňkou Trachtovou. Zdravím tě. Dobré ráno.
14: Dobré ráno.
11: Tak jaká je dnes ráno v té zasažené oblasti situace?
14: Už je výrazně klidnější než o víkendu, ale požár ještě není definitivně uhašený. Hasiči tak na místě dál pracují a zřejmě i budou pracovat v následujících týdnech. Nicméně v pondělí večer už vydali pokyn, že se část evakuovaných obyvatel z obce Sourbrod může začít vracet domů. Podle belgického královského meteorologického ústavu by i dnes mělo v Belgii pokračovat deštivé počasí, což je pro hasiče velmi dobrá zpráva. Na místě budou tedy dál pracovat pracovat, protože ten požár pronikl do několik metrů hlubokých rašelinišť, což znamená, že jeho úplné uhašení může trvat i měsíce. Pod povrchem totiž, jak už si zmiňoval, může nenápadně bez plamenů doutnat po velmi dlouhou dobu. Připomenu, že celkem už od minulého pátku ten oheň zničil asi 3000 hektarů půdy.
11: Ten požár, jak jsme říkali, vypukl v největší belgické přírodní rezervaci. Ty jsi to už trošku nastínila, ale jaké škody přímo na přírodě tedy napáchal?
14: Zasáhlo opravdu mimořádně cenné území. Ta oblast Hutfaně je největší přírodní rezervace v Belgii a nejde tedy jen o spálené stromy, ale o zásah do velmi vzácných rašelinišť a vřesovišť, které vznikaly stovky až tisíce let a kde žijí vzácné druhy živočichů, včetně například tetřívka obecného. Úřady tak ten požár označují za největší ekologickou katastrofu způsobenou lesním požárem v moderní historii Belgie.
11: No a jak největší požár v historii Belgie, jak říkáš, komentují představitelé té země?
14: Včera tedy v pondělí na místo vyrazil belgický král Filip, který navštívil krizová centra zasahující složky a tu oblast Hutfaně označil za klenot země. Na místě byli také ministr vnitra Bernard Cantin a místopředseda vlády Jan Chambon. Ten zastupuje premiéra Barta de Vévra, který je na dovolené v Japonsku. V první fázi se samozřejmě politici soustředili na zvládnutí té situace a na různá krizová opatření, například uvolnili mimořádnou zásobu respirátorů pro obyvatele a požárníky. Oheň ale zároveň otevřel širší politickou debatu o tom, jestli je Belgie vůbec na podobné katastrofy dostatečně připravená, protože Belgie byla dlouho vnímaná jako země, kde jsou rozsáhlé přírodní požáry spíše velmi výjimečné. To se ale nyní zdá se mění.
11: Říká zpravodajka Českého rozhlasu v Bruselu Zdeňka Trachtová. Děkuji ti za informace. Naslyšenou.
14: Naslyšenou.
6: Posloucháte Ranní plus. Několik týdnů to byl jeden z nejzmiňovanějších milníků v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Teď ale jako by se k němu už nikdo nehlásil. Takzvané memorandum o porozumění mezi Spojenými státy americkými a Íránem vypršelo. Otázkou zůstává, jak daleko jsou teď diplomatická jednání o dlouhodobé mírové dohodě a o podmínkách pro volnou plavbu v Perském zálivu. Nejnovější vývoj sleduje Jiří Kordík ze zahraniční redakce, který už je s námi ve studiu. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
6: Podle tohoto dokumentu tedy oficiálně skončilo příměří. Co přesně to znamená?
15: Tak tady je asi v první řadě nutné připomenout, že obě země to příměří poslední týdny nedodržovaly, respektive tedy se po těch prvních týdnech obviňovaly z porušování toho memoranda. Ten samotný dokument definoval 60-denní lhůtu, během které se měly obě strany dohodnout na těch trvalejších podmínkách míru. O tom, že se na dokument nedá ohlížet, ale pak mluvil americký prezident Donald Trump, to bylo asi měsíc po začátku jeho platnosti a Spojené státy pak kvůli údajným porušením klidu zbraní v Hormuzském průlivu po čase obnovily údery na íránské území, což vyvolalo zase útoky íránských sil na americké základny v regionu Perského zálivu. Teherán s Washingtonem ale navzdory tomu přes prostředníky a nepřímo dál pokračovali v určitých formách diplomatického jednání.
6: Asi tím nejspornějším bodem byla situace v Hormuzském průlivu. Jak to tam teď vypadá?
15: My podle těch posledních zpráv víme, že v pondělí touhle strategickou úžinou proplulo 6 lodí, takže ten provoz je výrazně omezený. Tady je taky důležité podotknout, že před válkou tudy podle OSN proudilo víc než 100 lodí denně. Tehdy tudy taky proudila asi pětina světových dodávek ropy a dalších komodit. Dnes v noci taky přišly zprávy o tom, že právě v Hormuzském průlivu zasáhl nákladní loď neznámý projektil. Zasaženému plavidlu podle britské námořní služby poskytla pomoc ománská pobřežní stráž. Teď je pro lodě možné plout podél pobřeží jižního Iránu, ovšem za velký poplatek iránským úřadům. Teherán kvůli tomu v květnu taky zřídil speciální úřad. Některé tankery nicméně tudy projíždí takzvaně na černo s vypnutou lokalizací.
6: Irán teď ale s Ománem jedná o pravidlech plavby lodí ve svých vodách. Co se o tom vyjednávání ví?
15: O těchto rozhovorech, které tedy trvají už několik týdnů, tak v uplynulých dnech mluvili zástupci Iránu. Tamní ministerstvo zahraničí oznámilo, že obě země už se dohodly na nové trase pro námořní dopravu, taky, že tam patří určité vymezení té bezpečné trasy. Proti tomu se ale nicméně dost výrazně nebo důrazně vymezil americký prezident Donald Trump. On nejdřív řekl, že si dokáže Hormuz představit jako americké území a pak začal stupňovat taky ta slova proti Ománu, který tedy v regionu regionu je jedním z amerických spojenců a je taky častým diplomatickým prostředníkem těch různých vyjednávání. Včera pak Trump ještě v telefonickém rozhovoru s reportérem stanice Fox News řekl, že pokud se bude Oman plést do těch oddělených amerických jednání, ohledně tedy cest v cestování v Hormuzském průlivu, tak Trump avizoval, že Spojené státy jsou připravené, teď cituji, rozbombardovat Oman na prach. Konec citace. On Trump přitom ale použil jeden ještě tvrdší vulgarismus.
6: Jiří, jsou teď vůbec Spojené státy v kontaktu se zástupci Iránu?
15: Tak Trump na rozdíl od představitelů Iránu tvrdí, že ano. On řekl, že je doslova v přímém kontaktu taky se zástupci iránských revolučních gard. O nějaké formě jednání mluvil taky jeho zeď, vyjednavač Jared Kushner. On řekl, že rozhovory jsou teď intenzivnější než kdy dřív, ale že o nějaké případné nové dohodě v téhle fázi ještě nejde mluvit.
6: Shrnuje Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkujeme za to.
15: Hezký den.
6: A co tato politická situace znamená pro mezinárodní lodní dopravce, rozebereme v Ranním plusu po 9. hodině.
11: Teď je 7 hodin, téměř 40 minut. Ranním plusem vás dnes provázíme s Danielou Vrbovou, taky mimo jiné autorkou podcastu Reparát o školství a o škole. Doufám, že ti nebude vadit, když ti teď jedno školské téma vezmu.
6: Je tvoje.
11: Pro některé děti totiž může být rok navíc před nástupem do školy klíčový. To bude teď naše další téma. Pokud dostanou odklad, můžou zůstat ve školce nebo nastoupit do přípravné třídy, kde si postupně zvykají na školní prostředí a režim. Přípravné třídy přitom měly od září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale teď chce zachovat. V době, kdy se zároveň zpřísňují pravidla pro odklady, ale není jasné, pro které děti budou přípravné třídy vlastně určené.
16: Sice ano, uměl skoro číst, ale emočně a ta psychická stránka, on byl strašně úzkostný a já jsem věděla, že to pro něj prostě bude problém, protože on jakýkoliv změny velmi špatně snášel.
17: Synovi Evy z Prahy nedoporučili v pedagogicko-psychologické poradně odklad. Eva ale cítila, že by mu rok navíc prospěl, a tak ho nakonec dostal a nastoupil do přípravné třídy.
16: Takže mu to usnadnilo, že si zvykl jak na ten prostor, tak na některé z těch dětí. A bylo to pro něj potom ten přestup do první třídy o moc jednodušší.
17: Děti v přípravné třídě už chodí do základní školy. Jejich režim je ale volnější, vysvětluje školní psycholožka ze základní školy Sázavská v Praze Olga Kučerová.
18: Není to o tom, že by tam trénovali čtení, psaní, počítání, ale oni se učí ty dovednosti, které to dítě potřebuje pro to, aby snadněji vplulo do těchto základních úkolů, které potřebuje splnit v prvním ročníku.
17: Do přípravné třídy u nich v posledních letech chodí hlavně děti s jiným mateřským jazykem než češtinou. Jsou totiž určené pro děti s odkladem školní docházky. Odklady se ale zpřísnily a nově je mají dostávat jen děti, u kterých je proto závažný důvod, například na doporučení klinického psychologa. Přípravné třídy proto měly k září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale chce zachovat. A teď je podle Jany Hlavové, předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, potřeba určit, pro koho přípravné třídy vlastně budou.
19: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj. Ale v souvislosti právě se změnou odkladu je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
17: Dětí s vážnějším zdravotním stavem totiž nebude tolik. Navíc je dětí celkově méně kvůli dlouhodobě klesající porodnosti. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce proto bude důležité vyřešit i to, kde a jakým způsobem přípravné třídy dál provozovat. Je možné, že jich školy nebudou potřebovat tolik jako dnes.
20: Protože samozřejmě i vzhledem k těm odkladům nebo neodkladům, tak těch dětí, které do těch přípravných tříd by měly nastoupit, bude určitě méně. Takže je otázka, jestli ty přípravné třídy zachovat v rámci jednoho zřizovatele.
17: Podle ministerstva školství bude i dál existovat skupina dětí, kterým můžou přípravné třídy pomoct. Aby ale fungovaly pro ty děti, které je potřebují, musí nejdřív zhodnotit dopady zpřísnění odkladů. Pak chce změnit školský zákon, říká mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
21: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
17: A součástí bude i zvážení pravidel pro odklady. Děti by je podle ministerstva mohly případně dostávat i dodatečně.
21: Samozřejmě s tím, že by byl použitelný pouze v krajních případech, kdy se po nástupu dítěte do prvního ročníku základní školy ukáže, že to není v souladu s jeho nejlepším zájmem a je tedy na místě jeho přípravu na vstup do povinné školní docházky prodloužit, a to ať už v mateřské škole nebo v přípravné třídě.
17: Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude ministerstvo vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: 7 hodin, skoro 44 minut v Ranním plusu. Teď pro vás máme připravené krátké zprávy z ekonomiky. Průměrné nájemné v Česku vzrostlo ve druhém čtvrtletí o 1,2% na 343 korun za metr čtvereční. Vyplývá to z rent indexu společnosti Deloitte, podle nějž nájemné rostlo výrazně i v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Ve zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly.
11: Česká obchodní inspekce začala na základě podnětu Asociace realitních kanceláří prověřovat digitální realitní službu Bez realitky. Kontrola se týká mimo jiné služby Komfort, která klientům nabízí nacenění nemovitosti nebo přípravu prodeje za odměnu ve výši 1,5% z ceny nemovitosti plus DPH.
6: A zemědělci kvůli dopadům sucha obdrží mimořádné podpory a úlevy v dotačních podmínkách. Včera o tom informovalo ministerstvo zemědělství. Mezi pěstitele a chovatele by měl rezort rozdělit z unijního rozpočtu a národních prostředků skoro 4 miliardy korun. Podporu dostanou farmáři během prvního pololetí příštího roku.
11: Tolik telegraficky, teď ještě jedno ekonomické téma. Podrobněji, Filipínci patří v Česku v posledních letech mezi nejžádanější zaměstnance ze zemí mimo Evropskou unii. Úřady práce jich na českém území evidovaly letos v březnu už skoro 15 tisíc. Podle filipínských pravidel jim musí zaměstnavatelé v Česku zaplatit letenku, ubytování a další náklady, pokud je chtějí najmout. To pro firmy znamená výrazné investice. Filipínci pak můžou snadno změnit práci. Podle evropských pravidel totiž můžou u původního zaměstnavatele zůstat jen půl roku.
2: My máme příklady, stalo se nám třeba u jednoho zaměstnavatele, že mu odešlo 100 lidí.
3: Popisuje Jana Míčková-Sladká ze společnosti Grapecare, která přes 10 let zprostředkovává pro české společnosti filipínské zaměstnance. Většinou ale podle ní Filipínci odcházejí v daleko menším počtu. Podle analýzy Ministerstva práce z loňského roku, takto krátce po příjezdu do Česka, mění zaměstnání až 10% z nich. Nejčastěji kvůli lepší finanční nabídce, popisuje Martin Jánský ze Svazu personalistů.
22: Taky to ale často může souviset s tím, že Filipínci sem dost často přicházejí na práci, která není příliš oblíbená z pohledu mzdy, anebo je třeba fyzicky náročná. Takže oni sem přijdou, ale pak se tady zorientují a zjistí, že lze pracovat za lepších podmínek nebo případně na lehčí práci.
3: Filipínci jsou v Česku žádaní hlavně v průmyslové výrobě, ve stavebnictví nebo v logistice. Čím dál víc jich ale do Česka přijíždí díky programu Ministerstva průmyslu a obchodu kvalifikovaný zaměstnanec. Podle rezortu takto přišlo za loňský rok skoro 4800 Filipínců a jen letos do července už přibyly 4 tisíce. Do programu můžou vstoupit jen firmy, které například v posledních 2 letech neporušily žádné právní předpisy, říká mluvčí rezortu Tadeáš Provazník.
23: Dále je vyžadována spolupráce s Centrem na podporu integrace cizinců, zejména při zajištění absolvování adaptačně integračního kurzu a splnit mzdové kritérium ve výši alespoň 1,22 násobku minimální mzdy. Aktuálně je toto přibližně 27 328 korun.
3: Podle filipínských státních pravidel navíc musí firmy zaplatit těmto zaměstnancům letenku, ubytování nebo třeba školení, tedy výdaje, které jsou v desítkách tisíc korun, pokračuje Jana Míčková-Sladká ze společnosti Grapecare.
2: A vedle toho je nějaký zaměstnavatel, který neprošel tím programem, on si počká, až ti zaměstnanci se tady zaučí, po 6 měsících třeba ho navštíví na ubytovně, nabídnou o 1000 korun víc, třeba ve mzdě, a tam je zaměstnance přetáhnou.
3: Pracovní víza dostávají Filipínci nejčastěji na 2 roky a právě proto firmy nechtějí, aby jim předčasně odcházeli. Filipínci často zůstávají ve vlastních komunitách a k nabídkám práce se dostávají právě přes známé z nich, popisuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
24: To je možná problém celkově některých těch nelegálních agentur a agentur, které vlastně zneužívají té situace cizinců, kde jim nabízejí podmínky, které se pak ukážou, že nejsou tak dobré. Jsou i případy, že Filipínci se vracejí zpátky.
3: Podle Vojnara můžou firmy odchodu zaměstnanců předcházet péčí o ně, že dodrží podmínky smlouvy nebo jim pomůžou s jakýmikoliv problémy, se kterými se můžou setkat. To potvrzuje i Bohumila Černochová, vedoucí moravské pobočky Hofmann Personal, které zatím přešlo k jinému zaměstnavateli jen několik Filipínců.
25: Ten život tady je naprosto jiný, než na jaký oni jsou zvyklí, a čím lepší servis jim poskytnete, tak tím lépe a více si je zavážete.
3: Dalším řešením by mohlo podle firem být prodloužení lhůty, kdy musí zaměstnanci zůstat u původní firmy. Podle ministerstva průmyslu se ale nic takového v tuto chvíli nepřipravuje. Někteří zaměstnavatelé se snaží Filipínce nad rámec 6-měsíční lhůty udržet protizákonně. Radiožurnál například v červnu upozornil na síť nechtových studií na Ostravsku. Filipínky tam museli podepsat dohodu o dluhu, který by měli povinnost zaplatit, pokud by odešli dřív než za 2 roky. Vít Andrle, Český rozhlas.
12: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
6: A teď jedno vědecké téma. Ucho jako brána do historie. Jak zkoumat příbuznost a populační historii pravěkých populací v Africe? Tam, kde se nezachovala starobylá DNA, vědci používají pro nás možná neobvyklou metodu. V centru jejich pozornosti je právě orgán sluchu. Výzkumníci porovnávají tvar kostěného labyrintu, tedy kostěnou vnější stěnu vnitřního ucha uvnitř spánkové kosti. Co všechno může kostěný labyrint prozradit o lidech v pravěké Africe, to už nám prozradí egyptoložka Lenka Varadzinová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která je také členka mezinárodního týmu. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
6: Vy už dlouhou dobu zkoumáte pravěké osídlení v centrálním Súdánu a některé analyzované kosterní pozůstatky jsou právě odtamtud. Je to tak? Co se dochovalo?
0: Do studie bylo zařazeno celkem 148 jedinců, z nich 13 pochází z pohoří Sabaloka, kde výzkum probíhá od roku 2011, je to pod záštitou Českého egyptologického ústavu. Zde se zkoumají 2 pravěká pohřebiště a z nich právě pochází 11 mezolitických lovců sběračů, ty jsou staří zhruba 9000 let a 2 jedinci spadají potom do neolitu, to je zhruba 7000 let před ta současností.
6: A ví se, co to bylo za osídlení? Byla to nějaká vesnice, obchodní křižovatka, nebo co to bylo?
0: Pracujeme v pohoří, kde na různých kopečcích jsou umístěny lokality, ty se používaly jako sídliště a právě ve 2 z nich byla zachycena i rozsáhlá pohřebiště. Takže lidé zde sídlili a zároveň si sem jako združovali své mrtvé.
6: No a teď k tomu uchu nebo k těm uším. Možná někteří posluchači slyšeli spíš o analýze chrupu, na jejímž základě lze dovodit například informace o stavu těla nebo způsobu života. Ale když se teď zaměřujete na kostěný labyrint vnitřního ucha, co může jeho tvar prozradit o jednotlivcích nebo dokonce celých populacích?
0: Ono, čím více jdeme do minulosti, tak tím méně k dispozici lidských pozůstatků a ty se často nalezají ve zlomkovitém stavu a to omezuje možnosti studia. A zde je tedy nutné mít k dispozici širší spektrum metodických postupů, které mohou badatelé s ní využít při zkoumání populační historie a vždycky vlastně je to určeno tím stavem dochování vlastně vzorku, s nimiž pracují. Někdy tedy máte lepší podmínky pro zachování zubů a studujete zuby a my jsme testovali i možnost výpovědi kostěného labyrintu. A zde je tedy důležité říct, že ten výzkum pod vedením kolegů z Bordeaux postupně testoval 3 nedestruktivní postupy, nejprve 2 na lidských zubech a nyní kostěný labyrint. A testoval to na stejných populacích a dokonce i stejných jedincích. A tady to je důležité z toho důvodu, že my se mohli srovnat tyto různé přístupy. A ukázalo se nám, že lidské zuby i kostěný labyrint velmi dobře zachycují stejné základní trendy, ale zároveň kostěný labyrint uchovává hlubší nebo širší vzorce kontinuity lidských skupin, než naopak ty zubní charakteristiky, například morfologie dentinosklovinné hranice, která spíše odráží nedávné nebo jemnější evoluční procesy. Takže vy si stanovíte otázky, které výzkum má zodpovědět a podle toho si můžete stanovit, jestli půjdete radši do hloubky pomocí labyrintu, nebo se zaměříte na ty zuby. V ideálním případě je dobré to kombinovat obojí.
6: Těmi základními trendy míníte, co lze z toho kostěného labyrintu vyvodit, například jestli ti nalezení jedinci nebo ty jejich kosterní pozůstatky, jestli byly příbuzní, nebo jakého byly věku, jakého pohlaví?
0: Věk a pohlaví se zkoumají pomocí jiných znaků na lidské kostře. A ten kostěný labirint, nebo případně zuby, mohou spíše ukázat, nakolik oni patří do stejné populace. Ono se vlastně nezachytí, jaká ta populace je, ale ve skupině jedinců vy vlastně zjistíte, jestli ty charakteristiky jsou podobné, nebo jestli se tam někdo liší. A zatímco ta podobnost těch charakteristik u kostěného labirintu vám ukazuje, že oni sdílejí vlastně biologickou blízkost, jsou si k sobě blízcí a pocházejí, mohou pocházet z jedné populace, nebo naopak tam jsou rozdíly a ty můžou ukazovat, že v rámci vlastně stejné lokality, stejného regionu a dokonce i stejného hrobu mohou být zástupci různých populací.
6: A co je v tomto směru zajímavého právě na těch kostrách z oblasti, kterou zkoumáte, tedy toho centrálního Súdánu? Je tam něco, co vás překvapilo nebo čím se vyznačují a odlišují od ostatních kosterních pozůstatků?
0: Velmi zásadní poznatek je jednak velký počet dvou jedinců na dvou pohřebištích v těsné blízkosti. Zároveň absence násilí na těchto kostrách. Takže lidé, kteří zde žili, dokázali řešit konflikty kosmírčím způsobem. A samotný ten kostěný labirint tam pak ukázal další charakteristiku. U třech z 11 jedinců se ukázala taková atypická morfologie kostěného labirintu, která ukazuje, že tito jedinci mohli mít vady sluchu. Vlastně být nedoslýchaví částečně nebo celé hluší. A to nám potom vlastně přináší nový pohled na život vlastně v této oblasti u těchto jedinců. Oni jsou pohřbeni na těchto pohřebištích a my nyní můžeme zkoumat, zdali ten pohřební rytus u nich je nějakým způsobem specifický nebo jestli jsou vlastně nějakou takovou úplně běžnou součástí té populace.
6: Říká egyptoložka Lenka Varadzinová z Univerzity Karlovy v Praze. Mluvili jsme o jejím výzkumu v centrální části Súdánu, kde zkoumá kosterní pozůstatky pomocí kostěného labirintu, tedy vlastně části ucha. Děkujeme za rozhovor.
0: Naschledanou, děkuji.
11: Ucho jako brána do historie, tak si tedy Danielo uvodila ten rozhovor. Já tedy budu v těch titulcích teď pokračovat. Politolog Lukáš Jelínek totiž svůj dnešní ranní komentář uvodil titulkem Strany trpí nedostatkem členů, ovšem doplácíme na to všichni. Tak si ho pojďme poslechnout.
1: Podle četných vzrušených debat Bahádek by nezúčastněný pozorovatel mohl soudit, že jsme zemí se zvýšeným zájmem o politiku, jenže data nijak optimistický vhled nenabízejí. Ke sněmovním a prezidentským volbám chodí zhruba 2/3 oprávněných voličů, k ostatním mnohem méně. Sociologové odhadují, že aktivní zájem o politická témata jeví jenom zhruba 1/3 populace. A ještě smutněji to vypadá s členstvím v politických stranách a hnutích. Sekretariáty se rády pochlubí každou novou dušičkou, takže víme, že po posledním sjezdu vzrostl zájem o lidovce, že pomalu přibývá starostů a nezávislých, nebo že rychle roste SPD, což je ale dáno hlavně tím, jak se hnutí teprve nedávno otevřelo svým sympatizantům, přesto nejde o nijak závratná čísla. Lidovci, kteří jsou po sociální demokracii druhou nejstarší stranou a u nich se partajní legitimace často dědí z otce na syna či z matky na dceru, mají okolo 17 000 členů. Druhá příčka náleží komunistům z 15 000 členy, SPD má přibližně 11 000 a občanští demokraté 10 000 členů. Zbylé strany udávají nižší tisíce. Nejdynamičtější pokles zaznamenává TOP 09. Dnes má necelé 2000 členů, což někdejším ambicím otců zakladatelů Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska zdaleka neodpovídá. Ze zájmu o členství můžeme vyčíst zejména atraktivitu stranických značek. Obvykle se noví zájemci hrnou k vítězům voleb. V tom možná hnutí ANO zůstává se 3000 členy za očekáváními, ovšem kompenzuje si to oddaností svých voličů. Odpovídá to ostatně profilu hnutí, které nevzniklo ze zdola, nýbrž z vůle úspěšného biznismena. Kam se ale toto naše paběrkování hrabe na prvorepublikovou minulost, avšak i na současnost na západ od našich hranic. Strany se pyšní každým jedním novým příchozím, ale o 10 000 nebo dokonce 100 000 členů si mohou nechat jenom zdát. Ne všechno se dá svést na měnící se svět. U nás svoji roli nepochybně hrají i smutné zkušenosti s politickými lídry. Na konci 30. let minulého století neměli odvahu postavit se nacistickému Německu. O 10 let později předáci demokratických partají nedokázali předejít komunistickému puči. Po srpnu 1968 zase mnohými opěvovaní národní vůdci ustoupili sovětským okupantům. S profesí politika jsme si začali spojovat s babělost a faleš. Po 20 letech normalizace přišla šance na změnu. Listopad 1989 byl přihlášením se k parlamentní demokracii, nikoli ale k politickému stranictví. Občanské fórum se chlubilo, že zatímco strany jsou jen prostraní, straníky, ono tu je pro všechny. Ke stranictví se stavěl nedůvěřivě i Václav Havel. Staré partaje sice byly pokropeny živou vodou a vznikly i čerstvé, ovšem dál se na ně mnozí dívali skrz prsty. Leccos šlo vyčíst z pozdějších pokusů zakládat stále nové strany a hnutí. Lidem dosavadní subjekty prostě nestačily, zvlášť když se spousta z nich stáhla do malostranských paláců a slonovinových věží. Politici se nenaučili občanům trpělivě vysvětlovat svoje kroky a oni jim dodnes na oplátku ukazují záda. Profese politika je z hlediska veřejného respektu nejhůře hodnocenou. Stranické špičky zase nezřídka propadají paranoidnímu vidění světa, mnohé pak občanům oplácejí i arogancí. Seriózní politická debata vázne, mnohé problémy se řeší v tichosti kuloárů a špatná kondice stran dopadá i na kvalitu legislativního procesu. Partaje už uvažují jen od voleb k volbám. Navíc si netroufají, ty šikovnější utrhnout vítězství dokážou, na resuscitaci stranického systému jsou ale i ony krátké, což ani do budoucna nic dobrého nevěstí.
11: Říká v dnešním ranním komentáři politolog Lukáš Jelínek.
12: Pro a proti. Vláda obnovila Národní koalici proti suchu a chce dát miliardy korun na zadržování vody v krajině. Zároveň má kabinet v plánu stavbu plavebního stupně Úděčína kvůli zlepšení splavnosti Labe. Dává tahle investice v době klesajících průtoků řek smysl? Nakolik pomůže jezd české ekonomice a lodní dopravě? Zeptám se ministra životního prostředí z motoristů Igora Červeného a Martina Skalského z organizace Arnika. Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
6: A na tento pořad volně naváže i Vinohradská 12, která se bude zabývat vážným problémem se suchem, a to s hydrologem Janem Daňhelkou z Českého hydrometeorologického ústavu v 10 hodin a 10 minut.
11: Právě bylo 8 hodin, tohle je úterní Ranní Plus s datem 18. srpna. Dobré ráno vám přeji Vojtěch Tomášek
6: a Daniela Vrbová.
12: Český rozhlas Plus.
6: A tady jsou témata následující hodiny. Hlavní kolo vyjednávání ministrů o rozpočtu na příští rok začíná. Do jakých priorit chce kabinet investovat?
11: Podařilo se maďarskému premiérovi Maďarovi po víc než 100 dnech odstranit některé nekalé praktiky Orbánova režimu?
6: A francouzskou daňovou správu napadli hekři. Jak zabezpečené jsou v tomto směru údaje českých daňových poplatníků?
11: V následujících minutách budeme hledat odpovědi, teď jsou tu ale zprávy, dnes je připravuje Ondřej Látal.
13: Přeju dobré úterní ráno s Plusem. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO dnes začne jednání s dalšími ministry o rozpočtu Česka na příští rok. Podle informací Českého rozhlasu by za ní mělo přijít 6 kolegů z vlády. Další vývoj ohledně výdajů a úspor očekává třeba Martin Šebestián, ministr zemědělství za SPD. V příštím roce totiž počítá s vyššími náklady, například v oblasti boje proti suchu.
4: Jsou tam 4 základní opatření, propojování vodohospodářských soustav, aby jsme dostali pokud možno tu pitnou vodu do co největšího území v České republice prostřednictvím vodovodů. Druhá věc je budování malých vodních nádrží a rybníků, závlahy a příprava těch větších vodních děl je 4. oblast.
13: Podle Šebestiána by na opatření mělo jít asi 5,5 miliardy korun. Letos měl rezort k dispozici 3 miliardy. Ministryně Schillerová dopředu upozornila, že nebude možné splnit všechny požadavky. K sestavování rozpočtu připravujeme v Ranním Plusu duel Jany Murové, členky sněmovního rozpočtového výboru za ANO, a taky Věry Kovářové, místopředsedkyně rozpočtového výboru za STAN. Poslouchejte hned po zprávách. Tresty za znásilnění by se v Česku mohly zpřísnit. Podle předsedy sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury se na tom shodla koaliční rada. Návrh má začít připravovat ministerstvo spravedlnosti. Koalice podle Okamury řešila taky zákon umožňující vyhoštění cizinců. Předseda SPD navrhuje, aby u některých trestných činů bylo automatické.
5: Minimálně u vyjmenovaných konkrétních trestných činů, že by měl být automatický trest vyhoštění pro cizince, což dnes není. A právě pan ministr Tejc už předloží návrh konkrétní seznamu trestných činů, za který by mělo být automatické vyhoštění cizinců v České republiky. Ne, že soudci budou mít volbu, jestli vyhostí nebo ne. A samozřejmě my se v koalici na ten seznam podíváme a zpřipomínkujeme ho.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan během telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem apeloval na to, aby Spojené státy pokračovaly v jednáních s Íránem. Zároveň nabídl podporu Ankary v mírových jednáních. Trump v pondělí řekl, že Spojené státy nebudou usilovat o prodloužení memoranda o porozumění s Íránem. Jeho 60-denní lhůta skončila bez dojednání podmínek míru. Erdoğan a Trump při telefonátu probírali taky situaci v pásmu Gazy. V Kalifornii začíná soud se společností Meta. Obvinění podalo 29 amerických státních žalobců. Meta podle nich navrhla algoritmy Facebooku a Instagramu tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. V případě odsouzení hrozí firmě astronomické odškodné bezmála 1,5 bilionu dolarů v přepočtu přes 29 bilionů korun. To je skoro celá hodnota akcí firmy.
7: Žalobci po Metě požadují zrušení takzvaně návykových prvků v designu aplikací pro děti. Mezi ně patří například nekonečné scrollování, automatické přehrávání dalších videí nebo filtry na vylepšení vzhledu uživatelů. Před soudem by měl svědčit taky zakladatel Mety a její ředitel Mark Zuckerberg. Meta obvinění popírá. Argumentuje mimo jiné tím, že její algoritmy nevyvolávají závislost, protože závislost na sociálních sítích podle ní není uznatelnou psychiatrickou poruchou. Podle odborníků by rozsudek mohl rozhodnout o budoucí podobě sociálních sítí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
13: Na Moskvu od včerejšího večera zamířilo asi 600 dronů, tvrdí to moskevský starosta Sergej Sobjanin. 180 dronů ruská protizdušná obrana sestřelila nad moskevskou oblastí. Způsobené škody zatím nejsou známé. Na místech dopadu trosek, ale podle moskevských úřadů pracují záchranné složky. Ruská média označují tento útok dronů za největší za 2 roky. Tady jsou zprávy Ranního plusu. Dobrý den. Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně ušetří víc vody. Ve spolupráci se startupem NextDrop se Západočeské univerzity můžou díky digitalizaci zahradníci přesněji řídit zavlažování celé zahrady. Získaná data využijí taky vědci a studenti.
8: Návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, spousta zkušeností, ale i spousta technologií.
9: Říká ředitel Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity Michal Pavlík. Digitalizace má především zefektivnit hospodaření s vodou, vysvětluje František Mach ze startupu NextDrop.
10: Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
9: Systém o zahradě dlouhodobě sbírá cenná data.
10: Výzkumníci můžou přímo ty data využívat v rámci svého výzkumu.
9: Zahrada podle vědců nejen sníží spotřebu vody, ale i ušetří čas zahradníkům a zlepší péči o rostliny. Marek Gensel, Český rozhlas.
13: 6 minut po 8 ráno pro vás máme dopravu v Ranním plusu. Na dálnici D4 ze Strakonic směrem do Prahy u Jíloviště na 9. kilometru staví lávku přes dálnici. Kolona má teď 2 kilometry, zdržíte se 10 minut. Na D7 na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova u letiště na 2. kilometru je dlouhodobé omezení. Kolona od Středokluk z 5. kilometru asi na 15 minut. Na D2 je kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona před nájezdem na D1 je ze 2. kilometru, zdržíte se 10 minut. V Praze už je silný provoz, komplikace jsou v tunelu Blanka směrem na Troju. Na začátku tunelu za nájezdem z Patočkovy ulice stojí v připojení nepojízdná dodávka, tunel musí regulovat. Ucpává se tak jižní spojka a sjezdu na Pankrác a zdržení do tunelu Mrázovka teď asi 20 minut. Na Štěrbohlovské spojce se pomalu jede od Hradecké D11 k Průmyslové, tam se zdržíte 15 minut a 20 minut se jede v koloně v Liberecké ulici z Letňan až do Holešoviček k Pulovce. Dobře, dojďte. Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, teploty 17 až 22, na jihu Moravy až 24 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Posloucháte Ranní Plus.
11: Dnes s Danielou Vrbovou a taky s Vojtěchem Tomáškem. Dobré ráno. Hlavní kolo jednání ministryně financí Aleny Schillerové s ostatními členy vlády o státním rozpočtu na příští rok začíná. Vicepremiérka dnes postupně přijme první část ministrů, aby s nimi projednala jejich požadavky, ale taky další úspory. S premiérem Andrejem Babišem si už určila priority.
14: Ta role je složitá, samozřejmě neuspokojíme všechny požadavky, takže my spolu spíš debatujeme o těch věcech, o těch prioritách, o to, co prostě je nepřijde, co musíme v každém případě zabezpečit, kde naopak budu muset prostě některé kolegy zklamat.
11: Konkrétnější před těmi samotnými schůzkami ale Našlerová být příliš nechce jako jasnou prioritu, ale zmínila investice do infrastruktury a taky do zdravotnictví. Sestavování návrhu hospodaření a rozpočtové priority vlády teď probereme se dvěma poslankyněmi rozpočtového výboru. Ve vysílání vítám poslankyni vládního hnutí ANO Janu Murovou. Dobré ráno.
15: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
11: A naším hostem je taky Věra Kovářová, místopředsedkyně rozpočtového výboru a poslankyně hnutí STAN. Dobré ráno i vám.
16: Přeji hezký den, děkuji za pozvání.
11: Je jasné, že k vám do sněmovny na plénum se návrh rozpočtu dostane až tak v říjnu. Paní Murová, já začnu nicméně u vás. Máte jako koaliční poslankyně a členka rozpočtového výboru informace o tom, jak by ten rozpočet měl alespoň tedy rámcově vypadat?
15: No tak určitě bude deficit pod 3% HDP, rozpočet bude klást důraz na provozní úspory a myslím si, že určitě můžeme očekávat rekordní investice z poměru jakoby celkového rozpočtu. Jo, a samozřejmě Česká republika zůstane stále rozpočtově zodpovědným státem mezi evropskými státy.
11: No a kde bude podle vás tedy potřeba nejvíc škrtat?
15: Na provozu, ve všech rezortech, ve všech kapitolách určitě vím, že už v loňském rozpočtu nebo v letošním rozpočtu jednotlivé kapitoly musely 10% provozu uspořit, zejména jednotlivá ministerstva. Takový nějaký cíl pro následující rozpočet roku 2027 by se měl pohybovat kolem 20% provozních výdajů.
11: No a znamená to tedy, že někteří ministři, kteří si dnes přijdou za Alenou Schillerovou říct o peníze navíc, tak můžou odejít i s tím, že naopak budou muset ještě ve své kapitole něco navíc ušetřit?
15: Dívejte se, potřeby jsou nekonečné, zdroje jsou omezené. Chápu, že každý ministr je to jak ve škole, každý učitel daného předmětu považuje ten svůj předmět za ten nejdůležitější, nejvíc prioritní. Každý potřebuje nejvíc finančních prostředků, takže asi nebudou uspokojeni stoprocentně. Určitě budou muset hledat úspory, některé záležitosti odložit do následujících let, ale priority a to, co je součástí prohlášení vlády, vládní koalice, tak tam se ty finance budou hledat a budou se hledat cesty řešení.
11: V tom programovém prohlášení nicméně taky stojí, že prioritou je návrat k vyrovnaným rozpočtům. Příští rok tedy ten schodek bude nicméně vyšší než ten letošní, to už v minulosti připustila i ministryně financí. Jak jdou tyhle dvě věci tedy dohromady?
15: Když se podíváte na strukturálně fiskální plán, tak rozpočet deficit rozpočtu na rok 2027 by měl být 2,8-2,9%. Teď to číslo úplně z hlavy přesně neznám. A postupně by mělo docházet ke snižování deficitu. I abyste mohli snižovat deficit, tak musíte měnit legislativu. Přijetí jakéhokoliv zákona je mezi půl až celým rokem. To znamená, musíme připravit legislativu, přijmout nové zákony, aby mohlo dojít jaksi ke snižování deficitu. Samozřejmě je třeba nastartovat ekonomiku, stabilizovat. V případě například jakýchsi problémů s pohonnými hmotami reagovat okamžitě tak, aby se růst cen pohonných hmot neprokreslilo do dalších segmentů, do průmyslu, do zvyšování cen a nenastartoval inflaci. Takže zázraky se nestanou okamžitě, všechno trvá, obzvlášť ve státním sektoru. Legislativní proces je dlouhý a to, že ta trajektorie bude tak, že bude v následujícím roce vlivem významných investic, které by se zase měly multiplikačně projevit v příjmech vyšší, tak v následujících letech už pak ta trajektorie deficitu bude klesat.
11: Paní Kovářová, to, co říká paní Murová, vás uklidňuje v té vaší dlouhodobé kritice této vlády, že tato vláda chce podle vás Českou akorát rychlým tempem zadlužovat. Co na to říkáte? Třeba podle premiéra Andreje Babiše ta minulá vláda vytvořila historicky největší dluh ze všech polistopadových vlád. Tak není teď trochu nefér chtít po Aleně Schillerové vlastně z roku na rok nějaké zázraky?
16: Z roku na rok, já myslím, že tato vláda už je u moci celý rok. Zatím jsme žádná opatření, která by směřovala k hospodářskému růstu či snižování schodku, rozhodně neviděli, ba naopak. Na příští rok se chystají výdaje, které s hospodářským růstem absolutně nesouvisí. Mohla bych zde jmenovat například poplatky za OZE, zastropování odvodu OSVČ, převedení poplatku na Český rozhlas a Českou televizi do státního rozpočtu a celková výše 75 miliard, takže tady v tomto případě nevidím žádnou snahu o určitou konsolidaci. Rozhodně musím vyvrátit to, co tvrdí pan premiér Babiš. Naše vláda prováděla konsolidaci ve výši 1%. Udělala důchodovou reformu a této vládě předávala finance s deficitem 2%, a to si myslíme, že je dobrý výsledek. Současná vláda si navyšuje strukturální deficit v tomto roce o 0,5%, další období plánuje navýšit také dalšího 0,5% a další konsolidaci plánuje na poslední dva roky své vlády, což je období, které je před volbami, a to si nedokážu představit. Čili nevidím zde žádnou snahu po konsolidaci veřejných financí, spíš to na mě dělá dojem, že vláda říká, když nebudou obrovské dluhy, tak nejsme schopni vládnout, a to je pro udržitelnost veřejných financí špatná zpráva.
11: Paní Murová, já vás za chvíli nechám reagovat. Paní Kovářová, mě ještě nicméně zajímá v téhle věci jedna souvislost, kterou zmiňuje ministryně financí Alena Schillerová. Taky říká, že její předchůdce Zbyněk Stanjura ty rozpočty stavěl na falešných číslech, že nadhodnocoval příjmy, podhodnocoval výdaje. Tím ostatně taky zdůvodňovala navýšení toho schodku už v letošním roce.
16: Já myslím, že nejsou na místě tato silná prohlášení. Vláda věděla, do čeho jde. Fiskálně strukturální plán byl k dispozici od roku 2024, ještě před volbami, na stránkách ministerstva financí, a vláda věděla, že bez další konsolidace není možné snižovat schodky a zadlužování. Tato vláda dělá opak. A ještě se vrátím k tomu, co říkala paní ministryně Schillerová. Ona říkala, že pan ministr Stanjura sestavuje rozpočty netransparentně, že nedává čísla už během prázdnin k dispozici opozici. A ve světle těchto vyjádření musím říci, že paní Schillerová postupuje stejně. Na druhou stranu musím říci, že je zcela běžné, že nejprve ministerstvo financí pošle ministrům návrhy s mandatorními výdaji, ty pak dají své návrhy a probíhá vyjednávání. A kdybychom to měli brát tím pohledem, který tvrdila tehdejší opoziční poslankyně Alena Schillerová, tak musím říct, že postupuje stejně netransparentně jako Zbyněk Stanjura.
11: Na druhou stranu, ona to nebyla jen minulá opozice, která kritizovala ten způsob, jakým se sestavují rozpočty. Byla to taky Národní rozpočtová rada, která kritizovala třeba ten rozpočet 2025 a mluvila taky o nadhodnocených příjmech a podhodnocených výdajích.
16: Vycházíte vždycky z určité predikce, to si vláda necucá z prstu, promiňte toto označení. Jsou k dispozici cirka 3-4 predikce, z kterých vláda vychází, kde jsou stanoveny příjmy, a vláda potom by měla přizpůsobit těmto odhadům také své výdaje.
11: Ale v tom roce 2025 to podle rozpočtové rady vyšlo právě díky lepšímu než očekávanému odhadu třeba výkonu ekonomiky.
16: To je samozřejmé, také to byl důsledek hospodářské politiky minulé vlády, že došlo k významnému nárůstu hospodářského růstu, který byl až 2,5%, což samozřejmě je pozitivní zpráva. Na tom není nic špatného.
11: Paní poslankyně Murová, co říkáte na tu kritiku, že ten rozpočet nebude dostatečně proinvestiční, že jsou tam i výdaje na dluh, které s investicemi a růstem nesouvisí?
15: Tak já nevím, kde k těmto tvrzením kolegyně Kovářová přišla. Nic takového ani v mediálním prostoru nezaznělo. A naopak, jak premiér, tak ministryně Schillerová hovoří o významných investicích, že o tom, že rozpočet na rok 2027 bude mít rekordní počet investic. Takže to jsou dojmy a pojmy paní kolegyně, případně opozice. Jinak, jestli mi dovolíte se vyjádřit tomu, co zaznělo, já nevím, vláda podle mě není u vlády rok, nemáme 15.12. a neočekáváme sníh, ale možná očekáváme trochu deště. To je jedna věc. POZE, díky POZE máme rekordně nejnižší inflaci z celé Evropské unie. To, co se podařilo této vládě v rámci POZE, stabilizovat ekonomiku, stabilizovat inflaci, snížit ceny potravin, no tak to je klobouček dolů. A další věc. Další věc, která zazněla, omlouvám se, jenom to řeknu, krátká myšlenka.
11: Krátce, prosím.
15: Co se týká rozpočtu ministra Stanjury, o tom jsme se přesvědčili na rozpočtových výborech několikrát. Chybějící příjmy v rozpočtu, v podstatě chyběly peníze v rámci ETS, byly přehodnocené příjmy do rozpočtu a poté chyběly i peníze v rámci Ministerstva životního prostředí na investice, chyběly peníze na důchody. Ten rozpočet, tak jak byl navrhnutý ministrem Stanjury, byl prostě imaginární čísla na výstavce. A v minulém roce zaznívala kritika toho, že do 31.8. neměla rozpočet vláda, že do 39. chyběl rozpočet SFDI ve sněmovně. To je to, co bylo v rozporu a to, co bylo kritizováno.
11: Paní Kovářová?
16: Já musím říct, že nevím, o čem paní kolegyně hovoří. Já jsem nekritizovala výši investic do dopravní infrastruktury. Naopak toto budeme podporovat, ale budeme podporovat takové projekty, které skutečně budou přinášet více příjmů do státního rozpočtu. Konečně by si vláda měla uvědomit, že je to jejich rozpočet.

0: Děkuji moc, že jste se připojili k Rannímu plusu i v době sněmovních prázdnin, které tady příští týden končí. Našimi hosty byla Jana Murová, členka sněmovního rozpočtového výboru za hnutí ANO. Děkuji vám.
1: Děkuji a přeji pěkný den.
0: A taky Věra Kovářová, místopředsedkyně rozpočtového výboru, poslankyně hnutí STAN. Díky, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou, hezký den.
0: A my samozřejmě téma rozpočtu, rozpočtových pravidel budeme ve vysílání Českého rozhlasu i dál sledovat.
3: V Ranním plusu jsou ale teď v 8 hodin na 20 minut připravené krátké zprávy ze zahraničí. V Hormuzském průlivu zasáhl nákladní loď neznámý projektil, oznámila to dnes ráno britská námořní služba. Střela způsobila škody ve strojovně lodi a zranila nebo zabila nejméně jednoho člena posádky. Na moskevský region útočilo v noci na dnešek 620 dronů s odkazem na starostu Moskvy Sergeje Sobjanina, to napsala agentura AFP. Podle ní byli tři lidé v hlavním městě zraněni a jeden dron zasáhl sklad firmy Wildberries. A v Kalifornii dnes začíná soud se společností Meta. Obvinění podalo 29 amerických státních žalobců. Meta podle nich navrhla algoritmy Facebooku a Instagramu tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. V případě odsouzení hrozí firmě odškodné až 1,4 bilionu dolarů, tedy v přepočtu přes 29 bilionů korun. To je skoro celá hodnota akcí firmy.
0: A v zahraničí ještě zůstáváme. Vláda strany Tisa a premiér Péter Maďar mají za sebou prvních 100 dnů v úřadu. Strana, která v Maďarsku smetla 16 let budovaný systém expremiéra Viktora Orbána, voličům slíbila obnovu demokratických institucí. Přestože se Maďar nevyhnul kontroverzím, jeho voliči stále mluví o trvající euforii z vítězství. Orbánův Fidesz naopak o tyranii. Čím prochází Maďarsko 4 měsíce od přelomových voleb, to zjišťoval Ladislav Novák.
4: Já jsem se doteď o politiku nezajímala, ale i já najednou pozorně sleduji všechny změny. Lidi zajímá, jaká budoucnost nás čeká. Donedávna jsme neměli žádnou vizi, ale teď konečně vidíme paprsek naděje, že se dostaneme z té hluboké deprese.
5: Hodnotí povolební vývoj paní Andrea, zatímco se chladí na oblíbené pláži na břehu Dunaje. Maďaři se po volbách stali nejoptimističtějším národem v Evropské unii. Podle červencového eurobarometru totiž vyhlíží budoucnost s nadějí 57% obyvatel. Maďarský Median ve stejné době naměřil, že podle 67% Maďarů se země ubírá správným směrem. Dokládá to i staříčký pan Jožef, se kterým jsem se zapovídal na stanici metra.
6: Dnes věci fungují tak, jak měly fungovat už od 89. roku. Máme zase demokracii a nejen show jediného muže, který nám říká, co máme dělat a jak.
7: Je mi 55 let a zažila jsem i Kadarův socialismus. Za Orbánovy vlády jsem se cítila podobně jako tehdy. Takže teď jsem v euforii. Úplně mi naskakuje husí kůže, jen o tom mluvím.
5: Svěřuje se mi paní Aniko. Opodál narážím na Arpáda, voliče opozičního Fidesu. Premiér Maďar si ho ani výkonem moci, ani svou často útočnou rétorikou rozhodně nezískal.
8: Nemyslím, že vládne příliš dobře. Je to taková show pro lidi ve stylu chléb a cirkus. Neustále šlape po ostatních. To je dědictví, které si odnesl z dob, kdy byl ve Fidesu. Nevzbuzuje to u mě důvěru.
5: Konstatuje Arpád, vláda se podle něj neumí soustředit na důležitá témata, vyčítá jí například nezvládnutí energetické krize související s nízkou hladinou Dunaje a omezením provozu jaderné elektrárny Paks. Strana Fidesz sahá ještě k silnější kritice. Vládu Pétera Maďara označuje za novou diktaturu nebo tyranii strany Tisa. Jak dění v posledních 100 dnech vnímají experti, popisuje politolog Bálint Madlovič ze Středoevropské univerzity.
9: To, co se v Maďarsku od voleb odehrává, je změna režimu. Jinými slovy, jde o demokratický průlom. Viktor Orbán vybudoval autokracii, prakticky převzal kontrolu nad celou státní mašinérií. Mohl vládnout bez jakýchkoliv protivah a bez jakékoliv kontroly. To, co teď pozorujeme, je úplný obrat.
5: Madlovič poukazuje na velkou podporu vládní strany TISA. Mezi rozhodnutými voliči ji podporuje až 68% lidí.
1: To
9: jsme dosud v Maďarsku nikdy neměli a není to normální ani v jiných demokraciích. Vlastně to známe jen ze zemí, které

0: prochází revolucí. Lidé v Maďarsku cítí, že volby nebyly jen výměnou špatné vlády za lepší, ale že jde o výměnu špatného režimu za lepší režim. Cítí, že probíhá hluboká změna.
1: Premiér a lídr Tisi Péter Maďar slíbil, že obnoví demokratické instituce, že rozbije mafiánské struktury předchozí vlády a zemi hledící na východ znovu obrátí ke spojencům na západě, říká politolog. Nová vláda stihla za 100 dní utišit dlouholetý spor s Ukrajinou o maďarskou národní menšinu, posílila pravomoci ústavního soudu, omezila délku vlády jediného premiéra na maximálně 8 let, vzniká také nový protikorupční úřad. U Evropské unie Maďar vyjednal rozmrazení eurofondů. Tisa úřadující ústavní většinou také donutila k odchodu prezidenta Tamáše Šujoka a další představitele bývalého režimu. Právě odvolání hlavy státu vyvolalo zejména v zahraničí silné reakce a obavy, jestli Maďar nepřevzal styl Viktora Orbána. Vydávám se proto do Vídně za profesorem Matejsem Bogárcem, odborníkem na obnovování demokracie ze Středoevropské univerzity. Maďar se podle něj zatím nedopustil žádné větší chyby. To, že některé kroky jsou na hraně, je prý v dané situaci normální, jak ukazují příklady z evropské historie.
2: Podívejme se na všechny ty revoluce z konce 80. a začátku 90. let. I tam probíhal přechod k demokracii a nikdo například ve východním Německu neříkal, měli bychom postupovat podle původní ústavy, protože bývalý komunistický systém byl zdiskreditovaný. Myslím, že podobná situace je teď v Maďarsku. Pro mnoho lidí by bylo nesprávné a možná až nemorální, kdybychom se snažili hrát podle Orbánových pravidel, které měly ochránit hluboce zkorumpovaný režim.
1: Maďarsko je podle Bogárce v určitém mezidobí, v procesu budování demokracie. Se zájmem prý bude sledovat, jestli se Maďar po dokončení slíbených změn v následujícím roce nebo dvou dokáže proměnit z revolučního do běžného politického lídra. Z Budapešti a Vídně Ladislav Novák, Český rozhlas.
3: Posloucháte Ranní plus, ještě jedno téma stihneme před 8:30. Začala demontáž obří spalovny hnědého uhlí v Mělnické elektrárně. Na jeho místě vyroste první ze tří paroplynových generátorů. Výhradně na plynový provoz pak zařízení přejde nejpozději do roku 2030. Jde o součást kompletní modernizace zařízení, které dosud ročně spálilo asi 1 200 000 tun uhlí.
4: Před námi je obrovská budova, obrovská konstrukce. Vypadá, že už je napůl rozmontovaná. Co to je za objekt?
5: Jedná se o blok 500 MW, který byl uveden do provozu v roce 1981. Aktuálně jsme ve fázi demolice.
4: Martin Hora, technický ředitel a člen představenstva společnosti Energotrans.
5: To je zařízení, kde se využívalo energetický uhlí.
4: Ta budova půjde úplně celá k zemi?
5: V podstatě téměř celá budova půjde k zemi. Jedná se o kotelnu, kotelní technologie a komín 270 metrů vysoký. Strojovna zůstane a bude zachována pro budoucí výstavbu paroplynového zdroje.
4: Takže přímo v těchto místech bude stát paroplynová elektrárna.
5: V těchto místech vyroste paroplyn, který uvedeme do provozu nejpozději do konce roku 2030.
4: Další paroplynový zdroj bude stát asi 150 metrů odsud a projektanti teď dokončují projekt. V areálu bude i třetí paroplyn, pokračuje technický ředitel Hora.
5: Tady vzniknou tři nové paroplynové jednotky s celkovým instalovaným elektrickým výkonem více než 1200 MW. Tepelný výkon bude více než 700 MW a jeho hlavním cílem budou dodávky tepla do centrálních systémů zásobování, tedy zejména směrem do Prahy.
4: Generální ředitel a předseda představenstva společnosti Energotrans Jiří Bukovič upřesnil, kdy budou provozy na spalování uhlí odstavovat.
6: Technologie, které budou odstavovány, je výrobna Mělník 2 a ta by měla být odstavená v průběhu roku 2029 a poslední uhelnou technologií, která by v lokalitě měla být odstavená, je výrobna Mělník 1, ta by měla být odstavena v průběhu roku 2030.
4: V areálu elektrárny technici postaví i další nová zařízení, kromě jiného plynovou kotelnu, elektrokotel, tepelná čerpadla a teplo se bude ukládat dokonce i do roztavených solí. Všechno vyjde i z peněz Unie na asi 50 miliard korun. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: I v 8:30 s vámi zůstává Ranní plus a teď je tu taky Ondřej Látal se zprávami. Český rozhlas Plus.
8: Jednotliví ministři začnou jednat o rozpočtu na příští rok. Na rezortu financí, který má státní kasu na starosti, by se měly scházet během dnešního a zítřejšího odpoledne. Alena Schillerová z Hnutí ANO už dřív řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. Rusko v noci sestřelilo 180 bezpilotních letounů v moskevské oblasti. Oznámil to starosta hlavního města Sergej Sobyanin s tím, že na oblast útočilo více než 600 dronů. Šlo o jeden z největších ukrajinských úderů na ruskou metropoli a její okolí. Srpnové zemětřesení v západní Kolumbii způsobilo škody v přepočtu za zhruba 200 miliard korun. Zemřelo nejméně 289 lidí a přes 4 tisíce jich utrpělo zranění. Oznámil to prezident Abelardo de la Espriella. Prezident zároveň nařídil, aby na zasažených místech zůstaly pátrací a záchranné týmy. Zkrácený výcvik pro aktivní zálohu nabízí o prázdninách Vojenská akademie ve Vyškově. O 4-týdenní kurz je větší zájem než o standardní 6-týdenní. Letos se ho účastní přes 70 rekrutů. Jde především o lidi, kterým by jejich profese neumožnila delší absenci v civilním zaměstnání. Tady jsou dopravní informace v úterním ranním plusu. Na dálnici D7 jsou kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova a z Chomutova do Prahy. U letiště na 2. kilometru je dlouhodobé omezení. Kolona od Středokluk z 5. kilometru je asi na 15 minut a 15 minut se popojíždí i od sjezdu na Horoměřice k letišti. Na D4 ze Strakonic směrem do Prahy u Jíloviště na 9. kilometru staví lávku přes dálnici. Kolona má teď asi 2 kilometry, zdržíte se do 10 minut. Podobné zdržení vás čeká také na D2, tam je kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona před nájezdem je na D1 z 2. kilometru. Na silnici 3 z Benešova směrem do Prahy jsou kolony před Cenohraby, zdržení směrem na D1 asi 10 minut. V Praze je silný ranní provoz, lepší situace ale v tunelu Blanka směrem na Troju. Na začátku tunelu za nájezdem z Patočkovy ulice už nepojízdná dodávka odjela. Tunel musí regulovat, ucpává se tak jižní spojka od sjezdu na Pankrác, zdržení do tunelu Mrázovka asi 20 minut. Na Štěrboholské spojce se pomalu jede od Hradecké D11 k Průmyslové ulici, zdržení 15 minut. 20 minut pojedete v koloně taky v Liberecké z Letňan až do Holešoviček k Bulovce. 10 minut naberete na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice, provoz brzdí i omezení u hlavního nádraží a taky na Hlávkově mostě, vždy je to 10 minut navíc. A na Pražském okruhu je silný provoz před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od D5 a taky od sjezdu na Vestec. Vždy asi na 15 až 20 minut. Dobře, dojďte. Bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně čekáme od jihozápadu přibývání oblačnosti, zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm. Během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu a teploty 17 až 22, na jihu Moravy až 24 stupně. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
7: Posloucháte Ranní Plus.
3: Dnes s Vojtěchem Tomáškem a Danielou Vrbovou přejeme vám dobrý den v 8 hodin a 34 minut. Hekeři ve Francii ukradli data víc než 500 000 daňových poplatníků. Je to jeden z největších hekerských útoků v dějinách země. O útoku z konce června informovala daňová správa. Ta teprve od pondělí dotčeným občanům zasílá e-maily s instrukcemi, jak postupovat dál. Detaily teď přidá náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Marceli, dobré ráno.
9: Dobré ráno.
3: Ví se, jaká data konkrétně hekři ukradli?
9: Získali třeba celá jména, údaje o rodinných příslušnících nebo taky údaje o zdanitelných příjmech a sazbu srážkové daně. Celkem se to týká 687 000 lidí a firem. Hekři taky nahlíželi do katastrálních údajů, například adres a rozlohy nemovitostí. Vyšetřování ale stále pokračuje, takže přesný rozsah odcizených dat ještě úplně neznáme. Informovala o tom Amélie Verdier z daňové zprávy poté, co se úřad dozvěděl, že hekři data skutečně ukradli. Úřad od pondělí tak postupně informuje občany, kterých se to týká, ale vzhledem k rozsahu tohoto útoku to může trvat několik dní a podle úřadu by to mohlo být až do pátku.
3: Ten útok se stal ale na konci června a daňová správa o tom informuje až teď. Proč?
9: Protože tehdy ještě nevěděla, že šlo o hackerský útok. IT experti z daňové správy už koncem června sice zablokovali přístup kompromitovaného účtu a přístup zablokovali, ale o tom, že šlo o hackerský útok, se úřad dozvěděl až minulý týden, kdy to hackři, a nebo hacker, my totiž přesně nevíme, kdo to byl, jestli jednotlivec nebo skupina, tak ti to pod přezdívkou Zero Bytes na takzvaném dark webu nabídli a data poskytli k prodeji. Hackři ani ten, kdo data koupí, se ale nemůže jednoduše dostat k penězům daňových poplatníků.
3: No, to je další otázka. Jak ohrožení vlastně teď francouzští daňoví poplatníci jsou?
9: Útočníci můžou ta data využít k velmi věrohodným podvodům, protože znají skutečné osobní a finanční informace těch dotčených klientů. Nejde o to, že by se lidé museli bát o svoje peníze, které by jim někdo sebral z účtu. Podle daňové správy hackři nezískali totiž hesla ani přístup k osobním účtům daňových poplatníků, ale tím velkým nebo tím největším rizikem jsou teď spíš navazující podvody. Útočníci mají totiž skutečné osobní a daňové údaje, takže se mohou velmi přesvědčivě vydávat třeba za finanční úřad nebo banku a snažit se z lidí vylákat přihlašovací nebo bankovní údaje. A právě před těmi podezřelými e-maily, SMS-kami nebo telefonáty teď úřady varují i v těch e-mailech.
3: A v čem se tento útok na daňovou správu liší od nějakých předchozích?
9: Podobnému útoku už daňová správa čelila na začátku roku, ale tento útok je jiný hlavně typem těch ukradených informací. Nejde primárně o bankovní údaje, ale o údaje, které finanční správa vede o samotných daňových poplatnících. Například právě už zmíněné jejich příjmy, daňové sazby nebo údaje o nemovitostech. Podle deníku Le Monde mají útoky ale jednu společnou věc, a to, že ministerstvo na únik dat upozornilo až poté, co to zveřejnili sami hackři. To třeba kritizuje odborová organizace daňové správy Solidaire Finance Publique, která uvedla, že ministerstvo financí komunikuje pozdě a jenom částečně a odbory teď požadují větší transparentnost ohledně tohoto útoku a taky více peněz na IT bezpečnost.
3: Říká pařížský zpravodaj Českého rozhlasu Marcel Faltis. Děkujeme.
9: Díky, hezký den.
3: A nebezpečí hackerských útoků na státní správu i v domácím prostředí teď probereme s Tomášem Krejčím, náměstkem ředitele sekce Národního centra kybernetické a informační bezpečnosti. Dobrý den.
10: Dobrý den.
3: Jakou hlavní lekci ten případ z Francie dává z vašeho pohledu, tedy z pohledu Nukibu?
10: Tak ta lekce není úplně nová. Je to o tom, že v podstatě ten zmíněný útok byl provedený tak, že byly odcizeny přihlašovací údaje zaměstnancům té daňové správy. Takže ono vlastně jako nedošlo k prolomení toho systému, ale ti útočníci se přihlásili do toho systému jako běžní zaměstnanci a potom vlastně odcizili ty údaje. Takže ta lekce není úplně nová. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ten útočník, pokud odcizil takové velké množství dat, tak se musel pohybovat celkem sofistikovaně, musel vědět, co dělá. Takže úplně triviální útok to nebyl. Na druhou stranu něco úplně nového, nebo že bychom si řekli, tak to jsme nikdy neviděli, nebo tím se musíme detailně zabývat. To taky není tady ten útok.
3: A o té hackerské skupině Zero Bytes se ví něco víc, je známa z nějakých předchozích útoků?
10: Takhle, ty hackerské skupiny, oni používají různé jména, ale vy nikdy nemůžete si být jistí, jestli je to opravdu ta skupina, jestli je to někdo jiný, jestli se za něj pod vlastně vydává. Je to velmi komplikované, takže tu skupinu bych vůbec nechtěl komentovat, protože ono, když je takhle komentujete a když vlastně získávají prostor i v médiích, tak je to vlastně velmi pro ně důležité, proto my je třeba jako nikdy nekomentujeme a nikdy neříkáme jejich jména, protože oni vyžadují to, aby byli známí a aby vlastně měli nějakou takovou slávu.
3: Otázka, která teď napadne úplně každého, může k podobnému hackerskému útoku dojít i v případě zdejších finančních úřadů?
10: No, kdybych vám řekl, že k takovému útoku nemůže dojít, tak bych vám samozřejmě lhal. Na druhou stranu nic tomu rozhodně nenasvědčuje. Naše instituce se kybernetické bezpečnosti věnují dlouhodobě, NÚKIB se věnuje kybernetické bezpečnosti dlouhodobě, systematicky a s celou bezpečnostní komunitou, ale na druhou stranu bezpečnost nikdy nebude stoprocentní, zvlášť v dnešní době, kdy technologie se vyvíjí velmi rychle, využívají ty technologie jak útočníci, tak obránci, a naším cílem není to omezit jako pokusy těch útoků. Naším cílem a naší prací je to, aby když už se stane ten útok, aby dopady byly co nejmenší, aby ty systémy fungovaly, aby nedošlo například k ukradení těch identit nebo k těch informací, které byly ukradeny ve Francii. Ale to, jestli na vás někdo zaútočí, to vy neovlivníte. Vy jenom musíte být připraveni a potom správně reagovat.
3: Mimochodem, ke kolika pokusům o podobné útoky na státní správu v Česku dochází? Já jsem se dívala na vaši nejnovější statistiku a například v lednu jste evidovali významné množství kybernetických incidentů. Souviselo to s něčím konkrétním?
10: Ano, ten, když zmiňujete leden, tak takhle. Jenom je potřeba si ještě udělat jasno v tom, že to nejsou počty pokusů. Ty jsou několikanásobně větší. Tyhle čísla jsou incidenty, které už jsou do nějaké míry jakoby vlastně úspěšné. To znamená, že už došlo k nějakému průniku, došlo k nějakému problému v tom systému, když to zjednoduším. A tam ten leden vlastně byl ovlivněn takzvanými DDoS útoky ruskými aktivistickými skupinami na státní správu. To znamená, když ti útočníci vlastně vám zablokují web a vlastně potom prohlašují to, že vám napadli tu instituci jako takovou, ale on třeba nefunguje jenom 3 minuty, nefunguje třeba 3 minuty webová prezentace. Nebylo to nic zásadního, ale došlo k narušení dostupnosti té služby, takže už je to incident. Jo? A to v lednu byly tady tyhle čísla způsobeny tady těmi typy útoku.
3: Ale lze říct, kdo nebo která instituce státní správy je nejčastějším terčem?
10: Úplně obecně se to říct nedá, protože ono záleží, jaký útočník na vás zrovna útočí, protože jsou tady specifické cíle těch útočníků. Když to státní aktér, tak ten chce informace. Takže samozřejmě útočí na státní správu, na důležitá ministerstva. Když je to ale útočník, který chce peníze, tak ten si vybírá jiné oběti, třeba z řad velkých bank a podobně. A když je to hektivista, to znamená někdo, kdo chce jenom získat pozornost, tak třeba si vybere nějakou instituci, kde je zrovna něco významného a kam jsou upřeny zraky lidí. To znamená, máte olympiádu, tak se prostě útočí na olympiádu, protože ti útočníci chtějí jenom pozornost. Jo? Oni třeba jenom vystaví nějaké svoje prohlášení a to je ten jejich cíl. Takže ono hodně záleží na tom, o kom se bavíme a podle toho vlastně řešíme, kdo je ta jejich oběť nebo na koho se útočí. A takhle obecně se to nedá říct. Ono vždycky záleží, na co se podíváme.
3: Ještě k tomu francouzskému případu, tak jaké ponaučení z toho plyne pro české občany? Hodně lidí tady už podává daňové přiznání přes server Moje daně. Mohou být jejich osobní údaje v ohrožení, nebo co byste jim doporučil za dobrou praxi, jak sdílet se státní správou online svoje data?
10: Určitě bych jim doporučil, ať jsou v klidu, ať nepodléhají nějaké panice v návaznosti na informace, které se dozví z Francie. Obecně komunikovat se státní správou pouze přes ty oficiální kanály, přes ty oficiální weby, dát si pozor na odkazy, které jim různě přicházejí. Je vždycky lepší se na ten odkaz podívat a potom si to do toho prohlížeče zadat a prověřit si opravdu, že mě to vede na tu stránku, na kterou chci. Takže pořád dokola neklikat na odkazy, o kterých nevím, kam mě navedou, neodpovídat na e-maily, SMSky, které nedávají smysl, nebo jsou tam velmi lákavé nabídky. Mít dvoufaktorovou autentizaci, to znamená, ano, že zadám heslo, ale chci zadat i například kód z telefonu nebo z nějaké jiné aplikace.
3: Takže staré osvědčené vlastně postupy, o kterých tady stále mluvíme. To byl Tomáš Krejčí, náměstek ředitele sekce Národního centra kybernetické a informační bezpečnosti. Děkujeme, že jste si na nás našel čas.
10: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
11: A krátce před 8:45 několik hlavních zpráv, které dnes sledujeme. Začíná hlavní kolo jednání ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO s ostatními členy vlády o státním rozpočtu na příští rok. Vicepremiérka dnes postupně přijme první část ministrů, aby s nimi projednala jejich požadavky, ale taky další úspory. S premiérem Andrejem Babišem si už určila priority. Mají to investice do infrastruktury a do zdravotnictví. Na moskevský region útočilo v noci na dnešek 620 dronů, zranili 3 lidi, uvedl to starosta Moskvy Sergej Sobjanin. Ruská protivzdušná obrana podle něj přes 180 bezpilotních prostředků v oblasti hlavního města zničila. A v Hormuzském průlivu zasáhl nákladní loď neznámý projektil, oznámila to britská námořní služba. Střela způsobila škody ve strojovně lodi a zranila nebo zabila nejméně jednoho člena posádky. Teď to mám ještě jednu zprávu, ta bude zřejmě pozitivní hlavně pro některé investory. V posledních měsících totiž znovu roste hodnota zlata. Zatímco v červnu se cena kovu dostala i pod 4000 dolarů za trojskou unci, tak teď už je to o 11% víc, zhruba 4400 dolarů. Co zatím stojí a jaký vývoj očekávat dál, to si teď řekneme s hlavním ekonomem Argos Capital Krištofem Míškem. Dobré ráno vám přeju.
12: Dobré ráno vám i vašim posluchačům.
11: Tak já už jsem tu úvodní otázku nastínil. Čím si vysvětlujete, že hodnota zlata teď roste? Co všechno na to má vliv?
12: Tak největším hybatelem zlata je bezesporu výhled pro úrokové sazby v americké ekonomice. Tam došlo v těch posledních týdnech ke znatelnému posunu. Série vlastně slabších dat z amerického trhu práce, mírnější inflace a horší maloobchodní tržby snížily vlastně obavy, že by americká centrální banka už v září musela zvyšovat úrokové sazby a naopak začíná ten trh vlastně akcentovat možnost nějakého ekonomického zpomalení, nějakého ekonomického přistání a tedy výhled pro sazby nižší.
11: Jak s tím souvisí samotné nákupy centrálních bank? Třeba devizové rezervy České národní banky ke konci letošního července meziročně vzrostly o víc než 16 miliard eur na zhruba 158 miliard eur.
12: Tak dlouhodobé nákupy centrálních bank jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, které dnes cenu zlata podporují. Jen v prvním čtvrtletí letošního roku centrální banky nakoupily přibližně 244 tun zlata, ve druhém čtvrtletí pak akcentovaly po té slevě na zlatě svoje nákupy a ty dosáhly až 289 tun. To je mimořádně silná poptávka, kdy v tom dlouhodobém trendu centrální banky nakupují zlato, roste rychlejším tempem než v předchozí dekádě. Důvodem je nejen snaha diverzifikovat vlastně ty devizové rezervy a snížit závislost na dolaru a státních dluhopisech, ale taky držet část rezerv aktivu, které nemá kreditní riziko konkrétního emitenta.
11: Já jsem to téma uvodil tak, že máme možná pozitivní zprávu v tuto chvíli pro některé investory, když se na to ale podíváme z toho delšího pohledu, tak třeba ve srovnání se začátkem roku to byly ceny zlata na historických maximech a od té doby v podstatě pořád ztrácí. Vrátí se ještě na těch 5000 a víc, co myslíte?
12: Tak ty výhledy pro zejména deficity ve vyspělých ekonomikách z hlediska rozpočtu, ten výhled pro to, že by ty ekonomiky mohly znovu zvyšovat své veřejné výdaje právě třeba ve chvíli, kdyby i ta ekonomika zpomalila, tak to všechno přispívá k tomu, aby ten dlouhodobý výhled pro zlato byl mimořádně pozitivní a není jasné, jestli nějaké korekce na tom zlatě dosáhnou až vlastně těch úrovní ze začátku roku, které byly poměrně rekordní. Tam možná ten trh trošku předběhl ten fundament, ale v dlouhodobém horizontu se postupně asi budeme vracet na vyšší úrovně.
11: Ono, když se na to podíváme teď, tak graf s hodnotou zlata začíná trochu s nadsázkou připomínat spíš kolísání Bitcoinu. Měli bychom si zvykat na to, že zlato zkrátka už není až tak stabilní a bezpečnou investicí, nebo to tak zůstane i dál?
12: Tak ten rozvoj těch mobilních aplikací typu Revolut a další umožnil i drobným spekulantům vlastně velmi, velmi rychle reagovat na ten tržní vývoj. Ta éra globalizace nahrává tomu, že se zlatem daleko víc agresivněji, rizikověji obchoduje. Ten retailový investor v posledních letech viděl, že to zlato dokáže poměrně výrazně růst, toho nalákalo svojí aktivitou a v tenhle ten moment bych řekl, že se zlato chová vysoce spekulativně i přes ten dlouhodobě silný fundament, který jsem trošku nastínil v té předchozí odpovědi.
11: Hlavní ekonom Argos Capital Krištof Míšek byl hostem Ranního plusu. Děkuji za to, naslyšenou.
12: Děkuji, přeji hezký den.
3: A na českých polích už zlátne kukuřice na jihu Čech, ale bude její úroda podprůměrná. Tamní zemědělci začali letos s její sklizní o měsíc dřív než loni. Rostliny kvůli suchu zaschly a už nerostou. Většina farmářů zpracuje kukuřici na siláž pro dobytek, protože letos mají málo pícnin.
13: Tady jsme na poli, kde listy kukuřice jsou téměř doschlé, šustí jako papír, v podstatě tím je život těch rostlin ukončen.
14: Na kukuřičné pole nedaleko Chotýčan na Českobudějovicku jsem se právě vypravila s agronomem zemědělských služeb Dynín Jiřím Máchou.
13: Takovýhle stav nepamatuju. Na některých stanovištích, zejména na písčitých půdách, rostliny kukuřice dosahují jen do pasu, zhruba do 1 metru výšky, což je dáno nedostatkem vláhy v průběhu celé vegetace.
14: Teď se podíváme, jak vypadá klas.
13: Klas je nedovyvinutý z toho důvodu, že v průběhu té předchozí vegetace bylo sucho a ty palice zaschly. Nemůžeme čekat, až nám palice dorostou a doplní obsah škrobu, protože by se zvýšila sušina natolik, že by ta daná hmota byla neskladovatelná a neskrmitelná. Neměla by dostatečnou nutriční hodnotu.
14: Výnosy kukuřice budou určitě výrazně nižší než loni.
13: Výnosy silážní hmoty budou zhruba o 30 až 40% nižší oproti předchozímu roku.
14: Já vidím, jak řezačka sklízí jenom okraje toho pole. To znamená, že doprostřed vůbec nepojede?
13: Doprostřed pole pojede až časem. Sklízíme podle té sušiny, to znamená ty části pozemků, které jsou nejsuší. Jedná se zpravidla o nějaké píštitější plochy, kamenité, štěrkovité plochy, kde je nedostatek vláhy a tím pádem je tam ta sušina rostlin vyšší.
14: Což také není ale standardní průběh sklizně kukuřice.
13: Je to tak, většinou čekáme na nějaký celkový průměr pozemku a sklízíme pak celé pozemky.
15: V některých okresech bude úroda kukuřice ještě horší, doplňuje ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
16: Až o polovinu nižší výnosy i kvalitu hlásí u kukuřice zemědělci ze Strakonicka a Jindřichohradecka. Rostliny mají málo palic, některým navíc chybí zrno. O něco lepší je situace na Českokrumlovsku, kde už v několika lokalitách také začaly sklízet. Tam pěstitelé očekávají o 30% nižší výnos než obvykle. Problém vidí v nerovnoměrném dozrávání palic. Na Písecku a Táborsku nechávají zemědělci kukuřici ještě na poli. Doufají, že tento týden zaprší a klasy ještě dozrají. Kukuřice tam poměrně dobře narostla a odhadují proto průměrnou úrodu.
15: Protože je nedostatek pícnin, zpracují letos jihočeští zemědělci všechnu sklizenou kukuřici na siláž, aby měli víc krmení pro dobytek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
7: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
11: A v 8 hodin 52 minut teď s Danielou otevíráme domácí tisk. Úvěr není dotace. Zájem o program Nová zelená úsporám se propadl. To píšou dnešní Hospodářské noviny. Od konce června běží program NZU podle nových pravidel a štědré dotace nahrazuje bezúročná půjčka. Jak Hospodářské noviny přibližují data Státního fondu životního prostředí, ukazují, že počet žadatelů v programu Nová zelená úsporám se zatím ve srovnání s těmi předchozími roky snížil zhruba na čtvrtinu.
3: Populární dotační program odstartoval po více než půlroční pauze koncem června. Od té doby až do minulé středy, tedy za 7 týdnů, se o státní podporu přihlásilo 1814 domácností. Zatímco dříve se počet žádostí každý týden pohyboval v průměru kolem tisícovky, aktuálně tempo vychází na zhruba 260 žádostí týdně.
11: Za poklesem zájmu je hlavně fakt, že podpora už není zdaleka tak štědrá jako v minulosti. Nejčastěji lidé v Nové zelené úsporám žádají o bezúročné úvěry na komplexní renovaci budov, která zahrnuje jejich celkové zateplení. Taky v případě dílčích renovací je mezi lidmi největší zájem o zateplení. Na dalších místech jsou pak žádosti o podporu výměny zdroje tepla a fotovoltaiku.
3: Hospodářské noviny připomínají, že v případě fotovoltaiky za první polovinu letošního roku bylo v Česku připojeno přes 9000 solárních elektráren, což je v porovnání s loňským prvním pololetím pokles skoro o 30%. Data nedávno zveřejnila Solární asociace. Výkonný ředitel České fotovoltaické asociace Petr Maule ale k aktuálním přísnějším pravidlům kritický není, uvádí pro Hospodářské noviny. Podle něj to povede k tomu, že lidé udělají lépe promyšlené projekty, než když dostali od státu velkorysou dotaci.
11: Teď obracíme list k Mladé frontě. Dnes měsíční kapesné dostává od rodičů 87% dětí, píše Mladá fronta. Většinou jde o několik stovek korun. Mladší děti dostávají kapesné v hotovosti, teenageři pak už na účet.
3: Jak Mladá fronta dnes přibližuje, kapesné dostává téměř 9 dětí z 10. Obvykle jde o pravidelnou měsíční částku do 600 korun. S věkem se peníze od rodičů stále častěji přesouvají z kasičky na účet a do mobilu. Vyplývá to z průzkumů, které provedli zástupci finančního sektoru. Digitální formu kapesného častěji využívají rodiče s maturitou a vysokoškolským vzděláním.
11: Bez pravidelného kapesného zůstává 13% dětí, to je o 3% méně než loni. Častěji ho nemají děti na Moravě. Pravidelnou částku tam nedostává 16% dětí, v Čechách jen 10%. Děti peníze nejčastěji utratí za jídlo a za pití. Část jde taky na oblečení, kosmetiku nebo zábavu s kamarády.
3: Zaujalo mě to rozdělení Čechy Morava, ale kapesné slouží také jako první lekce, jak zacházet s penězi. Přibližně čtvrtina dětí dokáže většinu kapesného ušetřit. Vedle spoření je důležité učit děti finanční gramotnosti. Podle odborníků není nejdůležitější výše kapesného, důležitější je jeho pravidelnost a postupně větší prostor dítěte rozhodovat o vlastních penězích. Uzavírá Mladá fronta dnes.
11: Takže možná i takové ponaučení k finanční gramotnosti. Právo píše, dobírka jako problém. E-shopy ruší nebo zdražují. Přibližuje, že pro zákazníka je dobírka výhodná. Zaplatit za zboží až při jeho převzetí je ideální, zvlášť tehdy, pokud člověk nakupuje u neznámého obchodu a obává se, že po platbě předem mu zásilka nedorazí a přijde o peníze.
3: Pro e-shopy je však dobírka stále větším problémem, pokračuje Právo. Nepřevzaté zásilky jim totiž zvyšují náklady. Některé obchody proto cenu dobírky zvyšují nebo ji dokonce přestávají nabízet. Každá nepřevzatá zásilka znamená náklady na dopravu tam a zpět, manipulaci, opětovné naskladnění a administrativu.
11: Dobírka je dnes nejdražší a nejrizikovější platební metoda. Ještě problematické je, pokud se objednává jídlo. Pokud se zásilka vrátí, stráví několik dní mimo ideální teplotu a zboží potom často nelze znovu prodat, jak uzavírá Právo.
3: A my tím uzavíráme přehled domácích médií. Psi podle nové studie poznají pozitivní emoce v tvářích lidí, a to i těch, které neznají. Vědci zkoumali, co se děje v mozku psa, když vidí tvář šťastného, rozhněvaného nebo smutného člověka. A ukázalo se, že psí mozek nejvýrazněji reaguje právě na šťastný výraz obličeje. A detaily už přinesla naše kolegyně ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
3: Jaká je reakce psího mozku na radostnou tvář?
17: Podle té studie se psům v mozku jakoby rozsvítí systém odměny. Konkrétně se jim aktivuje kůra pravého spánkového laloku. U lidí odpovídá za emoce, prostorovou orientaci nebo za rozeznávání tváří. Vědci to u těch pejsků zkoumali s pomocí magnetické rezonance. Skenovali jim mozky a zároveň ukazovali obrázky různých tváří. Studii najdeme na serveru iScience, vedla ji Vídeňská univerzita. Píše o tom server BBC.
3: Jak to přesně vypadalo, pes v tunelu přístroje pro magnetickou rezonanci? To se řekne lehce a těžko, se to asi realizuje.
17: Oni to byli vybraní klidní psi a předtím absolvovali výcvik, aby si na ten přístroj zvykli. Takže pak dobrovolně leželi v tom tunelu, bez sedace, bez nějakého přivazování, jenom uši jim vědci ovázali kvůli zvukům toho přístroje. Když byl pes v tunelu, vědci mu ukazovali série fotek obličejů pro něj neznámých lidí s výrazy štěstí, hněvu, smutku, strachu a taky tváří s naprosto neutrálním výrazem. Systém odměn se u psů aktivoval jen při pohledu na radostné tváře, u jiných obrázků ne.
3: A Lucie, o čem to vypovídá?
17: Podle autorů o tom, že usměvavé tváře lidí i cizích mají pro psy nějakou pozitivní hodnotu. Z toho výzkumu taky vyplynulo, že psi poznají pozitivní emoce v lidské tváři a do jisté míry od sebe odliší i ty negativní. Psí mozek tak rozliší smutnou tvář od té vystrašené a pak taky tu rozhněvanou od taky vystrašené. Ale nerozlišuje mezi rozhněvanými a smutnými obličeji. Každopádně ta studie potvrzuje, že psi jsou velmi dobří ve vnímání lidských emocí.
3: Takže když se zlobím na psa, může si myslet, že jsem jenom smutná. Ale vypovídá to o něčem.
17: O tom, jak pes za těch až 30 tisíc let od své domestikace získal schopnost vnímat emoce jiného živočišného druhu, v tomhle případě člověka. Když vědci srovnávají lidi s ostatními primáty, hledají schopnosti, které možná pocházejí od dávného společného předka, ale u psů je to jinak. Jejich evoluční cesta vedla jinudy, ale prostřednictvím domestikace právě získali sociální schopnosti nutné ke spolupráci s člověkem.
18: Tak to je zajímavý poznatek, ale má nějaké praktické využití.
17: Podle autorů by se ty poznatky daly využít hlavně při výcviku, prostě ke zlepšení, zefektivnění komunikace se psem. Oba hlavní autoři té studie, neurovědec Raul Hernández Pérez a etoložka Laura Kuajaová, jsou pejskaři a tvrdí, že psa můžeme odměnit pamlskem, ale taky štěstím a že bychom se na psi měli usmívat, třeba i na ty, co míjíme na ulici.
18: Říká Lucie Rýdlová ze zahraniční redakce. Děkujeme.
17: Naslyšenou.
18: Vojto, musím se tě zeptat, jestli máš psa.
11: Nemám psa. Nemám psa a ani žádné jiné zvíře. Já jsem rád, že se postarám sám o sebe.
18: Lucie, vy máte psa?
17: Kočičku.
18: Tak musíme ještě zaměřit tuto studii, jestli kočky dokážou poznat rozpoložení lidí, ale podle mě kočky taková věc nezajímá, jak se cítí jejich majitele.
11: Ano, známe taková ta videa, jak kočka chce najíst a to je všechno.
18: Bylo 9 hodin a v úterý 18. srpna je s vámi stále Ranní plus a také Vojtěch Tomášek
11: a Daniela Vrbová.
7: Český rozhlas plus.
11: A naše témata pro závěrečnou půlhodinu vysílání. Může zablokovaný Hormuzský průliv nahradit v budoucnu plavební trasa přes Arktický oceán?
18: Co je v Česku potřeba k vybudování ubytování pro poutníky na Svatojakubské cestě?
11: A nový film oceňované česko-vietnamské režisérky řeší téma takzvaného dluhu lásky mezi rodiči a dětmi. Jaký příběh vypráví?
18: Nejdřív tu jsou ale zprávy s Ondřejem Látalem.
8: A přeju klidné úterý. Neznámý projektil zasáhl nákladní loď při plavbě v Hormuzském průlivu. Oznámila to britská námořní služba. Úder způsobil škody ve strojovně a zranil nebo zabil nejméně jednoho člena posádky. Zbývajícím námořníkům pomáhá ománská pobřežní stráž. Kvůli válce mezi Spojenými státy a Íránem zůstává provoz na klíčové námořní trase velmi omezený. Podrobně o tom budeme mluvit v Ranním plusu po zprávách. Jednotliví ministři dnes začnou jednat o rozpočtu pro příští rok. Na rezortu financí, který má státní kasu na starosti, by se měly scházet během dnešního a zítřejšího odpoledne. Alena Schillerová z Hnutí ANO už dřív řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. Se šéfem Hnutí a premiérem Andrejem Babišem už ale v prioritách mají jasno.
19: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury, tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra, kdy on prostě říká, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
8: První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. Příští pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Ta má pravomoc koordinovat konkrétní opatření. Česko aktuálně čelí nejsilnějšímu suchu za poslední roky. Někde například úplně vyschly potoky nebo malé řeky. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO po jednání znovu ustavené Národní koalice proti suchu taky řekl, že ministerstva a meteorologové mají sestavit mapu míst, kde je situace se suchem nejhorší. Stát by pak podle Babiše mohl lépe cílit pomoc. Naopak podle předsedy ODS Martina Kupky vláda zareagovala pozdě.
20: Je to ryzí populismus, vlastně to shrnul nejlépe sám. Vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví. Pokud to udělá, tak díky krokům, které se podařilo v tom minulém období významně urychlit.
8: A třeba podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu.
7: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
8: Na Moskvu od včerejšího večera zamířilo asi 600 dronů, tvrdí to moskevský starosta Sergej Sobjanin. 180 dronů ruská protizdušná obrana sestřelila nad moskevskou oblastí. Způsobené škody zatím nejsou známé. Na místech dopadu trosek, ale podle moskevských úřadů pracují záchranné složky. Ruská média označují tento útok dronů za největší za 2 roky.
21: Uživatelé Telegramu zveřejnili v noci několik videí, které zachycují buď let bezpilotních letounů, nebo požáry po dopadu jejich trosek. Podle ukrajinského monitorovacího telegramového účtu Exilenova Plus, jedna ze střel ruské protivzdušné obrany, při snaze sestřelit drona zasáhla obytný dům ve městě Pavlovský Posad. Na místě vypukl požár. Ukrajinské drony pak údajně zasáhly sklad Wildberries za Moskvou. Podle analýzy deníku Kyiv Independent současná válka Ruska a Ukrajiny stále více připomíná totální válku. Kromě bojů na frontě a ničení vojenských cílů v Týlu zahrnuje také ničení ekonomických cílů a civilní infrastruktury. Z Lvova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
8: Ve Francii pátrají po posádce jachty, kterou unášel proud u západofrancouzského města Île-d'Yeu. Uvedla to agentura AFP s odkazem na francouzské úřady. Kolik lidí 13-metrovým plavidlem cestovalo, není jasné. Podle námořní prefektury pro Atlantický oceán po případných cestujících pátrá vrtulník a pátrací letoun. Jachty si všimli lidé na lodi plující z Anglie do Španělska. Britská loď k jachtě vyslala záchranný člun, na její palubě ani v jejím okolí, ale nikoho nenašli. Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Dobré ráno. Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Původně měly v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky skončit v září 2029. Podle ministerstva školství bude i dál existovat skupina dětí, kterým může rok navíc v přípravné třídě usnadnit nástup do školy. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
0: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
8: 5:30 po deváté vysíláme dopravní informace ve zprávách na Plusu. Na D7 jsou kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště na 2. kilometru je dlouhodobé omezení. Kolona od Středokluk z 5. kilometru je asi na 15 minut a 15 minut se popojíždí od Evropské k letišti. Na D4 ze Strakonic směrem do Prahy u Jíloviště na 9. kilometru se v omezení jezdí jenom jedním pruhem. Kolona z 11. kilometru je teď na 10 minut. Na D1 je zdržení na příjezdech do Brna. Na kilometru 196 je omezení, pomalu se jede od sjezdu na Mikulov z kilometru 194 a taky od sjezdu na Slatinu z kilometru 201. Na D2 je kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona před nájezdem na D1 je ze 3. kilometru, zdržíte se 15 minut. A v Praze trvá silný ranní provoz, komplikace jsou na jižní spojce ve směru na Smíchov. U sjezdu na Pankrác do Sulické ulice je hromadná nehoda, více aut ve dvou levých pruzích, zdržení od Vídeňské asi 10 minut. 15 minut se popojíždí ve Strakonické od Závodiště. Na Štěrboholské spojce se pomalu jede od Hradecké D11 k Průmyslové ulici, zdržení asi 20 minut. Dobře dojďte. Zpočátku je oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně čekáme od jihozápadu přibývání oblačnosti. Zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm, během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Teploty 17 až 22, na jihu Moravy až 24 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Hlatal.
7: Posloucháte Ranní Plus.
18: 9 hodin a 7 minut jsou s vámi stále Vojtěch Tomášek a Daniela Vrbová. Mluvilo se o něm jako o milníku v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Teď už jako by se k němu ale nikdo nehlásil. Takzvané memorandum o porozumění mezi Spojenými státy americkými a Íránem vypršelo. Otázkou zůstává, jak daleko jsou teď diplomatická jednání o dlouhodobé mírové dohodě a o podmínkách pro volnou plavbu v Perském zálivu. Nejnovější vývoj sleduje a do studia přinesl Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
18: Podle toho dokumentu tedy včera oficiálně příměří skončilo. Co přesně to znamená?
2: Tady je v té první řadě nutné připomenout, že obě země to příměří poslední týdny nedodržovaly, respektive se po těch prvních týdnech obviňovaly z porušování toho memoranda. Ten samotný dokument definoval tu 60-denní lhůtu, během které se měly obě strany dohodnout na nějakých trvalejších podmínkách míru. O tom ale, že se na ten dokument nedá ohlížet, pak mluvil americký prezident Donald Trump. To bylo asi měsíc po začátku jeho platnosti. Ten začátek se dá počítat od 17. června, kdy to memorandum podepsali zvlášť prezidenti obou válčících zemí. Spojené státy pak kvůli údajnému porušení klidu zbraní, které se tedy mělo odehrát v Hormuzském průlivu, počase obnovily údery na íránské území a to zase vyvolalo útoky íránských sil na americké základny v Perském zálivu. Teherán s Washingtonem ale navzdory tomu přes prostředníky anebo nepřímo dál nějakým způsobem pokračovali v těch diplomatických jednáních.
18: A co všechno vlastně to memorandum o porozumění vymezovalo pro další jednání?
2: On tenhle 14 bodový dokument rozvrhl taková pravidla pro to další diplomatické vyjednávání. Spojené státy se tehdy zavázaly třeba k pozastavení námořní blokády, kterou tedy, jak jsme zmínili, později znovu obnovili, taky avizovali vymezení prostředků pro rekonstrukci země po válce nebo zrušení sankcí vůči Teheránu a uvolnění jeho zmrazených aktiv. Na té druhé straně se Írán zavázal k uvolnění Hormuzského průlivu na těch domluvených 60 dní, včetně jeho třeba taky postupného odminování. Jedním z těch bodů byl i příslib Íránu, že pro další jednání výrazně omezí svůj jaderný program a jak už jsme předtím zmínili, ten klid zbraní ale později selhal a Bílý dům teď vzkazuje, že neusiluje o prodloužení právě znění tohohle memoranda.
18: Tím zřejmě nejdiskutovanějším bodem byla situace v Hormuzském průlivu. Jak to tam teď funguje?
2: My teď podle těch posledních zpráv z dnešní noci víme, že právě v pondělí touhle strategickou úžinou proplulo 6 lodí, takže ten provoz je výrazně omezený. Tady je zase důležité podotknout pro srovnání, že před válkou tudy podle OSN proudilo víc než 100 lodí denně. Tehdy tudy taky proudila asi pětina světových dodávek ropy, dalších komodit, včetně třeba hnojiv. Dnes v noci taky přišly zprávy o tom, že v Hormuzském průlivu zasáhl nákladní loď neznámý projektil. Tomu zasaženému plavidlu podle britské námořní služby poskytla pomoc ománská pobřežní stráž. Teď je pro lodě tedy možné plout podél pobřeží jižního Iránu. Ovšem za poplatek, který vybírají iránské úřady, právě Teherán kvůli tomu dokonce v květnu zřídil speciální úřad. Některé ty tankery tudy ale projíždí takzvaně na černo s vypnutou lokalizací.
18: Irán teď ale s Ománem jedná o pravidlech plavby lodí ve svých vodách. Co o tom a podobě toho nového režimu víme?
2: My o těch rozhovorech, které teď trvají tedy už několik týdnů, víme od zástupců v Iránu, kteří o tom v uplynulých dnech mluvili. Ministerstvo zahraničí iránské oznámilo, že obě země už se dohodly na nové trase pro námořní dopravu, taky na vymezení té bezpečné trasy. Proti tomu se ale dost důrazně vymezil americký prezident Donald Trump. On tedy nejdřív řekl, že si dokáže Hormuz taky představit jako americké území.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: On pak zároveň začal stupňovat ta svá slova proti Ománu, který tedy je v regionu jedním z amerických spojenců a taky častým diplomatickým prostředníkem. Včera Trump v telefonickém rozhovoru s reportérem Fox News řekl, že pokud se bude Omán plést do těch oddělených amerických jednání, jak on říká, tak avizoval, že Spojené státy jsou připravené, cituji, nebo volně cituji, rozbombardovat Omán na prach. Trump přitom ale použil ještě jeden dost tvrdý vulgarismus.
18: Který ale v Ranním plusu neřekneme. To byl Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkujeme.
2: Děkuji.
18: A co znamená omezení plavebních tras Hormuzským průlivem pro mezinárodní lodní dopravce? Teď probereme s Davidem Knoblochem, výkonným ředitelem a partnerem české pobočky logistické společnosti NTG Air and Ocean. Dobrý den.
5: Dobrý den.
18: Když jsme spolu mluvili v Ranním plusu naposledy, bylo právě krátce po podepsání memoranda o porozumění a lodě uvízlé v Perském zálivu se na pár dní dali do pohybu. Po včerejšku tedy víme, že memorandum považují obě strany už za mrtvé. Je v tuto chvíli ještě nějaká přepravní společnost vůbec ochotná vplouvat Hormuzským průlivem do Perského zálivu?
5: Tak samozřejmě to určitě nějaké společnosti zkouší tam dostávat ty tankery, aby nějakým způsobem se naplnili, ale musí mít samozřejmě dohody s tím Iránem a s tou ománskou stranou, aby prostě nějakým způsobem dokázali bezpečně vplout do toho Perského zálivu. Když se podíváte na ty statistiky, tak to jsou skutečně jednotky lodí a minimum tankerů.
18: Tu oficiálně uznanou trasu podél severoománských břehů začal Irán bombardovat. Naposledy máme tedy ten incident z dnešní noci, respektive rána. Zatímco ta trasa podél jihoíránských břehů je spoplatněná. Jak k tomuhle dilematu teď vy, logistici a speditéři, přistupujete? Co je lepší, vystavit se tomu riziku bombardování nebo zaplatit ten poplatek?
5: Tak to je otázka spíš na rejdaře, kteří jsou ochotní tam nějakým způsobem vplout a na základě toho samozřejmě navýšit si cenový hladiny, protože se tam platí vlastně vyšší vododiskový příplatek. A je to spíš na těch rejdařích. Každopádně jsou alternativní cesty, takže se nevplouvá do toho Hormuzského průlivu, aby se obsloužily ty rizikové oblasti nebo ty zasažené oblasti v tom Perském zálivu, ale je tam takzvaná suchá cesta, kdy vlastně ty rejdaři naplouvají okolní přístavy, ať už je to Korfakan třeba, a potom následně se vlastně trakuje nebo přes vlak se dostává to zboží do těch zasažených oblastí. I nebo se to dělá přes tu saudsko-arabskou cestu, což je na přístavu Jedda. To je vlastně přístav, který leží na úrovni Rudého moře někde ve prostředku a následně se to trakuje taky nahoru, ale ta cesta je trvá zhruba 7 až 10 dní a je to zaspaný, je to prostě plný kontérů, je to prostě narvaný zbožím a nestíhá se kapacitně. Pak jsou samozřejmě další alternativy, které jsou vlastně letecký a to se dá řešit leteckým mostem.
18: A ekonomicky jsou srovnatelné, když se to celé propočítá dohromady, jako právě ty tankery, které by vplouvaly do Hormuzského průlivu?
5: No určitě je to daleko vyšší cena. Co se týká tankerů, to vám nejsem schopný říct, ale ta cena tankerů rozhodně je někde úplně jinde. A co se týká zboží jako takový, který děláme my, co jsou kontérové přepravy nebo paletové přepravy, zásilky, tak ty ceny jsou 10x až 12x vyšší oproti době, než byl ten konflikt vyaskalovaný, to znamená někdy v únoru, v březnu.
18: Z nedávné analýzy CNN vyplývá, že značná část lodí proplouvá Hormuzem neautorizovanými trasami, má přitom vypnuté ty lokalizátory. Je to případ i té lodi, která havarovala u ománských břehů na začátku srpna, teď z toho poškozeného tankeru vytéká ropa v ekologicky vzácné lokalitě. Víte o ní něco víc?
5: No, ano, tak to jsou vlastně takzvaný black sailing, kdy vlastně oni vlastně vypínají ty transportéry, aby nebyly vidět, jenomže problém je v tom, že vlastně oni nevidí jeden na druhýho, to znamená loď proti lodi, ale jsou samozřejmě pobřežní hlídky nebo pobřežní vysílače, který vlastně dokážou monitorovat radarovým signálem, kde nějaký lodi pohyby jsou, ale nejsou vlastně přihlášený, takže to je velký problém prostě, protože ohrožují i posádky těch lodí.
18: A je to problém, toto plavidlo, které právě ztroskotalo u těch ománských břehů a vytéká z něj ropa, patří zřejmě k té ruské stínové flotile, nicméně to vypínání těch transportérů je tedy záležitost i běžných dopravních společností, nebo je to právě ta šedá ekonomika, která vlastně využívá této trasy?
5: Tak vypínání těch transportérů vlastně se řeší, nebo obecně se to dělá i vlastně pro ty kontejnerové lodě s tím nákladem. Je to běžná praktika teď, aby mohli proplouvat a nebyli vidět, aby skryli prostě svoji cestu, aby skryli svoji vlajku, aby prostě byli schopni nějakým způsobem co nejvíc minimalizovat to riziko toho napadení. Jo, teď třeba velký rejdaři, kteří se snaží dostat se zpátky do Rudého moře, projíždět přes Suezský průplav, tak taky vypínají ty transportéry. Takže je to běžná praxe teďko.
18: A ještě k hledání alternativních cest mimo Hormuzský průliv, a řekněme ten Suezský průplav, Čína v uplynulých dnech zprovoznila pravidelné plavby takzvanou severomořskou trasou, tedy arktickou oblastí podél ruských břehů do Evropy, vzhledem k tomu, že vaše společnost je původně dánská. Co k této severní trase můžete říct?
5: Tak my ty nabídky máme od našich čínských partnerů, dokonce i od naší společnosti, která je zastoupená v Číně, ale nevyužíváme to, protože to je vždycky jen taková alternativní cesta, ale spíš se to týká alternativě proti vlastně železniční přepravě z Číny do Evropy, tou severní cestou přes ruskou magistrálu. Takže je to jako alternativa, transit tam je tam zhruba 20 až 30 dní do Evropy přes ten sever, ale nevyplatí se to cenově, je to úplně neskutečně drahý a samozřejmě i vlastně kapacita je špatná, protože je to obsluhovaný několika loďmi, které mají kapacitu od nějakých 1500 TEU do nějakých 4800 TEU kontérových jednotek. Takže vlastně, když se srovnáte takovouhle lodičku proti té obrovské lodi, přesně tak, no, protože ty vlastně na té cestě z té Asie do Evropy jezdí lodě, které jsou 23 tisíc TEU a víc, třeba 24 tisíc.
18: Říká David Knobloch, výkonný ředitel a partner české pobočky logistické společnosti NTG RN Ocean. Děkujeme za váš vhled.
5: Děkuji za pozvání. Hezký den.
11: A i v 9 hodin téměř 18 minut v Ranním plusu ještě zůstáváme v zahraničí. S Danilou otevíráme dnešní zahraniční média. Ruská střela s plochou dráhou letu podle ukrajinského letectva narušila vzdušný prostor sousedního Moldavska a následně se zřítila nedaleko ukrajinských hranic. Informuje o tom ukrajinský deník Kyiv Independent. Incidentu mělo dojít během pondělního ruského útoku na jeho ukrajinské přístavní město Oděsa.
18: Moldavské ministerstvo obrany podle serveru potvrdilo, že nad jeho území vletěl neznámý vzdušný objekt. Úřady kvůli narušení na 15 minut uzavřely část svého vzdušného prostoru. Policie následně zveřejnila záběry hořících trosek v kukuřičném poli nedaleko vesnice Talmaza, která leží zhruba 20 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Samotný Kišiněv ale zatím vinu přímo Rusku oficiálně nepřipsal, pokračuje Kyiv Independent.
11: Jak list vysvětluje, na moldavské území s největší pravděpodobností dopadla menší, relativně levná ruská střela typu banderol. Moldavská prezidentka Maja Sanduová k podobným událostem už dřív poznamenala, že některá ruská munice podle ní narušuje moldavský prostor zcela záměrně, protože Moskva tak testuje reakce států, které podporují Kyjev.
18: Teď pojďme na další téma. Vezmeme si k ruce britský deník Guardian, který píše o tom, že Finsko dočasně zastavilo deportaci ruské rodiny, které po návratu do vlasti hrozilo vězení a případné mučení kvůli jejímu odporu vůči válce na Ukrajině. 25-letý Nikita Bilov a jeho 55-letá matka Olga uprchli do Finska v roce 2022. Finský imigrační úřad ale jejich žádost o azyl opakovaně zamítl s tím, že jim v Rusku nehrozí žádné skutečné nebezpečí. Finský správní soud teď toto rozhodnutí zrušil a nařídil případ znovu projednat.
11: Guardian přibližuje, že dvojice se dostala do hledáčku ruských úřadů kvůli svému proukrajinskému postoji. Nikita opustil práci inženýra v moskevském výzkumném ústavu, když zjistil, že se instituce podílí na válečném úsilí. Po příjezdu do Finska navíc oba začali posílat humanitární pomoc ukrajinským ozbrojeným silám.
18: Tak to je deník Guardian a ještě jedno téma ze zpravodajského serveru Politico. Osobní telefonní čísla 3 členů britské vlády, včetně ministra obrany Wesse Streetinga, se objevila volně přístupná na internetu. Vyšlo najevo, že nový britský premiér Andy Burnham dostal podvodnou textovou zprávu o

0: A senátními volbami je podle Digitální a informační agentury potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování lidí do e-dokladů. To jsou nejnovější výsledky analýzy velkého zátěžového testu z minulého týdne, které DIA zveřejnila dnes. Při loňských sněmovních volbách systém skolaboval. A při ruském raketovém útoku v ukrajinské Charkovské oblasti zahynulo nejméně 10 lidí, uvedl to náčelník oblastní vojenské správy Oleh Sněhubov. Dalších 8 lidí podle něj utrpělo zranění. Rakety zasáhly 10 rodinných domů.
1: Pěší putování se stalo fenoménem a tisíce lidí vyrážejí každoročně po poutních stezkách. Ta nejznámější je zřejmě Camino, neboli pouť do Santiago de Compostela. Toto španělské město je cílem, ale poutníci můžou začít téměř kdekoliv a proto takzvaná svatojakubská stezka vede i přes Česko. Jedna z větví protíná vesničku Krištofovo údolí na Liberecku a tam teď zřizuje správce farnosti Jakub Jan Dizman ubytování pro poutníky. V letním seriálu Českého rozhlasu proto teď zamíříme na sever Čech, do chladivých prostor tamní barokní fary.
2: Před vstupem do fary je schránka se symbolem svatojakubské cesty a ta je tu proto, aby Jakub Jan Dizman nemusel každého poutníka vítat osobně, jo?
3: No, přesně tak. Tak ono tady prochází spousta poutníků, ne všichni tady chtějí přespat. Pojďte dál. Bacha, pes.
2: Je hodně velké plameno.
3: Ano, zlatý retriever.
2: A, to je krása.
3: Nech si trhej. No jo. Chápu. Pojď, já tě zavřu, ať neblafeš. Nech jsou, nepojď.
2: Na téhle faře vy normálně bydlíte.
3: Ano.
2: Sem chodí vaše ovečky do kostela.
3: Nebo do farního sálu.
2: A teď tady budujete, vidím, sprchy.
3: To už je vybudované, ty už jsou hotové, no. Akorát no, chybí záclony, ale tak jako to se snad dá.
2: Vy jste teda zedník, truhlář, spokenář, to všechno umíte.
3: Já jsem jenom blbej teolog a ještě blbější právník, jo, takže tyhle odborné věci samozřejmě mi někdo dělá. Jo, je to prostě přece jenom barokní barák.
2: Zatím tady ještě žádný poutník nespál.
3: Ale spál.
2: Ale ještě to nebylo oficiální.
3: Přesně. Já to chci teď dodělat. Zítra pozítří to nafotíme a dáme to jak na stránky Ultrej, což jsou oficiální stránky svatojakubské stezky, a na hostelpropoutnika.cz.
2: Ale je to určeno pouze pro poutníky, kteří jdou svatojakubskou cestu a zároveň mají nějaký vztah k církvi, nebo...
3: Nemusí
2: mít... Sem pustíte každého.
3: Heleďte, tak tu svatojakubskou stezku, ti, kdo jdou opravdu, tak ti mají takzvaný kredenciál, což je průkaz poutníka, do kterého sbírají razítka, aby pak vlastně na konci v Santiagu dostali potvrzení o tom, že absolvovali tu svatojakubskou stezku. Tak ti většinou jsou jasně rozpoznatelní, mají mušly a tak dále a tak dále.
2: A hodně špatně vypadají, protože už to mají do za sebou.
3: Jo, přesně. No. A když se člověk omluví, že nejsou záclony, tak v koupelně tak se zasmějou a řeknou, že jsou vůbec rádi, že je koupelna. Ale asi když přijdou nějací turisté, kteří jdou prostě hřebenovku přes postel pro poutníka, tak asi taky nebude problém, když bude volno. Tak, pojďte nahoru.
2: No, tak to je krásná spartanská místnost. Tři postele, věšáky, štandr, stoleček, židle, nic víc. Prosté trámy tady ještě jsou přiznané, krásné.
3: Ano, barokní.
2: Barokní? Mám 100 chutí se lehnout.
3: Můžete, je to připravené, už tady jako samozřejmě pár poutníků spalo. Říkám, jo, už tam jsou postele, pojďte.
2: Jo? Dobře, akorát bych řekl. Velmi příjemné. No tak to jsem rád, že i v Česku vznikají takhle jako rozsáhlé a velice solidní, jak tomu říct, poutní ubytovny?
3: Herberg. No, já tomu říkám ubytování pro poutníky.
2: A vy jste někdy byl v Santiagu?
3: Ne, já se tam chystám. A je tady pár lidí, kteří mají zájem do toho Santiaga vyrazit právě odsaď z Krištofova údolí.
2: Kolik to je kilometrů?
3: Hodně. Oni mají všichni děti, takže čekají, až trochu odrostou, aby je mohli nechat jíl doma a pak razíme.
2: Z Krištofova údolí na Libereckou, Lubomír Smataná, Český rozhlas.
0: A 5 minut před 9:30 teď dostane v ranním plusu slovo kultura. Její krátké animované filmy získaly Českého lva i cenu České filmové kritiky. Teď česko-vietnamská režisérka Diana Cam Van Nguyen natáčí svůj debutový celovečerní film. a můžeme prozradit, že animace v ní bude jen trochu. Víc o tom připravovaném snímku Mezi světy nám přišla říct filmová publicistka webu iRozhlas.cz Kristýna Roháčková. Vítám tě ve studiu, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Diana, kam vám Nguyen je známá tím, že do svých filmů zahrnuje žité osobní zkušenosti. Jak to bylo, Kristýno, v případě její celovečerní prvotiny?

0: Je pravda, že Diana Kamon Nguyen se ve své tvorbě vždycky nechávala inspirovat vlastním životem, ať už to bylo ve studentském filmu Malá, kde zachycovala zkušenost vietnamské dívky vyrůstající na českém maloměstě, nebo v hrané animované koláži Milí tati, kde se ve staré korespondenci se svým otcem snažila nacházet pochopení pro něco, co v jejich vztahu zůstávalo nevyřčené a co třeba sama neviděla nebo čemu nerozuměla, dokud nedospěla. I režisérčin debut vychází z reálné situace, a to z nabídky, která kdysi přišla ze strany přátel jejich rodičů. Tou nabídkou byl sňatek s mladým mužem z Vietnamu, který by díky tomu získal evropské občanství a Dianina rodina by byla finančně kompenzovaná.
1: Nemůžu se nezeptat, skončilo to jen u té nabídky.
0: Režisérka ráda zdůrazňuje, že ten námět je pouze z části autobiografický, ke svatbě nedošlo, ale historiek o podobných nabídkách byste asi mezi mladými Vietnamci žijícími v Česku pozbírali víc. Navíc potenciál pro filmové drama je tu opravdu veliký. Co přesně můžeme od snímku Mezi světy čekat, už nechám shrnout jeho producentku Karolínu Davidovou.
2: Je to romantický drama o tom, že se mladá žena musí rozhodnout, jestli vyhoví své rodině, pomůže jí, anebo jestli ta daň, kterou musí za to zaplatit, je tak velká, že už to nemůže sama sobě udělat.
0: Hlavní roli má v příběhu mladá česko-vietnamská fotografka Mai, chodí s muzikantem Danem a někdy pomáhá v tradiční vietnamské restauraci svých rodičů. Když ale přijdou rodinné finanční problémy, tak dívka začne zvažovat tu finančně výhodnou nabídku sňatku s mladým Vietnamcem. Rozehrává se tu tedy jakýsi milostný trojúhelník, do kterého jako čtvrtý aktér vstupuje takzvaný dluh lásky. Jak tomu termínu můžeme rozumět, vysvětluje producentka Karolína Davidová.
2: Dluh lásky se specificky objevuje u té druhé generace Vietnamců tady v Čechách, obecně u imigrantských dětí, ale myslím, že je aplikovatelný vlastně na nás všechny, děti svých rodičů, že vůči nim cítíme nějakou odpovědnost a chceme jim vracet to, co nám dali do života.
1: Tolik tedy producentka Karolína Davidová. Ještě jedna otázka pro Kristýnu Roháčkovou. Koho ve snímku Mezi světy tedy nakonec uvidíme?
0: Jsou to především mladé a nepříliš okoukané tváře. Hlavní roli dostala česko-vietnamská hudebnice Vítran. Jejího českého hereckého partnera si zahrál David Petrželka. Toho potenciálního vietnamského manžela stvární Lam Tan Nha, který se loni objevil ve vietnamském Oscarovém nominantovi snímku Red Rain. Další velkou zahraniční hvězdou je pak také představitelka matky hlavní postavy. Zahrála si ji francouzsko-vietnamská herečka Lin Dan Pham, kterou můžete znát třeba z Oscarového snímku Indočína. A já už jenom dodám, že premiéra filmu je plánovaná na příští rok.
1: S filmovou publicistkou Kristýnou Roháčkovou z webu iRozhlas jsme mluvili o připravovaném romantickém dramatu Mezi světy. Díky, že si přišla do studia a řekla nám o tomto díle podrobnosti. Díky.
0: Já taky děkuju.
3: No a to je vše z dnešního ranního plusu. Za chvíli už nás tady vystřídá kolega Lukáš Matoška a jeho pořad Pro a proti, který se lakonicky zeptá, potřebujeme jez u Děčína a samozřejmě probere současné sucho i zpřístupňování této plavební trasy. Za pozornost vám dnes děkuji a dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu vám přejí
1: Vojtěch Tomášek
3: a Daniela Vrbová. Mějte se hezky.
4: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
5: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
6: Dobré dopoledne, 9:30.
4: Český rozhlas Plus.
6: Jednotliví ministři budou na rezortu financí jednat o rozpočtu na příští rok. Scházet by se měli během dnešního dopoledne a zítřejšího odpoledne. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO už dřív řekla, že nebude možné uspokojit všechny požadavky. Evropská komise zažalovala Česko kvůli nedodržování pravidel evropského zatýkacího rozkazu. Státu ale bezprostředně pokuta nehrozí. Serveru iRozhlas.cz to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude řešit Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech a dočasné předávání vyžádaných osob.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan během telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem apeloval na to, aby Spojené státy pokračovaly v jednáních s Íránem. Zároveň nabídl podporu Ankary v mírových jednáních. Trump v pondělí řekl, že Spojené státy nebudou usilovat o prodloužení memoranda o porozumění s Íránem. Jeho 60-denní lhůta tak skončila bez dojednání podmínek míru. Erdogan a Trump při telefonátu probírali taky situaci v pásmu Gazy. Čína se loučí s Chuem Zhongti, jedním z duchovních otců ekonomických reforem. Někdejší starosta Šanghaje a pozdější vicepremiér a premiér zemřel před týdnem, bylo mu 97 let. Vlajky na náměstí nebeského klidu v Pekingu jsou spuštěny na půl žerdi a v metropoli platí přísná omezení a bezpečnostní opatření.
7: Chu byl členem tzv. Šanghajské kliky, která prosadila převratné ekonomické reformy na počátku 90. let. Ze svých vlivných pozic zkrotil hrozící inflaci, nastavil daňový systém a pomohl zlikvidovat nevýkonné státní firmy. I jeho odpůrci mu přiznávají velkou zásluhu na vstupu Číny do Světové obchodní organizace v roce 2001. Během života se opakovaně ocitl v nemilosti tvrdého maoistického jádra Čínské komunistické strany a na politické výsluní se několikrát těžce vracel. David Jakš, Český rozhlas.
6: Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je podle Digitální a informační agentury potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Agentura o tom informovala na svém webu. Systém byl ale podle ní celou dobu stabilní. Test agentura hodnotí jako úspěšný. Před podzimními komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj asi 30 tisíc lidí, provedli téměř 60 tisíc přihlášení. Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně ušetří víc vody. Ve spolupráci se startupem NextDrop ze Západočeské univerzity můžou díky digitalizaci zahradníci přesněji řídit zavlažování celé zahrady. Získaná data využijí taky vědci a studenti.
8: Návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, spousta zkušeností, ale i spousta technologií.
9: Říká ředitel Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity Michal Pavlík. Digitalizace má především zefektivnit hospodaření s vodou, vysvětluje František Mach ze startupu NextDrop.
10: Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
9: Systém o zahradě dlouhodobě sbírá cenná data.
10: Výzkumníci můžou přímo ty data využívat v rámci svého výzkumu.
9: Zahrada podle vědců nejen sníží spotřebu vody, ale i ušetří čas zahradníkům a zlepší péči o rostliny. Marek Gensel, Český rozhlas.
6: V dopoledním vysílání Plusu taky doprava. Na D7 jsou kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště na 2. kilometru je dlouhodobé omezení. Kolona od Středokluk z 5. kilometru je teď asi na 15 minut. A čtvrt hodiny se popojíždí taky od Evropské k letišti. Na D1 počítejte se zdržením na příjezdech do Brna. Na kilometru 196 je omezení, pomalu se jede od sjezdu na Mikulov z kilometru 194 a taky od sjezdu na Slatinu z kilometru 201. Na D2 je kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona před nájezdem na D1 je ze 3. kilometru, zdržíte se asi čtvrt hodiny. V Praze je silný dopolední provoz, komplikace jsou na jižní spojce směrem na Smíchov, u sjezdu na Pankrác do Sulické ulice je hromadná nehoda. Více aut ve dvou levých pruzích, zdržení od Vídeňské asi 10 minut. A kolona pak pokračuje i za nehodou k Barandovskému mostu. I tam se zdržíte do 10 minut. 20 minut se pak jede v koloně v Liberecké ulici z Letňan až do Holešoviček k Bulovce. Zdržení je teď na magistrále. 10 minut naberete na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice. Provoz brzdí taky omezení u hlavního nádraží a na Hlávkově mostě. Vždy je to 10 minut navíc. Plní se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově. Je to kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem. Kolony na 10 minut jsou v Bělohorské obousměrně před Vypichem a na Pražském okruhu je teď silný provoz před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od plzeňské D5 a taky od Modletic od sjezdu z D1. Dobře dojďte. Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle se přidají přehánky, postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm. Během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Teploty přes den 17 až 22, na jihu Moravy až 24, na horách většinou kolem 13 stupňů. To byly zprávy, na plusu začíná Pro a proti.
11: Vláda Andreje Babiše oprášila plán na vybudování plavebního stupně Děčín. Chce zajistit celoroční splavnost Labe od ústí až po hranice s Německem a posílit tak dopravu po vodě. O projektu Jezuse s přestávkami mluví od 90. let. Podle odpůrců už by dnes neměl ekonomický přínos a přivodil by jen ekologické škody. Vláda tvrdí, že dopady na životní prostředí pokud možno omezí. Dává vybudování děčínského jezu smysl?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
11: Našimi hosty jsou ministr životního prostředí za motoristy sobě Igor Červený. Dobrý den, zdravím vás na dálku.
12: Dobrý den a zdravíme vaše posluchače.
11: A tady ve studiu člen výkonné rady spolku Arnika, zaměřujícího se na ochranu životního prostředí, Martin Skalský. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Pane ministře, shrňte nám prosím na úvod ve stručnosti, co si slibujete od vybudování děčínského jezu?
12: Tak v prvé řadě také je nutné zmínit jednu dost podstatnou záležitost. Tahle ta věc je opravdu už staršího rázu, protože Česká republika a Spolková republika Německo společně uzavřeli mezinárodní memorandum o splavnosti Labe. Česká republika má dlouhodobě už v podstatě, se dá říct, od Rakouska-Uherska nemálo jezů plavebních komor na délce Labe až vlastně k německým hranicím a děčínská komora a jez je vlastně tou poslední, kterou nám v tento moment chybí. Jaké má přínosy? Za prvé, lodní doprava. Samozřejmě si uvědomuji to, co říkají i oponenti, že už to není tak, jak to bývalo dřív. Ano, to máte pravdu. Nicméně, ta lodní doprava je stále velmi aktuální, zajímavá a navíc některé typy těch produktů nemůžete posouvat ani po silnici nebo například po železnici. Konkrétně třeba výroba velkých CNG nádrží, které se konkrétně vyrábí v okolí Děčína. Oni opravdu mohou využívat pouze Labe a bohužel to Labe je splavné dneska nějaké necelé 3 měsíce. Oni by to potřebovali samozřejmě navýšit.
11: Dobře, a teď další důvody, pane ministře, prosím ve stručnosti, prosil jsem vás na úvod ve stručnosti, my máme potom 20 minut na to všechny ty argumenty probrat.
12: Pak je to samozřejmě vodní elektrárna, bavíme se často o obnovitelných zdrojích a právě ta jizová varianta by v sobě tu vodní malou elektrárnu mohla mít. Dalším bodem je zadržování vody v krajině. Chápu, není to přehrada, je to jez, ale i ten má velmi pozitivní vliv na zadržování vody. Je to krásně vidět před a za ústím. Před ústím, kde máme poslední vlastně plavební komoru, tam jasně tu vodu vidíte, za ústí nemáte. A studie velká EA pro Přelouč 2, což je taky na Labi, nám jasně ukazuje, že tahleta varianta zadržování vody nám vlastně zvedá i tu spodní vodu. No a třetí věcí je to pro někoho možná úsměvné, ale já to vnímám pozitivně. Je to vlastně v rámci strategických plánů na to, je to jedna z cest, jak vlastně by mohl ty zásoby nebo přesun armády fungovat a momentálně nemůže. To znamená, má to i strategický význam pro NATO, ale to je zcela jako dohledatelné, to si skutečně nevymýšlím.
11: Pokud jsem počítal správně, tak jste tedy zmínil 4 z vašeho pohledu přínosy, pane ministře. Nechme na ně prosím na všechny zareagovat.
12: Jasně.
11: Pana Skalského, vy v Arnice, ve které působíte, odmítáte dost razantně výstavbu děčínského jezu. Ani jeden z těchto potenciálních přínosů, které teď zmínil pan ministr, vás nepřesvědčuje?
13: V dnešní době to už určitě neplatí. Ty zásadní výhrady, které máme my, se týkají ochrany přírody, protože Labský kaňon je naprosto unikátní v celém kontextu střední Evropy. Je to v podstatě poslední úsek volně plynoucí velké řeky a má taky velký význam pro ryby, které potřebují proudění, čili hlavně pro lososy a úhoře. Takže z hlediska ochrany přírody je to jako naprostý nesmysl a v podstatě žádná kompenzační opatření tam není možné ani jako v podstatečné míře navrhnout. Pokud jde o dopravu, protože to je hlavně dopravní stavba, tady vlastně vláda teď hledá nějaké argumenty, jak by dále podpořila tu stavbu. Mluví se právě o elektrárně, rekreaci, zadržování vody a podobně, ale to všechno jsou nějaké druhotné faktory. Z hlediska dopravy ten je v podstatě v dnešní době nemá smysl. Když se podíváme na letošní léto, kdy Labi vlastně byly třetinové průtoky oproti normálnímu stavu, tak ani nový jez prostě tu situaci nedokáže uspokojivě vyřešit. V podstatě pro dopravu samozřejmě nějaký počet dnů, jak si by tam to vylepšení bylo znát, ale určitě ne teda pro celoroční plavbu. Labská doprava lodní, ta vlastně byla založena na přepravě uhlí hnědouhelného do elektráren, to v podstatě už dávno patří minulosti, tam v podstatě dneska není žádný takový masivní jako druh komodity, kterou bylo potřeba přepravovat.
14: Pan ministr zmiňoval jednu z komodit, která se vyrábí v Děčíně.
13: Určitě takové komodity existují, jsou to určitě nějaké turbíny a velké celky a podobně, ale to určitě není záležitost každodenní dopravy po řece. A hlavní problém tady zároveň ještě i v tom, že v Německu se žádná podobná opatření na splavňování Labe neplánují. To znamená, my bychom dokázali zajistit lepší průtok v podstatě ke státní hranici, ale rozhodně ne dále.
14: To je argument, který dost často zaznívá, související s tím, že kvůli změně klimatu budou i u nás častější a intenzivnější sucha. Obracím se na vás, pane ministře, co když Labe ani po vybudování toho jezu nebude splavné po velkou část roku prostě proto, že nebude dost vody?
12: Tak na tohle jsme zhodou okolností odpovídali přímo na místě, kde jsme prezentovali ten projekt veřejnosti i vám novinářům. Dal tam přímo pan ředitel povodí Labe.
14: Prosím, připomeňte nám to, protože ne všichni posluchači tam byli.
12: Ne, já to hnedka řeknu samozřejmě, to znamená, tady pan kolega má pravdu v jedné věci a my jsme taky nikdy netvrdili, že splavnost bude celý rok. Tady ta polovní komora z jezem je schopna nám zajistit, a na to už jsou prostě jakoby výpočty, aby ta splavnost byla 300 až 345 dní pod území České republiky a 200 až 240 dní splavnost až přímo do Německa. To jsou skutečně výpočty. Tam je totiž důležité zmínit jednu věc. I dneska ta plavba funguje následujícím způsobem. Když máme nižší hladinu vody, tak se pomocí kaskád, když se naplánuje právě ta širší plavební doprava, tak se takzvaně upouští takzvaná vlna, která těm hladinu samozřejmě pomáhá. A my bychom dokonce byli schopni tohle posunout až vlastně za ten Děčín a částečně vlastně až za tu německou hranici. Pan kolega tady argumentoval před chvilkou, že Němci zatím nic neplánují. Mně se hrozně líbí, že lidé, co mají dluh na vlastní straně, hnedka vedejí chvilku u sousedů. Máte to úplně stejně jako s dálnicemi. My vždycky ukazujeme, ale ještě Němci taky toho moc neudělali. Podívejte se, německá strana samozřejmě po těch 35 letech konečně vidí, že se to posouvá na naší české straně a říkat to, my tady máme dluh 35 let, ale oni možná ještě taky neví, co budou dělat, tak to přece není. Navíc na německé straně není nutné, a to je to, prosím, nechte mi to dopovědět.
14: Určitě.
12: Na německé straně není nutné.
14: Jenom vás poprosím, jen, pane ministře, my vám moc nerozumíme a teď přes vás slyšíme houkačku. Zda byste mohl nějakým způsobem se víc přiblížit k mikrofonu nebo se přesunout do tišího místa.
12: Zavřel jsem okno, omlouvám se.
14: Moc děkujeme, je to perfektní.
12: To znamená, ta německá strana jednoznačně, když jsme to s ní probírali, byli zaprvé překvapení, že teda hodláme naplnit náš závazek. A za druhé, to, co nám řekli, a to je důležité zmínit, německá strana nemusí stavět jezové varianty. Tam je několik míst, které jsou samozřejmě pro ně problematické, ale u nich to lze vyřešit jednoduše takzvanou prohrávkou. To znamená, to je lichý argument. Vymlouvat se na to, že my tady máme dluh 35 let a Němci zatím už nemají všechno dokončené, je přece jako nonsens. Navíc moc dobře víme, že po té nehodě, co se stala v rámci záplav v Německu, kdy vlastně v Drážďanech spadl ten konkrétní most, tady jsem se o tom bavil přímo s panem ministrem životního prostředí a zemědělství, to mají společné dohromady, Saské republiky,
14: ano.
12: Tak sami řekli, že když teďka vidí, že u nás té věci postupujeme, tak zaprvé budou chtít vidět samozřejmě tu EU, tak jak ji připravíme. A pokud oni jim to nebude vadit a odsouhlasí v rámci mezinárodní jakoby, komunikace, tak řekli, že by u jich na jejich straně v Drážďanech, což je hlavní město Saské republiky,
14: pane ministře, prosím, dejte prostor i panu Skalskému, ať může reagovat na všechny ty vaše argumenty. A já bych z toho vytáhnul dvě jasné věci, které tady od pana ministra zazněly. Obracím se na vás, pane Skalský. Za prvé, připustil byste, že přece jenom ten jez může pomoct tomu, aby tam bylo zadrženo takové množství vody, že bude fungovat efektivně, navzdory tomu, že se prodlužuje období sucha. A potom, když vy jako Arnika poukazujete na to, že výstavba jezu nemá smysl, protože Němci stejně nezvednou hladinu Labe na svojí straně, tak teď jste tady slyšel od pana ministra, že na německé straně přinejmenším v Sasku je příslib, že Němci s tím něco taky udělají.
13: No, zaprvé ten jezd nemůže plnit všechny tyhle funkce, které pan ministr zmiňuje. Pokud by ten jezd měl fungovat jako pro zadržování vody v krajině, o čemž tady před chvílí jsme slyšeli, tak by nemohl fungovat pro dopravu. To se prostě vzájemně vylučuje. Pokud tam
14: Proč se to vylučuje?
13: No, protože pan ministr zároveň říká, že chce upouštět nějaké vlny, aby posunoval lodě. Tak pokud z toho jezu bude upouštět vodu, aby posunoval lodě, tak ten jezd nemůže žádnou vodu zadržovat. Prostě ten jezd má konkrétní funkci a ta funkce je dopravní. Takže z hlediska nějakých ekologických dopadů pro zadržování vody v krajině prostě žádný význam nemá, pokud by měl tedy sloužit k dopravě. Prostě je to jiný typ stavby, je to stavba dopravní a ne ekologická, to je potřeba říct jednoznačně. Druhá věc je, ano, Německo neplánovalo vlastně žádné stavby a i v současné době se v podstatě hlavně věnuje tedy těm prohrábkám nebo bagrování dna a podobně, ale v podstatě žádný takový příslib, že by nějak jako pokračoval ve splavňování Labe, tam prostě není. Ta vlastně plavební hloubka na německé straně je podstatně nižší, než by bylo potřeba, než vlastně chceme dosahovat i tady v České republice. Mezi lety 2014 až 2018 byla hloubka plavební hloubka v podstatě ani na jeden metr. To znamená, že i když my tady dosáhneme těchto parametrů, které teď vlastně tady Česká republika chce, tak nám to vlastně k zajištění plavby do Hamburku rozhodně nijak nepomůže. Německo od toho v podstatě ustupuje právě proto, že v Labě je čím dál méně vody a vnímá to jako naprosto neefektivní maření v podstatě veřejných prostředků.
14: Pane ministře, nechám vás zareagovat na obě ty věci. Jednak nakolik tedy Němci sázejí na lodní dopravu. A jednak zda si toho od jednoho jezu neslibujete příliš, zda může plnit funkci jak dopravní, tak zadržovat vodu v období sucha.
12: Tak může ten jez samozřejmě plnit obě dvě věci. To není tak, že by ten čistě jeden jez upustil tu vodu, aby to samozřejmě bylo tak, jak to říkal kolega, ale to je zavádějící informace.
14: Proč
12: ta vlna
14: zavádějící?
12: Se pustila po celé kaskádě. Protože ta vlna se posílá po celé kaskádě, to se posílá už od Vltavy, tak potom se nepřekvapivě stéká do Labe a ta vlna je kontinuální. To znamená, ona navýší dočasně tu vodu na tom konkrétním místě a zase se odplaví, to je pravda, ale nemusí snižovat vodu v konkrétním jeze, to je nepravda. To znamená, kdyby jsme pouštěli vlnu jenom z toho jednoho jezu, tak ano, tam bychom tu vodu snížili, ale tohle se používá v rámci kaskády a to pan kolega podle mě moc dobře ví a teďka schválně fabuloval. Ta jezová varianta ještě
14: nevíc. Pan Skalský, jenom protože ho nevidíte, tak já mám to z prostředků tady kroutil hlavou nesouhlasně, tak potom asi k tomu ještě tak něco dodá.
12: Tak je mi to naprosto jasné, protože tady se asi obě dvě jako strany nepotkávají, ale já bych rád řekl jednu důležitou věc, co pan kolega jakoby zmínil a teda potom už se dál nerozváděla. On říká, že je to vlastně, nebudeme schopni najít dostatečně ochrnuté životní prostředí a kompenzační nástroje. On zmínil právě například ty ryby. To přece není pravda. Samotný plán při přípravě nynější EI počítá se třemi rybími přechody a pozor, jeden z nich právě pro ty lososy bude dokonce reverzní. To znamená, tohleto opatření tam jednoznačně bude. Takže není pravda, že nejsme schopni tyhle ty věci vykompenzovat. Mm-hmm. Bavíme se konkrétně o dvou biotopech, je to 3260, 3270, které vznikly tím, že člověk ano, a to vznikly tím, že člověk uměle během posledních 200 let měnil to koryto řeky. A my jsme schopni vybudovat na jiném místě obdobné biotopy, na kterých se nachází v vozovkách kytičky, které sem byly napaleveny ze Německa. Takže my budeme investovat z té 6 až 8 miliard korun, kolik to má stát, víc než jednu celou čtvrtinu rozpočtu do všech kompenzačních nástrojů, abychom právě udrželi pokud možno co nejvíc environmentální přístup.
14: Aby ty dopady na životní prostředí byly minimální, tedy říkáte dobře.
12: Přesně.
14: Prosím, dokončeme ještě tu kapitolu týkající se těch různých funkcí tohoto děčínského jezu. Pane Skalský, opravdu není možné skloubit tu funkci dopravní s funkcí zadržování vody?
13: No, vždyť to sám slyšíte. Pokud budeme vypouštět vodu z kaskády, abychom ji posílali do Německa a posouvali lodě, tak tu vodu nemůžeme zadržet. Prostě ty věci se vzájemně vylučují. Buď vodu zadržujeme, anebo ji posíláme. Ty funkce skutečně sloučit nejdou. A ten je.
14: Tím jste si jistý?
13: Jsem si tím naprosto jistý. Prostě nemůžete zároveň vodu zadržet a zároveň ji vypouštět. To se vzájemně vylučuje.
14: A takže... když teď přejdeme k otázce ekologie, což vy jste sám, pane Skalský, na úvod říkal, že za Arniku je vaše hlavní výhrada vůči tomuto projektu. Tak neuklidňuje vás, že tady slyšíte ze strany vládního představitele, ze strany ministra životního prostředí, že čtvrtina těch plánovaných výdajů z těch až 8 miliard půjde právě na životní prostředí, například na přesun těch chráněných biotopů tak, aby ty ekologické škody byly minimalizované?
13: No, zaprvé je teda smutné, že tady stojíme vpravo proti vůči sobě s panem ministrem životního prostředí, který by teda měl chránit životní prostředí, a on tady obhajuje stavbu teda betonového jezu na Labi. Bohužel se tady zřejmě jako vůbec nějaké nastavení ministerstva výrazně posouvá, protože bylo to právě ministerstvo životního prostředí, které posledních 20 let stavbě toho jezu bránilo z velice dobrých důvodů.
14: A k té mojí otázce?
13: Ano, protože ty biotopy, které tam jsou, ty nejcennější, což jsou v podstatě bahnité náplavy a štěrkopískové lavice, ty vlastně není možné nikam přesunout. To jsou biotopy, které jsou závislé na kolísání vodní hladiny ve velké řece. A takových vlastně úseků řek v České republice už mnoho nemáme. Je to v podstatě právě jenom na tom Labi. Takže představa, že někde vybudujeme biotop, který bude nějakým způsobem ovlivňován kolísající hladinou řeky, je iluzorní a právě proto také ta stavba nezískala kladné posouzení v procesu hodnocení vlivu na životní prostředí za celých 20 let, kdy se vlastně pořád projektuje a pořád se do toho investují další a další miliony. Takže nedomnívám se, že by to bylo možné, teď to řešení prostě neexistuje.
14: Pane ministře, já vás na to pochopitelně hned nechám zareagovat, jenom ještě předtím připomenu, že našimi hosty jsou člen výkovené rady spolku Arnika Martin Skalský a ministr životního prostředí za motoristy sobě Igor Červený.
4: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Pane ministře, když vy tedy za vládu ujišťujete, že ten děčínský jez bude vybudovaný takovým způsobem, aby dopady na přírodu byly minimální, počítáte s nejrůznějšími kompenzačními opatřeními, co říkáte na ten protiargument, který jste tady slyšel ze strany ochránce přírody, ochránce životního prostředí, že ty dva chráněné biotopy, které se tam nacházejí, jen tak přesunout nejdou?
12: No, já musím dodat jednu zásadní věc. Pan kolega tady zmínil, než jste nás přerušil s Mělkou, že ty předchozí vlastně povolení nedozískala, nebo ten proces toho povolování právě tu EU nezískala. To je pravda. Nezískali proto, protože ty stavby nereflektovaly ty předchozí upozornění právě v rámci náhrady, jakoby náhradních opatření blízká přírodě a podobně. A to se všechno v tento moment právě zapracovává.
14: Vy už to tedy reflektujete.
12: Přesně, to je ten zásadní rozdíl. Já nemohu mluvit za to, co dělali kolegové předtím, protože jsem nebyl součástí vlády, neměl jsem ten projekt se strany ministerstva.
14: Dobře, a teď nám tedy řekněte,
12: s ministerstvem dopravy.
14: Teď nám tedy řekněte v této souvislosti, jak budou přesunuty ty chráněné biotopy, tak, aby nebyly poškozeny.
12: Ještě jenom poslední dovětek, prosím. Ta nová varianta toho plavební komory je ještě menší právě z těchto důvodů, že jsme reflektovali ty podněty. A agentura pro ochranu AOPK jako agentura, která se stará o ochranu životního prostředí,
14: ano,
12: tak sama nyní otestovává variantu, jak lze na stejné řece, to znamená, my to ani nebudeme dělat na německé straně, nebude to plněním, že to uděláme někde jinde mimo Českou republiku. Bude to dokonce na Labi, bude to jenom na jiném místě, momentálně testuje a zjišťuje a připravuje, protože my uděláme i ten náhradní plnění, aby jsme měli skutečně pro tu studii, jestli to jsme nebo nejsme schopni udělat, tak teď vybírá a testuje místa, kde by šlo vlastně obdobným způsobem dosáhnout stejného nebo velmi podobné situace, jako máme momentálně
14: tedy
12: na těch biotopech.
14: Jestli tomu rozumím 60, správně,
12: 60, 70.
14: Jestli úplně tomu rozumím správně, ať se v těch argumentech v té naší dnešní diskusi úplně neutopíme, pánové, tak vy ještě, pane ministře, nemáte 100% jistotu, že ty dva chráněné biotopy, které se v oblasti plánovaného jezu nacházejí, půjde přesunout beze škody?
12: Ne, pozor. pozor, to je naprosto správný realizační proces. Nejprve si zažádáváte o malou EU, následně z malé EU vyplývají ty opatření. Opatření připravujete, realizujete, testujete, z toho vyplývá potom velká EU. My dokonce ten druhý krok už děláme v rámci toho prvního kroku. My nevyčekáváme.
14: Nezlobte se, opravdu, ať se v tom nestratíme. Já se zeptám ještě jinak. Když se ukáže, že přírodu v té oblasti ochránit nepůjde, tak ustoupíte od výstavby jezu?
12: Já si myslím, že z těch informací, co zatím máme, tak to proveditelné bude. Takže není důvod tento moment říkat, že se něco nepodaří. Je to vždycky o tom, a to byl ten zásadní problém mezi ministerstvem životního prostředí a ministerstvem dopravy. Ministerstvo životního prostředí nejenom, že sice u vozovkách se tvářilo, že chrání krajinu, ale zásadním způsobem nikdy nechtělo nacházet nějaké kompromisy. Dobře. A nacházet taková řešení, která by byly Dobře. Pro přírodu blízká a pozitivní, ale zároveň pro tu lidskou společnost. Tak. My tady děláme posledních několik. Jen poslední věta. My tady Prosím. Děláme v posledních letech několik zásadních chyb a to dělá to stejné Evropská unie. My vyčleňujeme člověka z přírody. My jsme součástí. Lidská společnost je součástí environmentu.
14: Dobře.
12: A my musíme
14: nacházet
12: kompromisy.
14: O těchto obecnějších úvah zpět k našemu tématu a k tomu, o čem tady dneska hovoříme, což je případná výstavba Děčínského jezu. Pane Skalský, uznal byste na prvním místě, že ten projekt, který představila tato vláda, je menší ve srovnání s projektem, o kterém se hovořilo v minulosti, a že tedy ty jeho dopady na životní prostředí budou menší, a potom oceňujete, že je vyvíjeno úsilí ze strany odborníků pracujících pro stát, aby byly přesunuty ty chráněné biotopy?
13: Já bych začal tou druhou otázkou. Úkolem ministerstva životního prostředí je chránit životní prostředí, nehledat kompromisy z hlediska dopravy a čehokoliv dalšího. Úkolem zajišťování dopravy je ministerstvo dopravy a samozřejmě hledat kompromisy je potřeba, ale není to úkolem ministerstva životního prostředí. Vědci, odborníci a celá státní správa se snaží nějaké takové řešení najít právě úplně marně těch posledních 20 let a nepodařilo se to. Labský kaňon a tyto konkrétní dva biotopy jsou i součástí evropské sítě Natura 2000, což jsou vlastně nejvzácnější biotopy celé Evropské unie, a proto také v roce 2018 byla vyjádřena nesouhlas s tím projektem Evropská komise, protože prostě ta řešení, která byla zatím za celou tu dobu předložena, nejsou dostatečná.
14: No ale teď třeba může vláda předložit takové řešení, které by hypoteticky mohlo být přijatelné i pro Evropskou komisi. Ta se k tomu zatím nevyjádřila. Ten projekt je v plenkách, řekněme.
13: Jsou tam nějaké technické úpravy toho projektu a počkejme se na to, jak to celé dopadne, protože nová dokumentace o vlivech na životní prostředí má být zveřejněna na podzim, tak uvidíme, jak velkému posunu tam došlo, a potom samozřejmě bude možné se také k tomu vyjadřovat, ale v tuto chvíli se ze všech vědeckých studií a prostě různých posouzení, která tam za tu celou dobu proběhla, a jich celá řada, věnoval se tomu jako značný počet vědců a úřadů, tak se prostě zdá, že to možné není.
14: Ale vyloučit to nemůžete, že půjde zachránit to nejcennější?
13: Domnívám se, že to není možné. Ale samozřejmě, jako možná nás ministerstvo nějakým způsobem překvapí. Na to je prostě teď v tuto chvíli brzy, protože ta dokumentace zveřejněná není.
14: Tak na to si, pánové, počkáme, až ta dokumentace zveřejněná bude a třeba se znovu obrátíme na vás, na oba, budete-li mít chvíli se k tomu znovu vyjádřit. Já bych se teď v posledních dvou minutách vrátil ještě k jednomu argumentu na obhajobu výstavby Děčínského jezu, který jste, pane ministře, zmiňoval hned úvodem naší dnešní diskuse. Vy totiž říkáte, že ta stavba může mít význam i pro plnění našich závazků v Severoatlantické alianci. Jak přesně? Můžete to vysvětlit?
12: No, jedná se o přesun materiálu a vojsk a jedna z cest, která má být a je zahrnutá, tak je shodou okolností právě po řece Labi. A my v tento moment máme Labe splavnité nějakých mezi 60 až necelými 90 dny. Tady bychom tohleto mohli vlastně prodloužit. Zároveň samozřejmě bavíme se o velkých stavbách, jako je například, jako jsou teďka dostavba Dukovan a Temelína. Pro případ Dukovan by právě mohl, a počítá i s částečnou jakoby transportem některých typů materiálu právě z Hamburgu, tak by se to mohlo právě putovat vlastně po řece až k nám, teoreticky nejen samozřejmě do toho Děčína, ale dál, což je někdy směrem právě k tomu Přelouči, nebo před Přeloučem, a tam už vlastně máte momentálně opravovanou infrastrukturu dopravního typu a stalo tam, aby se ty vlastně materiály z Jižní Koreji, případně z jiných států.
14: Rozumím, ale výstavba jaderné elektrárny asi nesouvisí s plněním závazku, které máme v rámci NATO.
12: Ne, to jenom vysvětluji jako v kontextu, že je tam i ta mezinárodní
14: přeprava.
12: To znamená, není to jenom od nás, ale máme tady
15: strategické stavby podoby jaderných elektráren a pro jednu z nich se právě plánuje, že pokud se nám to podaří do té doby, tak by se mohla část toho nákladu právě posouvat i tímto kanálem.
14: Pane Skalský, připustil byste, že i takový význam by ten jičínský jez mohl mít pro plnění našich závazků v NATO? Prosím, jednou větou končíme.
13: Je to zoufalé hledání nějakých nových argumentů pro něco, co je v podstatě neobhajitelné a nesmyslné. Rád bych ještě řekl, že vyjádřil Nejvyšší kontrolní úřad opakovaně pochybnost o tom, zda vynakládání veřejných prostředků na tu stavbu vůbec je realistické.
14: Takový je názor člena výkonné rady spolku Arnika Martina Skalského. Debatoval dnes s ministrem životního prostředí za motoristy sobě Igorem Červeným. Jsem tomu rád, pánové, děkuji vám.
13: Děkuji, nashledanou.
15: Děkuji.
14: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
6: Tady je Plus v 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Sněmovna by měla v září projednat zmrazení platů politiků. Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. A ruský raketový útok na Pečenihy má 10 obětí. V úterý 18. srpna jste si naladili Plus a zprávy. Dobré dopoledne vám přeje Ondřej Látal. Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků. Po jednání koaliční rady to řekl předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Babišův kabinet ji schválil už loni v polovině prosince. Na projednání ve sněmovně zatím čeká. Návrh by se podle Okamury mohl dostat na plénum před projednáváním mediálního zákona.
16: Takže jsme se dohodli, že ho zařadíme ještě před návrh zákona na zrušení poplatků České televizi, Českého rozhlasu, který je samozřejmě prioritou teďka od září, ale ještě před to dáme zamrazení platů politiků, protože prostě to chceme stihnout a chceme, aby už to prošlo prvním čtením.
6: Před volbami je podle Digitální a informační agentury potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do aplikace e-doklady. Agentura o tom informovala na svém webu. Minulý týden si ještě před říjnovými komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj asi 30 tisíc lidí, provedli téměř 60 tisíc přihlášení, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
17: Výsledek testu ukazuje konkrétní místo, kde je potřeba před volbami posílit. DIA navýší připravenou kapacitu vstupní brány a dál prověří chování systému při prudkém i postupném náběhu.
6: Aplikace i navazující systémy byly ale během testu podle Palaty celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura ho tak hodnotí jako úspěšný.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Při ruském raketovém útoku na Pečenihy v Charkovské oblasti zemřelo 10 lidí, dalších 8 je zraněných. Oznámila to Charkovská oblastní vojenská správa. Útok poškodil několik domů, kavárnu, poštu a auta. Pod útokem byl i Izium. Tam je 5 lidí zraněných, včetně 9letého dítěte. V noci Rusko zaútočilo také bezpilotními letouny. Ze 147 dronů se ukrajinské protizdušné obraně podařilo sestřelit 111 strojů. Ukrajina v noci naopak vyslala na Moskevskou oblast asi 600 dronů. Hackři ve Francii na začátku léta ukradli data více než 500 000 daňových poplatníků. O útoku informovala daňová správa, která postupně upozorňuje napadené občany a firmy. Kyberzločinci by osobní údaje lidí mohli použít k finančním podvodům.
18: Daňová správa hackerům zamezila přístup přeběžné kontrole IT systémů už na konci června. O masivním úniku dat se ale dozvěděla až poté, co o něm informovali sami hackři minulý týden. Ti získali data občanů i firem, mají jejich jména, adresy, telefonní čísla nebo údaje o příjmech. Citlivé informace můžou použít při krádežích identity nebo finančních podvodech. Daňová správa od pondělí informuje občany, kterých se zcizení dat týká. To může podle serveru Le Monde trvat i několik dní. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Kuxu u Dvora Králové nad Labem začíná zítra festival Teatrum Kux. Přehlídka už více než 20 let oživuje tradici barokního divadla, hudby a umění. Festival potrvá do neděle a území na březích Labe mezi Dvorem Králové a Jaroměří připomene jako významné centrum barokní kultury. Tady jsou dopravní informace v dopoledním vysílání Plusu. Na D7 jsou kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště na 2. kilometru je dlouhodobé omezení zdržení v obou směrech asi 10 minut. Na D1 je zdržení na příjezdech do Brna. Na kilometru 196 je omezení a pomalu se jede od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. Zdržení směrem na Vyškov asi 10 minut. A v Praze je silný dopolední provoz. Komplikace jsou na jižní spojce směrem na Smíchov. U sjezdu na Pankrác do Sulické ulice je hromadná nehoda. Zdržení asi 15 minut. A 15 minut se jede v koloně v Liberecké od sjezdu na Prosek do Holešoviček. Dobře, dojeďte. Je oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti a přidá se slabý déšť. Teploty 17 až 22 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Úterní Plus.
19: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
20: Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
21: Spolu s ním v komisi zasednou i ministři a odborníci.
22: Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu.
23: Opozice vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě.
24: Hladiny vody se dramaticky snižují.
25: Česko nemá dostatek rezerv pitné vody.
26: Sice může zapršet po celém Česku, na současné dlouhodobé sucho to ale bohužel stačit nebude.
19: Konečně déšť změní ale něco. Vyprahlé Česko řeší vážný problém se suchem, vody je málo a když už naprší, tak ji neumíme zadržet. Co na to vláda a Národní koalice boje proti suchu? Probírám s hydrologem Janem Daňhelkou z Českého hydrometeorologického ústavu.
27: Prší, vážení, prší.
19: Dnes je úterý, 18. srpna.
27: Děkujeme Jezulátku.
19: Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
28: Dobrý den všem.
19: Prší a pršet by mělo v následujících dnech, nemá přestat. Jak dobrá zpráva to je pro krajinu v Česku?
28: Tak pro krajinu to je určitě pozitivní zpráva. Po několika měsících vlastně situace, kdy nepršelo a pouze jsme měli podmínky pro výpar, a je každá vláha určitě dobrá. Uvidíme, nakolik ta vegetace už tuhle sezónu úplně zdala. U některých rostlin to tak být může a ten zbytek určitě bude vláhu vnímat jako blahodárnou. Takže blahodárnou a bude to rozhodně. Takže věřím, že se malinko zazelená.
19: Blahodárná vláha. Šéf Povodí Vltavy teda není úplně tak optimistický jako vy. Petr Kubala říká, že to možná zaleje zahrádky a pole, ale nádrže ty to úplně nenaplní, ty srážky, které mají přijít.
28: No, v tom se ale shodneme, protože když mluvíme o krajině, tak úplně nevnímám a nádrže a doplnění podzemních vod. Ta krajina, opravdu to, co jsem říkal, tak to je vláha. To je vláha v nějakých nejvyšších vrstvách půdy, která je dostupná pro rostliny, ale to, aby se vlastně voda dostala až do podzemních vod a do vodních toků, kde by nějakou delší dobu dokázala ten průtok zvětšit, tak na to ty srážky rozhodně nestačí. To bych muselo pršet mnohem déle a ten výpad by musel být malý. Takže to, co vidíme v průběhu tohoto týdne, určitě není déšť, který by dokázal naplnit nádrže. S tím souhlasíme. A ani se nedostane do těch podzemních vod takovým způsobem, asi aby dlouhodobě dokázal tu situaci zlepšit na celém území. Navíc on bude hodně ve formě bouřek, lokálních vlastně srážek, takže ta situace se může po tom týdnu velice lišit vlastně i přes kopec třeba.
19: Takže to, co říká Český hydrometeorologický ústav, že ty srážky jsou teď nejmenší od začátku 60. let, to se nezmění po tomto týdnu?
28: To se nezmění po tomto týdnu, s největší pravděpodobností ten úhrn není takový. V těch našich záznamech ta situace hodnocená, tedy když to vezmu asi k neděli, než ty srážky začaly, tak byla výrazně nejhorší. Vlastně nám chyběla zhruba třetina srážek, což si nepamatuju takhle pocitově, že bychom někdy o takhle velkém deficitu hovořili. A je teda potřeba ještě říct, že když mluvíme o tom, že od 60. let, tak to není proto, že v 50. letech by ty srážky byly takhle malé, ale protože to vyhodnocování děláme od 60. let. Oni se tam na začátku 60. let hodně změnily metodiky, takže většinou, když něco říkáme od 60. let, tak to znamená, tam začíná to vyhodnocení tím postupem, který dneska děláme. Předtím těch dat je výrazně méně a nedokážeme to srovnání úplně poskytnout, ale určitě ten objem srážek je menší, byl i za delší dobu, by se kvalifikoval na to první místo.
19: Ono to, že chybí voda v řekách, ale i v těch nádržích a vůbec v krajině, to nevidíme jenom v Česku, to vidíme i v tom našem širším regionu. Zejména je to pozorovatelné třeba na hladině Dunaje. Nevím, jestli se dá mluvit o vůbec hladině, protože leckdy je na tom to koryto tak špatně, že se objevily v něm mamutí kosti, vraky nacistických lodí a tak dále. Jak jsou na tom české řeky? Taky můžeme čekat nějaké podobné objevy, protože ty průtoky jsou velmi minimální leckde.
28: Tak my nemáme tak velké řeky, které by měly ještě takovou dynamiku vlastně změny toho koryta, aby jsme mohli narazit na věci, které dlouho nebyly na povrchu. Zvlášť když se podíváme na naše největší řeky, to znamená Vltavu a Labe hlavně, tak to jsou řeky, které jsou upravené, takže tam nelze očekávat, že by se objevily dlouho neviděné části té řeky. A oni jsou taky vlastně v těch korytech poměrně úzce sevřené, takže Vltava to je vlastně jeden za druhým, když to vezmeme. Tam je to uděláno mimo jiné kvůli suchu, protože když byste si přečetli ještě vlastně situaci nebo zprávy z 19. století, tak vidíte, že se tam objevují informace o tom, že z Vltavy se stala spíš páchnoucí stoka, právě protože teklo málo vody a navíc tedy Vltava, to Dolní Labe, je zásobováno vodou z Vltavské kaskády. Ona pořád, ta Vltavská kaskáda vlastně vypouští víc vody, než do ní přitéká, proto, aby pomohla Vltavě, aby pomohla Dolnímu Labi. Takže tam úplná ta minima srovnatelná vlastně s tou extremitou, kterou vidíme na Dunaji, ale i na Rýnu, kde ta regulace není, tak čekat nemůžeme. To bychom se museli vlastně dostat asi do toho přirozeného stavu, který tady byl třeba za těch velkých známých such v roce 1947, nebo předtím byla vlastně 1904 a možná takové největší za posledních 160 let bylo v roce 1874, které bylo vyvrcholením také vlastně několika leté epizody sucha, kde vidím já osobně určitou podobnost tomu, když se podíváme 2015, 2018, potom některé deštivější roky i povodeň do toho, tak vlastně tam bychom našli celou řadu analogií, ale protože nebyla kaskáda, tak tehdy opravdu ta hladina byla ještě níž a Bůh ví, co se tenkrát vlastně na těch pobřežích našlo.
19: Takže chápu správně, že teď vrcholí série období sucha za poslední roky a jsou k tomu ještě ty vysoké tropické teploty a proto prostě ta voda v krajině chybí. I vláda s tím něco hodlá dělat?
0: Každé to ministerstvo, myslím, životního prostředí a zemědělství má jasné plány, jak řešit vlastně vodu. No a
19: podle premiéra Andreje Babiše má být voda teď veřejným zájmem.
0: A voda musí se stát veřejným zájmem.
19: Vy máte pocit, že není? Nebo nebyla doposud?
28: No tak ono těch veřejných zájmů je celá spousta. Samozřejmě hydrologové, vodohospodáři vodu vidí jako ten nejvyšší veřejný zájem, pro který oni pracují, ale upřímně řečeno, ono, když vlastně sucho pominulo, takové to největší z let 2015-2018, to byly ty vrcholy, tak zase ten zájem o tu problematiku sucha vždycky malinko opadá. A to je společenský zájem, to prostě priorita celé společnosti. Musíme se shodnout vlastně na tom, že ta voda pro nás důležitá je a že na tom listu priorit bude tak vysoko, aby si zasloužila naše vlastně rozpoznávání trvalé a i dostatečný přísun, když to řeknu financí.
19: Takže za vás je dobře, že teď začala znovu fungovat Národní koalice boje proti suchu. Jsou v ní ministři, odborníci, zástupci krajů. Potřebujeme takovou koalici, která bude řešit opatření pro zadržování vody v krajině?
28: Tak já si myslím, že každý impuls, a teď znova říkám to z pozice hydrologa, pro kterého je voda nebo její nedostatek prací každodenní, tak je dobře, že se dostává pozornosti vody a vodnímu hospodářství na té nejvyšší úrovni. Může to opravdu zase nás malinko postrčit k tomu, abychom se možná malinko zrychlili tím směrem ke zlepšování a zvyšování naší schopnosti se potýkat s klimatickými výkyvy, které opravdu, když si to vezmeme, ta vedra jsou čím dál tím častější, zvyšují výpar, takže jestli se můžeme domnívat, že se něco bude dít, tak větší vedra a větší častější sucha.
19: No, já se na to ptám i z toho důvodu, že ex-ministr životního prostředí Richard Brabec, ano, říká, že v minulých letech, když fungovala ta koalice, takže se uskutečnily tisíce projektů na zadržení vody v krajině.
1: Ta drobná opatření zadržení vody v krajině, tak samozřejmě i to, že stovky tisíc lidí vlastně od té doby byly napojeni na kapacitní vodovody.
19: Zmiňoval velkou dešťovku na využití srážkové a odpadní vody v domácnostech, na zahradách a podobně.
1: To sucho přišlo zas a přišlo prostě v podobě, která je ještě silnější než v roce 2018, a proto si myslím, že je nejvyšší čas určitě ten tým obnovit. A
19: tak jestli v tom vidíte potenciálně stejný prospěch i teď do toho nynějšího znovu zavedení té koalice, že by něco takového se opět mohlo podařit a že to je dobře, že něco takového vzniká.
28: No tak za mě určitě je dobře snažit se dělat veškeré typy opatření, které vlastně nám můžou ve vodním hospodářství pomoci. Jenom bych to viděl tak, že to nemusí být nutně jenom ze strany vlastně státu jako takového, a ta pozornost, když se vlastně podaří jí tímhle směrem nasměrovat, tak bude velice hodnotná, když to bude společnost jako taková. Ostatně to je možná, teď přepnu do problematiky povodní, ale celková strategie ochrany před povodněmi pro Českou republiku, která vznikla po velkých povodních 1997 a byla přijatá v roce 2000, tak jmenovala několik principů a jeden z těch principů také byl vlastně, že by ta účast na řešení povodňové problematiky měla být distribuována od státu, respektive ono to vlastně říkala z druhé strany, od těch vlastníků pozemků, vlastníků nemovitostí, přes obce, kraje mohou pomáhat a stát pomáhá tam, kde se jedná o nějaké opatření, které řeší velké území celky, jako ucelená povodí a podobně. A ta role obcí a občanů je klíčová k tomu, aby se vůbec něco změnilo, nebo vlastníků půdy. A proto sucho by to mělo platit úplně to samé. Pokud budeme spoléhat, že za nás všechno vyřeší stát v této oblasti, tak si myslím, že možná mu nakládáme příliš velký balík, ale už jenom to zviditelnění formou takovéhle koalice je podle mě skvělá věc a možná i signál celé společnosti, že to musíme brát vážně, nejenom na té státní úrovni, ale i na dalších.
19: Co ale stát řešit bude a měl by řešit tedy, protože to jednotlivec nevyřeší, tak to je výstavba nových nádrží, přehrad. Babiš oznámil, že koalice povede jednání o tom, že by ministerstvo zemědělství místo 3 miliard korun na příští rok dostalo 4 miliardy pro zadržení nebo pro projekty na zadržení vody v krajině. Má jít mimo jiné o výstavbu nádrží Nové Heřminovy na Bruntálsku, Kryry na Lounsku a Vlachovice na Zlínsku. Ty spasí Česko před odtokem vody pryč?
28: Tak nespasí Česko nádrže v jednotlivých lokalitách, ale když se na to podíváme, tak Nové Heřminovy, ta jejich funkce je spíše v oblasti povodňové ochrany, ale jak Vlachovice, tak vlastně Kryry jsou v oblastech, kde dlouhodobě je známý vlastně deficit vodních zdrojů, takže Kryry to je vlastně Rakovnicko, Lounsko, ten nejsušší region České republiky, kde voda chybí dlouhodobě. Takže jsou tady deficitní oblasti, kde ty nádrže nebo zdroj vody jednoznačně chybí. A ty nádrže jsou vlastně zamýšleny jako ten zdroj vody. Ale není to nádrž samotná. V obou případech je to vždycky celkové řešení toho povodí. Takže když se řekne nádrž Vlachovice, tak to znamená řešení celého toho povodí, včetně ochrany krajiny, tak, aby ta nádrž vlastně mohla fungovat v celku s tím povodím nad tím.
19: A na to bude muset myslet vláda i v případě těch až 20 nových nádrží, které chce projednat v září v rámci toho nového speciálního zákona, protože u těch tří nemá skončit, má jich být 20.
28: Ono celkově v České republice je 69 chráněných lokalit pro akumulaci povrchových vod. To jsou místa, kde vlastně už dlouhodobě, a teď se bavíme opravdu třeba o 100 letech, se ví, že by teoreticky bylo možné postavit vodní nádrž, která by dávala nějakým způsobem smysl. Těhle těch 69 lokalit je dlouhodobě vytipovaných a chráněných tak, abychom tam nepostavili třeba chemičku a nezničili, nebo vlastně neskomplikovali potenciální budoucí využití. No a to, jestli se budou realizovat a které z nich se budou realizovat, to už je otázka vlastně posouzení toho, kde opravdu zdroje chybí a kde jsou potřeba. Takže ptáte se, nevím, kterých 20 je možná na shortlistu, to se přiznám, že v tuhle chvíli nevím.
2: To nevíme ani my.
28: Ale to, že někde ty nádrže, když posoudíme, co vlastně potřebujeme do budoucna. Hmm. A ta potřeba je asi známá, že potřebujeme jednak zásobování obyvatel, ale potřebujeme i třeba kritickou infrastrukturu, jestli průmysl, zavlažování zemědělství. Ono se o tom třeba teďkon hodně hovořilo v souvislosti s novými mlýny, že původně byly zamýšleny jako nádrž, která by měla dodávat vodu k závlahám. Pakliže ten průběh sucha se bude opakovat jako v letošním roce, tak je docela legitimní se zabývat, jestli nepotřebujeme přejít z toho zemědělství závislém na dešťové srážky na nějaký jiný formát. A pak je otázka, jestli na to budeme mít vlastně vodní zdroje. A teprve následně přichází ta otázka, když nám chybí, vlastně víme, že budeme něco potřebovat a ty zdroje nám chybí, tak se zabývat tím, jak je nejlépe zorganizovat, což může být i ta vodní nádrž.
2: No, vodní nádrž, ale to je drahé řešení, ne? Tak neexistuje něco méně invazivního, něco rychlejšího, něco levnějšího, protože třeba Český svaz ochránců přírody teď vyzývá vládu, ať peníze dá spíš do budování mokřadu nebo na revitalizace vodních toků, tak jestli to není vhodnější investice.
28: Ono není dobré podle mého názoru a co se děje historicky tady v Čechách a na Moravě a ve Slezsku je to, že se ta opatření často dávají vlastně jako proti sobě. Jo. To znamená nádrže proti přírodě blízkým opatřením, mokřadům. Ale ono ve skutečnosti, a když se zeptáte kteréhokoliv hospodáře, tak vám řekne, no ale oni by měli být společně proti suchu a proti povodním, protože to není jedno nebo druhé. Ono, otázka je, co potřebujeme. Navíc těch potřeb, které ta naše krajina a společnost má, je více. A my potřebujeme jednak tu vodu v krajině, což opravdu neřeší nádrž to, jestli bude dostatek vláhy pro to, aby přežili lesní porosty a podobně. Tam to takhle nefunguje, že jo? To je potřeba se soustředit na tu vláhu v lesech, na přírodě blízká opatření. Co se týče zemědělství, zmínil jsem sice závlahy, to je jedno z možných řešení, ale nemůžete zavlažovat celou Českou republiku. Takže je tady samozřejmě nutnost se kouknout na to, jakým způsobem s tou půdou zacházíme.

0: ne každá louka, ne každé pole je na tom úplně stejně, takže tam záleží zase na o tom, jakým způsobem je hospodařované. Takže těch opatření je fakt celá spousta. A když nebudeme dělat všechny dohromady,
1: pardon, ale
0: to nebude fungovat.
1: Nádrže byste stavěl, protože třeba Asociace soukromého zemědělství, respektive Jan Štefl, místopředseda této asociace.
2: Nejvíce postižená je Jižní Morava a někde Plzeňsko.
1: Který se spolu s Českým svazem ochránců přírody připojil k té výzvě vládě, říkal, že budování nádrží v krajině, ať velkých nebo malých, tu situaci prostě neřeší.
2: No tak to je hašení požáru a ještě možná špatnýma hasicíma prostředkama, protože
1: v hrubém objemu je nádrží dostatek.
2: Je potřeba, aby do nich byl zajištěn ten přísun té vody.
0: No, ono neřeší z pohledu zemědělce. Na druhou stranu v okamžiku, kdy budeme v situaci, kdy nám chybí zásobování nebo zdroj pro zásobování a obyvatel vodou, tak v tu chvíli máte dvě možnosti. Buď to získat nějaký zdroj podzemní vody, kterých ale u nás obecně dostatečně vydatných je velice málo, anebo použít přehradu, ať už existující, nebo vystavět novou. Takže já bych opravdu se nesnažil dávat ta opatření proti sobě. Já bych se snažil vyjít od toho, co potřebujeme. Co potřebujeme a víme, že do budoucna budeme potřebovat jako zásoby vody. My jsme v situaci, kdy vlastně ta vodohospodářská infrastruktura byla vybudována a byla budována od toho, já jsem zmiňoval rok 1874, to bylo extrémní sucho. A je to vlastně první takové období, kdy se začalo nějakým způsobem projektovat vodní nádrže a následně stavět vodní nádrže právě pro zásobování vodou, které některé z nich dodneska vlastně plní tu svoji funkci. A jsou v té podobě, že vlastně nám zabezpečují ten vodní blahobyt. Ale v okamžiku, kdy nám někde vlastně ta rovnice přestane vycházet, už kvůli tomu, že lidí třeba přibývá v některých aglomeracích, na druhou stranu zvyšuje se výpar, takže obecně té vody protéká relativně méně, protože ne všechny lokality nebo významná města jsou zásobovány z vodních nádrží. Jsou tady i poměrně velké lokality, které využívají zásoby podzemních vod, ale některé odběry se dělají přímo z vodních toků. A jestliže se budeme setkávat s tím dál a častěji s tou situací, kdy ten průtok poklesne pod takovou úroveň, kdy je vlastně možné tu vodu odebírat, tak je na místě se zabývat novým zdrojem. A jestliže nádrž vyjde jako ten nejlepší zdroj možný pro to, tak jsem všemi deseti pro nádrž a řešení celého povodí té nádrže, protože těch uživatelů vody nebo těch potřeb pro užívání vody je tady víc. A stavět je proti sobě není podle mě dobré.
1: Je to teď i velké politické téma, dotýkáme se toho počas celého toho rozhovoru. Ministr životního prostředí pan Červený teď na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády vypočítával, kolik už miliard korun, kolik práce se letos investovalo do opatření na zadržení vody v krajině.
3: Ochrana kvality povrchových a podzemních vod, vodovody, kanalizace, čovky neboli čističky odpadních vod, využívání srážkové a šedé vody.
1: Voda je podle něj teď na prvním místě. Opozice nicméně do vlády kvůli suchu tepe. Předseda starostů Vít Rakušan na tiskovce ve sněmovně vyzval ministerstvo životního prostředí, aby přestalo vést ideologické války a začalo vnímat rizika, která klimatická změna přináší.
4: Aby přestalo vést své ubohé a hloupé ideologické války, aby přestali válčit s takzvanou zelenou ideologií.
1: Ex-ministr životního prostředí Hladík z Lidovců zase říká, že vláda nedává na boj se suchem dost peněz. ODS pak prosazuje vlastní sadu opatření a kritizuje vládu.
5: Vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
1: Říkám si, jestli se nemělo něco dít už dávno. Pan Babiš říká, že není na místě teď kritizovat vládu za to, že se právě probudila, protože sucho řeší už asi 10 let. Přesto teď se toho děje hodně, ale to, že bude sucho, se asi trochu dalo očekávat, ne?
0: No, předpověď u nás, že konkrétní léto bude suché nebo extrémně suché, možná není. Tak, ale je pravda, že po každém suchu jsme pouze v situaci před dalším výskytem sucha. No a to, jestli se dá investovat víc, myslím si, že souvisí s tou otázkou priorit celospolečenských. Proto říkám, že jsem vlastně rád, když se sucho stane tou větší prioritou, ale musí být rozpoznávaná celou společností, protože jinak samozřejmě mohou přehlušit úplně jiné jevy.
1: Jaké očekáváte, že budou dopady toho letošního sucha? Nemůže právě to být impulzem k tomu, aby společnost si uvědomila, jaké rozsáhlé škody může sucho napáchat a třeba brala ho jako důležitější prioritu?
0: To je velice složitá otázka a vlastně, když se podíváte na rok 2015-2016,

0: 18, tak on ten průběh sucha nebyl zase až tak odlišný od toho současného. A vlastně vyčíslení těch škod je velice problematické. Oni nejsou tak dobře vidět, jako třeba při povodních nebo při jiných projevech extrémního počasí, vichřice a podobně. Ale pravda je, že vyčíslit se dá třeba pokles produkce ve vodních elektrárnách, ale to není to, co vlastně lidé běžně vidí. A dokud vlastně teče pořád voda z těch kohoutků, tak se velice špatně nějakým způsobem vyčísluje, kromě právě třeba hydroenergetiky, kromě třeba zemědělství, ale konkrétně, že by každý vlastně viděl a dokázal si na něco sáhnout, je strašně složité. Takže
1: myslel jsem to, pardon, i tak, že úroda nemusí být tak kvalitní, jako se dalo čekat. Vidíme to i na těch trávnících, které už nejsou zelené, ale jsou bílé, vyprahlé, vytrhané, hnědé.
0: Je to tak. A na druhou stranu, on každý asi vnímá ty dopady úplně jiným způsobem. Takže my dokážeme dobře vyčíslit pokles úrody zemědělské, dokážeme vyčíslit pokles výroby elektrické energie, ale u těch ostatních věcí, to, jak ta krajina vypadá, tak tam přece jenom jako nějaké finanční vyčíslení a nějaké dopady jsou velice složité. Je to spíš o tom, co člověk vidí a sám vnímá jako projev toho sucha, který se mu už nelíbí a vnímá ho sám jako za hranou. Takže ono to není tak snadné vlastně, aby si každý dokázal představit, jaké ty dopady jsou, zvlášť pokud přímo na něj v podobě té netekoucí vody z kohoutku se neprojevují.
1: A k té mé podotázce, nemáte obavu, že právě to, že to není tak vidět, nakonec nemusí být tím impulzem k tomu, aby ta společnost brala nedostatek vody, který je v té krajině, vážně?
0: Svým způsobem výhodou by bylo, kdyby to sucho bylo trvalý projev, kdy to opravdu vidíme každý rok. Často jsme srovnáváni nebo se dává za vzor Izrael, jakým způsobem hospodaří s vodou, ale tam je ta situace právě společensky úplně jiná. Takže ano, pokud to sucho dokážeme udržet vlastně na zřeteli, možná mediální podporou, podporou politickou, a zlepšíme ten obraz vodního hospodářství jako něčeho, co nám zabezpečuje blahobyt a dobré fungování společnosti, a tak podle mě jedině dobře, musíme se o to snažit.
1: Dobrá, tak moc díky, že jste si na nás našel chvíli, že jsme o tom mohli mluvit.
0: Díky moc, mějte se krásně, naschledanou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl spolu se mnou dneska Jan Daňhelka, což je ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu. A mluvili jsme spolu o nedostatku vody i o Národní koalici boje proti suchu. Jejímiž členy jsou mimo ministrů nebo předsedy vlády a zástupců samospráv, třeba i ředitel ČHMU, šéf povodí Vltavy a další experti a klimatologové. Naslyšenou zítra.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Je 10:30.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Jednotliví ministři dnes začnou jednat o rozpočtu pro příští rok. Na rezortu financí, který má státní kasu na starosti, by se měly scházet během dneška i zítřka. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO už dřív řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. Při ruském raketovém útoku na Pečinihy v Charkovské oblasti zemřelo 10 lidí, dalších 8 je raněných. Oznámila to Charkovská oblastní vojenská správa. Útok poškodil několik domů, kavárnu, poštu a auta. Ukrajina v noci naopak vyslala na Moskevskou oblast asi 600 dronů. Srpnové zemětřesení v západní Kolumbii způsobilo škody v přepočtu za asi 200 miliard korun. Zemřelo nejméně 289 lidí, přes 4 tisíce jich utrpělo zranění. Oznámil to prezident Abelardo de la Esprieja. Prezident zároveň nařídil, aby na zasažených místech zůstaly pátrací a záchranné týmy. Internetový gigant Google kupuje obchodní data zkrachovalé americké letecké společnosti Spirit Airlines. Údaje v hodnotě v přepočtu přes 200 milionů korun chce využít k trénování své umělé inteligence. Informace vychází z dokumentů z konkurzního řízení a vyjádření společnosti Google. Senát kvůli nepříznivé předpovědi počasí ruší dnešní letní kino v pražské Balčtejnské zahradě. Od 9 hodin večer se tam měl zdarma promítat film Letní škola 2001. Podle meteorologů je ale po 8 hodině až 80% pravděpodobnost deště. Přidáme dopravní informace v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na D7 jsou kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště na 2. kilometru je dlouhodobé omezení zdržení v obou směrech teď asi 10 minut. Od sjezdu na Kněževes i na Horoměřice. Na D1 je zdržení na příjezdech do Brna. Na kilometru 196 je omezení. Pomalu se jede od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. Zdržení směrem na Vyškov je asi 10 minut. Na D2 je kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona před nájezdem na D1 je ze 3. kilometru, zdržíte se 4 hodiny. V Praze je silný dopolední provoz, komplikace jsou dál na jižní spojce směrem na Smíchov. U sjezdu na Pankrác do Sulické ulice je hromadná nehoda. Více aut ve dvou levých pruzích a zdržení od magistrály asi 4 hodiny. 15 minut se jede v koloně taky v Liberecké od sjezdu na Prosek do Holešoviček. Kolona na 4 hodiny je i v Povltavské ulici od Prosek k Bulovce. Zdržení je teď i na magistrále. 10 minut naberete na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice. Provoz brzdí i omezení u hlavního nádraží a taky na Hlávkově mostě. Vždy 10 minut navíc. Dobře dojďte. Teď je oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti, zpočátku na jeho západě Čech místy se slabým deštěm, během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu a teploty 17 až 22, na jihu Moravy až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 13. Mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout a měnit se na jihozápadní. To byly zprávy a začíná úterní Osobnost Plus.
4: Čínská strategie má být vítězství bez války. Proč se tedy Peking tak intenzivně na válku připravuje? Čína má dnes druhé nejvyšší vojenské výdaje na světě. Za rok 25 se odhadují na zhruba 340 miliard dolarů. Od nástupu Xi Jinpinga se oficiální obranný rozpočet téměř zdvojnásobil a Čína dál rozvíjí hypersonické zbraně, vojenskou umělou inteligenci i schopnost působit daleko za svými hranicemi. Sinolog Martin Hála, zakladatel projektu Synopsis v Osobnosti Plus, právě teď. Vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
2: Osobnost Plus.
4: Jak už jsem řekla, pane Hálo, Čína dnes investuje do zbraní mnohem více, než tomu bylo v minulosti. A já se ptám, proč, když takový mírotvorce je ten Čína, že v uvozovkách?
5: Tak já myslím, že bychom asi měli maličko upravit tu úvodní premisu, že Čína tradičně dává přednost vítězství beze zbraní. Já myslím, že je to spíše tak, že v tom tradičním čínském strategickém myšlení, které do velké míry ovlivňuje i to dnešní, tak se spíše preferuje vítězství bez boje, což neznamená automaticky beze zbraní. Naopak ty zbraně jsou tam nutným předpokladem toho vítězství bez boje, protože ten, kdo jaksi mohutně zbrojí a může demonstrovat moc a sílu a připravenost na válku, tak samozřejmě může tady těch zbraňových systémů, které má k dispozici, použít k zastrašení protivníka, vlastně k navození takového dojmu, že to vítězství Číny v případném konfliktu by bylo nevyhnutelné a že je lepší to vzdát bez boje. Takže to je vlastně jako takový nutný psychologický předpoklad toho základního konceptu.
4: Ale dál jedou po té ekonomické linii primárně a tohle tedy, jak jste řekl, je jen odstrašující nástroj.
5: Ano, ano, přesně tak. Jako, kdybychom se to chtěli nějak znázornit, tak se můžeme podívat na ty konflikty, které teď s železnou pravidelností probíhají v Jihočínském moři, tedy v té jeho části, které na Filipínách se říká Západofilipínské moře, kde Čína demonstruje jaksi vyspělou námořní techniku. Má tam nejnovější, nejmodernější lodě pobřežní stráže. Ale když pak dojde ke konkrétnímu konfliktu, tak většinou se odehrává mačetami, noži, vodními děly, v jednom případě dokonce použili čínští vojáci kopí. A to myslím, že docela dobře ilustruje celé to myšlení. Je třeba ten konflikt držet jaksi těsně pod úrovní propuknutí nějakého kinetického střetu, protože to by samozřejmě vedlo k nějaké úplně jiné eskalaci.
4: Jinému typu války. Co na to čínští vojáci, jenom pro zajímavost jsem si představila, jak za zády mají armádu super vybavenou nejlepšími zbraněmi a pak jim dají do ruky kopí a řeknou jim běž.
5: No, tenhle konkrétní případ, který se týkal nikoliv regulární armády, ale čínské pobřeží hlídky, což de facto je dneska taky součást armády, kterou Čína používá k podobným operacím. A při tom konkrétním konfliktu potom asi vezmete, když nemůžete použít ty supermoderní zbraně, tak vezmete to, co máte při ruce.
4: Já jsem udělala takovou porovnávačku, kolik ty jejich roční výdaje reprezentují v jiných zemích a je to opravdu, zdá se to, docela šokující číslo. Protože to jsou vlastně tři české státní rozpočty celé. Já vím, že je jich hodně, ale i tak, existují vůbec nějaké zbraně, které tahle jaderná velmoc by neměla k dispozici?
5: Tak zase možná bychom měli tu otázku maličko přeformulovat, protože Čína samozřejmě má k dispozici nejrůznější zbraňové systémy, má mezikontinentální balistické střely, jaderné hlavice, různé prostředky ke kybernetické válce, zapojuje umělou inteligenci, jak jste zmínila a podobně. Ale v současné době ten charakter války se velmi dramaticky mění, tak říkajíc před očima. Když se podíváme na Ukrajinu, tak tam vlastně během 4 let došlo k přechodu mezi několika různými typy válek, od té počínající tankové války přes tu dělostřeleckou až k té současné dronové a elektronické. A ta situace se dále vyvíjí. Jo? Čili tady myslím, že asi ani nejde o to, jestli máte, nebo kolik máte zbraní ve svém arzenálu, ale zda v tom arzenálu máte vhodný typ zbraní a vhodnou taktiku pro nějaký konkrétní scénář konfliktu, který by se mohl odehrát.
4: Tak, tam přesně měla směřovat má další otázka, totiž na jaký typ války se vlastně Čína připravuje?
5: No, ten bezprostřední konflikt, který hrozí, tak je samozřejmě v tchajwanské úžině, případně v Jihočínském moři a možná ve Východočínském moři s Japonskem, ale ten úplně jaksi nejbezprostřednější a ta varianta, o které se nejvíc diskutuje, tak je případný konflikt s Tchajwanem. Ale zase, jak by vypadal takový konflikt? Mohla by to být jako přímočará invaze, mohla by to být nějaká blokáda, mohla by to být kombinace všech těchto vojenských prostředků s nějakým ekonomickým a politickým tlakem, což je nejpravděpodobnější. To za prvé, čili tam máte, jak si ten scénář je velmi složitý. A navíc je velmi pravděpodobné, že ten konflikt by asi nezůstal na bilaterální rovině, ale velmi rychle by eskaloval do nějakého regionálního, možná globálního konfliktu.
4: S účastí Američanů.
5: S účastí Spojených států a nejen Spojených států, ale i jejich spojenců oblasti, jako je třeba Japonsko. Jo? Čili tam zase ta eskalace, myslím, velmi komplikuje ty možné scénáře vývoje takového konfliktu.
4: A myslíte si, že v tuhle chvíli je ta čínská armáda bez ohledu teď na ty dopady všude kolem, ale by byla schopná porazit i Američany na Tajvanu?
5: Tak k tomu existuje celá řada válečných her a různých simulací. CSIS, Center for Strategic and International Studies, ve Washingtonu jich provedlo dokonce celých 24, kde tady počítali hlavně se scénářem přímé čínské invaze na Tchaj-wan. A podle většiny těch scénářů Pokud by Američané reagovali pohotově, tak by se čínské lidově osvobozenecké armádě ta okupace Tajvanu nepodařila, ale došlo by na obou stranách k obrovským ztrátám a patrně by to zdevastovalo tajvanskou ekonomiku s dalšími důsledky pro ekonomiku světovou, protože Tajvan je samozřejmě klíčový bod v těch mezinárodních dodavatelských řetězcích.
4: Pardon, platí tedy, že Čína, dokud bude Tajvan bekován Američany, takže si nedovolí opravdu vážně okupovat, zaútočit?
5: No, tajvanská bezpečnost samozřejmě do velké míry závisí na podpoře Ameriky. To je jaksi jednoznačné, je to dlouhodobá situace, ale jak víme, tak Spojené státy mají vůči Tajvanu stále ještě tu politiku strategické ambivalence, nejednoznačnosti. Čili tam je to jaksi na úrovni psychologie. Jako zasáhne Amerika, nezasáhne Amerika, nikdo neví.
4: Taková hra. Mentální hra.
5: Přesně tak.
4: A na druhou stranu, když víme, že teď od Trumpova nástupu v Bílém domě, tak je Čína vlastně rival pro Ameriku číslo jedna. Ani se tím ten Trump netají. To znamená, že by Číňané byli asi neprozíraví, kdyby počítali s tím, že ta Amerika cukne o tamtud, ne?
5: A naopak. Já myslím, že obě strany jsou si vědomy toho, že ty scénáře, možné scénáře případného konfliktu mezi těmi dvěma hlavními geopolitickými rivaly, jsou nejasné a nezřetelné. Obě strany si to uvědomují a jsou velmi opatrné ve vzájemném přístupu a z toho vlastně pramení ten jaksi vnější detant, který teď probíhá mezi Čínou a Spojenými státy, pokud to tady můžeme vůbec takhle nazvat. Každopádně obě ty strany, myslím, že by se zdráhaly učinit nějaké ukvapené kroky.
4: Víte, zbraně jsou jedna věc, a teď mluvím o té straně Číny samozřejmě. Zbraně jsou jedna věc, ale schopnost použít ty zbraně je věc druhá. Jak doopravdy dobrá je čínská armáda v tuhle chvíli?
5: Tak to je zase otázka, na kterou se těžko hledá odpověď. Je pravda, že čínská lidově osvobozenecká armáda nebyla v aktivní vojenské situaci skoro půl století, tedy od roku 79, od té pohraniční války s Vietnamem. Vzhledem k tomu, že se ta válka, nebo ty scénáře války a ta technika války, celý ten warfare tak dramaticky mění, tak vlastně předchozí zkušenosti asi jsou méně relevantní, než byly dříve. Dokonce možná můžou být v některých případech na překážku, protože, jak už se říká, řada generálů má tu tendenci bojovat ty minulé války, že jo. Čili je to velmi těžké posoudit, ale myslím, že zajímavý úhel pohledu tady poskytuje stanovisko čínského vedení samotného, které očividně, nebo jmenovitě teda Xi Jinping, očividně příliš té své armádě nedůvěřuje, protože ji podrobuje neustálým čistkám. Vezměme třeba, že ten nejvyšší vojenský orgán v Čínské lidové republice, tedy Ústřední vojenská komise, jejíž současná podoba byla ustavena před 4 lety v roce 2022 se 7 členy, tak teď má členy 2, tedy Xi Jinpinga samotného a jeho zástupce Zhang Chongmina, a všichni ostatní zmizeli, jsou vyšetřovaní a podobně.
4: Mimochodem, dělá to Xi Jinping kvůli tomu, aby mu nevyrostl nikde náhodou konkurent, myslím ve vlivu samozřejmě a v moci, a nebo protože je ta armáda prostě korupčně prolezla.
5: Tak ta korupce je všudy přítomná, nejenom v armádě, tak je to systém jedné strany s absolutní mocí jedné politické garnitury a absolutní moc vede k absolutní korupci, to je všeobecně známo, čili ta korupce se netýká jenom armády, ale celé té společnosti, odtud tedy ty Xi Jinpingovy čistky, ale to je samozřejmě jenom jedna část toho problému. Xi Jinping samozřejmě si vyřizuje i nějaké osobní účty, ale v tom případě vojenského velení je velmi pravděpodobné, pravděpodobné, že ty Česky představují určitou netrpělivost Xi Jinpinga s tím, jak se armáda připravuje na ty možné scénáře, které, nebo na ty možné úkoly, které ji stanoví, zejména na to případné, jak to formulují v Čínské lidové republice, znovu sjednocení s Tchaj-wanem. Že tam Xi Jinping si to zjevně klade za svůj jaksi životní úkol, za svůj historický odkaz do budoucna, čili by asi rád nějakým způsobem tuhle situaci řešil během svých funkčních období, které zřejmě teď budou asi doživotní. Zřejmě se mu nezdá, že ta armáda dostatečně rychle postupuje v té přípravě na tenhle scénář.
4: Ale to je docela pikantní, že Xi Jinpinga trápí příprava na něco, k čemu sám není odhodlán. Jako, tak to působí.
5: No, já myslím, že z jeho strany to odhodlání bych asi nepodceňoval. Jak už jsem říkal, vidí v tom podle všeho svůj historický odkaz a dokonce se traduje, když to nikdy není potvrzeno, že vlastně právě připojení Tchaj-wanu k Číně si zadal jako úkol, na jehož základě mu ti stařešinové komunistické strany povolili to prolomení těch limitů na počet mandátů předsedy čeloročí čili čínského prezidenta, že jim slíbil, že když tady bude mít tu neomezenou moc, tak připojí Tchaj-wan k Číně.
4: Já vím, ale na druhou stranu on přeci dobře ví, že v okamžiku, kdyby začala realizovat tuhle operaci, takže jak jsme o tom mluvili, prostě tím to nekončí Čínou a Tchaj-wanem. Tam jsou Američané, tam přijdou Japonci, tam rozumíte, a do tohohle přece nebude.
5: No, Marx, Leninisté a Xi Jinping zejména jsou zpravidla velmi ambiciozní lidé, přesvědčené o nějaké železné logice dějin. A nejsem si zdali, jak si ta nejistota může sama o sobě odradit lidi, jako je právě Xi Jinping, od případné akce. Navíc, jak říkám, obě strany se připravují na ten konflikt, který by mohl vzniknout v budoucnu, někdy dokonce i v blízké budoucnosti. A ta situace neustále se mění, že?
4: Vy máte svůj soukromý odhad, v jaké pětiletce, řekněme, by k tomu mělo dojít?
5: Tak já neměřím čas na pětiletky. Žádný soukromý odhad nemám, respektive nějakého přesného odhadu bych se velmi obával, ale doufám, že to teda hned tak nebude. No.
4: Víte, když v okamžiku, kdy je ta čínská armáda už proto, že Číňanů je tolik, tak relativně velikánská, jdou tam takové obrovské peníze. Tak otázka dne je, má se Západ téhle vojenské síly bát už v dané chvíli?
5: Tak já myslím, že přinejmenším teda Spojené státy, které by asi nesly největší tíži toho případného konfliktu, tak berou Čínu, jak už jsme říkali, velmi vážně, velmi seriózně. Jestli se bojí, že tak strach je emoce, která se těžko měří, ale je jasné, že se na takový scénář do budoucna velmi pečlivě připravují. Já myslím, že zcela očividně se změnil jeden aspekt, že Čína pokročila natolik, že by jakákoliv vojenská aktivita Spojených států a jejich spojenců v západním Tichomoří byla velmi riskantní. Třeba ještě v roce 1996 během té takzvané třetí krize v tajvanské úžině, kdy tady Čínská lidová republika ostřelovala vody kolem Tchaj-wanu, aby ovlivnila výsledky prvních svobodných prezidentských voleb na Tchaj-wanu, tak tehdy stačilo, aby Clinton poslal jednu letadlovou loď s jejím doprovodnou skupinou do západního Pacifiku a Čína se stáhla. To myslím, že dneska už by se nestalo. Respektive, kdyby to Amerika udělala, ona by to asi neudělala, kdyby to udělala, tak by oni mohla přijít o tu letadlovou loď. Jo, čili ten přístup do západního Pacifiku určitě se změnil.
4: Víte, co je zajímavé kolem Číny, a myslím, že v některé z osobností plus jsme o tom už spolu hovořili, že totiž s válkou natvrdo u té Číny prostě nikdo z lajků nepočítá. Jaderné zbraně a tak dále, to všechno máme spojené s Ruskem, protože vidíme, jak to umí používat. A vy jakoby naznačujete, že oni makají na tom, aby tu skutečnou válku případně byli schopni vést. Ale celý svět furt neustále ukolébán, jakože tam se vlastně nic neděje. Že?
5: Tak to je asi jako v zavedený psychologický mechanismus, dokud nejsme konfrontováni s nějakou nepříjemnou realitou, tak se ji samozřejmě snažíme vyhnout. Že? Tak před tou invazí na Ukrajinu asi si taky moc lidí nepočítal s tím, že by takovýhle na první pohled šílená situace mohla vzniknout. A tady je to, myslím, podobné, protože kdyby skutečně došlo k nějakému konfliktu mezi Čínou a Spojenými státy, tak zaprvé by to nebyl zase konflikt jenom těch dvou velmocí, ale zapojil by se do něj zpravidla teda jako v téměř jistotou vlastně celý svět. Jestli by to stihnul, no. A byl by potenciálně devastující nebo i fatální, že? Protože jeden z těch aspektů toho prudkého čínského zbrojení je změna nikoliv explicitní, ale implicitní jaderné doktríny Čínské lidové republiky. Jo, Čínská lidová republika má jaderné zbraně od roku 1964, ale až do Xi Jinpinga dodržovala doktrínu omezeného odstrašení a na nezaútočení jako první. Měla relativně skromný arzenál, který měl sloužit jenom k tomu, aby odstrašil případného jiného jaderného útočníka. Ale v éře Xi Jinpinga ten jaderný arzenál velmi rychle roste. Teď se odhaduje, že Čína má nějakých 620 jaderných hlavic a do 2-3 let by jich měla asi 1000, což je stále jako hluboko pod
4: Amerikou a Ruskem.
5: Ano, ale blíží se tomu, je pravděpodobné, že Čína teda usiluje o nějakou jadernou paritu. Jo? Což je jedna věc. Druhá věc je, že Čína není vázána žádnými těmi smlouvami o omezení jaderného zbrojení, které ještě dobíhají, když tak.
4: My už taky ne,
5: no, ale pořád jsou tam nějaké vyjednávací mechanismy mezi Ruskem a Spojenými státy, ale Čína toho není účastná. To je jedna věc. A druhá věc je, že to vlastně zásadně mění tu předchozí logiku toho jaderného odstrašení, kdy proti sobě stály dvě mocnosti, které měly v zásadě paritu. Jo, teď je tu třetí mocnost, která je rychle dohání. A navíc velmi intenzivně spolupracuje s jednou z nich. Čili z toho vyvažování dvoustranného, teď máme trojúhelník, který navíc není jaksi rovnoměrný. Jo.
4: Vy si myslíte, že Čína je méně nevyzpytatelná než třeba Severní Korea, pokud je o použití jaderných zbraní?
5: No, to asi je, protože Severní Korea je jaksi totální černá skřínka, že jo, v tomhle tom a její vedení, tam musíme teda pochybovat v některých případech o příčetnosti těch vedoucích představitelů. Čína je samozřejmě mnohem racionálnější, ale nevím, zdali nás to může uklidnit, protože i racionální jaksi předpoklady vedou k těm scénářům možného nebo velmi pravděpodobného střetu do budoucna.
4: Právě proto, že Čína má ten zálusk jakoby na další území, zatímco Severní Korea si sice už dekády sní o Jižní Koreji, ale všichni vědí, že k tomu jako nemůže dojít.
5: Ano, Severní Korea ostatně nedávno deklarovala, že Jižní Korea je cizí nepřátelský stát, takže zjevně o nějaké znovu sjednocení v uvozovkách neusiluje.
4: Sinolog Martin Hála je dnešním hostem Osobnosti plus. Vy jste zmínil Ukrajinu. Řekněte mi, jaký je optimální výsledek ruské agrese na Ukrajině pro Čínu?
5: Tak Čína především se snaží vyhnout nějaké katastrofální porážce Ruska a případnému kolapsu toho Putinova režimu.
4: To Západ taky.
5: To Západ taky, ale z jiných důvodů. Tam je tam samozřejmě jistá shoda v tom, že obě strany se bojí, že ten režim by se mohl náhle zroutit, ale tímto jak si končí, tím negativním vymezením těch zájmů. Jo. Na Západě samozřejmě ten ideální scénář by byl, kdyby v Rusku byl nějaký demokratický režim, který by neohrožoval své sousedy, což není úplně představa Čínské lidové republiky. Peking samozřejmě vítá to, že Rusko má ten potenciál udržovat pozornost a zaměstnávat Západ na té evropské hranici.
4: Čili Číně jde o to, aby Rusko zůstalo agresivním protipólem Západu, zatímco Západ chce Rusko bezpečné a rozhodně ne agresivní.
5: Je to jiné Rusko, které chce Západ a které chce Čína, ale máte pravdu, že se shodují v tom, že obě strany si nepřejí totální chaos v zemi, která má nějakých 4,5 tisíce jaderných hlavic.
4: Podle toho, co říkáte, se zdá, že Xi Jinping je vděčný za Putina, který tak akorát je na té hranici, kde by nevyhrál a neprohrál. Je to tak?
5: Já myslím, že Xi Jinping má Putina přesně tam, kde ho chce mít. Čili vlastně jakákoliv změna v režimu nebo té stávající rovnováhy by asi nemusela být pro Peking úplně příjemná.
4: Myslíte si, že ten paradox v celém té oblasti, totiž, že Západ ani Čína si nepřejí kolaps Ruska, jak jsme to řekli. A to, kde se jakoby začínají rozcházet, to znamená hned po téhle hranici. Tam chceme Rusko takové, chceme takové. Takže povede k nějakému zvýšenému napětí Čína-Západ?
5: Já myslím, že je to jenom jeden z aspektů. To napětí je strukturální a mohli bychom říct přímo systémové. To poroste tak jako tak, protože ty dva politické systémy jsou v podstatě neslučitelné a na obou stranách panují jisté univerzalistické ambice. Tam prostě k nějakému setrvalému konfliktu napětí dojde nevyhnutelně. Teď jenom otázka, jakým způsobem se bude manažovat.
4: Cítí se Čína v daný moment tím jakoby absolutně nejsilnějším protipólem Západu? Cítí to tak? A žene jí to? Tohle je to, co žene Xi Jinpinga?
5: Tak já bych se nechtěl úplně vcitovat do psychologie generálního tajemníka Xi Jinpinga, ale myslím, že už to není jenom subjektivní pocit. Je to vlastně reálný fakt, že Čínská lidová republika je, ostatně je to deklarováno v celé řadě oficiálních dokumentů na té straně Spojených států a částečně teď i v oficiálních dokumentech Evropské unie, je jaksi bezprecedentní výzvou pro ten demokratický svět. Čili to je vlastně objektivní fakt.
4: A teď máte pocit, že ten západní svět v čele s Amerikou, že umí v realitě něco efektivního dělat proti rostoucí moci Číny?
5: Tak Západ svojí neúplně promyšlenou politikou tu čínskou výzvu vlastně vybudoval, že za těch posledních několik desetiletí. Jako pozitivní fakt je, že si to konečně začal uvědomovat se značným zpožděním před zhruba necelými desetilety a od té doby se s ním snaží nějak vyrovnat. Ale bohužel ta politika, která by měla vést k nějakému manažování toho vztahu s Čínou, je hodně křivolaká, mění se, není jednotná a to je ta největší slabina.
4: Máte pocit, že Donald Trump v Bílém domě Čínu posiluje nebo oslabuje?
5: Já myslím, že Donald Trump oslabuje ten stávající světový řád a zejména oslabuje tu demokratickou alianci nebo západní alianci, chcete-li, čímž teda objektivně vlastně nahrává Čínské lidové republice, protože tohle je jaksi největší devíza toho demokratického tábora.
4: Kdybyste vy sám mohl v jedné větě v tuhle chvíli doporučit, co by měl dělat Západ, aby zastavil tu rostoucí sílu Číny. Co by to bylo?
5: Koordinovaná, promyšlená politika ve spolupráci všech demokratických spojenců.
4: Sinolog Martin Hála, šéf projektu Synopsis, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
5: Také moc děkuji.
4: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecín.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: O rozpočtu pro příští rok začnou na rezortu financí jednat jednotliví ministři. Moskva zažila největší dronový útok za poslední dva roky. Na ruské hlavní město zamířilo údajně asi 800 dronů. Portugalsko bojuje s lesními požáry. Situace se kvůli horku a větru může podle úřadů ještě zhoršit. Zprávy Plusu v úterý 18. srpna. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO dnes začne jednání s dalšími ministry o rozpočtu Česka na příští rok. Podle informací Českého rozhlasu by za ní mělo přijít 6 kolegů z vlády. Další vývoj ohledně výdajů a úspor očekává třeba Martin Šebestián, ministr zemědělství za SPD. V příštím roce totiž počítá s vyššími náklady, například v oblasti boje proti suchu.
2: Jsou tam 4 základní opatření, propojování vodohospodářských soustav, aby jsme dostali pokud možno tu pitnou vodu do co největšího území v České republice prostřednictvím vodovodů. Druhá věc je budování malých vodních nádrží a rybníků, závlahy a příprava těch větších vodních děl je 4. oblast.
0: Podle Šebestiána by na opatření mělo jít asi 5,5 miliardy korun. Letos měl rezort k dispozici 3 miliardy.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Na Moskvu od včerejšího večera zamířilo asi 600 dronů, tvrdí to moskevský starosta Sergej Sobjanin. 180 dronů ruská protizdušná obrana sestřelila nad moskevskou oblastí. Způsobené škody zatím nejsou známé. Na místech dopadu trosek, ale podle moskevských úřadů pracují záchranné složky. Ruská média označují tento útok dronů za největší za dva roky.
3: Uživatelé Telegramu zveřejnili v noci několik videí, které zachycují buď let bezpilotních letounů, nebo požáry po dopadu jejich trosek. Podle ukrajinského monitorovacího telegramového účtu Exilenova Plus jedna ze střel ruské protivzdušné obrany při snaze sestřelit drona zasáhla obytný dům ve městě Pavlovský Posad. Na místě vypukl požár. Ukrajinské drony pak údajně zasáhly sklad Wildberries za Moskvou. Podle analýzy deníku Kyiv Independent současná válka Ruska a Ukrajiny stále více připomíná totální válku. Kromě bojů na frontě a ničení vojenských cílů v Týlu zahrnuje také ničení ekonomických cílů a civilní infrastruktury. Z Lvova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Portugalsko zmobilizovalo asi 1000 hasičů kvůli nejméně 5 aktivním požárům po celé zemi. Informuje o tom portugalská veřejnoprávní RTP. Některé požáry se sice pomalu sklidňují, úřady se ale obávají dalších splanutí kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Meteorologové na dnešek předpovídají silný vítr a vysoké teploty. Čas na dopravu. V dopoledním vysílání Plusu na D7 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení. Kolona ze 3. kilometru je teď asi na 5 minut. Na D2 je kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy. Před nájezdem na D1 je ze 3. kilometru od obchodního centra Olympia. Zdržíte se 15 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Roudnici na 29. kilometru je omezení. Projíždí se zúžením pomalu až na 33. kilometr, zdržení 15 minut ve směru na Ústí. A v Praze jsou komplikace na jižní spojce směrem na Smíchov. U sjezdu na Pankrác do Sulické ulice je hromadná nehoda. Více aut ve dvou levých pruzích a zdržení od magistrály 15 minut. Dobře dojeďte. Je oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti, místy se přidá déšť a teploty 17 až 22 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Úterní Plus.
4: Nic osobního.
5: Prostě biznis.
4: Jana Klímová.
5: Petr Šimůnek.
4: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
5: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
4: Češi expandují v zahraničním biznisu. Jejich podíl na zahraničních společnostech se podle nejnovějších statistik OSN v posledních 10 letech zvýšil 4násobně a byl to 3. největší růst v celé EU. podíváme se na největší zásahy z nedávné doby. Například na nákup podílu zbrojaře Michala Strnada v italské pneumatikárně Pirelli.
5: A téma číslo 2, syn zesnulého nejbohatšího Čecha Petr Kellner junior koupil na začátku minulého měsíce tradičního českého výrobce klobouků Tonak. Petr má o tyto věci národního kulturního dědictví zájem, řekl nám manažer Kellnerovy investiční společnosti Palmont. Jak na tom Tonak je a kdo ho už dříve zachraňoval, to je naše druhé téma. Pojďme tedy k tomu prvnímu. Češi expandují v zahraničním biznisu. O té statistice teď psal Bloomberg, tak kolik toho Češi v zahraničí nainvestovali?
4: Je to fantastická věc, ano, ti musím říct, vlastně se obrací vítr nebo trend. My jsme byli dekády zvyklí slýchat, jak nějaká zahraniční firma koupila nějakou českou a byli jsme vlastně za to vděční a vždycky se to oslavovalo, že tady je vstup zahraničního kapitálu. Ale poslední roky, není to věc posledních měsíců, ale dokonce let, se děje opak. Čeští investoři kupují ty zahraniční a často i velmi ikonická jména, dnes je taky budeme zmiňovat. Takže nejdřív suchá statistika, kterou už jsme tady taky slyšeli, podle OSN se přímé české investice v zahraničí za posledních 10 let od roku 2014 do roku 2024 zečtyřnásobily a byly tak nejrychleji rostoucí v EU po Lucembursku a Rumunsku, ale to Rumunsko mělo daleko menší základnu, takže ten růst je opravdu velikánský. A i podle ČNB, jak si správně zmínila v tom posledním článku Bloombergu, zmiňuje, že už je i významný příliv dividend ze zahraničí. Zase my jsme často slýchávali, jak odcházejí peníze z
5: tak
4: Česka.
5: Tak oni odcházejí pořád asi, že jo?
4: To samozřejmě ano, zejména
5: dividend,
4: z bank
5: a tak dále.
4: A tak dále, ale už
5: velké
4: se...
5: téma české levice, která ale... téměř mizí a teď jí zmizí i téma, jestli...
4: Česká levice by se měla podívat na to, že už přichází peníze i ze zahraničí sem zpátky na dividendách, které vydělávají čeští investoři, kteří koupili ty zahraniční firmy. Ten proud se fakt obrací. Podle předběžných dat ČNB investovaly české firmy v roce 2025 přímo v zahraničích 53,6 miliardy korun a byl to druhý nejvyšší objem v historii. Já myslím, že letos se to ještě překoná. Nejvíc šlo do Německa, potom do Spojených států a Brazílie. Kumulativní přímé české investice v zahraničí činily na konci roku 2024 skoro 74 miliard dolarů. To je dvakrát tolik než v Polsku a Polsko je čtyřikrát tak velká země. Ale Polsko je pro zajímavost další země, která má takovýhle trend jako Česko. Dokonce o tom psal i německý Handelsblatt, že české a polské firmy skupují ty německé.
5: Mimochodem jsem četla teď nedávno, že polské firmy začínají právě taky ve velkém investovat u nás. Takže
4: a obráceně, jako... české taky v Polsku. Myslím, že to je úplně logické, ale pojďme se podívat na to, jak české firmy investují v Německu, protože to je něco, co je super zajímavé. Ten Mittelstand, takový to jádro, střední stav, nemá své následovníky. To, co se řeší v Česku, jestli otcové zakladatelé mají komu tu firmu předat, tak v Německu se děje to, že ne, že třeba 70% nemá ty následovníky a jsou potom nuceni tu firmu buď to prodat nebo předat někomu jinému.
5: A to si myslíš, že nějaký německý specifikum?
4: Je to jako německý specifikum, protože
5: u nás se to neděje?
4: U nás se to ještě neděje, protože jsme teprve druhá nebo třetí generace. Druhá. V Německu už je to generace XY a on ten zájem těch nových generací o to podnikání asi klesá, takže ten problém se zvětšuje a to je šance pro české firmy, které tyhle ty menší německé firmy můžou kupovat. Zase úplně neslýchaná věc pro mě, prostě celou dobu jsme řešili opak a teď české relativně malé firmy jdou tam. My jsme se zatím bavili o miliardářích, tak já jenom zmíním CSG, Michala Strnada, jenom v prvním srpnovém týdnu koupila dvě velké firmy, jednu v Německu, jednu v Kanadě. Na konci července dokončil Michal Strnad akvizici 14% ikonické italské firmy Pirelli, o tom se ještě zmíníme znova a Daniel Křetínský dokončuje akvizici Fnac Darty, to je ten řetězec obchodů ve Francii a taky ve Španělsku. Jeho investice do Metra nebo Royal Mail z loňského roku jsou dostatečně známé, stejně tak jako Alvin a British Lottery, kterou získala ve Velké Británii.
5: Teď jsem četla, myslím, že E15 psala, že Daniel Křetínský míří do nějaké železniční dopravy nebo něco
4: ano,
5: takového.
4: Je takže... jedním z biderů, jedním z těch, které se zajímají o největšího kargo přepravce ve Francii. To zase by zapadlo do té jeho logistické sekce EP Holdingu. Co je taky vlastně zajímavé v téhle souvislosti je, že poprvé se česká firma dostala mezi 500 největších firm světa a to je právě EP Holding nebo EP Group Daniela Křetínského. Fortune ji zařadil na 179. místo. Je tam mezi firmami, jako je Amazon, Google, Apple a tak dále. To se prostě nikdy ještě nestalo. Teď jsem jmenoval ty miliardáře, ale není to jenom o těch miliardářích.
5: No právě, když jsem mluvil o těch firmách, které vstupují na německý trh, tak to nejsou asi vyloženě takový ty top český miliardáři.
4: No Michal Strna tam zrovna teď je, ten koupil tu prachárnu kousek od hranice českých, ale jsou tu právě ty středně velké a menší firmy české. Třeba z poslední doby výrazná investice Pavel Bouška a jeho firma Wafo, která vyrábí krmiva a je v tom dvojka, možná už jednička v celé Evropě, tak koupila svého konkurenta v Německu, Pets Deli. Velká operace pražská EAG, která digitalizuje prodej aut, tak zase za několik set milionů korun koupila belgickou firmu Automotive Systems a předtím i nějakou německou firmu v tomhle oboru. A BHM Group Tomáše Krska koupila německou Rhein Medical, dodavatele IT technologií pro nemocnice. Takže zase není to ojedinělá věc. ČNB registruje asi 14 nebo 15 podobných vstupů do německých firem a já si to doufám říct, že kdybychom šli ještě o patru níž do těch firem, které jsou menší než stovky milionů obratu, tak zjistíme, že těch akvizic v Německu bude ještě víc.
5: Ale mimochodem chodíš na běžky?
4: Na běžky? Já mám nový běžky ve sklepě a mám je tam už 15
5: let. Já už je nemám ani ve sklepě, já jsem je vyměnila za Ski Alpy. Ale víš, proč se tě na to ptám teď?
4: Vím, protože slavná norská značka Mazhus.
5: A víš, proč se tě na to ptám?
4: Teď v srpnu úplně na běžky, nevím, proč se mě ptáš?
5: Ale ptám se tě na to, protože se bavíme o Německu a mně se prostě spojily tady dvě věci. A to jméno miliardáře Tomáše Němce.
4: Německo, ano, Němec, dobrá Německo. Asociace.
5: A jeho firma, česká společnost Consiltech, právě kupuje norského výrobce běžek Mazhus od dosavadního majitele Elevate Collective. A proč je pro nás tahle firma mimo jiné zajímavá, kromě toho, že ji kupuje Tomáš Němec, o kterém jsme tady aspoň já dlouho neslyšeli, protože na těch běžkách běhala Kateřina Neumannová, slavná naše běžkyně.
4: A to se ale obloukem vracíme k těm investicím českých investorů zahraničí, protože Tomáš Němec koupil předtím už Kestle, rakouskou slavnou značku a přestěhoval ji do Česka, ale já se ještě přestěhuju zpátky do Itálie a k Pirelli, protože Pirelli má taky ten slavný kalendář s těmi krásnými fotkami žen a vlastně teď máme teoretickou naději, že těch kalendářů se do Česka díky Michalu Strnadovi a jeho 14% vlastnictví Pirelli dostane víc. Ono jich je 20 tisíc ve světě těch kalendářů.
5: Ale víš, že kvůli tomu to nekupoval, veď?
4: No, to by bylo dost drahý, kdyby si 20 tisíc kalendářů koupil za miliardu euro.
5: No to určitě a mimochodem za jeho miliardu euro, protože tahle investice nesouvisí nijak s CSG, ale je to jeho osobní investice, dejme tomu. A co je ještě zajímavé, než ještě přejdu ke kalendáři, tak jenom bych zmínila ten důvod, proč vlastně to vůbec bylo na prodej, ten podíl, který on tam koupil, 14% za miliardu eur a to je, že to vlastně měla čínská Sinochem a Itálie měla zájem na tom, aby vlastně ten podíl snížila z bezpečnostních důvodů, což by se u pneumatik zrovna nemuselo zdát, ale jsou to nějaké, jak jsem pochopila, pokročilé pneumatiky s technologií
4: sběr dat a tak dále. Jízdy automobilů a je to tak, no. Ale je tam velká regulace vlastně ze strany Itálie.
5: Přesně tak a Číňanům ještě zůstává dalších 20%, tak uvidíme, jestli třeba ten nákup nebude ještě nějak pokračovat?
4: Asi by měl, protože jestli jsem to dobře četl, tak ta regulace míří na to, aby Číňani měli jenom pod 10%. To
5: znamená, pokud by chtěli mít někoho nějak v orgánech společnosti nebo představenstvu.
4: Ano, to znamená, že jako je docela možné, že dalších 10% bude v blízké době zase na prodej.
5: A ještě jednu věc k tomu kalendáři. Oni ho dávají k dispozici pro charitativní účely a do Česka tak to chodí jeden kus, co jsem se dočetla.
4: Na tu charitu.
5: A víš, doho draží?
4: Vím, že se to draží na iDnesu.
5: A iDnes patří Mafře, kterou chtěl Michal Senát koupit, ale neuspěl.
4: Ale Pavel Tykač chtěl koupit taky Pirelli, mimochodem. A soupeřil s Michalem Strnadem.
5: A nechtěli to koupit spolu.
4: Možná, že to chtěli koupit spolu dokonce. No. Tak
5: uvidíme, jak to bude dál s dražbou tady.
4: Kalendáře.
5: Pokud zmizí jako ta dražba z tohoto serveru, tak víme, že se tam nepohnul.
4: Kdyby někdo ten kalendář chtěl, stojí pár desítek tisíc. Myslím si, že na iDnesu se za to platí docela hodně na charitu, ale na eBay se dá ten loňský koupit za $200. $250.
5: Jasně, ale to nechceš, jako z toho nemáš takový dobrý pocit.
4: Máš lepší, protože to je levnější.
5: No tak jsi na prachy zjevně, já samozřejmě mě jde o charitu.
6: Jo? Nic osobního, prostě no. Biznis. Hmm. Možná ještě jednou k té motivaci Michala Strandara, proč kupoval Pirelli. Jednak je to ikonická značka italská a otevírá mu to dveře do italského a evropského biznisu. Prostě to už něco znamená, když jsi 14% akcionář takovéhle firmy. Michal Strandar má tady taky...
5: Nebo už v Itálii, ale něco má nějakou.
6: Fioky, zbraně a tak dále, ale tohle to je velká věc. Hmm. Michal Strandar má v Česku zastoupení Ferrari a Maserati, Scuderia, ale na to tolik gum nepotřebuje. Ale na co je, může potřebovat, je to, že Pirelli je výhradní dodavatel pneumatik na závody Formule 1. To znamená, že my tam máme dalšího biznisového zástupce ve Formule 1 z Česka po Karlovi Komárkovi, který a jeho Olvin, který sponzoruje jeden z týmů, tak je tam vlastně prostřednictvím pneumatik Pirelli ještě Michal Strnad.
5: Ještě jedna věc ke Strnadům a k investicím, protože Strnadové nejsou jenom Michal Strnad, ale také jeho otec Jaroslav Strnad. Ano. A i tady stojí za to zmínit jeho investice, a to především přes firmu CE Industries, kterou založil poté, co tedy přenechal zbrojařský holding CSG synovi.
6: A vedle CSG a potichu roste vlastně další velký průmyslový kolos.
5: Je to tak, je to CE Industries, která loni vyrostla o polovinu, má tržby dneska kolem 15 miliard korun. Vedle toho má tedy ještě Jaroslav Strand Helicopter Alliance, která obchoduje z vrtulníky. A zajímavou investici udělala CE Industries. Minulý měsíc koupili spolu s GNT skoro polovinu v polském logistickém kolosu OT Logistics, který provozuje významné polské přístavy. Nevíme sice za kolik, ale víme o tom, že je to strategická věc. Jednak přístavy sami o sobě a druhá věc, že Jaroslav Strnad je chce údajně využívat třeba i při dovozu surovin do svých tuzemských továren. Víme, že provozuje výrobu v Nové Huti, tu tedy nevlastní, ale nevíme vůbec, kdo jí vlastní. Tváří toho převzetí po panu Guptovi, kdy to zkrachovalo, tak byl Martin Pecina, ale...
6: Tomu nikdo nevěří.
5: Tomu nikdo nevěří a i on sám už není ani v tom vehiklu, který to tehdy kupoval, a teď je otázka, co se tam bude dít dál a kdo se ukáže jako vlastně investor, protože teď jsou tam nějaký právníci nebo právníci.
6: A k tomu teda jako zajímavá vlastně součástečka malá a vracíme se obloukem k těm zahraničním investicím. Hospodářské noviny upozornily na to, že právě do Nové Huti teď ovládané provozované Jaroslavem Strnadem může dodávat ocel další český miliardář, a to je Pavel Tykač ze svojí norské ocelárny. Vidíš, tak další investice Čechů v zahraničí do oceli.
5: Tak, to byla španělská skupina, od které převzal výrobu oceli Pavel Tykač ve Velké Británii a ve Skandinávii. A ta skupina se soustředí právě na výrobu takzvané zelené oceli. A teď tam probíhají, tedy jak psaly Hospodářské noviny, jednání, že by se část této oceli mohla dovážet právě
6: přes polské přístavy určitě.
5: No,
6: Ostravy. Nevím, jestli to logisticky dává smysl,
5: ale možná, myslím si, že to nebude asi ten hlavní proud těch surovin, jako zelená ocel zatím, která poputuje tedy, já nevím, do Nové Huti nebo dál. No. Já ještě chci říct jednu věc k Jaroslavu Strnadovi, a to je, že on založil CE Industries and Eurospace Fond, SICAF, který otevřel dalším investorům, a zmiňuji to proto, že právě tento fond má ambice dělat potom další investice také v zahraničí právě, a otevřel se před 2 měsíci s tím, že chce vybrat až 5 miliard korun, a podle informací, které máme, tak za měsíc a půl je tam už kolem asi 4 miliard korun. A teď se připravuje nějaké další kolo.
6: Takže zájem určitě je. A teď už těm kloboukům?
5: Máme tu druhé téma. Petr Kellner junior koupil na začátku července tradičního českého výrobce klobouků Tonak, respektive to koupila juniorová firma Palmont Heritage z holdingu Palmont. Víš něco o mladém Petru Kellnerovi, jak na tom je mezi tvými oblíbenými miliardáři?
6: Tak mezi mými oblíbenými miliardáři Petr Kellner má to nejslavnější jméno, samozřejmě po svém otci. Má číslo 15 mezi nejbohatšími lidmi České republiky, a to proto, že v tom dědictví po Petrovi Kellnerovi, které se vypořádávalo v loňském a letošním roce, mu patřilo 10% celé PPF, přesněji 9,893%, a odhaduje se, že za tenhle podíl dostal 40 až 45 miliard korun, 1,8 miliardy euro, což se dá vyčíst z různých výročních zpráv PPF. Ta cena nebyla zveřejněna, ale je to kvalifikovaný odhad. Jenom, aby si věděla, za 1,8 miliardy euro víš, co si můžeš koupit třeba?
5: Nevím.
6: Kdyby chtěl Petr Kellner, tak si koupí celý Inter Milán. Ale Petr Kellner má úplně speciální postavení, protože mu je jenom 34, bude zdaleka jeden z nejmladších v té 20 nejbohatších Čechů. Studoval v Británii, studoval taky v Barceloně vysokou biznesovou školu IESE. Stejně jako jeho otec má strategii, že se neukazuje vůbec na veřejnosti, takže se o něm ví strašně málo. Investiční skupinu Palmon Holding, tu si zmínila, mu vede nově Nizozemec Bastiaan Coutts, což je právník, který působil v Amsterdamu, specializoval se na fúze, akvizice, fondy. Je to právník, ale člověk, který se vyzná v tom velkém světě nákupů firem, slučování firem, investování velikých peněz. A to je to, co Petr Kellner teď má. On má velkou palebnou sílu, prostě 40 miliard, které může investovat.
5: Jak on už koupil nějaké nemovitosti.
6: Ale rozhodně pořád má spoustu jako hotovosti a spoustu keše, který může investovat dál. A právě ty jsi to sama zmínila.

0: problémů. Ostatně to vyplývá i z jeho účetní uzávěrky nebo výroční zprávy zveřejněné v roce naposledy, teda jsem viděla za rok 24, kdy byl ve ztrátě. No a začali to tedy řešit údajně s Petrem Kellnerem juniorem a toho to také zaujalo. Oni ostatně i v tiskové zprávě tehdy k tomu obchodu řekli, že se Petr Kellner zajímá o tradiční domácí značky, právě to rodinné stříbro, a Adam Palníček nám k tomu dodal tedy, že jim vlastně bylo líto, že by zaniklo něco, co tady existuje od roku 1799, což je to tak, a že pracuje tam pořád 400 lidí, kteří mají určité unikátní znalosti v té výrobě, kterou mají, a ta je ještě navíc v oblastech, kde jako není zase taková rvačka o zaměstnance, to ve Strakonicích a v Novém Jičíně.
1: Jano, já se tě zeptám, kolik máš klobouků doma?
0: No, ale asi jsem si párkrát něco koupila, ale pak to stejně nenosím. Jo.
1: No já to prostě, mám úplně stejně, já mám několik necítím. Klobouků, ale v každém klobouku vypadám jako idiot. Mm. Ale strašně se mi líbí, když se člověk dívá na filmy z 30. 40. let. Mm. Úplně každý chlap měl klobouk. Hmm. To bych do Tonaku investoval. Hmm. Ale kolik chlapů nosí klobouk dneska?
0: Nevím, asi moc ne, no, nebo hlavně u nás, ale tak oni nevyrábí jenom klobouky, jako, víš?
1: No, oni vyrábí,
0: no tak Tonaku dneska patří ještě společnost Fesco, která je právě z těch Strakonic, a tam se vyrábí fezy. Jo,
1: no, ale s fezem jsem na tom já teda podobně jako s kloboukama.
0: Fez a zmyovky třeba taky, že jo. Ale takhle, musím ti říct, že není to poprvé, co Tonak právě spolu s Feskem balancují na hraně, protože musíme si říct, kdo byl ten předchozí majitel, od koho to Petr Kellner teď kupoval. A to byly švédské fondy s názvem PCTC. A na ty já jsem narazila už jako novinářka před x lety, ani nebudu říkat před kolika. Pro tyto fondy tady pracoval, měl tam do své smrti zřejmě tedy před necelými 6 lety malý podíl Jan Vrba, což
1: bývalý
0: víš, kdo
1: minister,
0: to byl.
1: Samozřejmě.
0: To bývalý ministr průmyslu a obchodu. Ty si budeš pamatovat, proč byl slavný.
1: Určitě, privatizace Škodovky a tak dále, ale já bych řekl jednu věc, když se bavíme o Petrovi Kellnerovi juniorovi, takže tenhle Tonak, to je jako pěkná, pikantní investice, o které se dá hezky mluvit, ale já čekám, že předvede něco většího a jsem strašně zvědavý, co to bude, protože těch peněz, které má k dispozici, je opravdu spoustu. Určitě je inteligentní a určitě to je dobrý investor, takže já jsem zvědavý na to, co přijde po Tonaku, a zajímá mě, jestli ten Tonak dokážou opravdu zachránit, protože nevím, proč by se to mělo povést zrovna jim, když se to nepovedlo Švédům, a jestli nás donutí ty klobouky nakonec nosit.
0: Ale stejně jako Jan Vrba jsou přesvědčeni teď Petr Kellner a jeho tým, že to prostě má potenciál. Já tady musím zmínit jednu historku, prostě já jsem tehdy s Janem Vrbou o tom mluvila, byla jsem u něj v kanceláři, tam právě visely ty zmyovky a fezy různě. A on byl velký optimista a byl také vtipný, protože on říkal, že výhoda je, že ty fezy, což abych konečně řekla, jsou takové plstěné čepičky, které se nosí v arabských zemích na hlavách, že prostě mají pořád odbyt, protože teď ho budu citovat, jak jsme ho citovali tehdy v textu, Arabové jdou do pouště, zafouká vítr a fez je pryč. A že tam mají obrat asi 50 milionů korun ročně prostě na fezech. A teď mi říkal Adam Páleníček, aby jsme nebyli tady jenom vtipní, že prostě v Evropě má Tonak jenom jednoho konkurenta a ten na tom je prý ekonomicky extrémně dobře, takže oni věří, že tady prostor na trhu je.
1: Tonaku to nejlepší, koupíme si určitě klobouk, ale teď udělám střih. Máme před sebou už poslední zprávu, takovou zajímavou, ale vlastně my jsme zvyklí na závěr dávat nějaké jakoby zajímavůstky, ale tohle není jenom zajímavůstka, tohle je jenom obrovský biznis. Díváš se na basket?
0: Ne.
1: Aha, NBA, největší basketbalová soutěž světa, a tam se teď udál, on ještě není uzavřen, protože ještě podléhá schválení, největší obchod letošního roku, a sice jeden z nejslavnějších klubů NBA, Los Angeles Lakers, jsou na prodej po pouhém roku, kdy změnili majitele, a tentokrát se prodávají za 12,5 miliardy dolarů. Ten obchod by měl být uzavřen každým dnem a bude nakupovat Josh Kushner, což je mladší bratr toho Kushnera od Donalda Trumpa, a Bob Iger, bývalý CEO Disney, a ti se dali dohromady a kupují tady teď za 12,5 miliardy dolarů tenhle slavný klub, který má 17 titulů, je to vlastně druhý nejúspěšnější klub v historii NBA hráli za něj jména jako Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James, Magic Johnson,

0: Prostě všichni, na které si vzpomeneš, tak budou mít nové majitele.
1: No a když je to tak krásný a skvělý klub, tak proč ho po roce hned někdo prodal? Není to trochu podezřelý jako?
0: To je velice dobrá otázka. Je to klasická biznisová věc, když kupuješ něco takzvané distress aktivum. To znamená, že někdo je opravdu ve velkých potížích a ty toho využiješ, zneužiješ a koupíš od něj to, co má nejcennější. A právě bývalý majitel, který to koupil v minulém roce, Mark Walter, tak ten je v potížích, protože jeho firmy, které se zabývají pojišťovnictvím, teď vyšetřují orgány ve Spojených státech a on musí prodávat a bránit se, aby nepřišel o celý svůj majetek, takže tenhle klub prodává. On má teda ještě další kluby, baseballové lize a tak dále, takže ho to zase tolik bolet nebude a vydělá na tom, protože loni dal za LA Lakers 10 miliard dolarů a prodává za 12,5, to znamená 25% návratnost během jednoho roku není tak špatná věc.
1: Ale pro mě koupě sportovních klubů je něco jako, je to teda trošku takový otřepaný vtip, ale jako nedá mi toho neříct, jo. Něco jako, když si kupuješ jachtu, jak říkají biznesmeni, je to hrozná radost, když si ji koupíš, ale ještě větší radost je, když pak najdeš někoho, kdo si to od tebe koupí dál.
0: Tenhle ten vtip o dvojí radosti známe. Já znám ještě jeden sprostý vtip, který tady říct nemůžu, o jachtách, letadlech a tak, ale říkat ho nebudu. Ale to, co řeknu, je, že třeba koupě těch sportovních klubů, těch fotbalových, se v poslední době docela vyplácí, už jenom protože to má obrovskou společenskou prestiž a otevírá ti to ty dveře, o kterých jsme se tady už dneska bavili. Z toho důvodu taky budeme sledovat v příštích dílech soutěž Daniela Křetínského o další akcie ve West Ham United, protože tam je další díl Hry o trůny a bojuje se o majoritní podíl West Ham United, kde je Daniel Křetínský a od minulého týdne taky další český miliardář Jakub Haverland, který koupil od Křetínského 2% akcí. Proč, to vysvětlím někdy jindy.
1: Mimochodem, tam nemá předkupní právo Daniel Křetínský na ty další akcie.
0: Skvěle informovaná má a o to teď se vede velký právní spor.
1: Proto spolu vlastně, děláme tady ten pořad, viď?
0: Přesně tak. A vlastně kvůli tomu Daniel Křetínský ty 2% přemístil k Jakubu Haverlandovi, protože kdyby mu zůstali, tak už je to komplikovanější a takhle tahle ta společná útočná dvojice Křetínský Haverland může přece jenom ten hlavní podíl ve West Ham United nakonec získat. Dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis, uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
1: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou našich pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
0: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
1: a Jana Klímová.
2: Dobrý den, 11:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Evropská komise zažalovala Česko kvůli nedodržování pravidel evropského zatýkacího rozkazu. Státu ale bezprostředně pokuta nehrozí. Serveru iRozhlas.cz to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude řešit Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech a dočasné předávání vyžádaných osob. Noční ruský útok na ukrajinskou obec Pečenihy v Charkovské oblasti zasáhl Rušnou křižovatku. Na síti Telegram to uvedl prezident Volodymyr Zelensky. Podle něj v blízkosti dopravního uzlu jsou pošta, obchody a obytné budovy. Prezident zopakoval, že úder má nejméně 10 obětí a slíbil odplatu. Hasiči podle něj už na místě uhasili požár. Všechny záchranné a operační složky tam stále zasahují. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan během telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem apeloval na to, aby Spojené státy pokračovaly v jednáních s Íránem. Zároveň nabídl podporu Ankary v mírových jednáních. Trump v pondělí řekl, že Spojené státy nebudou usilovat o prodloužení memoranda o porozumění s Íránem. Jeho 60-denní lhůta tak skončila bez dojednání podmínek míru. Erdogan a Trump při telefonátu probírali taky situaci v pásmu Gazy. Čína se loučí s Chuem Zhongti, jedním z duchovních otců ekonomických reforem. Někdejší starosta Šanghaje a pozdější vicepremiér a premiér zemřel před týdnem ve věku 97 let. Vlajky na náměstí Nebeského klidu v Pekingu jsou spuštěny na půl žerdi a v metropoli platí přísná omezení a bezpečnostní opatření. Chu byl členem tzv. Šanghajské kliky, která prosadila převratné ekonomické reformy na počátku 90. let. Ze svých vlivných pozic zkrotil hrozící inflaci, nastavil daňový systém a pomohl zlikvidovat nevýkonné státní firmy. I jeho odpůrci mu přiznávají velkou zásluhu na vstupu Číny do Světové obchodní organizace v roce 2001. Během života se opakovaně ocitl v nemilosti tvrdého maoistického jádra Čínské komunistické strany a na politické výsluní se několikrát těžce vracel. David Jakš, Český rozhlas. Na dálnici D7 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení, kolona ze 3. kilometru je asi na 5 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Roudnici na 29. kilometru je omezení, projíždí se zúžením pomalu až na 33. kilometr, zdržení 15 minut ve směru na Ústí. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy před omezením na kilometru 196 je zdržení od sjezdu na Výstaviště na kilometru 190 kolona na 15 minut. V Praze jsou komplikace na jižní spojce ve směru na Smíchov u sjezdu na Pankrác do Sulické ulice. Odtahují auta po nehodě z levého pruhu, zdržení v koloně od Vídeňské asi 10 minut. Kolony zůstávají taky na magistrále. 10 minut naberete na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice. Provoz brzdí i omezení u hlavního nádraží a taky na Hlávkově mostě. Vždy naberete 10 minut navíc. Dobře dojďte. Dále je oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti, zpočátku na jeho západě Čech místy se slabým deštěm. Během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu a teploty 17 až 22, na jihu Moravy až 24 stupňů. To byly zprávy a začíná Interview Plus.
3: Média a sociální sítě nabízejí záběry vyschlých potoků a poloprázdných přehradních nádrží. Voda nám ale nejvíc chybí tam, kde ji nevidíme, v půdě nebo v lesích. Jak to vysvětlit veřejnosti a také politikům? A jak vysvětlit samotnou klimatickou změnu, na které se sice shodnou vědci, ale je provázená mýty a polopravdami? Začíná úterní Interview Plus. Při poslechu vás vítá Petr Vizina.
4: Interview Plus.
3: Hostem Interview Plus je popularizátor vědy a zakladatel projektu Klimatomluva. Daniel Kortus, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Kdo to mluví v Klimatomluvě? Oč vám jde?
5: No, můj původní záměr byl takovej, že jsem chtěl uvést klimatickou změnu trochu víc do kontextu, protože v médiích se často používají zkratky, které můžou spoustu lidí na jednu stranu děsit a na druhou stranu od toho tématu odrazovat. Jsou to většinou takový ty dramatický titulky, které prostě se dnes v té době, kdy těch médií je spoustu, musí psát tak, aby zaujaly naší pozornost. Tak já jsem na to chtěl jít trochu jinak a prostě vytvořit nějaký prostor, kam by si lidi mohli chodit pro informace, který by byly podávaný tak nějak jako s kontextem, že ta klimatická změna se děje, že ji způsobujeme my lidi, že tohle všechno víme, ale že existují řešení a rozhodně ten boj není prohraný. Není, spoustu lidí má pocit, že klimatická změna je něco, co nás jako přehlcuje, s čím jako jednotlivci vůbec nevíme, co s tím dělat, tak to téma radši jako odsouváme někam do pozadí.
3: Může nás to paralyzovat?
5: Přesně tak, může nás to paralyzovat. Tak jsem tam chtěl právě vysvětlovat, že se to dá rozebrat na menší kousky a ty pak jednotlivě můžeme řešit.
3: Ve včerejším vydání tohoto pořadu prohlásil Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí na Karlově univerzitě, že problém ani tak není v tom, že bychom vědcům ve věci klimatu nevěřili, ale na tu klimatickou změnu teď potřebujeme náležitě zareagovat. S tímhle byste souhlasil?
5: No, česká společnost je vůči vědcům ještě jako dost důvěřivá, teda důvěřivá, to zní blbě, věříme vědě v Česku, což je dobře samozřejmě, že jo? Protože to je, věda je ten nejlepší popis reality, který umíme a který máme k dispozici.
3: Říká vědec.
5: Přesně tak, tady si dělal takový self-promo. A s tou klimatickou změnou přesně je ten problém, že my jakoby většinu času ji nevidíme, necítíme. Takže ta veřejnost se dá jako aktivizovat jenom v těch chvílích, jako je třeba teďka, kdy jako vyloženě cítíme na vlastní kůži. Jenomže bojím se, že za týden začne zase pršet, přijde podzim, horka zmizej. A
3: ta akutní potřeba
5: pomine. Přesně tak.
3: A uměl byste jako vědec vysvětlit to, co načal pan Kotecký včera, jak správně reagovat na klimatickou změnu?
5: No tak tady, kdybychom... Nejjednodušší rozdělení je do dvou kategorií. Jedno je mitigace, druhý je adaptace. Řeknu to trošku jednodušeji. Adaptace je znamená dělat nějaké opatření na to, aby jsme zamezovali těm dopadům klimatické změny, které třeba už vnímáme teď.
3: Čili přizpůsobit se.
5: Přesně tak, přizpůsobit se. Mitigace je pak dlouhodobé řešení a to znamená opravdu snižovat emise oxidu uhličitého. Hledat nějaké technologie, které nám pomůžou naší ekonomiku dekarbonizovat.
3: Já se ptám taky, proto jestli... se vlastně ten spor o to, jestli je změna klimatu zapříčiněná lidskou činností, nevyčerpal. Všiml jsem si, že dezinformátoři si našli jiná témata, například boj proti větrným elektrárnám.
5: Jasně, ano, ano, ono to taky jako poskakuje. Já bych jenom ještě dodal v rychlosti k té adaptaci a mitigaci, tak tam je strašně důležitý a souvisí to i s tím, co říkáte teďka. Často ve společnosti jako je takový pocit, že my se nesme schopni na tu klimatickou změnu adaptovat. To znamená, že nemusíme řešit ty emise oxidu uhličitého a prostě jenom se budeme přizpůsobovat. Lidi se vždycky přizpůsobili. Jenomže ta schopnost naší adaptace je v případě klimatické změny omezená. Prostě za nějakou určitou mezí už to prostě nepůjde. Takže do roku 2050, protože i kdyby jsme teď přestali spalovat fosilní paliva všechny, tak klimatický systém má nějakou setrvačnost, takže by ta teplota dál narůstala. My víme, že do roku 2050 se jako můžeme adaptovat do té doby, tak nějak plus minus. Jenomže to, co přijde potom, na to už je v podstatě jsme jako neadaptovatelní. To by stálo tak obrovský finance a tak obrovský
3: jako ekonomický škody. Vy říkáte, pakliže nezměníme systém, nelze se adaptovat nekonečně dlouhou dobu.
5: Přesně tak. A sama o sobě adaptace nestačí. A proto je potřeba zavádět i obnovitelné zdroje, jako jsou třeba větrné elektrárny. A samozřejmě... Když to vezmeme na poli těch dezinformací, tak obrovská část těch dezinformací k nám proudí z Ruska. To máme podložený teďka nějakýma scrapingama dezinformačních webů. A Rusku se samozřejmě vyplatí, nebo Rusko chce fosilní paliva využívat co nejdéle, protože tvoří zhruba 10 nebo 15% jejich HDP. Takže v rámci tady té ruské dezinformační propagandy, která se opravdu jako sem dostává přímo ze státních webů ruských, sem se teďka dostávají věci o větrných elektrárnách, které rozmazávají takový nesmysly, jakože způsobují sucho větrné elektrárny, kvůli tomu, že v Portugalsku někde jsou, že to slepicím svouká peří. Jako
3: ale neřekl byste to, že je to tak, že klimatická změna už je celkem obecně přijatelná teze nebo hypotéza a teď jsou na řadě větrné elektrárny. Není to tak?
5: To si nemyslím. Já si myslím, že ty dezinformace se budou furt točit a furt vracet. Pořád se sem z nějakých úhlů dostávat, ale mění se s tím, jak se vyvíjí to naše vlastně, ty naše technologie, protože i třeba, protože rok 2025, vědecký časopis Science, jeden z nejprestižnějších vědeckých časopisů, tak určil jako průlom roku 2025 právě rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Ten pokrok, který my jsme za těch 20 let udělali, pardon, v obnovitelných zdrojích je neuvěřitelný a nikdo nečekal, že to bude takhle rychle. To je jako obnovitelné zdroje rostou exponenciálně, rostou rychlejší, než se rozvíjelo dřív jádro. Je to opravdu jako teďka na velký boom a to si myslím, že i jako těm státům, jako je třeba Rusko, jako právě nelíbí se jim to, nečekali, že to třeba půjde tak rychle, takže teďka začínají útočit prostě na ty obnovitelné zdroje.
3: Teď se vrátíme domů, dokonce do parlamentu. Když minister zahraničí za motoristy Petr Macinka ve sněmovně z kraje letošních veder se nechal slyšet, že v létě je horko, v zimě je zima, v noci je tma, vnímáte tohle konstatování jenom jako pouhé trolení, tedy snahu upoutat pozornost?
5: Ne, mně to spíš přijde jako zoufalá snaha zachovat si to takový jako dekorum rozumných politiků, kteří jsou nad věcí a nejsou to ti blázniví, plašící klima-alarmisté.
3: A tohle je ten bod. Klimaskeptici, k nímž Petr Macinka a jeho motoristé patří.
5: Já vás musím zastavit teďka, pardon, omlouvám se. Já jsem alergický na to, když jim někdo říká klimaskeptik, protože ty lidi nejsou skeptici. Ty lidi jsou teďka, abych to vysvětlil.
3: Jak byste lepší pojem.
5: Já vím, že vy to třeba říct nemůžete. Já jsem to chtěl.
3: Tak dobře, promiňte, jenom poslechněte si tedy mou otázku. Oni často říkají, že jsou hlasem zdravého rozumu, takzvaného.
5: Ano, ano.
3: Čímž ovšem vědce, kteří upozorňují na dlouhodobé oteplování klimatu, odsouvají právě do rolí alarmistů nebo přesně lidí, tak, kteří, jak říká pan Macinka, vyznávají zelené náboženství.
5: A nebo klimatologické náboženství, jak říká pan Červený přímo.
3: Je tohle hlavní potíž české debaty o klimatu?
5: Je, určitě, že teďka jsou jako na těchto z těch politických místech lidé, kteří popírají vliv člověka na klimatickou změnu, oni ten narrativ teda furt nějak jako mění a ohejbají, jak se jim zrovna hodí, ale to, že dělají z klimatologie náboženství a to, že vlastně z vědců dělají jakoby nějakou uplašenou bandu, řekněme, tak to je podle mě velký problém. A to, že se jim říká skeptici, to jsem chtěl dodat, to je jako strašně špatně a dodává jim to hrozně jako velkou kredibilitu, protože skepse je ve vědě naprosto zdravá. A klimatická změna, že jí způsobuje člověk, to už dneska víme skoro 50 let s jistotou. Během těch 50 let, ale co to víme, samozřejmě bylo bambilion vědců, kteří byli skeptičtí a zkoumali, jestli to náhodou není něco jiného. Jedním takovým krásným příkladem je Richard Miller, který si dokonce založil Berkeley Earth Institute, protože nevěřil klimatologům, že všechny ty data interpretují správně, takže si vybral peníze od donorů, kde byly i fosilní korporace peníze od fosilních korporací zkrátka dostal, vyhodnotil všechny ty data, které klimatologové měli sám znova a zjistil, že to jsou emise oxidu uhličitého.
3: Pane Kurtosi, vy jste vědec, čili hypotézu považujete za platnou teprve tehdy, když se potvrdí. Takže jste klimaskeptik?
5: No, ono, nemyslím si, že jde na to nahlížet tady tou klasickou, jakoby potvrzeno vyvráceno, že to je spíš jako trošku, no, není...
3: Neoznačil byste se?
5: Ne, rozhodně ne. Já jsem rozhodně se neoznačil za klimaskeptika. Protože těch důkazů je tolik a pocházejí z různých, a zároveň se doplňujou. Jo. Tam nejde o to, že my bychom měli jeden přesvědčivý důkaz, že člověk způsobuje klimatickou změnu. My jich máme spoustu z různých odvětví a ty prostě všechny sedí takhle dohromady, zapadnou do sebe jako skládačka. A i kdyby se ukázalo, že několik z nich ve skutečnosti jsou podvrh, jak se často říká, tak by stejně ten narrativ celý furt držel. Prostě těch důkazů už je tolik, že je to jasný, jako že země není placatá, anebo že kouření škodí zdraví.
3: Dobře, to označení klimaskeptik necháme pro jiné příležitosti.
5: Už je to trošku pasé, to označení, protože mezi vědci už nikdo není klimaskeptik dneska.
3: Proč veřejnost nevěří vám, tedy vědcům, a v otázce klimatu naslouchá lidem, kteří nemají odbornost? Tak já jenom připomenu. Petr Macinka je politolog, Filip Turek získal podle veřejných zdrojů magisterský titul za práci o názorech Václava Klause a samotný Václav Klaus, autor knihy Modrá, nikoli zelená planeta, je ekonom. Tak kdy začala věda prohrávat?
5: No, já doufám, že tedy neprohrává pořád ještě, ale jako s těma dezinformacema ve veřejném prostoru, nebo vlastně asi prohrává, protože 99,9% jako vědeckých publikací stojí za tím, že klimatickou změnu způsobuje člověk, ale ve veřejnosti je tohle přesvědčení mnohem nižší, že jo? Takže zjevně se to nepodařilo dost dobře komunikovat. Myslím si, že to je částečně i proto, že jako vědci třeba ne úplně rádi chodí do veřejných debat nebo nějak jako do veřejného prostoru. Teď se to mění, ale donedávna to bylo prostě jako čistě pole politiků, který rádi mluví na veřejnosti, a když prostě něco hodněkrát zopakujete a zníte u toho rozumně, tak...
3: Proč podle vás vědci neradi popularizují vědu? Vy jste to naznačil.
5: Jo, asi jo. A já nechci to takhle globalizovat, protože já to třeba mám úplně jinak. Já se mnohem víc považuji za...
3: Je to generační věc, že jste zvyklí na sociální sítě, jste zvyklí na otevřenou debatu?
5: Může to být i tím, ale myslím si, že člověk musí zkrátka mít jakoby dvě vlastnosti najednou, který nejsou tak častý typicky u sebe, a to je, že prostě musí chtít jako bádat, být jako vědec a zároveň jako extrovertní asi být dostatečně.
3: Čili udržet si obojí, ten život se zkumavkou a zároveň být natolik extrovertní, že o něm půjdu někam vyprávět.
5: Tak a co já mám třeba kamarády ze svého okolí, tak většina z nich prostě jsou schopní trávit 12 hodin denně v laboratoři, ale pak jako ven se jim nechce o tom mluvit veřejně a já to mám jako vlastně spíš naopak. Pro mě ta věda je, že mě to vždycky naplňovalo, bavilo, ale jako za nějakého vědce, který tam tráví 12 hodin denně, se nepovažuji, mnohem více považuji za jako komunikátora vědy nebo učitele.
3: Hostem Interview Plus je popularizátor a komunikátor vědy a zakladatel projektu Klimatomluva Daniel Kurtus.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
3: Já vám teď přečtu jeden výrok a typněte si autora. Snaha o klimatickou neutralitu Evropy, tedy o nulové emise do roku 2050 je hloupost. Kdo to řekl?
5: Tyjo, tak to může být... Tohle je zrovna něco, co mohl říct kdokoliv skoro. Řekl bych to i já nejspíš.
3: No, řekl jste to vy.
5: Jo, vidíte to.
3: Je to na Novinkách z 26. února 2026.
5: Aha.
3: Proč to není vědecky podložitelná prognoza do budoucnosti, že by se...
5: Uhlíková neutralita? Hmm. No, my do budoucna musíme dosáhnout, ale do roku 2050 je to strašně, strašně krátký časový interval. My jsme teďka na hranici, když si vezmeme teda celosvětově, že emise... Rychlost emisí pořád narůstá. Rychlost, se kterou přidáváme emise skleníkových plynů do atmosféry, pořád narůstá. Očekáváme, že by se ta rychlost měla stabilizovat někdy okolo roku 2030. A pak je ještě fakt hodně dlouhá cesta, než ty emise začneme snižovat.
3: Jenom krátce, ten argument Evropa, to jsou jenom nižší procenta globálních emisí. Proč bychom to měli dělat my, když se neomezí zbytek světa? Velké
5: jo.
3: země.
5: Jo, to, jo, můžu.
3: To je známá námitka.
5: Ano, ano, to je velmi častá námitka, která nevím, jestli je na dvouminutovou odpověď, ale zkusím to.
3: Zkuste 30 vteřinovou.
5: 30 vteřinovou,
3: aby nám vyšel čas na důležitější ještě věci.
5: Skleníkový plyny v atmosféře, oxid uhličitý v atmosféře zůstává stovky tisíce let. Evropa, jelikož začala s průmyslovou revolucí, tak když si vezmeme ty kumulativní emise, kumulativní množství emisí, tak prakticky čtvrtina veškerých emisí v atmosféře je od nás. Takže my nemůžeme říkat, teďka produkujeme jenom 5% emisí. Protože to naráží to na morálku lidí.
3: Klimatická změna, čas.
5: Ano, klimatická změna je celosvětový problém a musíme k tomu tak přistupovat.
3: Ten zmíněný výrok, ke kterému tady jste se přihlásil,
5: ano, ano.
3: V tom by s vámi motoristé, Macinka nebo Turek, které si často berete na mušku, nejspíš souhlasili. Taky říkáte, že klimatická aktivistka Greta Thunberg otázce ekologie spíš uškodila. I v tomhle by vám asi dali za pravdu. Tak v čem se tedy zásadně neshodnete?
5: No, tak třeba v tom, že třeba v tom, co jste říkal, že je potřeba s tou Evropou, že Evropa by neměla dělat nic, protože děláme jenom 5% emisí, tak stejně nic nezměníme, tak proč bychom si tady ničili průmysl. Tak jestliže celý svět bude dekarbonizovat a Evropa ne, tak se z Evropy stane skanzen, se kterým se nikdo nebude bavit. Pokud my nebudeme dekarbonizovat zároveň, tak nám tady porostou ceny energií, všeho možného, protože budeme platit vyšší ceny za povolenky, že jo, třeba například.
3: Čili problém v té ideje vidíte v tom roce 2050. To vám připadá tady, překotné.
5: Ano, ano, to je příliš rychlý. Tam by totiž, já jenom v rychlosti doplním, my k tomu, aby jsme mohli dosáhnout uhlíkové neutrality, tak třeba musíme mít i technologie, jak dostávat ten oxid uhličitý z atmosféry. A to je teďka docela jako existují, začínají existovat, ale je to furt jako dost taková fantazie trošku. A bez těch technologií na tu net zero nedosáhneme. Takže proto i si myslím, že prostě by to bylo jako ekonomicky, to, jako snažit se o tu neutralitu v roce 2050 by mohlo být ekonomicky jako větší zátěž, než než stále, trošku jako zpomalit a počkat do roku 2070.
3: Já stále přemýšlím, jak tu vaši pozici nazvat, abyste se v té debatě mohl nějak označit. Máte nějaký nápad?
5: No já...
3: Jste umírněný?
5: Já si myslím, že to je jako realismus asi, no.
3: Dobře.
5: Realista,
3: protože... Byste řekl, promiňte, že motoristé jsou pro vás učebnicí dezinformací. Mm-hmm. To je taky váš citát. No tak čím přesně?
5: No tak třeba tím, jak popisovali tu klimatickou změnu, jakože člověk je jeden z 8 hlavních faktorů, jak říká Filip Turek, nebo Petr Macinka, že člověk je vlastně zanedbatelný v tom vlivu na klima, nebo když vytvářejí takový ty svoje právě pojmy jako zelené náboženství.
3: To je taková, to je ostouzení protivníka, jasně, to jsou nálepky.
5: To není, máte pravdu, to není tak dezinformace. Nebo když právě pan Červený říká, že prostě je potřeba se akorát rozumně adaptovat, to jsou prostě hlouposti. Který odporují závěrům vědy a vytvářejí falešný dojem toho, že je to vlastně v pohodě, že se nic moc neděje. Teď třeba na tom suchu, který aktuálně je, tak my si jako říkáme, je to extrémní sucho, ale s tím se jako počítalo ve všech těch modelech. My jsme věděli, že tohle období přijde a že jako bude ještě hůř, to je jakoby důležitý říct.
3: To tady říkal, že pan Kotecký včera, že klimatologové 20-30 let tohle to predikují, tohle předvídají a tedy stačí jim naslouchat.
5: Takhle jednoduše to zní, ale neděje se to, protože pak zase začne pršet a nikoho už sucha nebudou zajímat prostě. No. Klimatická změna má strašný problém, že je to prostě věc na desítky let. A vlastně, když se teďka říká, třeba se používá ten termín boj se suchem, tak jako to je semanticky špatně, protože my nemůžeme ten boj vyhrát. To není jako, že ten boj můžeme vyhrát a že tady budou nějaký hrdinové, že co si natočí prostě reelska na Instagram, že porazili sucho, protože postavili dvě nové nádrže. Ne, takhle to nefunguje. To sucho se bude furt zhoršovat a dokud nedojdeme do toho bodu, že prostě ten klimatický systém se stabilizuje, díky tomu, že přestaneme emitovat skleníkové plyny, tak je to vlastně takový ten jako sisyfovský boj. Prostě taháme...
3: Tak mi řekněte, klimaskepticismus je zastaralý název, boj se suchem není přesný, tak jak byste to lépe pojmenoval, oč by nám mělo jít?
5: No, my se musíme právě, jako v první fázi je to ta adaptace, což jako teďka do nějakého toho roku 2050.
3: A ta druhá je ta mitigace. Váš profil na sociální síti Instagram má 150 tisíc sledujících. Jak to může pomoct vědě, aby byla lépe slyšet podle vás?
5: No, to je teďka asi tak nějak, když se nad tím přemýšlím, jak se to ve mně formuje, to, že takhle jako rychle narostly sledující. Takže vlastně ta hlavní zpráva, kterou já bych asi chtěl dostávat ven, je právě, že jako věda je opravdu ten nejlepší popis reality, který máme. A i když je často nejmíň slyšet, prostě hádají se dvě skupiny a věda stojí většinou někde uprostřed se zdviženou rukou a čeká, až jí někdo jako dá pozornost, tak právě, aby jsme tu pozornost vědě dávali jako primárně automaticky v otázkách vědy. Takže nějakým způsobem, protože když nás bolí zub, tak jako nevezmeme klešť a nevytrhneme si ho, že jo? Jdeme za zubařem, protože zubař je odborník na zuby. Ale jakmile je klimatická změna, která jakoby není hmatatelná, nic nás nebolí, když jí pomlouváme a tak, tak prostě má pocit, že se k tomu může vyjadřovat úplně každý.
3: Tématu kompetencí rozumím, my jsme ho tady taky zmínili, ale spíš mě zajímá to prostředí, v kterém působíte. Algoritmy sociálních sítí, které rozhodují o tom, co se komu v příspěvcích objeví, upřednostňují konflikt. Názorový extremismus, protože to přitahuje pozornost a generuje zisk. Vědecká argumentace, jak vás poslouchám, je věcná, nepředstavuje hypotézy jako hotovou věc, bere v potaz jemné rozdíly, nuance.
5: Ano.
3: No tak můžete v takovém prostředí tu veřejnou debatu vyhrát?
5: No, ne klasicky. Není to tak, že bych jenom popisoval holou vědu a holý fakta. Takže já se to snažím dělat tak, že vždycky často tam proto jsou vidět obličeje hlavně teda motoristů teďka na mých sociálních sítích, protože ty jsou fakt studnice.
3: Promiňte, vás tady zastavím. Jednal byste stejně a byl byste stejný, kdyby strana motoristé sobě nebyla v parlamentu?
5: Ne. To bych určitě bych netvořil takovýhle věci na sociálních sítích. Mnohem víc bych se chtěl věnovat jako těm pozitivnějším věcem, jenomže ten trend aktuální nejenom v Česku, ale i ve světě, když se podíváš do Ameriky třeba, tak nevím, jestli je to únava jako lidí tím, že pořád o klimatické změně poslouchali, ale prostě začíná se objevovat ten narrativ vlastně, že to je všechno v pohodě, že jako se vlastně nic moc neděje, že se to přehání. A přitom v 85. Prostě už přesně tady to říkal Carl Sagan, vědec, jako výborný komunikátor vědy v Senátu v USA, že prostě ta klimatická změna v 85. Se musí řešit celosvětově, lidi z toho nesmějí být unavený a prostě nejde to dělat tak, že si řekne jeden stát, že to nebude dělat a ostatní ho prostě.
3: No a to prostředí, v kterém nemůže vyhrát nějaký věcný hlas, nějaký hlas, který sám sebe dokáže omezit, nejde do extrému, není výsměšný, tak... Já vím, že máte 150 tisíc sledujících, ale přesto.
5: Já to totiž dělám tak, že vlastně si vezmu nějaký příběh, co někde někdo řekl, a ten komentuju. A teďka, já tam vysvětluji zatím pozadí vědecký, proč víme, že ten člověk říká nesmysl.
3: Je to jako opravna omylu?
5: Přesně tak, tak trošku. Často, ne vždycky, ale snažím se využívat tady toho, protože musí tam být emoce, musí v tom být nějaký příběh. Takže vlastně já jako ve dvouminutovém videu na konci ukážu, že nějaký politik třeba ze sebe dělá úplnýho hlupáka, protože mluví o věcech, kterým nerozumí. A třeba ukážu na tom, proč víme, že slunce nemůže za klimatickou změnu. A to, že divák se jako nenaučí, že ty důvody jsou takový a takový a že víme, že se stratosféra ochlazuje a tak dále. To já nepotřebuju, aby jako pochopil, že jo, to, co já mu vysvětlu. Nebudu ho z toho potom zkoušet. Mně stačí, když odejde s tím, že jako má pocit, tady tomu já věřím, bylo to jako nějak opodstatněný a když budu chtít vědět, proč slunce nemůže za klimatickou změnu, jak se na to video podívám znova nebo ho ukážu babičce.
3: Vy jste tady už řekl, že stejně jako jsme opustili představy o ploché zemi nebo neškodnosti kouření, což vidím, že je váš oblíbený obrat.
5: Jo.
3: Zbavíme se i mýtů ohledně klimatu, kdy? Jak to typujete do budoucna?
5: No já si myslím... Tak Evropa se otepluje dvakrát rychleji, než je světový průměr, tak nějak, a tím pádem ten signál klimatický změny tady u nás v Evropě je velmi dobře pozorovatelný. Můžou to být ty vlny veder a tak dále. Takže já si myslím, můj odhad je, že čím rychlejší ta klimatická změna bude postupovat, což se pravděpodobně bohužel dít bude, protože jako planeta celkově jako ztrácí nějak tu schopnost, má omezenou schopnost, jak nám může jako pomáhat s těmi skleníkovými plyny, tak čím víc to tady bude jako na vlastní oči vidět, tak tím jasnější bude, že ty lidi, kteří říkají, že se nic neděje, říkají hlouposti.
3: No a zkušenost vědce vás učí, že to takhle funguje na světě?
5: Zkušenost vědce, když si vezmu jeden příklad, který byl velmi podobný, a to bylo s kouřením, tabákový průmysl taky dezinformoval a mátl veřejnost jako po desítky let, byli za to
3: uznali soudy nakonec.
5: Přesně tak, uznali soudy. Tak tam myslím, že tam ten konsenzus, že kouření škodí, byl někdy od 50. let, myslím, a přestat kouřit v hospodách, jako podařilo se nám zakázat kouřit v hospodách asi až nějak 2010 nebo něco takového, takže jako 60-letý horizont od toho zjištění vědců až po zákaz kouření, tak kdyby tohle mělo samý platit u klimatický změny, tak v okolo roku 2040 zhruba s tím začneme něco dělat opravdu.
3: Já už vás nemohu dále zdržovat, čeká vás schůzka s prezidentem Petrem Pavlem a není zdvořilé k prezidentovi dorazit pozdě, o čem chcete prezidenta přesvědčit?
5: Jo, tak teď jste mě dostal. Takový nároky si vůbec nekladu. A ještě, já jsem pana prezidenta osobně nikdy nepotkal, takže vlastně je to spíš, si myslím, takový seznámení.
3: Vyžádal si prezident vaši návštěvu?
5: Ne, to ne.
3: Jak to vzniklo?
5: Dneska se v Lánech obecně koná nějaká akce, jejíž název jsem zapomněl, ale bude tam jako spoustu lidí právě z vědecké scény, z influencerské scény, novinářů, který se zabývají o životní prostředí a o klima. Takže předpokládám, že se to bude týkat životního prostředí a klimatu, ale já jsem takovej, že si věci většinou zjišťuju na poslední chvíli a jelikož tam mám být až za hodinu, tak ještě mám čas.
3: Tak máte ještě spoustu času. Tak. Kdybyste měl nějakou zprávu pro člověka, který je prezidentem Česka, a teď beru v úvahu všechno, o čem jsme spolu za těch 26 minut mluvili. Co bylo to, co byste chtěl prezidentovi říct, kdyby na to přišlo nakonec?
5: Já se cítím se úplně nepatřičně nějakou takovouhle myšlenku hlubokou na závěr dávat.
3: Máte ještě hodinu na to, abyste to promyslel samozřejmě. Ale vy jste popularizátor vědy, vy jste člověk, který nějakým způsobem dává klimatickou změnu do kontextu, vyvrací omily či dokonce lži. Tak co by byla ta zpráva pro lidi, kteří vedou tuhle zemi?
5: No, kdyby to mělo být tady toho, tak prostě ať myslí na to, že, a to je obecně pro všechny, že klimatická změna není hlavně problém jako nás, těch, co jsme tady teď, ale je to problém těch, kteří ještě třeba dneska nemůžou volit, anebo kteří se ještě vůbec nenarodili. A prostě v nějaký jako naší lidskosti a přirozenosti by mělo být, že chceme těm pokolením, který přijdou po nás, předat planetu v lepším stavu, než ve kterém jsme ji dostali. A to se obrovsky tluče s nějakou naší přirozeností chtít víc teď mít hromadit. Takže aby prostě byli lidi schopní myslet na to, že jejich kroky dneška ovlivňují životy generací, kterých přijdou po nich, jejich dětí a jejich vnoučat.
3: Hostem Interview Plus byl popularizátor vědy a zakladatel projektu Klimatomluva Daniel Kurtus. Mnohokrát děkuji.
5: Děkuji za pozvání.
3: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
4: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ministryně financí začíná s kolegy z vlády jednat o rozpočtu rezortu na příští rok.
7: My se shodli, že to musí být investice do infrastruktury. Tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra.
6: Slovenská opozice tvrdí, že nové silniční kamery byly napojené na ruská čísla. Premiér Fico obavy zlehčuje.
8: Jakože Slovensko je bezpečnostnou ohrození kvůli nějakým dvou kamerám, které jsou určené na cestu premávku.
6: České volejbalistky před začátkem domácího mistrovství Evropy poprvé trénovaly v Brně. V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most je kolona po nehodě u sjezdu na Pankrác. A bude oblačno až zataženo, místy déšť, teploty do 22 stupňů. Dobré poledne, začínají hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Na ministerstvu financí začíná série jednání o státním rozpočtu na příští rok. Ministryně Alena Schillerová z ANO se postupně dnes a zítra sejde se svými kolegy z vlády. Řešit s nimi bude jejich rozpočtové priority. A před ministerstvem financí je náš reportér Jakub Vik.
9: Právě před chvílí dorazil první v seznamu ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Zmínil například, že přichází s požadavkem 740 miliard korun na důchody. V hodinovém taktu by pak měli následovat ředitelé Národní sportovní agentury a Akademie věd, poté až do večera další ministři. Podrobnosti k návrhu rozpočtu ministryně Schillerová včera prozradit nechtěla.
10: Mám samozřejmě nějaký jejich seznam požadavků. S panem premiérem jsme teď několikrát, asi třikrát jednali. Priority jsou jasné pro nás, dopravní infrastruktura, zdravotnictví, teď se bavíme o suchu.
9: Schodek státního rozpočtu by se měl podle premiéra Andreje Babiše z ANO udržet pod 3% HDP. To vychází kolem 350 miliard korun. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Jeden z testů u nakažených klientů v Priznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost norovirů. Ty se velmi rychle šíří a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších testů hygienici čekají. V lázních dál platí zvýšená hygienická opatření a je tam i náš reportér Michal Poláček.
11: Tady v lázních Jeseník stále platí protiepidemická opatření. U dveří stojí čerstvě naplněné stojany s dezinfekcí, pracovníci lázní dezinfikují i kliky u dveří a pokoje uklízejí až pětkrát denně. Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Zažívací obtíže se v lázních objevily před minulý víkend. Zvracení a průjmy nakažené trápily v průměru 1 až 2 dny a celkový počet nemocných se dostal na 111. Dnes jsem tady mluvil s ředitelem lázní Romanem Provazníkem a situace je podle něj už výrazně lepší. Nemoc je na ústupu. Nové případy nákazy se od neděle už neobjevily. Z Jeseníku Michal Poláček, Radiožurnál.
6: Při ruském raketovém útoku na obec Pečenihy v Charkovské oblasti zemřelo 10 lidí, dalších 8 je zraněných. Oznámila to Charkovská oblastní vojenská správa. Naopak Ukrajina útočila na ruskou metropoli asi 600 dronů, tvrdí to moskevský starosta Sergej Sobjanin. 180 dronů ruská protivzdušná obrana sestřelila nad moskevskou oblastí.
12: Uživatelé Telegramu zveřejnili v noci několik videí, které zachycují buď let bezpilotních letounů, nebo požáry po dopadu jejich trosek. Podle ukrajinského monitorovacího telegramového účtu Exilenova Plus jedna ze střel ruské protivzdušné obrany při snaze sestřelit dron zasáhla obytný dům ve městě Pavlovský Posad. Na místě vypukl požár. Ukrajinské drony pak údajně zasáhly sklad Wildberries za Moskvou. Podle analýzy deníku Kyiv Independent současná válka Ruska a Ukrajiny stále více připomíná totální válku. Kromě bojů na frontě a ničení vojenských cílů v Týlu zahrnuje také ničení ekonomických cílů a civilní infrastruktury. Z Lvova Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Další bezpečnostní problém mají na Slovensku nové silniční kamery, u kterých se už dřív potvrdily ruské součástky. Podle opozice byly napojené na 12 ruských telefonních čísel a dalo se do nich dostat na dálku. Hnutí Progresivní Slovensko se odvolává na posudek bezpečnostního úřadu. Kvůli jeho zjištěním podává trestní oznámení a žádá odvolání ministra vnitra.
13: Kamery podle opozičního poslance Petra Bátora obsahovaly nezdokumentovaný modul, který nebylo možné odstranit nebo přeprogramovat.
14: Tak si představte, že napíšete zprávu na jedno telefonné číslo, zadáte heslo a cez tento mechanismus máte kompletný přístup ku kamere.
13: Národní bezpečnostní úřad už minulý týden upozornil na slabé zabezpečení a možnosti vzdáleného ovládání kamer. Podle premiéra Roberta Fica jsou ale obavy přehnané.
8: Já se chytám za brucho, když tu někdo mi rozprává, že dvě cestné kamery mají ohrozit bezpečnost Slovenské republiky.
13: Ministerstvo vnitra už nechalo obě testovaná zařízení odstranit. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Děti si v nich zvykají na školní prostředí, než nastoupí do první třídy. Původně měly skončit v září 2029.
15: Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden upozorňuje, že je potřeba určit, pro koho přípravné třídy dál budou, říká předsedkyně Jana Hlavová.
16: Aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
15: Pro jaké děti přípravné třídy budou, ministerstvo posoudí podle toho, jak se osvědčí zpřísnění pravidel pro odklady, říká mluvčí úřadu Ondřej Macura.
17: Což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, když se dotkla přísnější pravidla pro odklady.
15: Pak chce ministerstvo změnit školský zákon. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
6: Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce, kterou na svých stránkách zveřejnila Evropská železniční agentura. Vlak podle ní vjel do stanice víc než dvakrát rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetřování podle zprávy ukázalo i řadu porušení právních předpisů. Generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera výsledek šetření odmítl komentovat.
18: Šetření vážné nehody v Hustopečích nad Bečvou jsme dokončili, ale s ohledem na žádost policie se nebudeme ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
6: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru. Chemická látka kontaminovala spodní vodu a v oblasti kvůli tomu víc než půl roku platil stav nebezpečí. Astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici dnes budou měnit dvoumetrovou anténu. Výstup do volného prostoru začne po 14:30 odpoledne českého času. Podle plánu má trvat asi 6,5 hodiny. Účastní se ho Anil Menon a Sophie Adenotová, první žena z Francie, která se kdy vydá do kosmického prostoru.
19: Jednu ze dvou antén pro spojení se Zemí postihla v loňském roce závada a nebyla schopná zaměřit komunikační družici, řekl Christopher Dobbins v přenosu NASA. Anténa má tvar talíře u průměru asi 2 metry. Astronauti ji vymění za náhradní, kterou mají na stanici už od roku 2009. Tyto antény slouží k vysokorychlostnímu přenosu dat, obrazů, zvuku a vědeckých údajů. Spojení se kvůli závadě ani opravě nemuselo přerušovat. Martin Srb, Radiožurnál.
2: České volejbalistky pokračují v přípravě na domácí mistrovství Evropy. Češky do něj vstoupí pátečním utkáním proti Řecku. V Brně je národní tým od pondělí a už má za sebou i trénink v hale na brněnském výstavišti. Pokračuje smečařka Helena Grozer.
20: Tak máme výhodu oproti ostatním týmům, že máme možnost si tu halu vyzkoušet vlastně 4 tréninky oproti ostatním týmům, který mají třeba jenom jeden trénink, takže já myslím, že to je velká výhoda a specifická hala to trošku je, protože to osvícení je trošku jinak, trošku se ten balón v tom ztrácí, trošku jsou to jiný parametry.
2: V hlavní části evropského šampionátu se Češky utkají ještě se Srbskem, Rakouskem, Bulharskem a Ukrajinou. Ve fotbalové lize mistrů večer začne poslední část kvalifikace. Přemožitelé Sparty z Lyonu nastoupí bez zraněného Pavla Šulce v Istanbulu proti Fenerbahče. Hrát bude taky Dynamo Záhřeb proti norskému Vikingu Stavanger a bulharská Levski Sofia proti řeckému AEK Atény.
21: Zdržení na D8 v okolí Roudnice a nehoda v Praze na jižní spojce. Na D8 z Prahy do Ústí čekejte kolonu za Novou Vsí. Po pojíždí z 26. kilometru k omezení u Roudnice ztratíte v ní téměř 20 minut. Na silnici 33 z Náchoda do Jaroměře počítejte se zdržením kvůli omezení u vodní nádrže Rozkoš.
22: U obci Kleny je to řízeno kývadlově. Přece zdržení vlastně jdu v obrácení, asi myslím, že 15 minut a já tady stojím asi 20 let jedu na Jaroměř.
21: V Praze na jižní spojce směrem z Černého na Barandovský most stále popojíždí přibližně 15-minutová kolona téměř od podjezdu magistrály. Příčinou je odklízení následků po nehodě u sjezdu na Pankrác. Aktuálně překládají náklad a dá se projet pouze připojovacím pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Bude většinou oblačno, od západu postupně až zataženo a místy déšť. Na severovýchodě má pršet jen výjimečně a teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24 a na horách kolem 13. Tolik zprávy. A teď už je tu publicistika a Věra Štechrová.
23: Ústavní soud kritizuje průtahy u nižších soudů ve sporech o dítě. Proč k ním dochází? Snaží se Trumpova administrativa vyjednat mírovou dohodu přímo s velením iránských revolučních gard? A jsou po zpřísnění odkladů školní docházky dál potřeba přípravné třídy? O tom všem budeme mluvit. Ústavní soud se zastal dopoledne matky ve sporu o dítě, která se neúspěšně dovávala pomoci u obvodního a městského soudu. Žena neviděla svou nezletilou dceru od ledna 2026, přestože byla rozsudkem z roku 2022 svěřená do její péče. Po hospitalizaci matky převzal péči otec, který ale poté odmítl matce dceru předat a nedodržoval soudní dohodu. Sám podal návrh na převedení dcery do své péče, řízení ale dosud běží. V březnu se žena obrátila na obvodní soud, aby vyzval otce k plnění povinností. Ten ale nerozhodl a pak neuspěla ani se stížností na průtahy u městského soudu. Ústavní soud teď obvodnímu soudu uložil, aby ve věci stěžovatelčina na návrhu na výkon rozsudku v průtazích nepokračoval a rozhodl o něm. Na vysílání teď vítám ředitelku Asociace neúplných rodin a projektu Vaše výživné CZ Ivetu Novotnou. Dobrý den.
0: Dobrý den.
23: Jak obvyklé nebo neobvyklé jsou takové případy, kdy jeden z rodičů neplní dohodu nebo soudní nařízení?
0: Co se týká naší zkušenosti, tak vzhledem k tomu, že na nás se hlavně obracejí ty rodiče, kde není plněn soudní výkon rozhodnutí v rámci placení výživného, tak je to velmi obvyklé. Co se týká třeba nějakého styku, tak vlastně pokud v tom soudním rozhodnutí je ve výroku i nějaká úprava péče o dítě, kdy druhý rodič si má dítě brát v nějakém časovém pásmu, nějakém harmonogramu, tak tam, kde není placeno výživné, tak bohužel ani ten rodič, který ho neplatí, si dítě nebere. Takže z toho jakoby jiného hlediska to vidíme velmi často, to porušování soudního rozhodnutí.
23: A jak důležitý je podle vás ten dnes zveřejněný nález ústavního soudu třeba i pro další případy? Protože on úplně nerozhodoval o tom, s kým má to dítě být, ale o tom, že soudy by měly být rychlejší, když to zjednoduším.
0: Ano, myslím si, že určitě tenhle nález je velmi důležitý, protože ukazuje na ten proces, který vlastně podle toho nálezu ústavního soudu nebyl v pořádku, a i pro ostatní rodiče, kteří něco podobného řeší, je to velmi nápomocné, protože ten proces je důležitý, protože v otázkách rodiny, kde by měl ten soud na prvním místě řešit nejlepší zájem dítěte, tak každý měsíc protahování jakýkoliv sporu má velký dopad na to dítě jako takové.
23: Vašich zkušeností, jak rychle nebo pomalé ty soudy v případech, kdy rozhodují právě o tom, kdo se bude starat o dítě, bývají?
0: My nemáme úplně data, na základě který bychom mohli takové srovnání poctivě udělat, ale z naší zkušenosti víme, že rodiče často vnímají jako velký problém právě délku řízení, a u rodinných věcí je to obzvláště citlivé, protože mezi tím se nemění jenom nějaký právní stav na papíře, ale opravdu ten skutečný život toho dítěte, tak jak to vidíme třeba přímo v této kauze, a týká se to většiny kauz, kde se řeší dítě, takže ty průtahy, nechci říct průtahy, ale prostě každý měsíc je tam opravdu důležitý.
23: Když dochází k těm průtahům ve sporech o dítě, dá se v tom vysledovat nějaká obvyklá taktika jednoho z rodičů, protože on to vždycky nemusí být chyba soudu, ale jsou to prostě určité procesní náležitosti, které může každá ta strana využívat.
0: My tam určitě, co vidíme často, tak je odvolávání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kdy ten druhý rodič se často odvolává, aby ty průtahy díky tomu, aby těm průtahům díky tomu docílil, což znamená, že opravdu při tom odvolání musí ten soud vyššího stupně nějakým způsobem tu věc řešit, a tímto způsobem se ten rozsudek prvního stupně protahuje.
23: Jak se obvykle dají řešit ty případy, kdy se právo rodiče, třeba například na plnění soudem nařízeného opatření, může dostat do určitého rozporu s nejlepším zájmem dítěte, třeba v případě, že není jistota, že bude o dítě dobře postaráno?
0: V těchto případech, pokud je pravomocný rozsudek a rodič se domnívá, že tam není ten nejlepší zájem dítěte, už při tom rozsudku, tak určitě se odvolat a zapojit do toho OSPOD a snažit se při tom odvolání být co nejdůslednější. Pokud se tohleto stane až poté, kdy už je ten pravomocný rozsudek a dostalo se k nějakým okolnostem, který mění ten aktuální stav, a nelze to nějakým způsobem řešit, řešit, tak určitě podat návrh k soudu na úpravu poměrů péče o dítě a zároveň požádat i o předběžné opatření, aby se to vyřešilo co nejrychleji, zapojit OSPOD a snažit se tímto způsobem fungovat i v rámci toho OSPODu.
1: Z druhé strany my víme, že OSPOD bývá často přetížený, mají hodně případů, tak kam se mohou pro pomoc obrátit rodiče, kteří mají pocit, že se třeba nemohou domoci svých práv a nevědí, kam se obrátit, ztrácejí kontakt se svým dítětem?
0: Pokud se to týká opravdu té věci, kdy není řešen nejlepší zájem dítěte a dochází tam k opravdu už k nějakým jako krizovým situacím, tak ten OSPOD by měl činit, měl by to řešit. Pokud se to týká něčeho, co úplně není tak jednoznačné, tak určitě se obrátit na advokáta, pokud nemají finanční prostředky, požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta pro bezplatnou právní pomoc, můžou se obrátit i na neziskové organizace, jako je projekt náš od Asociace neúplných rodin, projekt Vaše výživné a i třeba na občanskoprávní poradny. Jo, zkoušet neziskovky, zkoušet i ten stát, nebát se toho, protože jak vidíme tady, tak ta maminka byla aktivní a je vidět, že to ten účel splnilo a uvidíme, jak to bude postupovat dále.
1: No přesto svou dceru neviděla už několik měsíců, tak jak kritická je ta doba, kdy to dítě ztrácí kontakt na toho svého rodiče, kdy už potom se trhá ta vazba mezi rodičem a dítětem?
0: Tam jsou to opravdu měsíce a je to i podle věku dítěte, čím mladší dítě, tak tam se to trhá už třeba po týdnech. Máme i zkušenosti s dětmi, kdy je střídavá péče po týdnu a je to pro ně velmi těžké a musí se s tím nějakým způsobem zpracovat v sobě a pomáhají i psychologové, další poradci, ale tam je to třeba potřeba, protože třeba ty oba rodiče opravdu fungují, ale to maličké dítě prostě není pro něho úplně bezpečné prostředí ho takhle střídat. A pokud se jedná o ty případy, kdy jsou takhle odtržené ty děti a může tam být i nějaká manipulace, tak i u větších dětí to může být i otázka měsíce, kdy k tomu odloučení pocitovému dojde.
1: Říká ředitelka Asociace neúplných rodin Iveta Novotná. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
0: Také děkuji. Naschledanou.
1: Britská námořní služba dnes oznámila, že neznámý projektil zasáhl nákladní loď, která se snažila odplout z Hormuzského průlivu. Tam je od začátku americko-iránského válečného střetu velmi omezený provoz. Přední iránský vyjednavač dnes prohlásil, že Hormuz zůstane uzavřený, dokud Spojené státy nesplní podmínky předběžné dohody, kterou obě strany uzavřely koncem června. Na jejím základě měli do 60 dnů, tedy do včerejška, dospět k mírové dohodě. Prezident Trump včera ale prohlásil, že na její uzavření nespěchá a zároveň varoval jednoho z amerických spojenců v Perském zálivu Omán, že ho totálně vybombarduje, pokud bude stát v cestě americkým zájmům ve vztahu k Iránu. Více řekneme s Josefem Krausem, politologem a bezpečnostním analytikem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
3: Pěkné poledne.
1: Omán vede s Iránem separátní jednání o provozu námořní dopravy v Hormuzském průlivu a podle Teheránu jsou blízko k dohodě. Proč Trumpa tyhle rozhovory zjevně tak frustrují?
3: Tohle je v podstatě jako velká neznámá, protože Omán tady tohle to dělá s americkým vědomím a vlastně i americkým posvěcením. A do této doby vlastně Omán fungoval jako velice efektivní mediátor té komunikace mezi Iránci a Američany, která vlastně není přímá a je nepřímá prostřednictvím ománského sultanátu. Takže tady tahle ta Trumpová reakce je poměrně zvláštní, spíše to ukazuje na stále kypějící a rostoucí frustraci amerického prezidenta z toho, že vlastně není schopen efektivně vyřešit tu situaci v Perském zálivu. A zvlášť v momentě, kdy vlastně uplynula teď ta 60-denní lhůta toho memoranda o porozumění, které mělo vytvářet rámec nějaké trvalé mírové smlouvy a ta je v tuhletu chvíli v podstatě v nedohlednu.
1: No, Trump pohrozil vybombardováním svému spojenci a použil přitom navíc i dost vulgární výraz, tak jakou odvezbu může mít tenhle Trumpův výlev jak v Ománu, tak v dalších emirátech kolem Perského zálivu?
3: Ano, samozřejmě dlouhodobě to směřuje k tomu, že americká, jak mocenská, tak i vojenská pozice v oblasti Perského zálivu neustále slábne. Je to vidět i na tom, že hlavní americký spojenec v regionu, tedy Saudská Arábie, pomineme-li stát Izrael, se začíná od Ameriky bezpečnostně otáčet a hledá si vlastní cesty a vlastní konstrukty, jak zabezpečit svoji teritoriální integritu a vlastní státní bezpečnost. Jednoduše řečeno z toho důvodu, že na Američany už se tam nikdo nemůže příliš spoléhnout.
1: Kam se obrací?
3: Saudská Arábie se vlastně vytváří svůj vlastní paralelní pakt, a to s Pákistánem a s Tureckem. Je to pakt, který se trošku připodobňuje k tomu, co má Severoatlantická aliance, to znamená, ty státy se zavázaly, že útok na jednoho bude považován za útok na všechny ostatní. Jestli to tak v realitě bude, já si nejsem úplně jistý, ale minimálně to ukazuje jako míru emancipace a velice pravděpodobně Saudská Arábie k sobě začne postupně stahovat i ty menší státy Perského zálivu, které vysloveně bez té americké vojenské přítomnosti budou vydány na milost a nemilost Íránu, což je pochopitelně pro ně bezpečnostním ohrožením.
23: No, jednání mezi Trumpovou administrativou a oficiálním iránským vedením v předchozích měsících zřejmě uvázla na mrtvém bodě právě kvůli sporu kolem Hormuzského průlivu. Tak jakou váhu teď přikládat prohlášení Trumpova zvláštního vyslance Kushnera, který v pondělí řekl, že konverzace mezi americkou vládou a různými složkami iránské vlády jsou možná nejrobustnější, jaká se kdy vedla?
3: Ono určitě k tomu diplomatickému vyjednávání dochází. Tady vlastně na začátku zazněl ten výrok Donalda Trumpa, že on má času dost, když to parafrázuju, a ono to tak vlastně není. Američané v tuhletu chvíli zejména časově tahají za kratší konec provazu i z toho důvodu, že se blíží volby do kongresu na začátku listopadu a nemuseli by pro republikánskou stranu a zejména Donalda Trumpa dopadnout vůbec dobře v důsledku toho, že není schopen tady tuhletu válku s Íránem nějak uzavřít a hlavně vítězně uzavřít. A Iránci jsou si toho vědomi. A naopak vlastně hrají o ten čas s tím, že tlak se vytváří zejména na Američany, nikoliv na ně. Jestli nakonec ty rozhovory opravdu někam povedou, je otázkou, protože Iránci si stanovali poměrně tvrdé červené linie, za které nechtějí jít v rámci toho vyjednávání a mají velice tvrdé požadavky vůči americké straně, které lze velice krátce shrnout za to, že Spojené státy se zavážou, že na Irán už nebudou nikdy

0: Rád prakticky převzal tu moc v zemi. Nakolik jsou revoluční gardy tím elementem, se kterým dává smysl se vyjednávat na té mezinárodní úrovni, není úplně jasné, protože ten iránský politicko-mocenský aparát je poněkud složitější, ale určitě jsou elementem, který je naprosto zásadní v případě, že by mělo dojít jak k eskalaci, tak případně i té deeskalaci té vzájemné animozity. To znamená, pokud by mělo dojít k ukončení nějaké ozbrojené konfrontace, anebo naopak, pokud by ta konfrontace měla přerůst dále a z té iránské strany jsou ty náznaky, že pokud Spojené státy budou útočit na iránskou infrastrukturu, škaredě se pomstí zase na státech Perského zálivu, to budou právě dělat ty iránské revoluční gardy. To znamená vlastně trošku jako předjímat tady tyhle ty věci, dává tou americkou optikou smysl. A jestli oni jsou tím elementem, který nakonec rozhodne o tom, jestli bude nějaká nebo nebude politická dohoda, to si spíš myslím, že ne, protože ta politická moc je zatím v rukou někoho jiného. Ale ten bezpečnostní aparát je zde naprosto klíčový.
1: Politolog, bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Josef Kraus byl ve vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
0: Díky za pozvání, pěkný den všem.
1: Přípravné třídy, které měly skončit v září roku 2029, se nakonec rušit zřejmě nebudou. Ministr školství Robert Plaga za ANO rozhodl, že mají na základních školách zůstat. Původně měly skončit v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky. Do přípravných tříd chodí nejen děti s odkladem, ale také děti, které nejsou připravené na školní výuku, mají jazykovou bariéru, specifické poruchy učení nebo zlozvyky z nepodnětného prostředí. My jsme pozvali do vysílání předsedkyně asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden Janu Hlavovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Z vašich zkušeností je dobré ty přípravné třídy zachovat i po tom, co se zpřísnila ta pravidla pro odklady školní docházky a bude tak méně dětí, které budou moci přípravné třídy navštěvovat?
2: Tak za naší asociaci bych řekla, že to považujeme za smysluplné a zároveň si myslíme, že bude potřeba předefinovat náplň i zaměření, pro koho a k čemu mají přípravné třídy sloužit. Protože omezením odkladu nemizí děti s nerovnoměrným vývojem a dalšími obtížemi. Odklady vlastně se zaměřují pouze na děti, které nemohou se vzdělávat, to znamená na děti, které jsou nějakým způsobem výrazně nemocné nebo nějak zásadně handicapované.
1: No a je potřeba to předefinovávat, nemůže to zůstat tak, jak to je, protože sama říkáte, že to není, že ty třídy nejsou jen pro děti s odkladem, ale i pro další děti.
2: Ano, tak v současnosti platí, že do přípravné třídy mají přednost děti s odkladem školní docházky a je to vlastně alternativa k mateřské škole. A nemá to sloužit ani jako nějaký mezistupeň mezi školkou a školou, má to být právě zaměřeno z našeho pohledu, nebo spíše z mého pohledu, na děti, které právě jsou nezralé a které na odklad školní docházky nemohou dosáhnout, ale zároveň by tu potřebnost té péče, která je více cílená na rozvoj těch předškolních dovedností a předškolních schopností, byla více zacílená.
1: Znamená to, že většina dětí, které teď navštěvovaly ty přípravné třídy, tam byla kvůli tomu, že rodiče si přáli odklad, že těch dětí, které tam byly kvůli nějakému handicapu, byla minimum?
2: Já bych byla trochu opatrná slovo, rodiče si přáli odklad, protože už dlouhodobě poradny i speciálně perská centra posuzují zralost a připravenost dítěte. Ne jenom tedy, není to přání rodičů, je to potřeba toho dítěte. A primárně si myslím, že jsme tam doporučovali více dětí právě v odkladu školní docházky.
1: No, ta přísnější pravidla pro odklad školní docházky tedy začala platit od září 2025. Doporučení teď musí dát lékař a pedagogicko-psychologická poradna. Dřív to stačilo, když si to rodiče přáli. Tak byl u vás v poradnách znatelný ten zájem rodičů o doporučení? Přibyli vám výrazně klienti žádající o doporučení odkladu?
2: Řekla bych, že za tento rok ne, ta vlna vlastně nastupuje, nebo ta změna nastupuje ve třech vlnách, teďka jsme v první vlně, která byla pro děti, které byly narozené do 31. března a tato skupina dětí již dříve vlastně docházela do té poradny na posouzení školní zdravosti v menším množství, protože ten tlak na zmírnění odkladu nebo na snížení počtu odkladů je dlouhodobý, to není záležitost posledního roku. Takže vlastně ty děti, které byly narozené na podzim nebo nebo na jaře do toho února, března byly přiházeli prostě méně v menším množství. A my vlastně nevíme, jaký bude ten výsledek, nebo jak to dopadlo, protože děti nastoupí do školy až za 14.

0: dnů a bude to ta skupina, kde je ta první vlna těch nových pravidel s odkladem.
1: Já vím, že v souvislosti s tím zpřísněním pravidel pro odklad vyjadřovali právě pedagogicko-psychologické poradny obavy, jestli budou zvládat ten nápor, jestli jich bude dost, tak jak to vidíte v tuhle chvíli?
0: Tak my jsme na to byli poměrně připraveni, protože poradny se snaží odklady školní docházky posuzovat právě v těch jarních měsících, takže pro nás je to vlastně součástí plánování práce v poradně. My jsme spíše naráželi procesně na malou informovanost a připravenost třeba lékařů nebo klinických psychologů na tuto změnu těch nových pravidel, protože ne všechny informace oni měli k dispozici a ten nový postup je právě v tom, že oni jako odborní lékař nebo kliničtí psychologové se vyjadřují ke zdravotnímu stavu dítěte a poradna je vlastně tím druhým subjektem, který posuzuje ty vzdělávací potřeby toho konkrétního dítěte. Ale aby to nebylo tak negativní, tak zase máme dobré zkušenosti nebo dobrou pozitivní reakci ředitelů škol na povinné předávání informací o dětech z mateřské školy, které nastupují k ním do základních škol, že vlastně jim to usnadnilo třeba třídění žáků do tříd při rozdělování po zápisu.
1: Přišla z vašich zkušeností ta změna ještě včas, protože ty přípravné školy měly skončit v roce 2029, tak neruší už školy teď ty přípravné třídy?
0: Řekla bych, že ne, ta změna vlastně ještě nevstoupila v platnost. Pořád tam je to opatření, že se to v roce 2029 může změnit. Pan ministr se vyjádřil, že uvažuje, že budou zachovány. My jsme tomu nakloněni samozřejmě, protože my v tom vidíme opravdu jako důležitou alternativu právě k tomu velkému zpřísnění odkladu školní docházky.
1: A vlastně ten čas se proměňuje. Stále je.
0: Ano, určitě. A je potřeba ověřit, když nám budou nastupovat ty děti s těmi novými pravidly, jak budou fungovat ve škole a jakým způsobem bude probíhat to vzdělávání.
1: Se budeme vědět víc. Jana Hlavová, předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden. Děkuji, naslyšenou.
0: Nashledanou.
1: Teď už zprávy.
2: Je půl jedné.
3: Český rozhlas Plus.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO zahájila jednání o rozpočtu na příští rok. Jako první přijala šéfa rezortu práce a sociálních věcí Aleše Juchelku. Ten před jednáním řekl, že budou řešit hlavně platy ve veřejné sféře a důchody. Juchelka by na ně rád nechal vyčlenit 740 miliard korun. Schillerová bude další ministry přijímat v průběhu dneška a zítřka. První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. V celém Česku dnes přestala po několika týdnech platit výstraha před vznikem a šířením požárů. Český hydrometeorologický ústav ji zrušil. Podle meteorologů v posledních dvou dnech situaci zlepšil déšť a riziko vzniku požárů se tak snížilo. Mezitím Portugalsko zmobilizovalo asi tisícovku hasičů kvůli nejméně 5 aktivním požárům po celé zemi. Informuje o tom portugalská veřejnoprávní RTP. Některé požáry se sice pomalu sklidňují, úřady se ale obávají dalších vzplanutí kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Portugalští meteorologové na dnešek předpovídají silný vítr a vysoké teploty. V 9 okresech kvůli vedru platí oranžový stav pohotovosti. Vlhkost vzduchu by měla klesnout pod 30%. Počet studentů oboru Všeobecná sestra díky státní podpoře stoupl o 40%. U dalších nelékařských oborů vzrostl počet studujících o 30%. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Program na navýšení nelékařských zdravotnických oborů spustila loni minulá vláda. Celkem 12 let podpory má stát vyjít na téměř 13 miliard korun. A norský král Harald V. je v nemocnici. Agentura AFP o tom informuje s odvoláním na Královský palác. Podle něj trpí král chudokrevností. 89-letý panovník má v poslední době zdravotní problémy opakovaně. teď doprava. Na D1 z Prahy směrem do Brna se za sjezdem na Humpolec srazila dvě auta. Na 92. kilometru se jede pomalu jedním pruhem. Popojíždí se z 88. kilometru asi 20 minut. A na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Roudnici na 29. kilometru je omezení a projíždí se zúžením pomalu až na 33. kilometr a zdržení je 15 minut. Jinak na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za dálnici D1 popojíždí kolona kvůli omezení u Jesenice a na jižní spojce směrem na Barandovský most za sjezdem do Krče před okamžikem odklidili následky nehody, takže kolona od magistrály se postupně rozjíždí. Dobře dojeďte. Je oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm. Během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty budou až 22 stupňů. To je vše ze zpráv Plusu. Teď pokračují názory a argumenty.
3: Proč politické strany u nás trpí nedostatkem členů? Jak polský premiér vyvíjí tlak na vytvoření vládního bloku? Proč Američané jednají s Hamásem i s Izraelci? To jsou jen některá témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
4: Názory a argumenty.
3: Příprava rozpočtu na příští rok vstupuje do další fáze. Ministryně financí Alena Schillerová nyní se svými ministerskými kolegy probírá představy o tom, kolik by jejich rezorty měly a mohly dostat peněz. Ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Co od těchto rozhovorů můžeme očekávat? Jaký může být konkrétní výsledek těchto setkání?
5: Jsou to setkání, která jsou de facto tradiční, kdy ministr financí nebo ministryně financí probírá s jednotlivými vládními kolegy jejich představy o tom, kolik by měl daný rezort získat financí. Děje se tak každoročně a lze očekávat, že tedy výsledek bude takový, že vláda schválí návrh státního rozpočtu na příští rok, jehož deficit nakonec bude vyšší, než byl pro letošní rok, protože o tom opakovaně hovořila jak ministryně financí, tak také premiér. Dá se říci, že jim to umožní i změna zákona o rozpočtové odpovědnosti a rozpočtových pravidlech, která byla vetována prezidentem, ale příští týden na jednání poslanecké sněmovny téměř jistě nebo prakticky jistě bude to veto přehlasováno. Takže vláda některé výdaje, které se budou týkat například obrany nebo různých investic, bude moci skrýt jiným způsobem a tím pádem ten oficiální deficit se bude pohybovat velmi pravděpodobně kolem 350 miliard korun. To, že jednotliví ministři budou od ministryně financí požadovat více peněz, tak je očekávatelné a děje se tak každoročně, kdy oni tvrdí, že nutně potřebují peníze, že pokud je nebudou mít, tak jejich rezort nemůže normálně fungovat, ale bude záležet pochopitelně na stanovisku ministryně financí a také premiéra. Jsou to nejsilnější vládní figury a oni určí, jaké jsou priority vlády, kde se peníze budou spíše přidávat a kde se naopak budou ubírat. Ministerstvo financí musí předložit vládě návrh státního rozpočtu do konce srpna, pak o něm bude jednat vláda a vláda musí definitivní podobu schválit takovým způsobem, aby do konce září byl ten návrh předložen poslanecké sněmovně, která ho pak bude podle toho harmonogramu probírat.
3: A proč byl bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura, který vedl rezort ve vládě Petra Fialy, odpůrcem takových setkání o rozpočtových kapitolách?
5: Protože on hovořil o tom, že je lepší projednávat návrh státního rozpočtu během léta bez přítomnosti veřejnosti, kamer a tak dále, že je to zbytečný takový cirkus, kolotoč kolem toho, že to jsou různé pracovní návrhy. Ti, kteří byli odpůrci takovéhoto postupu, tak naopak tvrdili, že tím, že se zveřejňovala průběžná čísla z toho vyjednávání, takže bylo možné činit určitou veřejnou kontrolu, že bylo možné tom diskutovat a podobně. Takže naopak ministra financí kritizovali za to, že projednávání toho návrhu není příliš transparentní, takže nyní se tedy alespoň částečně ten styl projednávání rozpočtu mění, ale nic to neznamená, že by návrh státního rozpočtu měl být kvůli jedné variantě či druhé lepší nebo horší. Pak záleží skutečně na těch konkrétních číslech, která budou schválena a jak se ten státní rozpočet také bude dařit naplňovat, jak ty plánované příjmy a výdaje budou sedět, protože i v minulosti jsme byli svědky toho, že někdy nakonec muselo dojít i v průběhu roku k aktualizaci rozpočtu na základě, dejme tomu, různých více či méně očekávatelných nebo spíše neočekávatelných událostí.
3: Dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
5: Naslyšenou.
3: Podobně jako i v jiných evropských zemích jsou i v Česku hlavními aktéry politického života strany. I když je v našich končinách tradice politického stranictví hodně hluboká, přesto ochota občanů vstupovat do politických stran klesá. Možným důsledkům se ve svém komentáři věnuje politický analytik Lukáš Jelínek.
6: Podle četných vzrušených debat Bahádek by nezúčastněný pozorovatel mohl soudit, že jsme zemí se zvýšeným zájmem o politiku. Jenže data nijak optimistický vhled nenabízejí. Ke sněmovním a prezidentským volbám chodí zhruba 2/3 oprávněných voličů, k ostatním mnohem méně. Sociologové odhadují, že aktivní zájem o politická témata jeví jenom zhruba 1/3 populace. A ještě smutněji to vypadá s členstvím v politických stranách a hnutích. Sekretariáty se rády pochlubí každou novou dušičkou, takže víme, že po posledním sjezdu vzrostl zájem o Lidovce, že pomalu přibývá starostů a nezávislých, nebo že rychle roste SPD, což je ale dáno hlavně tím, jak se hnutí teprve nedávno otevřelo svým sympatizantům. Přesto nejde o nijak závratná čísla. Lidovci, kteří jsou po sociální demokracii druhou nejstarší stranou a u nich se partajní legitimace často dědí z otce na syna či z matky na dceru, mají okolo 17 000 členů. Druhá příčka náleží komunistům s 15 000 členy, SPD má přibližně 11 000 a občanští demokraté 10 000 členů. Zbylé strany udávají nižší tisíce. Nejdynamičtější pokles zaznamenává TOP 09. Dnes má necelé 2000 členů, což někdejším ambicím otců zakladatelů Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska zdaleka neodpovídá. Ze zájmu o členství můžeme vyčíst zejména atraktivitu stranických značek. Obvykle se noví zájemci hrnou k vítězům voleb. V tom možná hnutí ANO zůstává se 3000 členy za očekáváními, ovšem kompenzuje si to oddaností svých voličů. Odpovídá to ostatně profilu hnutí, které nevzniklo ze zdola, nýbrž z vůle úspěšného biznismena. Kam se ale toto naše paběrkování hrabe na prvorepublikovou minulost, avšak i na současnost na západ od našich hranic. Strany se pyšní každým jedním novým příchozím, ale o 10 000 nebo dokonce 100 000 členů si mohou nechat jenom zdát. Ne všechno se dá svést na měnící se svět. U nás svoji roli nepochybně hrají i smutné zkušenosti s politickými lídry. Na konci 30. let minulého století neměli odvahu postavit se nacistickému Německu. O 10 let později předáci demokratických partají nedokázali předejít komunistickému puči. Po srpnu 1968 zase mnohými opěvovaní národní vůdci ustoupili sovětským okupantům. S profesí politika jsme si začali spojovat zbabělost a faleš. Po 20 letech normalizace přišla šance na změnu. Listopad 1989 byl přihlášením se k parlamentní demokracii, nikoli ale k politickému stranictví. Občanské fórum se chlubilo, že zatímco strany jsou jen prostě straníky, ono tu je pro všechny. Ke stranictví se stavěl nedůvěřivě i Václav Havel. Staré partaje sice byly pokropeny živou vodou a vznikly i čerstvé, ovšem dál se na ně mnozí dívali skrz prsty. Leccos šlo vyčíst z pozdějších pokusů zakládat stále nové strany a hnutí. Lidem dosavadní subjekty prostě nestačily, zvlášť když se spousta z nich stáhla do malostranských paláců a slonovinových věží. Politici se nenaučili občanům trpělivě vysvětlovat svoje kroky a oni jim dnes na oplátku ukazují záda. Profese politika je z hlediska veřejného respektu nejhůře hodnocenou. Stranické špičky zase nezřídka propadají paranoidnímu vidění světa, mnohé pak občanům oplácejí i arogancí. Seriózní politická debata vázne, mnohé problémy se řeší v tichosti kuloárů a špatná kondice stran dopadá i na kvalitu legislativního procesu. Partaje už uvažují jen od voleb k volbám. Navíc si netroufají, ty šikovnější utrhnout vítězství dokážou, na resuscitaci stranického systému jsou ale i ony krátké, což ani do budoucna nic dobrého nevěstí.
3: Konstatuje politický analytik Lukáš Jelínek. První kolo senátních voleb proběhne v pátek 9. a v sobotu 10. října. Očekává se v nich hlavně střet kandidátů hnutí ANO a subjektů bývalé vládní koalice. Ve dvou pražských obvodech ale proti sobě stojí zástupci téhož názorového tábora. To je téma pro komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
7: Jak známo, prvního kola senátních voleb se účastní zhruba jednou tolik voličů než druhého, protože prvé se koná současně nějakými dalšími považovanými za podstatnější. Letos to jsou komunální. Uvidíme ale, jestli se to trochu nezmění, protože ti, kdo eufemisticky řečeno nejsou příznivci současné vlády, budou mít pocit, že je třeba senát hájit a dostaví se i ke druhému kolu ve větším počtu. I když v horní parlamentní komoře není zatím reálná majorita hnutí ANO, ale jeho vítězství před 2 roky, kdy získalo nově 7 mandátů, jisté varování určitě představuje. Proto se zdálo logické, aby tábor zjednodušeně řečeno protibabišovský stavěl společné kandidátky a netříštil síly. Všude se to ovšem neděje a pozornost v tomto směru zbuzují například 2 pražské obvody. Jednak centrální číslo 27, kde ovšem i roku 2020 proti sobě stáli zástupci partnerských subjektů, ex-předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová z ODS a vědec Václav Hampl, nestraník reprezentující KDU-ČSL. Tehdy se ovšem ještě mohlo zdát, že ANO nemá v senátních volbách, zvlášť v metropoli, mnoho šancí. A snad je tomu tak aspoň v Praze i doposud, protože po na politický odpočinek odcházející senátorce Němcové tu jsou favority Jan Čižinský, 12 let starosta Prahy 7, zakladatel a šéf strany Praha sobě, podporovaný lidovci, za něž byl před lety ve sněmovně, a Jiří Padevět, 20 roků ředitel vydavatelství Akademia, spisovatel, publicista i glosátor veřejného dění, za kterým stojí STAN, ODS, Piráti a TOP 09. Někdo by v Senátu nejraději viděl oba. Pro Čižinského jistě hovoří znalosti praktické politiky, již se ale také nevzdává a kandiduje i v místních volbách. Případným ziskem senátorského mandátu by se ovšem z pražské sféry, už jednou kandidoval i na primátorský post, přesunul na celostátní úroveň. Padevět zase naplňuje představy o senátorovi coby uznávané intelektuální osobnosti. Jenže svým způsobem atraktivní, ale také možná zbytečný souboj může zastínit duel v Praze 9, kde křeslo obhajuje posledních 6 let dost viditelný David Smoljak za STAN plus Piráty, zatímco ODS tu překvapivě nominovala operní divu a mediální personu Dagmar Peckovou, která bude třeba bodovat u voliček, ale zase budit skepsy u voličů, podle kterých se výkonní umělci v politice spíš neosvědčili. Živelná mezzosopranistka, druhdy sklízející ovace, co by Carmen na pódiu Národního divadla, by ovšem mohla horní parlamentní komoru trochu uvolnit a přiblížit širší veřejnosti. U jejíž nikoli zanedbatelné části stále převládá dojem, že bychom se bez horní komory obešli, což nahlas říkají někteří politikové, donedávna včetně Andreje Babiše, když jinak tak úspěšné ANO v Senátu pouze paběrkovalo. To už je ale minulostí, přestože hnutí stále nedisponuje jak pro Prahu, tak i další velká města, a nejen do Senátu, silnějšími osobnostmi, které ovšem uvnitř hnutí vedle zcela dominantního Babiše těžko rostou a těm zvenčí, už hotoví, se zase nechce přicházet předsedovi a majiteli de facto sloužit. A když to přece zkusí, končívá to karambolem. Jmenovat takových příkladů lze celou řadu, i když zatím nikoli ze Senátu.
3: To byl komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner se v neděli v Egyptě setkal mimo jiné s členy vedení hnutí Hamás a poté se přesunul do Jeruzaléma, aby tam jednal i s izraelskými partnery. Schůzky vyvolaly spekulace o výsledcích rozhovorů i otázky, zda mají Američané jednat s organizací, jako je Hamás. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
8: Setkání se uskutečnilo v okamžiku, kdy Hamás vyjádřil ochotu řídit se 15-bodovým plánem Rady míru a odzbrojit se a současně prohlášením Benjamina Netanyahua, že plán nepřijímá a žádá nejdříve úplné odzbrojení Hamásu. Tato situace a následný americký pokus situaci vyřešit vyvolal řetězec otázek. Například, zda je správné, aby Američané jednali s teroristickou organizací. Zda se chce Hamas skutečně odzbrojit, nebo si jen kupuje čas. Zda se odzbrojí, ale jen pokud bude čelit systematickému vojenskému tlaku. A jak by takový tlak měl nebo neměl vypadat? A jakou roli, případně jaké povinnosti, nebo za jakých podmínek, by měli mít této věci Izraelci? Hamas vyjádřil ochotu se zbraní zbavit, ale počítá s tím, že je neodevzdá i hned, přičemž není jasné, proč to není možné. Podle některých tvrzení plán nezahrnuje odevzdání všech zbraní. Výsledkem by mělo být, že se z Hamásu stane výhradně politické hnutí, které nebude uplatňovat ozbrojené násilí vůči Izraelcům, ale ani jiným Palestincům. Netanyahu je motivován izraelskou zkušeností s opakovanými taktickými pauzami, které Hamásu vždy umožnili vrátit se k ozbrojenému boji. V této skepsi má podporu i zleva. Současně je patrné, že se nechce dostat pod tlak zprava, a to krátce před volbami. Bezalel Smotrič horoval pro nové osidlování Gazy. Itamar Ben-Gvir se nechal slyšet, že by izraelské útoky měly každý den v Gaze zabít desítky lidí. Obojí byla nepochybně reakce na to, že Američané s Hamásem jednali jako s partnerem a pak jeli do Jeruzaléma za Netanyahuem. Kdo si, asi někdo z Netanyahova okolí, proto nechal rozšířit tvrzení, že premiér prý Kushnerovi vyčinil za vyjednávání s organizátory největšího masakru židů od holokaustu. Kushner ale zastupuje samotného Trumpa a nepochybně také chtěl nějaké ústupky i po Netanyahuovi. Současně se údajně dohodli na tom, že izraelské údery proti členům Hamásu mohou s americkým souhlasem pokračovat. Mimo hlavní záběr zůstalo, že Kushner v Egyptě jednal i s tamními představiteli. Jejich spolupráce je pro úspěch jakéhokoliv plánu klíčová. A také s Tureckem a Katarem, které jsou patrony Hamásu. Samotný Hamás je nyní pod tlakem i ze strany samotných Gazanů, ale politicky se skonsolidoval. Všechny důležité role se nyní soustředí v rukou Chalila al-Chaji. Ten má tím pádem velký mandát, je považován za člověka blízkého Iránu, který rozhodně nechce, aby se Hamás odzbrojil. Jenže Chaya také zvítězil ve vnitrostranickém boji těsně a ví, že jakékoliv jeho rozhodnutí může být uvnitř Hamásu snadno napadnuto. Jednání s Hamásem vyvolalo nespokojenost ještě u někoho. Představitelé palestinské autonomie si všimli, že Kushner navštívil Káhiru i Jeruzalém, ale do Ramaláhu nedorazil. To u mezinárodně uznávané palestinské vlády na západním břehu vyvolává obavu, že ji Američané hodlají obcházet. Přitom právě palestinská autonomie měla počase převzít od technokratického výboru správu Gazy. Kushner si nesouhlasných reakcí od Izraelců i Palestinců nemohl nevšimnout. Jeho odpověď by zřejmě zněla, že pokud nějaká země nedokáže teroristy porazit, nakonec s nimi musí mluvit, přímo nebo nepřímo. Američané s takovou situací mají nejrůznější zkušenosti. S Al-Kaidou bojovali do jejího zničení, totéž v případě Islámského státu, ale příliš se pak neodděčili svým spojencům Kurdům. S Talibánem nakonec vyjednali vlastní ústup, měli kam. Současný americký přístup se pravděpodobně opírá o víru, že Gaza je něco jako Severní Irsko. Británie snevolí pozorovala, že Washington po léta udržoval kontakty s Ira. Ty se nakonec podařilo přetavit do postupného odzbrojení a uzavření nějaké dohody. Jestli je současný Hamás skutečně něco jako Ira a Gaza jako Severní Irsko, se teprve ukáže.
3: Míní komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Do příštích parlamentních voleb v Polsku zbývá ještě rok. I tak se ale na ně začínají oba hlavní politické tábory v zemi chystat. Jak dosavadní proevropský premiér Donald Tusk, tak i jeho pravicový protivník Jaroslav Kaczyński se snaží vytvořit širší aliance, které by dokázaly oslovit co největší okruh voličů. Podrobnosti dodává evropský editor deníku Luboš Palata.
9: Polský premiér Donald Tusk by mohl slavit. Jeho občanská koalice je jasným lídrem všech průzkumů a její podpora je stabilně na 30% hlasů. Jaroslav Kaczyński, největší mnoholetý soupeř Donalda Tuska, nedokázal udržet pohromadě svoji stranu Právo a spravedlnost. Vnitřní rozpory o směřování strany vyústily ve vyhazov bývalého premiéra Mateuše Morawieckého a několika desítek poslanců, kteří se odmítli Kaczyńskému dál bezpodmínečně podřizovat. Právo a spravedlnost tak oslabilo nejen v Sejmu, kde Morawieckého poslanci mají nyní třetí největší klub, ale také v průzkumech, kde Kaczyńského strana spadla pod 20% podporu. Morawiecki, přestože založení své strany teprve ohlásil, může počítat s tím, že 5% práh vstupu do parlamentu relativně bez problémů překročí, ale zatím nic nevypadá na to, že by se na spolupráci mohl domluvit s Donaldem Tuskem. Pokud zůstane Morawiecki po volbách v pravicovém bloku, k němuž dnes Kaczyński počítá i extrémní pravici, která je nejen protievropská, ale i antisemická, může Tusk sice jasně vyhrát volby, ale skončit v opozici. Problémem totiž je, že z dalších vládních stran a uskupení se dnes do parlamentu má šanci dostat jen postkomunistická levice. Další strany, včetně lidovců, by skončily mimo parlament. A v této situaci by vládu sestavovala pravice v čele s Jaroslavem Kaczyńským. Donald Tusk proto v těchto dnech svolal jednání všech vládních sil a nabídl jim společnou kandidátku, která by podle některých propočtů mohla udržet u moci i po příštích volbách vládní proevropský tábor v čele s Tuskem. Ani Tuskův protivník Kaczyński ale nespí a podle polských médií přemlouvá nacionalistického prezidenta Karola Nawrockého, aby se stal patronem pravicově nacionalistického bloku. Dění v Polsku by si mohli a měli všimnout i čeští politici, jak vládní, tak opoziční. Andrej Babiš sice pomalu, ale přesto jasně spěje k opakování situace z doby svého minulého vládnutí, kdy poslal své partnery do politické bezvýznamnosti mimo poslaneckou sněmovnu. Opozice, kde se rozpadl úspěšný blok Spolu, si stále dopřává luxusu, že dvě bývalé vládní politické strany, TOP 09 a Lidovci, s dohromady nějakými 6-8% voličské podpory, zůstávají jednotlivě pod prahem zvolitelnosti. Za rozpad koalice Spolu platí i ODS, která přestala být nejsilnější opoziční politickou silou, když ji na tomto místě vystřídal Stan. Jak v Polsku, tak v Česku začíná být přitom jasné, že kdo se dokáže spojit, ten nakonec asi vyhraje. Dodatkem, že to chce ještě jasného a pro voliče čitelného lídra, jak ve Varšavě, tak i v Praze.
3: Tolik evropský editor deníku Luboš Palata. Proč jsou pracovníci donáškových služeb v Londýně i během horkého léta zahaleni od hlavy až k patě, nad tím se ve své pravidelné glose zamýšlí spisovatelka Iva Pekárková.
10: John, jeden ze starších členů naší kongregace, dorazil v neděli do kostela o dobrou půl hodinu dřív než obyčejně. Potřeboval se vypovídat. Stala se mu totiž hrozná věc. Před pár dny byli u něj na návštěvě dva vnuci v adolescentním věku a tak, aby ukázal, jak je moderní a skvělý děda, objednal pizzu. John sám pizzu nejí. Nepřipadá mu dostatečně anglická. Johnovi je skoro 80, je to rodilý bílý Angličan a i když 100% není rasista ani xenofob, pokud se týče lidí, k pokrmům, které nejsou tradiční a anglické, se staví odmítavě. Teď zjistil, že dobře dělá, když se vyhýbá novotám jako pizza. Pizzu totiž dovezlo moc divné individuum. Přestože venku bylo ke 30 stupňům, mělo na sobě vatovanou bundu s kapucí, na hlavě helmu jak z motocyklového rally a pod ní, věřte tomu nebo ne, ještě černou masku. John nepoznal, jestli mluvilo anglicky. Něco zahuhlalo, přiblížilo se po cestičce na předzahrádce nebezpečně blízko k Johnovu domu, podalo mu na placato krabici a než se stačil vzpamatovat, bleskově si ho s ní vyfotilo. Pak se otočilo, odešlo a ani za sebou nezavřelo branku. John není v našem kostele a předpokládám, že ani nikde jinde proslulí svou chrabrostí. Bojí se úplně všeho. Lišek, které tu a tam přeběhnou po jeho pozemku a on je vidí na kameře. Zlodějů, kteří by mu mohli ukrást klobouk, kdyby si ho pověsil na věšák v hale, radši ho celou dobu drží na klíně. A tak dál. A teď k němu do domu dorazí takový zakuklenec. Zatímco si vnuci pochutnávali na pice, John se klepal hrůzou a přemýšlel, jestli by s tou tachykardií přece jen neměl jít na pohotovost. Myslím, že ho povzbudilo, když jsem ho ujistila, že se zakuklený rozvážeč s největší pravděpodobností bál Johna víc, než se John bál jeho. Mezi rozvážeči jídel v Londýně je neznámé, ale zaručeně vysoké procento jedinců, o kterých se donedávna mluvilo, jako o ilegálních imigrantech. Dnes se jim zdvořilej říká osoby s omezeným přístupem k veřejným fondům. V naší čtvrti jsou dnes kamery na každých pár metrech. Jsou tu dokonce kamery, které dovedou rozpoznávat obličeje. A tihle lidé prostě mají strach. Bojí se deportace. Je nepravděpodobné, že by je kamery odhalily, vždyť nejsou v databázích. To ale nevědí, nebo si nejsou jistí. A tak se i v letních vedrech co nejvíc nabalí a co nejvíc si zahalí obličeje. Ven z domu musejí, vždyť potřebují vydělávat. Ale snaží se být vidět, jak nejmíň jen to jde.
3: A slovy Ivy Pekárkové jsme se dostali na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
4: 90kové léto.
11: Černohorský narkobaron Darko Šarič vydělával miliardu dolarů ročně, ale pak se sám vzdal policii.
12: Ta smyčka se začala kolem mě utahovat a on vždycky dokázal na chvíli uniknout. Vždycky se to objevilo někde třeba v Jižní Americe, nebo v Itálii, nebo přímo v Srbsku a nakonec pravděpodobně vlastně jako došel k závěru, že výhodnější pro něj bude se dobrovolně vzdát, než vlastně riskovat.
4: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
2: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Na rezortu financí začala jednání ministrů o rozpočtu. První test potvrdil střevní chřipku v lázních Jeseník. Pojišťovny řešily v prvním pololetí víc pojistných událostí. U Zpráv Plusu vás vítá Marie Jakšičová. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO začala jednání o rozpočtu na příští rok. Už dříve řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. S šéfem hnutí a premiérem Andrejem Babišem už ale v prioritách mají jasno.
13: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury, tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra, kdy on prostě říká, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
2: Schillerová už přijala prvního kolegu, ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelku. Jednání mají trvat celé odpoledne i zítřek. Jeden z testů u nakažených klientů v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost norovirů. Ty se rychle šíří a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
14: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost norovirů. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
2: Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží se v lázních objevil před minulý víkend. Celkový počet nemocných se dostal na 111. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Rakouská armáda varovala své vojáky před 20 údajných ruských špionů. Podle listu Der Standard jim rozeslala seznamy 21 lidí, kteří v zemi působí v diplomatických funkcích a podle dostupných informací mohou mít vazby na ruské tajné služby. Vojáci mají nahlásit, pokud je někdo z nich v minulosti kontaktoval.
15: Upozornění dostali také zaměstnanci ministerstva obrany i všech zhruba 23 tisíc příslušníků aktivních záloh. Armádní kontrarozvědka chce zjistit, jestli se některý z podezřelých nepokusil od vojáků získávat informace. Seznam vychází z investigace ruského nezávislého média Proekt, které popsalo možné vazby 21 diplomatů na ruské tajné služby. Opozice teď žádá, aby vláda ve Vídni nové podezření důkladně prověřila a případně vyvodila důsledky. Deník Der Standard připomíná, že od začátku ruské agrese na Ukrajině rakouské úřady už kvůli bezpečnostním výhradám odmítly vstup nebo akreditaci zhruba 70 ruským diplomatům. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Pojišťovny za letošní první pololetí vyplatily škody za skoro 58,5 miliardy korun. To je oproti loňsku nárůst o 2,3%. Vyplývá to z dat České asociace pojišťoven. Nejvíc škody rostly v pojištění majetku anebo ve zdravotním a rizikovém životním pojištění. Přibylo taky pojistných událostí, a to skoro o 4%. Celkem pojišťovny řešily skoro 1,75 milionu případů. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec na 92. kilometru stále řeší srážku dvou aut. Počítejte se zdržením 40 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 25. kilometru pojedete pomaleji kvůli omezení u Roudnice. Celkově čekejte 15 až 20 minut navíc. Na Pražském okruhu směrem na letišti je silný provoz kamionů. Zpomalují za dálnicí D1 na 78. kilometru. Osobními auty projedete rychleji. Jinak je po Praze teď relativně klidný provoz. Šťastnou cestu. Od jihozápadu bude přibývat oblačnosti, pršet začne na jihozápadě Čech a během odpoledne a večera bude déšť postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24 stupňů. Tolik zprávy a teď pořad, jak to vidí.
16: Dobrý den, těší mě, že jste si vybrali společnost Českého rozhlasu. V příštích minutách se zaměříme na dění na Blízkém východě. Pozvání přijala Lenka Martinková, politoložka, asistentka fakulty sociálních studií katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Brno. Přeji vám hezký den do studia Českého rozhlasu v Brně. Dobrý den.
17: Hezký den.
16: Okomentujeme především výhrušky Donalda Trumpa Ománu, který jedná s Íránem. Jeho výrok, že by po válce s Íránem mohl být Hormuzský průliv americký. A také pakt z Meky a dopady na regionální bezpečnostní architekturu i roli Spojených států v blízkovýchodním regionu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
16: Prezident Donald Trump pohrozil rozbombardováním Ománu, pokud se sultanát postaví do cesty Spojeným státům při vyjednávání s Íránem. Trump Ománu nevyhrožoval poprvé. Maskat s Teheránem dojednává pravidla plavby Hormuzským průlivem, táhne se mezi oběma zeměmi. Tak paní Martinková, jaká partie je rozehrána v tomto trojúhelníku?
17: Tak v tohle chvíli je Irán ochoten oficiálně jednat právě pouze s Ománem o tom, co bude s Hormuzským průlivem se dít dál. A samozřejmě to dává logický smysl, protože tyto dvě země geograficky mají tu administrativu pod sebou. Prezident Trump ale odmítá přijmout, že by byl z takové administrativy nebo celkově z toho provozu do budoucna nějakým způsobem vyčleněn a nepřijímá tu současnou nabídku nebo ten současný návrh, se kterým obě dvě země přišly, že si vlastně tu zprávu rozdělí tak, že severní i jižní cesta povedou z velké části iránským územím. a budou ale pod administrativou i Ománu a budou mít tím pádem, bude volný pohyb v tom Hormuzském prolivu, ale Irán bude mít z těch bezpečnostních důvodů kontrolu nad tím, nebo bude mít informace o tom, kdo kam pluje. A zatím se oficiálně ještě neřešily žádné poplatky nebo žádná vlastně zpráva té administrativy, což je ale v podstatě také na stole, protože tady ta zpráva bude vyžadovat nějaké finance a nemluví se o clu, ale mluví se o něčem podobném, vlastně nějaký poplatek právě za tu bezpečnost, za tu administrativu, za tu správu toho, té cesty.
18: Je zatím, je to velmi složité, celá ta problematika také trvá už docela dlouho od 28. února. Co se týče zbližování Teheránu a Maskatu, tak je to, když řeknu, čirý pragmatismus?
17: A samozřejmě je to pragmatismus. Irán s Ománem nemají až tolik společného, ale Omán se dlouhodobě staví do neutrální pozice v regionu a využívá té pozice právě k tomu, aby mohl komunikovat a mediovat všechny konflikty a spory, které se v regionu nastanou, protože dlouhodobě chtějí mít mírumilovnou, stabilní, turisticky pozitivně laděnou politiku, retoriku a právě ta současná situace je staví do pozice, kdy si bohužel musí ty strany nějakým způsobem vybírat a musí s někým jednat. A oni se stále snaží být mediátorem. V podstatě, i když tuhle chvíli jednají za sebe s Iránem, tak pořád přijímají nějaké informace a předávají informace a i americké straně, aby se prezident Trump necítil 100% vyčleněn. Nicméně ta jednání jsou vlastně bilaterální. Prezident Trump do toho zasahuje tím svým prohlášením a tím svými požadavky, které neustále opakuje, ale to nejsou ty požadavky, o kterých Omán s Iránem mezi sebou v tuhle chvíli jednají.
18: Jinak před pár dny Donald Trump řekl, že po skončení války prohlásí Hormuzský průliv za území Spojených států amerických. Spekuluje se, zda to myslel vážně. Tak jak vy to cítíte, paní Martinková?
17: Já se obávám, mimochodem, že ano, omlouvám se.
18: Jenom dodám, že Teherán na to kontroloval, že Hormuzský průliv zůstane pod jeho kontrolou.
17: Ano, protože regionálně ten Hormuzský průliv dlouhodobě byl pod administrativou správou především teda Iránu, ale přilehlých zemí. A potom bohužel se obávám, co máme americký záliv místo mexického a co prezident Trump vztahuje nároky na různá území po světě a nerespektuje suverenitu žádného státu, řekl by se do této chvíle, tak si nemůžeme být úplně jistí tím, co skutečně myslí nebo nemyslí. A pro nás to může v tuhle chvíli vypadat jako vtip a pro místní to může vypadat jako velmi přehnané. Bohužel u prezidenta Trumpa si nemůžeme být jistí tím, že to nemyslí vážně a že není ochoten tamto loďstvo ještě nějakou dobu ponechat jenom proto, aby si zachoval tvář, řekněme, aby mohl prohlásit, my tady ještě pořád blokujeme průliv a bez nás se tady nic nepohne a on bude v podstatě tím nezbytným dítětem, se kterým se pak bude vyjednávat v okamžiku, kde se ty místní země dohodnou na provozu, na administrativě, na případě nějaké finanční částce, kterou za to budou vyžadovat a na tom, jak bude tady ten systém fungovat. Pak se teprve budou muset všechny ostatní země otočit ke Spojeným státům a dohodnout se, co budou dělat s nimi, aby vlastně z toho regionu odešli, aby tu blokádu ukončili a aby nastolili klid.
18: Vypršela 60-denní lhůta pro dohodu o ukončení války, kterou rozpoutali Spojené státy a Izrael 28. února útokem na Irán. Tu lhůtu v červnu stanovilo iránsko-americké memorandum o porozumění. Tak jakou představu má podle vás vůbec Bílý dům, potažmo i Irán o tom dalším vývoji, protože vidíme zatím minimálně americká administrativa nebyla schopna ukončit tu válku.
17: Nebyla schopna ukončit válku americká administrativa, nebyla schopna ji ukončit ani ta tehránská strana, protože obě dvě strany mají požadavky a představy neslučitelné s realitou. Z té americké strany vyžadují takzvané maximální ústupky, maximální řešení. Vyžadují v tuhle chvíli to, že se má Irán vzdát, má prohlásit, že prohrál, má prohlásit tu svoji porážku a má se naplno vlastně oddat těm požadavkům, které Spojené státy mají, včetně jaderného programu, včetně právě Hormuzského průlivu, včetně kompletního vlastně podrobení si Iránu, změny režimu a tak dále, těch požadavků, které každý sám o sobě je v podstatě nepřijatelný, nepraktický, nerealizovatelný a do budoucna by ani nebyl nějakým způsobem možné jej kontrolovat to, že se dodržuje a nějakým způsobem to nastavit jako nový systém. A z té iránské strany v podstatě oni jsou mnohem pragmatičtější, jsou ochotní vyjednávat, což samo o sobě už je v podstatě ústupek. A stejně tak jsou ale ochotní se bránit silou a mají daná jasná témata, přes která i z bezpečnostního, i z toho právě politického hlediska interního nemohou ustoupit. Jedním z nich je právě Hormuzský průliv, protože to je vlastně nejdůležitější strategická karta, kterou mají, a druhým z nich je právě ta bezpečnostní dohoda ohledně jádra, kterou můžou kousíček ustoupit, ale nemůžou se vzdát úplně na plné čáře, tak jak to požaduje prezident Trump. A bohužel ani jedna z těch stran se tím pádem nedokáže potkat v těch svých očekáváních. Takže jakékoliv memorandum, jakékoliv příměří dočasné, jakékoliv jednání bude naprosto beze smyslu do té doby, dokud požadavky z obou stran nebudou alespoň někde uprostřed a nebudou ochotní slevit ze svých představ.
18: A co tyto obě znepřátelené strany paní Martinková přiměje k nějakým ústupkům, k určitému, řekněme, rozumnému kompromisu pro obě strany? Protože zatím, jak to popisujete, jsou obě Spojené státy, Irán, obě země jaksi zabarikádovány ve svých pozicích.
17: Se Spojenými státy to bude problematické, protože tam jediné, co může fungovat, tak bude právě ten ekonomický a vnitřní politický tlak. V případě, že by na prezidenta Trumpa tlačila a vlastně už v tuhle chvíli to hrozí, že ztratí podporu v kongresu a do budoucna přijdou další volby a bude na něj tlak zevnitř i od jeho podporovatelů kvůli ekonomické situaci, kvůli tomu, jak se Amerika dostala do izolace, kvůli tomu, že není právě schopen naplnit ty svoje sliby. Pak po určité době tady tohle by ho mohlo postupně dotlačit k jednotlivým ústupkům, které samozřejmě budou rámovány tak, že je ten moudřejší, chytřejší a že to dělá právě pro blaho celého světa. Ale bude to pravděpodobně ještě trvat, protože tady ta situace bude muset být skutečně vážná a silná ve Spojených státech, aby měla dopad právě na to jeho neracionální prohlášení, na ten jeho přístup, který on vlastně v tuhle chvíli má, protože on se nechová jako pragmatický a nepřemýšlí do budoucna třeba i o svém dalším zvolení, které samozřejmě víme, že za těchto podmínek není možné, ale nepřemýšlí ani o své vlastní budoucnosti tak jak to vypadá v tuhle chvíli.
18: A jak o své, asi se vám skočila do řeči, promiňte, budoucnosti, přemýšlí teda Irán a teokratický režim?
17: Ano, přesně tak. A Irán naopak právě o své budoucnosti přemýšlí a přemýšlí v tom dlouhodobém kontextu. Oni jsou si vědomi toho, že některé věci budou muset změnit a také je trápí velmi problematická ekonomická situace. Přes 35% populace žije pod hranicí chudoby a ten dopad ekonomický současné chvíli vlastně je hlavně na běžné domácnosti, na běžné lidi, na menší obchodníky a to také není udržitelné. Takže oni v tuhle chvíli můžou navenek se tvářit jako velmi silní, ale dlouhodobě s tímhle nemohou dál pokračovat, protože to musí postupně začít řešit a musí někde ty finance a ty ústupky najít. Takže pro Tehrán dává smysl a oni mají v podstatě předjednané jednotlivé body, o kterých můžou nějakým způsobem ustoupit. Tam je ještě problematické, že oni vlastně potřebují schválení těch různých částí toho systému a i především revolučních gard, aby mohli vůbec o něčem dalším vyjednávat a jak daleko mohou ustoupit. A nicméně budou potřebovat, pro Irán to funguje zase tím smyslem a tím stylem, že jim musíte něco nabídnout na oplátku. Takže pokud tam bude právě nějaká zahraniční investice, nějaká energetická spolupráce, bezpečnostní spolupráce, pokud nějaká z těch dalších zemí třeba přijde a pomůže jim vyřešit některý z těch problémů, které vnitřně mají v tuhle chvíli, tak oni budou mnohem ochotnější a méně agresivní, řekněme, v tom svém vyjednávání a budou ochotní přistoupit na nějaký kompromis. Tam je bohužel to, že se to nepotkává s tou agresivní retorikou prezidenta Trumpa. Pokud by v tuhle chvíli Američané přišli a tak, jak na začátku vlastně říkali, že chtějí vyjednávat a že budou jednat o nějakých investicích, o omezení některých sankcí, o nějaké třeba právě té energetické spolupráci, která by nahradila jaderný program do budoucna, tak pak by se o tom dalo uvažovat.
18: Pohled politoložky Lenky Martinkové.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
18: S Saúdská Arábie, Pákistán a Turecko se před pár dny spojili a podepsali obranou dohodu. Spojila se ropná velmoc s jadernou velmocí a se zemí, která disponuje druhou největší armádou v rámci Severoatlantické aliance. Tak jak se na to díváte, paní Martinková? Jsou to tři regionální mocnosti, které mají různé bezpečnostní priority, rozdílné vojenské systémy, strategické partnery a přesto podepsali obranou dohodu.
17: Já bych řekla ne přesto, ale právě proto a z politologického hlediska musím říct, že to dává obrovský smysl. Samozřejmě jako Evropanka, která je chráněna na to, se na to dívám s trošku s obavami, ale jako politolog z toho globálního hlediska musím říct, že v podstatě je to ukázka dalšího progresivního vývoje a toho jejich strategického uvažování. Protože každá z těch zemí, jak jste řekla, má naprosto rozdílné podmínky, rozdílnou situaci i bezpečnostní, i politickou. A právě proto dává smysl, aby se spojili a je v podstatě velmi dobře, že jim to došlo v tuhle chvíli a že i právě kvůli tomu, co se teď v zálivu děje a kvůli tomu, jakou retoriku vede prezident Trump, tak vlastně přišli na to, že se musí spolehnout sami na sebe a že jediný způsob je spojit se. A my říkáme, že nic nikoho tak nespojí, jako společný je přítel, což se vlastně v tuhle chvíli děje. Ta ukázka americké síly a jejich působení v regionu ukázalo všem těm zemím a hlavně těm větším a řekněme trošku progresivnějším, že se musí umět spolehnout pouze sami na sebe. Takže dává smysl, že Saúdská Arábie, která má technologie, má finance, může si dovolit rozhodnout a v okamžiku splnit to, co si rozhodla kvůli tomu systému absolutistickému, který tam panuje, tak se může rozhodnout, že prostě něco takového uvede do pohybu. Pákistán, který sice nemá takové velké finance a nemá tak stabilní systém, můžeme říct, má ale obrovské množství vojáků, má na počet lidské síly a na počet těch zkušeností vojenských ze svého území a přetrvávajících konfliktů na svém pohraničí, tak má zase obrovskou vojenskou zkušenost a tu praktickou sílu, kterou může dát k dispozici. Saúdská Arábie má žoldnéřskou armádu v podstatě. Oni platí lidem z okolních chudších zemí, není tam žádný morální faktor, většina těch lidí nejsou dobře vytrénovaní, vycvičení. Je to armáda, kterou se nemůžete 100% spolehnout, že bude vaši zemi bránit. A Turecko, naproti tomu, jako už jste říkala, druhá nejsilnější armáda v NATO, ano, a oni mají právě to obrovské know-how. Zaprvé mají silnou stabilní armádu, a poměrně stabilní politický systém v tuhle chvíli a pak mají to obrovské know-how toho, jak ty instituce a jak takováhle aliance má fungovat. Protože všechno, co jsme je v tom NATO naučili, oni teď můžou nějakým způsobem a to, co oni dokázali aplikovat na svoji armádu, na svoji zemi, můžou přinést jako obrovský benefit jakékoliv další alianci.
18: Stanice Al Jazeera s odvoláním na index Global Firepower, který hodnotí obranné schopnosti 145 zemí světa. Tyto tři státy mají dohromady téměř 1 400 000 aktivních vojáků, 3 400 letadel, 6 000 tanků a disponují také různými námořními prostředky. Tak když se ještě podíváme na ty důvody vzniku, je to zamýšleno i paní Martinková jako koalice nejenom teda budování té vlastní bezpečnosti, ale třeba i koalice proti Iránu, Izraeli nebo jinému protivníkovi?
17: Zcela určitě je to zamýšleno jako obranná koalice. To je tak, jak je prezentována veřejně. A z těch informací, které máme, tak víme, že Irán se k tomu vyjádřil tak, že byl vlastně o této koalici informován. Já bych asi nebyla úplně skeptická i k tomu, že do budoucna může být součástí takovéhle koalice, právě proto, aby se docílil nějaké stability a nějakého míru. A samozřejmě je to ještě spoustu let před námi. Ale nevěřím tomu, ano, na jednu stranu to může být jako zastrašení a vlastně nějaký vztyčený prst varovný tomu, aby Irán do budoucna nechtěl dál rozvíjet svoje kapacity, protože tuhle alianci by nebyl schopen porazit a je tady alternativa ke Spojeným státům, která ho bude držet na uzdě. A na druhou stranu si nemyslím, že to je namířeno přímo proti Iránu, spíš si myslím, že je to namířeno, že je to taková ukázka té regionální síly i proti celkově jakoby do toho globálního hlediska. My tady si vystačíme, my si dokážeme pomoci spojit a udělat vlastně to, co vy děláte v jiných částech světa. tím pádem to nechte na nás a my tady ani Američany, ani Evropany, my tady v podstatě nikoho dalšího nepotřebujeme. Ty země nejsou nepřátelské vůči Západu, ty země jsou z velké části i spojenci, nějakým způsobem Spojených států, a ukázalo se, že už v podstatě mají dost tady té retoriky, mají dost toho, aby byly ve vleku a jsou samostatné. Vychovali se, vyrostli do té podoby, kdy dokážou tady tu zodpovědnost za svou bezpečnost převzít sami, chtějí, aby to bylo jasně viditelné, a není to, za mě to není přímo namířené proti Iránu, samozřejmě může to tak sloužit jako takový balance check, aby se Irán nepokoušel o další rozvoj zbraní armády, protože to nebude schopen nějakým způsobem vyvážit, i kdyby do toho dal napnout všechny kapacity do budoucna. Takže to může naopak zase zpomalit tady to zbrojení a tady tu nebezpečnou situaci, kdy Irán bude mít obrovskou armádu, obrovské zásoby balistických střel. Co se týká Izraele, tak to je asi trošku jiná otázka, protože nikdo z nás vlastně neví, co z Izraele, co bude, co je jejich cíl, co je jejich endgame, jakým způsobem se to může vyvíjet, a už je velmi těžké předvídat, protože Izrael v tuhle chvíli

0: protože tyhle země se budou potřebovat nějakou záštitu.
1: Pro které další země toho regionu, když jste už zmínila tedy Jordánsko, by přicházelo v úvahu připojit se k tomuto paktu?
0: Tak zcela určitě, a až se to, řekněme, těžko nahlédnuté vnitřní politické situace, tak další na snadě by byl Irák a Sýrie. To jsou další země, které nejsou samostatně schopné se vlastně dlouhodobě bránit. Ten systém ani armádu v tuhle chvíli pořád nemají stabilní bezpečnostní záruky. Získávali od vlastně z velké části od zahraničí a mají spoustu vnitřních bezpečnostních problémů. Takže to jsou další země, u kterých ale bude problematické je přijmout do nějaké aliance, dokud nesplní určitá kritéria.
2: Jak to vidí?
1: V městském studiu Českého rozhlasu zůstává politoložka Lenka Martinková z Masarykovy univerzity Brno. Hovoříme o paktu z Mekky, také se mu říká sunnitské nebo muslimské NATO s odkazem na podobný článek v té dohodě, jaký je článek 5, který je také v alianční smlouvě. Paní Martinková, zastavme se ještě u cílů Spojených států na Blízkém východě. Jaký byl třeba a je přínos Ameriky v oblasti Blízkého východu, v oblasti Perského zálivu? Vy už jste naznačila, že bychom mohli očekávat vzhledem i k této nové alianci Saúdské Arábie, Pakistánu a Turecka, že by ta role Spojených států se mohla zmenšovat. Tak jak vy to vidíte?
0: Já to vidím tak, že role Spojených států na Blízkém východě už se dávno přežila. Spojené státy v podstatě už tak 15-16 let v tuhle chvíli a tomu regionu nic nepřinášejí jako pozitivního, spíš naopak způsobují problematickou situaci a zpomalují ten region v tom, aby se vytvořil právě nějakou vlastní stabilní situaci, nějaké vlastní aliance, nějakou vlastní bezpečnostní strategii. A Spojené státy tu měly velký bezpečnostní a ekonomický význam v minulosti. Byly garantem bezpečnosti, garantem stability, byly tím zlým policajtem, který tady prostě měl své základny a stál tady v případě, že by se někdo jenom pomyslel na to napadnout nějakou jinou zemi, provést nějaký útok a i s ohledem na ten nárůst teroristických útoků v minulosti. Tady mělo smysl, aby tady byli. Byli sem v podstatě pozváni těmi jednotlivými zeměmi, protože v rámci boje proti terorismu ty země se předháněly o to, kdo se ukáže více prozápadní, aby s tím terorismem nebyl spojován, aby měl nějakou budoucnost, aby se mohl ekonomicky i turisticky rozvíjet a aby v podstatě byl vidět jako progresivní, bezpečná země.
1: Možná jenom vám tady do toho vstoupím, protože se blíží 25. výročí 11. září teroristických útoků na Spojené státy, tak souvisí to do značné míry právě i s tímto?
0: Ano, zcela určitě to souvisí, protože, jak jsem říkala, ano, v té době mělo smysl mít Američany na svém území a byl důvod je pozvat a byla to záruka bezpečnosti, byla to vlastně pomoc do budoucna a pokud za vámi Američané stály, tak i ekonomicky jste měli nějakou jistotu, že tam budou proudit zahraniční investice, že s vámi budou spolupracovat, že se budete moc dál rozvíjet, budete mít technologie, know-how, v případě Saúdské Arábie třeba právě dodávky zbraní. A ano, v minulosti ta role jako vlastně učitele, jako zásobitele a výcvik vojenských sil, Američané byli zcela určitě důležitý prvek toho, jak se Blízký východ vyvinul, jak se některé země dokázaly vlastně zvednout do té současné podoby a osamostatnit. Což je vlastně dobře. Ukázalo to, že ti Američané udělali obrovský kus práce v okamžiku, kdy ty země se dokázaly z toho chaosu, ve kterém z velké části politicky a vojensky byly, dostat do situace, kdy jsou samostatní a dokáží vlastně replikovat to, co jim Spojené státy celou dobu ukazovaly. Ale teď už ten žák se vlastně dostane do stavu, kdy už nepotřebuje svého učitele. A v tuhle chvíli Spojené státy to, co na Blízkém východě dělají, tak je ekonomicky, bezpečnostně, politicky a obrovským negativem pro všechny ty země. Většina těch zemí schytala nějaký útok, ať už odvetný, nebo s nějakou zbloudilou střelu, jejich lidé umírali, jejich infrastruktura byla zničena, jejich finance, jejich trhy šly dolů právě proto, že třeba nemohly běžně fungovat tak, jak jsou zvyklí fungovat. Jejich infrastruktura bude vyžadovat léta a spousty investic, aby se vrátila minimálně do toho stavu, v jakém byla předtím. A v tuhle chvíli Spojené státy nadělají mnohem víc škody než užitku.
1: A

0: Jdou tyto země, které popisujete, země Blízkého východu, které prošly válkami, ať už třeba Sýrie nebo zmíněný Irák a další, budou schopny vlastně stát už na těch vlastních nohou? Ekonomicky, politicky, jaké jsou ty šance, aby to byly země stabilní, funkční?
1: Většina těch zemí bude schopná stát na vlastní nohou. My musíme se trošku opustit od toho, že my si představujeme, my máme svoji západní a vlastně naši liberálně demokratickou představu o tom, jak má ta země vypadat, jak má fungovat, jaké standardy má naplňovat, aby my jsme ji viděli jako, že je ta progresivní, moderní a stabilní. Ale ty parametry a ty standardy tady v tom regionu a v těch jednotlivých zemích, v těch jednotlivých komunitách jsou jinde. A my nemůžeme soudit podle našich měřítek. Ty země jsou samostatné, schopné a když jim dáme dostatek prostoru a vlastně tu flexibilitu, tak oni si ten systém a tu ekonomickou i bezpečnostní stabilitu zajistí v podstatě sami. Je velkým problémem snažit se tam aplikovat, to jsme se zjistili i v Afghánistánu, i v Iráku, že je obrovským problémem, pokud my se tam snažíme nějakým způsobem napasovat ten náš model, tu naši šablonu na to, jak má ta země vypadat a vyvíjet se.
0: Pohled Lenky Martinkové, politoložky, asistentky Fakulty sociálních studií katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Brno. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji krásný den do Brna.
1: Děkuji vám za pozvání, naslyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Je půl druhé.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Teroristická organizace Hamás potvrdila, že bude dodržovat mírový plán v pásmu Gazy, informovala o tom agentura AFP. 15-bodový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa počítá s postupnou demilitarizací Hamásu a s izraelským stažením z palestinského území. Ten však zatím stále pokračuje v úderech v pásmu Gazy. Evropská komise zažalovala Česko kvůli nedodržování pravidel evropského zatýkacího rozkazu. Státu ale bezprostředně pokuta nehrozí. Serveru iRozhlas.cz to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude řešit Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech a dočasné předávání vyžádaných osob. Limity cukru a soli v pokrmech ve školních jídelnách překročilo přes 50% vzorků. Oznámili to pražští hygienici, kteří odebírali vzorky v prvním pololetí letošního roku. Příliš mnoho cukru obsahovalo 51% nápojů a příliš soli naměřili u 62% polévek. V meziročním srovnání počet přeslazených nápojů stoupl a množství přesolených polévek kleslo. Srpnové zemětřesení v západní Kolumbii způsobilo škody v přepočtu za zhruba 200 miliard korun, oznámil to tamní prezident Abelardo de la Espriella. Zároveň nařídil, aby na zasažených místech zůstaly pátrací a záchranné týmy. Zemětřesení zasáhlo Kolumbii v pondělí 10. srpna. Zemřelo v jeho důsledku téměř 300 lidí a další více než 4 tisíce jsou zranění. Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Systém a celá aplikace byly ale po celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura to uvedla na svém webu. Testem prováděným minulý čtvrtek chtěla agentura ověřit, jestli ustojí nápor při podzimních komunálních a senátních volbách. Test tedy považuje za úspěšný. Internetový gigant Google kupuje obchodní data zkrachovalé americké letecké společnosti Spirit Airlines. Údaje v hodnotě v přepočtu přes 200 milionů korun chce využít k trénování své umělé inteligence. Informace vychází z dokumentů z konkurzního řízení a vyjádření společnosti Google. V Praze ve Strakonické směrem z centra za Barandovským mostem počítejte s kolonou do Malé Chuchle. Je to kvůli dopravnímu omezení zdržení asi 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, zpoždění k průmyslové 10 minut. Na Nuselském mostě směrem do centra zůstává kolona z poloviny mostu je na necelých 10 minut. Jinak je po Praze teď ještě relativně klidný provoz. Šťastnou cestu. Odpoledne čekejte déšť, postupovat bude od jihozápadu Čech, na severovýchodě ale zaprší jen výjimečně. Teploty kolem 20, na horách kolem 13 stupňů a mírný vítr bude trvat až do večera. To je pro teď vše ze zpráv a začíná Věda plus.
3: Jak efektivně hlídají senzory, ventily a čerpadla závlahu Botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity v Brně? Proč se zhoršuje situace romských rodin v Evropě? A jak budou astronauti v kosmu opravovat anténu na Mezinárodní vesmírné stanici? Nejen o tom uslyšíte v následující půlhodině, kterou na Plusu věnujeme vědě. Dobrý poslech vám přeje Šárka Feniková.
4: Věda plus.
3: O každé kapce vody mají nově přehled zahradníci Botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity v Brně. Ve spolupráci se startupem NextDrop ze Západočeské univerzity digitalizovali záblažování celé zahrady i skleníků. Senzory, ventily a čerpadla umožní řídit hospodaření s vodou i na dálku z mobilního telefonu. Cílem je vodou šetřit, zefektivnit péči o rostliny a zároveň proměnit arboretum v živou laboratoř pro výzkum a vědu.
5: Teď se nacházíme v skleníku, kterém je jedna z největších sbírek orchidejí v Evropě.
6: Říká ředitel Botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity Michal Pavlík.
5: V tom skleníku se těch vod míchá víc, tak aby k těm orchidejím se dostala v podobě, která je pro ně vhodná.
6: Místní rostliny mají na vodu vysoké nároky. Právě s tím mimo jiné pomůže digitalizace arboreta, popisuje zakladatel startupu NextDrop ze Západočeské univerzity v Plzni. František Mach.
7: V rámci celé vodovodní sítě arboreta, která je relativně rozsáhlá, protože arboretum potřebuje především zavlažovat, tak jsme instalovali senzory, ventily nebo čerpadla. Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
6: Kolem nás rostou různé rostliny, včetně o nich orchidejí. Kouká se tady na nás želva.
7: Přímo tady ve skleníku monitorujeme vlastně všechny přívody vody. Tady jsou dva. Jeden je dešťová voda, druhý je voda z vodovodního řadu, tak aby ta kvalita vody, kterou se zalévá ta samotná sbírka orchidejí, byla pro ně co možná nejšetrnější.
6: Stojíme tady ve skleníku na mostě. Když tady postupujeme dále.
5: Tak kvete jenom 2-3 dny.
6: Přivoňuji k takové oranžové orchideji.
5: Je to rod Stanhopea. Všechny voní, některé po mentolu, některé sladce, jako zrovna tento druh.
6: My jsme tady zašli za zelenou stěnu a přecházíme do technické části.
5: Do tajného prostoru.
6: Do tajného prostoru.
7: Možná můžeme to klidně otevřít, že bychom zalezli do přední.
6: Zvedáte tady podlažní klop. Pan ředitel zrovna šplhá dolů a my teda ho následujeme.
7: Na tom bude krásný, je potom jako ten smysl toho projektu.
6: Slezu po žebříku a tady jsme se dostali do technické místnosti.
5: Ten návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, spousta zkušeností, ale i spousta technologií, takže aby ta kytička mohla fungovat, tak je tady to zázemí.
6: Právě to je podle Macha jedna z výhod digitalizace. Do technického zázemí teď zahradníci téměř nemusí chodit a mají nad rostlinami mnohem větší kontrolu.
7: Tady všude vidíme jednotlivé senzory, vodoměry, ventily a přívody.
6: Vy teďka držíte telefon.
7: Zahradníci vidí všechno vlastně digitálně a vidí i to, co vlastně běžně vidět není. Například aktuální vodivost vody v té směšovací nádrži. Tím pádem oni mají i číselně data k tomu, aby řekli, jestli ta voda je a vlastně ve správné konzistenci.
6: Takže dokážeme technickou místnost ovládat, aniž bychom se do ní dostali.
7: A zároveň vlastně máme historický data. To znamená, výzkumníci a studenti mají možnost na datech za dlouhá časová období dívat na to, jakým způsobem se zavlažovalo, jaká byla půdní vlhkost, jaká byla teplota a reflektovat to ve vlastním výzkumu.
6: Pojďme zase teda ven, zpátky na žebřík a zpátky na denní světlo. Tak, místnost opět zadělaná.
8: Technologie se využívá v rámci jednotlivých městských budov, škol.
6: Kde všude lze technologii dále využít, doplňuje Petra Drixler z NextDropu.
8: V letošním roce jsme realizovali obrovský projekt pro Rock for People. Tam jsme pomáhali vyřešit dostupnost vody pro návštěvníky festivalu.
6: Podobný systém už nasadili například v plzeňské botanické zahradě. S rostoucím suchem podle vědců nabývá na významu chytré hospodaření s vodou. Proto chtějí v době, kdy vody ubývá, co nejvíce omezit její zbytečné ztráty. Z Brna, Marek Hensel, Český rozhlas.
3: Šetřit vodou není jen úkol pro botanické zahrady. S rostoucí spotřebou a častějšími obdobími sucha hledáme způsoby, jak s každou kapkou nakládat chytřeji i v obcích nebo domácnostech. Pomáhat mohou moderní technologie, které dokážou vodu sledovat, šetřit i znovu využívat, tak jak jsme ostatně slyšeli v předchozím příspěvku. A jak mohou obcím pomoct lépe hospodařit s vodou, nyní probereme s manažerem klimatického akčního plánu z Jihomoravské agentury pro veřejné inovace Radkem Holomčíkem. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne z Brna.
3: Kde dochází k největším ztrátám vody ve městech a obcích?
4: Tady tohle je poměrně obtížná otázka, pokud se nebudeme bavit teď o vodovodních soustavách, kde ty ztráty někde jsou v přijatelných mezích, někde se prostě v průměru pohybujeme na 15%, ale když to stáhneme na veřejný majetek, tak ty ztráty se liší případ od případu a můžou být v zásadě trojího typu. Ten jeden typ je nějaká porucha. Protýkající záchod, prasklá trubka, věci, které prostě se dají ošetřit nějakou opravou. Ten druhý typ je to, že nevyužíváme třeba technologie na šetření vody, příklad ve veřejných budovách nejsou třeba perlátory, takže je vyšší spotřeba vody při mytí rukou nebo nejsou používané ty soláry, které nepotřebují vodu. A třetí oblast je oblast, kdy využíváme pitnou vodu tam, kde to není nezbytně nutné a dala by se používat třeba voda šedá, tedy ta odpadní, která nebyla znehodnocena fekáliemi, anebo voda dešťová.
3: No právě, co třeba dešťová voda, počítá se její odtok do kanalizace taky za ztrátu?
4: No, je to voda, kterou jsme nevyužili. Jako tam samozřejmě záleží, kam ta voda odteče, jestli odteče do nějakého potom do nějaké řeky, kde je schopnost to zadržet, ale je to prostě voda, kterou my jsme mohli použít a místo ní jsme použili pitnou. Takže z mého pohledu to samozřejmě ztráta je minimálně v té užitkové rovině nebo užitné.
3: Než se obce začnou zaměřovat třeba na dešťovou vodu anebo domácnosti na šetření vody pomocí těch perlátorů a podobně, tak jak jste to jmenoval na začátku, nebylo by právě dobré se zaměřit i na ztráty v těch veřejných vodovodních řádech, protože sám jste říkal, že to je poměrně velký problém v Česku.
4: Je to určitě problém v některých lokalitách. My se, ta průměrná podle dat Českého statistického úřadu jsme někde okolo 15%, ale je řada případů, kdy ty soustavy mají ztráty někde kolem 11. A máme vlastně k dispozici celou řadu dat, která nám ukazují a analýz, že v okamžiku, kdy snížíme tyto ztráty na nějaké rozmezí kolem 11%, tak už vlastně ekonomicky nedává smysl investovat do snižování ztrát, protože ty investice jsou vyšší, než jsou potom ty výsledné úspory. A navíc, pokud vlastně se bavíme jako výhradně o obcích, tak ty úspory v tom vodovodním řádu jsou spíše záležitostí vodáren, které a tam záleží prostě, komu patří ty trubky, jestli městu nebo nějaké soukromé společnosti.
3: Jaké technologie mohou dnes účinně pomoci hlídat vodní ztráty?
4: Tak o jedné z těch technologií jste hovořili vlastně v té předešlé reportáži. Je to jako řešení firmy Nextdrop a vlastně podobné, které jako ukazují nějaký jako charakter spotřeby. A pak samozřejmě jako často používaným nástrojem jsou dálkové odečty, které vlastně ukazují ten vývoj spotřeby na jednotlivých částech, ať už v rámci vlastně té vodárenské soustavy, nebo potom třeba v nějakých větších areálech nebo na větších budovách.
3: Kde všude využívá Jihomoravský kraj?
4: Nedokážu vám odpovědět, kde všude využíváme konkrétní technologie, ale máme tady třeba brněnské vodárny, mají velmi dobře fungující systém nějakých predikcí spotřeb, predikcí ztrát, které vlastně dokáží tady s tímto pracovat.
3: Co na základě těchto zjištění vlastně obce, města, instituce nebo i domácnosti dělají?
4: Já to stáhnu teď na ty obce. Ty obce vlastně nejsou jako homogenní skupina. Máme vlastně celou řadu obcí, které dá se říct, že jsou průkopníky a i ty obce se jako liší. Prostě jsou různě velké, mají různé klimatické podmínky a tak dále. Ale vlastně ty úspěšné, které s tímhle dobře pracují, tak mají jedno společné. Podívali se na to nějakým způsobem jako strategicky a vlastně analyzovali, kde k těm ztrátám dochází. A podle toho, to je to, co jsem říkal na začátku, a podle toho vlastně volili ta správná opatření tak, aby to mělo nějakou jako i ekonomickou logiku.
3: Když budeme třeba konkrétní, vy jste zmiňovalo, že máme ještě rezervy v tom, jak využívat šedou vodu. Mohl byste třeba na závěr zmínit, jak je to efektivní, nebo kde už se to, nebo příklady dobré praxe využití šedé vody?
4: Já možná spíš popíšu ten problém. U veřejných budov je se šedou vodou problém v tom, že zákon o ochraně veřejného zdraví sice říká, že s ní ty v těch veřejných budovách můžeme pracovat, ale můžeme s ní pracovat jenom pokud je bezpečná, což má stanovit prováděcí předpis, který ale v tuhle chvilku ministerstvo zdravotnictví ještě nevydalo. Takže vlastně, když někdo, starosta, obec, veřejný zadavatel chce do takovéhle technologie investovat, tak vlastně musí být tak trošku dobrodruh, protože na to může dostat povolení, ale taky nemusí a je to ve hvězdách.
3: Takže tam je potřeba změnit legislativu, aby bylo možné lépe pracovat s odpadní nebo žitkovou vodou?
4: Bez pochyby. Ono je to komplikovaná věc, protože se tam dotýkáme hygieny pitné vody a samozřejmě to prostě nesmíme nikdy připustit, že nám z trubek z vodovodu poteče prostě kontaminovaná pitná voda. Zároveň, ale v řadě případů prostě je ta legislativa nastavená jako mimořádně až, pardon za to slovo, rigidně.
3: Říká Radek Holomčík, manažer klimatického akčního plánu v agentuře Jinak. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
9: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Síť pro práva Romů, kterou koordinuje Evropské centrum pro práva Romů, zveřejnila minulý týden první číslo obnoveného Roma Rights Review. Podle této zprávy se situace romských menšin v Evropě zhoršuje. Publikace vychází z práce 34 organizací v 18 evropských zemích a navazuje na Roma Rights Journal, který se právům Romů věnoval mezi lety 1996 a 2017. Českými členy sítě jsou Fórum pro Human Rights a Romea. A ve vysílání je teď Lucie Fuková, bývalá zmocněnkyně vlády pro záležitosti romských menšin. Dobrý den.
10: Dobrý den.
3: Podle zprávy se situace romských menšin v Evropě zhoršuje. Proč tomu tak podle vás je?
10: Tak samotní autoři v té zprávě popisují právě ten stav a ty trendy v těch různých zemích Evropské unie, kdy dochází kombinace těch přístupů, toho dlouhodobého jevu diskriminace, kdy selhával stát jako v tom samotném systému, ale v současnosti sledují existenci právě těch politických protiromských postojů, který se bohužel stávají jakýmsi normativem pro určité skupiny obyvatel, což je velice nebezpečné jako pro společnost, protože se jinými slovy normalizuje diskriminace či nějaký protiromský přístup ve společnosti.
3: Čili vy s tou silnou formulací, kterou používají autoři té zprávy, že jde třeba i o vědomé politické kroky, souhlasíte?
10: Asi bych nebyla úplně takhle přísná, nicméně, protože nemůžeme hovořit o tom, že by všechny státy měly jistou formu perzekuce nebo nenávistných projevů jako samotné vládní prohlášení. Nicméně můžeme sledovat určité skupiny, politické skupiny, zájmové skupiny, které právě staví takovou tu nenávist nebo vyhraňování se vůči určité menšině jako svůj politický nástroj k vítězství. Jo? Je to jistá forma populismu.
3: Co vás osobně ve zprávě zaujalo ve vztahu k českému kontextu?
10: Český kontext se nedá vůbec jako oddělit od toho evropského. Samozřejmě určité formy, o kterých ta zpráva hovoří, jako o formách násilí, které jsou typické právě v zemích, jako je Řecko i Slovensko. To u nás v takové míře jistě není, což je pro nás pozitivní. Nicméně to, co je neustále zarážející v českém prostředí, je to, že tady máme stále ty kauzy týkající se segregace vzdělávání, segregace v bydlení. A to jsou témata a problémy, které se s námi táhnou více než 20 let. A to čistě tato zpráva potvrzuje.
3: Ta zpráva uvádí, že na Romy se stále nenahlíží primárně jako na občany, ale jako na bezpečnostní problém. Jak problematický je podle vás tento přístup?
10: Je to velmi problematické, protože nahlížet na určitou skupinu jako bezpečnostní riziko, či pouze jako sociální problém, nepřináší žádná řešení, protože s tím jsou spojeny pak represivní opatření. Na tu skupinu obyvatel nahlížíme jako na problematickou skupinu obyvatel a může to přinášet další konfliktní situace a vlastně to neřeší ten stav určité komunity, určité skupiny obyvatel. Protože víme, že v určitých částech České republice máme sociálně vyloučené lokality. Některé komunity potřebují pomoci, ale rozhodně represivním přístupem nedojdeme k tomu, aby se ten stav změnil. Spíše se zhorší, může se zhoršit společensky, může právě potom docházet i k nějakým problémům. Když se vrátíme úplně na začátek, tak bychom měli řešit společné soužití, především nějakou prevencí, propojováním té komunity. To je rozhodně jiný přístup a ten by se měl podporovat.
3: Co dnes posiluje protiromský rasismus a jak výrazný je to problém v českém prostředí?
10: Co posiluje protiromský rasismus? Víte co, to já si myslím, že to je to, že ty věci nejsou řešeny společně. Máme tady spoustu projektů, které jsou realizovány ne Romy a nezapojí se do té realizace samotní Romové. A i když ta myšlenka je vždycky jako taková bohulibá, že chceme někomu pomoci, tak tento přístup je potřeba změnit, protože ty věci musíme dělat společně, protože pak vám chybí určité vidění řešení těch různých problémů. A tím se potom jako znásobují ty společenské problémy a vůbec vidění romské menšiny, protože když se lahává někde nějaký systém, tak to potom nabaluje další ty protiromské nálady ve společnosti.
3: A vidíte tam zájem ze strany romské komunity se právě do těchto aktivit zapojit?
10: Jako vládní zmocněnkyně jsem viděla spousty různých komunit a romských lídrů, aktivistů, kteří o to mají velký zájem a ten prostor bohužel v minulých letech vůbec nedostávali.
3: Ještě poslední věc mě zajímá, čím si vysvětlujete, že stále v některých zemích podle té zprávy není neobvyklý například odběr dětí ještě před narozením jako nucené vystěhování v 21. století v Evropě?
10: To jsou právě příběhy asi v jiných zemích, jako nucené vystěhování jako rodin. S tím jako nemám úplně zkušenost tady v České republice a bohužel těm segregat, teď naposledy teda byl případ na Slovensku, a kde prostě se přestěhovávají určité osady úplně třeba za hranice toho státu.
3: Ano.
10: Je to určitá forma nějakých populistických jako nástrojů těch politiků a to s tím souvisí.
3: Říká Lucie Fuková, bývalá zmocněnkyně vlády pro záležitosti romských menšin. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
3: Ve vývoji léku jsou nejdražší ty výzkumné cesty, které nikam nevedou. Zatímco základní věda zdokonaluje chemické sloučeniny, farmaceuti z nich vybírají vylučovací metodou. Takový je i příběh rodících se léků proti chorobám mozku, o kterých snad nedávné biotechnologické konferenci v Praze mluvil Pavel Zolněrčík, původem polský vědec a zakladatel americké společnosti iCure Pharma. Mluvil s ním kolega z vědecké redakce Martin Srb. Our first
11: product. Náš první výrobek, jestli tomu tak můžu říkat, je inteligentní sloučenina. Zatím je ve velmi rané fázi testování, ale měla by lidem pomáhat proti epilepsii, Parkinsonově nemoci nebo migréně. A přitom by je příliš neměla zatěžovat vedlejšími účinky. Vyvinuli jsme látku vědecky inteligentním způsobem.
12: Jak ale člověk takovou látku najde inteligentně? Vědecký výzkum přece většinou začíná objevováním něčeho úplně neznámého.
13: Na začátku jsem měl to štěstí, že jsem spolupracoval se špičkovými vědci z vyhlášených farmaceutických firm a zároveň jsem měl zkušenosti z univerzitního výzkumu a vynalézání. Diskutovali jsme o tom, jestli je možné mezi jednotlivými chemickými sloučeninami, malými jednotkami, molekulami, rozlišit ty, které mají šanci, aby se z nich staly úspěšné léky.
12: Jak jste tedy postupovali?
13: Vytipovali jsme 140 výzkumných programů z celého světa. Já jsem měl na starosti vědeckou a laboratorní stránku a moji kolegové z farmaceutických firm se zajímali o to, jak by se z těchto chemických kousků dali udělat medikamenty. Z těchto dvou perspektiv jsme se podívali na těch 140 programů a vybrali jsme 4. A jeden z nich už na počátku přinášel velmi slibná data. Dnes už máme za sebou první fázi klinického testování této služby. Učeniny. A je před námi druhá fáze, což by znamenalo velký průlom.
12: Říkal jste dvě perspektivy. Čím se liší, jak se na věc dívají výzkumníci a jak farmaceuti?
13: Rozdíl je, že farmaceutičtí vědci se víc věnují analýze rizik. Potřebují víc dat, aby začali sloučenině důvěřovat. Jsou přísnější, hlavně co se týče papírování.
12: Můžeme říct, že rizika a neúspěchy jsou ve vývoji léků na denním pořádku, když si uvědomím, že ze 140 kandidátů vám zbyl jediný?
13: To je pravda. S riziky počítáme hlavně v začátcích vývoje. Proto se snažíme celý biznis rozdělit na jednotlivé kroky. Pokaždé chceme stanovit riziko neúspěchu v určitém bodě cesty. Navrhnout experimenty, které by to riziko buď zhmotnily, to znamená, že cesta dál nevede, a nebo by pochybnosti odstranily a sloučenina postupuje do dalšího kola. Je to relativně dlouhý proces.
12: Ta cesta k úspěchu tedy nespočívá ani tak v tom, že na začátku poznáte, co bude fungovat, ale spíš co nejdřív vyřadíte to, co fungovat nebude?
13: Rozhodně. Jak jsem mluvil o těch 140 programech, tak jsme se vždycky zaměřili na kritická místa. Pokud experimenty v určitém okamžiku potvrdily, že je tam nějaká nežádoucí chemická reakce, tak jsme nešli dál. Jedině když jsme riziko vyvrátili, tak jsme mohli pokročit do dalšího kroku. Každý z experimentů samozřejmě stojí spoustu peněz. Riskovat musíte v celém tomhle podniku.
12: Vy jste se v minulosti věnoval různým vědním oborům i biznisu. Co je podle vás nejzajímavější na biotechnologiích?
13: Řekl bych tři věci. První, která nás pohání to dělat, je, že pomáhají lidem. Sociální rozměr, který doufám má v sobě každý. Za druhé, že je to riskantní odvětví. Buď nula, nebo jednička. Jakmile se objeví překážka, celá investice přijde vniveč. A za třetí, tam nemáte žádnou jistotu. Vždycky počítáme s pravděpodobností úspěchu nebo selhání.
12: Uzavírá Pavel Zolněrčík, polský vědec a zakladatel biotechnologické společnosti iCure. Martin Srb, Český rozhlas.
3: A Martin Srb je teď také živě ve studiu a protože má velmi široký záběr, tak řeč bude na jiné téma. Mluvit budeme o tom, že astronauti na Mezinárodní kosmické stanici se dnes vydají do volného prostoru a budou vyměňovat důležitou velkou anténu. Martine, vítejte, dobrý den. Co bude mít posádka konkrétně na práci?
12: Bude se zaobírat porouchanou anténou pro spojení se Zemí. Je to sice kriticky důležitá anténa, jak říká NASA, ale na té stanici jsou celkem dvě a navíc ještě další antény pro jiná pásma, takže v běžném provozu stanice bychom tu poruchu vůbec nepoznali. Videa ve vysoké kvalitě i vědecká data proudí mezi oběžnou dráhou a Zemí jako obvykle. Ovšem ta výměna antény bude docela zajímavá podívaná, jak slibuje v přenosu NASA Christopher Dobbins. Ta anténa má talíř, parabolu o průměru asi 2 metry, celá sestava je také asi 2 metry vysoká. Když si vedle ní představíme postavu ve skafandru, tak je asi podobně vysoká. Váží to všechno asi 100 kg, ovšem té zanedbatelné gravitaci na oběžné dráze v takzvaném stavu bez tíže to nic neznamená.
3: Proč potřebuje vyměnit?
12: Ta anténa má potíže s otáčením. Ona vlastně není ve spojení přímo se Zemí, ale ta data letí přes komunikační geostacionární družice ve větší výšce, takže ta anténa je vlastně otočená směrem pryč od Země. Ta družice jakoby visí nad stejným místem na Zemi, ale ta stanice obíhá jinou rychlostí a tak se ty antény musí neustále pootáčet. A to se právě porouchalo koncem loňského roku. Stanice tak komunikovala jenom přes jednu anténu tohoto druhu a přes ty všechny další. A mezi tím tým NASA plánoval opravu. Několikrát se to datum upřesňovalo, až nakonec připadlo na dnešek.
3: Jak dlouho oprava potrvá?
12: Naplánovaná je asi na 6,5 hodiny, to je standardní, řekněme, pracovní doba pro výstup do volného prostoru. A animace NASA ukazuje, že je naplánovaný takřka každý krok astronautů. Posádka musí napřed odšroubovat porouchanou anténu a zajistit ji, aby neuletěla. Pak na její místo dají náhradní anténu, která je ovšem připevněná na jiném místě stanice, takže bude nějaký čas putovat. A tu porouchanou potom ještě přemístí k dlouhodobému uložení. NASA tedy zatím neuvedla, co se s ní bude dít dál.
3: A jak dlouho ta stará anténa na stanici sloužila?
12: Byla opravdu stará z toho kosmického hlediska, kde máme všechno nové, asi sloužila 16 let od roku 2010. No a ta náhradní byla shodou okolností na místě ještě o něco déle, od roku 2009. Obě tyhle antény do vesmíru dopravily ještě staré dobré raketoplány.
3: Kdo tentokrát vystoupí do kosmického prostoru?
12: Tyhle ty výstupy organizované NASA jsou obvykle práce pro obvyklou dvoučlenou posádku, která je venku. Tak je tomu i v tomto případě, když zároveň jistí další astronauti zevnitř a ještě samozřejmě tým ze Země, takže ten tým je vícečlený, ale jsou to dva obsazené skafandry vně kosmické stanice. Číslo jedna má Američan Anil Menon, pro něj to bude druhý výstup, ovšem poprvé byl venku teprve nedávno, asi před 2 týdny. No a číslo dvě dostala francouzská astronautka, nebo jak říkají Francouzi, spasionautka, Sophie Adenotová. Bude to její první výstup a stane se i první ženou z Francie, která pobývala ve volném kosmickém prostoru.
3: Spasionautka, tak to jsem zase o něco chytřejší. Taikonauti to jsou Číňané, tak no. Francouzi jsou spasionauti.
12: Ano.
3: Jak často musí vlastně astronauti nebo spasionauti vystupovat do volného prostoru?
12: I kosmonauti, to jsou zase ruští, několikrát do roka. Dnešní výstup bude letošní pátý, NASA má naplánovaný letos ještě jeden další a to už za týden. Ten by kromě běžné údržby měl zajišťovat i další přípravy na poslední cestu stanice. Ona by totiž za několik let měla definitivně skončit svoji misi a postupně se rozpadnout v zemské atmosféře a k tomu je potřeba několik let předem ještě něco zařídit.
3: Tolik tedy informace, které přinesl Martin Srb z naší vědecké redakce. Díky, naslyšenou.
12: Naslyšenou, hezký den.
3: A tolik také minuty věnované vědě na plusu. Od mikrofonu se loučí Šárka Feniková.

0: Je 14 hodin úterý 18. srpna, posloucháte Odpolední plus, dnes se Šárkou Fenikovou.
1: Český rozhlas plus.
0: A jaká témata jsme pro vás připravili? Jaké jsou následky vzájemného ukrajinsko-ruského ostřelování? Proč je v Česku boj o zaměstnance z Filipín? Co zvyšuje zájem o studium zdravotnických oborů na vysokých školách? I na to všechno budeme hledat odpověď, nejdřív ale ještě zprávy, které připravuje Marie Jakšičová.
2: Dobré odpoledne. Na ministerstvu financí v poledne začala série jednání o státním rozpočtu na příští rok. Ministryně Alena Schillerová z ANO se dnes a zítra postupně schází se svými kolegy z vlády a řeší s nimi jejich rozpočtové priority. Jako první dorazil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Jeho schůzka se oproti plánu prodlužuje, místo jedné hodiny trvá už dvě. Až do večera se pak mají u ministryně Schillerové vystřídat další ministři. Životnost obou jaderných elektráren v Česku se prodlouží na 80 let z původních 60, potvrdila to společnost ČEZ. Podle ní pomáhají se zajištěním delšího provozu elektráren v Temelíně a Dukovanech, hlavně investice do jejich modernizace. Společnost využívá například automatizované roboty na sváření nebo vytváří náhradní díly na 3D tiskárně, dodává ředitel divize jaderná energetika ve firmě ČEZ Bohdan Zronek.
3: My ročně investujeme do modernizace zařízení nějakých 5 až 6 miliard, tak abychom to zařízení, které postupně dosluhuje, včas vyměnili a když už ho měníme, tak přemýšlíme o tom, jestli by to nešlo trošku efektivněji a třeba výměna průtočních částí turbín předpokládáme, že přinese zase několik megawatt navíc na výkonu.
2: Pražští kriminalisté stíhají muže za dlouhodobé týrání dítěte, partnerky a několika zvířat. Obviněný měl způsobovat svým blízkým dlouhodobé fyzické i psychické útrapy a mimořádně surově zacházet s třemi psy a pěti kočkami. Chování obviněného v domácnosti zaznamenaly kamery. Na případ upozornila sociální pracovnice. Pokračuje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
4: Sociální pracovnice oznámila policii podezření na závažné násilí v rodině. Obviněný měl způsobovat svým blízkým dlouhodobé fyzické i psychické útrapy a současně se měl dopouštět mimořádně surového zacházení s několika psy a kočkami.
2: Muž je ve vazbě. V případě odsouzení mu hrozí až 8 let vězení.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Hackři ve Francii na začátku léta ukradli data více než 500 000 daňových poplatníků. O útoku informovala daňová správa, která postupně upozorňuje napadené občany a firmy. Kyberzločinci by osobní údaje lidí mohli použít k finančním podvodům.
5: Daňová správa hackerům zamezila přístup přeběžné kontrole IT systémů už na konci června. O masivním úniku dat se ale dozvěděla až poté, co o něm informovali sami hackři minulý týden. Ti získali data občanů i firem, mají jejich jména, adresy, telefonní čísla nebo údaje o příjmech. Citlivé informace můžou použít při krádežích identity nebo finančních podvodech. Daňová správa od pondělí informuje občany, kterých se zcizení dat týká. To může podle serveru Le Monde trvat i několik dní. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Některé firmy a personální agentury upozorňují na odchody filipínských pracovníků k jiným zaměstnavatelům. Původní zaměstnavatelé jim přitom musí zaplatit letenku, ubytování a další náklady v desítkách tisíc korun. Filipínci mají povinnost podle evropských pravidel u původního zaměstnavatele zůstat jen půl roku. Podle loňské analýzy ministerstva práce po této době přechází až 10% z nich. Podle prezidenta svazu personalistů Martina Jánského Filipínci mění zaměstnání často jen kvůli o něco lepšímu platu.
6: Taky to ale často může souviset s tím, že Filipínci sem dost často přicházejí na práci, která není příliš oblíbená z pohledu mzdy, anebo je třeba fyzicky náročná. Takže oni sem přijdou, ale pak se tady zorientují a zjistí, že lze pracovat za lepších podmínek nebo případně na lehčí práci.
2: Podle dat úřadu práce je v Česku už skoro 15 000 filipínských pracovníků. Čím dál víc, jich přichází taky přes program ministerstva průmyslu kvalifikovaný zaměstnanec. Jen letos do července jich byly 4 000. V Královéhradeckém kraji se dnes vůbec poprvé v historii sejde komise pro sucho. Vedle zástupců hejtmanství v ní jsou i vodohospodáři, meteorologové, hygienici nebo záchranáři. Komise bude řešit stav sucha v jednotlivých částech regionu, situaci vodních zdrojů i možné problémy, které s tím souvisí, například zvýšenou koncentraci splaškových vod. Kraj ji ustanovil už před 5 lety, dosud ale nebyl důvod ji svolat. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Botanický ústav Akademie věd České republiky spustil mezinárodní projekt na záchranu synokvětu chrpovitého. Jde o rostlinu, která je pozůstatkem doby ledové. V Česku roste už pouze několik jedinců v Polabí. Jinak se rostlina vyskytuje už jenom na Ukrajině a v Německu. Na záchraně synokvětu se bude podílet i Český svaz ochránců přírody Vlašim. Pokračuje jeho jednatel Karel Kříž.
7: My musíme nejdříve zjistit z genetických analýz, jestli by k nám bylo vhodné dostat populace z Německa, případně z Ukrajiny a jaké, nebo případně i směs, to dnes vlastně nevíme. A jakmile proběhnou genetické analýzy, tak se předpokládá napěstování rostlin a jeho návrat na původní stanoviště.
2: Senát kvůli nepříznivé předpovědi počasí ruší dnešní letní kino v pražské Valdštejnské zahradě. Od 9 hodin večer se tam měl zdarma promítat film Letní škola 2001. Podle meteorologů je ale po 8 hodině až 80% pravděpodobnost deště. Filmový večer se proto neuskuteční. Na Pražském okruhu směrem na letiště se za sjezdem na Zličín srazil kamion a osobní auta. V dopravním omezení na 24. kilometru blokují 2 pruhy. Jede se jen levým. Je tam kilometrová kolona na 10 minut. Ve Strakonické směrem z centra za Brandovským mostem počítejte s kolonou do Malé Chuchle. Je to asi na 15 minut. A na Štěrboholské spojce směrem na Nový most je silnější provoz. Dobře dojeďte. Čekáme oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy i polojasno. Od jihozápadu se bude k severovýchodu rozšiřovat déšť. To byly zprávy a teď už pokračuje odpolední proud.
1: Posloucháte Odpolední plus.
0: A to 7 minut po 14. hodině. Dobrý den vám přeje Šárka Feniková. Ukrajina vyslala od včerejšího večera na Moskevskou oblast více než 600 bezpilotních letounů. Ty poškodili například další ze skladů internetového obchodu Wildberries, který nabízí třeba i komponenty ke stavbě dronů. Ruská média útok označují za největší svého druhu za poslední 2 roky. Více si povíme se zvláštní zpravodajkou na Ukrajině Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
0: Co o tom nočním útoku ukrajinských dronů na Moskvu a okolí vlastně víme, Katko?
8: Víme to, co sděluje ruská strana, protože Ukrajina nějak tento útok nekomentuje, ani například množství vyslaných dronů, takže od Ruska naposledy jsme asi před 5 minutami, nebo já jsem četla zprávu, že těch dronů mělo být až 1600, předtím ruské úřady tvrdily, že těch dronů bylo 620. Takže podle starosty Moskvy Sergeje Sobjanina, podle toho jeho posledního vyjádření ještě z rána, se ruské protivzdušné obraně z těch více než 600 dronů podařilo 180 sestřelit. Kvůli útokům ale zůstalo bez elektřiny 5000 spotřebitelů v moskevské oblasti. Bez elektřiny jsou i desítky společensky významných zařízení, které ale ruská strana blíže nespecifikovala. Společnost Wildberries taky už přiznala, že její objekt v Atlant Parku v Bogorodském okrese, že tam vypukl následně po zasažení požár. No a požár vypukl třeba i na střeše obytného domu ve městě Pavlovský Posad, kde havaroval ruská střela protiletecké obrany, která měla sestřelit jeden z ukrajinských dronů. Na telegramových účtech se také objevily videa a informace, že v moskevské oblasti byla zasažena také jedna z rafinerií, ale tyto informace zatím ruské úřady nebo společnosti nepotvrdily. Ukrajinské síly ten útok na moskevskou oblast tedy zatím nekomentují, před chvílí ale oznámili, že během noci zasáhly několik vojenských cílů v Rusku nebo na ruském okupovaném území, například muniční sklad v Karlivce v Doněcké oblasti nebo i několik vojenských a kontrolních stanovišť. Ruská strana tyto informace zatím nepotvrdila.
0: No a naopak, jaké následky mají ruské útoky na Ukrajinu, protože ty jsou také masivní, v poslední době velmi masivní.
8: Ano, tak během noci máme zaznamenané útoky na Izium a Pečenihy. O obou útocích informují jak agentura Unian nebo Ukrajinská pravda, nebo například agentura Suspilne. V Pečenihu v Charkovské oblasti zemřelo při tom ranním útoku 10 lidí a dalších 17 lidí utrpělo zranění. Na místě stále pracují záchranné složky, včetně hasičů nebo i záchranářů, kteří poskytují raněným pomoc. Na místo podle například webu Ukrajinská pravda dopadly pravděpodobně dvě rakety s plochou dráhou letu Banderol. Raketový útok tam spálil kavárnu, poškodil ale také obytné budovy, budovu pošty, obchod a několik aut. V Iziumu ruský útok zranil 5 lidí, včetně 9letého dítěte. Kvůli útokům jsou také problémy s elektřinou v 6 oblastech, třeba v Dnipropetrovské, Záporožské nebo Oděské oblasti. V regionech, kde to bezpečnostní situace dovoluje, tak ještě stále pokračují práce pro odstranění škod.
0: Právě útoky na nevojenské cíle podle ukrajinského deníku Kyiv Independent napovídají, že se rusko-ukrajinská válka přesunula do nové fáze. Do jaké?
8: Ano, podle několika analýz, které shromáždil tento deník, se ruská válka proti Ukrajině stále více podobá totální válce, tedy válce, která má zničit existenci protivníka. Taková válka se vyznačuje například masovými mobilizacemi, o kterých se teď diskutuje, že Vladimir Putin po nich sáhne po volbách právě v Rusku. Dalším tím znakem totální války je například dlouhodobá útočná kampaň nebo likvidace nejen vojenských cílů na frontě a v týlu, také likvidace ekonomických cílů a infrastrukturních cílů, včetně vlastně civilní infrastruktury. Po straně Ukrajiny právě při těch útocích vidíme například útoky na sklady internetového prodejce Wildberries nebo třeba útok na ruské rafinerie. Pokud se podíváme na ty ruské útoky proti Ukrajině, tak tam jsme v zimě viděli cílené útoky na elektrárny, teplárny. Pokračují i útoky na Černém moři proti civilním lodím, které momentálně ty útoky už ohrožují třeba dovoz obilí a kukuřice do zemí globální jihu. Ukrajinské zpravodajské služby také už otevřeně varují, že Rusko může zahájit útoky a otevřenou frontu v Kyjevské oblasti a Černihivské oblasti, takže by fronta vlastně nebyla pouze na východě Ukrajiny, ale mohla by se rozšířit na jiné ukrajinské oblasti. Rusko by tím mohlo rychleji postupovat následně na Donbase, ke Kramatorsku a Sloviansku, kde už teď je ta bezpečnostní situace velmi těžká. Navíc Kramatorsk a Sloviansk jsou vlastně poslední velká města na Donbase pod plnou kontrolou Ukrajiny, to znamená, je to pro Vladimira Putina cíl.
0: Situaci na Ukrajině momentálně sleduje naše zvláštní zpravodajka Kateřina Havlíková. Díky za to.
8: Naslyšenou.
0: Omluvte prosím zhoršenou kvalitu zvuku. Ovšem následující příspěvek bude v dobré kvalitě, protože ve studiu už je Jaromír Marek. Dobré odpoledne.
9: Krásné odpoledne.
0: A my budeme mluvit opět o rusko-ukrajinské válce, ovšem trošku z jiného úhlu pohledu, protože ta zasahuje i do vztahu mezi Británií a Ruskem. Ty jsou teď na bodu mrazu. Moskva obvinila Londýn, že, a teď cituji, přispívá k eskalaci války mezi Ruskem a Ukrajinou a hrozí odvetou. Varování ruské ambasády v Londýně přišlo poté, co Ukrajina opakovaně zaútočila drony vyrobenými právě ve Spojeném království na cíle na území Ruska. Jaromíre, čím konkrétně Rusko Británii hrozí a co na to Londýn?
9: Tak ruská ambasáda v tom svém velmi krátkém prohlášení, které vydala krátkém, ale ostrém, nespecifikovala, jaká konkrétně ta odpověď má být. Jen se tam píše, že čím aktivněji se Británie do toho konfliktu zapojí, tím vyšší cenu zaplatí, ale jakou, to se tam nezděluje. Mluvčí ministerstvo obrany britského tedy v reakci na to řekl, že Spojené království stojí dál po boku Ukrajiny. Řeklo, že by neměla Moskva pochybovat o tom, že britská vláda je odhodlaná postavit se ruské agresi na Ukrajině a vlastně totéž potvrdil zápětí premiér Andy Bannon. Takže sice Británie bere tu hrozbu vážně, ale na odhodlání podporovat dál Ukrajinu to nic nemění.
0: A ví se, o jaké britské drony se jedná?
9: Byly to dva typy dronů. Jeden z nich, ten se zná docela dobře, dokonce existují fotografie, byl vystavený i na jednom veletrhu. Je to dron, který vyrábí britská společnost BAE Systems. Vypadá to jako takové proudové letadlo a vlastně on to je proudový dron, jmenuje se Nian. Má rozpětí křídel asi 3 metry a odpaluje se z takového přenosného odpalového zařízení. A právě tyto drony byly pravděpodobně nebo takřka s jistotou použity právě na ty během těch posledních útoků ukrajinských uvnitř ruského území, to znamená na rafinerie poblíž Moskvě nebo v Jaroslavli, ve Volgogradu, také na ty logistická centra společnosti Wildberries. A ten druhý dron, se ví jen o něm to, že je tedy britské provenience, ale nic podrobnějšího se o něm neví.
0: Ty jsi říkal, že navzdory těm výhruškám vlastně se na podpoře Ukrajiny ze strany Británie nic nemění. Jak důležitá vůbec je pro Ukrajinu?
9: Já bych řekl, že velmi. Ono, když jenom se podíváme na řeč čísel, tak Británie je třetím největším jednotlivým podporovatelem Ukrajiny. Na prvním místě jsou Spojené státy, druhé je Německo a na třetím místě z hlediska tedy finanční podpory je Británie. Jen pro představu, od začátku toho konfliktu tak pomohla Ukrajině částkou v přepočtu 380 miliard korun a důležitá samozřejmě je i politická podpora, protože od samého začátku Británie pevně stála na straně Ukrajiny a když se ještě vrátíme na pikosekundu k té vojenské pomoci, tak to nejsou jenom ty drony, kterých slíbilo letos na jaře britské ministerstvo obrany dodat desítky tisíc, ale vlastně už teď a dříve se tam používají třeba řekněme rušičky signálu Stonecloak nebo Storm Shadow, což je střela s plochou dráhou letu, kterou také Ukrajinci používají a v tomto kontextu je vlastně s podivem, proč ta ruská ambasáda, potažmo tedy ruské ministerstvo zahraničí, vydalo teď tu hrozbu, protože Británie a její zbraňové systémy jsou na Ukrajině využívány vlastně už dlouhé měsíce.
0: Třeba se to dozvíme někdy později a třeba se to dozvíme od Jaromíra Marka, který téma sleduje a byl teď s námi ve studiu. Díky za to.
9: Naslyšenou.
0: A my jdeme na další téma v odpoledním plusu. Filipínci patří v Česku v posledních letech mezi nejžádanější zaměstnance ze zemí mimo Evropskou unii. Úřady práce jich na našem území evidovaly letos v březnu už skoro 15 tisíc. Podle filipínských pravidel jim musí zaměstnavatelé v Česku zaplatit letenku, ubytování a další náklady, pokud je chtějí najmout. A Filipínci přitom můžou snadno změnit práci, podle evropských pravidel totiž můžou u původního zaměstnavatele zůstat jen půl roku.
10: My máme příklady, stalo se nám třeba u jednoho zaměstnavatele, že mu odešlo 100 lidí.
11: Popisuje Jana Míčková-Sladká ze společnosti Grapecare, která filipínské zaměstnance zprostředkovává. Většinou ale podle ní Filipínci odcházejí v daleko menším počtu. Podle analýzy Ministerstva práce z loňského roku, takto krátce po příjezdu do Česka mění zaměstnání až 10% z nich. Nejčastěji kvůli lepší finanční nabídce, popisuje Martin Jánský ze svazu personalistů.
6: Taky to ale často může souviset s tím, že Filipínci sem dost často přicházejí na práci, která není příliš oblíbená z pohledu mzdy, anebo je třeba fyzicky náročná. Takže oni sem přijdou, ale pak se tady zorientují a zjistí, že lze pracovat za lepších podmínek nebo případně na lehčí práci.
11: Filipínci jsou v Česku žádaní hlavně v průmyslové výrobě, ve stavebnictví nebo v logistice. Do Česka se ale dostávají i přes program Ministerstva průmyslu kvalifikovaný zaměstnanec. Jen do července v něm letos přibyly 4 000 Filipínců. Firmy v programu nesmí například porušit v posledních 2 letech žádné právní předpisy a Filipíncům navíc musí zaplatit výdaje za desítky tisíc korun, jako letenku, ubytování nebo třeba školení, pokračuje Jana Míčková-Sladká ze společnosti Grapecare.
10: A vedle toho je nějaký zaměstnavatel, který neprošel tím programem, on si počká, až ti zaměstnanci se tady zaučí, po 6 měsících třeba ho navštíví na ubytovně, nabídnou o 1 000 korun víc, třeba ve mzdě, a tam je zaměstnance přetáhnou.
11: Pracovní víza dostávají Filipínci nejčastěji na 2 roky, právě proto firmy nechtějí, aby jim předčasně odcházeli. Filipínci často zůstávají ve vlastních komunitách a k nabídkám práce se dostávají právě přes známé z nich, popisuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
12: To je možná problém celkově některých těch nelegálních agentur a agentur, které vlastně zneužívají té situace cizincům, kde jim nabízejí podmínky, které se pak ukážou, že nejsou tak dobré. Jsou i případy, že Filipínci se vracejí zpátky.
11: Firmy můžou odchodům Filipínců podle Vojnara předcházet třeba tím, že jim pomáhají s problémy, se kterými se můžou setkat. Řešením by bylo taky prodloužení 6-měsíční lhůty, kdy musí u původní firmy zůstat. To se ale podle ministerstva průmyslu teď nepřipravuje. Někteří zaměstnavatelé se snaží Filipínce udržet protizákonně. Radiožurnál v červnu upozornil na síť nechtových studií na Ostravsku. Filipínky tam museli podepsat dohodu o dluhu, který by měli povinnost zaplatit, pokud by odešli dřív než za 2 roky. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: 14 hodin 20 minut přidáme informace z ekonomiky. Ministerstva práce a financí mají variantu navýšení platu ve veřejné sféře i dohodu na postupu k narovnání tarifů pod minimální či zaručenou mzdou. Novinářům to dnes řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Navýšení výdělku ve veřejném sektoru pro příští rok nechtěl přiblížit. Podle něj je na to čas do konce září či do konce října. Důvěra investorů v německou ekonomiku v srpnu vzrostla více, než se čekalo. Hodnota indexu, který ji sleduje, se zvýšila téměř o 8 bodů oproti červenci na 34,2 bodů. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil hospodářský institut CEV. A mezi vyjednavači ze Spojených států a Kanady vrcholí jednání o obchodních vztazích. Pokud skončí nezdarem, začne od středy ve Spojených státech platit na dovoz vybraného zboží z Kanady 50% clo. Nové celní poplatky by se vztahovaly na kanadský dovoz v objemu přibližně 20 miliard dolarů v přepočtu 418 miliard korun ročně. Místo původně plánovaných 60 let provozu vydrží jaderné elektrárny v Česku nakonec přinejmenším o dalších 20 let navíc. Prodloužení života schopnosti v Temelíně i Dukovanech dnes potvrdilo vedení společnosti ČES. Podle něj je to možné především díky moderním technologiím, do kterých je ale nutné neustále investovat, a to i v řádech miliard korun ročně. Detaily má redaktor Dominik Hron. Dobré odpoledne.
13: Pěkný den.
0: Jak je možné, že se daří prodlužovat životnost jaderných elektráren?
13: Jde o celosvětový trend, se kterým přišly už některé provozy ve Spojených státech, a podle ředitele divize jaderné energetiky z Temelína a Dukovan Bohdana Zronka se teď české jaderné elektrárny přidávají. Říká, že vychází ze znalosti stavu zařízení a ze zkušeností z provozu.
3: Ta původní předpokladaná doba byla stanovena velmi konzervativně a zařízení elektráren je většinou velmi robustní a může být provozováno velmi efektivně mnohem déle. Proto taky nejen na základě našich zkušeností, ale třeba studií OECD vychází dlouhodobý provoz jaderných elektráren jako jeden z úplně nejlevnějších zdrojů.
13: Prodlužovat životnost je možné právě i díky modernizacím technologií. Jaderné elektrárny v Temelíně a v Dukovanech investují například do 3D tiskáren, které dokážou vytvářet kovové díly na míru, anebo nakupují svářečské automaty, bez kterých by jinak nebylo možné opravovat některé části v reaktorech. Říká to ředitel útvaru řízení kvality jaderných elektráren ve společnosti ČES Zdeněk Čančura.
14: Děláme spousty věcí, kdy původní komponentu dokážeme vyříznout a nahradit úplně novou, třeba vyrobenou 3D tisku, třeba jak jsem zmiňoval tlakovou nádobu reaktoru. Ona se nedá vyměnit, takže by si každý řekl, životnost je limitovaná tlakovou nádobu reaktoru. A to je omyl. My umíme vyžíhat a prodloužit životnost o desítky let.
13: A nejen to, společnost uvádí, že díky modernizacím zařízení se podařilo zvýšit výkon obou českých jaderných elektráren. Zdroje dnes mají asi o 500 MW vyšší výkon než v době svého uvedení do provozu.
0: Kolik ale takové technologické inovace stojí?
13: ČES, který obě české

0: Nemá každý, protože lesci jsou leckdy alternativní lidi a ne každý projde bezpečnostníma prověrkama, potápěči, jak by smet. Jo, a teď v podstatě, pokud tam strčíte ponorku, tak nemáte strach o člověka, dostanete z toho záznamy, ty drony úplně stejně.
1: Podle vedení jaderných elektráren to ale nemá vliv na počet zaměstnanců a nehrozí jejich propouštění. Kvalifikovaní pracovníci budou prý potřeba vždy.
2: A jaký může mít oznámení prodloužení životnosti a ohlášení investic vliv na investory?
1: Akciový analytik Tomáš Cverna říká, že v celém ČEZu patří jaderné elektrárny k těm nejziskovějším sektorům.
3: Je to sektor, který je extrémně zajímavý, protože ty jaderné zdroje tak jsou v podmínkách České republiky víceméně monopolem, to znamená ČEZ má, řekněme, nějaké monopolní postavení ve výrobě z jaderných zdrojů.
1: To, že se sektoru daří, proto může být pro investory dobrá zpráva. Cverna ale upozorňuje, že v prvním pololetí se ČEZu moc hospodařit nedařilo, minimálně na úrovni provozních výnosů. Čistý zisk meziročně sice rostl, ale jen o 1%.
2: S informacemi byl ve studiu Dominik Hron z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: No a my se budeme věnovat dalšímu tématu. Zájem o to stát se lékařem nebo lékařkou v Česku roste. Z dat ministerstva školství a zdravotnictví vyplývá, že ve srovnání s dobou před pandemií COVID-19 se počet studentů všeobecného lékařství zvýšil asi o 30%. Na vysokých školách ale přibývá také studentek oborů všeobecné nebo dětská sestra. Proč tomu tak je, nám teď řekne Michála Bacílková z domácí redakce. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jak si tedy rostoucí zájem o zdravotnické obory vysvětlit? Mimochodem je to asi pozitivní zpráva.
4: To určitě. Podle ministerstev školství a zdravotnictví je to z velké části díky státním programům na podporu některých zdravotnických oborů. Ten pro všeobecné lékařství zahájila vláda Andreje Babiše z hnutí ANO v roce 2019. S programem pro nelékařské zdravotnické pracovníky, tedy například všeobecné nebo dětské sestry, naopak začal kabinet Petra Fialy z ODS v minulém roce. Co se od nich stát slibuje, vysvětluje současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
5: Je zde velká šance, že ten nepříznivý trend stárnutí populace lékařů zvrátíme a že nám lékaři budou mládnout a že budeme mít dostatek lékařů do budoucna. Stejný příslib máme u nelékařů, kde se také navýšil ten počet přijímaných studentů o 30% a třeba u všeobecných sester je to až 40%.
4: Programy na podporu vzdělávání vítá třeba Česká asociace sester. Podle její prezidentky Martiny Šochmanové to ale není jediná cesta, jak počty sester zvýšit.
6: Musíme prostě se zvyknout na to, že dnešní mladí kolegové mají trošičku jiné požadavky, než tomu bylo dříve. Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky, ať se jedná o firemní školky, jesle a v neposlední řadě je to i zaměstnávání zahraničních kolegů, protože bez nich bychom to také nezvládli.
4: Ještě doplním, že zatímco v roce 2018 nastoupilo na obor všeobecné lékařství přibližně 1700 studentů, teď je jich ročně zhruba 2200. A co se týče nelékařských zdravotnických oborů, loni je začalo studovat skoro 3700 lidí, přibližně o 900 víc než předloni.
2: A kolik by tedy ročně mohlo být absolventů těchto oborů?
4: Studium vysoké školy samozřejmě trvá několik let. V případě všeobecného lékařství by to ale mělo být asi 350 lidí ročně. Za 10 let pak ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že by takto vystudovaní lékaři nahradili 43% současných lékařů, kteří budou postupně odcházet do důchodu. U všeobecných a dětských sester a taky porodních asistentek je za 12 let v plánu více než 15 000 absolventek. Kolik peněz jde na tyto programy ze státního rozpočtu? Tu popisuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
7: Ten program na všeobecné lékaře, pokud se nepletu, tak byl téměř za 8 miliard korun, asi 7,8 miliardy korun na těch 11, respektive 12 let. U těch všeobecných sester je designovaný, myslím, v jednotkách miliard korun.
4: Peníze z těchto programů vysoké školy využívají třeba na zvýšení počtu zaměstnanců nebo potřebné vybavení. A podporu zdravotnických oborů chce Plaga zachovat. Právě o penězích pro školství v následujícím roce, a tedy i pro vysoké školy, má dnes jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Vysoké školy přitom už dřív upozorňovaly na to, že bez dostatečného financování nebudou moci počty studentů i nadále zvyšovat.
2: A pojďme si tady ještě říct, proč je potřeba počty lékařů a dalších zdravotníků navyšovat. Něco mi říká, že to bude kvůli tomu, že populace jednoduše stárne.
4: Ano, určitě. Zatímco ke konci roku 2024 žilo v Česku přibližně 200 000 lidí starších 85 let,

0: do roku 2040 by se jejich počet měl víc než zdvojnásobit. A to samozřejmě vytváří tlak na zdravotnický systém. Jak už jsme ale řekli, stárnou samozřejmě i sami zdravotníci. Pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
1: Praktici pro děti a dorost, 50% v důchodovém věku, katastrofa. Odchodem do důchodu v následujících x málo letech ohroženo 1000 úvazků. Praktičtí lékaři pro dospělé, odchodem do starobního důchodu, tam ta situace je se vzděláváním významně lepší, ale přesto 2500 úvazků ohroženo odchodem do důchodu do 5, 7, 8 let. Jak tomu chceme čelit jinak než vyšší produkcí lékařských fakult?
0: Vedle všeobecných lékařů nebo sester chtějí ministerstva školství a zdravotnictví podpořit taky studium zubařů. O podobě programu se ale podle nich ještě jedná.
2: Tolik tedy Michaela Bacílková, se kterou jsme prošli to, že zájem o lékařské a zdravotnické obory roste. Děkujeme za to, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Je 14:30 a zprávy má Marie Jakšičová.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Pěkné odpoledne. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO je spokojený s jednáním na rezortu financí. S jeho šéfkou Alenou Schillerovou řešili 2 hodiny rozpočet na příští rok. Ministrině ještě v průběhu odpoledne a zítřka přijme zbytek vlády. První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Rezort je původně chtěl zrušit s platností od září 2029 kvůli zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky. Podle ministra bude ale dál existovat skupina dětí, kterým může rok navíc v přípravné třídě usnadnit nástup do školy. Ve španělském městě Ceuta, které leží na severu Afriky a kam před necelými 3 týdny vniklo zhruba 80 tisíc migrantů z Maroka, dnes úřady začaly stavět provizorní stanové ubytování pro zatím asi 1500 lidí. Informoval o tom server rozhlasu. Drtivá většina z 10 000 migrantů Ceutu opustila dobrovolně už den po bezprecedentní vlně z 30. července. Asi 5 000 migrantů ale zůstává. Někteří přežívají na ulicích a na plážích. Kontrolou pražských hygieniků neprošla v letošním prvním pololetí zhruba 1/5 kontrolovaných školních kuchyní, jídelen a bufetů. Při 206 kontrolách zjistili 41 pochybení. Je to více než v prvním pololetí roku 2025. Mezi nejčastější chyby patřil nedostatečný úklid, zanedbaná údržba vybavení a nedodržování skladovacích podmínek. Kraj Vysočina musí zaplatit pokutu 120 tisíc korun. Podle antimonopolního úřadu pochybil při zakázce na sběr a likvidaci nepoužitých léčiv. K původní smlouvě totiž vedení kraje uzavíralo dodatky bez výběrového řízení. Od roku 2003 vybraná firma svážela léky ze 48 lékáren, postupně se ale jejich počet zvýšil na víc než 130. Smluvní dodatky navíc postupně zlepšovaly podmínky pro dodavatele. Rozhodnutí je pravomocné, vedení kraje se rozhodlo mu nebránit a pokutu tak musí zaplatit. Ochránci přírody nachází na severu Moravského krasu 10 mrtvých raků říčních. Část potoka Bílá voda u Holštejna totiž kvůli letošnímu extrémnímu létu vyschla. Populace vzácných živočichů ale vodu k životu potřebuje. Ochránci přírody teď doufají, že pomůžou deště z posledních dnů. Čekají, až do koryta doteče víc vody. Na Pražském okruhu směrem na letiště zase zdem na Zličín vyšetřují nehodu. Na 24. kilometru se ale už jede 3 pruhy. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí v Dejvické části auto, blokuje připojovací pruh. Ve Strakonické směrem z centra v Malé Chuchli už projedete 2 pruhy, silničáři odjeli. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz. Zpoždění k Průmyslové je asi 10 minut. Šťastnou cestu. Odpoledne čekejte déšť, postupovat bude od jihozápadu Čech. Na severovýchodě ale zaprší jenom výjimečně. Teploty kolem 20, na horách kolem 13. Tolik zprávy, teď pokračujeme epizodou podcastu Klub 40.
3: to tělo už neposlouchalo jako extrémně. Neustálej tlak něco dokazovat a pořád být dobrá a nedělat chyby. Jsem si řekla, po té 40 už nechci, nemůžu a chci změnu, tak jsem ji udělala. Když jsem se vdávala poprvé, a tak jsem si taky říkala, nebo jsem si strašně přála, aby to bylo navždy. A to samý po druhý, bylo to hrozný, jak jsem tam strávila celou tu neděli s tím tátou, který mě nepoznal. Když jsem tohle přežila, tak já opravdu si už přežiju úplně všechno.
5: Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
4: Dobrý den, zdraví vás Ivana Veselková, vítám vás při poslechu dalšího rozhovoru ze série Klub 40. Dneska je se mnou ve studiu prima balerína Nikola Márová, dnes už bývalá solistka a stálice baletního souboru Pražského národního divadla, ve kterém strávila celých 27 let. Nejenom o tom, jaké to je končit po 40 baletní kariéru, ale třeba také o tom, jaké to je zažít v tomhle věku rozvod a nebo jaké je setkání s těžkou nemocí u někoho hodně blízkého, se budeme bavit v nastávajícím rozhovoru. Ahoj Nikolo.
2: Ahoj.
4: První otázka je pro všechny, kdo přijdou do klubu 40 stejná a to je, kolik ti je a když máš někomu říct to číslo, kolik ti je, tak co se ti u toho honí hlavou nebo jaký máš z toho pocit?
3: No, tak mě je 46, jenom měsíc teda, ale teprve se s tím číslem ještě zžívám. Takže 46 let a musím říct popravdě, že mi to je trošku už nepříjemný. Když se mě někdo zeptá přesně na to, kolik ti je, tak ve mně takový to, že se jako v hlavě něco trošku sepne a pak řeknu jo, 46.
4: A říkáš trošku už nepříjemný, proč? Jako, že ti to přijde, že už to je moc, nebo že by ses přála, aby to bylo míň, nebo...
3: Je to prostě blbý číslo, ale jde o to, že už si říkám, že mi táhne na 50 a ta 50 je pro mě už takový to vyloženě půl století a dejme tomu i, už jsme za půlkou života, možná ne, ale kdo ví, takže mám pocit, že už to číslo je moc velký. Ale ne, já se cítím dobře, tam jde jenom o to číslo vyloženě u mě.
4: Takže ty se cítíš dobře, ale když dojde na to konkrétní číslo, nebo že si nějak uvědomíš ten věk v podobě té číslovky, tak tam ti to začíná trochu, nevím, jestli by se dalo říct, stresovat nebo vadit, nebo co, jak by se to dalo popsat?
3: No, takový jako asi jenom nepříjemný pocit, že si připadám, že už je to moc, no, že člověk si připadá starý.
4: A přitom to je taky jenom takový konstrukt zvláštní. No, ale když se budeme držet dál těch čísel, tak třeba pro řadu lidí je nějaký milník, ta 40, že to začíná tou 4 už ten věk, že do té doby ta 3 je taková pro ně sympatická, najednou je tam ta 4 a teď teda co? Tak byla pro tebe 40 v tomhle ohledu nějaký milník, že by si říkala, teď už je tam ta 4 a co?
3: Určitě. Já jsem to měla tak, že já teda vypadám mladší a naštěstí, když někomu řeknu, že mi je 46, tak řekne, no to není možný, tak to je ještě jako příjemný slyšet. Ale mě, protože jsem furt vypadala strašně mladá, opravdu jako extrémně až na základní školu, přitom už jsem skoro pracovala. Takže jsem konečně chtěla vypadat starší, takže 20, mně se strašně líbila 2. Najednou byla 3 a to jsem si říkala, už maličko jako ajaj, už je tam 3, ale dobrý, je to jako super, cítím se dobře, jsem těhotná, všechno bylo skvělý. No a jak se začala blížit ta 4, už nějakých 38, tak jsem cítila, jak už opravdu to prožívám. A přitom jsem nevěděla proč a říkala jsem si, já se cítím furt stejně, jako kdyby se nic neděje teďka momentálně, ale jak nastala 4, tak opravdu to byl zlom, ale asi hlavně v hlavě. Ale teda stalo se mi, musím říct, po 40, teda ne kolem ty 40, ale až po ty 40. Dost takových zásadních věcí životních, ale čísílko se mi moc nelíbilo. No.
4: A když říkáš, stalo se mi po 40 dost zásadních věcí, tak jaké věci to byly?
3: Já jsem vždycky měla pocit, že ta kariéra bude do 40, že přece jenom nad 40 už se nedá tancovat, že už to za prvý je vidět, kolik je člověku a to tělo už nefunguje. Ale nějak zázračně to tělo pořád fungovalo, byly tam teda velký výkyvy, ale pořád jsem tancovala. Takže mě překvapilo, že i když mi bylo 40 a 41, tak furt jsem tancovala ty hlavní role a pořád to šlo. Ale samozřejmě už jsem trošku bojovala s tím tělem, ale už jsem si i sama pro sebe řekla, už ne, už konec. Začínám to pochopitelně cítit, to není možné, aby to po 40 člověk na vrcholový vlastně úrovni tanečnice necítil, takže jsem si řekla, že konec, že už za 2 roky chci skončit, tak jsem se to tak jako naplánovala, což mi strašně pomohlo. Nebyl to pro mě šok, takový ten tvrdý náraz do zdi, ale vlastně 2 sezóny divadelní v tom Národním divadle jsem se na to docela i, řekla bych, psychicky připravovala, takže změna té kariéry.
6: Takže ty jsi si sama naplánovala někdy teda zhruba v 41 nebo v kolika,
3: tak,
6: že za 2 sezóny, za 2 roky ukončíš teda profesionální baletní kariéru.
3: Jo, já jsem o tom začala přemýšlet a řekla jsem si, že už musím a ještě asi za 1 nebo za 2 sezóny jsem si o tom promluvila s šéfem, že ve 45 letech vlastně skončím, že odejdu z divadla.
6: A řekla jsem si, že už musím. Já tam cítím i takový to, že všichni chceme mít nějak trochu tu budoucnost jako pod kontrolou, že logicky nemáme rádi nějaký ty jako zvraty, které jsme takzvaně nečekali, tak jako bylo to i z tohohle důvodu, ne, že by ti třeba až tolik tlačilo to zdraví nebo to fyzično, ale i to, že jsi to chtěla naplánovat tak, aby si to v uvozovkách ten výstup měla pod kontrolou.
3: Bylo to všechno dohromady, tahle věc 100% a možná z té větší části ty bolesti potom, protože v těch 43 letech už to bylo zase někde jinde, pochopitelně. To tělo už neposlouchalo jako extrémně a ta rekonvalescence a všechno po nějakých menších úrazech nebo jenom natažený věci, už to trvalo strašně dlouho a už to bylo opravdu mě takový nepříjemný. Takže jsem si to chtěla naplánovat právě, abych tyhle ty důvody, co jsme teďka zmínili, přesně tam byly. Ale já jsem strašně chtěla skončit.
6: Mm-hmm, a
3: já
6: proč?
3: Já už jsem nemohla. Vlastně já jsem byla 27 let v Národním divadle, na tom vrcholu vlastně jako prima balerína jsem byla dlouhou řadu let a takový ten neustálej tlak něco dokazovat a pořád být dobrá a nedělat chyby nebo minimálně, protože samozřejmě těm na vrcholu se to odpouští nejmíň, tak mě to už stresovalo, nebavilo, už jsem z toho chtěla odejít a hlavně to divadlo vlastně je žrout času a vašeho soukromí, takže jsem věděla, že už takhle dál žít nechci a právě, že jsem si řekla, po té 40 už nechci, nemůžu a chci změnu, tak jsem ji udělala.
6: To možná si řada lidí třeba těžko dokáže představit, jak to funguje tady na té vrcholové úrovni v divadle a konkrétně teda v tom baletním oboru, protože tam se aspoň jako z mýho pohledu nějak dohromady spojuje prostředí nějakého vrcholového sportu, umění a zároveň v uvozovkách zaměstnání. Tak možná mohla bys nám to nějak trochu poodhalit samozřejmě z tvojí subjektivní perspektivy, jak to jako vypadá, když je někdo teda prima balerina v Národním divadle a teď třeba co se tam začalo měnit s tím přibývajícím věkem?
3: Většinou se samozřejmě ty hlavní solisti obsazují do hlavních rolích a ty jsou pochopitelně nejnáročnější.
6: Když to řeknu laicky, takže tam nejvíc času trávíš i na jevišti a máš to jako těžký, aby to vypadalo hezky.
3: Určitě, ale právě, že i spousta lidí si to myslí, že se mě ptali, a ty to je super, ne, ty seš celý den doma, večer jdeš do divadla, tam to zatancuješ a jdeš zase domů a druhý den volno, říkám, no tak to v žádném případě. My máme pevnou pracovní dobu, jsme státní podnik, takže já jsem každý den pracovala od 10 do 6 a o víkendu sobotu do 3. Takže jsem vlastně neměla vůbec žádný volný den. V neděli byl často dvoják od 2 a od 7, i když už potom když jste vlastně na vrcholu, tak často nemáte ty 2 představení, když je v jeden den, ale jenom jedno, ale i tak. A volný den byl třeba někdy až za 14 dní jeden. A ještě vlastně ta únava obrovská, takže kdybych potom chtěla někam v tom jednom jediném dnu jít někam se synem na výlet, nějakou túru nebo cokoliv podniknout, tak je to vlastně strašně náročný, no, protože na to nemáte vůbec sílu.
6: To není tak, že bychom si to představovali, že ty tam večer přijdeš si do divadla, teď jako si tam něco teda ty 2-3 hodinky odtancuješ a jdeš zase zpátky, že to sebou nese i to, že ty tam trávíš ten den.
3: No
6: protože
3: jasně.
6: Asi taky logicky se to někdy musí nějak zkoušet ty
3: přesně
6: věci,
3: tak.
6: Že?
3: My máme každý den trénink, to je vlastně udržovací a povinný, protože bez tréninku člověk takhle na té úrovni nemůže fungovat, aby se něco stalo okamžitě. Takže máme trénink 1 a 15 a vlastně po té 1 a 15 je pouze 15-minutová pauza a pak se jede do těch 6, kdy máte zase jenom 3/4 hodiny na oběd mezi tím ještě, ale jinak se jedou zkoušky, protože se zkouší to, co se hraje v nejbližší době, dejme tomu zítra nebo kdy, a potom, co se dozkouší ty věci, které jsou v nejbližší době, tak odpoledne se zkouší to, co bude jako premiéra doma. V podstatě jste pořád na sále.
6: Ty říkáš, že kolem té 40 tě to začalo jako i psychicky unavovat jako ten tlak na ten výkon, což se ale třeba někdy lidem kolem 40 jako obecně děje, že ten tlak na ten výkon najednou začnou vnímat víc jako nějaký blokátor, zatímco třeba v mladším věku to byl takový motor, který nás hnal jako dopředu, tak potom kolem 40 ty lidi začínají zjišťovat, ale že všechno nemusí být jenom o nějakým jako výkonu a někam se tlačit. Tak řekla bys, že i tohle tam nějak hrálo roli, nebo co konkrétně se v tobě stalo, že si sama došla vlastně k tomu, že jako z tohohle vystoupíš, byť samozřejmě to má nějaký fyzický limity?
3: No, jako když jsem se teďka takhle jak v rychlosti nad tím zamyslela, tak možná jako příklad, který bude třeba snad vystihující, je, když jsem měla Labutí jezero, tančila jsem hlavní roli Odetu Odíly, tak dejme tomu týden před tím představením, už jsem se hrozně těšila a už to bude už jenom 7 dní, už jenom 6 dní. Samozřejmě nervozita, protože to je strašně těžký představení a všechno, ale už jsem si představovala, jak tu černou zahraju a tu bílou a úplně to těšení se na to představení. No a po té 40 to bylo Ježíš Maria, už to bude za týden. Už jenom 6 dní, no já to nepřežu, já nechci. A takovýhle vlastně nepříjemný pocity. Druhý den, když to bylo, já jsem věděla, jak už budu nepříjemná, jak budu prostě vzteklá, nikdo na mě nemluvte, už to chci mít hlavně za sebou. A vždycky jsem se ráno pak zbudila, řekla jsem si, no tak dobrý, už je to dneska, už to budu mít za sebou a konec prostě. No a to jsem si řekla, no tak tohle nejde, to je prostě strašný. Já se na to netěším, já se těším na to, až to budu mít za sebou. A proč to teda dělám? A začala jsem se nad tím vlastně zamýšlet a říkat si, že tohle není to, co jsem vždycky chtěla, to už mám vlastně, už jsem zatím a teďka potřebuju najít něco, na co se zase budu těšit a zase si budu říkat, je, už je to jenom 6 dní, už jenom 5 dní. Takže to bylo takové jako pro mě alarm.
6: A po tom, co přišlo třeba tohle uvědomění si nebo zjištění, tak co jsi si řekla? Nebylo to v něčem i trochu strašidelný, protože člověk v něčem jako tak dlouho žije v tom baletním světě a teď najednou s tím teda máš skončit a jít dělat něco jiného, tak co se ti jako třeba honilo hlavou, nebo už jsi nějak rovnou vymyslela, kam teda se potom jako vrhneš, až skončíš, nebo jak to probíhalo?
3: To byl velký proces. Tím, že to byly 2 roky, tak jsem to udělala tak, že rok jsem o tom nepřemýšlela. Tak jsem jenom ulevilo, že jsem si řekla, že to udělám za 2 roky, oznámila jsem to šéfovi a hotovo. Takže byl takovej ta první vlna, ta úleva. A řekla jsem si, to je až za 2 roky, nebo takhle furt jsou to 2 sezóny, já furt říkám 2 roky, ale myslím tím ty 2 sezóny divadelní. Takže první sezónu jsem to neřešila vůbec.
6: A divadelní, prosím tě, sezóna je teda
3: jako školní rok,
6: jako školní
3: od září
6: rok
3: do června. Tak. No.
6: Abychom si to dokázali.
3: A pak máme
6: představit
3: divadelní prázdniny, mm-hmm, vlastně stejně jako děti mají ve škole. No, takže jsem říkala, jo, teď to je za dlouho, tak nebudu to ani řešit. No, ale na konci už té sezóny, týhle tý první, tak jsem říkala, no, ale jako co teda, jako co budu dělat? Vím, co chci, vím, co nechci, a co teď s tím? A strašně jsem si vlastně vysnila, že úplně odejdu z toho prostředí kultury a divadlo, všechno prostě pryč z toho ven. No a začala jsem hrozně vlastně si říkat, co by mě bavilo. Tak mám ráda přírodu, mám ráda zvířata, tak něco kolem toho, rostliny. No jo, jenomže pak jsem se trošku začala zajímat a pochopitelně všude minimálně nějaký kurz, když už ne vystudovanou školu. Tak jsem říkala, to asi tudy cesta nevede. Tak jsem to po prázdninách ještě nechala a pak jsem si říkala, že se teda od toho září budu intenzivně už jako starat o to, co se mnou bude. No a stalo se to, že vlastně na konci té sezóny ještě jsem se úplně, no náhodou, já moc nevěřím na náhody, já mám spíš pocit, že to je vždycky osud, nebo že to je nějak řízený, tak jsem se potkala s novou paní ředitelkou státní konzervatoře v Praze a ona mi nabídla, jestli tam nechci učit. Tak jsem si říkala, tak vlastně to asi není špatný, to je něco, co umím, co mě baví, na co se zase budu těšit a navíc bych se vrátila ke svému nejlepšímu kamarádovi a tanečnímu partnerovi Michalovi Štípovi, s kterým jsem tančila celou kariéru a učili bychom spolu, tak mě to strašně samozřejmě nadchlo. A já jsem mi říkala, ale já budu ještě rok v divadle, tak já úplně nevím, jako jestli to půjde skloubit a ona tak to nějak vymyslíme, aby to šlo. Takže to opravdu vymyslela, aby to šlo. Takže jsem tu poslední sezónu, co jsem byla ještě v divadle, zároveň učila na konzervatoři. Takže se mi trošku vyřešil ten problém s tím, co se mnou bude. Bylo to strašně zase příjemný, ulevující, že si to zkusím jeden rok a uvidím, jestli tam budu chtít si dát plný úvazek nebo větší úvazek, anebo teda ne. Tak jsem to nějak jako plácala, že to bylo strašně náročný, protože jsem najednou měla svoje studio, měla jsem divadlo a měla jsem konzervatoř. Do toho jsem byla oslovená, jestli nechci napsat knížku, takže jsme psali knížku. Do toho pro mě trošku překvapení, že mě čekal druhý rozvod, takže úplně strašně šílená poslední sezóna mě čekala.
6: No to jsem chtěla právě říct, že ty jsi smyslela, že si nějak jako ulevíš, že se to trochu rozvolní, že tady tlak na výkon jako už ti leze na nervy a teď takhle tu poslední sezónu teda to měla takhle těžký?
3: Bylo to strašně těžký. Vůbec bych, když to teďka zpětně promítnu, co mám za sebou, tu jednu sezónu, co jsem musela udělat, s čím jsem bojovala, čím jsem musela projít do toho, tatínek vlastně těžce nemocnej, upoutaný na lůžku a máme ho doma, hlídáme ho doma, takže všechno to bylo taková kombinace, že si říkám, že když jsem tohle přežila, tak já opravdu si už přežiju úplně všechno. Ale zase člověk to, když nějak sebere veškerou svoji sílu a všechno, tak to asi jako zvládnout jde, ale je mi úplně nepříjemné to ohlédnutí za tou sezónou a říkám si, zaplať pánbůh, že to mám za sebou stejně jako to poslední labutí jezero.
6: No a jaký potom bylo z toho vystoupit a splnila se třeba, nevím, jestli jsi měla nějaká očekávání, ale splnila se třeba tvoje očekávání spojená právě s tím, že vystoupíš tady z toho vlaku vrcholového baletu a že něco bude nebo nebude, tak splnili se ti ta očekávání?
3: Ne, úplně se přečili, to je úplně, já už jsem odpočítávala minuty, já už jsem se strašně těšila, až vlastně skončí ta sezóna a já to všechno, hlavně tu jednu teda takovou nepříjemnou sezónu, že budu mít za sebou a začíná mi teda nějaký nový život a úplně od nuly se mi si připadala, že začínám a strašně jsem se na to těšila. Takže já jsem vůbec nepochybovala snad ani jednou vteřinou, že bych zalitovala, nebo by se mi stejskalo, nebo bych prostě vůbec. Já jsem věděla, že to bude skvělý jenom. A přesně to tak bylo. Naopak to bylo ještě lepší. A já jsem se každý den budila s úlevou. Já jsem se totiž budila vlastně celou tu sezónu s nepříjemným pocitem, že vás čeká něco, co nechcete, nebo takový ty nepříjemný pocit, když se člověk zbudí a ví, že ho něco čeká, co nechce. Takže najednou ta úleva, že každý ráno já jsem si připadala jak s růžovýma brejlema.
6: Ty jsi zmiňovala to, že tě, co si ani nečekala po 40, čekal rozvod. Mm-hmm. Jestli se k tomu dá něco říct, protože taky tady byli lidi v klubu 40, kterým se třeba rozpadl partnerský vztah tady kolem té 40 a oni často to jako právě považovali zejména z počátku za něco jako hodně obtížného.
3: Tak já si myslím, že každý jako rozpad partnerství nebo manželství nebo asi valná většina z nich je nepříjemná a ať už jako z jedné nebo z druhé strany, ale je tam nějaký smutný období, nepříjemný a to si myslím, že všichni to nějak aspoň prožívají, tak to je jasný. A jelikož u mě už to bylo druhý manželství, tak proto to bylo pro mě takový asi těžký, protože člověk si nemyslí, že to je na chvilku, nebo no to nebylo chvilku, ale nemyslí si, že to je na nějakou dobu, nebo aspoň já to tak mám, že i když jsem se vdávala poprvé, a tak jsem si taky říkala, nebo jsem si strašně přála, aby to bylo navždy. A to samý po druhý, kdybych věděla, tak se nevdávám, protože jsem opravdu člověk doufá, že to je vlastně ten životní partner, s kterým už, nebo aspoň mě to tak jako vždycky jsem to tak měla už od malinka, že jsem si přála mít životního partnera, s kterým prostě zestárneme a budeme sedět na té lavičce a i se držet za tu ruku. Vždycky byly moje takové ty dětské naivní představy a vlastně jsem si pak říkala v dospělosti, vždyť to nemusí být dětská naivní představa, ne často, ale občas vydáte takový páry na ulici a mně se to vždycky hrozně líbilo. Takže pochopitelně pro mě to byl nepříjemný, těžký období.
6: A bylo něco třeba, co ti to pomohlo nějak překonat, anebo bylo něco, co bys řekla, že právě s tím v uvozovkách o něco vyšším věkem, po 40, si tam zvládala nebo vnímala jinak, než při tom třeba rozchodu, když byl člověk mladší?
3: Ten první rozvod byl náročný, protože máme syna. Máme syna Maxe a pochopitelně člověk to prožívá snad ještě víc za ty děti než za sebe, takže to bylo strašně náročný. Ale na druhou stranu musím říct, že my teď se Sašou, s mým prvním manželem, máme asi nejhezčí vztah, jaký jsme kdy měli, přátelský, pochopitelně. Ten druhý rozvod byl o něčem jiným. Ten byl samozřejmě už jakoby bez dětí a bez těch tady těch velkých komplikací. Tam to bylo spíš jako citový a pocit jakože, no zklamání asi nejvíc, to bylo ten pocit toho zklamání a tam se to prožívalo úplně jiným způsobem, samozřejmě i tím, že už jsem právě byla starší, že už mi bylo přes těch 40 let a pomohlo mi to, že mám syna, že jsem věděla, že se nesmím sesypat, protože to není možný, že máme v rodině právě tátu, o kterého se staráme, naše rodina, že se nesmím sesypat, protože pak se sesype to všechno kolem, takže takový ty povinnosti mě držely a přátelé.
6: Jak ty jsi vnímala tuhle situaci s tím taťkou, konkrétně i třeba v kontextu toho, že i tobě je, jako nechci říct už přes 40, ale jakože přeci jenom se člověk nějak přehupuje do, dejme tomu, další půlky života.
3: No, pro mě to je Je to hrozný, protože u tatínka se sešlo vlastně všechno asi v těch nejhorších variantách, co se vlastně můžou stát. On má Alzheimera, je v terminálním stádiu, ale vlastně nechodí, téměř nemluví, zároveň má obrovský křeče a zaťatý pěsti, že nedokáže už uvolnit ruce. Občas tam byla i nějaká samozřejmě agresivita a všechny vlastně ty věci, co se můžou stát v těch nejhorších scénářích, tak ten tatínek má. Takže je to pro nás hrozná vlastně opravdu taková jako tragédie rodina, protože na to koukáte každý den, jak ten táta se trápí, protože jsme se rozhodli, že ho zatím nikam dávat nebudeme a vím, že moje máma, že to nezvládne ho nikam odložit, že prostě nedá to. Takže se do něj bude, o něj ho bude starat podle mě do poslední nějaký energie, co vůbec bude mít. Takže já tam jezdím každou neděli a jinak tam vlastně se stará máma s bráchou a tím, jak to opravdu vídáme, tak denně jsme v tom zapojení, takže i najednou víte i příběhy ostatních, protože když máte nějaký problémy, tak se snažíte zjistit, jak se řeší, protože vám skoro nikdo nemůže ani pomoct, ani nechce, ani nevíme, jak nám mají lidi pomoct. Takže začnete zjišťovat vlastně, jak kolik lidí tohle všechno potkalo, nebo jak jsou na tom špatně stejně jako ten náš táta. A já jsem si právě zrovna nedávno jsem si říkala, když jsem byla malá holka, jak jsem si vlastně myslela, že ten člověk jako je starý a umře, že jako usne a umře. Pak teda samozřejmě už jako...
6: Jako to jsem si přesně taky takhle představovala a zároveň jsem si jako dítě jako nedokázala představit to, jak ten věk dá člověku i tu zátěž třeba na tu fyzickou schránku, že vždycky, když jsem šla třeba s dědou a s babičkou na houby jako dítě, tak jako mě přišlo divný, že oni se chtějí sedat na pařízek, nebo jako, že jsem se vůbec jako nedokázala vcítit do toho, co potom všechno ten věk jako dokáže člověku způsobit i po té fyzické stránce, která pak má ale logicky i vliv, že, na tu psychickou.
3: Takový doslova bych řekla, když to teď vidím, štěstí každý takový nemá, že usne, už se neprobudí. To je asi, jak se říká, nejhezčí smrt a teďka to teprve chápu ty slova, jak je to vlastně myšleno. Takže pro mě to ze začátku, já když jsem odjížděla, tak jsem vždycky v autě brečela. Bylo to hrozný, jak jsem tam strávila celou tu neděli s tím tátou, který mě nepoznal. Říkal mi, když ještě trošičku občas nějaký slova použil, tak mi říkal paní, nebo halo, halo, na mě volal a já jsem se ho zeptala, víš, kdo jsem? Nevěděl vůbec, tak to pro mě byl strašný šok najednou. A takže jsem odjížděla vždycky autem a brečela jsem, že to je hrozný. Potom si člověk na to zvykne, protože už se to stane rutinou a vidím to každý týden, takže vlastně už jsem odjížděla, už jsem nebrečela, ale furt je tam ten pocit vlastně takový tý hrůzy v těle, který jako tam, když se na to vzpomenu, je pořád. Udělali jsme samozřejmě, máme tam nastavenou kameru, když musí někdo někam odběhnout, tak aby jsme viděli, jestli třeba nespadne. Takže každou chvíli se koukám samozřejmě na tu kameru, co tam ten táta dělá, co se tam děje, jestli tam je máma u něj, nebo co se tam prostě děje. Takže to je non-stop v hlavě. Je to vlastně fakt jako strašně smutný zase období. A já jsem si říkala vlastně už je mi skoro 50 a tátovi se to stalo před 60 už, že už začaly být velký problémy, že to nebylo takový ty plíživý malý, že člověk něco zapomene, to já zapomínám už asi 10 let, kam jsem si položila telefon, že jo. Ale jako takový ty už, že fakt, jako si řekne člověk, tohle už je divný, tak vlastně to už dávno, dávno měl za sebou a už to byly takový ty velký příznaky. Říkám si, že tátovi bylo něco přes 50 a mě bude za chvilku 50. A je to takový ten pocit, který člověk nechce si tam dlouho v té hlavě uchovávat a řekne si, ne, pryč s tím, vylez mi z té hlavy, vůbec se tam nesmíš uhnízdit, ale napadá mě to, pochopitelně.
6: Kdybys měla ty jenom říct něco, co tobě ta 40 nebo teď ten věk po 40, co ti dal třeba za nějaký vhled, něco, co by mohlo pomoct nebo zajímat někoho, kdo teď poslouchá a třeba je taky v tomhle podobném jako období, tak napadá tě něco, jako co by to mohlo být?
3: No mě napadá jenom vlastně to, že jak jsem říkala na začátku s tím číslem 46, to vlastně jediný, co mi vadí, je opravdu to číslo. Jinak já vlastně teď prožívám asi to životní období úplně to nejlepší, protože už si můžu troufnout říct, že jsem dostatečně rozumná na nějaký věci. Dokážu se sama za sebe postavit, což byl třeba pro mě obrovský problém. Já jsem radši na sobě nechala dříví štípat nebo lámat, nebo jak se to říká, než abych se vozvala. Takže teď už vím, že opravdu skoro v 50 můžu říct svůj názor, anebo když se mi něco nelíbí, tak říct, že se mi to nelíbí. A je to hrozně taky osvobozující pro mě. A vlastně se mi žije strašně hezky, protože neřeším blbosti. Když už je řeším, tak si dokážu velmi rychle říct, tak tohle jsou fakt blbosti, tohle neřeš. A užívám si hrozně ten život. Vlastně dělá mi strašně moc drobností radost. Pochopitelně je to i tím, že jsem šťastná v osobním životě, to je jasný. Ale i tak si říkám, že tohle období by teď mohlo trvat aspoň třeba 15 let. Protože teď se bojím už té 50. Zase od lidí, co jim už jim 50 bylo, tak slýchávám, to je nejlepší. Uvidíš, ten nejlepší je 50. Tak se jako říkám, že jim chci věřit a třeba to tak bude. Ale mně se teď strašně líbí tady to období.
6: Nikolo, moc děkuji, že jsi přišla do klubu 40. A ať se ti daří.
3: Děkuji moc za pozvání.
6: A vám všem díky za to, že jste poslouchali. A pokud máte nějakou zpětnou vazbu, včetně konstruktivní kritiky, tak mi ji můžete napsat na mail ivana.veselková@rozhlas.cz.
5: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Nejen události, jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
2: Je 15 hodin, úterý 18. srpna, naladili jste si Odpolední Plus a od jeho mikrofonu vás zdraví Šárka Feniková.
5: Český rozhlas Plus.
2: A v dalších minutách nás bude zajímat například to, jak zatím probíhají schůzky ministrů se šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou nad rozpočtem na rok 2027. Co chce priorizovat ministerstvo práce a sociálních věcí. A vláda italské premiérky se může brzy stát nejdéle sloužícím kabinetem v poválečné historii. Čím si Meloniová udržuje stabilitu svého vládního týmu? I to řekneme nejdřív, ale ještě zprávy, které má Marie Jakšičová.
4: Hezké odpoledne. Platy učitelů, zdravotníků nebo policistů by měly v lednu stoupnout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO s tím, že by si pracovníci ve veřejné sféře polepšili nejvýrazněji za poslední roky. Domluvil se na tom s ministryní financí z Hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle Juchelky mají jasno taky o důchodech.
7: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
4: Ministr Juchelka také potvrdil, že se příští týden v pondělí mimořádně sejde tripartita k projednání minimální mzdy. Ta by mohla v příštím roce stoupnout o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů pojednání připraví výhled na dva roky. Juchelka by rád, aby se minimální mzda dostala na hranici 47% průměrné mzdy. Více se tématu financí budeme věnovat po zprávách. Ústavní soud se v opatrovnickém sporu o dceru zastal matky. Otec jí už skoro rok brání v kontaktu s dítětem. Podle pravomocného rozsudku má mít přitom žena holčičku v péči. Po obvodním soudu v Praze chtěla, aby otce přiměl holčičku jí předat. Soud ale o návrhu nerozhodl a nepomohl jí ani městský soud v Praze. Podle ústavní soudkyně Kateřiny Ronovské tím justice porušila právo matky na soudní ochranu a bude teď muset bez průtahů rozhodnout.
8: Obecné soudy založily určitou nejistotu v tom, v jakém postavení se nezletilá nachází, protože na jedné straně jsme měli pravomocné vykonatelné rozhodnutí o svěření do péče, na druhé straně jsme měli faktický stav, který vlastně nebyl dlouhodobě řešen.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků priznicových léčebných lázní v Jeseníku jsou podle prvních výsledků noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje průjmy a zvracením. Potvrdil to první test. Na výsledky dalších desítek hygienici čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
9: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
4: Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží se v lázních objevil před minulý víkend. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili. Nové silniční kamery na Slovensku, u kterých se už dřív potvrdily ruské součástky, mají další bezpečnostní problém. Podle opozice byly napojené na 12 ruských telefonních čísel a dalo se do nich dostat na dálku. Opoziční hnutí Progresivní Slovensko se odvolává na posudek bezpečnostního úřadu. Kvůli jeho zjištěním podává trestní oznámení a žádá odvolání ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka.
10: Kamery podle opozičního poslance Petra Bátora obsahovaly nezdokumentovaný modul, který nebylo možné odstranit nebo přeprogramovat.
11: Tak si představte, že napíšete zprávu na jedno telefonné číslo, zadáte heslo a cez tento mechanismus máte kompletný přístup ku kamere.
10: Národní bezpečnostní úřad už minulý týden upozornil na slabé zabezpečení a možnosti vzdáleného ovládání kamer. Podle premiéra Roberta Fica jsou ale obavy přehnané.
12: Já se chytám za brucho, když tu někdo mi rozprává, že dvě cestné kamery mají ohrozit bezpečnost Slovenské republiky.
10: Ministerstvo vnitra už nechalo obě testovaná zařízení odstranit. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Teroristická organizace Hamas potvrdila, že bude dodržovat mírový plán v pásmu Gazy, informovala o tom agentura AFP. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně odmítá. Včera uvedl, že v útocích na boji spustošenou oblast hodlá pokračovat. Plán pro Gazu počítá s postupnou demilitarizací Hamásu a s izraelským stažením z palestinského území. Netanyahu trvá na tom, že Izrael z pásma Gazy zcela neustoupí, dokud Hamas nebude úplně odzbrojen. Včera spolu jednali Netanyahu a americký vyjednavač Jared Kushner. Schůzka nakonec skončila dohodou, která podle médií prozatím umožní Izraeli pokračovat v cílených úderech v pásmu Gazy. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Ostravě se po více než 25 letech přestěhovalo Národní dopravní informační centrum. Celostátní dispečink pro řidiče opustil zastaralou budovu u dálnice a nově sídlí blíž centra města v Hornopolní ulici. Jak řekl šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, původní budova už technicky nevyhovovala a výrazně je také poničily záplavy před 2 lety.
13: Centrum prostě muselo být evakuováno do náhradních prostor a způsobilo to samozřejmě značné problémy vůbec přepojením. Rozhodli jsme o tom, že musíme prostě přestěhovat. I teď máme záložní místo, kam jsme schopni kolegy přestěhovat a fungovat, ale doufám, že to nenastane, že tyto prostory tady budou dlouhodobě sloužit.
4: Astronauti na mezinárodní vesmírné stanici mění 2metrovou anténu. Výstup do volného prostoru začal zhruba před 30 minutami a podle plánu potrvá 6,5 hodiny. Účastní se ho Anil Menon a Sophie Adenotová, první žena z Francie, která se kdy vydá do kosmického prostoru.
14: Jednu ze dvou antén pro spojení se Zemí postihla v loňském roce závada a nebyla schopná zaměřit komunikační družici, řekl Christopher Dobbins v přenosu NASA. Anténa má tvar talíře o průměru asi 2 metry. Astronauti ji vymění za náhradní, kterou mají na stanici už od roku 2009. Tyto antény slouží k vysokorychlostnímu přenosu dat, obrazů, zvuku a vědeckých údajů. Spojení se kvůli závadě ani opravě nemuselo přerušovat. Martin Srb, Český rozhlas.
4: V Praze v tunelu Blanka směrem na Troju stojí v Davidské části auto, blokuje připojovací pruh, na místě je policie, výraznější kolona se ale netvoří. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, v ulici u Vršovického hřbitova se popojíždí z Edenu na Bohdalec a na Nusalském mostě směrem do centra je tradiční kolona na 10 minut. Šťastnou cestu. Odpoledne čekejte déšť, postupovat bude od jihozápadu Čech na severu v východě, ale zaprší jen výjimečně, teploty kolem 20 stupňů. To je pro teď ze zpráv vše a pokračuje odpolední vysílání se Šárkou Fenikovou.
5: Posloucháte Odpolední plus.
2: A to 8 minut po 15. hodině. A to říkám záměrně, protože v poledne, čili už před 3 hodinami, začala na ministerstvu financí série jednání o státním rozpočtu na příští rok. Ministryně Alena Schillerová se dnes a zítra postupně schází se svými kolegy z vlády a řeší s nimi jejich rozpočtové priority. Na ministerstvu financí máme našeho reportéra Jakuba Vika. Dobrý den.
15: Hezké odpoledne.
2: Kdo už přišel a co zatím víme o těch dosavadních jednáních?
15: To rozpočtové kolečko začal v poledne ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Při příchodu řekl, že chce například vyjednat 740 miliard korun na důchody. Z toho 7¾ miliardy chce na navýšení důchodů nad tu zákonnou valorizaci. Ta schůzka měla podle harmonogramu trvat zhruba 1 hodinu, nakonec se ale významně protáhla a trvala víc než 2x tak dlouho. Největší část diskuze podle Juchelky zabrali platy ve veřejné sféře.
7: Myslím si, že to směřuje, a v tuto chvíli ještě to není, samozřejmě dohodnuto, ten objem vám neřeknu, ale směřuje to k jednomu z nejvyšších lednových navýšení za poslední léta.
15: Ani u dalších údajů rozpočtu jeho rezortu ale nebyl Juchelka úplně konkrétní. Zmínil tedy například, že ten celkový rozpočet ministerstva sociálních věcí příští rok překročí 1 bilion korun. Podle Juchelky ale ještě právě nejsou parametry definitivně dohodnuté a další jednání s ministryní financí bude pokračovat ve čtvrtek ráno.
2: Které další ministry dnes ministryně Schillerová ještě přijme?
15: Na svou schůzku kvůli zpoždění té první čekal Radomír Pánek z Akademie věd, která je taky placená ze státního rozpočtu. Zhruba do 20 minut by měl podle rozpisu dorazit ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO. Po něm pak ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a taky ministr školství Robert Plaga z ANO. Ten už dopoledne na jiné tiskové konferenci uvedl, že bude chtít navýšit celkový objem peněz pro svůj rezort, například na financování vysokých škol.
16: Myslím, že jsem schopen na datech obhájit, že rozpočet pro vysoké školy musí růst i v roce 27, i v roce 28, i v roce 29, protože nejsilnější populační ročníky právě vstupují na vysoké školy. Jsme asi třetí nejhorší v provzdělanosti věkové kohorty 25 až 34 let.
15: Do večera by se tu pak měli vystřídat ještě ministři vnitra, zemědělství a sportu.
2: A Jakube, co zatím víme o těch základních parametrech státního rozpočtu?
15: Zatím je toho velmi pomálu. Vycházet můžeme vlastně jen z dřívějšího vyjádření premiéra Andreje Babiše z ANO, že by se schodek státního rozpočtu měl udržet pod 3% HDP. To vychází zhruba kolem nějakých 350 miliard korun. Ani včera právě ministrině Schillerová nechtěla prozrazovat žádné detaily. A to ani k příjmům, výdajům a schodku, tak ani k jednotlivým kapitolám.
17: Mám samozřejmě nějaký jejich seznam požadavků. S panem premiérem jsme teď několikrát, asi třikrát jednali. Priority jsou jasné pro nás, dopravní infrastruktura, zdravotnictví, teď se bavíme o suchu.
15: Ministryně Schillerová by měla sem mezi novináře přijít nejspíš i během dnešního odpoledne, případně večer po konci všech těch schůzek a okomentovat ta dnešní jednání. Ani tak se ale nelze spoléhat na to, že by dnes prozradila ty základní údaje rozpočtu. Zaprvé je to proto, že ještě není známá srpnová makroekonomická prognóza, která má na ten rozpočet vliv. Za druhé pak proto, že koalice stále potřebuje příští týden přehlasovat prezidentské veto novely rozpočtových zákonů. No a za třetí je to jednoduše formálně, protože na zveřejnění toho prvního návrhu má vláda čas do konce srpna.
2: Vyjednávání ministrů s ministryní financí Alenou Schillerovou sleduje dnes celý den reportér Jakub Vik. Díky za to, naslyšenou.
15: Díky, hezký den.
2: A jak už bylo řečeno, na jednání u ministryně financí byl zatím jen ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Ten zmínil mimo jiné, že by se podle dosavadních odhadů mohla příští rok zvednout minimální mzda z letošních 22 400 korun na 24 900 korun. Vyplývá to z podkladů k chystanému vládnímu nařízení s koeficienty pro výpočet nejnižšího výdělku. Ty by podle návrhu měly příští rok odpovídat víc než 44,5% průměrné průměrné mzdy a v roce 2028 pak bezmála 46%. A téma teď probereme také se sociologem a ředitelem analytické společnosti PEC Research Danielem Prokopem. Dobrý den.
18: Dobrý den.
2: Jaký efekt takové navýšení minimální mzdy může mít? Je to podle vás tempo, které odpovídá vývoji mest a cen v české ekonomice?
18: Tak on odpovídá nějakému plánu už předchozí vlády, který byl navýšit tu minimální mzdu na 47% průměrné mzdy do roku 2029. Takže tam pomalu blíží ta mzda. A je nutno říct, že pořád ta minimální mzda i tak to je jako jedna z nejnižších v Evropě, že mezi těmi státy, které mají minimální mzdu, tak my máme jako velmi nízko. A ty studie od nás, ale i z Německa, ukazují, že nějaké navýšení minimální mzdy zhruba těch 50% průměrné mzdy, teda i vyšší, než se plánuje, takže má jako velmi malé efekty na růst nezaměstnanosti, takové ty negativní efekty. Naopak opravdu jako vede ke zvýšení těch nejhorších mest, a to nejen těch úplně minimálních, ale těch mest, které jsou těsně nad tím, protože to vytváří nějaký tlak na ty mzdy. Takže z těch dat a z těch analýz nám blízkých zemí vyplývá, že zvyšovat to zhruba do těch 50% průměrné mzdy je dobrá politika relativně, protože to zvede ke zvýšení mest, to znamená taky ke zvýšení příjmů státního rozpočtu a vliv na tu nezaměstnanost je malý. Problém Česka je, že on má hodně možností, jak ty pracovní úvazky obcházet přes dohody a podobně. Takže tam se taky musí řešit jako související věci. Právě ty pracovní dohody a dost velké zdanění těch nízkých úvazků, to je minimální mzdy, protože vy z ní dneska platíte 11 000 na daních a odvodech, což je jakoby hrozně moc peněz.
2: Jednání o rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí zatím nepřineslo jasno v řadě parametrů od důchodových změn po některé sociální dávky. Nakolik je vlastně rozpočet MPSV v této fázi skutečně předmětem vyjednávání, když ale většinu tvoří mandatorní výdaje?
18: Drtivou většinu neovlivníte, ale například to, aby se dělala mimořádná valorizace důchodů, po tom, co byla řadu let ty důchody valorizovány velmi silně kvůli inflaci, tak to dělat nemusí ta vláda. Jo. Problém těch českých důchodů je, že oni se valorizují v takových vlnách, že když je vysoká inflace, tak se valorizují velmi silně a potom jako hodně let čekají na nějakou další valorizaci, na to, až se zase zapne valorizace podle růstu mest a podobně. Takže bylo jasné, my jsme na to upozorňovali, že teďka budou nějaké 3 roky slabých valorizací. A možná by to valorizace šlo změnit, aby byla průběžně rovnoměrnější, ale nejde dělat to, že v těch letech, kde se to valorizuje málo, tak to jako zvýšíte náhodně a potom zase zapnou ty roky, kde se to automaticky valorizuje hodně a tím pádem ty náklady pořád jakoby rostou a rostou. Takže určitě jde omezit ten náklad zbytečný na ty mimořádné valorizace. Jsou tam některé položky, kde je hodně miliard korun, například vdovské důchody, tam je asi 30-35 miliard, které jsou nastaveny hodně špatně a necíleně a šlo by v nich ušetřit nějakou reformou. Potom tam jsou položky, kde je taky ještě větší prostředky, jako je třeba výplata nemocenské, kde v Česku jako my prostě doplácíme na to, že máme velkou nemocnost zaměstnanců a tam musíte investovat do zdravotní prevence a omezovat tu nemocnost. Jo. Takže jsou věci, kde se dá ušetřit hnedka a potom jsou věci, kde se dá ušetřit nějakou reformou dlouhodobě. Určitě v nějakých řádech jako nižších desítek miliard tam možnost ovlivňovat ten rozpočet existuje.
2: Příští rok, už jste to i zmiňoval, se mění pravidla pro výpočet důchodu. My ještě neznáme ten koeficient pro výpočet, ale už teď například víme, že se bude více zohledňovat péče o děti nebo že si manželé budou moci svoje důchody vzájemně dorovnávat. Povedou tyto změny ke spravedlivějšímu rozdělení peněz a mohou přinést benefity v podobě třeba prevence propadnutí se do chudoby, hlavně ve vztahu k ženám?
18: To je zase věc, která vlastně už udělala minulá vláda, teďka bude vyjde v platnost a řekl bych, že tam je dobrý ten plán, že se započítává doba výchovy dětí, jako byste měla nějakou průměrnou mzdu v ekonomice prostě, jo, protože přicházíte o výdělek. Dost často ty ženy dlouhodobě jsou poškozeny tím na tom pracovním trhu, takže do jisté míry vyrovná to poškození na tom pracovním trhu. Je tam možnost si rozkládat ten důchod mezi manželi. Tam si tak nejsem jistý, jestli ten prospěch jakoby vyrovnává to, nakolik je to složité. Ale jsou to, dejme tomu, zejména to první krok dobrým směrem, to s těmi manželi pravděpodobně taky, ale je to docela složitý mechanismus, který je těžko odhadnout, jak budou využívat různí lidé. Ale vede to tím směrem, který říkáte, k tomu trošku omezení to znevýhodnění rodičů a žen, zejména v důchodech.
2: A ještě by mě zajímala jedna věc. Ministryně financí Alena Schillerová chce dnes s jednotlivými ministry debatovat i o tom, kolik peněz rozdělují jednotlivé rezorty neziskovému sektoru. Pokud tady chce stát hledat úsporu, předpokládám, že právě u rezortu práce a sociálních věcí to asi nepůjde, nebo minimálně tedy bez dopadu na systém péče v České republice. Nebo jak to vidíte vy?
18: No v tom systému, tak nemám úplně přesná data, kolik tam rozděluje ministerstvo, a drtivá většina je na ty neziskovky, které dělají tu péči. Jo. A tam v podstatě jakoby oni suplují ten stát a naopak do té péče, zejména o seniory, to Česko bude muset investovat mnohem více v budoucnosti. Jo. Takže já si myslím, že naopak se musíme připravovat na to, aby jsme zkrotili ty transfery, prostě ty posílání peněz lidem a začali budovat ty služby. Jo. Takže tam... Možná to může být součástí toho vymyslet, že to má dělat přímo stát a kraje a méně se spolehat na neziskový sektor, ale ne na tom šetřit prostě. To naopak, pokud na tom budeme šetřit, tak se dostaneme do stavu, kdy se o ty seniory, a těch bude víc, starějí lidi v nějakém předdůchodovém věku, ve věku 45 a 65 let, o své rodiče, jsou vyřazeni z trhu práce, ty seniori leží v nemocnicích, v těch sociálních hospitalizacích dlouho, což je taky drahé pro stát. Takže když do toho stát nebude investovat, tak se mu to jakoby hodně, hodně nevyplatí v dlouhodobě. Takže tam bych varoval před podfinancováním těch služeb sociálních.
2: Říká sociolog a ředitel analytické společnosti PEC Research Daniel Prokop. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
18: Díky, naslyšenou.
2: Je 15:19, posloucháte Odpolední plus. Pro některé děti může být rok navíc před nástupem do školy klíčový. Pokud dostanou odklad, můžou zůstat ve školce nebo nastoupit do přípravné třídy, kde si postupně zvykají na školní prostředí a režim. Přípravné třídy přitom měly od září roku 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO je ale teď chce zachovat. V době, kdy se zároveň zpřísňují pravidla pro odklady, ale není jasné, pro které děti budou přípravné třídy vlastně určené.
19: Sice ano, uměl skoro číst, ale emočně a ta psychická stránka, on byl strašně úzkostný a já jsem věděla, že to pro něj prostě bude problém, protože on jakýkoliv změny velmi špatně snášel.
20: Synovi Evy z Prahy nedoporučili v pedagogicko-psychologické poradně odklad. Eva ale cítila, že by mu rok navíc prospěl, a tak ho nakonec dostal a nastoupil do přípravné třídy.
19: Takže mu to usnadnilo, že si zvykl jak na ten prostor, tak na některé z těch dětí. A bylo to pro něj potom ten přestup do první třídy o moc jednodušší.
20: Děti v přípravné třídě už chodí do základní školy. Jejich režim je ale volnější, vysvětluje školní psycholožka ze základní školy Sázavská v Praze Olga Kučerová.
21: Není to o tom, že by tam trénovali čtení, psaní, počítání, ale oni se učí ty dovednosti, které to dítě potřebuje proto, aby snadněji vplulo do těchto základních úkolů, které potřebuje splnit v prvním ročníku.
20: Do přípravné třídy u nich v posledních letech chodí hlavně děti s jiným mateřským jazykem než češtinou. Jsou totiž určené pro děti s odkladem školní docházky. Odklady se ale zpřísnily. A nově je mají dostávat jen děti, u kterých je proto závažný důvod, například na doporučení klinického psychologa. Přípravné třídy proto měly k září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale chce zachovat. A teď je podle Jany Hlavové, předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, potřeba určit, pro koho přípravné třídy vlastně budou.
22: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj. Ale v souvislosti právě se změnou odkladů je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
20: Dětí s vážnějším zdravotním stavem totiž nebude tolik. Navíc je dětí celkově méně kvůli dlouhodobě klesající porodnosti. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce proto bude důležité vyřešit i to, kde a jakým způsobem přípravné třídy dál provozovat. Je možné, že jich školy nebudou potřebovat tolik jako dnes.
23: Protože samozřejmě i vzhledem k těm odkladům nebo neodkladům, tak těch dětí, které do těch přípravných tříd by měly nastoupit, bude určitě méně. Takže je otázka, jestli ty přípravné třídy zachovat v rámci jednoho zřizovatele.
20: Podle ministerstva školství bude i dál existovat skupina dětí, kterým můžou přípravné třídy pomoct. Aby ale fungovaly pro ty děti, které je potřebují, musí nejdřív zhodnotit dopady zpřísnění odkladů. Pak chce změnit školský zákon, říká mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
0: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
20: A součástí bude i zvážení pravidel pro odklady. Děti by je podle ministerstva mohly případně dostávat i dodatečně.
0: Samozřejmě s tím, že by byl použitelný pouze v krajních případech, kdy se po nástupu dítěte do prvního ročníku základní školy ukáže, že to není v souladu s jeho nejlepším zájmem a je tedy na místě jeho přípravu na vstup do povinné školní docházky prodloužit, a to ať už v mateřské škole nebo v přípravné třídě.
20: Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude ministerstvo vědět na podzim. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: Vláda italské premiérky Giorgi Meloniové už brzy překoná jeden významný milník. 4. září se stane nejdéle sloužícím kabinetem od roku 1946. Její strana, Bratři Itálie, chystá velkou oslavu na jihu země. Meloniovou ale v průzkumech dohání bývalý generál Roberto Vanacci, který založil stranu Futuro Nazionale, neboli Národní budoucnost. Detaily má teď ve studiu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Vítej.
1: Také zdravím, hezké odpoledne.
2: Pokud vláda Giorgi Meloniově vydrží do 4. září, tak bude vládnout skoro 4 roky. Nakolik je to výjimečné v italských poměrech?
1: No, když to řeknu jemně, tak to nebývá zvykem. Spíš naopak, skutečně ty italské vlády, alespoň v minulosti, padaly třeba po roce, po 2 letech, některé vydržely

0: snížit investice do zdravotnictví, taky do kultury. Ten italský stát za její vlády zároveň prodal podíly ve strategických firmách, například v italských aerolinkách, taky v bance Monte dei Paschi, v energetické společnosti Eni, takže tímto způsobem můžeme říct konsolidovala veřejné finance a taky dostala peníze do rozpočtu po těch náročných covidových letech. Některým Italům se taky určitě líbilo, jaké vztahy navázala se světovými politiky, například s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, byť tady už se dá spekulovat o tom, jestli ty vztahy skutečně ještě přetrvávají na té úrovni z minulosti. Pak taky třeba jednu dobu se mluvilo o tom, že má docela korektní vztahy s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, takže to samozřejmě mohlo přinést taky politické body. Na druhou stranu se Meloniová potýká a potýkala s vysokou inflací, stagnací platů, v některých městech taky s tím, že nedosahovali té kupní síly obyvatele tamních měst před covidovém období. To byl další problém a Itálie se taky potýkala s nízkým růstem, stárnutím populace, což je problém, který samozřejmě řeší spousta evropských států.
1: Včetně České republiky.
0: Přesně tak.
1: Meloniová a její strana Bratři Itálie chtějí ten rekord oslavit, pokud ho tedy dosáhnou, na jihu Itálie. Co vlastně chystají a jaký politický význam tahle oslava bude mít i směrem k nadcházejícím parlamentním volbám?
0: Ty oslavy se mají odehrávat 3. a 4. září v přístavním městě Bari. Proč v přístavním městě Bari? Protože tohleto místo, tuhletu lokaci prosazoval jeden její úzký, blízký spolupracovník Meloniové, Marcello Gemato. Ten byl právě proto, aby to bylo na tomto místě. A proč na tomto místě? Protože Meloniová chce mluvit i o přeshraničních vztazích, vlastně přes moře. Když se podíváme na druhou stranu od Bari, tak je Albánie a s Albánií Itálie chtěla spolupracovala, pokud jde o migraci, takže to je jedno téma, jeden důvod. A taky Meloniová by na tomto místě měla mluvit právě o tom, že její vládě se podařilo překonat, nebo zřejmě podaří, nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo být naopak, tento rekord té dlouhověkosti té její vlády. Měla by to zdůraznit samozřejmě i s ohledem na ty nadcházející parlamentní volby příští rok, rok 2027. Můžeme si představit, že vystoupí s projevem, kde řekne, naše vláda vydržela takovou dobu, volte nás, abychom měli stabilní vládu.
1: Ale Meloniové se v těchto volbách rýsuje velký konkurent, jak už jsme řekli, bývalý generál Roberto Vanacci. Co o něm víme a s jakým programem oslovuje voliče jeho strana Národní budoucnost?
0: Vanacci je bývalý generál, který sloužil na Blízkém východě, v Jemenu, taky v Africe, konkrétně například Somálsku, Rwandě, taky v dalších zemích, Bosně, Hercegovině, v Afghánistánu. Od roku 2024 byl europoslancem ještě za stranu Lega, tedy Liga Matteo Salviniho, bývalého ministra vnitra, jenže tuhle tu stranu opustil a v únoru letošního roku si založil tedy tuto novou stranu Futuro Nazionale, neboli tedy ta Národní budoucnost. Podle průzkumu se této straně velmi daří, dokonce překonala stranu nebo výkon strany, pozici strany Forza Italia, bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho a dokonce i právě už zmiňovanou taky Ligu, takže se jí skutečně daří. Program, tak jsou to tradice, tradiční rodina, důraz na tyto hodnoty a pak, co mě překvapilo, dokonce i přehodnocení vztahů, respektive italských vztahů s Ruskem a s Moskvou.
1: Říká Martin Balucha, díky za informace, naslyšenou.
0: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den.
1: A před půl ještě jedno téma, desítky uměleckých děl z druhé poloviny 20. století už v Ostravě zanikly při přestavbách budov a prostranství. Teď se to samé málem stalo i plastice ležící ženy od významného sochaře Miloslava Chlupáče. Zapomnělo se na ní při přípravách přestavby takzvaného ostravského mrakodrapu na luxusní bydlení. Hrozící likvidace uměleckého díla si ale všimla kolem jdoucí a pustila se do akce.
2: Když započala ta rekonstrukce, bagrovalo se, takže jsem skrze ten plot viděla nebohou ležící plastiku, jak vlastně se pomalu začíná ztrácet v haldách té hlíny a suti. A takže jsem začala dopisovat.
3: Magdalena Musialová ze sousedství ostravského věžáku zvaného Mrakodrap líčí osud plastiky ležící ženy od Miloslava Chlupáče.
2: Nikde nedali žádnou konkrétní odpověď. No a nakonec teda to odbor kultury vyřešil, že se dala do OSB desek. Takže je chráněna alespoň takto.
3: Magdalena Musialová chodí kolem staveniště denně. Takových uměleckých děl je ale nejen v Ostravě ohroženo víc.
2: Bohužel se právě tou rekonstrukcí a revitalizací domů prostě mění a nebo úplně ničí a vlastně mizí.
3: V Ostravě spočítali, že ulice, náměstí a parky zdobí bezmála 900 uměleckých děl. Jejich

0: kompletní seznam ale podle náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránkové-Vilamové z ANO chybí.
1: To znamená, v rámci majetkového odboru se budeme snažit iniciovat systém, ve kterém by právě byla všechna tato díla zanesena. Nejvíce jich opravdu vznikalo v 60. letech minulého století.
0: Do praxe chtějí databázy uvést v příštím roce a na péči o ostravská umělecká díla vyčlenit několik milionů korun ročně. Většina z nich je ale v soukromém vlastnictví a podle Lucie Baránkové-Vilamové z ANO město nemá možnost péči o ně ovlivnit.
1: V zahraničí jsou případy, kdy skutečně ten soukromý vlastník se dá mnohem lépe různými nástroji přinutit k tomu, aby se staral o svůj majetek, nejenom majetek budov, ale samozřejmě i těch uměleckých děl.
0: Hodnotné reliéfy či mozaiky tak běžně mizí pod novým zateplením fasád. Plastika u mrakodrapu měla štěstí a teď už čeká na konec stavebních prací v měkce vystlané dřevěné bedně. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Bylo 15:30 a zprávy má Marie Jakšičová.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Dobré odpoledne. Armáda začne postupně připravovat vrtulníky Venom a Viper k návratu do provozu. Rozhodl o tom velitel vzdušných sil Petr Tománek. Vrtulníky začnou znovu létat, až projdou mimořádnými kontrolami a až budou jejich posádky proškolené. Jejich provoz armáda pozastavila po tragické nehodě na konci července v Náměšti nad Oslavou, při které zemřela vojákyně a další 4 vojáci byli zranění. Příčina nehody pořád není definitivně známá. Vyšetřovatelé pracují s několika možnostmi. Velká Británie bude podle svého premiéra dál stát pevně po boku Ukrajiny. Andy Burnham tak reagoval na varování Ruska kvůli dronům vyrobeným v Británii, které Ukrajina použila k útoku na ruské území. Moskva obvinila Londýn, že tak přispívá k eskalaci války na Ukrajině a zaplatí za to. Británie původ dronů nepotvrdila. Pařížská prokuratura se zabývá podezřením z ruského vměšování namířeného proti prezidentským kandidátům, konkrétně proti Eduardu Filipovi, Gabrielu Attalovi a možnému kandidátovi Rafaelu Glixmanovi. Informovala o tom agentura AFP. Podle spolupracovníků těchto tří politiků jsou důvodem jejich proukrajinské postoje. Za dezinformačními kampaněmi ve Francii může podle AFP stát propagandistická síť spojovaná s ruskou rozvědkou. Krve od dárců je v Česku stále málo. Vedle nemocnic chybí třeba i ústavu hematologie a krevní transfuze. Ten má teď nedostatek krve skupin 0 a A. Stejně jako minulý týden, tak vyzývá lidi, aby přišli darovat. S nedostatkem krve se potýkají nemocnice o letních prázdninách každý rok. Dlouhodobě navíc dárci stárnou a mladých lidí nepřibývá. Desítkám domácností v panelových domech v Nejtku na Karlovarsku hrozí, že budou příští úterý 25. odpojeni od dodávek tepla a teplé vody. Podle společnosti ČES Teplárenská je to kvůli dluhu majitele bytových domů slévárenského závodu Metalis Nejdek. Ten neplacení úhrad odmítá, stejně jako to, že by nájemníkům hrozilo odpojení od dodávek tepla. Sklizová plocha chmele v Česku se letos snížila o téměř 28 hektarů. V porovnání s loňskem je to ale pokles ani ne o procento. Počet pěstitelů zůstal stejný, v Česku jich je 120. Informoval o tom Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Pozor, v Modřanské směrem do centra se u zastávky Černý kůň srazila 3 auta a motorka, tvoří se tam kolona, dobře dojeďte. A odpoledne čekejte zataženo a místy déšť, to je ze zpráv vše, teď následuje repríza Interview Plus.
4: Média a sociální sítě nabízejí záběry vyschlých potoků a poloprázdných přehradních nádrží. Voda nám ale nejvíc chybí tam, kde ji nevidíme, v půdě nebo v lesích. Jak to vysvětlit veřejnosti a také politikům? A jak vysvětlit samotnou klimatickou změnu, na které se sice shodnou vědci, ale je provázená mýty a polopravdami? Začíná úterní Interview Plus. Při poslechu vás vítá Petr Vizina.
3: Interview Plus.
4: Hostem Interview Plus je popularizátor vědy a zakladatel projektu Klimatomluva. Daniel Kortus, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Kdo to mluví v Klimatomluvě? Oč vám jde?
5: No, můj původní záměr byl takovej, že jsem chtěl uvést klimatickou změnu trochu víc do kontextu, protože v médiích se často používají zkratky, které můžou spoustu lidí na jednu stranu děsit a na druhou stranu od toho tématu odrazovat. Jsou to většinou takový ty dramatický titulky, které prostě se dnes v té době, kdy těch médií je spoustu, musí psát tak, aby zaujaly naší pozornost. Tak já jsem na to chtěl jít trochu jinak a prostě vytvořit nějaký prostor, kam by si lidi mohli chodit pro informace, který by byly podávaný tak nějak jako s kontextem, že ta klimatická změna se děje, že ji způsobujeme my lidi, že tohle všechno víme, ale že existují řešení a rozhodně ten boj není prohraný. Není, spoustu lidí má pocit, že klimatická změna je něco, co nás jako přehlcuje, s čím jako jednotlivci vůbec nevíme, co s tím dělat, tak to téma radši jako odsouváme někam do pozadí.
4: Může nás to paralyzovat?
5: Přesně tak, může nás to paralyzovat. Tak jsem tam chtěl právě vysvětlovat, že se to dá rozebrat na menší kousky a ty pak jednotlivě můžeme řešit.
4: Ve včerejším vydání tohoto pořadu prohlásil Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí na Karlově univerzitě, že problém ani tak není v tom, že bychom vědcům ve věci klimatu nevěřili, ale na tu klimatickou změnu teď potřebujeme náležitě zareagovat. S tímhle byste souhlasil?
5: No, česká společnost je vůči vědcům ještě jako dost důvěřivá, teda důvěřivá, to zní blbě, věříme vědě v Česku, což je dobře samozřejmě, že jo? Protože to je věda je ten nejlepší popis reality, který umíme a který máme k dispozici.
4: Říká vědec.
5: Přesně tak, tady si dělal takový self-promo. A s tou klimatickou změnou přesně je ten problém, že my jakoby většinu času ji nevidíme, necítíme. Takže ta veřejnost se dá jako aktivizovat jenom v těch chvílích, jako je třeba teďka, kdy jako vyloženě cítíme na vlastní kůži. Jenomže bojím se, že za týden začne zase pršet, přijde podzim, horka zmizej. A
4: ta
5: to
4: akutní potřeba
5: přesně
4: pomine.
5: Tak.
4: A uměl byste jako vědec vysvětlit to, co načal pan Kotecký včera, jak správně reagovat na klimatickou změnu?
5: No tak tady, nejjednodušší rozdělení je do dvou kategorií. Jedno je mitigace, druhý je adaptace. Řeknu to trošku jednodušeji. Adaptace je znamená dělat nějaké opatření na to, aby jsme zamezovali těm dopadům klimatické změny, které třeba už vnímáme teď.
4: Čili přizpůsobit se.
5: Přesně tak, přizpůsobit se. Mitigace je pak dlouhodobé řešení a to znamená opravdu snižovat emise oxidu uhličitého. A hledat nějaké technologie, které nám pomůžou naší ekonomiku dekarbonizovat.
4: Já se ptám taky, proto jestli se vlastně ten spor o to, jestli je změna klimatu zapříčiněná lidskou činností, nevyčerpal. Všiml jsem si, že dezinformátoři si našli jiná témata, například boj proti větrným elektrárnám.
5: Jasně, ano, ano, ono to taky jako poskakuje. Já bych jenom ještě dodal v rychlosti k té adaptaci a mitigaci, tak tam je strašně důležitý a souvisí to i s tím, co říkáte teďka. Často ve společnosti jako je takový pocit, že my se nejsme schopni na tu klimatickou změnu adaptovat. To znamená, že nemusíme řešit ty emise oxidu uhličitého a prostě jenom se budeme přizpůsobovat. Lidi se vždycky přizpůsobili. Jenomže ta schopnost naší adaptace je v případě klimatické změny omezená. Prostě za nějakou určitou mezí už to prostě nepůjde. Takže do roku 2050, protože i kdyby jsme teď přestali spalovat fosilní paliva všechny, tak klimatický systém má nějakou setrvačnost, takže by ta teplota dál narůstala. My víme, že do roku 2050 se jako můžeme adaptovat do té doby, tak nějak plus minus. Jenomže to, co přijde potom, na to už je v podstatě jsme jako neadaptovatelní. To by stálo tak obrovský finance a tak obrovský
4: ekonomický
5: škody. Vy říkáte
4: pak, že nezměníme systém, nelze se adaptovat nekonečně dlouhou
5: dobu. Přesně tak. A sama o sobě adaptace nestačí. A proto je potřeba zavádět ty obnovitelné zdroje, jako jsou třeba větrné elektrárny. A samozřejmě když to vezmeme na poli těch dezinformací, tak obrovská část těch dezinformací k nám proudí z Ruska. To máme podložený teďka nějakýma scrapingama dezinformačních webů a Rusku se samozřejmě vyplatí, nebo Rusko chce fosilní paliva využívat co nejdéle, protože tvoří zhruba 10 nebo 15% jejich HDP. Takže v rámci tady té ruské dezinformační propagandy, která se opravdu jako sem dostává přímo ze státních webů ruských, sem se teďka dostávají věci o větrných elektrárnách, které rozmazávají takový nesmysly, jakože způsobují sucho větrné elektrárny kvůli tomu, že v Portugalsku někde jsou, že to slepicím svouká peří. Jako
4: ale neřekl byste to, že je to tak, že klimatická změna už je celkem obecně přijatelná teze nebo hypotéza a teď jsou na řadě větrné elektrárny. Není to tak?
5: To si nemyslím. Já si myslím, že ty dezinformace se budou furt točit a furt vracet. Pořád se sem z nějakých úhlů dostávat, ale mění se s tím, jak se vyvíjí to naše vlastně, ty naše technologie, protože i třeba, protože rok 2025, vědecký časopis Science, jeden z nejprestižnějších vědeckých časopisů, tak určil jako průlom roku 2025 právě rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Ten pokrok, který my jsme za těch 20 let udělali, pardon, v obnovitelných zdrojích je neuvěřitelný a nikdo nečekal, že to bude takhle rychle. To je jako obnovitelný zdroje rostou exponenciálně, rostou rychleji, než se rozvíjelo dřív jádro. Je to opravdu jako teďka na velký boom a to si myslím, že i jako těm státům, jako je třeba Rusko, jako právě nelíbí se jim to, nečekali, že to třeba bude tak rychle, takže teďka začínají útočit prostě na ty obnovitelné zdroje.
4: Teď se vrátíme domů, dokonce do parlamentu. Když minister zahraničí za motoristy Petr Macinka ve sněmovně z kraje letošních veder se nechal slyšet, že v létě je horko, v zimě je zima, v noci je tma, vnímáte tohle konstatování jenom jako pouhé trolení, tedy snahu upoutat pozornost?
5: Ne, mně to spíš přijde jako zoufalá snaha zachovat si to takový jako dekorum rozumných politiků, kteří jsou nad věcí a nejsou to ti blázniví, plašící klima-alarmisté.
4: A tohle je ten bod. Klimaskeptici, k nímž Petr Macinka a jeho motoristé patří.
5: Já vás musím zastavit teďka, pardon, omlouvám se. Já jsem alergický na to, když jim někdo říká klimaskeptik, protože ty lidi nejsou skeptici. Ty lidi jsou teďka, abych to vysvětlil.
4: Jak byste poradte mi lepší pojem.
5: Já vím, že vy to třeba říct nemůžete. Já jsem to chtěl.
4: Tak dobře, promiňte, jenom poslechněte si tedy mou otázku. Oni často říkají, že jsou hlasem zdravého rozumu, takzvaného.
5: Ano, ano.
4: Čímž ovšem vědce, kteří upozorňují na dlouhodobé oteplování klimatu, odsouvají právě do rolí alarmistů nebo
5: přesně
4: lidí,
5: tak,
4: kteří, jak říká pan Macinka, vyznávají zelené náboženství.
5: A nebo klimatologické náboženství, jak říká pan Červený přímo.
4: Je tohle hlavní potíž české debaty o klimatu?
5: Je, určitě, že teďka jsou jako na těchto z těch politických místech lidé, kteří popírají vliv člověka na klimatickou změnu. Oni ten narrativ teda furt nějak jako mění a ohejbají, jak se jim zrovna hodí. Ale to, že dělají z klimatologie náboženství a to, že vlastně z vědců dělají jakoby nějakou uplašenou bandu, řekněme, tak to je podle mě velký problém. A to, že se jim říká skeptici, to jsem chtěl dodat, to je jako strašně špatně a dodává jim to hrozně jako velkou kredibilitu, protože skepse je ve vědě naprosto zdravá. A klimatická změna, že ji způsobuje člověk, to už dneska víme skoro 50 let s jistotou. Během těch 50 let, ale co to víme, samozřejmě bylo bambilion vědců, kteří byli skeptičtí a zkoumali, jestli to náhodou není něco jiného. Jedním takovým krásným příkladem je Richard Miller, který si dokonce založil Berkeley Earth Institute, protože nevěřil klimatologům, že všechny ty data interpretují správně, takže si vybral peníze od donorů, kde byly i fosilní korporace peníze od fosilních korporací zkrátka dostal, vyhodnotil všechny ty data, které klimatologové měli sám znova a zjistil, že to jsou emise oxidu uhličitého.
4: Pane Kurtosi, vy jste vědec, čili hypotézu považujete za platnou teprve tehdy, když se potvrdí. Takže jste klimaskeptik?
5: No, ono, nemyslím si, že jde tady, na to nahlíže tady tou klasickou, jakoby potvrzeno vyvráceno, že to je spíš jako trošku, no, není...
4: Neoznačil byste se?
5: Ne, rozhodně ne. Rozhodně se neoznačuju za klimaskeptika. Protože těch důkazů je tolik a pocházejí z různých... A zároveň se doplňujou. Jo. Tam nejde o to, že my bychom měli jeden přesvědčivý důkaz, že člověk způsobuje klimatickou změnu. My jich máme spoustu z různých odvětví a ty prostě všechny sedí takhle dohromady, zapadnou do sebe jako skládačka. A i kdyby se ukázalo, že několik z nich ve skutečnosti jsou podvrh, jak se často říká, tak by stejně ten narrativ celý furt držel. Prostě těch důkazů už je tolik, že je to jasný, jako že země není placatá, anebo že kouření škodí zdraví.
4: Dobře. Dobře, tak to označení klimaskeptik necháme pro jiné příležitosti.
5: Už je to trošku pasé, to označení, protože mezi vědci už nikdo není klimaskeptik dneska.
4: Proč veřejnost nevěří vám, tedy vědcům, a v otázce klimatu naslouchá lidem, kteří nemají odbornost? Tak já jenom připomenu. Petr Macinka je politolog, Filip Turek získal podle veřejných zdrojů magisterský titul za práci o názorech Václava Klause a samotný Václav Klaus, autor knihy Modrá, nikoli zelená planeta, je ekonom. Tak kdy začala věda prohrávat?
5: No, já doufám, že tedy neprohrává pořád ještě, ale jako s těma dezinformacema ve veřejném prostoru, nebo vlastně asi prohrává, protože 99,9% jako vědeckých publikací stojí za tím, že klimatickou změnu způsobuje člověk, ale ve veřejnosti je tohle přesvědčení mnohem nižší, že jo? Takže zjevně se to nepodařilo dost dobře komunikovat. Myslím si, že to je částečně i proto, že jako vědci třeba ne úplně rádi chodí do veřejných debat nebo nějak jako do veřejného prostoru. Teď se to mění, ale donedávna to bylo prostě jako čistě pole politiků, který rádi mluví na veřejnosti, a když prostě něco hodněkrát zopakujete a zníte u toho rozumně, tak...
6: Proč podle vás vědci neradi popularizují vědu? Vy jste to naznačil.
5: Jo, asi jo. A já nechci to takhle globalizovat, protože já to třeba mám úplně jinak. Já se mnohem víc považuji za...
6: Je to jako... generační věc, že jste zvyklí na sociální sítě, jste zvyklí na otevřenou debatu?
5: Může to být i tím, ale myslím si, že člověk musí zkrátka mít jakoby dvě vlastnosti najednou, který nejsou tak častý typicky u sebe, a to je, že prostě musí chtít jako bádat, být jako vědec a zároveň jako extrovertní asi být dostatečně.
6: Čili udržet si obojí, ten život se zkumavkou a zároveň být natolik extrovertní, že o něm půjdu někam vyprávět.
5: Tak a co já mám třeba kamarády ze svého okolí, tak většina z nich prostě jsou schopní trávit 12 hodin denně v laboratoři, ale pak jako ven se jim nechce o tom mluvit veřejně, a já to mám jako vlastně spíš naopak. Pro mě ta věda je, že mě to vždycky naplňovalo, bavilo, ale jako za nějakého vědce, který tam tráví 12 hodin denně, se nepovažuji, mnohem více považuji za jako komunikátora vědy nebo učitele.
6: Hostem Interview Plus je popularizátor a komunikátor vědy a zakladatel projektu Klimatomluva Daniel Kortus.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
6: Já vám teď přečtu jeden výrok a tipněte si autora. Snaha o klimatickou neutralitu Evropy, tedy o nulové emise do roku 2050, je hloupost. Kdo to řekl?
5: Tyjo, tak to může být... Tohle je zrovna něco, co mohl říct kdokoliv skoro. Řekl bych to i já nejspíš.
6: No, řekl jste to vy.
5: Jo, vidíte to.
6: Je to na Novinkách z 26. února 2026. Aha. Proč to není vědecky podložitelná prognoza do budoucnosti, že by se...
5: Uhlíková neutralita? No, my do budoucna musíme dosáhnout, ale do roku 2050 je to strašně, strašně krátký časový interval. My jsme teďka na hranici, když si vezmeme teda celosvětově, že emise, rychlost emisí pořád narůstá. Rychlost, se kterou přidáváme emise skleníkových plynů do atmosféry, pořád narůstá. Očekáváme, že by se ta rychlost měla stabilizovat někde okolo roku 2030. A pak je ještě fakt hodně dlouhá cesta, než ty emise začneme snižovat.
6: Jenom krátce, ten argument Evropa, to jsou jenom nižší procenta globálních emisí. Proč bychom to měli dělat my, když se neomezí zbytek světa? Velké
5: jo.
6: Země.
5: Jo, to, jo, můžu...
6: to je známá námitka.
5: Ano, ano, to je velmi častá námitka, která nevím, jestli na dvouminutovou odpověď, ale zkusím to.
6: Zkuste 30 vteřinovou.
5: 30 vteřinovou.
6: Tak vyšel čas na důležitější ještě.
5: Skleníkový plyny v atmosféře, oxid uhličitý v atmosféře zůstává stovky tisíce let. Evropa, jelikož začala s průmyslovou revolucí, tak když si vezmeme ty kumulativní emise, kumulativní množství emisí, tak prakticky čtvrtina veškerých emisí v atmosféře je od nás. Takže my nemůžeme říkat, teďka produkujeme jenom 5% emisí. Protože to naráží to na morálku lidí.
6: Vyberete v úvahu čas.
5: Ano, klimatická změna je celosvětový problém a musíme k tomu tak přistupovat.
6: Ten zmíněný výrok, ke kterému tady jste se přihlásil, v tom by s vámi motoristé Macinka nebo Turek, které si často berete na mušku, nejspíš souhlasili. Taky říkáte, že klimatická aktivistka Greta Thunberg otázce ekologie spíš uškodila. I v tomhle by vám asi dali za pravdu. Tak v čem se tedy zásadně neshodnete?
5: No, tak třeba v tom, že třeba v tom, co jste říkal, že je potřeba s tou Evropou, že Evropa by neměla dělat nic, protože děláme jenom 5% emisí, tak stejně nic nezměníme, tak proč bychom si tady ničili průmysl? Tak jestliže celý svět bude dekarbonizovat a Evropa ne, tak se z Evropy stane skanzen, se kterým se nikdo nebude bavit. Pokud my nebudeme dekarbonizovat zároveň, tak nám tady porostou ceny energií, všeho možného, protože budeme platit vyšší ceny za povolenky, že jo, třeba například.
6: Čili problém té ideje vidíte v tom roce 2050. To vám připadá tady překotné.
5: Ano, ano, to je příliš rychlý. Tam totiž, já jenom v rychlosti doplním, my k tomu, aby jsme mohli dosáhnout uhlíkové neutrality, tak třeba musíme mít i technologie, jak dostávat ten oxid uhličitý z atmosféry. A to je teďka docela jako existují, začínají existovat, ale je to furt jako dost taková fantazie trošku. A bez těchto těch technologií na tu Net Zero nedosáhneme. Takže proto i si myslím, že prostě by to bylo jako ekonomicky, to, jako snažit se o tu neutralitu v roce 2050 by mohlo být ekonomicky jako větší zátěž, než než stále, trošku jako zpomalit a počkat do roku 2070.
6: Já stále přemýšlím, jak tu vaši pozici nazvat, abyste se v té debatě mohl nějak označit. Máte nějaký nápad?
5: No já...
6: Jste umírněný?
5: Já si myslím, že to je jako realismus asi. No.
6: Dobře. Realista, protože... Byste řekl, promiňte, že motoristé jsou pro vás učebnicí dezinformací. Mm-hmm. To je taky váš citát. No tak čím přesně?
5: No tak třeba tím, jak popisovali tu klimatickou změnu, jakože člověk je jeden z 8 hlavních faktorů, jak říká Filip Turek, nebo Petr Macinka, že člověk je vlastně zanedbatelný v tom vlivu na klima, nebo když vytvářejí takový ty svoje právě pojmy jako zelené náboženství.
6: Tak to je ostouzení protivníka, jasně, to jsou nálepky.
5: To není, máte pravdu, to není tak dezim, nebo když právě pan Červený říká, že prostě je potřeba se akorát rozumně adaptovat, to jsou prostě hlouposti, který odporují závěrům vědy a vytvářejí falešný dojem toho, že je to vlastně v pohodě, že se nic moc neděje. Teď třeba na tom suchu, který aktuálně je, tak my si jako říkáme, je to extrémní sucho, ale s tím se jako počítalo ve všech těch modelech. My jsme věděli, že tohle období přijde a že jako bude ještě hůř, to je jakoby důležitý říct.
6: To tady říkal, že pan Kotecký včera, že klimatologové 20-30 let tohle to predikují, tohle přesně předvídají, tak, ano. A tedy stačí jim naslouchat.
5: Takhle jednoduše to zní, ale neděje se to, protože pak zase začne pršet a nikoho už sucha nebudou zajímat prostě. No. Klimatická změna má strašný problém, že je to prostě věc na desítky let. A vlastně, když se teďka říká, třeba se používá ten termín boj se suchem, tak jako to je semanticky špatně, protože my nemůžeme ten boj vyhrát. To není jako, že ten boj můžeme vyhrát a že tady budou nějaký hrdinové, že co si natočí prostě reelska na Instagram, že porazili sucho, protože postavili dvě nový nádrže. Ne, takhle to nefunguje. To sucho se bude furt zhoršovat a dokud nedojdeme do toho bodu, že prostě ten klimatický systém se stabilizuje, díky tomu, že přestaneme emitovat skleníkové plyny, tak je to vlastně jako ten jako sisyfovský boj. Prostě taháme...
6: Tak mi řekněte, no. Klimaskepticismus je zastaralý název, boj se suchem není přesný, tak jak byste to lépe pojmenoval? Oč by nám mělo jít?
5: No, my se musíme právě, jako v první fázi je to ta adaptace, což jako teďka do nějakého toho roku 2050.
6: A ta druhá je ta mitigace.
5: Přesně
6: váš profil na sociální síti Instagram má 150 tisíc sledujících. Jak to může pomoct vědě, aby byla lépe slyšet podle vás?
5: No, to je teďka asi tak nějak, když se nad tím přemýšlím, jak se to ve mně formuje, to, že takhle jako rychle narostly sledující. Takže vlastně ta hlavní zpráva, kterou já bych asi chtěl dostávat ven, je právě, že jako věda je opravdu ten nejlepší popis reality, který máme. A i když je často nejmíň slyšet, prostě hádají se dvě skupiny a věda stojí většinou někde uprostřed se zdviženou rukou a čeká, až jí někdo jako dá pozornost, tak právě, aby jsme tu pozornost vědě dávali jako primárně automaticky v otázkách vědy. Takže nějakým způsobem, protože když nás bolí zub, tak jako nevezmeme kleště a nevytrhneme si ho, že jo? Jdeme za zubařem, protože zubař je odborník na zuby. Ale jakmile je klimatická změna, která jakoby není hmatatelná, nic nás nebolí, když jí pomlouváme a tak, tak prostě má pocit, že se k tomu může vyjadřovat úplně každý.
6: Tématu kompetencí rozumím, my jsme ho tady taky zmínili, ale spíš mě zajímá to prostředí, v kterém působíte. Algoritmy sociálních sítí, které rozhodují o tom, co se komu v příspěvcích objeví, upřednostňují konflikt. Názorový extremismus, protože to přitahuje pozornost a generuje zisk. Vědecká argumentace, jak vás poslouchám, je věcná, nepředstavuje hypotézy jako hotovou věc, bere v potaz jemné rozdíly, nuance.
5: Ano.
6: No tak můžete v takovém prostředí tu veřejnou debatu vyhrát?
5: No, ne klasicky. Není to tak, že bych jenom popisoval holou vědu a holý fakta. Takže já se to snažím dělat tak, že vždycky často tam proto jsou vidět obličeje hlavně teda motoristů teďka na mých sociálních sítích, protože ty jsou fakt studnice.
6: Promiňte, vás tady zastavím. Jednal byste stejně a byl byste stejný, kdyby strana motoristé sobě nebyla v parlamentu?
5: Ne. To bych určitě bych netvořil takovýhle věci na sociálních sítích. Mnohem víc bych se chtěl věnovat jako těm jako těm pozitivnějším věcem, jenomže ten trend aktuální nejenom v Česku, ale i ve světě, když se podíváš do Ameriky třeba, tak nevím, jestli je to únava jako lidí tím, že pořád o klimatický změně poslouchali, ale prostě začíná se objevovat ten narrativ vlastně, že to je všechno v pohodě, že jako se vlastně nic moc neděje, že to, se to přehání. A přitom v 85. Prostě už přesně tady to říkal Carl Sagan, vědec, jako výborný komunikátor vědy v Senátu v USA, že prostě ta klimatická změna v 85. Se musí řešit celosvětově, lidi z toho nesmějí být unavený a prostě nejde to dělat tak, že si řekne jeden stát, že to nebude dělat a ostatní jo, prostě.
6: No a to prostředí, v kterém nemůže vyhrát nějaký věcný hlas, nějaký hlas, který sám sebe dokáže omezit, nejde do extrému, není výsměšný, tak... Já vím, že máte 150 tisíc sledujících, no, ale přesto.
5: Já to totiž dělám tak, že vlastně si vezmu nějaký příběh, co někde někdo řekl, a ten komentuju. A teďka, já tam vysvětluji zatím pozadí vědecký, proč víme, že ten člověk říká nesmysl.
6: Je to jako opravna omylu?
5: Přesně tak, tak trošku, často, ne vždycky, ale snažím se využívat tady toho, protože musí tam být emoce, musí v tom být nějaký příběh, takže vlastně já jako ve dvouminutovém videu na konci ukážu, že nějaký politik třeba ze sebe dělá úplnýho hlupáka, protože mluví o věcech, kterým nerozumí, a třeba ukážu na tom, proč víme, že slunce nemůže za klimatickou změnu. A to, že divák se jako nenaučí, že ty důvody jsou takový a takový a že víme, že se stratosféra ochlazuje a tak dále, to já nepotřebuju, aby jako pochopil, že jo, to, co já mu vysvětlu. Nebudu ho z toho potom zkoušet. Mně stačí, když odejde s tím, že jako má pocit, tady tomu já věřím, bylo to jako nějak opodstatněný, a když budu chtít vědět, proč slunce nemůže za klimatickou změnu, jak se na to video podívám znova nebo ho ukážu babičce.
6: Vy jste tady už řekl, že stejně jako jsme opustili představy o ploché zemi nebo neškodnosti kouření, což vidím, že je váš oblíbený obrat.
5: Jo.
6: Zbavíme se i mýtů ohledně klimatu, kdy? Jak to typujete do budoucna?
5: No já si myslím, tak Evropa se otepluje dvakrát rychleji, než je světový průměr, tak nějak, a tím pádem ten signál klimatický změny tady u nás v Evropě je velmi dobře pozorovatelný. Můžou to být ty vlny veder a tak dále. Takže já si myslím, můj odhad je, že čím rychlejší ta klimatická změna bude postupovat, což se pravděpodobně bohužel dít bude, protože jako planeta celkově jako ztrácí nějak tu schopnost, má omezenou schopnost, jak nám může jako pomáhat s těmi skleníkovými plyny, tak čím víc to tady bude jako na vlastní oči vidět, tak tím jasnější bude, že ty lidi, kteří říkají, že se nic neděje, říkají hlouposti.
6: No a zkušenost vědce vás učí, že to takhle funguje na světě?
5: Zkušenost vědce, no, když si vezmu jeden příklad, který byl velmi podobný, a to bylo s kouřením, tabákový průmysl taky dezinformoval a mátl veřejnost jako po desítky let, byli za to
6: uznali nakonec, soudy nakonec.
5: Přesně tak, uznali soudy. Tak tam myslím, že tam ten konsenzus, že kouření škodí, byl někdy od 50. let, myslím, a přestat kouřit v hospodách, jako podařilo se nám zakázat kouřit v hospodách asi až nějak 2010 nebo něco takového. Takže jako 60-letý horizont od toho zjištění vědců až po zákaz kouření, tak kdyby tohle mělo samý platit u klimatické změny, tak v okolo roku 2040 zhruba s tím začneme něco dělat opravdu.
6: Já už vás nemohu dále zdržovat. Čeká vás schůzka s prezidentem Petrem Pavlem a není zdvořilé k prezidentovi dorazit pozdě. O čem chcete prezidenta přesvědčit?
5: Jo, tak teď jste mě dostal. Takový nároky si vůbec nekladu. A ještě, já jsem pana prezidenta osobně nikdy nepotkal, takže vlastně to spíš si myslím takový seznámení.
6: Vyžádal si prezident vaši návštěvu?
5: Ne, to ne.
6: Jak to vzniklo?
5: Dneska se v Lánech obecně koná nějaká akce, jejíž název jsem zapomněl, ale bude tam jako spoustu lidí právě z vědecké scény, z influencerské scény, novinářů, který se zabývají o životní prostředí a o klima. Takže předpokládám, že se to bude týkat životního prostředí a klimatu, ale já jsem takovej, že si věci většinou zjišťuju na poslední chvíli, a jelikož tam mám být až za hodinu, tak ještě mám čas.
6: Tak máte ještě spoustu času. Tak. Kdybyste měl nějakou zprávu pro člověka, který je prezidentem Česka, a teď beru v úvahu všechno, o čem jsme spolu za těch 26 minut mluvili. Co bylo to, co byste chtěl prezidentovi říct, kdyby na to přišlo nakonec?
5: Já se cítím se úplně nepatřičně nějakou takovouhle myšlenku hlubokou na závěr dávat.
6: Máte ještě hodinu na to, abyste to promyslel samozřejmě. Ale vy jste popularizátor vědy, vy jste člověk, který nějakým způsobem dává klimatickou změnu do kontextu, vyvrací omyly či dokonce lži. Tak co by byla ta zpráva pro lidi, kteří vedou tuhle zemi?
5: No, kdyby to mělo být tady toho, tak prostě ať myslí na to, že, a to je obecně pro všechny, že klimatická změna není hlavně problém jako nás, těch, co jsme tady teď, ale je to problém těch, kteří ještě třeba dneska nemůžou volit, anebo kteří se ještě vůbec nenarodili. A prostě v nějaký jako naší lidskosti a přirozenosti by mělo být, že chceme těm pokolením, který přijdou po nás, předat planetu v lepším stavu, než ve kterém jsme ji dostali. A to se obrovsky tluče s nějakou naší přirozeností chtít víc teď mít hromadit. Takže aby prostě byli lidi schopní myslet na to, že jejich kroky dneška ovlivňují životy generací, kterých přijdou po nich, jejich dětí a jejich vnoučat.
6: Hostem Interview Plus byl popularizátor vědy a zakladatel projektu Klimatomluva Daniel Kurtus. Mnohokrát děkuji.
5: Děkuji za pozvání.
6: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
3: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus.
2: Je 16 hodin, úterý 18. srpna, tohle je Odpolední Plus a za jeho mikrofonem Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A jaká je naše další nabídka témat? Americký prezident Donald Trump tvrdí, že se mu ozval severokorejský vůdce Kim Jong-un, jak daleko je od dalšího setkání obou státníků. Jak funguje nový ruský online market pro vojenské jednotky, zřízený po vzoru podobných ukrajinských obchodů? A bude po skončení soudu s americkou technologickou společností Meta Platforms možné změnit způsob, jak internetové platformy fungují pro mladé uživatele? I na to se budeme ptát, nejdřív ale zprávy, které dnes odpoledne připravuje Marie Jakšičová.
7: Pěkné odpoledne. Ústav hematologie a krevní transfuze se stále potýká s nedostatkem krve. Ten je každoročně spojený s odjezdem dárců na letní dovolené. Ústav pravidelně zveřejňuje krevní barometr, tedy přehled toho, které krevní skupiny jsou aktuálně nedostatkové. Dárci, kteří jsou v systému, tak dostanou upozornění, pokud je zrovna jejich krev potřeba. Podle přednosty ústavu Jana Loužila je dlouhodobě málo krevních skupin 0 a A. Vedle pravidelných dárců chybí i mladí prvodárci. Loužil připomíná, že darovat krev je možné od 18 let.
8: Horní hranice se udává až 65 let, je to pak i na posouzení lékaře. Ten člověk by měl být v podstatě v dobrém zdravotním stavu. Jsou určité prostě omezení třeba, když někdo má nějaké zásadní onemocnění, tak také většinou na těch webových stránkách máme zmíněno, co třeba se neslučuje s darováním.
7: Soud v syrském Damašku dnes vynesl trest smrti nad Vasímem Asadem. Bývalý vojenský velitel a bratranec diktátora Bašára Asada se podle rozsudku dopustil válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Proti verdiktu se ještě může odvolat.
9: Wasím Asad si verdikt vyslechl v pruhované vězeňské uniformě a v kleci pro obžalované. Podle soudu vedl prorežimní milice, které vraždili, mučili a zastrašovali civilní obyvatelstvo. Sám se měl podílet na několika masakrech v okolí Damašku. Odsouzený byl taky za další činy, které nespadaly do kategorie zločinů proti lidskosti. Soud ho kvůli nedostatku důkazů naopak zprostil obvinění z obchodu s drogou Captagon. Trest smrti za zločiny spáchané během občanské války v Sýrii minulý týden dostal i Bašár Asad a jeho bratr Máher. Oba se ale od konce roku 2024 skrývají v Rusku. Matěj Kolář, Český rozhlas.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský předložil na parlamentu návrh jmenovat Jevhena Chmaru ministrem obrany. Hlasovat se má už ve středu. S odvoláním na jednoho z poslanců to uvedl server RBK Ukrajina. Chmara byl dočasně pověřený vedením rezortu už minulý měsíc. Předtím vedl ukrajinskou tajnou službu. Parlament má taky rozhodovat o ministrovi zahraničí Andreji Sibihovi.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Británie bude dál plně podporovat Ukrajinu v obraně před ruskou agresí. V reakci na hrozby Moskvy to řekl britský premiér Andy Burnham. Poté, co Ukrajina použila při útocích na ruské území drony vyrobené v Británii, pohrozila ruská ambasáda v Londýně odvetou.
10: Podle předsedy britské vlády podporuje Británie dál Ukrajinu na 100%. Jak řekl Andy Burnham, jeho vláda pokračuje v kurzu, který nastolili předchozí britské kabinety. Mluvčí ministerstva obrany slíbil, že Británie bude stát dál Ukrajině bok po boku. Londýn tak reaguje na prohlášení ruské ambasády, která obvinila Británii z toho, že, cituji, přispívá k eskalaci války mezi Ruskem a Ukrajinou a hrozí odvetou. Varování ruské diplomacie přišlo poté, co Ukrajina využila drony vyrobené v Británii na cíle na území Ruska. Konkrétně se jednalo o proudové drony Nian, které vyrábí britská společnost BAE Systems. Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: Německý soud poslal Ukrajince za špionáž pro Rusko na 15 měsíců do vězení. Jeho dva spoluobčany prokuratura zprostila viny. Informoval o tom Stuttgartský vrchní zemský soud. Muže ve věku od 20 do 30 let zadrželi policisté loni v květnu. Státní zastupitelství tvrdilo, že poslali z Německa na Ukrajinu dva balíčky s aktivovanými GPS lokátory. Zásilky měly explodovat nad Německem nebo nad Ukrajinou a způsobit co možná největší škody a ovlivnit pocit bezpečí obyvatelstva. Příkaz k akci měla dát ruská tajná služba přes prostředníky v Mariupolu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na Královéhradecku skončil několikaměsíční zátah na skupinu výrobců a dílerů pervitinu. Policie obvinila celkem 7 lidí a hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení. Dva obvinění jsou ve vazbě. Na černý trh dodala zadržená skupina pervitin za několik milionů korun, říká policejní mluvčí Karolína Hinková.
11: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií.
2: V lokalitě Lipnice na Sokolovsku zahájilo provoz největší bateriové úložiště v České republice. Kapacita zařízení je 120 MWh a instalovaný výkon 57 MW. Úložiště by mělo sloužit k udržování stability české elektrizační soustavy, doplňuje Pavel Tomek, předseda představenstva Sokolovské uhelné a SUAS Group, která úložiště vybudovala.
12: Záměr výstavby tohoto bateriové úložiště byl zaměřen na využívání v rámci služeb výkonové rovnováhy. Nákladovost této investice se pohybuje v řádu do 500 milionů korun a když se uvažoval vlastně potom i s pohledem realizace toho projektu, tak je proti této investici odhadovaná návratnost na úrovni 6-7 let.
2: Podobně veliké bateriové úložiště chce uskupení firem příští rok vybudovat v areálu stávající hnědouhelné elektrárny v Tisové u Sokolova. Pozor, pokud jedete Modřanskou ulicí směrem do centra, u zastávky Černý kůň zasahují u následků nehody, je tam kolona. Od Belárie je to na více než 10 minut. A také pozor ve Vršovické směrem z centra u Bohemians, tam srazilo auto cyklistu. Místo nehody jde oběd po tramvajovém pásu, je tam kolona na necelých 10 minut. Jinak jsou po Praze kolony na jižní i Štěrboholské spojce, směrem z centra na Vilznově a v Bělohorské před Vypichem i Bílou horou. Silný provoz je také v tunelu Blanka směrem na Troju. Pomalu pojedete zejména v bubenečské části, tedy od výjezdu na Letnou. Šťastnou cestu. Bude zataženo a místy pršet, déšť zesílí kolem 17. hodiny, v noci ale ustane. Teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. Takové byly zprávy, teď už má slovo zase Šárka Feniková.
13: A to 7 minut po 16. hodině. Dobré odpoledne. Americký prezident Donald Trump řekl, že severokorejský vůdce Kim Jong-un reagoval na jeho výzvu k rozhovoru. Podrobnosti ale neuvedl. Den předtím přitom nařídil výrazně omezit společná vojenská cvičení s Jižní Koreou. Více o tom, jak reálná je šance na nové setkání obou lídrů, už probereme s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Co přesně Donald Trump o Kim Jong-unovi řekl a proč to oznámil zrovna teď?
14: Donald Trump byl v podstatě k té odpovědi tak trochu donucen novináři, protože on byl, se setkal s novináři v oválné pracovně v pondělí a oni se ho ptali, proč severokorejský vůdce nereagoval na jeho výzvy k rozhovoru. A on odpověděl takovou protiotázkou, no a jak víte, že neodpověděl. A pak potvrdil, že tedy odpověděl, poslechněme si ho.
15: Kim Jong-un has always treated me with great respect and we met on numerous occasions, actually, two primary occasions.
14: On velmi pěkně potom v té další části té odpovědi hovořil o Kim Jong-unovi, říkal, že ho k němu vždycky přistupoval k velkým respektem, neuvedl žádné podrobnosti o obsahu nebo formě toho kontaktu, jenom vlastně tak jakoby potvrdil nebo řekl, že jde o velmi pozitivní vývoj a samozřejmě v den poté tento rozhovor, co nařídil omezit vojenská cvičení s Jižní Koreou, vyvolala na jednou úplně jinou reakci, než kdyby to řekl kdykoliv jindy.
13: Irán, Kuba, Venezuela, teď najednou zase Severní Korea. Je to vtažení Kim Jong-una do mezinárodního dění neočekávané, nebo mu něco konkrétního předcházelo?
14: Předcházely mu právě ta vyjádření na adresu Jižní Koreje o den dříve, kdy on nařídil Pentagonu, to znamená v neděli, aby výrazně Američané omezili společná vojenská cvičení s Jižní Koreou. Potom na sociální síti Donald Trump napsal, že ta cvičení jsou drahá, že vysílají Severní Koreji zbytečně nepřátelský signál, i když navzdory tomu, že Severní Korea je podle jeho slov neohrožující a chová se úctivě, ale i potom v pozdější části té ukázky, kterou jsme si pustili, tak on řekl, že a bylo na něm vidět, že byl takový rozezlený z toho, že zavolal jihokorejskému prezidentovi, aby mu pomohl s vojenskou operací v Íránu, o které dodal, že ji samozřejmě vůbec nepotřeboval tu pomoc. Nicméně, když si volal Jižní Koreje o tu pomoc, tak vedení Koreje prezident mu řekl, že ne, že zůstane, že Korea by ráda zůstala neutrální v tomto. A on mu na to říká, no jak popsal v tom rozhovoru, ale my neutrální nejsme, vy tam máte 38 tisíc amerických vojáků, tak možná bychom to měli teda nějak přehodnotit. No a pak navrhl to omezení těch cvičení.
13: Ty už si říkala, že Donald Trump se taky jako před novináři vyjádřil, jak víte, že neodpověděla ta Severní Korea, tak potvrdila Severní Korea, že se jí Trump skutečně ozval a že tedy odpověděla?
14: Šárko, zatím nemáme žádné oficiální potvrzení ze strany Pchjongjangu. I dokonce severokorejská státní média se o těch Trumpových slovech a těch krocích vlastně vůbec nezmínila. Naopak to, co máme, ale je Jižní Korea. O tom už informoval i náš asijský zpravodaj David Jakš. U mnoha jihokorejců tato slova, tato gesta vyvolala zmatek a obavy. Jeho korejský prezident prohlásil, že pevné spojenectví se Spojenými státy je základem národní bezpečnosti. Dal jasně najevo, že s návrhem výrazně omezit a společná vojenská cvičení nesouhlasí a velmi se uchází o to, aby si s Donaldem Trumpem o tom znovu promluvil.
13: No a jaký je tedy aktuálně mezi Spojenými státy a Severní Koreou vztah? Pokud vím, oba lídři se sešli třikrát, naposledy v roce 2019, ale výsledky z toho žádné nebyly.
14: Ano, to si dobře pamatujeme, jak tam přecházel tu demilitarizovanou zónu Donald Trump. To byl velmi historický okamžik, nicméně, jak říkáš, další nějaké pozitivní výsledky nebo následky z tohoto setkání nebylo a v tom stavu je to vlastně dodnes. Ta jednání o nějakém omezení severokorejského jaderného arzenálu skončila bez dohody tehdy a Severní Korea si od té doby navíc ještě výrazně upevnila vztahy s Ruskem, poskytla mu i vojenskou podporu ve válce na Ukrajině, tam bojovali severokorejští vojáci proti Ukrajincům. Takže to se zase Severní Korea postavila jakoby na stranu toho nepřítele Spojených států a ani formální jednání mezi Washingtonem a Pchjongjangem se od roku 2019 nějak neobnovila. Trump ale opakovaně tvrdí, že si s Kim Jong-unem rozumí a že ho severokorejský vůdce vždy respektoval, jak jsme slyšeli v té ukázce.
13: No a kdyby se opravdu sešli, o čem by případný nový rozhovor mezi Trumpem a Kim Jong-unem mohl být a v čem se obě strany nejvíc rozcházejí?
14: Tak podle těch starých pravidel mezinárodní zahraniční politiky zůstává hlavním bodem sporu severokorejský jaderný a raketový program. Za obvyklých okolností by právě toto bylo hlavní téma nějaké možné schůzky nebo nějakých rozhovorů. I kvůli tomu ostatně skončila ta předchozí jednání v roce 2019 bez výsledku. A otázkou je, zda kdyby se oni setkali nebo spolu aspoň hovořili, obnovili tu konverzaci, tak jestli by došlo k nějakému formálnímu summitu a nebo jen jestli by šlo o nějaké obnovení diplomatické komunikace na té nižší úrovni, to zatím není jasné a také není jasné, jestli by Spojené státy byly vůbec ochotné ustoupit z nějakého svého známého dlouhodobého požadavku na úplnou denuklearizaci Severní Koreje, kterou samozřejmě Kim Jong-un odmítá.
13: Dění ve Spojených státech sleduje a přibližuje nám naše washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová. Díky za to, naslyšenou.
14: Pěkný den.
13: A my se teď přesuneme v odpoledním plusu na východ. Velení ruských dronových jednotek spustilo nový online market pod názvem Roy Market. Velitelé ruských jednotek by si přesněji měli objednávat drony a další vojenské vybavení. Ukrajinci podobná tržiště využívají už několik let a výrazně to pomohlo ke zvýšení efektivity. Ruští prováleční publicisté ale tvrdí, že ruská kopie je ve skutečnosti jen způsobem, jak někteří lidé vydělávají peníze, aniž by to řešilo problém zásobování. Debaty kolem nového marketu sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Dobré odpoledne.
16: Dobrý den.
13: Jak vůbec, Ondřej, funguje ten ruský Roy Market?
16: Tak je to v zásadě, když se vemete jakýkoliv e-shop, tak je to trošku podobné. Samozřejmě ta specifika je, že jsou tam právě drony, nejrůznější, třeba rušičky, ale i třeba powerbanky a podobně. Všechno tedy, co ty ruské dronové jednotky potřebují. Ono to fungovalo vlastně v uzavřeném prostoru, respektive do dneška vlastně, abyste tam mohli nakupovat, tak vás musí zaregistrovat, musíte prostě prokázat, že jste skutečně jako důstojník ruské armády. Teď právě říkají, že už nabírají i dodavatele mimo tu úplně armádní strukturu a tím vlastně chtějí přetahovat firmy, které zatím prodávají přes třeba často zmiňované tržiště Wildberries, které je cílem ukrajinských útoků, kde samozřejmě také se prodávaly přesně tyhle ty výrobky. Takže teďka by to mělo být na jednom místě.
13: Když se vlastně inspiroval Roy Market u těch ukrajinských podobných tržiště, jak moc se od sebe liší?
16: Tak v tom základu asi je to velmi podobné. Nicméně je tam jedna klíčová funkce, kterou mají ty ukrajinské obchody, a to je zpětná vazba. Protože každý ten velitel, který si takhle objedná prostě nějaký typ dronu, tak následně uděluje takzvané e-bally, jako body, podle toho, kdy pokud může dokázat, že tím dronem skutečně zasáhl nepřátelský cíl. Tím pádem ten další velitel vidí, které ty druhy dronů jsou skutečně efektivní, které prostě jsou poměrce na výkon vlastně nejlepší, a následně i ministerstvo obrany vlastně preferuje ty výrobky, které mají nejlepší hodnocení.
13: No a předpokládám, že tedy v Rusku se tohle dít nesmí.
16: No a to je právě, když se člověk pročítá ty proválečné blogery a různé telegramové kanály, tak oni tam prostě skutečně jako slovy nehledanými tvrdí, že to je asi celé jenom jeden podvod. Už protože teda říkají, že ruské jednotky mají nakázáno, že přes ten Roy Market musí alespoň polovinu těch svých nákupů vlastně přes ně jít. Stejně tak takoví ti dobrovolníci, kteří sbírají peníze právě vybavení pro ruské jednotky, tak to zase by měli, to mělo jít přes ten Roy Market. A oni říkají, tak se podívejte, ale tady je ta powerbanka, kterou na Wildberries já koupím za 16 000 rublů, tak tady na Roy Marketu stojí 21 000. A jsou už celé tabulky právě, kde to srovnávají, a říkají, to je prostě jako celý jeden podvod a ten rozdíl v těch penězích prostě někomu teče do kapsy.
13: Nový armádní nebo online market pro vojenské jednotky v Rusku jsme probrali s komentátorem Českého rozhlasu Ondřejem Soukupem. Díky za to. Naslyšenou.
16: Naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
13: Někteří učitelé či studenti mají o letních prázdninách prakticky jedinou šanci absolvovat výcvik aktivní zálohy. Instruktoři Vojenské akademie ve Vyškově pro ně připravili speciální zkrácený 4-týdenní kurz. Absolvovat jej chce zhruba 70 rekrutů.
17: Pořád mít tu kamufláž nachystanou, aktualizovanou a i třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou. Pod rukavicama.
18: Rotmistr Petr Peštuka rozdává četě pokyny, jak se má zamaskovat. Pak se všichni musí rychle rozdělit do tří skupin a vyrazit do zákoutí výcvikového prostoru Březina a zkusit maskování v praxi.
17: 6, 5.
18: Dvojice žen, které pracují v akademické sféře, klečí naproti sobě a vzájemně si natírají obličeje maskovacími barvami. Postup mi nastěňuje rekrutka Hanka.
19: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily, a potom zelenou vlastně na zbytek obličeje, a potom ještě vnitř, tak jak je vlastně ten maskovací vzor, tak se ještě dají černý prvky do obličeje, jako na tváře, čelo a podobně.
18: O kus dál se zase pod vrstvu barev snaží skrýt obličeje dva studenti. Od Romana Sapíka a Davida Kopřivy chci vědět, co je motivovalo strávit prázdniny v uniformě a posloucháním rozkazů.
20: Chtěl jsem toho zkusit, co moje tělo vydrží.
21: A jak to zatím vypadá?
20: Velmi dobře, zatím všechno drží. Bojí mě to, těším se na střelbu, těším se na taktiku, to mě bojí.
21: A já se musím zeptat, jako jestli vám není příšerná horko v tom všem, co máte na sobě.
20: Zvyknete si.
22: Už jsme si zvykli docela, no.
20: Potu je tady opravdu hodně.
21: A motivovalo vás, že jsem přihlásil?
22: Chtěl jsem si to vyzkoušet. Můj otec je voják z povolání, tak jsem chtěl vědět, o čem to je. Abych nemusel poslouchat to,
20: že jsi nebyl
22: na vojně.
18: Zkouškou je pro některé účastníky, například pro učitelku občanské výchovy Karolínu Kovářovou, třeba i všudy přítomný diskomfort.
23: Překvapilo mě toho spousta. Hned první den sprchy, kde nebyly vlastně ani žádné předěly, celkově vlastně ta pravidla.
18: Na motivování dokončit kurz jsou všichni. Ne všem se to ale povede, připouští instruktor Tomáš Krištof.
24: Nejčastěji lidi odchází a nezvládnou ten kurz kvůli nějakému úrazu nebo nemoci. Jsou samozřejmě i lidi, kteří to vzdají z nějakých osobních důvodů. Pro nás za naši rotu to bývá průměrně 10%.
18: Účastníci výcvik zakončí slavnostní přísahou. Alena Hesová, Český rozhlas.
13: Je 16 hodin téměř 21 minut, posloucháte Odpolední plus. Tadeáš Henke, český botanik, který obeplul svět, přežil ztroskotání lodi a jako první Čech vstoupil na australskou půdu, patří k nejodvážnějším vědcům své doby. Jeho neuvěřitelný životní příběh, během kterého v bolivijských mokřadech spatřil například obří leknín Viktorii Královskou a domů do Čech se už nikdy nevrátil, inspiroval výtvarníka Filipa Šenkeříka k vytvoření velkoformátové knihy s názvem Tadeáš Henke – Cesta neohroženého dobrodruha. Křest knihy bude právě zítra a v našem vysílání dnes vítám jeho autora Filipa Šenkeříka. Dobrý den.
25: Dobrý den, zdravím vás.
13: Když se dnes podíváte na jeho bouřlivý osud od toho ztroskotání v Atlantiku až po Jižní Ameriku, co vás nejvíc fascinovalo?
25: Mě fascinovalo to, jak on byl jako multioborový, že zvládal tolik disciplín, krom botaniky, tak se zaměřoval i na etnografii, kartografii, nějak jako konstrukce ty mongolfiéry a potom taky ta jeho odvaha, kdy třeba to ztroskotání, mě by to osobně vykolejilo na několik týdnů, měsíců, a on furt šel dál, dokázal jako odhodlaně jít dál, překonávat třeba různé ty překážky, tu krajinu vlastně, mokřady, tam byly i lidojedi vlastně v té době a takhle všechno možné, takže vlastně tady tohle, že si šel furt za svým.
13: A kdy, při jaké příležitosti jste se s osudem českého Humboldta, jak se mu také říká, seznámil vy osobně?
25: Osobně už je to pár let. Poslouchal jsem nějaký podcast o botanice, kde vlastně jeden díl se věnoval přímo Henkemu. Pak jsem ho tak měl někde vzadu v hlavě a vlastně na vysoké škole v Plzni tak v ateliéru bylo zadání, kde jsme se věnovali v knize Tažní ptáci českým migrantům, a já jsem právě hledal nějakou osobnost českou, která je právě spojená s botanikou nebo s přírodovědou. Hledal jsem právě tady, víc těch osobností máme v Jižní Americe, a našel jsem právě toho Henkeho, tak jsem ho stvárnil, jeho portrét pro tu knihu. Ale jak jsem vlastně dělal tu rešerši k tomu portrétu, tak tam bylo právě ten jeho životní příběh, ty objevy, tolik jako zajímavých věcí, že mě přišlo škoda věnovat se mu jenom takhle jako v krátký dvoustraně, a proto jsem se rozhodl zpracovat takhle v celé knize.
13: Původně to tedy měla být diplomová práce, nebo byla diplomová práce, byla, nyní tedy limitovaná edice o 300 kusech číslovaných. Jak náročné bylo zpracovat takhle vizuálně bohatý a velkoformátový projekt?
25: No, náročné to bylo, velmi bych řekl. Já jsem naštěstí pak jako rozvolňoval vlastně ten magisterský stupeň, takže zhruba rok jsem tak pozvolně dělal tu rešerši, načetl jsem si tu literaturu nebo nějaké navštívil výstavy k tomu Henkemu, a potom jsem nějak usilovně kreslil třeba těch 5 měsíců před odevzdáním, a jako ty kresby jsou docela tím, že je to velký formát, i ta kniha má velký formát, tak ty kresby trvají jako, trochu si říct, některé desítky hodin, třeba jako přes 4 dny jsem na jedné pracoval, a já ještě rád se tak trápím, že jak je to velký formát, já ještě rád to zmenšu do knihy, takže to dělám ještě o kus větší a ještě to tvořím pastelkama mikrotuškou, kterou si kupuji ještě extra tenkou, žádná celá 3 mm, takže to je docela časově náročné, no, ale...
13: Takže, no. Takže

0: Vyloženě nějaká vědecká ilustrace to není, ale u těch druhů, který tam konkrétně zobrazují, třeba tu Viktorii Královskou nebo Puyu Raimondi, tak tam musí se to podobat, ale spíš to tak jako snažím se, aby se zdůraznilo to, co je na nich významné, třeba ty květy, obrovské listy a podobně, ale spíš v té době vlastně neexistovala fotografie v té době a ty na těch výpravách výzkumných tak jezdili i umělci, vlastně výtvarníci, kteří místo fotografie zachytávali tu práci umělců, teda umělců, výzkumníků nebo tu přírodu, krajinu, a já jsem se tak jako vecpal do té role takového, že sleduju tu jeho výpravu a taky se zkouším takhle to jako nějakým svým okem interpretovat, dostávat tam i ty informace, takže vlastně nějak čerpám z té fauny, flóry, ale do toho tam začlenuji i nějaké jako symboly nebo nějaké skryté ještě vyprávění v těch ilustracích, aby to mělo další úroveň.
1: Čili ten, kdo bude hledat, určitě najde.
0: Tak.
1: Vy jste mluvil o rešerších, jak moc jste potom musel ty rešerše v hlavě proškrtat, abyste věděl, co vlastně všechno z tak bohatého života Tadeáše Henkeho tedy převést na ty velkoformátové.
0: No, ono zase, ono se po něm toho tolik nedochovalo, že některé dopisy, některé útržky úplně chybí nebo části života, kde vlastně ani není některé okolnosti známy nebo jak to navazuje na sebe, takže někde jsem toho měl dost a někde zase málo, takže vlastně jsem to částečně se zkoušel i propojit s nějakým třeba fungováním ty doby v koloniích nebo tu přírodu nebo vlastně ty přesahy jeho, kdy on něco vyzkoumal a jak jeho ten výzkum, vynález, objev nás jako ovlivňuje do dnešní doby. A vždycky jsem narazil na nějaký téma, tam jsem se dočetl něco, tak jako zase o tom jsem dohledal víc a furt mě to takhle lákalo dál a dál zkoumat. Takže myslím, že kdybych neměl deadline, tak bych strávil ještě další měsíce tím.
1: My máme bohužel taky deadline, jinak bych se ptala dál. Tolik tedy Filip Šenkeřík, autor knihy Tadeáš Henke, Cesta neohroženého dobrodruha. Ať se zítra křest vydaří. Díky, naslyšenou.
0: Děkuji. Mějte se, naschanou.
1: Populaci raků říčních u Holštejna na hranici Moravského krasu zdecimovala kombinace letošního sucha a letních veder. Potok Bílá voda, kde běžně vzácných živočichů žijí tisíce, totiž vyschl a ochránci přírody v lokalitě v posledních dnech nachází desítky ostatků chráněných korýšů a doufají, že do pár dnů do koryta doteče alespoň voda po včerejších bouřkách.
2: Ale koukám, vy jste našla tři tady, tam jde další,
3: a tam jde další.
2: Takže přece jenom dali se do pohybu.
4: Tady u Holštejna na hranici Moravského krasu se potok Bílá voda v některých místech proměnil spíš v kamenitou stezku. Téměř vyschlým korytem procházíme se zoologem Antonínem Krásou.
2: Celý to tady míchně navlhlo, to suchý koryto, kde stojíme, kde je teda vidět tři malý louže, ale voda se tady ztrácí do podzemí, ale je vidět, že ty raky, co přežili dotud, že to trošku rozhýbalo a vydali se na cestu, asi se snaží z těch nejmenších tůní, kde se doteď schovávali a kde doufali, že to přežijou, vydat se někam dál a najít třeba nové tůně.
4: Rakům ale pomohlo už pár milimetrů deště, které spadly v noci na pondělí. Teď jsme zrovna našli dalšího živého, který tady leze po kamenech.
2: Našli jsme ho mimo vodu, jak se hýbe. Jo, teď je vidět, že snažil se mě cvaknout klepítkama, ale v pohodě, do vody si zalízá, tady se trochu zvlhčí, odpočine. Kdybyste tady byla se mnou v pátek, tak to byla fakt vyprahlá, pekelná pustina.
4: Epizody sucha se tu objevují každoročně. Letos potok vyschl už po třetí, popisuje Antonín Krása.
2: Jsou tady vidět zbytky fakt desítek dalších. A to přitom tady chodí zvířata, které třeba ty mrtví raky žerou, takže oni postupně mizí. Ty zbytky, co tady vidíme, nejsou od jara. Ty jsou tady čerství z těch posledních dvou, třech týdnů.
4: Krása se domnívá, že by potoku pomohlo, kdyby při suchu upustili víc vody rybníkáři nedaleko v sousedním Olomouckém kraji. Co se týče raků, lidem radí nepřenášet je nikam daleko.
2: Když jde někdo okolo a vidí ty raky v vysychající tůni a ví, že o 10 metrů dál je větší, hlubší, tak jim říkám, ať je tam přenesou, protože to je lokální přesun, ale nějaké přenášení na úplně jiné lokality. Ono není kam a při těch přenosech může dojít pak třeba k roznosu račího moru.
4: Podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové jsou průtoky v tocích výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě.
5: Většími vodními toky protéká okolo 5 až 30% obvyklého množství, ale menší vodní toky jsou na řadě míst zcela vyschlé. Situace je lepší na tocích pod vodními nádržemi, které odpouštějí zvýšené množství vody pro zlepšení podmínek vodních živočichů.
4: Zpráva Moravského krasu uvedla, že sucho a letošní extrémní léto je problém i pro populaci mřenek nebo střevlí potočních. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: Je 16 hodin 30 minut, zprávy má Marie Jakšičová.
1: Český rozhlas Plus.
2: Hezké odpoledne. Na ministerstvu financí se Alena Schillerová z hnutí ANO celé odpoledne schází s kolegy kvůli státnímu rozpočtu na příští rok. Jednala už s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. Ten si výsledek schůzky pochvaloval, konkrétní částky ale nezmínil. Příznivý růst mest však přislíbil pro pracovníky ve veřejné sféře. Teď o prioritách se Schillerovou jedná ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Za zásadní prý považuje, aby se podařilo zachovat podporu výzkumu a exportu a aby nadále platila opatření, která zajistí nízké ceny energií. Ruské ministerstvo zahraničí si předvolalo japonského velvyslance. Reagovalo tak na protest Tokia kvůli nedávné návštěvě ruského prezidenta Vladimíra Putina Kurilských ostrovů. Formálně patří Rusku, jejich jižní část si ale územně nárokuje i Japonsko. Spor obě země vedou od konce druhé světové války. Vztahy mezi Moskvou a Tokiem zhoršila i válka na Ukrajině. Japonsko se připojilo k protiruským sankcím a Ukrajinu finančně a vojensky podporuje. Hromadné onemocnění návštěvníků Pryznicových lázní v Jeseníku podle prvních výsledků testů způsobily noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Podle hygieniků se v jesenických lázních za posledních několik dní objevily tyto symptomy u víc než stovky lidí. Zdroj nákazy zatím neznají a dál ho hledají. Pojišťovny za letošní první pololetí vyplatily škody za skoro 58,5 miliardy korun. To je oproti loňsku nárůst o 2,3%. Vyplývá to z dat České asociace pojišťoven. Nejvíc škody rostly v pojištění majetku nebo ve zdravotním a rizikovém životním pojištění. Přibylo taky pojistných událostí, a to skoro o 4%. Celkem pojišťovny řešily skoro 1,75 milionu případů. Ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková na konci roku skončí ve funkci. Instituci vede od roku 2012. Odchod zdůvodnila svým věkem. 70-letá historička umění předpokládá, že město vypíše výběrové řízení na jejího nástupce. Podle radního pro kulturu Tomáše Slabihoutka by ho ale mělo připravit až nové vedení Prahy, které vzejde z říjnových komunálních voleb. Na Pražském okruhu je obousměrně silnější provoz před Ořechem od D5 i od Lochkova. Je to na zhruba 15 minut. Dále houstne provoz před okruhem v ulici k Barandovu, taky v tunelu Blanka směrem na Troju. Kolony jsou v Českobrodské směrem z centra před Novou Dubčí a ve Vilznově směrem z centra od Bulhara na Hlávkův most. A pozor na nehody, jedna je v Povltavské u odbočky na Bulovku a druhá ve Vršovické směrem z centra u Bohemians, tam srazilo auto cyklistu. Dobře dojďte. Čekejte zataženo a déšť. Silnější srážky přijdou k večeru, v noci ale zase utichnou, stejně jako mírný vítr. Teploty jsou teď kolem 20 a klesnou až na 12 stupňů. To je ze zpráv vše, pokračuje odpolední vysílání se Šárkou Fenikovou.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
0: A to 3,5 minuty po půl páté. Dobré odpoledne. Zhruba za hodinu začnou v americkém Oaklandu úvodní argumenty v procesu s americkou technologickou společností Meta Platforms. Proces navazuje na žalobu několika amerických států, které firmě přičítají odpovědnost za závislost na sociálních sítích. U začátkem srpna soud americkém státě Nové Mexiko nařídil společnosti Meta zaplatit $567 milionů, téměř v přepočtu tedy 12 miliard korun, za újmy, které její platformy působí mladým lidem. S přihlédnutím k dřívějšímu verdiktu tak má společnost celkem zaplatit $942 milionů, což je malý zlomek jejího ročního výnosu, který loni činil $60 miliard. Verdikt firmě také nařizuje, aby změnila způsob, jakým její platformy fungují pro mladé uživatele. Ve vysílání je psycholožka a výzkumnice Adéla Švestková z Národního institutu Siri a interdisciplinárního týmu pro výzkum internetu a společnosti z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Bude podle vás možné změnit způsob, jak internetové platformy fungují pro mladé uživatele?
3: Já bych si velmi přála, aby to možné bylo, Že to určitě nebude jednoduché, o tom jsem přesvědčená, protože to bude znamenat velký zásah do toho, jaký je vlastně obchodní model tady těchto platform a firm.
0: Abychom věděli, co je možné nebo nemožné změnit, tak asi je dobré vědět, jak jsou vlastně sociální sítě takzvaně nadizajnované k závislosti dětí.
3: Ano, to, o čem se vlastně mluví, jako o tom takzvaně návykovém designu, to jsou změny, které se provedly před nějakými zhruba 5-6 lety, kdy vlastně došlo k dost výraznému potlačení toho obsahu, kvůli kterému většinou ty profily na sociálních sítích máme, to znamená obsahu, který generují naši přátelé, stránky, které sledujeme a podobně. A místo toho se nám vlastně ukazují stránky, obsah, které bychom mohli chtít vidět, dost často takové, které jsme si sami nevybrali a vlastně s cílem, abychom tam trávili co nejvíce času, aby se nám vlastně předhazovalo to, co se nám bude líbit nebo co nás případně třeba naštve, tak abychom měli chuť tím interagovat, měli chuť tam trávit čas. A tím pádem bylo možné na nás cílit reklamu.
0: A je to třeba agresivnější směrem k náctiletým nebo k dětem, než třeba k dospělým?
3: Nejsem si jistá, že je to k něm agresivnější, spíš vlastně to u nich naráží na nějakou větší slabost, kterou dospělí nemají tak intenzivně. To znamená to, že vlastně ještě nemají tak vyvinutou pozornost, tak vyvinuté nějaké seberegulační mechanismy, schopnost od toho odejít a zároveň vlastně mají témata, která jsou pro ně velmi důležitá a která je snadné jim předhodit a vlastně to jejich pozornost táhnout.
0: Co ukazují vaše výzkumy, jak velký dopad tady mají sociální sítě na psychické zdraví adolescentů?
3: Naše výzkumy ukazují, že ty efekty v celku v součtu jsou vlastně pořád sporné, ale co je důležité, že u určitých typů adolescentů, třeba u těch, kteří jsou právě slabší z hlediska pozornosti, nebo už mají třeba narušený well-being, necítí se úplně dobře, cítí se třeba osaměle, u těch je to riziko podstatně větší, protože vlastně ty sociální sítě nějakým způsobem kompenzují tady tyhle ty jejich problémy.
0: Čili...
3: Takže se dá říct, tak.
0: Ano, promiňte, nechtěla jsem vás přerušit.
3: Takže se dá říct, že vlastně u naprosté většiny adolescentů ten efekt je takový jako sporný, víceméně nulový, u některých může být i velmi pozitivní a máme tady nějaký segment, který může být vlastně dost ohrožený.
0: A dá se tedy už, když sama říkáte, že je to jako sporné, tak dá se tedy říct, že sociální sítě mohou způsobovat závislosti, že ten rychlý dopamin, že to už je ale vědecky ověřeno, že to závislostní chování tam může vznikat?
3: Většinou se neozvinou úplně všechny příznaky, které vlastně hodnotíme tím, abychom se bavili o závislosti, ale vlastně bavíme se o nějakém rizikovém používání, které už se tomu trošku blíží. To nejčastější, co se stane a co se vlastně děje největšímu počtu adolescentů, co nám vychází z výzkumu, je právě to, že se zdrží na té sociální síti díle, než měli v plánu. Vlastně zůstanou tam, nechají se stáhnout tím obsahem, potom jsou na sebe třeba naštvaní nebo skrz to zanedbají nějakou jinou činnost, kterou měli v plánu dělat.
0: Kdy lze právě hovořit o tom rizikovém používání sociálních sítí? Určuje to třeba jenom délku nebo i to, co děti nebo adolescenti sledují?
3: Zdaleka to nemusí být jenom délka. Naopak může být, že pokud třeba používáme sociální sítě delší dobu, ale nějakým způsobem, který jsme chtěli, třeba pokud někdo spravuje nějakou svoji stránku, aktivně tam něco tvoří a zabere mu to hodinu denně, tak to pro něj může být vlastně mnohem příznivější než člověk, který vlastně z nudy nebo z nějaké osamělosti scrolluje třeba 15 minut. Ale ten čas je důležitý v momentě, kdy vlastně něco vytěsňuje, kdy tam něco chybí, kdy vlastně adolescent scrolluje na sociálních sítích třeba místo toho, aby trávil čas s reálnými přáteli nebo aby si šel zacvičit nebo se třeba učil. To je jedno z kritérií. Další může být třeba obsah, to když vlastně adolescent sleduje třeba něco, co úplně nechtěl nebo něco, co ho potom rozhodí.
0: Čili nelze veškerou vinu, jak to vás tak poslouchám, schvazovat jenom na platformy, ale i na všímavost nás dospělých?
3: Myslím si, že všímavost nás dospělých je v tom velmi klíčová. Rozhodně v tom nechci ty platformy nijak vyvinovat, protože opravdu vlastně ve svém obchodním modelu vysloveně zneužívají naší slabosti pro to, abychom tam prostě trávili víc času, aby mohli prodat více reklamy a více reklamního prostoru, ale většinou pokud ty obtíže existují, tak se neberou jen tak z vákua. Většinou je to něco, co bychom stejně měli chtít odladit a vlastně těch adolescentů si všimnout i v offline světě a toho, že se třeba můžou trápit nebo že třeba můžou být osamělí.
0: Jak efektivně je možné rizikové užívání sociálních sítí snižovat? Co může zafungovat? Tak asi z toho, co jste říkala, třeba si víc všímat, ale co dál?
3: Jo, je to tak, u těch adolescentů, kteří vlastně jsou nějakým způsobem už předem oslabení, tak všímat si, všichni si můžeme udělat nějaké návyky, jak vlastně budeme trošičku zkoušet zápasit s tím samotným algoritmem, tak abychom se do něho nechytali. tak jak se nám to děje. Třeba pokud víme, že nás trápí, že jsme chtěli jít pro obsah, který dávají naši přátelé a chytáme se do toho, co nám vlastně neustále podstrkuje algoritmus, můžeme si zkusit třeba vypnout tady tohleto automatické doporučování a dát si tam vlastně takové staré zobrazování obsahu, tak jak to bylo dřív. Není to úplně dobře viditelné, ale ta možnost existuje. Někomu zase může pomoct třeba to nastavování času, pokud ví, že se hodně třeba zapomíná.
0: Radí psycholožka a výzkumnice Adéla Švestková z Národního institutu SIRI a interdisciplinárního týmu pro výzkum internetu a společnosti z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji, že jste byla naším hostem. Naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: 16:40 posloucháte Odpolední plus a měníme téma. Více než 100 zadržených osob, převážně cizinců a obstavený majetek v hodnotě desítek milionů dolarů. To je výsledek akce thajské policie a finančních úřadů, která pokračuje už několik týdnů po celé zemi. Thajské úřady tvrdí, že jde o nutné opatření, které má odladit nebo odhalit nelegální podnikání některých cizinců v zemi. Zadržení se ale brání, že ve skutečnosti je úřady chtějí vyhnat ze země a majetek jim zabavit. Případ sleduje i zpravodaj v Asii David Jakš. Dobré odpoledne, Davide.
4: Hezké odpoledne.
0: Jak ty zmiňované akce probíhají a kolik lidí už policie zatkla?
4: V těch nejznámějších turistických letoviscích přijíždějí desítky policistů do komerčních i soukromých objektů, nechají si pokaždé předložit doklady vlastnictví a potom rozhodnou, zda zahraničního spolumajitele zatknou a převezou do vyšetřovací vazby nebo ne. Tímto způsobem už thajská policie, jak jste říkali, za uplynulé 3 týdny zatkla více než 100 cizinců, nejčastěji jsou to Angličané, také Američané, Němci, Číňané, Francouzi, lidé ze Skandinávie a podle informací thajského listu The National chce thajské království prověřit bezmála 40 000 živnostenských licencí a oprávnění po celé zemi.
0: Mají cizinci pravdu, když tvrdí, že thajské zákony nijak neporušili a ve skutečnosti thajské království mění za pochodu?
4: Tak každý cizinec, který chce v Thajsku vlastnit rodinný dům nebo hotel nebo třeba výrobní provoz, musí založit firmu a v ní může mít podíl maximálně 49%. Ten zbytek musí vlastnit thajský státní občan. Ten ale většinou nemá peníze na takovou investici, takže se to řeší tak, že cizinec zaplatí i ten 51% podíl, no a formálně se to všechno napíše právě na Thajce nebo na Thajku. Cizinec potom platí daně, hlídá si platnost všech dokumentů a povolení, no a popravdě řečeno tímto způsobem fungují po celé zemi už desítky let desetitisíce zahraničních důchodců, podnikatelů, také komerčních nemovitostí. Thajsko teď ale tvrdí, že cizinci zákon obcházejí a to i přesto, že to byly právě thajské finanční úřady, katastry nemovitostí, obchodní rejstříky, které tento postup posvětili, schválili a samozřejmě nechali si za něj zaplatit.
0: Mluvili jsme o tom, že ve vazbě jsou občané mnoha zemí. Jsou mezi nimi i Češi?
4: Ne, zatím tomu nic nenasvědčuje. Podle aktuální informace Českého ministerstva zahraničí není mezi zadrženými cizinci žádný občan České republiky. Ono sledovat tuto kauzu bude ale zajímavé, protože Češi v Thajsku dlouhodobě podnikají. Vlastní tam hotely, výrobní podniky, cestovní agentury, také potápěčské školy a opravdu se mohou dostat do toho prověřovacího kolečka thajských úřadů. Mimochodem zahraniční ambasády v Bangkoku už řeší desítky stížností a žádostí o konzulární a právní pomoc svých občanů. A mezi těmi, kdo volají tedy naléhavě SOS, tak jsou nejen podnikatelé a investoři, ale třeba i starší lidé, důchodci, kteří si pořídili na důchod nějakou nemovitost a teď jim tedy hrozí obvinění, že porušují zákon.
0: A problém, o kterém mluvíme, se týká podnikání cizinců v členském státu ASEANu, neboli tedy Sdružení zemí Jihovýchodní Asie. Jak už si řekl, Thajsko je jednou z nejoblíbenějších destinací pro cizince, tak může tahle kauza ovlivnit zahraniční investice plynoucí do Thajska a otřást důvěrou v čitelné právní prostředí v zemi?
4: Ano, může. Samozřejmě může. Mezi zahraničními podnikateli i expaty prudce roste nervozita. Thajsko platilo po celá desetiletí za zemi, kde jsou zahraniční investice dobře chráněny a vymahatelnost práva je dobrá. Nicméně tedy s rostoucím čínským vlivem zemi a také se změnou vlády už zahraniční investoři mluví jinak. Mnohem více se začínají zajímat třeba o Vietnam, Malajzii, Kambodžu. No a případná ztráta kredibility v zahraničí, tak by samozřejmě thajské království extrémně poškodila. Faktem totiž je, i to, že vlastně tu dlouhodobou přítomnost cizinců velmi, velmi intenzivně a citelně vnímají také statisíce a miliony Tajců, protože vlastně z těch peněz také žijí. A to nejen v cestovním ruchu, ale třeba i v potravinářství nebo v cestovní medicíně.
0: Problém sleduje a dál bude sledovat náš zpravodaj v Asii David Jakš. Díky za to, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Cholera se rychle šíří po západní a střední Africe. Aktivní ohniska jsou nyní v 6 zemích a miliony dětí čelí podle organizace UNICEF rostoucímu riziku. Evropská komise proto nově vyčlenila na nouzovou humanitární pomoc dodatečných 2,3 milionů eur v přepočtu přes 56 milionů korun. Peníze směřují do Nigérie, Kamerunu, Středoafrické republiky a Čadu. Téma probereme s naší zpravodajkou pro Evropskou unii Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Jak konkrétně by tyto unijní peníze měly pomoct s bojem proti choleře?
5: Největší část těch peněz putuje do Nigérie, kde má financovat navýšení počtu zdravotníků a základních zásob, jako jsou sady proti choleře. Evropská komise uvedla, že unijní peníze mají pomoct taky se zlepšením hygieny a úprav veřejných vodovodních kohoutů a vody v domácnostech, protože infekce cholery se často přenáší právě pitím kontaminované vody. Také v Kamerunu, Středoafrické republice a Čadu ty unijní peníze mají zaplatit další léky a prostředky pro ústní rehydrataci, což jsou v praxi takové speciální roztoky s vodou, cukrem a minerály, které pomáhají tělu rychle střebat tekutiny při průjmech, což je hlavní příznak cholery. Ve Středoafrické republice mají ty peníze podle Evropské komise také podporovat důstojné a bezpečné pohřby nakažených.
0: A jak ta situace aktuálně vypadá? Kolik lidí už onemocnilo?
5: Podle Světové zdravotnické organizace bylo v africkém regionu v prvních 5 měsících letošního roku hlášeno už víc než 61 tisíc případů cholery. OSN pak ve zprávě z minulého týdne uvádí, že epidemie cholery jsou v současnosti aktivní v 6 zemích západní a střední Afriky. Rozprostírají se podél dvou hlavních přenosových koridorů. Úplně největší ohnisko nákazy má Nigérie. Od ledna se tam nakazilo už 50 tisíc lidí a z toho skoro 340 lidí zemřelo. Ještě vyšší počet obětí je ale v Demokratické republice Kongo. Tam zemřelo 700 lidí z více než 30 tisíc nakažených. Připomínám, že cholera, jak už jsem zmiňovala, sebou nese těžké průjmy a ve vážných případech může rychlá ztráta tekutin vést k dehydrataci, k šoku a smrti. Evropská komise ovšem té tiskové zprávě také připomněla, že v Evropě cholera není běžným problémem a riziko šíření z importovaných případů je podle Evropské komise nízké.
0: Nicméně Afrika není jediným kontinentem, kde se cholera šíří. Tento týden testy potvrdily výskyt onemocnění také v Myanmaru. Tak jak vážná situace je tam?
5: Ano, rychlé testy v myanmarském Rangúnu potvrdily choleru u celkem 149 lidí. Od 9. srpna bylo v tomto největším barmském myanmarském městě se zhruba 5 miliony obyvatel kvůli těžkým průjmům hospitalizováno už na 500 lidí. Jde o vůbec první oficiální potvrzení výskytu cholery v tomto městě v Rangúnu. První pacienti byli přitom do nemocnic přijímáni už víc než týden před tím potvrzením případů cholery, čili ta cholera propukla, ale ještě na začátku nebylo jasné, jestli to je právě toto onemocnění. Od minulého týdne ovšem ten počet nových případů klesá, takže snad se ta situace začala postupně uklidňovat, protože, jak také připomínají světové agentury, tak zdravotnický systém v Barmě je po více než 5 letech občanské války ve velmi špatném stavu.
0: Výskyt cholery, a to nejen tady v Africe, jsme probrali s naší zpravodajkou pro Evropskou unii Zdeňkou Trachtovou. Díky za to.
5: Naslyšenou.
0: A my se v Odpoledním plusu dostáváme k dalšímu tématu. Původně to byl špinavý sklad, kde byste čekali spíš vybavení pro případ války, než obrazy a sochy. Areál Bouchalka u Buštěhradu totiž sloužil civilní obraně. Teď má ale úplně jiný úkol. Galerie hlavního města Prahy ho proměnila v moderní depozitář svých sbírek. Umělecká díla tam budou mít podmínky, které by jim mohl závidět nejeden návštěvník galerie.
6: Slavnostní bílou pásku přestřihla ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková společně s kolegy před jednou ze dvou budov. Ty mají jednoduché šedivé fasády s několika okny a podpěrnými sloupy.
7: Galerie neměla žádný profesionálně vybavený depozitář, ocitala se neustále v nějakých provizoriích a teprve v roce 1993, když jsme získali vlastně, dalo by se říct zpět, druhé patro městské knihovny, tak tam je síťový depozitář, ale také to není úplně 21. století, takže ta potřeba tady byla po mnoha desetiletí.
6: V areálu Bouchalky nedaleko Kladna se dříve skladovaly léky, pak vybavení civilní obrany a teď tu najdete jedny z nejcennějších předmětů ze sbírek městské galerie. Třeba originály soch z Karlova mostu.
7: Brokofova díla jsou tady a jsou to samozřejmě ty poškozené originály a kopie jsou dneska zpátky už na mostě.
6: V nových depozitářích mají obrazy nebo sochy ideální podmínky, které dokáží galeristé ovládat. Ladí tak přesnou teplotu nebo vlhkost vzduchu. Rekonstrukce, která trvala 3 roky, vyšla na 249 milionů korun.
7: Teď momentálně tady není všechno, teď je tady jenom část. Jsou tady ty stažené plastiky z veřejného prostoru a několik soch galerijního charakteru, ale ten zbytek budem stěhovat až později, až bude ten depozitář kompletně dovybaven.
6: S provozním náměstkem galerie Miroslavem Koláčkem pak zamíříme k takzvanému srdci budovy, kde jsou právě přístroje na ovládání teploty.
8: Ve zkratce zásobníky na teplou vodu, na studenou vodu a tohle je obrovský tepelný čerpadlo, který obhospodařuje těch 18 tepelných vrtů, kterými můžeme jak chladit, tak topit.
6: Budovy mají také solární panely.
8: Před chvílí jsem se koukal do aplikace, tak momentálně, i když je pod mrakem, tak nám fotovoltaická elektrárna pokrývá 50% spotřeby areálu, kdy ve všech depozitářích už dneska máme svých 20 stupňů a 50% relativní vlhkosti, takže ty věci fungují. Jsou složitý, jsou nároční na údržbu, ale fungují.
6: Kdyby v budoucnu začalo někdy v hlavním depozitáři hořet, tak obrazy o nevyčíslitelné hodnotě nejde hasit vodou. Proto je pod stropem připravený systém plynovodů.
8: Je to poměrně drahý zařízení, jakýkoliv planý poplach vyjde asi na 450 tisíc korun. Tenhle systém umí to, že od vyhlášení prvního signálu poplachu, což je teplota, kouř, tak do 30 vteřin sem pod tlakem dostane ten inertní plyn, který jakýkoliv požár okamžitě uhasí. Je to 30 vteřin i s tím, že veškerá vzduchotechnika se musí uzavřít klapky, tak aby se to hermeticky uzavřelo.
6: Před zbudováním nového depozitáře uskladňovala Galerie hlavního města Prahy své obrazy třeba i v protiatomovém krytu v Hostivaři. V Buchalce ale budou mít teď prostor také restaurátoři, pro které je připravených také hned několik ateliérů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Jako astronomický snímek dnes Americký národní úřad pro letectví a vesmír publikoval fotografii českého autora Jakuba Kuřáka Perseidy z Perzea. Snímek vznikl časozběrně během necelého týdne na Jizerce v Jizerských horách a ukazuje Perseidy, neboli proud drobných úlomků komety. Ty letos byly neobvykle dobře vidět. Astronomický snímek dne vyhlašuje NASA od roku 1995, je jedním z nejuznávanějších ocenění svého typu po celém světě. Původní texty jsou překládány pak do 23 světových jazyků, včetně češtiny. A autor snímku Jakub Kuřák je teď naším hostem ve vysílání. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, přeju.
0: Jak ten snímek, který vznikal? My už jsme něco naznačili, ale řekněte nám podrobnosti.
9: V podstatě vznikal tak, že každý večer jsem musel vyjít ven nebo minimálně postavit ty foťáky a prostě začít fotit. Fotit každou noc těch vlastně v podstatě skoro 5 dní, že jsem prostě fotil noční oblohu a sbíral jsem tam ty meteory. Potom každé ráno jsem ty fotky si nahrál do počítače, zkontroloval, jestli tam nespadly nějaké meteory, pokud spadly, tak jsem si to nějak speciálně označil v tom počítači a ve finále potom toho 13. nebo 14. přes den jsem to všechno naskládal do té fotky, kterou vidíme teď už na tom astronomickém snímku dne.
0: Prý jste měl až 2000 fotografií za noc. Nestratil jste se při výběru těch nejlepších fotografických momentů?
9: Přiznám se, že občas už jsem prostě jel šipkama a najednou pak jsem říkal, no a já jako nevím, kde jsem, takže už jsem prostě se třeba vrátil zpátky k té poslední označené nebo prostě jsem začal úplně od začátku, když to bylo úplně nejhorší, ale většinou, jak postupuju šipka po šipce, snímek po snímku, tak se v tom nedá úplně ztratit tak jednoduše.
0: Když se na tu fotografii podívá laik, vidí desítky meteorů. Co tam vidí astronom? Protože vy jste také člen klubu astronomů Liberecka, České astronomické společnosti.
9: Tak já jako astronom, astrofotograf tam taky vidím hodně meteorů, ale spíš to, že nám teda ukazují jako i amatérovi vlastně odkud ty meteory vylétají, že odlétají zdánlivě z toho souhvězdí Perzea, protože když si vezmeme jiný meteor tak, a uděláme si čáru zpátky, tak když se podíváte pak na všechny, tak všechny ukazují na jedno místo nebo zdánlivě vylétají z toho jednoho místa na obloze, což je právě ten Perzeus tady a proto se jim říká právě Perzeidy.
0: Ale na druhou stranu je to, a teď se omlouvám za to slovo, malinko podvod, protože takhle bychom to nikdy na té obloze neviděli.
9: Je to pravda, protože většinou jako člověk může vidět jeden, dva, pokud má štěstí, tak třeba tři na jednou, víc jsem jich snad asi jako v životě sám neviděl na jednou, ale tohle je taková reprezentativní ukázka toho, jak vlastně ten meteorický roj vypadá. My jsme si zdali představit vlastně, odkud ty meteory vylétají, že by tam byly dva, tři, tak člověk blbě představuje, mohl by to lítat odkudkoliv, takže tohle je taková ta depiktace toho, jak by ten meteorický roj vypadal, kdyby jich padalo doslova 10 000 za hodinu, jako se občas může stát.
0: Pro vás to není úplně poprvé, co jste byl ve výběru NASA na snímek, ne, ale poprvé samostatně, je to tak?
9: Po druhé samostatně.
0: Po druhé.
9: Vlastně jednou, no poprvé to byl snímek právě jiného meteorického roje, to byl roj Geminid v prosinci 2024, kdy jsme fotili za úplňku.
0: Co to pro astrofotografa znamená?
9: No, docela velkou prestiž, jelikož je na tomhle docela unikátním webu, kde se moc lidí neobjevuje, ale shodou okolností jsem akorát četl nějakou matematiku o tom, že Češi se objevují na Apollo každých v podstatě skoro 50 dní, kdyby se to tak jako historicky, statisticky vzalo. Takže jsme trochu velmoc, jak to popsal Jan Tichý v tom spisu, který dával na Facebook, takže je to samozřejmě velká prestiž a docela se tím člověk v úzovkách proslaví po světě.
0: Čím si to vysvětlujete? Jsme trpěliví třeba ve focení oblohy nebo máme na to grif, nějakou školu českou, astrofotografskou?
9: V podstatě bych řekl, že jo, asi, že tady máme Petra Horálka, který jako se tím hodně proslavil po celém světě. A takže on byl takový ten jako hlavní průkopník, on jich má vlastně 52 těch astronomických snímků dne NASA. A hodně lidem z nás předal svoji zkušenost, nebo prostě i mě jako pomáhal s některýma věcma dřív, takže bych řekl, že to je asi taky způsobený tím trochu, že máme tady od takovýhleho profíka takovou školu v uvozovkách.
0: Viděla jsem i vaši fotografii letošního částečného zatmění slunce. Co k tomu musí fotograf mít, aby pořídil takhle hezký snímek s ještědem?
9: Tak první je určitě to počasí, jakož to byl můj největší strach. Prostě už jako 14 dní před tím zatměním, už v půlce července jsem kontroloval jako ty nejdelší předpovědi, jak to vlastně toho 12. setna bude vypadat. A potom to mít taky jako správně naplánované, což v podstatě jako už jsem věděl, dejme tomu rok předem, že budu chtít stát přesně na tom místě a to místo jsem vezmám i několikrát jako osobně se prostě podívat přímo na tom místě, jak to tam bude vypadat, abych počítal v podstatě se vším, se stromama, nebo že by tam mohla být třeba vyrostla tráva, cokoliv.
0: Teď Perzeidy, tam vám také trochu hrálo do karet počasí, protože byly letos neobvykle dobře vidět.
9: Je to pravda. Naštěstí se ukázalo nádherné počasí v podstatě přímo kolem těch Perzeid od toho 8. v podstatě ještě do 15. do 16. srpna. Takže to bylo naprosto unikátní, že jsme mohli takhle dlouho fotit. A ještě k tomu teda, že tam ten měsíc nesvítil, protože akorát v podstatě toho 12. srpna byl v tom zatmění, takže to byly velice tmavé Perzeidy.
0: Proč jste fotil zrovna v Jizerských horách? Je to proto, že to máte třeba nejblíž, nebo to místo na Jizerce je pro vás něčím specifické?
9: Mám to nejblíž a zároveň je tady oblast tmavé oblohy, takže ta obloha je tady fakt tmavá, jako oproti některým částem republiky. Samozřejmě není to jako třeba Beskydy nebo Šumava, ale i tak je to oblast tmavé oblohy, obloha je tady tmavá, jezdí sem i lidi například z Polska, A já jsem tady 2 roky zpátky fotil můj první meteorický roj, tož byly zase Perzejdy. Takže jsem si říkal, že se aspoň tak hezky uzavře ten kruh toho, že teď se vyfotím po 2 letech zase úplně pořádně.
0: Astrofotograf Jakub Kuřák byl hostem Odpoledního plusu. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
9: Díky, naschánou.
10: Radioservis představuje
11: audioknihu Pastvina zmizelých.
12: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
11: Kam se poděli?
13: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
11: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
14: Je to pěkně zamotaný.
11: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Tolik tedy Odpolední plus. Za celou směnu, za vaši pozornost, děkuje od mikrofonu Šárka Feniková.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas plus. Zprávy.
2: Ministerstvo průmyslu a obchodu chce v příštím roce investovat nejvíce do hospodářského růstu. Díky státní podpoře stoupl počet studentů nelékařských zdravotnických oborů. Rakouská armáda vydala varování před špionáží. U Zpráv plusu vás vítá Marie Jakšičová. Stát má v příštím roce masivně investovat do hospodářského růstu. Má to být hlavní částí rozpočtu pro ministerstvo průmyslu a obchodu, řekl jeho šéf Karel Havlíček z ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou. Přislíbený rozpočet má taky zohlednit převzetí poplatků za obnovitelné zdroje. Šetřit chce naopak Havlíček na provozu úřadů. Teď k jednání o státním rozpočtu dorazil za ministryní Schillerovou šéf ministerstva zahraničí Petr Macinka z motoristů. Počet studentů oboru Všeobecná sestra díky státní podpoře stoupl o 40%. U dalších nelékařských oborů vyrostl počet studujících o 30%. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Program na navýšení nelékařských zdravotnických oborů spustila loni minulá vláda. Celkem 12 let podpory má stát vyjít na 12,8 miliard korun. Ministr zdravotnictví Vojtěch chce do budoucna navýšit i počty studentů stomatologie.
15: Plánujeme i další projekty v tomto směru, hlavně v oblasti stomatologie, protože i stomatologové, který se tento program netýkal, tak nám stárnou a vidíme, že vlastně stomatologická péče je také potřeba zajistit její dostupnost do budoucna a tu generační obměnu.
2: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby v budoucnu nebyly speciální podpůrné programy potřeba. Chystá novelu vysokoškolského zákona tak, aby stát mohl poptávat otevření potřebných oborů přímo od škol. Se změnou počítá od roku 2028. Na autobusové zastávce využívané zaměstnanci Ruskem okupované jaderné elektrárny v Záporoží vybuchl dron. Zemřel 1 člověk. Dalších nejméně 15 lidí je zraněných, z toho 3 vážně. Uvedla to Mezinárodní agentura pro atomovou energii s odkazem na ruské vedení elektrárny. Informovala také o útocích v průmyslovém areálu. Žádné ohrožení jaderné bezpečnosti ale nebylo hlášené. Rusko záporožskou jadernou elektrárnu obsadilo z kraje invaze na Ukrajinu před 4 lety. Obě strany se od té doby vzájemně obvinují z útoků na zařízení.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Rakouská armáda varovala své vojáky před 20 údajných ruských špionů. Podle listu Der Standard jim rozeslala seznam 21 lidí, kteří v zemi působí v diplomatických funkcích a podle dostupných informací mohou mít vazby na ruské tajné služby. Vojáci mají nahlásit, pokud je někdo z nich v minulosti kontaktoval.
16: Upozornění dostali také zaměstnanci ministerstva obrany i všech zhruba 23 tisíc příslušníků aktivních záloh. Armádní kontrarozvědka chce zjistit, jestli se některý z podezřelých nepokusil od vojáků získávat informace. Seznam vychází z investigace ruského nezávislého média Proekt, které popsalo možné vazby 21 diplomatů na ruské tajné služby. Opozice teď žádá, aby vláda ve Vídni nové podezření důkladně prověřila a případně vyvodila důsledky. Deník Der Standard připomíná, že od začátku ruské agrese na Ukrajině rakouské úřady už kvůli bezpečnostním výhradám odmítly vstup nebo akreditaci zhruba 70 ruským diplomatům. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Dobrovolníci a bezpečnostní složky z moře u libyjské metropole Tripolisu za poslední dva dny vytáhli těla 9 migrantů. Převrhla se s nimi loď, informovala o tom organizace Červený půlměsíc. Loď původně vezla 19 lidí. Úřady tak předpokládají, že mohou objevit ještě další oběti. Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně ušetří více vody. Ve spolupráci se startupem Next Drop ze Západočeské univerzity mohou díky digitalizaci zahradníci přesněji řídit zavlažování celé zahrady. Získaná data využijí také vědci a studenti.
17: Návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, spousta zkušeností, ale i spousta technologií.
18: Říká ředitel Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity Michal Pavlík. Digitalizace má především zefektivnit hospodaření s vodou, vysvětluje František Mach ze startupu Next Drop.
19: Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
18: Systém o zahradě dlouhodobě sbírá cenná data.
19: Výzkumníci můžou přímo ty data využívat v rámci svého výzkumu.
18: Zahrada podle vědců nejen sníží spotřebu vody, ale i ušetří čas zahradníkům a zlepší péči o rostliny. Marek Gensel, Český rozhlas.
2: Jak to vypadá na silnicích? Na okruhu jsou fronty před Ořechem od dálnice D5 z 22. kilometru směrem na letiště od Lohkova z 15. kilometru. Je to v obou směrech na 15:15. Jinak jsou kolony v ulici k Barandovu, na jižní spojce ve Vilznově nebo v Českobrodské směrem z centra. Dobře dojďte. Čekejte zataženo a déšť, silnější srážky přijdou k večeru, v noci ale zase utichnou stejně jako mírný vítr. Teploty jsou teď kolem 20 a klesnou v noci až na 12 stupňů. To bylo ze zpráv vše, teď pokračuje 20 minut Radiožurnálu.
20: Kraje podle premiéra Babiše nedostanou příští rok na opravy silnic ze 2. a 3. třídy ze státního rozpočtu ani korunu. Vystačí se s vlastními rezervami, jak se k situaci staví Asociace krajů. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je hejtmanka Středočeského kraje za STAN Petra Pecková. Dobrý den.
21: Hezký den a děkuji za pozvání.
20: Rozhovor natáčíme hodinu před vysíláním. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že kraje příští rok nedostanou ze státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. Co to znamená pro váš kraj?
21: No, je to samozřejmě absolutně fatální, protože ten náš kraj má absolutně nejhustší síť silnic ze všech krajů České republiky, celkem 8700 kilometrů silnic 2. a 3. tříd. K tomu máme zhruba 1871 mostů, což je více než 10% ze všech mostů, o které se kraje v České republice starají. Navíc my tu silniční síť máme i s největší intenzitou dopravy, takže protože jsme tranzitní kraj, takže nejvíce vlastně degraduje a nejvíce se o ní musíme starat. Takže zatímco některé kraje říkají, že dávají do silnic třeba 120 milionů, tak my dáváme ročně do silnic zhruba 6 miliard. Dáváme vlastně víc než 1 miliardu na velkoplošné opravy, více než 1 miliardu na opravy po zimě, další běžné úpravy a údržba vyjde asi na 1,5 miliardy a ten zbytek do těch 6 miliard jsou peníze, které jsou většinou na ty velké stavby, jako jsou obchvaty, nové mosty a tak dále.
20: Takže jaká pro nás část našeho rozpočtu fatální. To je?
21: Je to obrovská část našeho rozpočtu, protože lidé sice velmi často říkají, váš rozpočet je 54 miliard, 55 miliard, ale to jsou průtokové peníze. Ty peníze jdou ze státu přes kraje rovnou třeba do škol na platy učitelů nebo do sociálu na platy sociálních pracovníků, ale to, s čím ten kraj opravdu skutečně může hospodařit, je u nás kolem 15 miliard a jak říkám, kolem zhruba 6 miliard dáváme do silnic. Samozřejmě jsou v tom nějaké i dotační peníze třeba z Evropské unie.
20: Babiš argumentuje tím, že regiony mají na účtech na opravy peněz dost z rozpočtového určení daní. Je to tak?
21: No, samozřejmě to tak vůbec není a mně to přijde úsměvné, protože nám je vyčítáno, že máme na účtech hodně peněz, ale tady je nějaký zákon, ten zákon se jmenuje o rozpočtové odpovědnosti územně samosprávních celků a pak, když se tenhle zákon nezmění, tak my se musíme chovat tak, jak se chováme. Není to tak, že sedíme na stovkách miliard jen tak pro radost, ale ty zůstatky na účtech nejsou volné peníze, zahrnují prostředky, které jsou vázané vázané, třeba vázané na rozestavěné akce, na předfinancování třeba projektů z Evropské unie, nebo jsou to právě ty průtokové peníze, které máme třeba chvíli na účtech, ale musíme je v nějakém termínu poslat zpátky. Pokud je konkrétně o Středočeský kraj, tak pak na účtech opravdu nemáme žádné volné úspory. Jsou to právě peníze, které jsou vázané na rozjeté nebo už vysoutěžené investiční stavby nebo právě na povinné spolufinancování evropských projektů. A to, co je taky důležité, my jako kraje samozřejmě řešíme nějakou krizovou připravenost, řešíme opravdu stavy krize, ať to jsou povodně, ať to jsou opravdu, jako byl třeba covid nebo válka na Ukrajině a s tím spojená migrační krize, ať to jsou mimořádné události. A my na ty krizové stavy musíme mít ze zákona rezervy, to je povinnost krajů. Takže to není tak, že bychom ty peníze měli na účtech jen tak prostě zbůh darma. Navíc se teda ještě nehovoří vůbec o tom, že ten trend se v posledních letech otočil a že v roce 25 kraje naopak už hospodařili se schodkem 1,6 miliard a dokonce 8 z těch 13 krajů skončilo v deficitu a investovali opravdu rekordních téměř 51 miliard korun. A bylo to poprvé po letech, co se snížily úspory a co se investovalo dokonce podle metodiky ministerstva financí asi o 4,3 miliardy víc, než činil vlastně ten investiční potenciál krajů. Takže sáhly si kraje do rezerv.
20: Ministerstvo dopravy tvrdí, že kraje letos dostanou více než 4 miliardy korun na konkrétní dopravní projekty. Peníze na opravy jsou ale podle ministerstva nenárokové, což je pravda.
21: To je pravda a to tak bylo celou dobu, ale stát před mnoha lety předal ty silnice druhých a třetích tříd krajům opravdu v hrozném stavu s obrovským vnitřním dluhem. Existuje asociace správ a údržeb silnic vlastně všech krajů z celé České republiky a ty definovaly, že mezi lety 2021 až 2025, ta data jsou trošku starší, by měly kraje investovat do silnic zhruba 275 miliard, aby ty silnice udržely ve stavu, kdy nebudou se zhoršovat, ale naopak, kdy se dostanou do stavu, který by byl optimální. Jenom my za Středočeský kraj jsme říkali v roce 2023, že bychom do roku 30 měli investovat 172 miliard, abychom snížili vlastně ten vnitřní dluh, se kterým jsme ty silnice dostali a který na těch silnicích je a abychom ty silnice významně posunuli k lepšímu. To jsou obrovské peníze. A já musím říci, že vlastně jako teď se bavíme o tom, že nedostaneme právě peníze na ty opravy, že jsou nenárokové. Oni nenárokové byli vždycky, ale ten stát vlastně nám tím říkal, my vám s tím pomáháme, dali jsme vám ty silnice v nějakém stavu a my vás v tom nenecháme. A fungovalo to tak od roku 2015. Ano. Bylo to tak za předchozích fiolových vlád, Babišových vlád, za Fialovy vlády a dostali jsme zhruba jako kraje všechny kolem 4 miliard ročně. Nejméně jsme dostali za poslední rok Fialovy vlády 2 miliardy, ale také za první rok jeho vlády jsme dostali rekordních 6 miliard, což se vyrovnalo, takže kolem těch 4 miliard ročně. Letos je to opravdu čistá nula poprvé. A to, co jste zmínil a v čem má stát pravdu, že nám dává peníze na takové ty konkrétní stavby, tak to je pravda, ale to jsou stavby, které jsou projekty podle vládního usnesení, jsou to dlouhodobé projekty takzvaného národního významu a tam to jsou stavby třeba u nás ve Středočeském kraji, které podporují výstavbu dálnice D3, je to třeba obchvat Netvořic, Jesenice, obchvat Krněn, nebo potom to jsou stavby, které podporují dostavbu okruhu kolem Prahy, je to přeložka Brandýs nad Labem, přes Letice přeložka, anebo pak to jsou třeba stavby, které jsou kvůli stavbě elektrárny v Dukovanech, což je zejména u nás ve Středočeském kraji několik mostů, které musí být prostě robustní a opravené, aby po nich mohly jet ty těžké břemena.
20: No, odkud se vlastně dostávají prostředky do Státního fondu dopravní infrastruktury?
21: No a to je právě to, co mi přijde vlastně na tom jako vlastně absolutně jako nejskandálnější, že si myslím, že po těch regionálních silnicích jezdí nejvíce právě staří lidé, kteří žijí v regionech, kteří třeba ne úplně si kupují dálniční známku, nejezdí po dálnicích, protože už z toho třeba mají obavu, ale současně využívají velmi hustě tu svoji síť regionální na dopravu do k lékaři, do nemocnic, do zaměstnání, do škol a tak dále. Ale tyhle všichni vlastně si kupují benzín, kupují si naftu, aby jim ty auta jeli, a právě z toho putují ze vlastně daní, putují tyhle ty peníze z minerálních olejů, daň vlastně je to z minerálních olejů, tak putují do státního fondu dopravní infrastruktury, tak je tam nejenom daň z minerálních olejů, ale je tam také silniční daň a samozřejmě i silniční daň ty lidé platí. Takže si myslím, že pak vlastně z těch peněz jenom investovat do těch velkých staveb typu dálnice mi přijde strašně nefér, protože my tu síť regionální vlastně udržujeme, ty daně se z toho vybírají, ale současně pak my nedostáváme ani korunu.
20: Asociace krajů bude podle jejího předsedy Radima Holiše za ANO téma financování oprav silnic druhé a třetí třídy probírat na svém jednání v polovině září. Čeho chcete dosáhnout?
21: Já si myslím, že už nedosáhneme ničeho. My jsme se o těch silnicích bavili opravdu už mnohokrát, téměř pokaždé. Napsali jsme jako asociace krajů dopis panu ministrovi dopravy a je to vlastně poprvé, co ministr dopravy nám napsal, že žádné peníze nedostaneme. Předchozí ministr dopravy, pan Kupka, třeba říkal, my ty peníze pro tento rok nemáme, ale já se pokusím udělat maximum pro to, abychom vám alespoň něco dali, když dojde k nějakému přebytku a třeba se nějak ta státní stavba nestihne třeba včas, protože se nevysoutěží nebo tam bude napadení soutěže třeba k úhozu a tím pádem ty peníze prostě alokované třeba zbydou, takže půjdou do regionu a to se také stalo a proto jsme dostali ty 2 miliardy a teď je to vlastně opravdu poprvé nula a vlastně už to potvrdila i paní ministrině Schillerová, která řekla, že kraje mají peněz dost, ať si to zaplatí sami, potvrdil to ministr premiér Babiš, že nedostaneme ani korunu a je to vlastně vtipné, protože když jsme dostali nejméně ty 2 miliardy, tak tehdy moji kolegové hejtmani za ANO strašně křičeli, že je to totální rezignace na stav silnic, že je to kudla do zad krajů. Pamatuju si, že Ladislav Okleštět, hejtman Olomouckého kraje, řekl, že tohle už je moc, že Fialova vláda se rozhodla hodit kraje přes palubu. Nejlepší byl Karel Havlíček, místopředseda ANO tehdy, který označoval vlastně ty 2 miliardy za likvidační krok pro regionální rozvoj, argumentoval tím, že vláda Petra Fialy vlastně systematicky podceňuje sekundární železniční síť na venkově a v menších obcích na úkor těch velkých infrastrukturních projektů a dnes vlastně mluví, ale úplně opačně.
20: Petra Pečková, hejtmanka Středočeského kraje za STAN, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Například Ústecký kraj nahradí příspěvek od státu na opravu silnic z vlastních rezerv. Jak si poradíte vy?
21: Tak nám nezbývá také nic jiného, než to udělat jako z vlastních rezerv, ale ono, když ten kraj řekne, nahradíme to z vlastních rezerv, tak to znamená, že to prostě někde musí vzít, protože ty kraje samozřejmě mají řadu dalších povinností. Z vlastních rezerv to také mohou nahradit nejlépe ty kraje, které mají nejvyšší úspory třeba na obyvatele, což je Vysočina, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj, což jsou kraje, které mají vlastně nejvyšší příjmy na obyvatele podle stávajícího rozpočtového určení daní, které je pro nás jako pro Středočeský kraj opravdu velmi nevýhodné, velmi diskriminační, zatímco právě Jihomoravský, Středočeský nebo Ústecký kraj mají ty úspory na hlavu a i příjmy na hlavu nejnižší, protože fakt je to pro nás nespravedlivé. Ale my jako kraje zřizujeme samozřejmě řadu dalších věcí a služeb, které čerpají občané. Jako Středočeský kraj provozujeme 5 nemocnic, 110 středních škol, máme třeba 60 domovů pro seniory a různé sociální služby. Máme 14 dětských domovů, máme 5 dětských center pro zdravotně postižené, většinou opuštěné děti, muzea, galerie, máme ty silnice, máme mosty, jak jsem říkala, ale také vypravujeme jako Středočeský kraj denně 15 600 spojů veřejné dopravy. A na to prostě musíte mít peníze. A když vezmeme z toho rozpočtu, a tohle všechno platíme z těch 15 miliard, které vlastně máme. A když z toho rozpočtu vlastně něco vypadne, to znamená, přijdeme o peníze na silnice, no tak to musíme vzít někde jinde. Tak třeba neopravíme střední školy nebo prostě nepostavíme další pavilony nemocnice. To jsou jednoduché kupecké počty.
20: Vy jste v úvodu řekla, že Středočeský kraj má síť silnic 8700 kilometrů, tedy nejvíce všech krajů. Z čeho vycházíte, když tvrdíte, že zrovna u vás jsou to komunikace s nejvyšší zátěží?
21: Jsou nejvíce dopravně zatížené, je na nich největší intenzita dopravy a největší hustota, to vyplývá z měření. Já jsem se snažila, když jsme v minulém funkčním období krajů nastavovali jako hejtmani ta kritéria, podle kterých bychom chtěli, aby se nově rozdělovalo vlastně rozpočtové určení daní, protože teď je to jenom procento, které je zafixováno od roku 2005, je to určité procento, které se po celých těch 20 let vůbec neměnilo, ale vlastně v těch krajích se úplně ten život změnil. Nám třeba přibylo ve středních Čechách 300 tisíc obyvatel, ale my stále máme peníze z roku 2005. Tak jsme se snažili nastavit nová kritéria. Máme jich zhruba asi 8. Je to počet třeba obyvatel, počet žáků středních škol, počet urgentních příjmů prvního typu v nemocnicích, výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby a je tam právě také počet kilometrů silnic. A já jsem se snažila tehdy tam prosadit, aby tam také byla vlastně jejich zátěž, jejich intenzita dopravy a že tam má vliv, přímý vliv na tu degradaci. A nepodařilo se mi to prosadit, protože to vlastně trápí jenom náš kraj, který je tím prostředním krajem a je transitní. A já to i chápu, že tehdy s tím kolegové nesouhlasili, protože ta kritéria musí být jednoduchá tak, aby ten stát je mohl každoročně vzít z nějakého třeba statistického úřadu nebo z nějakého prostě nástroje, který to dokáže počítat, každoročně aktualizovat a zrovna ta hustota a intenzita dopravy není prostě takhle jednoduše spočítatelná. To se počítá prostě v podstatě téměř ručně prostě takovými těmi lidmi, kteří sedí na silnicích a samozřejmě dělají čárky a nebo někde se to počítá třeba elektronicky.
20: Na Facebooku jste napsala, že ročně musíte opravit aspoň 500 kilometrů, abychom si toho vůbec všimli. S jakým rozsahem oprav tedy počítáte v příštím roce?
21: No, je to tak, že my jsme opravovali kolem třeba, rekordně jsme opravili za těch 5 let nebo 6 let, co jsem hejtmankou, 750 kilometrů silnic, jinak opravujeme těch 550, 600 kilometrů silnic. Teď opravdu jako budeme rádi, když opravíme 500 kilometrů. My máme fakt spočítáno, že musíme opravdu udělat nějakou intenzitu těch oprav, aby ti řidiči měli pocit, že kolem sebe vidí, že se něco mění. Současně jsme třeba rekordně opravili nejvíc 74 mostů ročně. Letos jich máme naplánovat 54, ale současně v budoucích letech určitě něco budeme muset v čase odložit nebo prostě neopravovat. Zatím to, co jsme si říkali, že jsou věci, které jsou připravené, jsou to stavby, které jsou vysoutěžené, máme na ně uzavřené smlouvy s dodavateli, kde je teda samozřejmě připomínka, že budeme stavět, až budeme mít finanční prostředky a ty nám chybí, tak to je třeba například rekonstrukce silnice Řevnice Vyžina nebo rekonstrukce silnice Sadská Milči, Jažlovice, průtah Stochovem nebo spojka pod dálnicí v Průhonicích. A takhle bych mohla prostě pokračovat. Těch silnic jsou prostě opravdu jako desítky. My máme takovou tabulku a tam je vlastně prioritizace těch silnic. Měříme vlastně jejich degradaci, postupují v té tabulce jako k té opravě podle priority, jestli právě máme vysoutěženo, jestli máme stavební povolení, v jakém stavu jsou a tak dále. No a tam jich je celá řada, které bychom udělali, ale nemáme na ně teď peníze.
20: A co by znamenalo, kdyby stát nepřispěl na opravy silnic druhých a třetích tříd ani v příštích letech?
21: No, jako pro nás, jako Středočeský kraj, by to byla fakt fatální sekera do rozpočtu. Jihomoravský kraj to spočítal za funkční období Babišovy vlády na 1,5 miliardy, u nás by to bylo ještě více. V okamžiku, kdy byl ten příspěvek 6 miliard, tak my jsme z něj jako Středočeský kraj měli asi 1,4 miliardy, u 4 miliard jsme měli kolem 700 tisíc a když bylo nejméně 2 miliardy, tak jsme dostali 340 milionů. Takže u nás by to znamenalo prostě řádově nějakých jako třeba 6 miliard, 7 miliard prostě za to funkční období, podle toho, jestli bychom teda počítali, že bychom měli dostávat 6 nebo 4 miliardy. Je to opravdu jako obrovský výpadek, ale na druhou stranu, víte, ono, kdyby to byl jenom výpadek ze strany těch silnic, ale ono se toho plánuje mnohem více. Mm-hmm. Plánuje se například to, že na nás uvalí stát DPH na doplatky kompenzace provozovatelům nebo ano. provozovatelům veřejné dopravy, protože každý kraj vlastně provozuje veřejnou dopravu a jednou za rok doplácí těm dopravcům prostě do těch skutečně vynaložených nákladů nějaký doplatek a ten dosud nebyl zatížen DPH. A pak, když bude zatížen DPHčkem, tak ten stát si z krajů stáhne 11 miliard a to pro nás bude absolutně fatální. Absolutně. A
20: to je téma, kterému bychom se rádi věnovali hned v následujících minutách. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s hejtmankou Středočeského kraje za STAN Petrou Peckovou. Ministryně financí Alena Schillerová si nechává zpracovat analýzu dopadů zavedení daně z přidané hodnoty na kompenzace dopravcům ve veřejné dopravě. Ta změna, kterou přinesla novela zákona o DPH z roku 24, má nastat v roce 28. Tak vy už jste to řekla, jak by DPH na veřejnou dopravu dopadla na kraj, jako je ten váš?
21: No, dopadlo by opravdu jako tristně. Je pravda, že to bylo schváleno za minulé vlády, kdy se do poslanecké sněmovny dala vlastně nějaká novela zákona, která měla ale v podstatě sladit a zharmonizovat ty daňové zákony u nás ze zákony Evropské unie. A v nich je tedy v té Evropské unii je přímo uvedeno, že se to nemusí vztahovat na služby, které jsou veřejné. To znamená, že se to nemusí vztahovat na právě veřejnou dopravu.

0: Ale na tom je vtipné, že vlastně třeba v Polsku už existuje rozsudek polský, který už potvrdil i Evropský soudní dvůr a který právě říká, že se to nemusí uvalit to DPHčko na ty veřejné služby. A my jsme na to upozorňovali už na jednání, které bylo mezi asociací krajů a vládou v březnu tohoto roku a bylo nám slíbeno, že paní ministrině a její lidé nastudují ten rozsudek a že určitě udělají maximum pro to, abychom to neplatili a teď je, bych tak řekla, trend úplně opačný a myslím si, že to na nás jednoznačně uvalí.
1: No ale jak jsme řekli v úvodu, tak teď má probíhat analýza podle výsledků a následného vyhodnocení těch rozpočtových dopadů se ministryně financí rozhodne. Budete se snažit její rozhodnutí nějak ovlivnit?
0: No určitě se budeme snažit to rozhodnutí ovlivnit, protože to by byla sekera třeba pro Středočeský kraj v částce 1,4 miliardy. A to je prostě naprosto šílené. My jsme hned po ministerstvu dopravy největší objednavatel železniční dopravy v České republice a absolutně největší objednavatel autobusové dopravy. A ten doplatek roční, který my máme, je 4,5 miliardy a ten uvalit 21% DPH prostě to je fatální. A jako když spočítám už ty další jako balíčky a další dárečky, které jsme od ledna od téhle vlády dostali, tak my v tom jsme už teď zhruba za minus 4 miliardy z těch 15 miliard. Takže já nevím, jestli tím má pan premiér Babiš jako za cíl oslabit absolutně jako ty služby a vliv krajů a abychom se stali závislým na jeho rozhodnutí a chodili někam jako žebrat, ale on by se měl uvědomit a celá vláda uvědomit, že kraje jsou právě ti prostřednictvím, kterých občané čerpají ty základní služby.
1: No a co by to znamenalo zavedení DPH na dopravu, tedy na tu veřejnou dopravu? Zdražilo by to jízdné?
0: No, zase opět, v okamžiku, kdy se zavede DPH na veřejnou dopravu, tak nám nezbývá moc možností. My buď můžeme ty peníze vzít odinut, to znamená vzít je ze sociálních služeb, vzít je ze zdravotnictví, vzít je ze středních škol a tak dále, nebo z těch silnic, kde už je nemáme, nebo můžeme tu jízdné zdražit, a nebo můžeme snížit spoje, prostě zrušit některé spoje, nebude jich jezdit tolik, jak já říkám, vypravujeme jich denně 15 600 a když nějaký spoj náhodou zrušíme, protože v něm třeba jezdí málo cestujících, tak samozřejmě ti, kteří jím zrovna jezdí, tak nejvíc křičí. To znamená, jako nejsou to populární kroky a už vidím, jak pan premiér Babiš bude říkat, jo, to poděkujte krajům, teď oni vám zdražili jízdné, to já vám dávám tady víc důchodu, já jsem vám zvýšil platy a tak dále, ale třeba teď i v sociálních službách, my máme nějakou síť sociálních služeb, která je zahrnutá vlastně v síti Středočeského kraje a my jenom posíláme ze státu prostřednictvím krajů peníze k těm sociálním službám. To jsou domovy seniorů, domovy pro Alzheimer centra a tak dále, domovy pro zdravotně postižené a tak dále. A my jsme požádali letos o 4,8 miliard a dostali jsme 2,8 miliard a 2 miliardy jsme nedostali a je nám teď slibováno, že možná se o tom ještě bude jednat, takže my jinak budeme muset vzít ty 2 miliardy také z rozpočtu Středočeského kraje a dát je vlastně těm zařízením, protože přece neřekneme, klidně si domovo seniorů zkrachněte a klienty puste domů, protože my nemáme peníze. Ale tohle jsou všechno dopady, které jdou opravdu na vrub krajů.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje za STAN. Děkuju, nashledanou.
0: Já děkuju a bude líp.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
3: Je 17.30.
2: Český rozhlas Plus.
3: Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO, s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Společně řešili rozpočet na příští rok. Potřebné finance teď s Schillerovou projednal také ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.

0: projektu, který plánuje získat peníze například prodejem nepotřebného majetku v zahraničí. Dále na jednání dorazí ministři školství, vnitra a zemědělství. Rusko obvinilo Británii z úmyslné eskalace války na Ukrajině. Moskva tvrdí, že Kyjev k útokům na Rusko používá v Británii vyrobené drony. Kreml z toho podle své ambasády v Londýně chce vyvodit důsledky. Británie původ těchto dronů nepotvrdila. Premiér Andy Burnham ale Ukrajinu ujistil o své podpoře s tím, že Londýn stojí pevně po jejím boku. Ceny ropy dnes na světových trzích rostou a pohybují se poblíž nejvyšších hodnot od konce července. Děje se tak v návaznosti na to, jak se vzdaluje naděje na dohodu o ukončení války na Blízkém východě, uvedla to agentura Reuters. Irán oznámil, že zaujme více konfrontační postoj, přičemž Spojené státy vyloučily prodloužení dohody o porozumění, na níž stálo dosavadní příměří. Českým nemocnicím stále chybí krev od dárců. Už od minulého týdne proto vyzývají, aby se přihlásili noví dárci. Těm stávajícím chodí upozornění, pokud je jejich krevní skupina v nedostatku. Darovat lze od 18 let, pokud je člověk zdravý a neléčí se závažnějšími onemocněními. Nejvíce teď chybí krev skupin A a 0. V Kongu už je přes 5 000 nakažených ebolou, uvedla to regionální pobočka Světové zdravotnické organizace. Je to nejhorší taková epidemie v historii Konga. Od jejího začátku tam zemřelo přes 2300 lidí. Současné šíření nemoci způsobila varianta viru Bundikbuyo, proti kterému zatím neexistuje schválená vakcína ani konkrétní léčba. Smrtnost je kolem 25 až 90%. Archeologové pod vedením vědců ze Západočeské univerzity v Plzni zkoumají svatyni nedaleko obce Chleby na Nymbursku. Přes 6 500 let sloužila jako rituální centrum spojené s pohyby slunce a měsíce. Teď zjistili, že jde o jeden z nejstarších monumentů ve střední Evropě, o 1000 let starší než britský Stonehenge. A popová legenda Madonna má 11 nominací na hudební ceny MTV Video Music Awards. Předběhla tak Taylor Swift, která má nominací 9. Ceny mohou získat i zpěvačky Ariana Grande nebo Sabrina Carpenter. Slavnostní udílení MTV Video Music Awards bude 27. září v Los Angeles. Teď pozor na Pražském okruhu, tam jsou fronty před Ořechem, je to v obou směrech na 15 minut, v ulici k Barandovu se jede krokem od akvaparku, tam je to na 15 minut a dále jsou kolony na jižní spojce směrem na Černý most, tam zpomalíte u Spořilova k Průmyslové, je to na 15 minut a navíc v koloně u sjezdu na Zahradní město řeší nehodu. Dobře, dojďte. Večer bude zataženo a místy pršet, ojediněle čekejte i silnější srážky, v noci ale zase utichnou stejně jako mírný vítr. Teploty budou v noci 16 až 12 stupňů, na horách kolem 11. Zítra čekejte zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno. Ojediněle v severní polovině území počítejte s přeháňkami, výjimečně s bouřkami. Nejvyšší teploty budou zítra 23 až 27 stupňů. Takové byly zprávy, teď pokračujeme reprízou dnešní Osobnosti Plus.
1: Čínská strategie má být vítězství bez války. Proč se tedy Peking tak intenzivně na válku připravuje? Čína má dnes druhé nejvyšší vojenské výdaje na světě. Za rok 2025 se odhadují na zhruba 340 miliard dolarů. Od nástupu Xi Jinpinga se oficiální obranný rozpočet téměř zdvojnásobil a Čína dál rozvíjí hypersonické zbraně, vojenskou umělou inteligenci i schopnost působit daleko za svými hranicemi. Sinolog Martin Hála, zakladatel projektu Synopsis v Osobnosti Plus, právě teď. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
3: Osobnost Plus.
1: Tak, jak už jsem řekla, pane Hálo, Čína dnes investuje do zbraní mnohem více, než tomu bylo v minulosti. A já se ptám, proč, když takový mírotvorce je ten Čína, že v uvozovkách?
2: Tak já myslím, že bychom asi měli maličko upravit tu úvodní premisu, že Čína tradičně dává přednost vítězství bez zbraní. Já myslím, že je to spíše tak, že v tom tradičním čínském strategickém myšlení, které do velké míry ovlivňuje i to dnešní, tak se spíše preferuje vítězství bez boje, což neznamená automaticky bez zbraní. Naopak ty zbraně jsou tam nutným předpokladem toho vítězství bez boje, protože ten, kdo jaksi mohutně zbrojí a může demonstrovat moc a sílu a připravenost na válku, tak samozřejmě může tady těch zbraňových systémů, které má k dispozici, použít k zastrašení protivníka, vlastně k navození takového dojmu, že to vítězství Číny v případném konfliktu by bylo nevyhnutelné a že je lepší to vzdát bez boje. Takže to je vlastně jako takový nutný psychologický předpoklad toho základního konceptu.
1: Ale dál jedou po té ekonomické linii primárně a tohle tedy, jak jste řekl, je jen odstrašující nástroj.
2: Ano, ano, přesně tak. Jako, kdybychom se to chtěli nějak znázornit, tak se můžeme podívat na ty konflikty, které teď s železnou pravidelností probíhají v Jihočínském moři, tady v té jeho části, které na Filipínách se říká Západofilipínské moře, kde Čína demonstruje jaksi vyspělou námořní techniku. Má tam nejnovější, nejmodernější lodě pobřežní stráže. Ale když pak dojde ke konkrétnímu konfliktu, tak většinou se odehrává mačetami, noži, vodními děly, v jednom případě dokonce použili čínští vojáci kopí. A to myslím, že docela dobře ilustruje celé to myšlení. Je třeba ten konflikt držet jaksi těsně pod úrovní propuknutí nějakého kinetického střetu, protože to by samozřejmě vedlo k nějaké úplně jiné eskalaci.
1: Jinému typu války. Co na to čínští vojáci, jenom pro zajímavost jsem si představila, jak za zády mají armádu super vybavenou nejlepšími zbraněmi a pak jim dají do ruky kopí a řeknou jim běž.
2: No, tenhle konkrétní případ, který se týkal nikoliv regulární armády, ale čínské pobřeží hlídky, což de facto je dneska taky součást armády, kterou Čína používá k podobným operacím. A při tom konkrétním konfliktu potom asi vezmete, když nemůžete použít ty supermoderní zbraně, tak vezmete to, co máte při ruce.
1: Já jsem udělala takovou porovnávačku, kolik ty jejich roční výdaje reprezentují v jiných zemích a je to opravdu, zdá se to, docela šokující číslo, protože to jsou vlastně tři české státní rozpočty celé. Já vím, že je hodně, ale i tak existují vůbec nějaké zbraně, které tahle jaderná velmoc by neměla k dispozici?
2: Tak zase možná bychom měli tu otázku maličko přeformulovat, protože Čína samozřejmě má k dispozici nejrůznější zbraňové systémy, má mezikontinentální balistické střely, jaderné hlavice, různé prostředky ke kybernetické válce, zapojuje umělou inteligenci, jak jste zmínila a podobně. Ale v současné době ten charakter války se velmi dramaticky mění, tak říkajíc před očima. Když se podíváme na Ukrajinu, tak tam vlastně během 4 let došlo k přechodu mezi několika různými typy válek, od té počínající tankové války přes tu dělostřeleckou až k té současné dronové a elektronické. A ta situace se dále vyvíjí. Jo? Čili tady myslím, že asi ani nejde o to, jestli máte, nebo kolik máte zbraní ve svém arzenálu, ale zda v tom arzenálu máte vhodný typ zbraní a vhodnou taktiku pro nějaký konkrétní scénář konfliktu, který by se mohl odehrát.
1: Tak tam přesně měla směřovat má další otázka, totiž na jaký typ války se vlastně Čína připravuje?
2: No, ten bezprostřední konflikt, který hrozí, tak je samozřejmě v tajvanské úžině, případně v Jihočínském moři a možná ve východočínském moři s Japonskem, ale ten úplně jaksi nejbezprostřednější a ta varianta, o které se nejvíc diskutuje, tak je případný konflikt s Tajvanem. Ale zase, jak by vypadal takový konflikt? Mohla by to být jako přímočará invaze, mohla by to být nějaká blokáda, mohla by to být kombinace všech těchto vojenských prostředků s nějakým ekonomickým a politickým tlakem, což je nejpravděpodobnější. To za prvé, čili tam máte, jak si ten scénář je velmi složitý. A navíc je velmi pravděpodobné, že ten konflikt by asi nezůstal na bilaterální rovině, ale velmi rychle by eskaloval do nějakého regionálního, možná globálního konfliktu.
1: S účastí Američanů.
2: S účastí Spojených států a nejen Spojených států, ale i jejich spojenců v oblasti, jako je třeba Japonsko. Jo? Čili tam zase ta eskalace, myslím, velmi komplikuje ty možné scénáře vývoje takového konfliktu.
1: A myslíte si, že v tuhle chvíli je ta čínská armáda bez ohledu teď na ty dopady všude kolem, ale by byla schopná porazit i Američany na Tajvanu?
2: Tak k tomu existuje celá řada válečných her a různých simulací. CSIS, Center for Strategic and International Studies, ve Washingtonu jich provedl dokonce celých 24, kde tady počítali hlavně se scénářem přímé čínské invaze na Tajvan. A podle většiny těch scénářů, pokud by Američané reagovali pohotově, tak by se čínské lidově osvobozenecké armádě ta okupace Tajvanu nepodařila, ale došlo by na obou stranách k obrovským ztrátám a patrně by to zdevastovalo tajvanskou ekonomiku s dalšími důsledky pro ekonomiku světovou, protože Tajvan je samozřejmě klíčový bod v těch mezinárodních dodavatelských řetězcích.
1: Pardon, platí tedy, že Čína, dokud bude Tajvan bekován Američany, takže si nedovolí opravdu vážně okupovat, zautočit?
2: No, tajvanská bezpečnost samozřejmě do velké míry závisí na podpoře Ameriky. To je jaksi jednoznačné, je to dlouhodobá situace, ale jak víme, tak Spojené státy mají vůči Tajvanu stále ještě tu politiku strategické ambivalence, nejednoznačnosti. Čili tam je to jaksi na úrovni psychologie. Jako zasáhne Amerika, nezasáhne Amerika, nikdo neví.
1: Taková hra. Mentální hra.
2: Přesně tak.
1: A na druhou stranu, když víme, že teď od Trumpova nástupu v Bílém domě, tak je Čína vlastně rival pro Ameriku číslo jedna. Ani se tím ten Trump netají. To znamená, že by Číňané byli asi neprozíraví, kdyby počítali s tím, že ta Amerika cukne o tamtud, ne?
2: A naopak. Já myslím, že obě strany jsou si vědomy toho, že ty scénáře, možná scénáře případného konfliktu mezi těmi dvěma hlavními geopolitickými rivaly, jsou nejasné a nezřetelné. Obě strany si to uvědomují a jsou velmi opatrné ve vzájemném přístupu a z toho vlastně pramení ten jaksi vnější detant, který teď probíhá mezi Čínou a Spojenými státy, pokud to tady můžeme vůbec takhle nazvat. Každopádně obě ty strany, myslím, že by se zdráhaly učinit nějaké ukvapené kroky.
1: Víte, zbraně jsou jedna věc, a teď mluvím o té straně Číny samozřejmě. Zbraně jsou jedna věc, ale schopnost použít ty zbraně je věc druhá. Jak doopravdy dobrá je čínská armáda v tuhle chvíli?
2: Tak to je zase otázka, na kterou se těžko hledá odpověď. Je pravda, že čínská lidově osvobozenecká armáda nebyla v aktivní vojenské situaci skoro půl století, tedy
1: od
2: roku 79, od té pohraniční války s Vietnamem. Vzhledem k tomu, že se ta válka, nebo ty scénáře války a ta technika války, celý ten warfare tak dramaticky mění, tak vlastně předchozí zkušenosti asi jsou méně relevantní, než byly dříve. Dokonce možná můžou být v některých případech na překážku, protože, jak už se říká, řada generálů má tu tendenci bojovat ty minulé války, že jo. Čili je to velmi těžké posoudit, ale myslím, že zajímavý úhel pohledu tady poskytuje stanovisko čínského vedení samotného, které očividně, nebo jmenovitě teda Xi Jinping, očividně příliš té své armádě nedůvěřuje, protože ji podrobuje neustálým čistkám. Vezměme třeba, že ten nejvyšší vojenský orgán v Čínské lidové republice, tedy Ústřední vojenská komise, jejíž současná podoba byla ustavena před 4 lety v roce 2022 se 7 členy, tak teď má členy 2, tedy Xi Jinpinga samotného a jeho zástupce Zhang Chongmina, a všichni ostatní zmizeli, jsou vyšetřovaní a podobně.
1: Mimochodem, dělá to Xi Jinping kvůli tomu, aby mu nevyrostl nikde náhodou konkurent, myslím ve vlivu samozřejmě a v moci, a nebo protože je ta armáda prostě korupčně prolezla?
2: Tak ta korupce je všudy přítomná, nejenom v armádě, tak je to systém jedné strany s absolutní mocí jedné politické garnitury a absolutní moc vede k absolutní korupci, to je všeobecně známo, čili ta korupce se netýká jenom armády, ale celé té společnosti, odtud tedy ty Xi Jinpingovy čistky, ale to je samozřejmě jenom jedna část z toho problému. Xi Jinping samozřejmě si vyřizuje i nějaké osobní účty, ale v tom případě vojenského velení je velmi pravděpodobné, že ty čistky představují určitou netrpělivost Xi Jinpinga s tím, jak se armáda připravuje na ty možné scénáře, možné úkoly, které ji stanoví, zejména na tu případné, jak to formulují v Čínské lidové republice, znovu sjednocení s Tchaj-wanem. Že tam Xi Jinping si to zjevně klade za svůj jaksi životní úkol, za svůj historický odkaz do budoucna, čili by asi rád nějakým způsobem tuhle situaci řešil během svých funkčních období, které zřejmě teď budou asi doživotní. Zřejmě se mu nezdá, že ta armáda dostatečně rychle postupuje v té přípravě na tenhle scénář.
1: Ale to je docela pikantní, že Xi Jinpinga trápí příprava na něco, k čemu sám není odhodlán, jako tak to působí.
2: No, já myslím, že z jeho strany to odhodlání bych asi nepodceňoval. Jak už jsem říkal, vidí v tom podle všeho svůj historický odkaz a dokonce se traduje, i když to nikdy není potvrzeno, že vlastně právě připojení Tchaj-wanu k Číně si zadal jako úkol, na jehož základě mu ti stařešinové komunistické strany povolili to prolomení těch limitů na počet mandátů předsedy čínského prezidenta, že jim slíbil, že když tady bude mít tu neomezenou moc, tak připojí Tchaj-wan k Číně.
1: Já vím, ale na druhou stranu on přeci dobře ví, že v okamžiku, kdyby začala realizovat tuhle operaci, takže jak jsme o tom mluvili, prostě tím to nekončí Čínou a Tchaj-wanem. Tam jsou Američané, tam přijdou Japonci, tam rozumíte, a do tohohle přece nebude.
2: No, Marx, Leninisté a Xi Jinping zejména jsou zpravidla velmi ambiciozní lidé, přesvědčené o nějaké železné logice dějin. A nejsem si zdali, jak si ta nejistota může sama o sobě odradit lidi, jako je právě Xi Jinping, od případné akce. Navíc, jak říkám, obě strany se připravují na ten konflikt, který by mohl vzniknout v budoucnu, někdy dokonce i v blízké budoucnosti. A ta situace neustále se mění, že?
1: Vy máte svůj soukromý odhad, v jaké pětiletce, řekněme, by k tomu mělo dojít.
2: Tak já neměřím čas na pětiletky. Žádný soukromý odhad nemám, respektive nějakého přesného odhadu bych se velmi obával, ale doufám, že to teda hned tak nebude. No.
1: Víte, když v okamžiku, kdy je ta čínská armáda už proto, že Číňanů je tolik, tak relativně velikánská, jdou tam takové obrovské peníze. Tak otázka dne je, má se Západ téhle vojenské síly bát už v dané chvíli?
2: Tak já myslím, že přinejmenším teda Spojené státy, které by asi nesly největší tíži toho případného konfliktu, tak berou Čínu, jak už jsme říkali, velmi vážně, velmi seriózně. Jestli se bojí, že tak strach je emoce, která se těžko měří, ale je jasné, že se na takový scénář do budoucna velmi pečlivě připravují. Já myslím, že zcela očividně se změnil jeden aspekt, že Čína pokročila natolik, že by jakákoliv vojenská aktivita Spojených států a jejich spojenců v západním Tichomoří byla velmi riskantní. Třeba ještě v roce 1996 během té takzvané třetí krize v tajvanské úžině, kdy tady Čínská lidová republika ostřelovala vody kolem Tchaj-wanu, aby ovlivnila výsledky prvních svobodných prezidentských voleb na Tchaj-wanu, tak tehdy stačilo, aby Clinton poslal jednu letadlovou loď s jejím doprovodnou skupinou do západního Pacifiku a Čína se stáhla. To myslím, že dneska už by se nestalo. Respektive, kdyby to Amerika udělala, ona by to asi neudělala, kdyby to udělala, tak by o ní mohla přijít, o tu letadlovou loď. Jo, čili ten přístup do západního Pacifiku určitě určitě se změnil.
1: Víte, co je zajímavé kolem Číny, a myslím, že v některé z osobností plus jsme o tom už spolu hovořili, že totiž s válkou natvrdo u té Číny prostě nikdo z lajků nepočítá. Jaderné zbraně a tak dále, to všechno máme spojené s Ruskem, protože vidíme, jak to umí používat. A vy jakoby naznačujete, že oni makají na tom, aby tu skutečnou válku případně byli schopni vést. Ale celý svět neustále ukolébán, jakože tam se vlastně nic neděje. Že?
2: Tak to je asi jako v zavedený psychologický mechanismus, dokud nejsme konfrontováni s nějakou nepříjemnou realitou, tak se ji samozřejmě snažíme vyhnout. Že? Tak před tou invazí na Ukrajinu asi taky moc lidí nepočítalo s tím, že by takovýhle na první pohled šílená situace mohla vzniknout. A tady je to, myslím, podobné, protože kdyby skutečně došlo k nějakému konfliktu mezi Čínou a Spojenými státy, tak zaprvé by to nebyl zase konflikt jenom těch dvou velmocí, ale zapojil by se do něj zpravidla, teda jako téměř jistotou vlastně celý svět.
1: Jestli by to stihnul.
2: A byl by potenciálně devastující nebo i fatální, že? Protože jeden z těch aspektů toho prudkého čínského zbrojení je změna nikoliv explicitní, ale implicitní jaderné doktríny Čínské lidové republiky. Jo, Čínská lidová republika má jaderné zbraně od roku 1964, ale až do Xi Jinpinga dodržovala doktrínu omezeného odstrašení a na nezautočení jako první. Měla relativně skromný arzenál, který měl sloužit jenom k tomu, aby odstrašil případného jiného jaderného útočníka. Ale v éře Xi Jinpinga ten jaderný arzenál velmi rychle roste. Teď se odhaduje, že Čína má nějakých 620 jaderných hlavic a do 2-3 let by jich měla asi 1000, což je stále jako hluboko pod
1: Amerikou a Ruskem.
2: Ano, ale blíží se tomu, je pravděpodobné, že Čína teda usiluje o nějakou jadernou paritu, jo? Což je jedna věc. Druhá věc je, že Čína není vázána žádnými těmi smlouvami o omezení jaderného zbrojení, které ještě dobíhají, když tak...
1: My už taky ne,
2: no, ale pořád jsou tam nějaké jednávací mechanismy mezi Ruskem a Spojenými státy, ale Čína toho není účastná. To je jedna věc. A druhá věc je, že to vlastně zásadně mění tu předchozí logiku toho jaderného odstrašení, kdy proti sobě stály dvě mocnosti, které měly v zásadě paritu. Jo, teď je tu třetí mocnost, která je rychle dohání. A navíc velmi intenzivně spolupracuje s jednou z nich. Čili z toho vyvažování dvoustranného, teď máme trojúhelník, který navíc není jaksi rovnoměrný. Jo.
1: Myslíte, že Čína je méně nevyzpytatelná než třeba Severní Korea, pokud jde o použití jaderných zbraní?
2: No, to asi je, protože Severní Korea je jaksi totální černá skřínka, že jo, v tomhle tom a její vedení, tam musíme teda pochybovat v některých případech o příčetnosti těch vedoucích představitelů. Čína je samozřejmě mnohem racionálnější, ale nevím, zdali nás to může uklidnit, protože i racionální jaksi předpoklady vedou k těm scénářům možného nebo velmi pravděpodobného střetu do budoucna.
1: Právě proto, že Čína má ten zálusk jakoby na další území, zatímco Severní Korea si sice už dekády sní o Jižní Koreji, ale všichni vědí, že k tomu jako nemůže dojít.
2: Ano, Severní Korea ostatně nedávno deklarovala, že Jižní Korea je cizí nepřátelský stát, takže zjevně o nějaké znovu sjednocení v úvozovkách neusiluje.
1: Sinolog Martin Hála je dnešním hostem Osobnosti plus. Vy jste zmínil Ukrajinu. Řekněte mi, jaký je optimální výsledek ruské agrese na Ukrajině pro Čínu?
2: Tak Čína především se snaží vyhnout nějaké katastrofální porážce Ruska a případnému kolapsu toho Putinova režimu.
1: To Západ taky.
2: To Západ taky, ale z jiných důvodů. Tam je tam samozřejmě jistá shoda v tom, že obě strany se bojí, že ten režim by se mohl náhle zroutit, ale tím to jaksi končí, tím negativním vymezením těch zájmů. Jo. Na Západě samozřejmě ten ideální scénář by byl, kdyby v Rusku byl nějaký demokratický režim, který by neohrožoval své sousedy. sousedy, což není úplně představa Čínské lidové republiky. Peking samozřejmě vítá to, že Rusko má ten potenciál udržovat pozornost a zaměstnávat Západ na té evropské hranici.
1: Čili Číně jde o to, aby Rusko zůstalo agresivním protipólem Západu, zatímco Západ chce Rusko bezpečné a rozhodně neagresivní.
2: Je to jiné Rusko, které chce Západ a které chce Čína, ale máte pravdu, že se shodují v tom, že obě strany si nepřejí totální chaos v zemi, která má nějakých 4,5 tisíce jaderných hlavic.
1: Podle toho, co říkáte, se zdá, že Xi Jinping je vděčný za Putina, který tak akorát je na té hranici, kde by nevyhrál a neprohrál. Je to tak?
2: Já myslím, že si tím má Putina přesně tam, kde ho chce mít. Čili vlastně jakákoliv změna v režimu nebo té stávající rovnováhy by asi nemusela být pro Peking úplně příjemná.
1: Myslíte si, že ten paradox v celém té oblasti, totiž, že Západ ani Čína si nepřejí kolaps Ruska, jak jsme to řekli. A to, kde se jakoby začínají rozcházet, to znamená hned po téhle hranici. Tam chceme Rusko takové, chceme takové. Takže povede k nějakému zvýšenému napětí Čína-Západ?
2: Já myslím, že je to jenom jeden z aspektů. To napětí je strukturální a mohli bychom říct přímo systémové. To poroste tak jako tak, protože ty dva politické systémy jsou v podstatě neslučitelné a na obou stranách panují jisté univerzalistické ambice. Tam prostě k nějakému setrvalému konfliktu, napětí dojde nevyhnutelně, teď jenom otázka, jakým způsobem se bude manažovat.
1: Cítí se Čína v daný moment tím jakoby absolutně nejsilnějším protipólem Západu? Cítí to tak? A žene jí to? Tohle je to, co žene Xi Jinpinga?
2: Tak já bych se nechtěl úplně vciťovat do psychologie generálního tajemníka Xi Jinpinga, ale myslím, že už to není jenom subjektivní pocit. Je to vlastně reálný fakt, že Čínská lidová republika je, ostatně je to deklarováno v celé řadě oficiálních dokumentů na té straně Spojených států a částečně teď i v oficiálních dokumentech Evropské unie, je jaksi bezprecedentní výzvou pro ten demokratický svět. Čili to je prostě objektivní fakt.
1: A teď máte pocit, že ten západní svět v čele s Amerikou, že umí v realitě něco efektivního dělat proti rostoucí moci Číny?
2: Tak Západ svojí neúplně promyšlenou politikou tu čínskou výzvu vlastně vybudoval, že za těch posledních několik desetiletí. Jako pozitivní fakt je, že si to konečně začal uvědomovat se značným zpožděním před zhruba necelými 10 lety a od té doby se s ním snaží nějak vyrovnat. Ale bohužel ta politika, která by měla vést k nějakému manažování toho vztahu s Čínou, je hodně křivolaká, mění se, není jednotná a to je ta největší slabina.
1: Máte pocit, že Donald Trump v Bílém domě Čínu posiluje nebo oslabuje?
2: Já myslím, že Donald Trump oslabuje ten stávající světový řád a zejména oslabuje tu demokratickou alianci nebo západní alianci, chcete-li, čímž teda objektivně vlastně nahrává Čínské lidové republice, protože tohle je jaksi největší devíza toho demokratického tábora.
1: Kdybyste vy sám mohl v jedné větě v tuhle chvíli doporučit, co by měl dělat Západ, aby zastavil tu rostoucí sílu Číny. Co by to bylo?
2: Koordinovaná, promyšlená politika ve spolupráci všech demokratických spojenců.
1: Sinolog Martin Hála, šéf projektu Synopsis, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
2: Také moc děkuji.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Osmnáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Šéfka financí jedná s ministry o penězích na příští rok. Růst mají platy státních zaměstnanců.
5: Směřuje to k jednomu z nejvyšších lednových navýšení za poslední léta.
4: Británie bude podle premiéra dál podporovat Kyjev i přes ruské výhrůžky.
6: Podporujeme ji, aby se mohla bránit nelegální válce vedené Vladimírem Putinem.
4: Fotbalový Artis Brno podal protest proti výrokům rozhodčích v nedělním utkání v Ostravě. Na dálnici D8 mezi Roudnicí a Lovosicemi směrem do Ústí je kolona a počasí zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, místy přehánky, výjimečně i bouřky, postupně od jihu místy polojasno a teploty až 30 stupňů. Je úterý 18. srpna. Dobrý večer, u hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO jedná s jednotlivými ministry o státním rozpočtu na příští rok. Rezort práce a sociálních věcí už například oznámil zvýšení platů státních zaměstnanců. Na ministerstvu financí je taky reportér Jakub Vik.
7: Podle ministra práce Aleši Juchelky z ANO má jít o jeden z největších lednových růstů platů ve veřejné sféře za několik posledních let. Konkrétní částky ale neuvedl. Počítá taky s navýšením peněz na důchody, o kolik ale ještě není jasné.
5: Tam je důležitá koaliční dohoda, zdali půjdeme nad rámec té řádné valorizace, anebo ne.
7: Po své schůzce pak ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO potvrdil, že stát i v příštím roce převezme veškeré poplatky za obnovitelné zdroje.
8: S tím, že pochopitelně očekáváme, že se nám to vrátí na hospodářském růstu, na výběru daní a na odvodech za sociální a zdravotní.
7: Dnes se u Schillerové do večera vystřídají ještě další ministři. Jednání budou pokračovat i zítra. Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Národní sportovní agentura od příštího roku upraví dotační podporu ženských olympijských týmů. Radiožurnálu Sport to řekl předseda NSA Karel Kovář.
9: Tu podporu reprezentace nebudeme oddělovat na tu ženskou reprezentaci. Máme jako rozmyšlen trošku jiný způsob jako projednávání a přidělení dotace sportovním svazům.
10: Řekl Kovář, dotační program pro ženské olympijské týmy běží od roku 2022. Cílem bylo podpořit je v kvalifikaci na uplynulé zimní hry v Itálii a na ty nadcházející letní v Los Angeles v roce 2028. Jenže státní podpora letos klesla ze 150 milionů korun na 115 milionů. Navíc peníze dosud svazy nedostali, jak řekl v pondělí Radiožurnálu Sport místopředseda volejbalového svazu Martin Gerža.
11: Ještě ty peníze nemáme, je to obrovský problém.
10: Podle předsedy NSA Karla Kováře peníze dostanou svazy v září. Od příštího roku by pak projekt měl projít obměnou.
9: Nebude selektivně jenom jako pro některé svazy s nějakou jako vysokou stále nadějí na reprezentaci na letních olympijských hrách. Los Angeles jako mohou počítat jako s podporou Národní sportovní agentury.
10: Prohlásil Kovář. Reakci jednotlivých svazů zjišťujeme. Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: Británie bude dál plně podporovat Ukrajinu v obraně před ruskou agresí. V reakci na hrozby Moskvy to řekl britský premiér Andy Burnham. Ruská ambasáda v Londýně pohrozila odvetou poté, co Ukrajina použila při útocích na ruské území drony vyrobené v Británii.
12: Podle předsedy britské vlády podporuje Británie dál Ukrajinu na 100%. Jak řekl Andy Burnham, jeho vláda pokračuje v kurzu, který nastolili předchozí britské kabinety. Mluvčí ministerstva obrany slíbil, že Británie bude stát dál Ukrajině bok po boku. Londýn tak reaguje na prohlášení ruské ambasády, která obvinila Británii z toho, že, cituji, přispívá k eskalaci války mezi Ruskem a Ukrajinou a hrozí odvetou. Varování ruské diplomacie přišlo poté, co Ukrajina využila drony vyrobené v Británii na cíle na území Ruska. Konkrétně se jednalo o proudové drony Nian, které vyrábí britská společnost BAE Systems. Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: V Kalifornii začíná soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. Žalobu podali 4 americké státy a žádají odškodnění v přepočtu skoro 29 bilionů korun. Firma podle obžaloby vědomně navrhovala aplikace tak, aby se na nich děti staly závislé. Zároveň veřejnosti zamlčovala rizika. Meta to odmítá.
13: Žalobu u federálního soudu v Oaklandu podali Kalifornie, Colorado, Kentucky a New Jersey. Na společnost Meta se ale obrátila více než polovina amerických států a další žaloby chystají. Firma podle nich vědomě navrhovala Instagram a Facebook tak, aby se staly dětem návykové. Státy žádají soud o celoplošný zákaz Metě pokračovat v protiprávních praktikách spojených s ochranou dětí do 13 let a smazat jejich veškerá osobní data. Pokud soud uzná jejich žalobu, Instagram a Facebook budou muset změnit způsob, jakým šíří svůj obsah. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Hromadné onemocnění návštěvníků Pryznicových lázní v Jeseníku podle prvních výsledků testů způsobily noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Podle hygieniků se v jesenických lázních za posledních několik dní objevily tyto symptomy u víc než stovky lidí. Zdroj nákazy zatím neznají a dál ho hledají. Lázně kvůli situaci přijaly protiepidemická opatření. Nové případy už podle hygieniků nepřibývají. Zájem o studium na všeobecnou sestru v Česku roste. Loni na obor nastoupilo skoro 1900 studentek, o 40% víc než předloni. Vyplývá to z dat ministerstev školství a zdravotnictví.
14: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
15: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
14: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
16: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
14: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
4: Galerie hlavního města Prahy dokončila nový depozitář v areálu Bouchalka u Buštěhradu. Budova má solární panely a k vytápění i chlazení využívá hlubinné vrty. Galerie v ní může uložit až 16 000 uměleckých děl.
17: Slavnostní bílou pásku přestřihla ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková společně s kolegy před jednou ze dvou budov. Ty mají jednoduché šedivé fasády s několika okny a podpěrnými sloupy.
18: Galerie neměla žádný profesionálně vybavený depozitář, ocitala se neustále v nějakých provizoriích a teprve v roce 1993, když jsme získali vlastně, dalo by se říct zpět, druhé patro městské knihovny, tak tam je síťový depozitář, ale také to není úplně 21. století, takže ta potřeba tady byla po mnoha desetiletí.
17: Rekonstrukce, která trvala 3 roky, vyšla na 249 milionů korun. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
19: Hokejisté Plzně začnou sezónu bez hlavního trenéra Josefa Jandače. Ten v minulých dnech podstoupil druhou operaci achilovy šlachy. Západočechy při absenci 57letého kouče povedou asistenti Jiří Weber a Václav Pletka. Zatím není jasné, kdy se Jandač k týmu vrátí. Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání 4. ligového kola v Ostravě, kde prohrál 0-1. Brněnští fotbalisté rozporují například svou první neuznanou trefu z 11. minuty, kdy gól obránce Dominika Preislera neplatil kvůli offsidu. Protest adresovaný Ligové fotbalové asociaci zveřejnil Artis na svém webu. A vedení nejvyšší fotbalové soutěže oznámilo nové termíny původně odložených zápasů 5. kola šance ligy. Jablonec s Baníkem Ostrava a Hradec Králové z Plzní odehrají svá utkání ve středu 9. září.
20: Na konci dálnice D10 před Turnovem směrem z Prahy pozor ve sjezdu na 35 směr Liberec. Stojí tam porouchané auto v pravém pruhu špatně označené.
21: Ten pán tam nemá trojúhelník a dal tam deštník.
20: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí vzniká kolona od sjezdu na Roudnici z 29. kilometru. Vleče se až 40 minut následným zúžením ze 33. kilometru k exitu 48 Lovosice. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona hned za exitem 178 Rosice do zúžení. spojení u D2 osobním autem různě pomalu ještě kolem 20 minut. V Děčíně už je zase průjezdná silnice 13, Teplická u Žlípku kus sesuté skály odklidili. A v Praze v Mrazovce směr Troja blokuje pravý pruh porouchané auto kolona před tunelem z Barandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme zpočátku oblačno až zataženo, místy přeháňky, výjimečně i bouřky, postupně od jihu místy polojasno, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
0: Jak by se mohly měnit výdaje ve státním rozpočtu 2027 po schůzkách ministryně financí se šéfy jednotlivých rezortů? Hrozí společnosti Meta, že bude muset naprosto předělat Facebook a Instagram? A co archeologům o pravěku odhaluje svatyně u chlebu na Nymbursku? O tom všem budeme mluvit. Po vládních prázdninách dnes začalo jednání o rozpočtu na rok 2027. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO předloží návrh rozpočtu vládě do konce srpna. Dnes se schází hned s několika ministry. Se svými požadavky už přišel ministr školství Robert Plaga, ministr zahraničí Macinka z motoristů a Karel Havlíček za ministerstvo průmyslu z ANO. Jako první jednal o příjmech a výdajích pro své ministerstvo práce Aleš Juchelka z ANO. Po dnešním jednání zatím není jasné, jak poroste starobní důchod ani jak se budou zvyšovat platy ve veřejné sféře. My se na plánované výdaje ministerstev podíváme podrobně s ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jano, co tedy před volbami slibovalo ANO ohledně valorizace důchodů a co z toho tedy chystá pro příští rok?
2: Tak slibovalo, že vrátí důchodcům, co jim vzala minulá vláda, také, že zruší její úpravy penzijního systému. A zatím tedy jediné, co vláda schválila, je, že se navýší o 500 lidem důchod po dosažení 80 a 85 let věku a 1000 v 90 letech, což upřímně nebudou žádné obrovské položky, není to nic jako rozhodujícího, bych řekla. A jinak to zvýšení valorizací, které vláda slibovala, navíc jakoby to zatím neprošlo a ani nezrušila zatím ten zvýšený věk odchodu do důchodu a další úpravy to odložila až na rok 2028. A ty ostatně by byly také nejnákladnější v celém tom systému, takže to vlastně se toho rozpočtu příštího roku zatím týkat nebude. Valorizace nebo důchody se mají valorizovat podle té takzvané důchodcovské inflace a růstu jen třetiny reálných mezd v ekonomice, tak jak to tedy platilo za Fialovy vlády, což vychází asi na 300 korun navíc od ledna k současným necelým 22 tisícům průměrného měsíčního důchodu a bylo by to nejméně za poslední asi dekádu. Takže to nechce ministr Juchelka připustit a navrhuje, že vláda má možnost podle nějakého svého nařízení zdvojnásobit ten valorizační příspěvek a na zhruba necelých 600 korun, to ale zatím tedy neprošlo u Aleny Schillerové a bude s ním dál jednat ve čtvrtek.
0: A kolik na to bude ministerstvo práce potřebovat peněz navíc, víme?
2: Tak pokud je o ty důchody, tak letos na důchody mají 722 miliard korun a příští rok to má být pro srovnání, tedy to řekl ministr Juchelka, 740 miliard, tedy o skoro 20 miliard navíc a na to vyšší přidání, kdyby se tedy valorizovalo o dvojnásobek, ne o, těch, o ty 300, jak to má být teď, tak to by znamenalo navíc ještě dalších 8 miliard. A, ale to jsou tedy jenom důchody, navíc samozřejmě bude potřebovat další peníze na sociální služby a hlavně na platy ve veřejné sféře.
0: Ano, to jsou další peníze navíc, které bude ministerstvo práce potřebovat na růst platů ve veřejné sféře. My jsme se po tom jednání dověděli jen to, že by mohlo být příští rok nejvyšší za poslední léta. Tak co si pod tím vůbec představit?
2: No, těžko říct, protože nevíme skoro nic, kromě této jedné věty. A já jenom připomenu, že odbory, které zastupují stojí zaměstnance právě státu a veřejné sféry, tak si letos od dubna vyjednali růst platů o 9%. Pokud to tedy má být ještě víc, tak to by bylo tedy opravdu zajímavé a podle mě, nebo já jsem měla takový dojem, když jsem se bavila s odbory, že by to bylo trochu překvapení i pro ně, i když oni by to samozřejmě uvítali, protože upřímně těch 9% letos sice vypadá hodně, ale byla to v podstatě trochu slabá kompenzace toho, okolik reálně zaměstnanci státu a veřejných institucí přišli za roky vysoké inflace v minulých letech, kdy reálně opravdu jim ty platy spadly asi o desítky procent. Sami odbory žádají o to jednání, o navýšení, ale...
0: Už několik měsíců,
2: už několik měsíců, ale jak mi dneska tady před naší publicistikou potvrdil šéf těch státních odborů, tak oni zatím nemají ani termín. Sami nechtěli říct, s jakým číslem nebo s jakým procentem růstu těch platů na to jednání půjdou, ale pan Bednář, šéf odboru, mluvil o tom, že jsou nohama na zemi, že samozřejmě vědí, jaká je situace a že určitě to procento musí pokrýt inflaci plus nějakou valorizaci, aby právě dohnali ty propady z minulosti. A ještě asi jedna zajímavost, kterou dneska řekl ministr Juchelka, že s ministryní financí mají tedy růstu schodu, teda schodu na tom růstu těch platů, včetně toho, že se navýší ty tarifní sazby, které jsou doposud pod minimální mzdou, část teda z té celkové obrovské tarifní tabulky, podle čeho se platí státní zaměstnanci, a to samozřejmě by zvedlo, když se navýší ty nejnižší platy, tak by to potom zvedlo vlastně celou tu tarifní strukturu.
0: Pojďme na ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministr Havlíček zopakoval, že i příští rok stát převezme ty poplatky za obnovitelné zdroje. To je celkem pro stát asi 40 miliard. Jaké jsou ty jeho další priority?
2: Tak Karel Havlíček zmínil podporu exportu, ale zase nevíme nic konkrétního, o kolik nebo přes jaké programy. Zmínil také, že se má navýšit podpora firem s energeticky náročnou výrobou, tedy takového toho těžkého průmyslu, který trpí tím, že musí platit za emisní povolenky, navíc čelí konkurenci s dotovanými cenami energií, třeba z Německa. To mohou být navíc tedy nízké jednotky miliard korun. A příští rok, co je zajímavé, taky by se stát by měl uvolnit poprvé nějakou část půjčky na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech, zatím tedy na přípravu té stavby. Původně to mělo být už pro letošní rok asi 15 miliard korun, ale odložilo se to právě až na rok 2027. A zajímavé tedy je, že tento výdaj zjevně asi bude, ale nově se vůbec nepromítne do rozpočtu, respektive do toho salda, protože, což ještě letos to tak být mělo, ale nově to tedy bude někde úplně mimo rozpočet s tím, že je to půjčka, která se ovšem vrátí třeba až za 30 let někdy. A ještě bych řekla jenom k těm 40 miliardám, o jakých jsi mluvila, o těch podporovaných zdrojích obnovitelných. Těch 40 miliard, vlastně to je celková suma a stát i předtím jako celou dobu vlastně platil vždycky půlku a půlku platili těch dotací pro ty zelené zdroje, platili právě spotřebitelé a teď tedy od ledna převzal tu půlku za spotřebitele na sebe a to tedy dělá podle roku 15 až 20 miliard a to potvrzoval celou dobu tady Karel Havlíček, že to budou platit až do roku 2030, kdy ten dotační program končí.
0: A já ještě můžu dodat, že desítky miliard navíc bude chtít i ministr školství Plaga, ten jedná o ministrině právě teď prý proto, aby vláda mohla plnit své programové prohlášení. Jano, díky, naslyšenou.
2: Děkuji také, nashranou.
0: U federálního soudu v kalifornském městě Oakland začal před necelou hodinou proces, který by mohl zásadně změnit podobu internetových aplikací Instagram a Facebook společnosti Meta. Tu v rozsáhlém soudním sporu žaluje 29 států USA, že úmyslně nastavila zmíněné aplikace tak, aby vyvolávaly závislost dětských uživatelů na sociálních sítích. Více než polovina amerických států taky tvrdí, že Meta neoprávněně shromažďuje a využívá osobní údaje dětských uživatelů. Společnost všechna obvinění důrazně odmítá. Více řekneme s Petrem Koupským, odborníkem na oblast moderních technologií z deníku N. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak můžeme si popsat, jakým způsobem podle obžaloby Meta psychologicky manipuluje s dětmi na těch platformách, aby na nich tedy trávili co nejvíc času?
1: Dá se to asi popsat velmi jednoduše. Algoritmy sociálních sítí jsou navrženy tak, a to není žádný objev, to je známý fakt, aby maximalizovali přítomnost uživatele na sítích, aby vytvářeli návyk, aby fungovali víceméně jako droga a aby uživatele uzavřeli do bludného kruhu, že z toho, co tam zažívá, se cítí špatně a útěchu hledá zase ve větším používání sociálních sítí. To se týká dětí i dospělých, ale pro formující se dětskou osobnost to má závažnější důsledky než pro dospělého, který už proti tomu může bojovat nějakými životními zkušenostmi někdy.
0: No každý, kdo je na sociálních sítích, tak to asi pozoroval i sám na sobě nebo většina z nás, ale obžaloba musí mít nějak nabito, pokud jde o důkazní materiály, studie a podobně. Tak co má předkládat, co chce předkládat?
1: Obžaloba má k dispozici jednak takzvané Facebook files, to je balík dokumentů, které v roce 2021 vynesla manažerka Facebooku Frances Hogan. A tam to docela dobře dokumentuje, že firma vědomně navrhovala algoritmy, aby měly přesně tyhle účinky, o kterých mluvíme, aby byly návykové. To je jedna věc. Druhá věc je, že existují vědecké studie, sociologické, psychologické, které zkoumaly specificky, co zažívají děti a mladiství na sociálních sítích a zdokumentovaly, jak často třeba jsou nespokojeni s vlastní tělem v důsledku fungování na sociálních sítích, jak to může vést k obsedantnímu porovnávání, kolik sexuálních návrhů tam dostávají a různě podobně. Tyhle studie jsou maličko problematické tím, že vždycky dokumentují nějaký malý úsek, malou skupinu a že ne vždy je jasná příčinná souvislost. Takže si nejsem jist, jak silným důkazem budou, ale je to rozhodně něco, s čím žalující strana bude pracovat.
0: No Meta samozřejmě tvrdí, že žalobci nemůžou doložit, že by internetové aplikace skutečně takovou měrou poškozovaly zdraví dětí a hájí se tím, že už toho podnikla dost na ochranu dětí v online prostoru. Tak můžeme připomenout, co tedy vlastně Meta opravdu reálně podnikla na ochranu dětí právě na sociálních sítích, Instagram a Facebook?
1: Myslím, že reálně toho mnoho není. Dělala nějaké experimenty, nejznámější z nich byl takzvaný Project Daisy, kde odstranili počet lajků třeba, které se zobrazují dětem a mladistvím, což snižuje tu soutěživost, snižuje to trochu i přitažlivost celé té sítě. Nicméně ukázalo se, že jim to taky snižuje příjmy a proto od tohoto experimentu Meta upustila. Zdokonalila nějaké metody nahlašování závadného obsahu, ale zase, když říkáme, že je obtížné pro tu žalující stranu dokázat, že za to může Meta, tak pro Metu zase bude úspěš velice obtížné dokázat, že něco podstatného ke zlepšení situace podnikla.
0: Mohl by ten soud nakonec vést k tomu, že bude Meta opravdu nucena úplně změnit to nastavení Facebooku a Instagramu, pokud to vůbec jde změnit, tak aby to vyhovovalo tedy té žalující straně? A nebo to spíš podle vás dopadne tak, že se něco změní, ale ta podstata zůstane a prostě Meta zaplatí další pokutu?
1: To bych musel mít křišťálovou kouli a pořádně výkonnou, abych na tohle dovedl odpovědět.
0: Myslím z těch minulých rozsudků třeba, jestli se to dá odhadovat.
1: No, používá se dost silná paralela s tabákovými procesy. S procesy, které se vedly v Americe od 60. let až do našeho století proti velkým tabákovým firmám a ty vedly skutečně k zásadní změně jejich fungování, zvýšení spotřební daně, zákaz reklamy na tabákové výrobky, zákaz kouření prakticky všude na veřejných místech v Americe i v Evropě a zákaz zatajování těch zdravotních důsledků, varování na všech krabičkách cigaret a podobně. Podobný rozsah dopadů pro sociální sítě si lze představit. Takhle je silně spoutat, přihlásit je opravdu za rizikové, za návykové a jako s takovými s nimi jednat. To je asi krajní výsledek, ke kterému by to mohlo dojít, plus finanční postihy, které byly velké i u těch tabákových firm, tady by byly ještě větší. To je krajní možnost, ale zároveň je taky možné, že to dopadne nějak velice bezzubě.
0: Říká Petr Koupský z Deníku N. Děkuju, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Teď to sice vypadá jako díra v zemi, ale ve skutečnosti jsou to pozůstatky svatyně nedaleko obce Chleby na Nymbursku, a to velmi neobyčejné. Podle archeologů jde o rituální centrum spojené s pohyby slunce a měsíce, které je starší než britský Stonehenge. Před 6,5 tisíci lety na tomto místě lidé vybudovali téměř kruhové ohrazení o průměru 230 metrů s příkopem a 12 vstupy. A zítra právě tohle místo archeologové ukáží veřejnosti při akci nazvané Archeologické léto. My si víc o tom průzkumu ve Chlebech na Nymbursku řekneme s jeho šéfem z katedry archeologie Západočeské univerzity Petrem Krištufem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Tak vy už to místo zkoumáte dlouho, tak co ukazuje na to, že šlo o svatyni a zřejmě významnou svatyni?
5: Tak už ten samotný tvar, ten kruhový tvar toho ohrazení je v tomto období poměrně neobvyklý a především rozmístění vstupů do té svatyně, kterých je 12, tak nás vedlo k tomu, že právě jejich propojením vznikají takové dva geometrické systémy, které nám dávají v centru toho ohrazení dva takové body, dvě taková místa, odkud se právě skrz ty vstupy dají pozorovat různé astronomické

0: zmanipulované lidské kosti, což naznačuje, že v prostoru té svatyně se vlastně manipulovalo s těmi zesnulými, s těmi mrtvými lidskými těly. Bylo to součástí nějakého kultu spojeného právě s uctíváním předků, což v téhleté době bylo poměrně běžné. A další artefakty, které jsme objevili v těch příkopech, jako jsou třeba bičí lebky nebo rohy z bičích lebek, které se koncentrují u dvou vstupů do toho ohrazení, ukazují, že těmito předměty vlastně byly pravděpodobně zdobeny vstupy do toho ohrazení, což zase ukazuje na nějakou rituální aktivitu. Zároveň nemáme žádné doklady toho, že by tam v téhleté době, v době, kdy vzniklo to ohrazení, probíhala nějaká běžná sídelní činnost, nějaké běžné sídlení, byla by tam nějaká vesnice a podobně.
1: Vy jste říkal, že ta kruhová ohrazení nejsou pro tohle období v tom našem regionu obvyklá. S čím tedy ten nález spojit? Znamená to, že tu ten nález této svatyně, že tu třeba byla nějaká kultura, o které jsme dosud nevěděli?
0: To úplně říct nemůžeme. My to podle těch nálezů spojujeme s jednou konkrétní kulturou, kterou známe v tom našem regionu, označujeme ji jako jordanovská kultura a právě pro ní tyhle ty kruhová ohrazení zatím neznáme. My nějaká podobná kruhová ohrazení známe o třeba 400-500 let dříve i z našeho území. Není tam tak úplně 100% doložená ta jejich astronomická orientace a právě tady tenhle ten objev nás vlastně utvrzuje v tom, že to pozorování těch astronomických cyklů bylo pro ty lidi v minulosti velmi, velmi důležité. A to, že těch svatyní zase neznáme tolik, možná ukazuje na tom, že to prostě bylo svým způsobem i pro ty lidi v tehdejší době výjimečné a i to místo tím pádem mohlo být výjimečné.
1: Na co se vy teď na tom místě při tom svém výzkumu zaměřujete?
0: Tak my do téhleté chvíle jsme vlastně právě pracovali s tou orientací toho ohrazení a s tou jeho geometrií. A nyní se snažíme vlastně zjistit, jak to ohrazení fungovalo, jak dlouho fungovalo a co se s ním stalo třeba potom, co ten jeho význam zanikl. Protože my jsme použili tu paralelu s britským Stonehenge a tam vlastně ten monument stojí dodnes, ale také se od doby svého vzniku hodně proměnil. Ale lidé ho používali velmi dlouhá staletí až tisíciletí. A my se chceme zaměřit na to, jak vlastně ten monument v chlebech, jaká byla jeho historie. Zatím se ukazuje, že rozhodně tak dlouhou historii nemá a už v době železné, kdy třeba Stonehenge zažívá takovou novou renesanci a spousta lidí si ho spojuje s těmi keltskými druidy a podobně, tak tady tohleto ohrazení pravděpodobně už zaniká, bylo zasypáno a dokonce na jeho místě se ukazuje, že pravděpodobně vzniká mladší vesnice.
1: Já ještě dodám, že tu lokalitu zítra otevíráte i pro veřejnost. Ta vám může nahlédnout pod ruce od 15 hodin během akce Archeologické léto. Děkuji za váš čas. To byl Petr Krištův z katedry archeologie Záporu České univerzity. Děkuji, naslyšenou.
0: Taky děkuji, naslyšenou.
1: A pozvánkou do chlebů na Nymbursku jsme skončili dnešní publicistiku. Věra Štychrová přeje příjemný podvečer. I k našemu pořadu se můžete vrátit v podcastové aplikaci Můj rozhlas.cz a konečně i ve všech dalších podcastových aplikacích. Teď už jsou tu aktuální zprávy.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO, společně řešili rozpočet na příští rok. Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 41 miliard korun. Šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce, kterou na svých stránkách zveřejnila Evropská železniční agentura. Vlak podle ní vjel do stanice víc než dvakrát rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetřování podle zprávy ukázalo i řadu porušení právních předpisů. Německý soud ve Stuttgartu poslal 30-letého Ukrajince na rok a čtvrt do vězení za špionáž pro Rusko. Další dva

0: obviněné Ukrajince soud zprostil viny. Policie tři muže zadržela loni v květnu. Státní zastupitelství tvrdilo, že poslali z Německa na Ukrajinu dva balíčky s aktivovanými GPS lokátory. Cílem mělo být zjištění tras a následné poslání výbušnin. Příkaz akci údajně dala ruská tajná služba. A Botanický ústav Akademie věd České republiky spustil mezinárodní projekt na záchranu synokvětu chrpovitého. Jde o rostlinu, která je pozůstatkem doby ledové. V Česku roste už pouze několik jedinců v Polabí, jinak se rostlina vyskytuje už jenom na Ukrajině a v Německu. Kapitán fotbalistů Pardubic Vojtěch Patrák si v sobotním ligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Východočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. Příští týden čeká 26-letého útočníka operace. Za jak dlouho se bude moct přidat znovu k týmu, klub neuvedl. Patrák byl v minulé ligové sezóně se 13 góly nejlepším střelcem mužstva.
1: Nehoda na D2 před Hustopečemi a kolony na D8 u Roudnice. Na dálnici D2 ve směru z Brna na Bratislavu zbystřete kus za sjezdem na Židlochovice. Ještě před Hustopečemi vzniká kolona na 22. kilometru. Dojíždí se v pravotočivé zatáčce, za ní na 23. kilometru nehoda na začátku omezení.
2: Osobák jel do značení a rozsekala se tam celý odpravený pruh.
1: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy provoz osobních aut polevuje, jedou levým pruhem stále plynuleji, kamiony v pravém pruhu se ještě řadí do kolony od exitu 182 Popůvky až do zúžení u D2. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem zůstává kolona hned za exitem 29 Roudnice do omezení mezi 33. a 48. kilometrem, je to ještě až na půl hodiny. Na konci dálnice D10 před Turnovem směrem z Prahy ve sjezdu na 35 směr Liberec stále blokuje pravý pruh porouchané auto, už je před ním policejní hlídka. A v Praze u Edenu v křižovatce Vršovické s ulicí U Slávie havarovalo policejní a osobní auto. Vršovická z centra je zablokovaná dál na Strašnice, musí se nahoru do Ruské, kolona popojíždí od Kohynoru a taky z Bohdalce, protahuje se to do Chorovské ke Kauflandu.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Proč politické strany u nás trpí nedostatkem členů? Jak polský premiér vyvíjí tlak na vytvoření vládního bloku? Proč Američané jednají s Hamásem i s Izraelci? To jsou jen některá témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
4: Příprava rozpočtu na příští rok vstupuje do další fáze. Ministryně financí Alena Schillerová nyní se svými ministerskými kolegy probírá představy o tom, kolik by jejich rezorty měly a mohly dostat peněz. Ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Co od těchto rozhovorů můžeme očekávat? Jaký může být konkrétní výsledek těchto setkání?
5: Jsou to setkání, která jsou de facto tradiční, kdy ministr financí nebo ministryně financí probírá s jednotlivými vládními kolegy jejich představy o tom, kolik by měl daný rezort získat financí. Děje se tak každoročně a lze očekávat, že tedy výsledek bude takový, že vláda schválí návrh státního rozpočtu na příští rok, jehož deficit nakonec bude vyšší, než byl pro letošní rok, protože o tom opakovaně hovořila jak ministryně financí, tak také premiér. Dá se říci, že jim to umožní i změna zákona o rozpočtové odpovědnosti a rozpočtových pravidlech, která byla vetována prezidentem, ale příští týden na jednání poslanecké sněmovny téměř jistě nebo prakticky jistě bude to veto přehlasováno, takže vláda některé výdaje, které se budou týkat například obrany nebo různých investic, bude moci skrýt jiným způsobem a tím pádem ten oficiální deficit se bude pohybovat velmi pravděpodobně kolem 350 miliard korun. To, že jednotliví ministři budou od ministryně financí požadovat více peněz, tak je očekávatelné a děje se tak každoročně, kdy oni tvrdí, že nutně potřebují peníze, že pokud je nebudou mít, tak jejich rezort nemůže normálně fungovat, ale bude záležet pochopitelně na stanovisku ministryně financí a také premiéra. Jsou to nejsilnější vládní figury a oni určí, jaké jsou priority vlády, kde se peníze budou spíše přidávat a kde se naopak budou ubírat. Ministerstvo financí musí předložit vládě návrh státního rozpočtu do konce srpna, pak o něm bude jednat vláda a vláda musí definitivní podobu schválit takovým způsobem, aby do konce září byl ten návrh předložen poslanecké sněmovně, která ho pak bude podle toho harmonogramu probírat.
4: A proč byl bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura, který vedl rezort ve vládě Petra Fialy, odpůrcem takových setkání o rozpočtových kapitolách?
5: Protože on hovořil o tom, že je lepší projednávat návrh státního rozpočtu během léta bez přítomnosti veřejnosti, kamer a tak dále, že je to zbytečný takový cirkus, kolotoč kolem toho, že to jsou různé pracovní návrhy. Ti, kteří byli odpůrci takovéhoto postupu, tak naopak tvrdili, že tím, že se zveřejňovala průběžná čísla z toho vyjednávání, takže bylo možné činit určitou veřejnou kontrolu, že bylo možné o tom diskutovat a podobně. Takže naopak ministra financí kritizovali za to, že projednávání toho návrhu není příliš transparentní, takže nyní se tedy alespoň částečně ten styl projednávání rozpočtu mění, ale nic to neznamená, že by návrh státního rozpočtu měl být kvůli jedné variantě či druhé lepší nebo horší. Pak záleží skutečně na těch konkrétních číslech, která budou schválena a jak se ten státní rozpočet také bude dařit naplňovat, jak ty plánované příjmy a výdaje budou sedět, protože i v minulosti jsme byli svědky toho, že někdy nakonec muselo dojít i v průběhu roku k aktualizaci rozpočtu na základě, dejme tomu, různých více či méně očekávatelných nebo spíše neočekávatelných událostí.
4: Dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
5: Naslyšenou.
4: Podobně jako i v jiných evropských zemích jsou i v Česku hlavními aktéry politického života strany. I když je v našich končinách tradice politického stranictví hodně hluboká, přesto ochota občanů vstupovat do politických stran klesá. Možným důsledkům se ve svém komentáři věnuje politický analytik Lukáš Jelínek.
6: Podle četných vzrušených debat Bahádek by nezúčastněný pozorovatel mohl soudit, že jsme zemí se zvýšeným zájmem o politiku, jenže data nijak optimistický vhled nenabízejí. Ke sněmovním a prezidentským volbám chodí zhruba 2/3 oprávněných voličů, k ostatním mnohem méně. Sociologové odhadují, že aktivní zájem o politická témata jeví jenom zhruba 1/3 populace. A ještě smutněji to vypadá s členstvím v politických stranách a hnutích. Sekretariáty se rády pochlubí každou novou dušičkou, takže víme, že po posledním sjezdu vzrostl zájem o lidovce, že pomalu přibývá starostů a nezávislých, nebo že rychle roste SPD, což je ale dáno hlavně tím, jak se hnutí teprve nedávno otevřelo svým sympatizantům, přesto nejde o nijak závratná čísla. Lidovci, kteří jsou po sociální demokracii druhou nejstarší stranou a u nich se partajní legitimace často dědí z otce na syna či z matky na dceru, mají okolo 17 000 členů. Druhá příčka náleží komunistům s 15 000 členy, SPD má přibližně 11 tisíc a občanští demokraté 10 tisíc členů. Zbylé strany udávají nižší tisíce. Nejdynamičtější pokles zaznamenává TOP 09. Dnes má necelé 2000 členů, což někdejším ambicím otců zakladatelů Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska zdaleka neodpovídá. Ze zájmu o členství můžeme vyčíst zejména atraktivitu stranických značek. Obvykle se noví zájemci hrnou k vítězům voleb. V tom možná hnutí ANO zůstává se 3000 členy za očekáváními, ovšem kompenzuje si to oddaností svých voličů. Odpovídá to ostatně profilu hnutí, které nevzniklo ze zdola, nýbrž z vůle úspěšného biznismena. Kam se ale toto naše paběrkování hrabe na prvorepublikovou minulost, avšak i na současnost na západ od našich hranic? Strany se pyšní každým jedním novým příchozím, ale o 10 000 nebo dokonce 100 000 členů si mohou nechat jenom zdát. Ne všechno se dá svést na měnící se svět. U nás svoji roli nepochybně hrají i smutné zkušenosti s politickými lídry. Na konci 30. let minulého století neměli odvahu postavit se nacistickému Německu. O 10 let později předáci demokratických partají nedokázali předejít komunistickému puči. Po srpnu 1968 zase mnohými opěvovaní národní vůdci ustoupili sovětským okupantům. S profesí politika jsme si začali spojovat zbabělost a faleš. Po 20 letech normalizace přišla šance na změnu. Listopad 1989 byl přihlášením se k parlamentní demokracii, nikoli ale k politickému stranictví. Občanské fórum se chlubilo, že zatímco strany jsou jen pro straníky, ono tu je pro všechny. Ke stranictví se stavěl nedůvěřivě i Václav Havel. Staré partaje sice byly pokropeny živou vodou a vznikly i čerstvé, ovšem dál se na ně mnozí dívali skrz prsty. Leccos šlo vyčíst z pozdějších pokusů zakládat stále nové strany a hnutí. Lidem dosavadní subjekty prostě nestačily, zvlášť když se spousta z nich stáhla do malostranských paláců a slonovinových věží. Politici se nenaučili občanům trpělivě vysvětlovat svoje kroky a oni jim dodnes na oplátku ukazují záda. Profese politika je z hlediska veřejného respektu nejhůře hodnocenou. Stranické špičky zase nezřídka propadají paranoidnímu vidění světa, mnohé pak občanům oplácejí i arogancí. Seriózní politická debata vázne, mnohé problémy se řeší v tichosti kuloárů a špatná kondice stran dopadá i na kvalitu legislativního procesu. Partaje už uvažují jen od voleb k volbám. Navíc si netroufají, ty šikovnější utrhnout vítězství dokážou, na resuscitaci stranického systému jsou ale i ony krátké, což ani do budoucna nic dobrého nevěstí.
4: Konstatuje politický analytik Lukáš Jelínek. První kolo senátních voleb proběhne v pátek 9. a v sobotu 10. října. Očekává se v nich hlavně střet kandidátů hnutí ANO a subjektů bývalé vládní koalice. Ve dvou pražských obvodech ale proti sobě stojí zástupci téhož názorového tábora. To je téma pro komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
7: Jak známo, prvního kola senátních voleb se účastní zhruba jednou tolik voličů než druhého, protože prvé se koná současně nějakými dalšími považovanými za podstatnější. Letos to jsou komunální. Uvidíme ale, jestli se to trochu nezmění, protože ti, kdo eufemisticky řečeno nejsou příznivci současné vlády, budou mít pocit, že je třeba senát hájit a dostaví se i ke druhému kolu ve větším počtu. I když v horní parlamentní komoře není zatím reálná majorita hnutí ANO, ale jeho vítězství před 2 roky, kdy získalo nově 7 mandátů, jisté varování určitě představuje. Proto se zdálo logické, aby tábor zjednodušeně řečeno proti Babišovský stavěl společné kandidátky a netříštil síly. Všude se to ovšem neděje a pozornost v tomto směru zbuzují například 2 pražské obvody. Jednak centrální číslo 27, kde ovšem i roku 2020 proti sobě stáli zástupci partnerských subjektů, ex-předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová z ODS a vědec Václav Hampl, nestraník reprezentující KDU-ČSL. Tehdy se ovšem ještě mohlo zdát, že ANO nemá v senátních volbách, zvlášť v metropoli, mnoho šancí. A snad je tomu tak aspoň v Praze i doposud, protože po na politický odpočinek odcházející senátorce Němcové tu jsou favority Jan Čižinský, 12 let starosta Prahy 7, zakladatel a šéf strany Praha sobě, podporovaný lidovci, za něž byl před lety ve sněmovně, a Jiří Padevět, 20 roků ředitel vydavatelství Akademia, spisovatel, publicista i glosátor veřejného dění, za kterým stojí STAN, ODS, Piráti a TOP 09. Někdo by v senátu nejraději viděl oba. Pro Čižinského jistě hovoří znalosti praktické politiky, již se ale také nevzdává a kandiduje i v místních volbách. Případným ziskem senátorského mandátu by se ovšem z pražské sféry, už jednou kandidoval i na primátorský post, přesunul na celostátní úroveň. Padevět zase naplňuje představy o senátorovi coby uznávané intelektuální osobnosti. Jenže svým způsobem atraktivní, ale také možná zbytečný souboj může zastínit duel v Praze 9, kde křeslo obhajuje posledních 6 let dost viditelný David Smoljak za Stan plus Piráty, zatímco ODS tu překvapivě nominovala operní divu a mediální personu Dagmar Peckovou, která bude třeba bodovat u voliček, ale zase budit skepsy u voličů, podle kterých se výkonní umělci v politice spíš neosvědčili. Živelná mezzosopranistka, druhdy sklízející ovace, co by Carmen na pódiu Národního divadla, by ovšem mohla horní parlamentní komoru trochu uvolnit a přiblížit širší veřejnosti. U jejíž nikoli zanedbatelné části stále převládá dojem, že bychom se bez horní komory obešli, což nahlas říkají někteří politikové, donedávna včetně Andreje Babiše, když jinak tak úspěšné ANO v Senátu pouze paběrkovalo. To už je ale minulostí, přestože hnutí stále nedisponuje jak pro Prahu, tak i další velká města, a nejen do Senátu, silnějšími osobnostmi, které ovšem uvnitř hnutí vedle zcela dominantního Babiše těžko rostou a těm zvenčí, už hotoví, se zase nechce přicházet předsedovi a majiteli de facto sloužit. A když to přece zkusí, končívá to karambolem. Jmenovat takových příkladů lze celou řadu, i když zatím nikoli ze Senátu.
4: To byl komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner se v neděli v Egyptě setkal mimo jiné s členy vedení hnutí Hamás a poté se přesunul do Jeruzaléma, aby tam jednal i s izraelskými partnery. Schůzky vyvolaly spekulace o výsledcích rozhovorů i otázky, zda mají Američané jednat s organizací, jako je Hamás. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
8: Setkání se uskutečnilo v okamžiku, kdy Hamás vyjádřil ochotu řídit se 15-bodovým plánem Rady míru a odzbrojit se. A současně prohlášením Benjamina Netanyahua, že plán nepřijímá, žádá nejdříve úplné odzbrojení Hamásu. Tato situace a následný americký pokus situaci vyřešit vyvolal řetězec otázek. Například, zda je správné, aby Američané jednali s teroristickou organizací. Zda se chce Hamas skutečně odzbrojit, nebo si jen kupuje čas. Zda se odzbrojí, ale jen pokud bude čelit systematickému vojenskému tlaku. A jak by takový tlak měl nebo neměl vypadat? A jakou roli, případně jaké povinnosti, nebo za jakých podmínek, by měli mít této věci Izraelci? Hamas vyjádřil ochotu se zbraní zbavit, ale počítá s tím, že je neodevzdá i hned, přičemž není jasné, proč to není možné. Podle některých tvrzení plán nezahrnuje odevzdání všech zbraní. Výsledkem by mělo být, že se z Hamásu stane výhradně politické hnutí, které nebude uplatňovat ozbrojené násilí vůči Izraelcům, ale ani jiným Palestincům. Netanyahu je motivován izraelskou zkušeností s opakovanými taktickými pauzami, které Hamásu vždy umožnili vrátit se k ozbrojenému boji. V této skepsi má podporu i zleva. Současně je patrné, že se nechce dostat pod tlak zprava, a to krátce před volbami. Bezalel Smotrič horoval pro nové osidlování Gazy. Itamar Ben-Gvir se nechal slyšet, že by izraelské útoky měly každý den v Gaze zabít desítky lidí. Obojí byla nepochybně reakce na to, že Američané s Hamásem jednali jako s partnerem a pak jeli do Jeruzaléma za Netanyahuem. Kdo si, asi někdo z Netanyahova okolí, proto nechal rozšířit tvrzení, že premiér prý Kushnerovi vyčinil za vyjednávání s organizátory největšího masakru židů od holokaustu. Kushner ale zastupuje samotného Trumpa a nepochybně také chtěl nějaké ústupky i po Netanyahuovi. Současně se údajně dohodli na tom, že izraelské údery proti členům Hamásu mohou s americkým souhlasem pokračovat. Mimo hlavní záběr zůstalo, že Kushner v Egyptě jednal i s tamními představiteli. Jejich spolupráce je pro úspěch jakéhokoliv plánu klíčová. A také s Tureckem a Katarem, které jsou patrony Hamásu. Samotný Hamás je nyní pod tlakem i ze strany samotných Gazanů, ale politicky se skonsolidoval. Všechny důležité role se nyní soustředí v rukou Chalila al-Chaji. Ten má tím pádem velký mandát. Je považován za člověka blízkého Íránu, který rozhodně nechce, aby se Hamás odzbrojil. Jenže Chaya také zvítězil ve vnitrostranickém boji těsně a ví, že jakékoliv jeho rozhodnutí může být uvnitř Hamásu snadno napadnuto. Jednání s Hamásem vyvolalo nespokojenost ještě u někoho. Představitelé palestinské autonomie si všimli, že Kushner navštívil Káhiru i Jeruzalém, ale do Ramaláhu nedorazil. To u mezinárodně uznávané palestinské vlády na západním břehu vyvolává obavu, že ji Američané hodlají obcházet. Přitom právě palestinská autonomie měla počase převzít od technokratického výboru správu Gazy. Kushner si nesouhlasných reakcí od Izraelců i Palestinců nemohl nevšimnout. Jeho odpověď by zřejmě zněla, že pokud nějaká země nedokáže teroristy porazit, nakonec s nimi musí mluvit, přímo nebo nepřímo. Američané s takovou situací mají nejrůznější zkušenosti. S Al-Kaidou bojovali do jejího zničení. Totéž v případě Islámského státu, ale příliš se pak neodděčili svým spojencům Kurdům. S Talibánem nakonec vyjednali vlastní ústup. Měli kam. Současný americký přístup se pravděpodobně opírá o víru, že Gaza je něco jako Severní Irsko. Británie s nevolí pozorovala, že Washington po léta udržoval kontakty s Ira. Ty se nakonec podařilo přetavit do postupného odzbrojení a uzavření nějaké dohody. Jestli je současný Hamás skutečně něco jako Ira a Gaza jako Severní Irsko, se teprve ukáže.
4: Míní komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Do příštích parlamentních voleb v Polsku zbývá ještě rok. I tak se ale na ně začínají oba hlavní politické tábory v zemi chystat. Jak dosavadní proevropský premiér Donald Tusk, tak i jeho pravicový protivník Jaroslav Kaczyński se snaží vytvořit širší aliance, které by dokázaly oslovit co největší okruh voličů. Podrobnosti dodává evropský editor deníku Luboš Palata.
9: Polský premiér Donald Tusk by mohl slavit. Jeho občanská koalice je jasným lídrem všech průzkumů a její podpora je stabilně nad 30% hlasů. Jaroslav Kaczyński, největší mnoholetý soupeř Donalda Tuska, nedokázal udržet pohromadě svoji stranu Právo a spravedlnost. Vnitřní rozpory o směřování strany vyústily ve vyhazov bývalého premiéra Mateuše Morawieckého a několika desítek poslanců, kteří se odmítli Kaczyńskému dál bezpodmínečně podřizovat. Právo a spravedlnost tak oslabilo nejen v Sejmu, kde Morawieckého poslanci mají nyní třetí největší klub, ale také v průzkumech, kde Kaczyńského strana spadla pod 20% podporu. Morawiecki, přestože založení své strany teprve ohlásil, může počítat s tím, že 5% práh vstupu do parlamentu relativně bez problémů překročí, ale zatím nic nevypadá na to, že by se na spolupráci mohl domluvit s Donaldem Tuskem. Pokud zůstane Morawiecki po volbách v pravicovém bloku, k němuž dnes Kaczyński počítá i extrémní pravici, která je nejen protievropská, ale i antisemická, může Tusk sice jasně vyhrát volby, ale skončit v opozici. Problémem totiž je, že z dalších vládních stran a uskupení se dnes do parlamentu má šanci dostat jen postkomunistická levice. Další strany, včetně lidovců, by skončily mimo parlament. A v této situaci by vládu sestavovala pravice v čele s Jaroslavem Kaczyńským. Donald Tusk proto v těchto dnech svolal jednání všech vládních sil a nabídl jim společnou kandidátku, která by podle některých propočtů mohla udržet u moci i po příštích volbách vládní proevropský tábor v čele s Tuskem. Ani Tuskův protivník Kaczyński ale nespí a podle polských médií přemlouvá nacionalistického prezidenta Karola Nawrockého, aby se stal patronem pravicově nacionalistického bloku. Dění v Polsku by si mohli a měli všimnout i čeští politici, jak vládní, tak opoziční. Andrej Babiš sice pomalu, ale přesto jasně spěje k opakování situace z doby svého minulého vládnutí, kdy poslal své partnery do politické bezvýznamnosti mimo poslaneckou sněmovnu. Opozice, kde se rozpadl úspěšný blok Spolu, si stále dopřává luxusu, že dvě bývalé vládní politické strany, TOP 09 a Lidovci, s dohromady nějakými 6 až 8% voličské podpory, zůstávají jednotlivě pod prahem zvolitelnosti. Za rozpad koalice Spolu platí i ODS, která přestala být nejsilnější opoziční politickou silou, když ji na tomto místě vystřídal STAN. Jak v Polsku, tak v Česku začíná být přitom jasné, že kdo se dokáže spojit, ten nakonec asi vyhraje. Dodatkem, že to chce ještě jasného a pro voliče čitelného lídra, jak ve Varšavě, tak i v Praze.
4: Tolik evropský editor deníku Luboš Palata. Proč jsou pracovníci donáškových služeb v Londýně i během horkého léta zahaleni od hlavy až k patě, nad tím se ve své pravidelné glose zamýšlí spisovatelka Iva Pekárková.
10: John, jeden ze starších členů naší kongregace, dorazil v neděli do kostela o dobrou půl hodinu dřív než obyčejně. Potřeboval se vypovídat. Stala se mu totiž hrozná věc. Před pár dny byli u něj na návštěvě dva vnuci v adolescentním věku a tak, aby ukázal, jak je moderní a skvělý děda, objednal pizzu. John sám pizzu nejí. Nepřipadá mu dostatečně anglická. Johnovi je skoro 80, je to rodilý bílý Angličan a i když 100% není rasista ani xenofob, pokud se týče lidí, k pokrmům, které nejsou tradiční a anglické, se staví odmítavě. Teď zjistil, že dobře dělá, když se vyhýbá novotám jako pizza. Pizzu totiž dovezlo moc divné individuum. Přestože venku bylo ke 30 stupňům, mělo na sobě vatovanou bundu s kapucí, na hlavě helmu jak z motocyklového rally a pod ní, věřte tomu nebo ne, ještě černou masku. John nepoznal, jestli mluvilo anglicky. Něco zahuhlalo, přiblížilo se po cestičce na předzahrádce nebezpečně blízko k Johnovu domu, podalo mu na placato krabici a než se stačil vzpamatovat, bleskově si ho s ní vyfotilo. Pak se otočilo, odešlo a ani za sebou nezavřelo branku. John není v našem kostele a předpokládám, že ani nikde jinde proslulí svou chrabrostí. Bojí se úplně všeho. Lišek, které tu a tam přeběhnou po jeho pozemku a on je vidí na kameře. Zlodějů, kteří by mu mohli ukrást klobouk, kdyby si ho pověsil na věšák v hale, radši ho celou dobu drží na klíně. A tak dál. A teď k němu do domu dorazí takový zakuklenec. Zatímco si vnuci pochutnávali na pice, John se klepal hrůzou a přemýšlel, jestli by s tou tachykardií přece jen neměl jít na pohotovost. Myslím, že ho povzbudilo, když jsem ho ujistila, že se zakuklený rozvážeč s největší pravděpodobností bál Johna víc, než se John bál jeho. Mezi rozvážeči jídel v Londýně je neznámé, ale zaručeně vysoké procento jedinců, o kterých se donedávna mluvilo, jako o ilegálních imigrantech. Dnes se jim zdvořile říká osoby s omezeným přístupem k veřejným fondům. V naší čtvrti jsou dnes kamery na každých pár metrech. Jsou tu dokonce kamery, které dovedou rozpoznávat obličeje. A tihle lidé prostě mají strach. Bojí se deportace. Je nepravděpodobné, že by je kamery odhalily, vždyť nejsou v databázích. To ale nevědí, nebo si nejsou jistí. A tak se i v letních vedrech co nejvíc nabalí a co nejvíc si zahalí obličeje. Ven z domu musí, vždyť potřebují vydělávat. Ale snaží se být vidět, jak nejmíň jen to jde.
4: A slovy Ivy Pekárkové jsme se dostali na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
11: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: S Stát příští rok znovu převezme všechny poplatky za obnovitelné zdroje energie. Počet nakažených ebolou v Demokratické republice Kongo dál roste. Tenistka Siniaková na turnaji v Cincinnati končí. Bejlek čeká zápas proti Alexandrovové. Stará silnice 35 u Hořic je po nehodě neprůjezdná. A počasí zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, místy přehánky, výjimečně i bouřky. Postupně od jihu místy polojasno a teploty až 30 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Poplatky za obnovitelné zdroje energie bude za firmy a domácnosti platit stát i příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO, se kterou jednal o rozpočtu rezortu na příští rok.
12: Firmy ani domácnosti nebudou dále platit za ten solární tunel z 2009-2010. Ta částka, jaká bude, vždycky až ve finále, protože to se určuje víceméně ke konci roku.
0: Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 41 miliard korun. Jeden z testů u klientů v Priznicových léčebných lázních Jeseník potvrdil přítomnost noroviru. Na výsledky dalších desítek testů hygienici ještě čekají. Počet nemocných s akutními zažívacími potížemi dosáhl 111. Od neděle už ale žádní noví nepřibyli.
13: Zdroj nákazy hygienici ještě neodhalili, zveřejnili ale výsledek prvního z desítek testů. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
14: Potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus.
13: První případy zažívacích problémů se v lázních objevily před minulý týden. Protiepidemická opatření tam ale platí i teď, říká ředitel lázní Roman Provazník.
15: To jsou zejména dezinfekce jak všech povrchů, tak osob. Klienti jsou informovaní, že mají dbát na osobní hygienu.
13: Nákaza je v lázních aktuálně na ústupu. Počet nových případů klesl na nulu. Z Jeseníku Michal Poláček, Radiožurnál.
0: V Demokratické republice Kongo už je přes 5000 nakažených ebolou, informovala o tom regionální pobočka Světové zdravotnické organizace. Akutní epidemie je nejhorší v dějinách země. V souvislosti s ebolou už v Kongu zemřelo víc než 2300 lidí. Současné šíření nemoci způsobila varianta viru, proti kterému zatím neexistuje schválená vakcína ani konkrétní léčba. Smrtnost je 25 až 90%. Královéhradecký kraj chce posílit připravenost obcí na sucho. Vyplynulo to z dnešního prvního zasedání Krajské komise pro sucho. Situace v kraji podle komise není kritická. Přibližně 60% sledovaných vodoměrných profilů je ale na úrovni nebo pod limitem sucha. Kraj chce proto posílit připravenost obcí na nedostatek vody a hledat taky dlouhodobá řešení. Popisuje to hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta z Hnutí ANO.
16: To, co považuji za velmi důležité, tak je například výstavba poldru nad Dobruškou, protože je na tom vždycky tady nejhůře. Jako první vlastně vyhlašují stav, kde se musí šetřit s vodou. Některé menší obce ji vůbec nemají. Budeme to muset řešit i s vládou, jestli to nepřehodnotit a místo poldru například nepodpořit výstavbu přehradní nádrže.
17: Tenistka Kateřina Siňaková podlehla v americkém Cincinnati domácí Kýsové ve dvousetech 1-6 a 3-6 a na turnaji končí. Další Češka Sára Bejlek nastoupí na kurt po 10:30 večer. Zahraje si proti Rusce Alexandrovové. A jeden z nejlepších českých motocyklistů v historii Rally Dakar Martin Michek je zpět v českém týmu Orion MRG. V minulé sezóně jezdil jako tovární jezdec jedné z čínských stájí. Michek by rád na začátku roku opět dojel mezi nejlepšími. Minulé dva ročníky slavné rally totiž v Saúdské Arábii nedokončil.
18: Teď mi to dvakrát nedopadlo, pětkrát to bylo výborný. Zažili jsme právě s týmem Orion Motor Racing Group 20. místa. Vyrovnali jsme historický český maximum vůbec motorkáře na téhle nejznámější rally Dakar. Já to vidím, že to je takový jakoby zpět k dakarským kořenům a zpět zase na startování našeho příběhu.
1: Nebezpečí na D10 u letadla a nehoda na D2 před Brnem. Na dálnici D10 z Prahy na Turnov za Kosmonosy pozorně přímo u motorestu letadlo na 51. kilometru hlásíte překážku.
19: Uprostřed leží pneumatika od kamionu, tak jenom opatrně.
1: A potom dál na D10 na konci dálnice před Turnovem směrem z Prahy ještě v samotném sjezdu na 35. směr Liberec nepřehledně testující porouchané auto, už je u něj policejní hlídka. Na dálnici D2 před Brnem na příjezdu z Bratislavy Brali, čekejte kolonu, hlavně v pravém pruhu kamiony od exitu Olympie ze 3. kilometru. Na druhém hlásíte v pravém pruhu dva kamiony stojící po lehké kolizi. Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem opatrně dojíždějte do kolony za exitem Rudnice na 30. kilometru, pak se jede různě pomalu zúžením ze 33. k exitu 48 Lovosice. Celý úsek je stále přes 20 minut. Na silnici 27 z Žadce na Plzeň pozor v Jesenici. V delším úseku to tam nebezpečně klouže.
20: Z auta vytekl olej na silnici přes celou vesnici a zastavil až u pumpy MOL.
1: A na tahu 35 z Ječína na Hradec je starý úsek silnice Uhořic za kruhovým objezdem neprůjezdný po nehodě u Orlenu.
20: Leží nějaký autobus nebo velká dodávka na boku a vlastně přesměrovali nás přes město.
1: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme zpočátku oblačno až zataženo, hlavně v severní polovině území, místy přehánky, výjimečně i bouřky, postupně od jihu místy polojasno a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
22: Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
23: Spolu s ním v komisi zasednou i ministři a odborníci.
24: Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu.
25: Opozice vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě.
26: Hladiny vody se dramaticky snižují.
27: Česko nemá dostatek rezerv pitné vody.
28: Sice může zapršet po celém Česku, na současné dlouhodobé sucho to ale bohužel stačit nebude.
21: Konečně déšť, změní ale něco? Vyprahlé Česko řeší vážný problém se suchem, vody je málo a když už naprší, tak ji neumíme zadržet. Co na to vláda a Národní koalice boje proti suchu? Probírám s hydrologem Janem Daňhelkou z Českého hydrometeorologického ústavu.
29: Prší, vážení, prší.
21: Dnes je úterý, 18. srpna.
29: Děkujeme Jezu Látku.
21: Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
30: A dobrý den všem.
21: Prší a pršet by mělo v následujících dnech, nemá přestat. Jak dobrá zpráva to je pro krajinu v Česku?
30: Tak pro krajinu to je určitě pozitivní zpráva. Po několika měsících vlastně situace, kdy nepršelo a pouze jsme měli podmínky pro výpar, a je každá vláha určitě dobrá. Uvidíme, nakolik ta vegetace už tuhle sezónu úplně zdala. U některých rostlin to tak být může a ten zbytek určitě bude vláhu vnímat jako blahodárnou. Takže blahodárnou a bude to rozhodně, takže věřím, že se malinko zazelená. Krajina.
21: Blahodárná vláha. Šéf Povodí Vltavy teda není úplně tak optimistický jako vy. Petr Kubala říká, že to možná zaleje zahrádky a pole, ale nádrže ty to úplně nenaplní, ty srážky, které mají přijít.
30: No, v tom se ale shodneme, protože když mluvíme o krajině, tak úplně nevnímám a nádrže a doplnění podzemních vod. Ta krajina, opravdu to, co jsem říkal, tak to je vláha. To je vláha v nějakých nejvyšších vrstvách půdy, která je dostupná pro rostliny, ale to, aby se vlastně voda dostala až do podzemních vod a do vodních toků, kde by nějakou delší dobu dokázala ten průtok zvětšit, tak na to ty srážky rozhodně nestačí. To bych muselo pršet mnohem déle a ten výpad by musel být malý. Takže to, co vidíme v průběhu tohoto týdne, určitě není déšť, který by dokázal naplnit nádrže. S tím souhlasíme. A ani se nedostane do těch podzemních vod takovým způsobem, asi aby dlouhodobě dokázal tu situaci zlepšit na celém území. Navíc on bude hodně ve formě bouřek, lokálních vlastně srážek, takže ta situace se může po tom týdnu velice lišit vlastně i přes kopec třeba.
21: Takže to, co říká Český hydrometeorologický ústav, že ty srážky jsou teď nejmenší od začátku 60. let, to se nezmění po tomto týdnu?
30: To se nezmění po tomto týdnu s největší pravděpodobností, ten úhrn není takový. V těch našich záznamech ta situace hodnocená, tedy když to vezmu asi k neděli, než ty srážky začaly, tak byla výrazně nejhorší. Vlastně nám chyběla zhruba třetina srážek, což si nepamatuju takhle pocitově, že bychom někdy o takhle velkém deficitu hovořili. A je teda potřeba ještě říct, že když mluvíme o tom, že od 60. let, tak to není proto, že v 50. letech by ty srážky byly takhle malé, ale protože to vyhodnocování děláme od 60. let. Oni se tam na začátku 60. let hodně změnily metodiky, takže většinou, když něco říkáme od 60. let, tak to znamená, tam začíná to vyhodnocení tím postupem, který dneska děláme. Předtím těch dat je výrazně méně a nedokážeme to srovnání úplně poskytnout. Ale určitě ten objem srážek je menší, byl i za delší dobu, by se kvalifikoval na to první místo.
2: Ono to, že chybí voda v řekách, ale i v těch nádržích a vůbec v krajině, to nevidíme jenom v Česku, to vidíme i v tom našem širším regionu. Zejména je to pozorovatelné třeba na hladině Dunaje. Nevím, jestli se dá mluvit o vůbec hladině, protože leckdy je na tom to koryto tak špatně, že se objevily v něm mamutí kosti, vraky nacistických lodí a tak dále. Jak jsou na tom české řeky? Taky můžeme čekat nějaké podobné objevy, protože ty průtoky jsou velmi minimální leckde.
30: Tak my nemáme tak velké řeky, které by měly ještě takovou dynamiku vlastně změny toho koryta, aby jsme mohli narazit na věci, které dlouho nebyly na povrchu. Zvlášť, když se podíváme na naše největší řeky, to znamená Vltavu a Labe hlavně, tak to jsou řeky, které jsou upravené, takže tam nelze očekávat, že by se objevily dlouho neviděné části té řeky a oni jsou taky vlastně v těch korytech poměrně úzce sevřené, takže Vltava to je vlastně jeden je za druhým, když to vezmeme. Tam je to uděláno mimo jiné kvůli suchu, protože když byste si přečetli ještě vlastně situaci nebo zprávy z 19. století, tak vidíte, že se tam objevují informace o tom, že z Vltavy se stala spíš páchnoucí stoka, právě protože teklo málo vody a navíc tedy Vltava, to Dolní Labe, je zásobováno vodou z Vltavské kaskády. Ona pořád, ta Vltavská kaskáda vlastně vypouští víc vody, než do ní přitéká, proto, aby pomohla Vltavě a aby pomohla Dolnímu Labi. Takže tam úplná ta minima srovnatelná vlastně s tou extremitou, kterou vidíme na Dunaji, ale i na Rýnu, kde ta regulace není, tak čekat nemůžeme. To bychom se museli vlastně dostat asi do toho přirozeného stavu, který tady byl třeba za těch velkých známých such v roce 1947 nebo předtím byla vlastně 1904 a možná takové největší za posledních 160 let bylo v roce 1874, které bylo vyvrcholením také vlastně několika leté epizody sucha, kde vidím já osobně určitou podobnost tomu, když se podíváme 2015, 2018, potom některé deštivější roky i povodeň do toho, tak vlastně tam bychom našli celou řadu analogií, ale protože nebyla kaskáda, tak tehdy opravdu ta hladina byla ještě níž a Bůh ví, co se tenkrát vlastně na těch pobřežích našlo.
2: Takže chápu správně, že teď vrcholí série období sucha za poslední roky a jsou k tomu ještě ty vysoké tropické teploty a proto prostě ta voda v krajině chybí. I vláda s tím něco hodlá dělat?
3: Každé to ministerstvo, myslím, životního prostředí a zemědělství má jasné plány, jak řešit vlastně vodu. No a
2: podle premiéra Andreje Babiše má být voda teď veřejným zájmem.
3: A voda musí se stát veřejným zájmem.
2: Vy máte pocit, že není? Nebo nebyla doposud?
30: No tak ono těch veřejných zájmů je celá spousta. Samozřejmě hydrologové, vodohospodáři vodu vidí jako ten nejvyšší veřejný zájem, pro který oni pracují, ale upřímně řečeno, ono, když vlastně sucho pominulo, takové to největší z let 2015-2018, to byly ty vrcholy, tak zase ten zájem o tu problematiku sucha vždycky malinko opadá. A to je společenský zájem, to prostě priorita celé společnosti. Musíme se shodnout vlastně na tom, že ta voda pro nás důležitá je a že na tom listu priorit bude tak vysoko, aby si zasloužila naše vlastně rozpoznávání trvalé a i dostatečný přísun, když to řeknu financí.
2: Takže za vás je dobře, že teď začala znovu fungovat Národní koalice boje proti suchu. Jsou v ní ministři, odborníci, zástupci krajů. Potřebujeme takovou koalici, která bude řešit opatření pro zadržování vody v krajině?
30: Tak já si myslím, že každý impuls, a teď znova říkám to z pozice hydrologa, pro kterého je voda nebo její nedostatek prací každodenní, tak je dobře, že se dostává pozornosti vody a vodnímu hospodářství na té nejvyšší úrovni. Může to opravdu zase nás malinko postrčit k tomu, abychom se možná malinko zrychlili tím směrem ke zlepšování a zvyšování naší schopnosti se potýkat s klimatickými výkyvy, které opravdu, když si to vezmeme, ta vedra jsou čím dál tím častější, zvyšují výpar, takže jestli se můžeme domnívat, že se něco bude dít, tak větší vedra a větší častější sucha.
2: No, já se na to ptám i z toho důvodu, že exministr životního prostředí Richard Brabec ano říká, že v minulých letech, když fungovala ta koalice, takže se uskutečnily tisíce projektů na zadržení vody v krajině.
4: Ta drobná opatření zadržení vody v krajině, tak samozřejmě i to, že stovky tisíc lidí vlastně od té doby byly napojeni na kapacitní vodovody.
2: Zmiňoval velkou dešťovku na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti, na zahradách a podobně.
4: To sucho přišlo zas a přišlo prostě v podobě, která je ještě silnější než v roce 2018, a proto si myslím, že je nejvyšší čas určitě ten tým obnovit. A
2: tak říct, jestli v tom vidíte potenciálně stejný programy, prospěch i teď do toho nynějšího znovu zavedení té koalice, že by něco takového se opět mohlo podařit a že to je dobře, že něco takového vzniká.
30: No tak za mě určitě je dobře snažit se dělat veškeré typy opatření, které vlastně nám můžou ve vodním hospodářství pomoci. Jenom bych to viděl tak, že to nemusí být nutně jenom ze strany vlastně státu jako takového, a ta pozornost, když se vlastně podaří jí tímhle směrem nasměrovat, tak bude velice hodnotná, když to bude společnost jako taková. Ostatně to je možná, teď přepnu do problematiky povodní, ale celková strategie ochrany před povodněmi pro Českou republiku, která vznikla po velkých povodních 1997 a byla přijatá v roce 2000, tak jmenovala několik principů a jeden z těch principů také byl vlastně, že by ta účast na řešení povodňové problematiky měla být distribuována od státu, respektive ono to vlastně říkala z druhé strany, od těch vlastníků pozemků, vlastníků nemovitostí, přes obce, kraje mohou pomáhat a stát pomáhá tam, kde se jedná o nějaké opatření, které řeší velké území celky, je jako ucelená povodí a podobně. A ta role obcí a občanů je klíčová k tomu, aby se vůbec něco změnilo, nebo vlastníků půdy. A proto sucho by to mělo platit úplně to samé. Pokud budeme spoléhat, že za nás všechno vyřeší stát v této oblasti, tak si myslím, že možná mu nakládáme příliš velký balík, ale už jenom to zviditelnění formou takovéhle koalice je podle mě skvělá věc a možná i signál celé společnosti, že to musíme brát vážně, nejenom na té státní úrovni, ale i na dalších.
2: Co ale stát řešit bude a měl by řešit tedy, protože to jednotlivec nevyřeší, tak to je výstavba nových nádrží, přehrad. Babiš oznámil, že koalice povede jednání o tom, že by ministerstvo zemědělství místo 3 miliard korun na příští rok dostalo 4 miliardy pro zadržení nebo pro projekty na zadržení vody v krajině. Má jít mimo jiné o výstavbu nádrží Nové Heřminovy na Bruntálsku, Kryry na Lounsku a Vlachovice na Zlínsku. Ty spasí Česko před odtokem vody pryč?
30: Tak nespasí Česko nádrže v jednotlivých lokalitách, ale když se na to podíváme, tak Nové Heřminovy, ta jejich funkce je spíše v oblasti povodňové ochrany, ale jak Vlachovice, tak vlastně Kryry jsou v oblastech, kde dlouhodobě je známý vlastně deficit vodních zdrojů, takže Kryry to je vlastně Rakovnicko, Lounsko, ten nejsušší region České republiky, kde voda chybí dlouhodobě. Takže jsou tady deficitní oblasti, kde ty nádrže nebo zdroj vody jednoznačně chybí. A ty nádrže jsou vlastně zamýšleny jako ten zdroj vody. Ale není to nádrž samotná. V obou případech je to vždycky celkové řešení toho povodí. Takže když se řekne nádrž Vlachovice, tak to znamená řešení celého toho povodí, včetně ochrany krajiny, tak, aby ta nádrž vlastně mohla fungovat v celku s tím povodím nad tím.
2: A na to bude muset myslet vláda i v případě těch až 20 nových nádrží, které chce projednat v září v rámci toho nového speciálního zákona, protože těch tří nemá skončit, má jich být 20.
30: Ono celkově v České republice je 69 chráněných lokalit pro akumulaci povrchových vod. To jsou místa, kde vlastně už dlouhodobě, teď se bavíme opravdu třeba o 100 letech, se ví, že by teoreticky bylo možné postavit vodní nádrž, která by dávala nějakým způsobem smysl. Těhle těch 69 lokalit je dlouhodobě vytipovaných a chráněných tak, abychom tam nepostavili třeba chemičku a nezničili nebo vlastně neskomplikovali potenciální budoucí využití. No a to, jestli se budou realizovat a které z nich se budou realizovat, to už je otázka vlastně posouzení toho, kde opravdu zdroje chybí a kde jsou potřeba. Takže ptáte se, nevím, kterých 20 je možná na shortlistu, to se přiznám, že v tuhle chvíli nevím.
1: To nevíme ani my.
30: Ale to, že někde ty nádrže, když posoudíme, co vlastně potřebujeme do budoucna. A ta potřeba je asi známá, že potřebujeme jednak zásobování obyvatel, ale potřebujeme i třeba kritickou infrastrukturu, jestli průmysl, zavlažování zemědělství. Ono se o tom třeba teďkon hodně hovořilo v souvislosti s novými mlýny, že původně byly zamýšleny jako nádrž, která by měla dodávat vodu k závlahám. Pakliže ten průběh sucha se bude opakovat jako v letošním roce, tak je docela legitimní se zabývat, jestli nepotřebujeme přejít z toho zemědělství závislém na dešťové srážky na nějaký jiný formát. A pak je otázka, jestli na to budeme mít vlastně vodní zdroje. A teprve následně přichází ta otázka, když nám chybí, vlastně víme, že budeme něco potřebovat a ty zdroje nám chybí, tak se zabývat tím, jak je nejlépe zorganizovat, což může být i ta vodní nádrž.
1: No, vodní nádrž, ale to je drahé řešení, ne? Tak neexistuje něco méně invazivního, něco rychlejšího, něco levnějšího? Protože třeba Český svaz ochránců přírody teď vyzývá vládu, ať peníze dá spíš do budování mokřadu nebo na revitalizace vodních toků, tak jestli to není vhodnější investice?
30: Ono není dobré podle mého názoru a to, co se děje historicky tady v Čechách a na Moravě a ve Slezsku, je to, že se ta opatření často dávají vlastně jako proti sobě. To znamená nádrže proti přírodě blízkým opatřením, mokřadům. Ale ono ve skutečnosti, a když se zeptáte kteréhokoliv hospodáře, tak vám řekne, no ale oni by měli být společně proti suchu a proti povodním, protože to není jedno nebo druhé. Ono, otázka je, co potřebujeme. Navíc těch potřeb, které ta naše krajina a společnost má, je více. A my potřebujeme jednak tu vodu v krajině, což opravdu neřeší nádrž to, jestli bude dostatek vláhy pro to, aby přežili lesní porosty a podobně. Tam to takhle nefunguje, že jo? To je potřeba se soustředit na tu vláhu v lesech, na přírodě blízká opatření. Co se týče zemědělství, zmínil jsem sice závlahy, to je jedno z možných řešení, ale nemůžete zavlažovat celou Českou republiku. Takže je tady samozřejmě nutnost se kouknout na to, jakým způsobem s tou půdou zacházíme. Jestli opravdu máme to hospodaření takové, že ta půda není degradovaná, že dokážeme lépe vlastně obnovovat třeba nebo dostávat zpátky organickou hmotu, která se ukazuje, že je, no, ukazuje, ono se to ví, a je strašně klíčová pro to, jak ta půda vodu nejenom vlastně zadržuje, ale vůbec je schopná ji vstřebat a potom využívat, jakým způsobem taky ta půda vypadá z hlediska toho, do jaké hloubky jsou si ty rostliny schopny pro vodní zdroje sáhnout. Ne každá louka, ne každé pole je na tom úplně stejně, takže tam záleží zase na o tom, jakým způsobem je hospodařované. Takže těch opatření je fakt celá spousta. A když nebudeme dělat všechny dohromady, to nebude fungovat.
1: Nádrže byste stavěl, protože třeba Asociace soukromého zemědělství, respektive Jan Štefl, místopředseda této asociace.
5: Nejvíce postižená je Jižní Morava a někde Plzeňsko,
1: který se spolu s Českým svazem ochránců přírody připojil k té výzvě vládě, říkal, že budování nádrží v krajině, ať velkých nebo malých, tu situaci prostě neřeší.
5: No tak to je hašení požáru a ještě možná špatnýma hasicíma prostředkama, protože
1: v hrubém objemu je nádrží dostatek.
5: Je potřeba, aby do nich byl zajištěn ten přísun té vody.
30: No, ono neřeší z pohledu zemědělce. Na druhou stranu v okamžiku, kdy budeme v situaci, kdy nám chybí zásobování nebo zdroj pro zásobování a obyvatel vodou, tak v tu chvíli máte dvě možnosti. Buď to získat nějaký zdroj podzemní vody, kterých ale u nás obecně dostatečně vydatných je velice málo, anebo použít přehradu, ať už existující, nebo vystavět novou. Takže já bych opravdu se nesnažil dávat ta opatření proti sobě. Já bych se snažil vyjít od toho, co potřebujeme. Co potřebujeme a víme, že do budoucna budeme potřebovat jako zásoby vody. My jsme v situaci, kdy vlastně ta vodohospodářská infrastruktura byla vybudována a byla budována od toho, já jsem zmiňoval nastal rok 1874, to bylo extrémní sucho. A je to vlastně první takové období, kdy se začalo nějakým způsobem projektovat vodní nádrže a následně stavět vodní nádrže právě pro zásobování vodou, které některé z nich dodneska vlastně plní tu svoji funkci. A jsou v té podobě, že vlastně nám zabezpečují ten vodní blahobyt. Ale v okamžiku, kdy nám někde vlastně ta rovnice přestane vycházet, už kvůli tomu, že lidí třeba přibývá v některých aglomeracích, na druhou stranu zvyšuje se výpar, takže obecně té vody protéká relativně méně, protože ne všechny lokality nebo významná města jsou zásobovány z vodních nádrží. Jsou tady i poměrně velké lokality, které využívají zásoby podzemních vod, ale některé odběry se dělají přímo z vodních toků. A jestliže se budeme setkávat s tím dál a častěji s tou situací, kdy ten průtok poklesne pod takovou úroveň, kdy je vlastně možné tu vodu odebírat, tak je na místě se zabývat novým zdrojem. A jestliže nádrž vyjde jako ten nejlepší zdroj možný pro to, tak jsem všemi deseti pro nádrž a řešení celého povodí té nádrže, protože těch uživatelů vody nebo těch potřeb pro užívání vody je tady víc. A stavět je proti sobě není podle mě dobré.
2: Je to teď i velké politické téma, dotýkáme se toho počas celého toho rozhovoru. Ministr životního prostředí pan Červený teď na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády vypočítával, kolik už miliard korun, na kolik práce se letos investovalo do opatření na zadržení vody v krajině.
6: Ochrana kvality povrchových a podzemních vod, vodovody, kanalizace, čovky neboli čističky odpadních vod, využívání srážkové a šedé vody.
2: Voda je podle něj teď na prvním místě. Opozice nicméně do vlády kvůli suchu tepe. Předseda starostů Vít Rakušan na tiskovce ve sněmovně vyzval ministerstvo životního prostředí, aby přestalo vést ideologické války a začalo vnímat rizika, která klimatická změna přináší.
7: Aby přestalo vést své ubohé a hloupé ideologické války, aby přestali válčit s takzvanou zelenou ideologií.
2: Ex-ministr životního prostředí Hladík z Lidovců zase říká, že vláda nedává na boj se suchem dost peněz. ODS pak prosazuje vlastní sadu opatření a kritizuje vládu.
8: Vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě

0: konkrétní léto bude suché nebo extrémně suché, možná není. Tak, ale je pravda, že po každém suchu jsme pouze v situaci před dalším výskytem sucha. No a to, jestli se dá investovat víc, myslím si, že souvisí s tou otázkou priorit celospolečenských. Proto říkám, že jsem vlastně rád, když se sucho stane tou větší prioritou, ale musí být rozpoznávaná celou společností, protože jinak samozřejmě mohou přehlušit úplně jiné jevy.
1: Jaké očekáváte, že budou dopady toho letošního sucha? Nemůže právě to být impulzem k tomu, aby společnost si uvědomila, jaké rozsáhlé škody může sucho napáchat a třeba brala ho jako důležitější prioritu?
0: To je velice složitá otázka a vlastně, když se podíváte na rok 2015-2018, tak on ten průběh sucha nebyl zase až tak odlišný od toho současného. A vlastně vyčíslení těch škod je velice problematické. Oni nejsou tak dobře vidět jako třeba při povodních nebo při jiných projevech extrémního počasí, vichřice a podobně. Ale pravda je, že vyčíslit se dá třeba pokles produkce ve vodních elektrárnách, ale to není to, co vlastně lidé běžně vidí. A dokud vlastně teče pořád ta voda z těch kohoutků, tak se velice špatně nějakým způsobem vyčísluje, kromě právě třeba hydroenergetiky, kromě třeba zemědělství, ale konkrétně, že by každý vlastně viděl a dokázal si na něco sáhnout, je strašně složité. Takže
1: myslel jsem to, pardon, i tak, že úroda nemusí být tak kvalitní, jako se dalo čekat. Vidíme to i na těch trávnicích, které už nejsou zelené, ale jsou bílé, vyprahlé, vytrhané, hnědé.
0: Je to tak. A na druhou stranu, on každý asi vnímá ty dopady úplně jiným způsobem. Takže my dokážeme dobře vyčíslit pokles úrody zemědělské, dokážeme vyčíslit pokles výroby elektrické energie, ale u těch ostatních věcí, to, jak ta krajina vypadá, tak tam přece jenom jako nějaké finanční vyčíslení a nějaké dopady jsou velice složité. Je to spíš o tom, co člověk vidí a sám vnímá jako projev toho sucha, který se mu už nelíbí a vnímá ho sám jako za hranou. Takže ono to není tak snadné vlastně, aby si každý dokázal představit, jaké ty dopady jsou, zvlášť pokud přímo na něj v podobě té netekoucí vody z kohoutku se neprojevují.
1: A k té mé podotázce, nemáte obavu, že právě to, že to není tak vidět, nakonec nemusí být tím impulzem k tomu, aby ta společnost brala nedostatek vody, který je v té krajině, vážně?
0: Svým způsobem výhodou by bylo, kdyby to sucho bylo trvalý projev, kdy to opravdu vidíme každý rok. Často jsme srovnáváni nebo se dává za vzor Izrael, jakým způsobem hospodaří s vodou, ale tam je ta situace právě společensky úplně jiná. Takže ano, pokud to sucho dokážeme udržet vlastně na zřeteli, možná mediální podporou, podporou politickou, a zlepšíme ten obraz vodního hospodářství jako něčeho, co nám zabezpečuje blahobyt a dobré fungování společnosti, a tak podle mě jedině dobře, musíme se o to snažit.
1: Dobrá, tak moc díky, že jste si na nás našel chvíli, že jsme o tom mohli mluvit.
0: Díky moc, mějte se krásně, naschledanou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl spolu se mnou dneska Jan Daňhelka, což je ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu. A mluvili jsme spolu o nedostatku vody i o Národní koalici boje proti suchu. Jejímiž členy jsou mimo ministrů nebo předsedy vlády a zástupců samospráv, třeba i ředitel ČHMU, šéf povodí Vltavy a další experti a klimatologové. Naslyšenou zítra.
2: Ex libris.
3: Ztracená země. Jaký je příběh moderního Ruska?
2: Toto není kniha o Rusku, na kterou je západní čtenář zvyklý.
3: Filip Šerf se ve své knize vyhýbá pohledu z perspektivy západu.
2: V západním diskurzu dominující příběhy osob na okraji ruské politické moci sice čtenáři mohou ukázat, co se s Ruskem děje, nikoliv však proč se tak děje?
3: V čem je Rusko ztracená země?
4: Ex libris dnes po 20. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Umberto Nobile byl italský generál, vzduchoplavec a konstruktér. Spolu s polárníkem Amundsenem v roce 1926 úspěšně přeletěli nad severním pólem ve vzducholodi Norge vlastní konstrukce.
6: Dnes na Nobileho výpravu vrhá stín skutečnost, že ji sponzorovala Mussoliniho fašistická vláda. Nobile tehdy obdržel čestné členství v Mussoliniho straně.
5: O dva roky později se

0: Byle vypravil na pol znovu, tentokrát na Mussoliniho příkaz, se vzducholotí Itália a s téměř kompletně italskou posádkou.
1: Jedním ze dvou cizinců, kteří se výpravy zúčastnili, byl český radiolog František Běhounek, pozdější profesor na ČVUT a vědecký pracovník Ústavu jaderného výzkumu Československé akademie věd.
0: Výprava sice dosáhla svého cíle, ale při cestě zpět ztroskotala nedaleko Špicberských ostrovů. Záchranu týmu provázely kontroverze. Nobile chtěl, aby ho coby kapitána výpravy evakuovali z vraku jako posledního.
1: Mussolini však dal jasný pokyn, aby byl zachráněn přednostně. Při předešlém neúspěšném pokusu zachránit letecky posádku vzducholodi Itálie navíc zahynul Nobileho bývalý spolupracovník Roald Amundsen.
0: Výprava se tehdy nakonec zvrhla v blamáž. Nobile byl propuštěn z armády a s Mussoliniho svolením se v letech 1932 až 1936 věnoval konstrukci vzducholodí v Moskvě. V té době také umírá jeho první žena.
1: Nobile později přesídlil do Spojených států, kde během druhé světové války vyučoval aeronautiku na soukromé univerzitě v Romeoville.
0: Po druhé světové válce se v Itálii dočkal rehabilitace. Byl zvolen do italského parlamentu jako nezávislý kandidát za komunistickou stranu a znovu mohl přednášet na Neapolské univerzitě. Po druhé se oženil a dočkal se i velkolepých oslav k 50. výročí obou jeho expedic. Zemřel v roce 1978 ve věku 93 let.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: To tělo už neposlouchalo jako extrémně. Neustálej tlak něco dokazovat a pořád být dobrá a nedělat chyby. Jsem si řekla, po té 40 už nechci, nemůžu a chci změnu. Tak jsem ji udělala. Když jsem se vdávala poprvé, tak jsem si taky říkala, nebo jsem si strašně přála, aby to bylo navždy. A to samý po druhý. Bylo to hrozný, jak jsem tam strávila celou tu neděli s tím tátou, který mě nepoznal. Když jsem tohle přežila, tak já opravdu si už přežiju úplně všechno.
2: Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
4: Dobrý den, zdraví vás Ivana Veselková, vítám vás při poslechu dalšího rozhovoru ze série Klub 40. Dneska je se mnou ve studiu prima balerína Nikola Márová, dnes už bývalá solistka a stálice baletního souboru Pražského národního divadla, ve kterém strávila celých 27 let. Nejenom o tom, jaké to je končit po 40 baletní kariéru, ale třeba také o tom, jaké to je zažít v tomhle věku rozvod, a nebo jaké je setkání s těžkou nemocí u někoho hodně blízkého, se budeme bavit v nastávajícím rozhovoru. Ahoj Nikolo.
5: Ahoj.
4: První otázka je pro všechny, kdo přijdou do klubu 40 stejná, a to je, kolik ti je a když máš někomu říct to číslo, kolik ti je, tak co se ti u toho honí hlavou, nebo jaký máš z toho pocit?
5: No, tak mě je 46, jenom měsíc teda, ale teprve se s tím číslem ještě zžívám. Takže 46 let a musím říct popravdě, že mi to je trošku už nepříjemný. Když se mě někdo zeptá přesně na to, kolik ti je, tak ve mně takový to, že se jako v hlavě něco trošku sepne a pak řeknu jo, 46.
4: A říkáš trošku už nepříjemný, proč? Jako, že ti to přijde, že už to je moc, nebo že by si přála, aby to bylo míň, nebo...
5: Je to prostě blbý číslo, ale jde o to, že už si říkám, že mi táhne na 50 a ta 50 je pro mě už takový to vyloženě půl století a dejme tomu i, už jsme za půlkou života, možná ne, ale kdo ví, takže mám pocit, že už to číslo je moc velký. Ale ne, já se cítím dobře, tam jde jenom o to číslo vyloženě u mě.
4: Takže ty se cítíš dobře, ale když dojde na to konkrétní číslo, nebo že si nějak uvědomíš ten věk v podobě té číslovky, tak tam ti to začíná trochu, nevím, jestli by se dalo říct, stresovat nebo vadit, nebo co, jak by se to dalo popsat?
5: No, takový jako asi jenom nepříjemný pocit, že si připadám, že už je to moc, no, že člověk si připadá starý.
4: A přitom to je taky jenom takový konstrukt zvláštní. No, ale když se budeme držet dál těch čísel, tak třeba pro řadu lidí je nějaký milník, ta čtyřicítka, že to začíná tou čtyřkou už ten věk, že do té doby ta trojka je taková pro ně sympatická, najednou je tam ta čtyřka a teď teda co? Tak byla pro tebe čtyřicítka v tomhle ohledu nějaký milník, že by si říkala, teď už je tam ta čtyřka a co?
5: Určitě. Já jsem to měla tak, že já teda vypadám mladší a naštěstí, když někomu řeknu, že mi je 46, tak řekne, no to není možný, tak to je dosa ještě jako příjemný slyšet. Ale mě, protože jsem furt vypadala strašně mladá, opravdu jako extrémně až na základní školu, přitom už jsem skoro pracovala, takže jsem konečně chtěla vypadat starší, takže 20, mně se strašně líbila dvojka. Najednou byla trojka a to jsem si říkala, už maličko, jako ajaj, už je tam trojka, ale dobrý, je to jako super, cítím se dobře, jsem těhotná, všechno bylo skvělý. No a jak se začala blížit ta čtyřka, už nějakých 38, tak jsem cítila, jak už opravdu to prožívám. A přitom jsem nevěděla proč a říkala jsem si, že já se cítím furt stejně, jako kdyby se nic neděje teďka momentálně, ale jak nastala čtyřka, tak opravdu to byl zlom, ale asi hlavně v hlavě. Ale teda stalo se mi, musím říct, po 40, teda ne kolem ty 40, ale až po ty 40 dost takových zásadních věcí životních, ale čísílko se mi moc nelíbilo, no.
4: A když říkáš, stalo se mi po 40 dost zásadních věcí, tak jaké věci to byly?
5: Já jsem vždycky měla pocit, že ta kariéra bude do 40, že přece jenom nad 40 už se nedá tancovat, že už to za prvý je vidět, kolik je člověku a to tělo už nefunguje. Ale nějak zázračně to tělo pořád fungovalo, byly tam teda velký výkyvy, ale pořád jsem tancovala. Takže mě překvapilo, že i když mi bylo 40 a 41, tak furt jsem tancovala ty hlavní role a pořád to šlo. Ale samozřejmě už jsem trošku bojovala s tím tělem, ale už jsem si i sama pro sebe řekla, už ne, už konec. Začínám to pochopitelně cítit, co není možné, aby to po 40 člověk na vrcholový vlastně úrovni tanečnice necítil. Takže jsem si řekla, že konec, že už za 2 roky chci skončit, tak jsem si to tak jako naplánovala, což mi strašně pomohlo. Nebyl to pro mě šok, takovej ten tvrdý náraz do zdi, ale vlastně 2 sezóny divadelní v tom Národním divadle jsem se na to docela i, řekla bych, psychicky připravovala, takže změna té kariéry.
4: Takže ty jsi si sama naplánovala někdy teda zhruba v 41 nebo v kolika, že za 2 sezóny, za 2 roky ukončíš teda profesionální baletní kariéru.
5: Jo, já jsem o tom začala přemýšlet a řekla jsem si, že už musím a ještě asi za 1 nebo za 2 sezóny jsem si o tom promluvila s šéfem, že ve 45 letech vlastně skončím, že odejdu z divadla.
4: A řekla jsem si, že už musím. Já tam cítím i takový to, že všichni chceme mít nějak trochu tu budoucnost jako pod kontrolou, že logicky nemáme rádi nějaký ty jako zvraty, které jsme takzvaně nečekali. Tak jako bylo to i z tohohle důvodu, ne, že by ti třeba až tolik tlačilo to zdraví nebo to fyzično, ale i to, že jsi to chtěla naplánovat tak, aby si to v uvozovkách ten výstup měla pod kontrolou.
5: Bylo to všechno dohromady, tahle věc 100% a možná z té větší části ty bolesti potom, protože v těch 43 letech už to bylo zase někde jinde, pochopitelně. To tělo už neposlouchalo jako extrémně a ta rekonvalescence a všechno po nějakých menších úrazech nebo jenom natažený věci už to trvalo strašně dlouho a už to bylo opravdu mě takový nepříjemný. Takže jsem si to chtěla naplánovat právě, abych tyhle ty důvody, co jsme teďka zmínili, přesně tam byly. Ale já jsem strašně chtěla skončit.
4: Mm-hmm, a
5: já
4: proč?
5: Já už jsem nemohla. Vlastně já jsem byla 27 let v Národním divadle, na tom vrcholu vlastně jako prima balerína jsem byla dlouhou řadu let a takový ten neustálej tlak něco dokazovat a pořád být dobrá a nedělat chyby nebo minimálně, protože samozřejmě těm na vrcholu se to odpouští nejmíň, tak mě to už stresovalo, nebavilo, už jsem z toho chtěla odejít a hlavně to divadlo vlastně je žrout času a vašeho soukromí, takže jsem věděla, že už takhle dál žít nechci a právě, že jsem si řekla po té 40 se už nechci, nemůžu a chci změnu. Tak jsem ji udělala.
4: To možná si řada lidí třeba těžko dokáže představit, jak to funguje tady na té vrcholové úrovni v divadle a konkrétně teda v tom baletním oboru, protože tam se aspoň jako z mýho pohledu nějak dohromady spojuje prostředí nějakého vrcholového sportu, umění a zároveň v uvozovkách zaměstnání. Tak možná mohla bys nám to nějak trochu poodhalit samozřejmě z tvojí subjektivní perspektivy, jak to jako vypadá, když je někdo teda prima balerina v Národním divadle a teď třeba co se tam začalo měnit s tím přibývajícím věkem?
5: Většinou se samozřejmě ty hlavní solisti obsazují do hlavních rolích a ty jsou pochopitelně nejnáročnější.
4: Když to řeknu laicky, takže tam nejvíc času trávíš i na jevišti a máš to jako těžký, aby to vypadalo hezky.
5: Určitě, ale právě, že i spousta lidí si to myslí, že se mě ptali, a ty to je super, ne, ty jsi celý den doma, večer jdeš do divadla, tam to zatancuješ a jdeš zase domů a druhý den volno, říkám, no tak to v žádném případě. My máme pevnou pracovní dobu, jsme státní podnik, takže já jsem každý den pracovala od 10 do 6 a o víkendu sobotu do 3. Takže jsem vlastně neměla vůbec žádný volný den. V neděli byl často dvoják od 2 a od 7. I když už potom na tý, když jste vlastně na vrcholu, tak často nemáte ty dvě představení, když je v jeden den, ale jenom jedno, ale i tak. A volný den byl třeba někdy až za 14 dní jeden. A ještě vlastně ta únava obrovská. Takže kdybych potom chtěla někam v tom jednom jediném dnu jít někam se synem na výlet, nějakou túru nebo cokoliv podniknout, tak je to vlastně strašně náročný, no, protože na to nemáte vůbec sílu.
4: To není tak, že bychom si to představovali, že ty tam večer přijdeš si do divadla, teď jako si tam něco teda ty 2-3 hodinky odtancuješ a jdeš zase zpátky, že to sebou nese i to, že ty tam trávíš ten den.
5: No
4: protože
5: jasně.
4: Asi taky logicky se to někdy musí nějak zkoušet ty
5: přesně
4: věci,
5: tak.
4: Že?
5: My máme každý den trénink, to je vlastně udržovací a povinný, protože bez tréninku člověk takhle na té úrovni nemůže fungovat, aby se něco stalo okamžitě. Takže máme trénink hodinu a čtvrt a vlastně po té hodině a čtvrt je pouze 15-minutová pauza a pak se jede do těch 6, kdy máte zase jenom 3/4 hodiny na oběd mezi tím ještě, ale jinak se jedou zkoušky, protože se zkouší to, co se hraje v nejbližší době, dejme tomu zítra nebo kdy, a potom, co se dozkouší ty věci, které jsou v nejbližší době, tak odpoledne se zkouší to, co bude jako premiéra doma. V podstatě jste pořád na sále.
4: Ty říkáš, že kolem té 40 tě to začalo jako i psychicky unavovat jako ten tlak na ten výkon, což se ale třeba někdy lidem kolem 40 jako obecně děje, že ten tlak na ten výkon najednou začnou vnímat víc jako nějaký blokátor, zatímco třeba v mladším věku to byl takový motor, který nás hnal jako dopředu, tak potom kolem 40 ty lidi začínají zjišťovat, ale že všechno nemusí být jenom o nějakým jako výkonu a někam se tlačit. Tak řekla bys, že i tohle tam nějak hrálo roli, nebo co konkrétně se v tobě stalo, že si sama došla vlastně k tomu, že jako z tohohle vystoupíš, byť samozřejmě to má nějaký fyzické limity?
5: No, jako když jsem se teďka takhle jak v rychlosti nad tím zamyslela, tak možná jako příklad, který bude třeba snad vystihující, je, když jsem měla Labutí jezero, tančila jsem hlavní roli Odetu Odíly, tak dejme tomu týden před tím představením, už jsem se hrozně těšila a už to bude už jenom 7 dní, už jenom 6 dní. Samozřejmě nervozita, protože to je strašně těžký představení a všechno, ale už jsem si představovala, jak tu černou zahraju a tu bílou a úplně to těšení se na to představení. No a po té 40 to bylo Ježíš Maria, už to bude za týden. Už jenom 6 dní, no já to nepřežu, já nechci. A takovýhle vlastně nepříjemný pocity. Druhý den, když to bylo, já jsem věděla, jak už budu nepříjemná, jak budu prostě vzteklá, nikdo na mě nemluvte, už to chci mít hlavně za sebou. A vždycky jsem se ráno pak zbudila, řekla jsem si, no tak dobrý, už je to dneska, už to budu mít za sebou a konec prostě. No a to jsem si řekla, no tak tohle nejde, to je prostě strašný. Já se na to netěším, já se těším na to, až to budu mít za sebou. A proč to teda dělám? A začala jsem se nad tím vlastně zamýšlet a říkat si, že tohle není to, co jsem vždycky chtěla, to už mám vlastně, už jsem zatím a teďka potřebuju najít něco, na co se zase budu těšit a zase si budu říkat, je, už je to jenom 6 dní, už jenom 5 dní. Takže to bylo takové jako pro mě alarm.
4: A potom, co přišlo třeba tohle uvědomění si nebo zjištění, tak co jsi si řekla? Nebylo to v něčem i trochu strašidelný, protože člověk v něčem jako tak dlouho žije v tom baletním světě a teď najednou s tím teda máš skončit a jít dělat něco jiného. Tak co se ti jako třeba honilo hlavou, nebo už jsi nějak rovnou vymyslela, kam teda se potom jako vrhneš, až skončíš, nebo jak to probíhalo?
5: To byl velký proces. Tím, že to byly 2 roky, tak jsem to udělala tak, že rok jsem o tom nepřemýšlela. Tak jsem jenom ulevilo, že jsem si řekla, že to udělám za 2 roky, oznámila jsem to šéfovi a hotovo. Takže byl takovej ta první vlna, ta úleva. A řekla jsem si, to je až za 2 roky, nebo takhle furt jsou to 2 sezóny, já furt říkám 2 roky, ale myslím tím ty 2 sezóny divadelní. Takže první sezónu jsem to neřešila. Vůbec.
4: A divadelní, prosím tě, sezóna je teda
5: jako školní rok,
4: jako školní
5: od září
4: rok
5: do června. Tak. No.
4: Abychom si to dokázali.
5: A pak máme
4: představit
5: divadelní prázdniny, mm-hmm, vlastně stejně jako děti mají ve škole. No, takže jsem říkala, jo, teď to je za dlouho, tak nebudu to ani řešit. No, ale na konci už té sezóny, týhle tý první, tak jsem říkala, no, ale jako co teda, jako co budu dělat? Vím, co chci, vím, co nechci, a co teď s tím? A strašně jsem si vlastně vysnila, že úplně odejdu z toho prostředí kultury a divadlo, všechno prostě pryč z toho ven. No a začala jsem hrozně vlastně si říkat, co by mě bavilo. Tak mám ráda přírodu, mám ráda zvířata, tak něco kolem toho, rostliny. No jo, jenomže pak jsem se trošku začala zajímat a pochopitelně všude minimálně nějaký kurz, když už ne vystudovanou školu. Tak jsem říkala, to asi tudy cesta nevede. Tak jsem to o prázdninách ještě nechala a pak jsem si říkala, že se teda od toho září budu intenzivně už jako starat o to, co se mnou bude. No a stalo se to, že vlastně na konci té sezóny ještě jsem se úplně, no náhodou, já moc nevěřím na náhody, já mám spíš pocit, že to je vždycky osud, nebo že to je nějak řízený, tak jsem se potkala s novou paní ředitelkou státní konzervatoře v Praze a ona mi nabídla, jestli tam nechci učit. Tak jsem si říkala, tak vlastně to asi není špatný, to je něco, co umím, co mě baví, na co se zase budu těšit a navíc bych se vrátila ke svému nejlepšímu kamarádovi a tanečnímu partnerovi Michalovi Štípovi, s kterým jsem tančila celou kariéru a učili bychom spolu, tak mě to strašně samozřejmě nadchlo. A já jsem mi říkala, ale já budu ještě rok v divadle, tak já úplně nevím, jako jestli to půjde skloubit a ona tak to nějak vymyslíme, aby to šlo. Takže to opravdu vymyslela, aby to šlo. Takže jsem tu poslední sezónu, co jsem byla ještě v divadle, zároveň učila na konzervatoři. Takže se mi trošku vyřešil ten problém s tím, co se mnou bude. Bylo to strašně zase příjemný, ulevující, že si to zkusím jeden rok a uvidím, jestli tam budu chtít si dát plný úvazek nebo větší úvazek, anebo teda ne. Tak jsem to nějak jako plácala, že to bylo strašně náročný, protože jsem najednou měla svoje studio, měla jsem divadlo a měla jsem konzervatoř. Do toho jsem byla oslovená, jestli nechci napsat knížku, takže jsme psali knížku. Do toho pro mě trošku překvapení, že mě čekal druhý rozvod, takže úplně strašně šílená poslední sezóna mě čekala.
4: No to jsem chtěla právě říct, že ty jsi myslela, že si nějak jako ulevíš, že se to trochu rozvolní, že tady tlak na výkon jako už ti leze na nervy a teď takhle tu poslední sezónu teda to měla takhle těžký.
5: Bylo to strašně těžký. Vůbec bych, když to teďka zpětně promítnu, co mám za sebou, tu jednu sezónu, co jsem musela udělat, s čím jsem bojovala, čím jsem musela projít do toho, tatínek vlastně těžce nemocnej, upoutaný na lůžku a máme ho doma, hlídáme ho doma, takže všechno to bylo taková kombinace, že si říkám, že když jsem tohle přežila, tak já opravdu si už přežiju úplně všechno. Ale zase člověk to, když nějak sebere veškerou svoji sílu a všechno, tak to asi jako zvládnout jde. Ale je mi úplně nepříjemné to ohlédnutí za tou sezónou a říkám si, zaplať pámu, že to mám za sebou stejně jako to poslední labutí jezero.
4: No a jaký potom bylo z toho vystoupit a splnila se třeba, nevím, jestli jsi měla nějaká očekávání, ale splnila se třeba tvoje očekávání spojená právě s tím, že vystoupíš tady z toho vlaku vrcholového baletu a že něco bude nebo nebude, tak splnili se ti ta očekávání?
5: Ne, úplně se přečili, to je úplně, já už jsem odpočítávala minuty, já už jsem se strašně těšila, až vlastně skončí ta sezóna a já to všechno, hlavně tu jednu teda takovou nepříjemnou sezónu, že budu mít za sebou a začíná mi teda nějaký novej život a úplně od nuly se mi si připadala, že začínám a strašně jsem se na to těšila. Takže já jsem vůbec nepochybovala snad ani jednou vteřinou, že bych zalitovala, nebo by se mi stejskalo, nebo bych prostě vůbec. Já jsem věděla, že to bude skvělý jenom. A přesně to tak bylo. Naopak to bylo ještě lepší. A já jsem se každý den budila s úlevou. Já jsem se totiž budila vlastně celou tu sezónu s nepříjemným pocitem, že vás čeká něco, co nechcete, nebo takový ty nepříjemný pocit, když se člověk zbudí a ví, že ho něco čeká, co nechce. Takže najednou najednou ta úleva, že každý ráno já jsem si připadala jak s růžovýma brejlema.
6: Ty jsi zmiňovala to, že tě, co si ani nečekala, po 40 čekal rozvod. Mm-hmm. Jestli se k tomu dá něco říct, protože taky tady byli lidi v klubu 40, kterým se třeba rozpadl partnerský vztah tady kolem té 40. A oni často to jako právě považovali zejména z počátku za něco jako hodně obtížného.
5: Tak já si myslím, že každý jako rozpad partnerství nebo manželství, nebo asi valná většina z nich je nepříjemná, a ať už jako z jedné nebo z druhé strany, ale je tam nějaký smutný období nepříjemný, a to si myslím, že všichni to nějak aspoň prožívají, tak to je jasný. A jelikož u mě už to bylo druhý manželství, tak proto to bylo pro mě takový asi těžký, protože člověk si nemyslí, že to je na chvilku, nebo no to nebylo chvilku, ale nemyslí si, že to je na nějakou dobu, nebo aspoň já to tak mám, že i když jsem se vdávala poprvé, a tak jsem si taky říkala, nebo jsem si strašně přála, aby to bylo navždy. A to samý po druhý, kdybych věděla, tak se nevdávám, protože jsem opravdu, člověk doufá, že to je vlastně ten životní partner, s kterým už, nebo aspoň mě to tak jako vždycky, jsem to tak měla už od malinka, že jsem si přála mít životního partnera, s kterým prostě zestárneme a budeme sedět na té lavičce a i se držet za tu ruku. Vždycky byly moje takové ty dětské naivní představy, a vlastně jsem si pak říkala v dospělosti, vždyť to nemusí být dětská naivní představa, ne často, ale občas vydáte takový páry na ulici, a mně se to vždycky hrozně líbilo. Takže pochopitelně pro mě to byl nepříjemný, těžký období.
6: A bylo něco třeba, co ti to pomohlo nějak překonat, anebo bylo něco, co bys řekla, že právě s tím v uvozovkách o něco vyšším věkem, po 40, si tam zvládala nebo vnímala jinak, než při tom třeba rozchodu, když byl člověk mladší?
5: Ten první rozvod byl náročný, protože máme syna. Máme syna Maxe, a pochopitelně člověk to prožívá snad ještě víc za ty děti než za sebe, takže to bylo strašně náročný. Ale na druhou stranu musím říct, že my teď se Sašou, s mým prvním manželem, máme asi nejhezčí vztah, jaký jsme kdy měli, přátelský, pochopitelně. Ten druhý rozvod byl o něčem jiným. Ten byl samozřejmě už jakoby bez dětí a bez těch tady těch velkých komplikací. Tam to bylo spíš jako citový a pocit jakože, no, zklamání. Asi nejvíc to bylo ten pocit toho zklamání, a tam se to prožívalo úplně jiným způsobem, samozřejmě i tím, že už jsem právě byla starší, že už mi bylo přes těch 40 let, a pomohlo mi to, že mám syna, že jsem věděla, že se nesmím sesypat, protože to není možný, že máme v rodině právě tátu, o kterého se staráme, naše rodina, že se nesmím sesypat, protože pak se sesype to všechno kolem, takže takový ty povinnosti mě držely, a přátelé.
6: Jak ty jsi vnímala tuhle situaci s tím taťkou konkrétně, i třeba v kontextu toho, že i tobě je, jako nechci říct už přes 40, ale jakože přeci jenom se člověk nějak přehupuje do, dejme tomu, další půlky života.
5: No, pro mě je to hrozný, protože u tatínka se sešlo vlastně všechno asi v těch nejhorších variantách, co se vlastně můžou stát. On má Alzheimera, je v terminálním stádiu, ale vlastně nechodí, téměř nemluví, zároveň má obrovský křeče a zaťatý pěsti, že nedokáže už uvolnit ruce. Občas tam byla i nějaká samozřejmě agresivita, a všechny vlastně ty věci, co se můžou stát v těch nejhorších scénářích, tak ten tatínek má. Takže je to pro nás hrozná, vlastně opravdu taková jako tragédie rodina, protože na to koukáte každý den, jak ten táta se trápí, protože jsme se rozhodli, že ho zatím nikam dávat nebudeme, a vím, že moje máma, že to nezvládne ho nikam odložit, že prostě nedá to. Takže se o něj ho bude starat podle mě do poslední nějaký energie, co vůbec bude mít. Takže já tam jezdím každou neděli, a jinak tam vlastně se stará máma s bráchou, a tím, jak to opravdu vídáme, tak denně jsme v tom zapojení, takže i najednou víte i příběhy ostatních, protože když máte nějaký problémy, tak se snažíte zjistit, jak se řeší, protože vám skoro nikdo nemůže ani pomoct, ani nechce, ani nevíme, jak nám mají lidi pomoct. Takže začnete zjišťovat vlastně, jak kolik lidí tohle všechno potkalo, nebo jak jsou na tom špatně, stejně jako ten náš táta. A já jsem si právě zrovna nedávno jsem si říkala, když jsem byla malá holka, jak jsem si vlastně myslela, že ten člověk jako je starý a umře, že jako usne a umře. Pak teda samozřejmě už jako...
6: Jako to jsem si přesně taky takhle představovala, a zároveň jsem si jako dítě jako nedokázala představit to, jak ten věk dá člověku i tu zátěž třeba na tu fyzickou schránku, že vždycky, když jsem šla třeba s dědou a s babičkou na houby jako dítě, tak jako mě přišlo divný, že oni se chtějí sedat na pařízek, nebo jako že jsem se vůbec jako nedokázala vcítit do toho, co potom všechno ten věk jako dokáže člověku způsobit i po té fyzické stránce, která pak má ale logicky i vliv, že, na tu psychickou.
5: Takový doslova bych řekla, když to teď vidím, štěstí každý takový nemá, že usne, už se neprobudí. To je asi, jak se říká, nejhezčí smrt, a teďka to teprve chápu ty slova, jak je to vlastně myšleno. Takže pro mě to ze začátku, já když jsem odjížděla, tak jsem vždycky v autě brečela. Bylo to hrozný, jak jsem tam strávila celou tu neděli s tím tátou, který mě nepoznal. Říkal mi, když ještě trošičku občas nějaký slova použil, tak mi říkal paní, nebo halo, halo, na mě volal a já jsem se ho zeptala, víš, kdo jsem? Nevěděl vůbec, tak to pro mě byl strašný šok najednou. A takže jsem odjížděla vždycky autem a brečela jsem, že to je hrozný. Potom si člověk na to zvykne, protože už se to stane rutinou a vidím to každý týden, takže vlastně už jsem odjížděla, už jsem nebrečela, ale furt je tam ten pocit vlastně takový tý hrůzy v těle, který jako tam, když si na to vzpomenuje pořád. Udělali jsme samozřejmě, máme tam nastavenou kameru, když musí někdo někam odběhnout, tak aby jsme viděli, jestli třeba nespadne. Takže každou chvíli se koukám samozřejmě na tu kameru, co tam ten táta dělá, co se tam děje, jestli tam je máma u něj, nebo co se tam prostě děje. Takže to je non-stop v hlavě. Je to vlastně fakt jako strašně smutný zase období. A já jsem si říkala, vlastně už je mi skoro 50 a tátovi se to stalo před 60 už, že už začaly být velký problémy, že to nebylo takový ty plíživý malý, že člověk něco zapomene, to já zapomínám už asi 10 let, kam jsem si položila telefon, že jo. Ale jako takový ty už, že fakt, jako si řekne člověk, tohle už je divný, tak vlastně to už dávno měl za sebou a už to byly takový ty velký příznaky. Říkám si, že tátovi bylo něco přes 50 a mě bude za chvilku 50. A je to takový ten pocit, který člověk nechce si tam dlouho v té hlavě uchovávat a řekne si, ne, pryč s tím, vylez mi z té hlavy, vůbec se tam nesmíš uhnízdit, ale napadá mě to, pochopitelně.
6: Kdybys měla ty jenom říct něco, co tobě ta 40 nebo teď ten věk po 40, co ti dal třeba za nějaký vhled, něco, co by mohlo pomoct nebo zajímat někoho, kdo teď poslouchá a třeba je taky v tomhle podobném jako období, tak napadá tě něco, jako co by to mohlo být?
5: No, mě napadá jenom vlastně to, že, jak jsem říkala na začátku, s tím číslem 46, to vlastně jediný, co mi vadí, je opravdu to číslo. Jinak já vlastně teď prožívám asi to životní období úplně to nejlepší, protože už si můžu troufnout říct, že jsem dostatečně rozumná na nějaký věci. Dokážu se sama za sebe postavit, což byl třeba pro mě obrovský problém. Já jsem radši na sobě nechala dříví štípat nebo lámat, nebo jak se to říká, než abych se ozvala. Takže teď už vím, že opravdu skoro v 50 můžu říct svůj názor, anebo když se mi něco nelíbí, tak říct, že se mi to nelíbí. A je to hrozně taky osvobozující pro mě. A vlastně se mi žije strašně hezky, protože neřeším blbosti. Když už je řeším, tak si dokážu velmi rychle říct, tak tohle jsou fakt blbosti, tohle neřeš. A užívám si hrozně ten život. Vlastně dělá mi strašně moc drobností radost. Pochopitelně je to i tím, že jsem šťastná v osobním životě, to je jasný. Ale i tak si říkám, že tohle období by teď mohlo trvat aspoň třeba 15 let. Protože teď se bojím už tý 50. Zase od lidí, co už jim 50 bylo, tak slýchávám, to je nejlepší. Uvidíš, ten nejlepší je 50. Tak se jako říkám, že jim chci věřit a třeba to tak bude. Ale mně se teď strašně líbí tady to období.
6: Nikolo, moc děkuji, že jsi přišla do klubu 40 a ať se ti daří.
5: Děkuji moc za pozvání.
6: A vám všem díky za to, že jste poslouchali, a pokud máte nějakou zpětnou vazbu, včetně konstruktivní kritiky, tak mi ji můžete napsat na mail ivana.veselková@rozhlas.cz.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Radiokniha.
7: Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? A našly se tam osobnosti, které dokázaly vzdorovat komunistické totalitě? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy. Vypráví v nich o své vynucené emigraci, ale také o kauze odsouzených členů divadélka Waterloo za jejich muzikálovou parodii Syn pluku.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 20 hodin.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Nemocnicím stále chybí krev, nejvíc skupiny A a 0. Zátěžový test aplikace e-doklady ukázal nutnost posílit kapacity pro přihlašování. Odložená utkání 5. kola fotbalové ligy se budou hrát 9. září a počasí zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, místy přehánky, výjimečně i bouřky, postupně od jihu místy polojasno a teploty až 30 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Krve od dárců je stále málo, vedle nemocnic chybí třeba taky ústavu hematologie a krevní transfuze. Ten má teď nedostatek krve skupin 0 a A, stejně jako minulý týden, tak vyzývá lidi, aby přišli darovat. Podle přednosty ústavu Jana Loužila se s nedostatkem krve potýkají nemocnice o letních prázdninách každý rok. Dlouhodobě navíc dárci stárnou a je málo mladých lidí, kteří jsou ochotní krev zadarmo darovat. K pravidelnému darování vyzvalo taky Ministerstvo zdravotnictví. Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO na základních školách zůstat. Původně měly v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky skončit v září 2029. Podle rezortu ale bude i dál existovat skupina dětí, kterým může rok navíc v přípravné třídě usnadnit nástup do školy, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
10: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
9: Rusko obvinilo Británii z úmyslné eskalace války na Ukrajině. Kyjev k útokům na Rusko podle Moskvy používá britské drony. Londýn ale původ těchto dronů nepotvrdil. Premiér Andy Burnham znovu ujistil Ukrajinu o trvající podpoře.
11: Británie podporuje Ukrajinu na 100%. Podporujeme ji, aby se mohla bránit v nelegální válce vedené Vladimírem Putinem. Takový je náš postoj po celou dobu konfliktu.
9: Před podzimními volbami je podle digitální a informační agentury potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do aplikace e-doklady. Agentura si chtěla minulý týden ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Do testu se zapojilo zhruba 30 tisíc lidí a provedli téměř 60 tisíc přihlášení, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
12: Výsledek testu ukazuje konkrétní místo, kde je potřeba před volbami posílit. DIA navýší připravenou kapacitu vstupní brány a dál prověří chování systému při prudkém i postupném náběhu.
9: Aplikace i navazující systémy byly ale během testu podle Palaty celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura ho tak hodnotí jako úspěšný.
13: Vedení nejvyšší fotbalové soutěže oznámilo nové termíny odložených zápasů 5. kola šance ligy. Jablonec s Baníkem Ostrava a Hradec Králové z Plzní se utkají ve středu 9. září.
14: Souboj na severu Čech bude mít výkop v 17 hodin. V Hradci se začne o 2 hodiny později. Oba duely se měly původně hrát nadcházející neděli. Jablonec s Hradcem si je ale kvůli účasti v závěrečném předkole konferenční ligy nechali odložit. Týmy kvůli pohárové Evropě nenastoupily o uplynulém víkendu ani do 4. kola nejvyšší soutěže. Jablonec na hřišti Bohemians 1905 i Hradec na stadionu Zbrojovky Brno se představí ve středu 2. září. Všechny zápasy uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. František Typovský, Radiožurnál.
13: Nejlepší hráč fotbalového mistrovství světa a kapitán španělských šampionů Rodri podepsal 4letou smlouvu v Barceloně. Přestup 30letého záložníka z Manchesteru City dnes oficiálně potvrdil katalánský velkoklub. Zaplatil za něj přes 65 milionů liber.
15: Zdržení na D1 za Jihlavou a nehoda v Hořicích na Jičínsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s kolonou za Jihlavou. Od kilometru 106 se popojíždí až do zúžení na kilometru 103,5. A tam se projíždí pouze levým pruhem kvůli opravě vozovky a zdržíte se do 15 minut. Na D11 z Jaroměře do Hradce Králové a Prahy zvyšte pozornost za odbočkou do Smířic. Na 100. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. V Hořicích na Jičínsku je neprůjezdná stará silnice 35 na Hradec Králové. Králové. Za čerpací stanicí Orlen se převrátilo osobní auto. Obět se to dá přes Hořice, Husovou ulicí anebo po dálnici D35. Nehoda vás zpomalí na silnici 11 z Hradce Králové do Vamberku. V křižovatce u Orlenu se srazila dvě auta. Průjezd je omezený, počítejte s kratším zdržením v obou směrech. A na silnici 35 Střeboně do Jindřichova Hradce překáží následky nehody za Stráží nad Nežárkou. U odbočky na Příbras v zatáčce se teď uklízí, projíždějte proto opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra čekáme zpočátku oblačno až zataženo, hlavně v severní polovině území, místy přehánky, výjimečně taky bouřky a postupně pak od jihu místy polojasno. Nejvyšší teploty zítra 23 až 27 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Dobrý den. Dnešní pořad řady Ex Libris věnujeme knize Ztracená země, příběh moderního Ruska, mladého českého politologa, znalce ruského prostředí a autora četných odborných statí o Rusku a východní Evropě Filipa Šerfa. Autor působí na University of St. Andrew ve Velké Británii a přednáší také na Univerzitě Karlově v Praze. V Rusku strávil několik let jako korespondent britských médií. Předtím byl například výzkumníkem v parlamentním shromáždění NATO v Bruselu. Vydal řadu odborných článků v mezinárodních publikacích. Ztracená země je jeho první kniha. Ještě jednou zdravý a spolehlivý a ničím nerušený signál přeje Libor Dvořák.
8: Ex Libris.
16: Ztracená země je kniha v mnoha ohledech pozoruhodná a i když je to autorova knižní prvotina, jsem přesvědčen, že se doslova v záplavě dalších podobných publikací, poslední dobou provokovaných především ruským vpádem na Ukrajinu, rozhodně nestratí. Úvodem si poslechněme, co o ní soudí sám autor.
17: Toto není kniha o Rusku, na kterou je západní čtenář zvyklý. Nepojednává o žádném z témat, která v souvislosti s Ruskem zpravidla plní české, německé, britské či americké publikace a média. O vraždách nepohodlných novinářů, záhadných úmrtích opozičních politiků, věznění občanských aktivistů, likvidaci bývalých činovníků, kteří se obrátili proti Kremlu. Anna Politkovská, Boris Němcov, Pussy Riot či Alexandr Litvinenko nejsou hrdiny následujících stran. Proč? Jejich úsilí a tragédie jsou klíčové pro západní pohled na Rusko. Nehledě na odvahu a tragičnost, však v ruském příběhu o moderním Rusku, příběhu, který tato kniha vypráví, nehrají téměř žádnou roli.
16: Ztracená země se slovy George F. Kennana, legendárního amerického diplomata v Moskvě, konce 40. let věnuje pramenům ruského chování. K porozumění těmto pramenům jen málo pomohou diskuse o následcích předmětného chování.
17: Ony zmíněné a v západním diskurzu dominující příběhy osob na okraji ruské politické moci sice čtenáři mohou ukázat, co se s Ruskem děje, nikoliv však, proč se tak děje. A právě to zkoumá tato kniha. Přiblížení se k odpovědi předpokládá rozšíření komfortních a srozumitelných západních narrativů o ruský pohled. Neboť, jak píše politolog Dmitrij Trenin, Západ musí brát Rusko takové, jaké je, neprojektovat do něho své představy, hodnoty a už vůbec ne naděje. Jenže jaké Rusko opravdu je? Rozluštit tento rébus se kolektivní Západ snaží již několik desetiletí. Neúspěšně. Rusku nerozumíme. A to opravdu hluboce. shrnul marnost snah historik východní Evropy Timothy Snyder.
16: Jak soudí sám autor, Rusko nikdy nedokázalo vytvořit, udržet a rozvíjet kapitalistickou demokracii západního střihu. Všechny dosavadní moderní ruské režimy přímo ohrožovaly západní modely správy státu a s nimi související hodnoty. Bolševické Rusko instrumentalizovalo politický teror a exportovalo nesvobodu. V Jelcinově hroutícím se státě vzkvětal organizovaný zločin, zatímco armáda válčila s vlastními obyvateli. Putinovo Rusko postavilo svou vlastní identitu na opozici vůči dominanci Spojených států s jejich údajnou politickou arogancí a dekadentními hodnotami. Rusko samo se těchto ambic nevzdá. Je proto pro USA a pro kolektivní západ ztracenou zemí, zmíněnou už v titulu této knihy.
17: Postsovětský ruský stát formovalo trauma ze ztráty velmocenského postavení a jeho snaha vydobít ztracené mezinárodně politické pozice. Washington svým studenoválečným triumfem představoval protipól ponížené Moskvy. Svou relativní bezmoc Rusko vztahovalo nikoliv k sjednocující se Evropě ponořené do vlastní obnovy, ale spíše ke Spojeným státům s jejich globální zahraničně politickou orientací. Právě USA vedly pokusy o vybudování demokratického kapitalismu v Rusku 90. let, kdy Washington dominoval mezinárodnímu uspořádání, v němž se Rusko cítilo marginalizováno a s nímž čím dál hlasitěji nesouhlasilo.
16: Filip Scherf ve své knize Ztracená země pojednává hlavně o úplně nejnovějších dějinách Ruska zhruba od přelomu 80. a 90. let minulého století až po dnešek. Musel se tedy nutně dotknout figury toho, kdo často překotné ruské proměny odstartoval. Michaila Gorbačova, jehož osud jakožto reformátora byl v mnoha ohledech tragický. Tohle Scherf soudí o závěru jeho krátké perestrojkové politické kariéry.
17: Američané nečekali na sovětský souhlas se spojením obou německých států a spolu s Berlínem, Paříží a Londýnem v září 1990 podepsali právní rámec budoucího německého sjednocení, smlouvu o konečném uspořádání ve vztahu k Německu. S vývojem událostí roku 1990 Gorbačov postupně vnímal nevyhnutelnost sjednocení a chápal, že bude muset souhlasit. Nechtěl však ustoupit s prázdnýma rukama. Pokoušel se od Washingtonu získat garance, že NATO neabsorbuje východní Německo. Bush byl ovšem neoblomný. Otočil Gorbačovovu argumentaci na ruby. Právě proto, aby v Evropě nedošlo k budoucím konfliktům, musí NATO zůstat, opakoval Washington. Gorbačov, zatížený domácí nestabilitou, nakonec ustoupil i tentokrát. Souhlasil nejen se vstupem sjednoceného Německa do NATO, s rozpuštěním Varšavského paktu, ale také s úplným stažením sovětských vojsk z Evropy do ruské domoviny, aniž by výměnou získal neutralitu Německa. Přitom ve východní Evropě sídlilo 500 000 sovětských vojáků, z toho 200 000 přímo ve východním Německu. Sovětský svaz a Michail Gorbačov byli již natolik slabí, že nedokázali od západu vymoci žádné ústupky.
16: Po moskevském protigorbačovském puči neměl již Michail Sergejevič skutečně žádnou šanci a nic jiného než odstoupení nezbývalo. První figurou v rozkolísaném státě se stal vrtkavý, alkoholem deptaný a ke konci své prezidentské kariéry v postsovětském Rusku hodně nemocný Boris Jelcin. Podle toho taky většina Rusů hodnotí takzvaná drsná léta 90.
18: Jelcina s odstupem desetiletí mnozí Rusové vnímají jako vynikajícího ničitele, ale špatného stavitele. Věděl, jak bořit, nedovedl tvořit. Během 10 let u moci se Jelcin nikdy nepokusil přetrhat mentální pouta Rusů se Sovětským svazem. Za jeho vlády nevznikly žádné komise k vyšetření sovětských zločinů, neproběhly systematické lustrace spolupracovníků KGB, ani se neotevřely komunistické archivy. Rusko si tak sovětská traumata neslo v sobě, aniž by jim otevřeně čelilo. Přirozeně tak sílila nostalgie v prostředí, kde většina aparátčíků i biznismenů stále měla živé vzpomínky na dětství a mládí v Sovětském svazu. Místo kritické reflexe minulosti postupně vznikal idealizovaný obraz socialistických časů, domněle zářné alternativy tragédie 90. let.
2: Posloucháte Ex Libris. Unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: V dnešní pořadu Ex Libris listujeme knihou Filipa Šerfa Ztracená země. Příběh moderního Ruska. Přeskočme nyní k přelomu tisíciletí. V poslední prosincový den roku 1999 se v Kremlu odehrálo tiché předání moci. O silvestrovské noci usedl před kameru nejprve Jelcin, oteklý, unavený a posmutnělý.
19: Сегодня в последний день уходящего века я ухожу в отставку.
18: Dnes, v poslední den končícího století, odcházím z funkce. Sdělil Jelcin divákům, zatímco mu za zády zářil bohatě ozdobený vánoční strom. Stárnoucího Jelcina poté na obrazovce vystřídal štíhlý čtyřicátník. Ze stínů do Kremlu přišel Putin. Stromeček za prezidentským stolem vesele zářil dál. Tvář řečníka však byla vážná. Ruský stát i ekonomika byly v rozkladu. Prozatímní prezident varoval, že odchodem Jelcina do řádných voleb na jaře 2000 ani na minutu nevznikne mocenské vákuum.
20: Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. Не было и не будет.
18: Chtěl bych varovat, že jakékoliv pokusy překročit zákon či ruskou ústavu budou rozhodně potlačeny, upozorňoval prozatímní prezident Putin a nechtěně ukázal, jak slabý a nejistý byl ruský stát na sklonku milénia. Vždyť novoroční prezidentský projev tradičně naplňovala vřelá přání, nikoli agresivní varování. Věren tradici Putin taktéž zakončil řeč přípitkem. Za novou epochu Ruska.
21: Za nový věk Rusie.
18: V ulicích před kremelskou pevností se v posledních hodinách druhého tisíciletí rozkládal klid. Jen občasné exploze rachejtlí a vzdálené přípitky prostupovaly jinak všeobjímající ledovou temnotu.
16: Ve své řeči na rozloučenou Jelcin hovořil o osobní oběti, kterou přinesl na oltář budování demokratického Ruska. Svým posledním velkým krokem v prezidentském úřadu, tedy bleskovým povýšením Putina, zřejmě nechtěně, však Jelcin experiment s ruskou demokracií zásadně podkopal.
18: Jmenování Putina prozatímním prezidentem a jeho výslovné určení za nástupce
17: zásadně otřáslo stěžejním demokratickým principem předávání moci volbami. Nikým nevolený prozatímní prezident a vyvolený následovník měl totiž nesrovnatelně lepší předvolební pozici než jakýkoliv jeho vyzývatel. Disponoval státním rozpočtem, vedl armádu, měl neomezený přístup do médií. Rusům představená první osobnost měla stát na vrcholu pyramidy moci, rozhodovat samostatně a nezávisle na sporech a pletichaření zástupů obyčejných politiků, stělesňovat nikoliv člověka prezidenta, ale instituci prezidenta jako jediného přímo voleného garanta ruské ústavnosti, stojícího nad legislativní i zákonodárnou mocí. Zatímco vlády přicházely a odcházely, první osobnost představovala jistotu a stabilitu. Na jejím stole končila všechna důležitá rozhodnutí a jemu osobně se měli podřízení politici zodpovídat za svou práci.
0: V červenci roku 2000, jen dva měsíce po nástupu do funkce, prezident proto sezval 21 nejbohatších mužů Ruska ke společnému jednání u kulatého stolu. Putin hned v úvodu schůzky usměrnil oligarchy, zvyklé přerušovat prezidenta Jelcina a diktovat podmínky.
17: Místo formálního zahájení Putin parafrázoval ruské přísloví popularizované v Gogolově revizorovi. Nenadávejte na zrcadlo, když máte křivou hubu. Před kamerami připomněl přítomným magnátům, že to oni spolu vytvořili skorumpovaný systém, který v médiích s oblibou kritizovali. Veřejnost mohla sledovat, kdo je pánem v místnosti. A pak museli novináři místnost opustit. Těžké dvoukřídlé dveře se zavřely. Začalo skutečné jednání. Putin okamžitě přešel k věci. Aplikoval svůj výcvik v práci s lidmi a oligarchům dal jasně najevo, že jedině ten, kdo má moc je zničit, může velkoryse nabídnout ochranu před zničením. Nebudete zneužívat a okrádat ruský stát? Zůstanete mimo politiku a my vám necháme vaše bohatství, varoval oligarchy a zároveň se jim nabídl jako ochránce. Jejich další majetek a osud byly od té chvíle plně závislé na dobré vůli státu. A dobrá vůle státu se v nových pořádcích stala totožná s Putinovou vůlí. O 2,5 hodiny později kremelskými dveřmi vyšli ven zamlklí a zasmušilí magnáti. Z paláce se trousili ve viditelném šoku s výrazem plným obav. Jen Boris Němcov, který se jednání účastnil, rozdával úsměvy. Z oligarchy je v Rusku ámen, hlásil vesele novinářům.
0: A tak se v zásadě taky stalo. Oligarchové, kteří ještě před pár měsíci Borise Jelcina řídili, si na Vladimíru Putinovi vylámali zuby.

0: Přeskočme první léta Putinovy vlády, kdy se zdálo, že bude chtít se Západem spolupracovat. Jeho zásadní projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007, kdy Putin poprvé naznačil, jak bude jeho Rusko se Západem napříště komunikovat, i pětidenní válku v Gruzii o rok později, která byla prvním signálem toho, co bude následovat. V roce 2014 anexe Krymu a rozpoutání války v Donbasu, což pak o 8 let později vyústilo v plnoformátovou rusko-ukrajinskou válku trvající dodnes. A tak si na závěr přibližme, kudy se ubíral vývoj, který vedl až ke dnešnímu dni.
1: Po selhání resetu a zklamání z bezzubosti a rozdrobenosti opozice vůči Putinovi, Obamova vláda na moment vytlačila Rusko na okraj zájmu. Rusko se neobjevovalo ani v širším seznamu výzev americké zahraniční politiky. Obama snižoval význam Ruska a nazýval jej regionální mocností, jejíž zahraniční politika je ukázkou ruské slabosti. Americké zlehčování vážnosti ruské hrozby pokračovalo i po anexi Krymu. Rusko nás nemůže oslabit, utěšoval spoluobčany Obama. Je to menší a slabší země, jejich ekonomika kromě ropy, plynu a zbraní neprodukuje nic, co by si chtěl kdokoliv kupovat. Obama trefně popsal rozdíl v politické a ekonomické síle obou zemí. Zároveň také odhalil zanedbání rizik souvisejících se zatraceným Ruskem. Zanedbání, na které fatálně doplatila zejména Ukrajina.
0: Procitnuvší Spojené státy a Evropa spěšně zaváděly nové a nové sankce proti Rusku a klíčovým osobám v ruském režimu. Ty se na ně však ve velké většině připravili a svá aktiva vyvedli z dosahu sankcí, které zlehčovali.
1: Být na americkém sankčním listu je jako vyhrát politického Oscara, smál se sankcionovaný ideolog Surkov. V zahraničí nemám žádné účty. Na Spojených státech mě zajímá Tupac Shakur, Allen Ginsberg a Jackson Pollock. Nepotřebují víza, abych se dostal k jejich tvorbě, takže jsem nestratil nic. Lakonicky zhrnul dopad sankcí bývalý šedý kardinál. Kroky Západu proti Rusku po anexi Krymu ruskou elitu nerozdělili.

0: již západní sankce.
1: Sankce tak režim paradoxně posílili. Učinili jej nezbytnějším pro elitu a zároveň potvrdili nacionalistický narrativ západem ohrožené ruské civilizace. Tento narrativ vykreslovala Rusko jako nevinnou civilizaci, která se stále a znovu musí bránit vnějším útokům. Rusko se od anexe Krymu opět jen bránilo, jako se bránilo vždy v minulosti.
0: Vertikála moci pokračovala v tradici semknutí národa v ruském světě, znovu a znovu čelícímu skutečným i domnělým nepřátelům z jiných civilizací. Vědomí ohrožení posiloval ruský režim neustálým připomínáním dávných dějných bitev. Ruský narrativ o ohrožování země nepřátelskými anglosasy a jejich spojenci přesně shrnul metaforický obraz o ruském medvědovi, který bdí nad svým domovem. Rusko se po rozpačitém otevírání západu v 90. a 0. letech postupně vracelo ke své historicky tradičnější relativní izolovanosti. Stáhlo se samo do sebe, vytvořilo ostrov. Do míry již globalizace umožňuje, aby znovu mohlo čelit nepřátelům z jiných civilizačních okruhů. Schopnost čelit těmto nepřátelům znamenala nejen vojenskou připravenost, ale zejména jednotu povzbuzovanou ruskými kulturními a společenskými hodnotami.
1: V dnešním pořadu Ex Libris jsme vám představili knihu Filipa Šerfa Ztracená země, příběh moderního Ruska, kterou v roce 2024 vydalo brněnské nakladatelství Host. Citace četl Ivo Tajmr, mistry zvuku byli Jitka Procházková a Ladislav Čurda, dramaturgii měla Naďa Reviláková. Pořad připravil a provázel vás jím Libor Dvořák, který přeje příjemný poslech i celého dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou 24. srpna po jednání vlády. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Podle něj by minimální mzda mohla v příštím roce stoupnout o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Další rok by to pak mohlo být ještě o 2 000 korun víc. Armáda začne postupně připravovat vrtulníky Venom a Viper k návratu do provozu. Rozhodl o tom velitel vzdušných sil Petr Tománek. Vrtulníky začnou znovu létat, až projdou mimořádnými kontrolami a jejich posádky školením. Provoz vrtulníků armáda pozastavila po tragické nehodě na konci července v Náměšti nad Oslavou. Stroj se při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil při přistávacím manévru z výšky asi 50 metrů. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci byli zranění. Příčina nehody pořád není definitivně známá. 6 lidí, včetně dítěte, zemřelo při izraelském leteckém útoku na kavárnu v přístavu ve městě Gaza. Informují o tom palestinské úřady. Dalších nejméně 12 lidí je zraněných. Izraelská armáda dřív uvedla, že cílem bylo zneškodnit několik velitelů radikálního hnutí Hamas. A ochránci přírody nachází na severu Moravského krasu desítky mrtvých raků říčních. Část potoka Bílá voda u Holštejna totiž kvůli letošnímu extrémnímu létu vyschla. Populace vzácných živočichů ale vodu k životu potřebuje. Ochránci přírody teď doufají, že pomůžou deště z posledních dnů. Čekají, až do koryta doteče víc vody. České hokejistky čeká premiéra pod novým trenérem Brianem Idalským. Už zítra vstoupí do úvodního turnaje Euro Hockey Tour, ve kterém se postupně utkají s Finskem, Švédskem a domácím Švýcarskem. Do Klotenu nominoval Idalsky 23členný tým, včetně 5 debutantek.
4: Překážka na D2 u Hustopečí a kolona na D1 za Jihlavou. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy hlásíte následky nehody u Hustopečí.

0: Vyřazení na 25. kilometru se projíždí pouze jedním pruhem.
1: Takže z původních dvou uších pruhů je průjezdný jenom pravý u svodidel. Je to tam hodně natěsno, se tam brzdí až do zastavení.
0: Na D1 z Brna do Prahy se tvoří kolona za Jihlavou. Na kilometru 103,5 pracují silničáři. Projíždí se kolem nich jen levým pruhem. Zpomaluje se už na kilometru 107.
2: Takže je tam kolonka a ztráta asi takových 15 minut.
0: Na silnici 64 z Chebu do Aše zpomalte za Hazlovem. Za odbočkou na Skalku sjelo auto do příkopu. Na místě už to řeší policie, je to s opatrností průjezdné. Nehodu vyšetřují i na silnici 34 z Třeboně do Jindřichova Hradce. Zastráží nad Nežárkou. U odbočky na Příbraz havarovalo vozidlo. Brzdí se v zatáčce tak opatrně. A v Praze vyšetřují nehodu v Černokostelecké ulici. U Strašnického divadla havarovala dvě osobní auta. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci bude doznívat déšť, ochladí se na 16 až 12 stupňů. Zítra čekáme zpočátku oblačno až zataženo, hlavně v severní polovině území místy přehánky, výjimečně i bouřky, postupně od jihu polojasno. Nejvyšší teploty většinou 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Nic osobního.
6: Prostě biznis.
5: Jana Klímová,
6: Petr Šimůnek.
5: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
6: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
5: Češi expandují v zahraničním biznisu. Jejich podíl na zahraničních společnostech se podle nejnovějších statistik OSN v posledních 10 letech zvýšil 4x a byl to třetí největší růst v celé EU. Podíváme se na největší zásahy z nedávné doby. Například na nákup podílu zbrojaře Michala Strnada v italské pneumatikárně Pirelli.
6: A téma číslo 2, syn zesnulého nejbohatšího Čecha, Petr Kellner junior, koupil na začátku minulého měsíce tradičního českého výrobce klobouků Tonak. Petr má o tyto věci národního kulturního dědictví zájem, řekl nám manažer Kellnerovy investiční společnosti Palmont. Jak na tom Tonak je a kdo ho už dříve zachraňoval, to je naše druhé téma. Pojďme tedy k tomu prvnímu. Češi expandují v zahraničním biznisu. O té statistice teď psal Bloomberg, tak kolik toho Češi v zahraničí nainvestovali?
5: Je to fantastická věc, ano, ti musím říct, vlastně se obrací vítr nebo trend. My jsme byli dekády zvyklí slýchat, jak nějaká zahraniční firma koupila nějakou českou a byli jsme vlastně za to vděční a vždycky se to oslavovalo, že tady je vstup zahraničního kapitálu, ale poslední roky, není to věc posledních měsíců, ale dokonce let, se děje opak. Čeští investoři kupují ty zahraniční a často i velmi ikonická jména, dnes je taky budeme zmiňovat, takže nejdřív suchá statistika, kterou už jsme tady taky slyšeli, podle OSN se přímé české investice v zahraničí za posledních 10 let od roku 2014 do roku 2024 zečtyřnásobily a byly tak nejrychleji rostoucí v EU po Lucembursku a Rumunsku, ale to Rumunsko mělo daleko menší základnu, takže ten růst je opravdu velikánský. A i podle ČNB, jak si správně zmínila v tom posledním článku Bloombergu, zmiňuje, že už je i významný příliv dividend ze zahraničí. Zase my jsme často slýchávali, jak odcházejí peníze z
6: tak
5: Česka.
6: Tak oni odcházejí pořád asi, že jo?
5: To samozřejmě ano, zejména
6: dividend,
5: z bank
6: a tak dále.
5: A tak dále, ale už
6: velké
5: se...
6: téma české levice, která ale... téměř mizí a teď jí zmizí i téma, jestli...
5: Česká levice by se měla podívat na to, že už přichází peníze i ze zahraničí sem zpátky na dividendách, které vydělávají čeští investoři, kteří koupili ty zahraniční firmy. Ten proud se fakt obrací. Podle předběžných dat ČNB investovaly české firmy v roce 2025 přímo v zahraničích 53,6 miliardy korun a byl to druhý nejvyšší objem v historii. Já myslím, že letos se to ještě překoná. Nejvíc šlo do Německa, potom do Spojených států a Brazílie. Kumulativní přímé české investice v zahraničí činily na konci roku 2024 skoro 74 miliard dolarů. To je dvakrát tolik než v Polsku a Polsko je čtyřikrát tak velká země. Ale Polsko je pro zajímavost další země, která má takovýhle trend jako Česko. Dokonce o tom psal i německý Handelsblatt, že české a polské firmy skupují ty německé.
6: Mimochodem jsem četla teď nedávno, že polské firmy začínají právě taky ve velkém investovat u nás. Takže
5: a obráceně, jako české taky v Polsku. Myslím, že to je úplně logické, ale pojďme se podívat na to, jak české firmy investují v Německu, protože to je něco, co je super zajímavé. Ten Mittelstand, takový to jádro, střední stav, nemá své následovníky. To, co se řeší v Česku, jestli otcové zakladatelé mají komu tu firmu předat, tak v Německu se děje to, že ne, že třeba 70% nemá ty následovníky a jsou potom nuceni tu firmu buď to prodat, nebo předat někomu jinému.
6: A to si myslíš, že nějaký německý specifikum?
5: Je to jako německý specifikum, protože
6: u nás se to neděje?
5: U nás se to ještě neděje, protože jsme teprve druhá nebo třetí generace. Druhá. V Německu už je to generace XY a on ten zájem těch nových generací o to podnikání asi klesá, takže ten problém se zvětšuje a to je šance pro české firmy, které tyhle ty menší německé firmy můžou kupovat. Zase úplně neslýchaná věc pro mě, prostě celou dobu jsme řešili opak a teď české relativně malé firmy jdou tam. My jsme se zatím bavili o miliardářích, tak já jenom zmíním CSG, Michala Strnada, jenom v prvním srpnovém týdnu koupila dvě velké firmy, jednu v Německu, jednu v Kanadě. Na konci července dokončil Michal Strnad akvizici 14% ikonické italské firmy Pirelli, o tom se ještě zmíníme znova a Daniel Křetínský dokončuje akvizici Fnac Darty, to je ten řetězec obchodů ve Francii a taky ve Španělsku. Jeho investice do Metra nebo Royal Mail z loňského roku jsou dostatečně známé, stejně tak jako Alvin a British Lottery, kterou získala ve Velké Británii.
6: Teď jsem četla, myslím, že E15 psala, že Daniel Křetínský míří do nějaké železniční dopravy nebo něco
5: ano,
6: takového.
5: Je takže jedním z biderů, jedním z těch, které se zajímají o největšího kargo přepravce ve Francii. To zase by zapadlo do té jeho logistické sekce EP Holdingu. Co je taky vlastně zajímavé v téhle souvislosti je, že poprvé se česká firma dostala mezi 500 největších firm světa a to je právě EP Holding nebo EP Group Daniela Křetínského. Fortune ji zařadil na 179. místo. Je tam mezi firmami jako je Amazon, Google, Apple a tak dále. To se prostě nikdy ještě nestalo. Teď jsem jmenoval ty miliardáře, ale není to jenom o těch miliardářích.
6: No právě, když jsem mluvil o těch firmách, které vstupují na německý trh, tak to nejsou asi vyloženě takový ty top český miliardáři.
5: No Michal Strna tam zrovna teď je, ten koupil tu prachárnu kousek od hranice českých, ale jsou to právě ty středně velké a menší firmy české. Třeba z poslední doby výrazná investice Pavel Bouška a jeho firma Wafo, která vyrábí krmiva a je v tom dvojka, možná už jednička v celé Evropě, tak koupila svého konkurenta v Německu, Pets Deli, velká operace pražská EAG, která digitalizuje prodej aut, tak zase za několik set milionů korun koupila belgickou firmu Automotive Systems a předtím i nějakou německou firmu v tomhle oboru a BHM Group Tomáše Krska koupila německou Rhein Medical, dodavatele IT technologií pro nemocnice. Takže zase není to ojedinělá věc, ČNB registruje asi 14 nebo 15 podobných vstupů do německých firem a já si to doufám říct, že kdybychom šli ještě o patru níž do těch firem, které jsou menší než stovky milionů obratu, tak zjistíme, že těch akvizic v Německu bude ještě víc.
6: Ale mimochodem chodíš na běžky?
5: Na běžky? Já mám nový běžky ve sklepě a mám je tam už 15 let.
6: Já už je nemám ani ve sklepě, já jsem je vyměnila za Ski Alpy, ale víš, proč se tě na to ptám, veď?
5: Vím, protože slavná norská značka Mazhus.
6: A víš, proč se tě na to ptám?
5: Teď v srpnu úplně na běžky, nevím, proč se mě ptáš?
6: Ale ptám se tě na to, protože se bavíme o Německu a mně se prostě spojily tady dvě věci. A to jméno miliardáře Tomáše Němce.
5: Německo.
6: Jeho firma, česká společnost Konziltek, právě kupuje norského výrobce běžek Mazhus od dosavadního majitele Elevate Collective. A proč je pro nás tahle firma mimo jiné zajímavá, kromě toho, že ji kupuje Tomáš Němec, o kterém jsme tady aspoň já dlouho neslyšeli, protože na těch běžkách běhala Kateřina Neumannová, slavná naše běžkyně.
5: A to se ale obloukem vracíme k těm investicím českých investorů zahraničí, protože Tomáš Němec Němec koupil předtím už Kestle, rakouskou slavnou značku, a přestěhoval ji do Česka. Ale já se ještě přestěhuju zpátky do Itálie a k Pirelli, protože Pirelli má taky ten slavný kalendář s těmi krásnými fotkami žen. A vlastně teď máme teoretickou naději, že těch kalendářů se do Česka díky Michalu Strnadovi a jeho 14% vlastnictví Pirelli dostane víc. Ono jich je 20 tisíc ve světě těch kalendářů.
6: Ale víš, že kvůli tomu to nekupoval, veď?
5: No, to by bylo dost drahý, kdyby si 20 tisíc kalendářů koupil za miliardu euro.
6: No to určitě, a mimochodem za jeho miliardu euro, protože tahle investice nesouvisí nijak s CSG, ale je to jeho osobní investice, dejme tomu. A co je ještě zajímavé, než ještě přejdu ke kalendáři, tak jenom bych zmínila ten důvod, proč vlastně to vůbec bylo na prodej, ten podíl, který on tam koupil, 14% za miliardu eur, a to je, že to vlastně měla čínská Sinochem a Itálie měla zájem na tom, aby vlastně ten podíl snížila z bezpečnostních důvodů, což by se u pneumatik zrovna nemuselo zdát, ale jsou to nějaké, jak jsem pochopila, pokročilé pneumatiky s technologií
5: sběr dat a tak dále. Jízdy automobilů, a je to tak, no. Ale je tam velká regulace vlastně ze strany Itálie.
6: Přesně tak, a Číňanům ještě zůstává dalších 20%, tak uvidíme, jestli třeba ten nákup nebude ještě nějak pokračovat.
5: Asi by měl, protože jestli jsem to dobře četl, tak ta regulace míří na to, aby Číňani měli jenom pod 10%. To
6: znamená, pokud by chtěl mít někoho nějak v orgánech společnosti nebo představenstva.
5: Ano, to znamená, že jako je docela možné, že dalších 10% bude v blízké době zase na prodej.
6: A ještě jednu věc k tomu kalendáři. Oni ho dávají k dispozici pro charitativní účely a do Česka tak to chodí jeden kus, co jsem se dočetla.
5: Na tu charitu.
6: A víš, do ho draží?
5: Vím, že se to draží na iDnesu.
6: A iDnes patří Mafře, kterou chtěl Michal Senát koupit, ale neuspěl.
5: Ale Pavel Tykač chtěl koupit taky Pirelli, mimochodem. A soupeřil s Michalem Strnadem.
6: A nechtěli to koupit spolu.
5: Možná, že to chtěli koupit spolu dokonce. No. Tak
6: uvidíme, jak to bude dál s dražbou tady.
5: Kalendáře.
6: Pokud zmizí jako ta dražba z tohoto serveru, tak víme, že se tam nepohlo.
5: Kdyby někdo ten kalendář chtěl, stojí pár desítek tisíc. Myslím si, že na iDnesu se za to platí docela hodně na charitu, ale na eBay se dá ten loňský koupit za $200. $250.
6: Jasně, ale to nechceš, jako z toho nemáš takový dobrý pocit.
5: Máš lepší, protože to je levnější.
6: No tak jsi na prachy zjevně, já samozřejmě, mě jde o charitu. Jo.
5: Nic osobního, prostě no. Biznis. Možná ještě jednou k té motivaci Michala Strnada, proč kupoval Pirelli. Jednak je to ikonická značka italská a otevírá mu to dveře do italského a evropského biznisu. Prostě to už něco znamená, když jsi 14% akcionář takovéhle firmy. Michal Strnad má tady taky...
6: Jako v Italii, ale něco má nějakou...
5: Fioky, zbraně a tak dále, ale tohle to je velká věc. Michal Strnad má v Česku zastoupení Ferrari a Maserati, Scuderia, ale na to tolik gum nepotřebuje. Ale na co je může potřebovat, je to, že Pirelli je výhradní dodavatel pneumatik na závody Formule 1. To znamená, že my tam máme dalšího biznisového zástupce ve Formule 1 z Česka po Karlovi Komárkovi, který a jeho Allwyn, který sponzoruje jeden z týmů, tak je tam vlastně prostřednictvím pneumatik Pirelli ještě Michal Strnad.
6: Ještě jedna věc ke Strnadům a k investicím, protože Strnadové nejsou jenom Michal Strnad, ale také jeho otec Jaroslav Strnad. No. A i tady stojí za to zmínit jeho investice, a to především přes firmu CE Industries, kterou založil poté, co tedy přenechal zbrojařský holding CSG synovi.
5: A vedle CSG potichu roste vlastně další velký průmyslový kolos.
6: Je to tak, je to CE Industries, která loni vyrostla o polovinu, má tržby dneska kolem 15 miliard korun. Vedle toho má tedy ještě Jaroslav Strnad Helicopter Alliance, která obchoduje z vrtulníky. A zajímavou investici udělala CE Industries minulý měsíc. Koupili spolu s GNT skoro polovinu v polském logistickém kolosu OT Logistics, který provozuje významné polské přístavy. Nevíme sice za kolik, ale víme o tom, že je to strategická věc. Jednak přístavy sami o sobě a druhá věc, že Jaroslav Strnad chce údajně využívat třeba i při dovozu surovin do svých tuzemských továren. Víme, že provozuje výrobu v Nové Huti, tu tedy nevlastní, ale nevíme vůbec, kdo ji vlastní. Tváří toho převzetí po panu Guptovi, kdy to zkrachovalo, tak byl Martin Pecina, ale...
5: Tomu nikdo nevěří.
6: Tomu nikdo nevěří a i on sám už není ani v tom vehiklu, který to tehdy kupoval, a teď je otázka, co se tam bude dít dál a kdo se ukáže jako vlastně investor, protože teď jsou tam nějaký právníci nebo právníci.
5: A k tomu teda jako zajímavá vlastně součástečka malá a vracíme se obloukem k těm zahraničním investicím. Hospodářské noviny upozornily na to, že právě do Nové Huti, teď ovládané, provozované Jaroslavem Strnadem, může dodávat ocel další český miliardář, a to je Pavel Tykáč ze svojí norské ocelárny. Vidíš, tak další investice Čechů v zahraničí do oceli.
6: Tak, to byla španělská skupina, od které převzal výrobu oceli Pavel Tykáč ve Velké Británii a ve Skandinávii. A ta skupina se soustředí právě na výrobu takzvané zelené oceli. A teď tam probíhají tedy, jak psaly Hospodářské noviny, jednání, že by se část této oceli mohla dovážet právě
5: přes polské přístavy určitě.
6: Nevím, jestli to logisticky dává smysl, ale možná, myslím si, že to nebude asi ten hlavní proud těch surovin jako zelená ocel zatím, která poputuje tady, já nevím, do Nové Huti nebo dál. No. Já ještě chci říct jednu věc k Jaroslavu Strnadovi, a to je, že on založil CE Industries a NT Eurospace Fond, SICAF, který otevřel dalším investorům, a zmiňuji to proto, že právě tento fond má ambice dělat potom další investice také v zahraničí právě, a otevřel se před 2 měsíci s tím, že chce vybrat až 5 miliard korun, a podle informací, které máme, tak za měsíc a půl je tam už kolem asi 4 miliard korun. A teď se připravuje nějaké další kolo.
5: Takže zájem určitě je. A teď už těm kloboukům?
6: Máme tu druhé téma. Petr Kellner junior koupil na začátku července tradičního českého výrobce klobouků Tonak, respektive to koupila juniorová firma Palmont Heritage z holdingu Palmont. Víš něco o mladém Petru Kellnerovi, jak na tom je mezi tvými oblíbenými miliardáři?
5: Tak mezi mými oblíbenými miliardáři Petr Kellner má to nejslavnější jméno, samozřejmě po svém otci. Má číslo 15 mezi nejbohatšími lidmi České republiky, a to proto, že v tom dědictví po Petrovi Kellnerovi, které se vypořádávalo v loňském a letošním roce, mu patřilo 10% celé PPF, přesněji 9,893%, a odhaduje se, že za tenhle podíl dostal 40 až 45 miliard korun, 1,8 miliardy euro, což se dá vyčíst z různých výročních zpráv PPF. Ta cena nebyla zveřejněná, ale je to kvalifikovaný odhad. Jenom, aby si věděla, za 1,8 miliardy euro víš, co si můžeš koupit třeba?
6: Nevím.
5: Kdyby chtěl Petr Kellner, tak si koupí celý Inter Milán. Ale Petr Kellner má úplně speciální postavení, protože mu je jenom 34, bude zdaleka jeden z nejmladších v té 20 nejbohatších Čechů. Studoval v Británii, studoval taky v Barceloně vysokou biznesovou školu IESE. Stejně jako jeho otec má strategii, že se neukazuje vůbec na veřejnosti, takže se o něm ví strašně málo. Investiční skupinu Palmont Holding, tu si zmínila, mu vede nově Nizozemec Bastian Coates, což je právník, který působil v Amsterdamu, specializoval se na fúze, akvizice, fondy. Je to právník, ale člověk, který se vyzná v tom velkém světě nákupů firem, slučování firem, investování velikých peněz. A to je to, co Petr Kellner teď má. On má velkou palebnou sílu, prostě 40 miliard, které může investovat.
6: Jako on už koupil nějaké nemovitosti.
5: Ale rozhodně pořád má spoustu jako hotovosti a spoustu keše, který může investovat dál. A právě ty jsi to sama zmínila, tam je speciální malá divize Palmont Heritage, která se má soustředit na české, jak se tomu dřív říkalo, rodinné stříbro.
6: Rodinné stříbro, tak. Ano, teď jsem chtěla říct poklad. No, poklad to asi úplně není.
5: Proč zrovna klobouky?
6: Klobouky, ale... Tak z toho, co víme, tak byl to zřejmě tip od jeho investičního manažera, kterého si převedl do Palmontu, a to je Adam Páleníček, který pracoval předtím v poradenské společnosti KPMG. A Adam Páleníček nám potvrdil, že vlastně on věděl, že je firma Tonak na prodej, a Tonak se dostal do finančních problémů. Ostatně to vyplývá i z jeho účetní uzávěrky nebo výroční zprávy zveřejněné v roce, naposledy teda jsem viděla za rok 2020. 2004, kdy byl ve ztrátě. No a začali to tedy řešit údajně s Petrem Kellnerem juniorem a toho to také zaujalo. Oni ostatně i v tiskové zprávě tehdy k tomu obchodu řekli, že se Petr Kellner zajímá o tradiční domácí značky, právě to rodinné stříbro, a Adam Palníček nám k tomu dodal tedy, že jim vlastně bylo líto, že by zaniklo něco, co tady existuje od roku 1799, což je to tak, a že pracuje tam pořád 400 lidí, kteří mají určité unikátní znalosti v té výrobě, kterou mají, a ta je ještě navíc v oblastech, kde jako není zas taková rvačka o zaměstnance, to ve Strakonicích a v Novém Jičíně.
5: Jano, já se tě zeptám, kolik máš klobouků doma?
6: No, ale asi jsem si párkrát něco koupila, ale pak to stejně nenosím. Jo?
5: No já prostě to mám úplně stejně, já mám několik necítím. Klobouků, ale v každém klobouku vypadám jako idiot. Ale strašně se mi líbí, když se člověk dívá na filmy z 30. 40. let. Úplně každý chlap měl klobouk. To bych do Tonaku investoval. Ale kolik chlapů nosí klobouk dneska?
6: Nevím, asi moc ne, no, nebo hlavně u nás, ale tak oni nevyrábí jenom klobouky, jako, víš?
5: No,
6: oni
5: vyrábí,
6: no tak Tonaku dneska patří ještě společnost Fesco, která je právě z těch Strakonic, a tam se vyrábí fezy. Jo,
5: no, ale to
6: je fez.
5: S fezem jsem na tom já teda podobně jako s kloboukama.
6: Fez a zmijovky třeba taky, že jo. Ale takhle, musím ti říct, že není to poprvé, co Tonak právě spolu s Feskem balancují na hraně, protože musíme si říct, kdo byl ten předchozí majitel, od koho to Petr Kellner teď kupoval. A to byly švédské fondy s názvem PCTC. A na ty já jsem narazila už jako novinářka před x let. Ty ani nebudu říkat před kolika. Pro tyto fondy tady pracoval, měl tam do své smrti zřejmě tedy před necelými 6 lety malý podíl Jan Vrba, což
5: bývalý
6: víš, kdo
5: minister,
6: to byl.
5: Byl samozřejmě.
6: To bývalý minister průmyslu a obchodu. Ty si budeš pamatovat, proč byl slavný.
5: Určitě, privatizace Škodovky a tak dále, ale já bych řekl jednu věc, když se bavíme o Petrovi Kellnerovi juniorovi, takže tenhle Tonak, to je jako pěkná, pikantní investice, o které se dá hezky mluvit, ale já čekám, že předvede něco většího a jsem strašně zvědavý, co to bude, protože těch peněz, které má k dispozici, je opravdu spoustu. Určitě je inteligentní a určitě to je dobrý investor, takže já jsem zvědavý na to, co přijde po Tonaku, a zajímá mě, jestli ten Tonak dokážou opravdu zachránit, protože nevím, proč by se to mělo povést zrovna jim, když se to nepovedlo Švédům, a jestli nás donutí ty klobouky nakonec nosit.
6: Ale stejně jako Jan Vrba jsou přesvědčeni teď Petr Kellner a jeho tým, že to prostě má potenciál. Já tady musím zmínit jednu historku, prostě já jsem tehdy s Janem Vrbou o tom mluvila, byla jsem u něj v kanceláři, tam právě visely ty zmijovky a fezy různě. A on byl velký optimista a byl také vtipný, protože on říkal, že výhoda je, že ty fezy, což abych konečně řekla, jsou takové plstěné čepičky, které se nosí v arabských zemích na hlavách, že prostě mají pořád odbyt, protože teď ho budu citovat, jak jsme ho citovali tehdy v textu, Arabové jdou do pouště, zafouká vítr a fez je pryč. A že tam mají obrat asi 50 milionů korun ročně prostě na fezech. A teď mi říkal Adam Páleníček, aby jsme nebyli tady jenom vtipní, že prostě v Evropě má Tonak jenom jednoho konkurenta a ten na tom je prý ekonomicky extrémně dobře, takže oni věří, že tady prostor na
5: Přejeme
6: trhu je.
5: Tonaku to nejlepší, koupíme si určitě klobouk, ale teď udělám střih. Máme před sebou už poslední zprávu, takovou zajímavou, ale vlastně my jsme zvyklí na závěr dávat nějaké jakoby zajímavůstky, ale tohle není jenom zajímavůstka, tohle to je jenom obrovský biznis. Díváš se na basket?
6: Ne.
5: Aha, NBA, největší basketbalová soutěž světa, a tam se teď udál, on ještě není uzavřen, protože ještě podléhá schválení, největší obchod letošního roku, a sice jeden z nejslavnějších klubů NBA, Los Angeles Lakers, jsou na prodej po pouhém roku, kdy změnili majitele, a tentokrát se prodávají za 12,5 miliardy dolarů. Ten obchod by měl být uzavřen každým dnem a bude nakupovat Josh Kushner, což je mladší bratr toho Kushnera od Donalda Trumpa, a Bob Iger, bývalý CEO Disney, a ti se dali dohromady a kupují tady teď za 12,5 miliardy dolarů. Tenhle slavný klub, který má 17 titulů, je to vlastně druhý nejúspěšnější klub v historii. NBA hráli za něj jména jako Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James, Magic Johnson. Prostě všichni, na které se vzpomeneš, tak budou mít nové majitele.
7: No a když je to tak krásný a skvělý klub, tak proč ho po roce hned někdo prodal? Není to trochu podezřelý jako?
5: To je velice dobrá otázka. Je to klasická biznisová věc, když kupuješ něco takzvané distress aktivum. To znamená, že někdo je opravdu ve velkých potížích a ty toho využiješ, zneužiješ a koupíš od něj to, co má nejcennější. A právě bývalý majitel, který to koupil v minulém roce, Mark Walter, tak ten je v potížích, protože jeho firmy, které se zabývají pojišťovnictvím, teď vyšetřují orgány ve Spojených státech a on musí prodávat a bránit se, aby nepřišel o celý svůj majetek, takže tenhle klub prodává. On má teda ještě další kluby, baseballové lize a tak dále, takže ho to zase tolik bolet nebude a vydělá na tom, protože loni dal za LA Lakers 10 miliard dolarů a prodává za 12,5, to znamená 25% návratnost během jednoho roku není tak špatná věc.
7: Ale pro mě koupě sportovních klubů je něco jako, je to teda trošku takový otřepaný vtip, ale jako nedá mi toho neříct, jo. Něco jako, když si kupuješ jachtu, jak říkají biznesmeni, je to hrozná radost, když si ji koupíš, ale ještě větší radost je, když pak najdeš někoho, kdo si to od tebe koupí dál.
5: Tenhle ten vtip o dvojí radosti známe. Já znám ještě jeden sprostej vtip, který tady říct nemůžu, o jachtách, letadlech a tak, ale říkat ho nebudu. Ale to, co řeknu, je, že třeba koupě těch sportovních klubů, těch fotbalových, se v poslední době docela vyplácí, už jenom protože to má obrovskou společenskou prestiž a otevírá ti to ty dveře, o kterých jsme se tady už dneska bavili. Z toho důvodu taky budeme sledovat v příštích dílech soutěž Daniela Křetinského o další akcie ve West Ham United, protože tam je další díl hry o trůny a bojuje se o majoritní podíl West Ham United, kde je Daniel Křetinský a od minulého týdne taky další český miliardář Jakub Haverland, který koupil od Křetinského 2% akcí. Proč, to vysvětlím někdy jindy.
7: Mimochodem, tam nemá předkupní právo Daniel Křetinský na ty další akcie.
5: Skvěle informovaná má a o to teď se vede velký právní spor.
7: Proto spolu vlastně, děláme tady ten pořad, viď?
5: Přesně tak. A vlastně kvůli tomu Daniel Křetinský ty 2% přemístil k Jakubu Haverlandovi, protože kdyby mu zůstali, tak už je to komplikovanější a takhle tahle ta společná útočná dvojice Křetinský Haverland může přece jenom ten hlavní podíl ve West Ham United nakonec získat. Dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis, uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
7: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou našich pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
5: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
7: a Jana Klímová.
3: Problémy politické, ekologické i sociální. Zblízka, z dálky a ze všech stran je na svítí reportážní pořad Zaostřen. Popisuje, analyzuje a vysvětluje, proč se události doma i v zahraničí odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Stát chce příští rok nabrat víc příslušníků bezpečnostních složek. Hodlá jim taky zvýšit plat. Ukrajinský prezident navrhl na post ministra obrany Jevhena Chmaru. 18-letého basketbalistu Smažáka čeká první zápas v seniorské reprezentaci. A zítřek bude nejdřív zatažený, místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkami, postupně až polojasno a teploty většinou do 27 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ministerstvo vnitra chce příští rok nabírat víc příslušníků bezpečnostních složek. Plánuje taky zvyšovat jejich plat. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání se svou stranickou kolegyní a ministryní financí Alenou Schillerovou. Právě s ní dnes celý den jednali ministři o rozpočtech svých rezortů pro další rok. Metnar po schůzce řekl, že jeho dlouhodobým cílem je, aby v roce 2029 dosáhl nástupní plat policistů na 50 000 korun.
8: S tím je spojeno celkové navýšení nejenom těch nově nástupších, ale všem policistům, respektive příslušníkům bezpečnostních sborů, to znamená policistů, hasičů, celníků, vězenské služby a dalších příslušníků bezpečnostních sborů.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky navrhl parlamentu jmenovat Jevhena Chmaru ministrem obrany. Hlasovat se bude zítra, informoval o tom server RBK Ukrajina s odvoláním na jednoho z poslanců. Chmara byl dočasně pověřený vedením rezortu už minulý měsíc. Předtím vedl ukrajinskou tajnou službu. Na post ministerstva zahraničí nebo ministra zahraničí Zelensky navrhl Andreje Sibihu. Pražští kriminalisté stíhají muže za dlouhodobé týrání dítěte, partnerky a 8 psů a koček. Obviněný s ním měl zacházet mimořádně surově a jeho chování v domácnosti zaznamenaly kamery. Na případ upozornila sociální pracovnice, pokračuje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
9: Sociální pracovnice oznámila policii podezření na závažné násilí v rodině. Obviněný měl způsobovat svým blízkým dlouhodobé fyzické i psychické útrapy a současně se měl dopouštět mimořádně surového zacházení s několika psy a kočkami.
4: Muž je ve vazbě, v případě odsouzení mu hrozí až 8 let vězení. Festival Hip-Hop Camp se po 6leté přestávce vrací na bývalou vojenskou základnu Kosmo u Kralovic na Plzeňsku. V pátek a v sobotu vystoupí na 5 scénách desítky interpretů. Mezi hlavní hvězdy patří americký producent The Alchemist a také dva držitelé Grammy. Program nabídne taky taneční souboje, společné rapování nebo kilometrovou plochu pro legální graffiti.
10: Lukáše Smažáka čeká debut v seniorské basketbalové reprezentaci. Teprve 18-letý křídelník si místo vysloužil i díky absencím několika opor. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně se budou muset v nadcházející předkvalifikaci o mistrovství Evropy obejít bez Tomáše Satoranského nebo aktuálně jediného Čecha v NBA Víta Krejčího. Smažák se v reprezentačním dresu poprvé představí už tento pátek, kdy v Hamburku začíná přípravný turnaj. Podle kouče Bartoně si místo v nominaci zasloužil.
11: Už delší dobu patří k těm opravdu mladým hráčům ročník 2007, kteří dříve nebo později budou začleněni do týmu. A myslím si, že teď po mistrovství Evropy U20, kdy byl vlastně nejlepším střelcem celého šampionátu, tak je vhodný moment ho zařadit a uvidíme, jak se mu bude dařit. Dva přípravné zápasy v Hamburku nám napoví určitě víc.
10: První utkání před kvalifikace čeká české basketbalisty 27. srpna v Belgii. O 3 dny později nastoupí doma proti Norsku.
0: Zdržení na D1 za Jihlavou a Chodec, na D5 u Nýřan. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se brzdí před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. A kolona od kilometru 106 je na 10 až 15 minut. Na D5 z Rozvadova do Plzně zbystřete za odbočkou na Stříbro. Na 107. kilometru stojí porouchané osobní auto. Velmi opatrně pak na D5 do Prahy i před Plzní. Za sjezdem na Nýřany na 91. kilometru jdou po vozovce lidé. Na D11 z Jaroměře do Hradce Králové a Prahy opatrně za Smířicemi. Na 100. kilometru stojí kamion po defektu pneumatiky. Místo je označené, ale vybočuje se. A na nehodu pozor u Zbraslavic na Kutnohorsku. Na silnici 126 do Zruče nad Sázavou. U Borové havarovalo osobní auto. Na místě jsou teď záchranáři a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme zpočátku oblačno až zataženo, hlavně v severní polovině území místy přeháňky, výjimečně i bouřky, postupně od jihu místy polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 18 stupňů. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
12: Darko Šarič a Sergej Michajlov dokazují, že vysoce organizovaný zločin nemusí souviset jen s tradiční italskou mafií, ale je všude. Tak trochu jiné mafiánské příběhy přiblíží za chvíli v repríze portrétu historik Jan Adamec. Ještě předtím dostane slovo dokumentaristka Bronislava Janečková, která připomene, že čeští mafiáni dokázali propojit zločin s politikou, policií a státní správou. Kdo zastřelil Bělu a Mrázka?
13: Jaký byl vzestup a pád mužů, kteří se z vexláků a překupníků vypracovali v největší mafiány 90. let? Jak je možné, že jim policie nedokázala žádný závažný trestný čin, přestože se velmi pravděpodobně dopustili vražd? A stejně tak, dodnes není dokázáno, kdo zavraždil je. Těmi muži s mnoha otazníky byli Antonín Běla a František Mrázek, kterým je věnován druhý díl série Zločin v 90. letech. U poslechu vás vítá Bronislava Janečková. Antonín Běla se dal na dráhu zločince už v 60. letech minulého století, když se několikrát pokoušel překonat železnou oponu do tehdejšího západního Německa. Nikdy se mu to nepovedlo. V roce 1964, tomu bylo 20 let, stál opakovaně před soudem za násilná napadení, loupeže, překupnictví a podvody, když prodával falešné šperky jako zlaté. Toto je citace z psychiatrického vyšetření.
14: Na otázku, jaký je rozdíl mezi pojmy obchod a podvod, Běla říká: obchod je, když něco prodávám. Když prodám něco, co není zlato, jako zlato, žádnej podvod není. To je výborný obchod. Obchoduju, abych něco vydělal, ne?
13: Antonín Běla je opakovaně odsouzen a do konce 60. let prožil ve vězení skoro 7 let. I tam ho pozorují psychiatři.
14: V průběhu trestu je přeložen z druhé do třetí nápravné skupiny, protože neustále vyvolává rvačky a odmítá plnit rozkazy. Byl 27krát kázeňsky potrestán, odmítá jakoukoliv práci, ničí pracovní nářadí. Jsou už vůči němu vyčerpány všechny kázeňské postihy.
13: Závěr psychiatrického posudku z roku 1967 zní:
14: v průběhu znaleckého vyšetřování se Antonín Běla pokoušel velmi primitivně předstírat duševní chorobu. U obviněného Běly jde o vrozenou slabomyslnost. Zkouška IQ s výsledkem 49 bodů, čili intelektová výkonnost v pásmu těžké debility.
13: Ale jak je možné, že je člověk s takovou úrovní intelektu v 90. letech vnímán jako romský šéf podsvětí s kontakty na rusky mluvící mafiány? Jak mohl s IQ 49 vydělat 100 miliony korun a stát se učitelem největšího českého mafiána Františka Mrázka? Dokázal snad v 60. letech tak dobře sehrát slabomyslného? Toto je názor policejního historika a ředitele Muzea české policie Radka Galaše.
15: To jeho nízký IQ samozřejmě bude svědčit o tom, že neměl žádný morální zásady v tomhle směru. To bylo jednoduché. Právo silnějšího, právo smečky, že ten Běla opravdu byl výkonným orgánem určitou chvíli zrovna Mrázka. No a to, že to byl násilník, on sám, tak to je asi evidentní. Ale to, že k tomu používal celou řadu lidí, no tak to je zcela bez diskuze, protože logicky musel dojít do stádia, kdy on už tomu jenom velel a přesouval síly a prostředky a zařizoval úkoly. Ale rozhodně ne, že by střílel. On nám prochází tady v historických spisech ještě v několika případech vražd, kdy se nepodílel na té vraždě přímo, to ani náhodou, ale zprostředkovával ubytování plus zbraň. On byl tímhletím pověstný. Nebo byl ten znalecký posudek uplacený, to jinak není možný. Dovedete si představit IQ 40, to je houpací koně s brzdou. Jo, to by reagoval skoro na světlo a na tmu. A to on teda fakt ne, protože on to v té hlavě, aspoň po té jeho linii, měl prostě srovnaný.
13: Přichází 70. léta. Antonín Běla už není jen obyčejný vexlák, zloděj a podvodník, ale řídí gangsterskou skupinu lupičů a násilníků v západočeském kraji. Hovoří právník a policejní historik Petr Švec.
16: 8. března 1974 došlo k loupežnému přepadení na Tišnovské poště v Praze. Bylo tam ukradeno asi 47 tisíc korun, což byly na tehdejší dobu dost velké peníze. Vyslechnuto bylo kolem 10 tisíc lidí k tomuto případu. Na místě činu zasahoval příslušník SNB, který byl těžce zraněn. Byl to strážmistr Jiří Velíšek, znal jsem ho osobně, normální 24-letý kluk, otec jednoho dítěte ročního.
13: Vyšetřování probíhalo dlouhá léta a nitky vedly na západ Čech. Jeden z identikitů pachatelů je nápadně podobný Antonínu Bělovi. Vše nasvědčuje tomu, že střelcem byl právě on. Ale přestože spisy z vyšetřování jsou obsaženy v 65 šanonech, přímé důkazy neexistují. Pokud existovaly, byly zmařeny.
16: Ta partička, která tehdy udělala Těšnovskou poštu, tak jak to bývá tak u nich zvykem, zaučovala i své další nástupce, další generaci zločinců. No a mezi nimi byl jistý František Mrázek a učil se dobře. Jak víme, je to jméno, které je dnes pojmem české mafie. Podvodník ve velkém, který si ujednával i vraždy. No a jedním z jeho terčů byl pak zřejmě nepohodlný spolupachatel loupeže a vraždy Jiřího Velíška. A teď si můžeme klást otázku, jak je to možné, že pachatel nebyl nakonec usvědčen a odsouzen, přestože kriminalisté měli jasné podezření na pachatele, kteří loupili a měli na svědomí Jiřího Velíška. Při studiu rozsáhlého materiálu se na světlo dostávají také věci dost nelichotivě hovořící o práci policie. Malá skupinka kriminalistů na západě Čech spolupracovala s podsvětím, drželi nad nimi ochranou ruku a za to získávali nějaký finanční nebo jiný prospěch. Za peníze třeba půjčovali kriminalistický odznak nebo likvidovali konkurenci a podobně. Docházelo také k jejich kompromitaci. Jeden kriminalista byl například opit a do postele mu dali děvče takzvaně pod zákonem. Foto pak bylo silným argumentem, při kterém musel spolupracovat. Jestliže kriminalisté kryli nebo jen stížili objasnění vraždy kolegy, na to se snad dá odpovědět jen citátem jednoho generála z nejmenovaného filmu. A mně se z toho taky dělá špatně.
13: Přicházejí 90. léta a Antonín Běla rozšiřuje své podnikání na hranici a za hranici zákona. Ale už má kontakty na vlivné podnikatele, policisty a politiky, kteří umějí mnohé křivárny zamést pod koberec. Stačí je podplatit nebo si je zavázat.
15: Některým lidem, který mají s prominutím máslo na hlavě, stačí říct, hele, já na tebe mám něco, já mám archiv, a ty lidi, kteří mají černý svědomí, tak prostě Ježíš, on na mě něco má. A nikdy to třeba ani neviděl, co na něj má, že jo? To je úplně jednoduchý.
13: Antonín Běla zaučuje ve sféře organizovaného zločinu své mladší kolegy. Jeden z nich je obzvlášť učenlivý.
15: No, ono vtipné na tom je, že vlastně Mrázka, myslím tím Františka Mrázka, objevil Běla, že jo? Tam se běžně říká, a ono to asi pravda bude, že on si ho oblíbil, protože mladý Mrázek někde kšeftoval s konzervama z masokombinátů, který kradli jeho rodiče, protože tam pracovali, že jo. A Běla si ho vzal pod sebe a v podstatě ho začal utvářet. Po devadesátkách se tohle celý obrátilo. A Mrázek se stal tím typickým bosem, kdežto Běla v podstatě se stal tím násilnickým prostředkem, že jo. A zase jenom do určitý chvíle. Protože Běla, pokud vím, tak byl velmi dobře známý tím, že to podsvětí, to skutečný podsvětí, tak se ho prostě bálo. A ne snad proto, že by byl nevyspytatelný, ale on byl nekompromisní. Jestliže dostal úkol, tohodle sejmeš, tak to prostě zařídil. Tečka. Tam je další podezření, který myslím si, že je dost výrazný, a to byla vražda strážmistra Velíška v roce 1974 při přepadení pošty na Těšnově. A tam byl se svým komplicem Štaubertem. Jednoznačně tam na tom místě byli a podle všeho stříleli. A Velíšek byl střelec první třídy a opravdu se trefil. A co je zajímavé, tak samozřejmě po pachateli tam zůstaly krevní stopy. No a zase se těžko věří tomu, že ty krevní stopy byly předloženy k vyhodnocení až s poměrně velkým zpožděním, kdy už byly vlastně v takovém stádiu, že nebylo možné z nich nic dělat. A takovýhle okolností v tomhle případě tam najdete spoustu. Ale nikdy se jim nic neprokázalo tak, aby stanuli před soudem v tomhle případě. Běla v tom prostě uměl chodit, měl vliv. Oni začínali kšeftovat se svetrama, že jo, na poutích a podobně. A i tak vydělávali v podstatě mnohonásobně víc, než byl tehdejší měsíční příjem.
13: Začínající mafiáni budují své zločinecké gengy. Hovoří Josef Lotes, bývalý kriminalista a někdejší šéf pražské mordparty.
17: Ten Mrázek měl kolem sebe takovou malou armádu. Takovou malou armádu dělníků, kde měl ty svoje takzvaně podřízený, kteří měli každý svoje další lidi. Jo? Takže to byla taková chobotnice. A ta chobotnice mu vlastně zasahovala úplně všude, do všech struktur. Ať to bylo podsvětí, anebo ať to bylo něco výš postaven.
13: To znamená kontakty na všechny strany?
17: Kontakty na všechny strany.
13: A ty mu vlastně ty kontakty přikrývaly většinou nelegální podnikání, občas i vraždy.
17: Přesně.
13: A říká se, že některé z těch vražd pro něj měl udělat i Běla.
17: To se říká. Já to potvrdit nemůžu.
13: No a vlastně podobně fungoval i Běla?
17: Podobně takhle fungovaly tyhle ty ocipáni všichni.
13: V 90. letech roste uplácení a korupce, především na ministerstvech, ale i v politických stranách. Zločin prorůstá i do politiky. Divoká 90. léta zrodila podnikatele, kteří dokázali vydělat obrovské peníze a nebyly jim cizí praktiky za hranou zákona. A jak tuto dobu vnímala Marie Bělová, manželka Antonína Běly?
18: Můj muž za totálu byl někdo. Víte co, protože on byl vlastně podnikatel už za totálu, když se to tak veme, jo. A po té revoluci tam, jo, než se to překlenulo, tak trpěl i můj muž, protože můj muž byl osobnost a najednou nebyl nic. A tyhle lidi tím trpějí. No, ale zpamatoval se, on říkal, převlíknul jsem si kabát. Já jsem nepotkala tak výjimečného člověka, musím říct výjimečného, jako byl můj manžel.
15: A ono zase, ať nevnímáme ty devadesátky jako takový období temna, to je takovej nějaký smutně přirozený společenský vývoj po každým nějakým velkým třesku nebo dramatickým převratu. Ať už je to po roce 48, kdy najednou tady máte spoustu, nikoli vexláků, logicky, to zase nebylo tak úplně potřeba, ale máte tady spoustu překupníků s nedostatkovým zbožím a podobný. Ti upláceli politiky, aby získali výhody tamhle, tuhle, tadyhle v mezích možností dané doby. Po roce 89 je to vlastně úplně stejný. Mění se režim, je tady celá řada lidí, kteří mají majetky, kapitál, který získali předtím nelegálně a samozřejmě chtějí to nějak zúročit a zase hledají cestičky, jak prostě svůj prospěch prosadit co nejvíc. A samozřejmě pokud narazí na slabý článek, a teď je úplně jedno, jaká je to politická strana, jestli to je komunistická strana bývalá, anebo něco novýho poté, narazíte na slabý článek, ten uplatíte a vesele se jede dál. Že jo? Takže mně to přijde jako běžná součást společenského vývoje po každé revoluci.
13: Mafiánské impérium roste. V podsvětí je známo, že je dobré být za dobře s policií. A tak mafiáni v čele s Františkem Mrázkem vymysleli bohulibý projekt.
14: V roce 1993 je založena nadace Interpo na pomoc rodinám policistů a hasičů, kteří při výkonu povolání přišli o život. Čestným předsedou a tváří nadace je Karel Gott.
15: Takhle přesně si přeci Karel Gott naběhnul tenkrát, když se zřizoval předchůdce nadace policistů a hasičů. Pak velmi rychle pochopil a vycouval z toho. Já si myslím, že...
13: To bylo Interpo, že jo? Nebo
15: přesně tak. Jo, a je to úplně stejný, jako ať mi někdo někdy vysvětlí, proč všichni se nechávali fotit s takovým člověkem, jako byl Jonák v jeho Discolandu. To je prostě populismus svým způsobem, popularita, protože tyhle lidi uměli být populární, a do určitý míry prostě úplná hloupost a naivita těch lidí. Vemte si, že Karel Gott určitě nebyl vyloženě praktický člověk pro běžný život. A nemyslím si, že by dokázal odhadnout člověka, jako je Běla. Něco jiného mohli být politici, tam už bych tolik naivity teda neviděl a už vůbec ne u bývalých policistů nebo policistů.
13: Jedno z jednání nadace proběhlo za účasti Karla Gotta i v domě Antonína Běly.
14: Zlatý Slavík netuší, že se pouští do spolupráce s lidmi napojenými na organizovaný zločin. A kromě toho, že se stal čestným předsedou a tváří nadace, sám věnoval 4 miliony korun. Interpo funguje jako pračka špinavých peněz. Po 3 letech Karel Gott z nadace opatrně vycouval.
3: Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Ukazuje se, že čeští mafiáni umějí pod vodem vydělat velké peníze a divoká 90. léta jsou proto mimořádně vhodnou dobou. I když porušují zákon ve velkém, unikají trestu. Hovoří kriminalista Josef Lotes.
17: Tohle oni uměli, vemte si Mrázka. Co všechno je pravděpodobně za Mrázkem a on vzhledem ke kontaktu, ke stykům, jo, k tomu všemu, co měl, vždycky se ze všeho dokázal nějakým způsobem dostat.
13: A oni s Bělou spolupracovali?
17: Spolupracovali, s tím spolem to byli jakoby rivalové. Jo.
13: V 90. letech někteří z policistů přecházejí tak říkajíc na druhou stranu. Bývalého člena útvaru rychlého nasazení Pavla Šritra zaměstnává Antonín Běla jako svého bodyguarda a cvičitele bojových psů. Důvodem odchodu od policie prý byly peníze, jak mi v roce 2019 sdělila Marie Bělová.
18: To byly ty 90. leta. Teď my jsme začínali stavět podnik teprve, jo, v těch 90. letech. A tady byly prachy, jo. A u Mrázka taky.
13: Mrázek s Bělou si berou mnohamilionové úvěry, za které ručí nemovitostmi. Úvěry nesplácejí a nemovitosti s nižší hodnotou klidně nechají bankám. Jenomže Běla začíná mít problém. Mrázek, kterého kdysi zaučoval ve škole zločinu, mu začíná přerůstat přes hlavu. Staví se do role krále podsvětí a na špinavou práci si najímá Bělu a jeho lidi. Mezi oběma muži začínají spory. V zimě roku 1995 byly na Bělův dům v Úvalech vypáleny 2 protitankové střely. Vypráví Marie Bělová, manželka Antonína Běly.
18: To bylo jako varování, bych řekla. No, tak se otřás barák a oni si to špatně vyměřili. Buď to byl záměr, nebo se netrefili do překladu. Tam je ten železný překlad nahoře.
13: Takže se nic moc nestalo?
18: Ne, akorát tam byly 2 díry a otřál se celý barák. Celý barák. A Jarda říká, no já jsem tomu sousedovi říkal, aby ten plyn nedělal sám. No. Náš soused si dělal sám plynový kotel. No, on myslel, že to je plynový kotel. No a pak nám přišel známej a říká, Jardo, ty tady máš nějaký trichtýře. No pojďte se podívat, Maruno, teď já koukám. A to byly jak trichtýř, opravdu to vypadalo jak trichtýř.
13: To bylo kus ty střely, jo?
18: No ale my jsme to zjistili až 2:30. A tak jsme zavolali hned policajty. A policajti řekli, že jsme to tajili. Oni neznali povahu mýho muže, můj muž byl ležer. Nic ho nerozčílilo. Myslel si, že je neprůstřelnej. Tak ta rána, pak 2. rána, ty policajti řekli, že není možný, že jsme to nehlásili hned. A já říkám, no my už jsme šli spát. Rozumíš, my jsme byli takový neohrožení.
13: No ale kdyby si to bývali lépe vyměřili, tak jste to taky nemuseli být už tehdy.
18: No to je jasný.
13: Kdo a proč střílel na dům Bělových se nikdy nezjistilo. Existují 2 verze. Mohla to být arménská mafie, která se specializovala na prodej zbraní a drog a její členy měl Běla udat policii. 2. verze – František Mrázek. Mezi ním a Bělou už jsou nějaký čas spory o podíl mnoha milionů korun, které Běla požaduje ze společného biznisu. Mrázek se ale dělit nechce a tak ho prý Běla začal vydírat. Policie měla v domě Antonína Běly odposlechy, ale v pátek 13. dubna 1996 přišlo odkud si zhora podivné nařízení. Odposlechy okamžitě zrušit. O dramatické noci 14. dubna 1996 pak informoval tisk.
14: Ve své vile v Úvalech u Prahy byl zavražděn romský mafián Antonín Běla. Do domu o sobotní noci vtrhlo ozbrojené komando. Zakuklení muži v jedné místnosti drželi hospodyni a část rodiny, která tam zůstala. Další se schovali na zahradě a čekali, až přijde Antonín Běla. Po půlnoci se dočkali. Jakmile vstoupil na schody svého domu, byl prostřílen 37 ranami ze samopalu. Policie je přesvědčena, že na Bělu stříleli bývalí elitní policisté a bodyguardi. Šlo o profesionálně naplánovanou akci.
13: Bělova manželka Marie byla v čase vraždy v nemocnici.
18: A kde pak arménská mafie? To bylo postavený od Mrázka. To bylo na objednávku. Za co se dneska střílí, za co se dneska obdělává prachy? Buď můj muž dlužil, nebo Mrázek dlužil, to opravdu nevím. Jarda hodně věděl na Mrázka. Jarda prostě musel odejít. A Jarda byl neohrožený, jo? To byla doba neohroženců, to byla bitva o koryta, to byly opravdu strašné léta.
15: To byla realita opravdu 90. let a zase takhle se můžete vrátit zpátky do 20. let ve Spojených státech, kdy tam mezi sebou najednou začnou ale zcela otevřeně válčit gangy o vliv, o území a to samé bylo vlastně tady, takže sem se dostává celá řada lidí, kteří rozhodně sem nepřijíždí jako turisté, ale přijíždí si sem vykolíkovat svoje parcely, že jo? Tak, aby tady měli vliv drogy, překupnictví, samozřejmě ekonomická trestná činnost a podobný. Takže to jsou nevybíravý skupiny, že jo? Válčej mezi sebou, mnohdy to

0: Něco podobného se opakuje o 10 let později.
1: 25. leden 2006, krátce po 8. večer, v Durychově ulici v Praze se ozval výstřel. Jediná střela pronikla přesně do srdce Františka Mrázka, pár vteřin předtím, než by nasedl do svého opancéřovaného Mercedesu. Byl na místě mrtev.
2: Z toho policejního hlediska jsou to vraždy, jasně. Zbavili jsme se dvou gaunerů. Ono je to hloupý to takhle říct, samozřejmě jsou to pořád lidi prostě. Ale tak jako tak prostě to podsvětí se jich zbavilo samo. Což asi o něčem svědčí, ať už to byly mocenský boje, boje o vliv, o cokoliv, tak prostě oni dva podlehli.
0: Existovalo podezření, že vražda Františka Mrázka byla po 10 letech odvetou za smrt Antonína Běly a že vrahem mohl být jeho syn. Hovoří Radek Galaš, policejní historik a ředitel Muzea České policie.
2: Já si to nemyslím, že by to byl jeho syn. Co by tím získal? Nezískal by tím nic. A kdyby to chtěl udělat jako pomstu za svého tátu, tak to udělá úplně jinak. Za mě, to je můj názor, tak to udělá tak, aby všichni věděli, že to byl ono, že je to pomsta a nikdo mi nic nedokáže, ale tohle ne. Když si vezmete ten způsob a to, že ten člověk vlastně úplně zmizel, ten pachatel a podobný, tohle byla likvidace cíle, který prostě byl nepohodlný, stál něčemu v cestě, čistá práce. To odstranil prostě překážku. To mohlo být i zároveň varování pro ostatní nebo pro některý, toť otázka. Já neříkám, že Bělu nesejmuli profesionálové v úvozovkách, ale udělali to tak, aby bylo jasný, že je mrtvej. A kdo to udělal, no to do dneška taky otázka. Za to nikoho nikdy bohužel policie nemohla obvinit, protože prostě na to nezískala jediný přímý důkaz.
0: Podobné postupy jako Mrázek a Běla praktikuje také Radovan Krejčíř. Založil společnost Korádo, ze které machinacemi vyvedl 271 milionů korun. Jeho standardním nástroji se staly úplatky a vyhrožování. Množí se i podezřelá zmizení a vraždy lidí v jeho blízkosti. Následuje legendární útěk Radovana Krejčíře za hranice. Běla i Mrázek jsou po smrti, ale i pak mají něco společného. I když mezi jejich vraždami uplynulo 10 let, vyšetřování jejich smrti vždycky někdo bránil. Policisté dostali přes prsty vždy, když se začali blížit k politice. Hovoří bývalý kriminalista Josef Lotes.
3: Když se jmete víc těchto věcí, vezmete si ten puls, jak rozpracoval vraždu Mrázka. A pak skončili všichni v celách. Dělali tam Mrázka, když se dostali do určitý úrovně, tak přijeli z inspekce, všechny začali vyslýchat, v půlce výslechu přestali, dali je do celý předběžného zadržení všechny a druhý den je pustili. Bez omluvy, bez ničeho.
0: Kriminalisty,
3: kteří to dělali. No a tím to skončilo, že pak už se do toho nikomu nechtělo.
0: Stejná situace se opakuje při novém otevření případu vraždy Antonína Běly v roce 2019. I ten znovu vyšetřuje speciální policejní tým Tempus.
1: Pracovníci Generální inspekce bezpečnostních sborů zadrželi v kancelářích detektivy z týmu Tempus, kteří vyšetřovali případ vraždy Antonína Běly. Jejich postup je prověřován kvůli podezření, že při vyšetřování ovlivňovali korunní svědky. Inspekce případ však po několika dnech odložila s tím, že se nepodařilo zjistit spáchání trestného činu. Detektivové vše vnímají jako pokus o zastrašení a podali na postup Generální inspekce bezpečnostních sborů stížnost. Inspekci obvinili z nátlaku a snahy získat informace ze spisu k Bělově vraždě.
0: Tak o celé situaci psal Tisk v roce 2019.
1: Je to skandální, prohlásila v pondělí poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Byla šokována tím, jak byl na detektivy vyvíjen nátlak. Ministr vnitra Milan Chovanec vyslovil podezření, že zadržením pětice vyšetřovatelů z týmu Tempus chtěla Generální inspekce bezpečnostních sborů policisty odradit od vyšetřování vraždy Antonína Běly.
0: Nelze se divit, že poté, kdy jsou zastrašovány i špičky české kriminalistiky, dostanou strach dvě obyčejné ženské. Obě korunní svědkyně v přípravném řízení vypověděly, že oné kritické noci

0: ve vile poznali jednoho z útočníků, ale u soudu tvrdí, že nepoznali nikoho. Je evidentní, že jim někdo vyhrožoval. Divoká 90. léta ovlivnila nejen osudy jednotlivců, ale také českou politiku přechodem od revoluční euforie k politickému marazmu. Roste nedůvěra v politiky. Privatizace vede k masivnímu přesunu majetku, ale také k růstu korupce, klientelismu a vzniku pochybných miliardářů. Do Čech pronikají zahraniční mafie. To byla divoká 90. léta. Další díl Historie Plus z cyklu Divoké 90. se zaměří na největší vězenskou spouru v československých dějinách. Naslyšenou se těší Bronislava Janečková.
1: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
2: Černohorský narkobaron Darko Šarič vydělával miliardu dolarů ročně na dovozu kokainu z Jižní Ameriky. Co přesně vynášelo další miliony dolarů Sergeji Michajlovovi, ruskému podnikateli, který vždy jakoukoliv souvislost s organizovaným zločinem popíral, to se neví dodnes. Více už v repríze Portrétu řekne historik Jan Adamec. Srbský investigativní novinář Stevan Dojčinovič řekl v létě 2024 pro web investigace.cz zajímavou myšlenku. Spousta lidí si myslí, že když v Česku nevybuchují auta, nestřílí se během dne na ulici a ve Vltavě neplavou mrtvoly, že balkánský organizovaný zločin se nás netýká. Opak je pravdou. Neexistuje zločinecká skupina z Balkánu bez vazeb na Česko. A tak se s dnešním speciálem Portrétu věnovaným mafiánům vydáme na periferii Evropy, protože, jak se říká, na periferii tam to žije. Darko Šarič a Sergej Michajlov dokazují, že vysoce organizovaný zločin nemusí souviset jen s tradiční italskou mafií, ale je prostě všude. Tak trochu jiné mafiánské příběhy přiblíží historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
3: Dobrý den.
2: A ve studiu s ním je i David Hertl.
1: Mafiáni.
2: Co nedělejme z toho odbornou přednášku, nemusíme si hrát na pojmy, ale napadá mě, jestli má tedy smysl hovořit o tom organizovaném zločinu z východní Evropy jako o mafii. Má to něco společného s tou původní italskou mafií?
3: Má i nemá. Samozřejmě ta italská mafie má své hluboké historické kořeny a má nějaké základní charakteristiky, které některé ty organizované skupiny z toho Balkánu splňují, některé ne. Takže v případě třeba toho Balkánu nebo té východní Evropy, já ten pojem mafie beru spíš jako zjednodušující terminus technicus, pod kterým samozřejmě rozumíme ten propojený organizovaný zločin, ale jsou tam samozřejmě významné rozdíly mezi tou klasickou Kozanostrou nebo mezi tou klasickou sicilskou nebo neapolskou mafií.
2: Určitě o tom dneska bude ještě řeč. Ten první, koho jsme vám slíbili, to je Darko Šarič. Narodil se v říjnu 1970 v Plievli v Černé Hoře a myslím, že víc by o něm asi řekla ukázka z knížky Johna Lucase, ze které si teď malinko přečteme. Jenom ještě řeknu, že on splňuje takové ty představy, abych citoval Járu Cimrmana, že již ve školních škamlech se pozná, kdo roste pro šibenici, protože údajně už v 16 letech měl vykrást samoobsluhu. Ale zase, když jsem si přečetl, že měl ocizit pár salámů, čokoládu, půl kila hub dokonce a prostěradlo, tak mi to nepřijde jako ten největší možný zločin, ale budiš. Tak tedy Darko Šarič, jeho začátky.
4: Jako všichni mladí muži absolvoval Šarič vojenskou službu. Navázal celoživotní přátelství s jiným vojákem, Chorvatem Petarem Čosičem. Čosič se stal zvláštním agentem ministerstva vnitra Bosny a Hercegoviny a blízkým partnerem v Šaričově zločinecké organizaci. Po návratu z vojny pracoval Šarič v uhelných dolech jako jeho otec, ale také začal prodávat cigarety a střelivo, které získal díky vojenským kontaktům. byl nejméně 6krát odsouzen za stále závažnější trestné činy. Od ohrožení bezpečnosti při práci z nedbalosti přes zpronevěru až po nelegální držení zbraní a střeliva. V jednom případě byl odsouzen ke 4 letům vězení. Poprvé se ocitl za mřížemi a nepochybně mu to poskytlo další vzdělání a přístup k širší škále pochybných kontaktů. V roce 1993 okradl souseda o velkou částku v hotovosti a více než kilogram zlata. Uprchl do západní Evropy. Nejprve se objevil ve Španělsku, poté v Itálii, Holandsku a nakonec ve Slovinsku, kde zřejmě použil ukradené prostředky k položení základů úspěšné kriminální kariéry.
2: Honzo, čím to je, že v 90. letech se podařilo té balkánské mafii ovládnout, teď jsme to slyšeli, města v tolika zemích Evropy. Tam je nějaká historická zkušenost s těmi městy?
3: No, určité kořeny balkánského v uvozovkách zločinu můžeme dohledat už vlastně do druhé poloviny 80. let. Souvisí to vlastně s takovou tou typickou zločinností, jako je třeba pašování nedostatkového zboží, ale pak významným faktorem, který umožnil akceleraci a umožnil vlastně nástup těch mafií nebo těch organizovaných skupin, je vlastně rozpad Jugoslávie, vznik různých válečných konfliktů, rozpad státní struktury, změna režimu, která byla typická pro celou východní Evropu, nejenom pro země bývalé Jugoslávie, raketový nárůst nezaměstnanosti, což umožnil mafii rekrutovat především mladé muže bez perspektivy, protože pro ně to často byla vlastně jediná možnost, jak získat peníze nebo nějakým způsobem se uživit. Jak pak ty války končily, tak z těch válečných konfliktů odcházeli zkušení veteráni, kteří měli znalost práce se zbraněmi, výbušninami a dokázali se vlastně pohybovat v tomhle prostředí, ale neměli práci, neměli uplatnění, tak to byl další vlastně důležitý rezervoár pro ty mafie. A pak vlastně dalo by se říct, že ten Balkán jim začínal být malý, protože to pašování cigaret a pašování běžného zboží a ta běžná zločinnost jim neumožňovala se dále rozvíjet a oni se pak skokově napojili na ten hlavní zdroj svých příjmů a hlavně to, na co se vlastně specializovali, a to bylo vlastně pašování drog z Jižní Ameriky. Takže se navázali a stali se důležitou součástí toho globálního logistického řetězce, který dovážel obrovské množství kokainu a dalších drog z Latinské Ameriky, ale i z jiných zemí právě do Evropy, a Balkán se stal vlastně takovým jako překladištěm, respektive takovým jako centrem, z něhož vlastně ty drogy putovaly dál na západní trhy. A ještě důležitý faktor se zmiňuje u balkánské mafie je, že oni měli velmi důležitou oporu v těch balkánských diasporách v západních zemích. Vlastně už od 60. let z Jugoslávie chodili mladí muži pracovat nejenom do východní, ale i západní Evropy a vznikala tam postupně diaspora, která skokově narostla v 90. letech po té uprchlické vlně, a o tyhle komunity se ty zločinecké balkánské gengy také opírali, využívali je, zneužívali je a vytvářeli si tam vlastně zázemí, přes něž vlastně pak mohli dál působit v západní Evropě a ty drogy dál distribuovat.
2: Té skupině Balkánců, kteří dováželi drogy z Jižní Ameriky do Evropy, to se říkalo Grupo America. Darko Šarič byl prý právě člen téhle skupiny, ale pak se odtrhl, osamostatnil. A já jsem se dočetl, že on se specializoval na zákazníky, kteří byli schopni od něj odebírat 50 kilogramů kokainu týdně. No to je přece neskutečné množství. Ten člověk musel být prostě nechutně bohatý.
3: No, vemte si to z jeho pohledu, pro něj nemělo smysl, nebo pro distributory a pašeráky, ty, co dováželi ty drogy, nemá smysl vlastně v tomhle smyslu troškařit. Když už vlastně jedete v tom globálním řetězci, tak vlastně, když už jste se odhodlal a tak riskujete, tak už musíte riskovat ve velkém. No. A ten jeho biznisový model byl takový, že vlastně dovážel obrovská množství těch drog, kokainu, ale v té Evropě už je nedistribuoval. Tam se vlastně jako dohodl s těmi lokálními mafiemi a těm vlastně přeprodával ty velká množství. Takže on byl svým způsobem velkoobchodník. Nikoliv maloobchodník, ale velkoobchodník. A paradoxně pro třeba italskou mafii to bylo velmi výhodné, protože oni se prostě s ním dohodli a měli stálý přísun velmi kvalitního a velkého množství kokainu, které pak oni zase distribuovali, protože oni měli ty distribuční sítě, měli tu znalost místního prostředí, a pro Šariče to vlastně jako v uvozovkách končilo tím, že vlastně prodal ta obrovská množství, který s obrovským rizikem dokázal dovést do Evropy. Jeho to pak vlastně ta lokální distribuce už nemusela zajímat. A skutečně, pokud obchodujete v takovémto množství, tak jste už v podstatě na úrovni Pabla Escobara, nebo prostě téhleté první ligy, která inkasuje opravdu, ani bych neřekl miliony, ale prostě desítky, možná až 100 miliony eur, protože to je opravdu jako obrovský biznis.
2: Jenom dodám, že už v roce 1997 belgická policie podezírala Šariče z praní špinavých peněz. V roce 2001 ho vyšetřovala srbská policie a v lednu 1998 taky zakládá jednu ze svých firem v Praze. Ta bude nakonec v roce 2020 vymazána z obchodního rejstříku, ale řadu let tady tedy působil. V roce 2005 se tenhle Černohorec stává občanem Srbska, prý s bohatým využitím různých kontaktů na politiky a státní úředníky, a o tom je i ta naše druhá ukázka.
4: Proč byla Šaričova skupina s jejími zjevnými kriminálními podtóny tolerována, ne-li vítána v Bělehradě? Nejzřejmějším důvodem je, že Šarič nehrál roli v ošklivé historii politických vražd v Srbsku a neměl vazby na srbského zločince Arkana nebo Rudé Barety. Zatímco se vláda zdánlivě soustředila na zbavení země organizovaného zločinu, veřejnost si tuto scénu spojovala s paramilitárními skupinami. Šaričova organizace sice zaměstnávala řadu bývalých vojáků, ale nebyla poznamenána stejnou skvrnou. Šarič byl také nechutně bohatý. Navzdory novým tvářím ve vládě byla korupce stále přítomna a Šarič byl muž, s nímž mohli korupčníci snadno obchodovat. Konec konců nezanechával na ulicích hromady mrtvol a nezabýval se prodejem heroinu. Místo toho se Šarič připojil k nové jihoamerické Zlaté horečce a zbohatl na kokainu.
2: Ty jsi, Honzo, mluvil před chvílí o tom, že to byly stovky milionů eur. Policie nakonec odhadla Šaričovi příjmy na 1 miliardu eur ročně a celkově zhruba na 5 miliard eur. To se ale pohybujeme někdy na začátku 2000 let. Říká se, že v roce 2007-2008 Šaričův kartel doslova ovládal milánskou drogovou burzu a byl považován tedy za jednoho z nejmocnějších mužů, pokud jde o dovoz heroinu. A jeho zatčení je v březnu 2014, i když zatčení on se tak trochu prý dobrovolně vzdal srbské policii. Opravdu těch 10 let prostě se mu dařilo unikat té policii, být jako neviditelný?
3: Tak samozřejmě my se tady bavíme o někom, kdo disponuje obrovským majetkem a tím pádem potenciálně i velkým vlivem. Na druhou stranu i ty orgány činné v trestním řízení nezaháleli a snažili se vlastně, samozřejmě tenhle ten typ aktivity neunikl a i v rámci Europolu a v rámci prostě těch sdílených vyšetřovacích aktivit se snažili Šaričovi a dalším dostat na kobylku. Částečně se jim to dařilo. Problém byl vlastně jednak v tom zatčení a jednak pak při těch soudních procesech nebo při tom vyšetřování v tom dokázat mu tu konkrétní činnost. Takže tam vždycky ta smyčka se začala kolem mě utahovat, ale on vždycky dokázal na chvíli uniknout a vždycky se to objevilo někde třeba v Jižní Americe nebo v Itálii nebo přímo v Srbsku a nakonec pravděpodobně vlastně jako došel k závěru, že výhodnější pro něj bude se dobrovolně vzdát, než vlastně riskovat i třeba možnost toho, že bude násilně odstraněn konkurenty nebo někým, kdo... Protože samozřejmě u těch drogových bosů každá nejistota nebo každá zvýšená pozornost policie samozřejmě vyvolává nejistotu v tomhle mimořádně riskantním biznisu, takže i ti partneři těchto lidí si často mohou poklást otázku, jestli když ta policie na něj se příliš zaměřuje nebo je příliš na očích nebo příliš se na něj soustředuje ta činnost policie nebo vyšetřovacích orgánů. A Šarič byl v tomhle jako výjimka, on moc jako veřejně nevystupoval nebo nesnažil se žít životem balkánského kriminálníka, tak i to vyvolávalo vlastně jako nebezpečí a v určitý moment se vlastně z takovéhoto obchodního partnera může stát riziko, kterého je třeba se zbavit. A to je možná jako z jedna variant toho, proč se Šarič v tom roce 2014 údajně tedy dobrovolně vzdal srbské policii.
2: Která ho prý objevila předtím v Jižní Americe a 270 dnů sledovala. Já jenom řeknu, že nejprve v roce 2015 byl odsouzen ke 20 letům vězení, následovalo odvolání, za 3 roky další rozsudek na 15 let, další odvolání, nová obžaloba a to poslední dějství toho procesu začalo v březnu 2025. Tak to byl příběh Darka Šariče.
1: Posloucháte cyklus portrétů Mafiáni. Příběhy mužů, kteří měli moc, peníze a zbraně a nebáli se je použít. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.
2: A s historikem Janem Adamcem dnes míříme na východ Evropy, pokud se tedy dá říkat Rusku ještě Evropa, tak budeme v tuhle chvíli působit na území Ruska. Povídáme si o mafiánech. Sergej Michajlov, narozen v únoru 1958 v Moskvě, syn požárního technika, a opět další ukázka z knížky, kterou napsal Miša Gleny a která velmi hezky popíše začátky tohoto pozdějšího významného bose.
4: Sergej Michajlov se narodil v únoru 1958 ve skromné dělnické rodině na předměstí Moskvy. Vyučil se číšníkem v hotelu Savětský v centru Moskvy. Tato práce přinášela určitý vliv, protože jako hotel pro cizince byl jedním z mála míst v Moskvě, kde bylo možné po 9. večer zakoupit alkohol. Uvědomte si, řekl bývalý Michajlovův kolega, že to byla země, kde sbírání prázdných plechovek od západního piva bylo šik. Skutečný přístup k alkoholu po zavírací době nejenže přinášel určitou prestiž, ale byl také způsobem, jak vydělat peníze. V roce 86 strávil Michajlov několik měsíců ve vazbě za pojistný podvod. Dostal podmíněný trest odnětí svobody, vrátil se do Solnceva a věnoval se další vášni, zápasu. Spojil se s bývalým vězněm Viktorem Averinem a společně začali ovládat ulice Solnceva. Mapa moskevského okresu ukazuje, jak většina nejvlivnějších gangů vznikla v poválečných dělnických čtvrtích, které leží těsně za městským dálničním okruhem. Solncevo tam vyrostlo jako bradavice.
2: Honzo, je to trochu neuvěřitelné. Opravdu to bylo tak, že z party kluků, kteří tedy řádili na sídlišti, je nakonec skupina minimálně 1500 lidí, která kontroluje vybírání výpalného, obchod s drogami a organizování prostituce v západní Evropě. Co tam vlastně urychlilo ten jeho nástup?
3: Když se na to podíváme z toho jako obecně komparativního pohledu, tak vlastně obrovská sídliště, kde nemáte moc příležitostí, co vlastně jako dělat, spojená prostě s velkou koncentrací lidí, to je vždycky vlastně recept na okolním podhoubí, z něhož tohleto organizování přirozeně vyplývá. To není žádné specifikum Moskvy, najdeme to prostě v amerických sídlištích nebo na těch francouzských. Tam je důležité to, že to vlastně výrazně urychlil ten dramatický přerod nebo pád Sovětského svazu, vznik moderního Ruska, změna toho režimu ze socialistické ekonomiky na kapitalistickou. Tohle všechno byly ohromné jako akcelerační motivy, které umožnily ten skokový nárůst. Pravděpodobně, kdyby nedošlo k téhleté změně, nebo kdyby prostě jsme se bavili o nějakém jako fuzovkách volnotržním kapitalistickém sídlišti, tak by asi ta zločinecká dráha nějakým způsobem pokračovala dál, ale nenarostla by vlastně do takových jako obrovských rozměrů. Ten prostě pád Sovětského svazu, rozpad těch státních struktur nabídl obrovskou příležitost, to právě i těm zločineckým gangům, jak se nově zorganizovat, vydělat obrovské peníze. Takže někdo privatizoval ruský průmysl a někdo vlastně se soustředil na rozvinutí těch tradičních a i nových typů kriminality a zbohatl také obrovským nebo astronomickým způsobem.
2: Se jménem Sergeje Michajlova je spojen v květnu 1995 i ten zásah policie u nás v restauraci U Holubů v Praze. To bylo v době, kdy byl Michajlov, řekněme, na vrcholu té své kariéry.
3: To už se vlastně dostáváme do období takové jakoby konzolidace, kdy opravdu Michajlov je považován za jednoho z hlavních bosů toho moskevského podsvětí a ta legenda mi opředená schůzka mafiánů v restauraci Holubů. Existuje několik verzí, proč vlastně byla svolána. Měla být vlastně jednáním o rozdělení vlivu. Další verze je tam, že vlastně tam mělo dojít k likvidaci jednoho z těch klíčových bosů. Oba dva se vlastně na té schůzce nezúčastnili, takže nakonec to padlo. Ale důležité také je, jakou roli vlastně v tom hraje Česká republika a Praha. Česká republika je jako vlastně jedno z míst, kde ty ruskojazyčné mafie začínají operovat, usazují se, spíše než by se otevřeně angažovali v nějaké formě zločinu. společnosti, tak tady vlastně zakládají ty schránkové firmy, berou peníze, čistí majetek, nakupují hotely nebo nakupují nemovitosti a usazují se tady vlastně jako jestli zázemí a zároveň předpolí pro působení třeba do západní Evropy. No, takže v tomto smyslu lze s určitou dávkou licence říct, že zase Česká republika nebo Praha se stala zase tím srdcem Evropy z hlediska toho mezinárodního nebo aspoň toho východoevropského zločinu.
2: V říjnu 96 se podařilo švýcarským policistům Michailova zadržet a byl 2 roky ve Švýcarsku vězněn. Pak byl soud a v prosinci 98 byl u soudu zproštěn obžaloby kromě jednoho bodu, protože bylo prokázáno, že nelegálně nakoupil nemovitost ve Švýcarsku. Byl vyhoštěn a nejen to. Za 2 roky na Švýcarsku vysoudil za vazbu, z jeho pohledu neoprávněnou, téměř $1 000 000. Honzo, čím to je, že ty, řekněme, demokratické instituce nedokáží tyhle lidi odsoudit?
3: No, je to v podstatě nedostatek důkazů, nebo respektive obecně postihování té organizované kriminality je nesmírně těžké. Už jsme to tady několikrát na to narazili v případě té americké, italské mafie. A pokud vlastně nedokážete získat ten přímý důkazní materiál, to znamená z odposlechů nebo přímo z nitra té organizace, když vlastně někdo začne mluvit, jako byli ti italští pentito, a odhalí tu strukturu té organizace, tak je velmi těžké postihnout ty organizátory, protože oni nejsou na těch ulicích, oni nevraždí, oni nekradou. Oni prostě to řídí a řídí to často způsobem, který je v podstatě nedetekovatelný z hlediska jejich elektronické komunikace v těch pozdějších dobách. No. A jsme v 90. letech, kdy samozřejmě ty možnosti zachytávání té komunikace nebo prostě vůbec detekce toho zločinu také byly svým způsobem omezené. Zase jsme u toho odvěkého problému, že zločin je vždycky o pár kroků před tou rukou zákona a ta se musí více či méně přizpůsobovat. No. Takže je to z tohohle pohledu nesmírně těžké a často vidíme, že ti bosové se dostávají před soud často až dobrovolně, když se vlastně jako bojí, že budou zlikvidováni, že prostě semele ty železné zákony mafie a nebo prostě nějakou chybou svojí nebo nějakou zradou, ale to přímé dokazování je jako velmi těžké.
2: Ještě jedna česká stopa v létě roku 2000 napsala Mladá fronta Dnes, když se probírala kauza tehdy vytunelované komerční banky, možná si na to ještě vzpomenete, takže ty stopy po tom obrovském tunelu, který skončil 8-miliardovou ztrátou komerční banky, tak vedou právě přes různé šéfy největších ruských zločineckých organizací až k Sergeji Michailovovi a také Semjonu Mogilevičovi. On co na závěr, taková drobnost. Sergej Michailov v roce 2003 kandidát věd, v roce 2009 jmenován profesorem v Rusku. On v posledních letech prý mnohokrát vyhrál různé soudní spory na ochranu osobnosti, když se psalo nebo hovořilo o něm jako údajném tedy představiteli slonsevské mafie. Znamená to, že seká dobrotu nebo se snaží sekat dobrotu?
3: To se přiznám, že můžu těžko z tohohle pohledu říci. Obecně v takovém případě můžeme říci, že v téhleté fázi jejich životní kariéry může to být i fáze toho, že peníze jsou takzvaně vyprané a to podnikání už je v podstatě legální. No, že ten původní biznis, který vycházel z té nelegální činnosti, už třeba opustili nebo nějakým způsobem už se v něm neangažují, předali ho někomu jinému a angažují se už prostě v jiných aktivitách, které v podstatě už mohou být legální. Těch možností je opravdu jako celá řada.
2: A taky je to starší pán, přeci jenom už. Tak to byl historik Jan Adamec, který nás provázel mafiemi italskými, americkými a dnes i těmi balkánskými a ruskými. Honzo, díky, že jsi přišel do studia. Naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání.
2: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Ladislav Čurda, dramaturgem portrétu je Stanislav Winter a David Hertl se už teď těší na setkání s vámi zase příště.
1: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
5: Místo činu. Věda je úžasná a ne forenzní genetika. Jaké jsou začátky oboru ve světě i v Československu? Které objevy pomohly rozvoji? Kdo založil Innocence Project a čím se zabývá? Poslouchejte zítra po 11. dopoledne na Plusu a pak v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Potom nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
5: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
7: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
5: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
8: Ettore Bugatti byl slavný francouzský automobilový designér a konstruktér italského původu. Narodil se v Miláně v roce 1881. Design měl v krvi. Jeho otec se živil jako návrhář uměleckého nábytku.
9: Ettore měl vztah k automobilům od mládí a svůj první model navrhl v 19 letech. Vůz tehdy zakoupil baron de Dietrich z Niederbronu, který se rozhodl na daného mladíka sponzorovat.
8: Další Bugattiho kroky vedly do firmy Deutz, kde pracoval jako hlavní inženýr. V roce 1909 se poprvé pokusil osamostatnit. Své vozy prezentoval na pařížské motorshow, kde vzbudili veliký ohlas.
9: Na skutečný průlom v kariéře si však Ettore Bugatti musel počkat do roku 1921. Tehdy se vozy jeho konstrukce zúčastnily závodu Vojtre GP v Breši, kde obsadili první 4 místa. Od té doby se stal renomovaným konstruktérem vozů pro soukromé závodníky.
8: V roce 1924 pak vytvořil své mistrovské dílo Bugatti Typo 35. Tyto vozy dominovaly automobilovým závodům mezi lety 1927 až 1931 a především jim vděčí za svou slávu generace francouzských automobilových závodníků v čele s Louisem Chironem. Není bez zajímavosti, že úspěchy s vozy Bugatti slavila i slavná československá automobilová závodnice Eliška Junková.
9: Bugatti trpěl v posledních letech života paralýzou. Zemřel v Paříži v roce 1947, bylo mu 66 let. Poválečná léta znamenala úpadek. Po zániku firmy bylo několik pokusů o oživení slavné značky. V současnosti je Bugatti ve vlastnictví koncernu Volkswagen.
1: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Platy ve veřejné sféře podle ministra Juchelky od ledna vzrostou. Soud v Německu poslal Ukrajince na rok a čtvrt do vězení za špionáž pro Rusko. Německý fotbalista Musiala v druhém utkání Bayernu za sebou skolaboval. A zítřek bude nejdřív zatažený místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkami, postupně až polojasno a teploty většinou do 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: V lednu by se měly navýšit platy ve veřejné sféře, a to nejvíc za posledních několik let. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po schůzce se strategickou a stranickou kolegyní a šéfkou financí Alenou Schillerovou. Juchelka zatím neřekl, o kolik konkrétně by platy učitelů, policistů nebo zdravotníků měly vzrůst. Podle ministra je teď už jasné, že na důchody bude mít ministerstvo nejméně 740 miliard korun. Německý soud poslal 30-letého Ukrajince na rok a čtvrt do vězení za špionáž pro Rusko. Informoval o tom Stuttgartský vrchní zemský soud. Další dva obviněné Ukrajince soud zprostil viny. Policie tři muže zadržela loni v květnu. Státní zastupitelství tvrdilo, že poslali z Německa na Ukrajinu dva balíčky s aktivovanými GPS lokátory. Cílem mělo být zjištění tras a následně poslání výbušnin. Příkaz k akci měla dát ruská tajná služba přes prostředníky v Mariupolu. Na Královéhradecku skončil několikaměsíční zátah na skupinu výrobců a dílerů pervitinu. Policie obvinila celkem 7 lidí a hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení. Dva lidé jsou ve vazbě. Na černý trh dodala zadržená skupina pervitin za několik milionů korun, říká policejní mluvčí Karolína Hinková.
11: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií.
10: Jihomoravská policie ráno zasahovala u opilého muže, který vylezl na stavební jeřáb v Brněnské ulici Hlinky. Agresivního opilce našli na stroji kolem 6. hodiny ráno dělníci, kteří přišli do práce. Z jeřábu muže dostala po 2 hodinách až zásahová jednotka s pomocí hasičů, kteří použili plošinu. Pokračuje mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka.
12: Navíc se ukázalo, že muž, který nadýchal téměř 2 promile, je v celostátním pátrání. Po vystřízlivění bude předán policistům vyžadujícího útvaru.
10: Německý fotbalový reprezentant Jamal Musiala skolaboval během generálky Bayernu Mnichov na sobotní superpohár. 23-letý záložník utkání nedohrál. Podobné zdravotní potíže přitom prodělal už v sobotním přípravném zápase proti Lipsku. České volejbalistky pokračují v přípravě na domácí mistrovství Evropy. Češky do něj nastoupí v pátečním utkání proti Řecku. V Brně je národní tým od pondělí a už má za sebou i trénink v hale na brněnském výstavišti. Pokračuje smečařka Helena Grézer.
13: Tak máme výhodu oproti ostatním týmům, že máme možnost si tu halu vyzkoušet vlastně 4 tréninky oproti ostatním týmům, který mají třeba jenom 1 trénink, takže já myslím, že to je velká výhoda a specifická hala to trošku je, protože to osvícení je trošku jinak, trošku se ten balon v tom ztrácí, trošku jsou to jiný parametry.
10: V hlavní části evropského šampionátu se Češky utkají ještě s obhájkyněmi stříbra Srbkami, s Rakouskem, Bulharskem a Ukrajinou. Brno bude kromě základní skupiny hostit taky vyřazovací souboje v 8. finále a 4. finále.
14: Překážky na D1 za Kojetínem a na D8 za Doksany. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se vyhněte překážce za Kojetínem. Na kilometru 247,5 leží na vozovce blíže neupřesněný předmět v pravém pruhu. Na D1 z Brna do Prahy se zpomaluje u sjezdu na Větrný Jeníkov. Za exitem na kilometru 103,5 je provoz svedený do levého pruhu. Pracuje se tam na vozovce, kolona už ale nevzniká. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem máme hlášenou překážku za Doksany. Na 37. kilometru stojí vozidlo s nadměrným nákladem, které blokuje jeden jízdní pruh. Na nehodu pozor na silnici 55 z Hulína do Otrokovic. Mezi Záhlinicemi a Tlumačovem osobní auto srazilo srnu. Vzpomalte. A na Chebsku opatrně na silnici 64 do Aše. Mezi Františkovými Lázněmi a Hazlovem. V křižovatce na Mítinku je nehoda. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra čekáme nejdřív oblačno až zataženo, na severu místy přehánky, výjimečně i bouřky, postupně od jihu místy polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. A v noci bude doznívat déšť a ochladí se na 16 až 12 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
15: Lidé s handicapem by se neměli bát vykročit do společnosti a ukázat svoje kvality. A stejně tak lidé bez handicapu se nemusí bát osob se zdravotním postižením. Říká Tomáš Melichařík, autor námětu filmového dokumentu OZPčka. Jehož tvůrci upozorňují na paradoxy a nerovnosti pracovního trhu v Česku. Dnes budeme mluvit o tom, co každý z nás může udělat proto, aby více než 1 milion zdravotně znevýhodněných lidí nemusel zažívat nedorozumění, nepochopení nebo šikanu kvůli jejich handicapu. Inspirativní poslech vám od Mikrofonu Plusu přeje Markéta Vosková.
1: Hovory.
15: Hostem hovorů je Tomáš Melichařík, autor námětu a spoluautor projektu OZPčka. Dobrý den, vítejte.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: OZPčka, to je film režisérky Šárky Meixnerové, který upozorňuje prostřednictvím několika osob se zdravotním postižením například na šikanu, ponižování a nerespektování handicapu nebo neadekvátní nabídky práce pro lidi se zdravotním postižením. Jak vás napadl tento projekt?
16: Celý projekt vlastně odstartovala myšlenka, že s trhem práce pro osoby se zdravotním postižením asi nebude něco úplně v pořádku. Abych byl konkrétnější, tak se jednalo o to, že jako student vysoké školy jsem nastoupil brigádně do takzvané chráněné dílny, což je pojem, který už se teda dneska nepoužívá, ale pořád ho slyšíme a pořád to společnosti rezonuje. Kde teda ta zkušenost nebyla dobrá, protože prostě docházelo k věcem, které by se dít asi neměly. Bylo to teda tak, že jsme vlastně vykonávali nějakou práci a nezdálo se mi, že by ta práce byla adekvátní tomu, jaká byla naše dohoda na začátku. A pak se tam začaly odkrývat další věci, na které mě upozorňovali kolegové. Tak jsem si říkal, že mým cílem není poškodit nebo zdiskreditovat jednoho konkrétního zaměstnavatele, nikdy to mým cílem nebylo. Ale chtěl jsem podniknout prostě takovou sondu do té společnosti, jestli teda se to děje jenom mně, protože když to člověk zažije jednou na vlastní kůži, tak si řekne, dobře, je to můj subjektivní pocit, můžu to vidět jinak prostě, nebo jako ono se někdy stane, že když si lidsky s člověkem nesednete, tak potom se to už takzvaně veze, takže nelze z toho až tak úplně objektivně vycházet, tak na základě toho ještě jako student vysoké školy jsem si říkal, že prostě podniknu takový malý výzkum na sociálních sítích a vlastně kde prostřednictvím různých kanálů facebookových a podobně jsme oslovovali také zdravotně handicapované nebo lidi s postižením teda, a aby nám sdíleli nebo referovali nějakým způsobem ty svoje zkušenosti z toho trhu práce. Takový předpoklad byl ten, že ty negativní zkušenosti můžou být třeba nevím, v periferních částech republiky, v regionech, které jsou prostě nejsou na tom ekonomicky dobře, nebo jenom v určitých sférách té práce. A pak jsme vlastně zjistili, že se to děje přes celou republiku a je vlastně úplně jedno, jestli je to v Praze, na Liberecku anebo někde v Moravskoslezském kraji.
17: Jakým paradoxům lidé se zdravotním postižením čelí? Protože něco skutečně mohou být systémové věci a něco může být nedorozumění. Pojďme přiblížit, jak jste prozkoumávali ten terén.
16: V rámci natáčení OZPček došlo k tomu, že jsme si vlastně vytipovali, tentokrát už to teda nejsou příběhy cizích lidí, ale na vlastní kůži jsem si zkusil, jaké je to ucházet se o zaměstnání třeba opravdu v několika dalších krajích, jo? Nejenom na, u mě na Moravě, ale prostě plošně. No a nestačil jsem se divit, když mi paní personalistka nabídla výškové práce nebo pracovník za nějakou jinou chráněnou dílnu v rámci Prahy úklid pavilonu opic v zoologické zahradě anebo ostrahu objektu. Když jsem se zeptal teda, protože když se řekne ostraha objektu, já si myslím, že každý člověk, samozřejmě i člověk bez postižení, má takový ten reflex, že začne přemýšlet nad tím, jako tam mě přece může něco hrozit, ne? Nebo jako, co to pro mě znamená, s čím se tam já můžu setkávat. Takové jako hodně zarážející bylo, že na to odpověděl, je důležité, abychom v té pozici toho zaměstnance, ve které jako já jsem měl být tehdy, tak abychom byli vidění a byli vidět. A když se stane nějaká loupež nebo krádež, tak jako se tomu vlastně stejně už nezabrání. Jo? A toto, když vám řekne člověk na výběrovém řízení jako první kontakt, tak si řeknete, jako to snad ani jako není pravda, že se toto nabízí člověku s nějakým jako viditelným zdravotním handicapem. Jo? V mém případě je to stav po mozkové obrně, kdy ta chůze už na první pohled je vidět, že jako není úplně stabilní a úplně v pořádku, byť je teda bez opory. Tak samozřejmě ale ten personalista jako pozná aspoň nějaké niance, že se tam něco děje a že toto by nabízet jako vůbec neměl, protože já si nedokážu představit v praxi, že bych, když to řeknu laicky, naháněl někoho, kdo tam jde vykrást nějaký autosalon. Jo.
17: A jak si to vysvětlujete, tyhle zkušenosti? Je to nějaká neznalost těch zaměstnavatelů, personalistů, neprofesionalita? Jak si to vysvětlujete, že tam dochází k takovýmhle nedorozuměním?
16: Já si myslím, že hlavně celý ten problém začíná v tom, že prostě mezi člověkem s postižením a člověkem bez postižení, anebo můžeme říct mezi zaměstnancem, který se uchází o práci, a zaměstnavatel, který mu případně tu práci nabízí, tak je hlavně komunikační bariéra. A tam to všechno začíná, jo? Protože když se řekne OZP, proto jsme ten dokument i tak pojmenovali, aby to bylo rychle, snadno, pochopitelné pro všechny v podstatě, jako která ta, co je tam za problematiku, tak když se řekne OZP, tak mnoho třeba těch zaměstnavatelů si představí člověka, který nemůže pracovat vůbec třeba, jo. Někdo si může myslet, že on ten člověk pracovat nechce, protože má přece, já nevím, nějaké sociální dávky nebo invalidní důchod, nebo prostě jako díky tomu svému znevýhodnění už si zvykl na nějaký jako dejme tomu komfort a podobně, jo. Tady to jsou myšlenky, které můžou ty zaměstnavatele napadat, ale přitom já ze svého hlediska vím, že on to prostě žádný komfort není. Ten, kdo chce pracovat, tak pracovat vždycky bude i přes svá omezení, samozřejmě jako adekvátně svému stavu. A ten, kdo pracovat nechce, no tak si to prostě nějak jako zajistí, aby pracoval méně nebo vůbec, jo. A je úplně jedno, jestli ten člověk má handicap nebo nemá, nebo prostě jaké k tomu má dispozice. Já si myslím, že to všechno začíná v tom odhodlání nebo nějaké píli nebo nějaké jako touze něco dokázat nebo nedokázat. Myslím si, že toto je základní hlavní problém, že ti zaměstnavatelé jako tak trošku hážou lidi s handicapem do jednoho pytle. Ne samozřejmě všichni, ale myslím si, že ve většině případů tomu dokází.
17: Film OZPčka je k dispozici na i-vysílání České televize od roku 2025. Jaká je ta zpětná vazba? Myslíte si, že se vám daří vysvětlovat to, o čem teď mluvíme, to, že jste ukázali na konkrétních příkladech konkrétních lidí to, co popisujete, a myslíte si, že to přispívá k nějaké změně toho prostředí?
16: Ta změna určitě nepřijde obratem ruky, ale myslím si, že jako částečně to k té změně přispívá, protože to byl vlastně tím, že to paní režisérka Meixnerová natočila pro Českou televizi a je to k dispozici při vysílání, tak je to celorepublikový prostě formát, byl to vlastně, jako byl vysílán téměř v hlavním vysílacím čase, jestli se nepletu, 9 hodin. Je to dokument, který celé republice dal nějaký základní impuls k tomu, aby se o tu problematiku co nejvíce lidí začalo zajímat. A já si myslím, že hlavní je to, že když se řekne člověk s postižením nebo tady toto téma, tak se to nedotýká jen 10-15% lidí, kteří jsou oficiálně vedení tak, že mají nějaké postižení, ať už jakékoliv. Protože člověk s postižením už, pokud samozřejmě ho nějakou dobu má třeba, tak už asi trošku ví, jako jak s tím má pracovat, nebo už si to osvojil nějaké postoje a tak dále. Ale kdo je nejvíc nezúčastněný, je právě ten člověk jako zvenku. A těch je většina. Takže já si myslím, že ono to k té změně přispívá. Bude to trvat. Mám jako cíl zasáhnout všechny věkové a cílové skupiny absolutně bez ohledu na cokoliv, protože se to týká bezprostředně každého. Takže jakákoliv další forma, jakou to téma půjde vlastně ven do éteru mezi lidi, tak si myslím, pokud bude kvalitně zpracovaná, tak si myslím, že je to jenom dobře, protože vlastně základy o tom tématu hovořit. Já už jsem i v rámci toho podnikl nějaké přednášky na vysokých školách pro studenty a podobně. A máme v plánu i napsat divadelní hru s kolegou, takže si myslím, že ta změna přijde.
17: Když se zaměřím na ty jednotlivé skupiny, tak začnu u zaměstnavatelů. Co by tedy měli vědět zaměstnavatelé, kteří chtějí do svého týmu přijmout lidi se zdravotním postižením?
16: Zdravotních postižení je opravdu celá škála nebo celá řada. A určitě nejde unifikovat, když se přihlásí na pohovor nějaký člověk, který už to postižení teda má, nějakých pár bodů, protože každý jsme individuálně, každý jsme úplně jiný. Zrakové postižení má svoje specifikace, ten, kdo neslyší, může pracovat v určitém terénu, prostě máme tady nějaké psychické onemocnění a tam se zase musí volit úplně jiný přístup. Takže především, myslím si, že zaměstnavatel nebo teda hlavně personalista v tomto případě by měl věnovat úplně maximální jako péči, tak jako každému zaměstnanci, který se mu hlásí do firmy, tak by měl věnovat i péči i tomu jako člověku s handicapem, protože on neví, jaké ten člověk má omezení nebo nemá. On nemusí být vůbec viditelné ty omezení. Jo? Takže a myslím si, že zkušený HR manažer pozná téměř na první pohled, jestli tam naproti němu sedí člověk, který hledá způsoby a cesty, jak se uplatnit a jak pracovat, anebo který hledá jenom nějaké překážky a vlastně jmenuje, proč to nejde.
17: Vy jste zmínil, že termín chráněné dílny, že už se nepoužívá. Používá se tedy chráněný pracovní trh, nebo můžeme najít další oblast, kde se už předpokládá, že tam bude třeba více lidí s nějakým typem postižení a kde už jsou na to lépe připraveni?
16: Ano, oficiálně se to teda nazývá chráněný trh práce. Během natáčení, když jsme teda si vytipovali různé ty firmy, které zaměstnávají lidi s postižením, tak jsem přesně čekal, že nás to bude před něčím chránit. A já jsem se toho nedočkal. To znamená, máme tam jeden pozitivní příklad, opravdu jsme našli teda jenom jeden, věřím tomu, že jich je víc, a to bychom ale museli hledat asi o hodně díl. To je chráněné sdružení Neratov, které provozuje vlastně komplexně několik aktivit pro lidi s postižením, různým postižením. A když jsme se bavili s panem manažerem tady tohoto projektu, s panem Nekvindou, tak on říkal, no dobře, jako my tady pomáháme lidem, to je jasné, ale on je to vlastně fungující jakoby business projekt, protože já se na to dívám jako podnikatel, on mi říkal, a já říkám, tak já jsem taky podnikatel, takže tomu asi jako z části to můžu pochopit. A pokud to začne kolabovat ekonomicky, tak je sice jako fajn, že pomáháme lidem, ale ten projekt dál nepojede. No, tak jako jedou dál a jedou dobře, takže ono je to jenom o tom, kdo za tou firmou nebo za tím jako chráněným trhem práce vlastně jako zástupce toho konkrétního subjektu nebo té firmy, kdo za tím bude stát a co do toho bude chtít dát. Jo? Protože já věřím tomu, samozřejmě, je nutné, aby i ten člověk s handicapem si řekl, mám svoje limity, jako můžu vykročit tady a můžu dělat tuto činnost, ale tuhle tu činnost už dělat prostě zase další jako nemůžu, protože prostě mi to nedovoluje zdravotní stav nebo moje osobnost jako vzhledem k psychickým problémům, jo. Ale i třeba pro toho, kdo má nějaké psychické onemocnění, tak jako věřím tomu, že to uplatnění najít lze. Já třeba mám jako konkrétní příklad, kdy jeden člověk si postavil firmu na tom, že viděl, že lidé s poruchami autistického spektra jsou velice dobří v programování a v IT odvětví, no tak si vytipoval pár jako šikovných lidí a postavil si na tom docela dost solidní biznis. Mm-hmm. Jo.
17: Říká Tomáš Melichařík, autor námětu a spoluautor projektu OZPčka.
1: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Když přemýšlím o tom tématu, o kterém mluvíme, a dalších skupinách lidí, kteří by se o tom měli něco dozvědět, aby nebyli neprofesionální, a tak bych se ráda zeptala na vzdělávání. Jsou školy připravené, jsou školy informované, protože je to místo, kde by se mohli naučit právě takovým dovednostem, jak být otevření, komunikovat s lidmi, kteří mají nějaký typ handicapu a nebrat to za něco, s čím se nesetkali ještě.
16: Nemůžu říct, že by byl problém ve školách, ale určitě obecně problém jako v neinformovanosti společnosti. A ano, dívejme se na to takovým pohledem, že vlastně ten problém primárně začíná, když to vztáhneme na toho jednotlivce, který teda to postižení má, ať už je jakékoliv, tak primárně začíná na půdě školy, mezi kamarády, mezi sousedy, mezi známými a tak dále. V podstatě od prvního kontaktu, kdy jako to dítě, pokud je to dítě té postižení, tak přijde vlastně k nějaké interakci s tou společností. Jo. A mnohdy, řekl bych, že skoro každý, kdo ten handicap má, tak se setkává prostě v rámci určitě už základní školy s nějakým nepřijetím do toho kolektivu. Jo. Protože to je období, kdy to dítě, jako kdy i ti jeho spolužáci samozřejmě jako zrají a ta jejich osobnost se formuje, a pokud jim nikdo neřekne, jak se mají chovat nebo co třeba mají od toho člověka čekat, jestli třeba jako je to v uvozovkách normální se s někým takovým potkat, kdo to postižení má nebo není, někdo se toho může bát, třeba neví, jak na to má reagovat.
17: Jo. A co pomáhá podle vás? Můžete si vzpomenout třeba na momenty, které vám pomohly, a vycházelo to od nějakého vyučujícího nebo od spolužáků? Co by pomohlo podle vás?
16: A na střední škole teda tam to bylo v pořádku poměrně, ale na základní škole jsem se setkal s nějakým jako nepřijetím do toho kolektivu. A samozřejmě je dobré, když vás ten vyučující a většinou teda, nebo jako bylo by asi vhodné, kdyby to byl třídní učitel, který s váma jde několik let, ať už na prvním stupni nebo na druhém, když jako vás bude směrovat, že vlastně to není žádná chyba, že máte nějaký handicap, a naopak ten kolektiv bude jako vyzývat třeba ke komunikaci s tím člověkem, který ten handicap má, nebo prostě, aby se ta společnost nebo ta třída nebo ti žáci jako nebáli o tom mluvit a nebáli se jako otevřít oči, protože ono se několikrát stává, když vidíte nějakého člověka třeba s fyzickým postižením, a to si myslím, že jako je i ta první reakce třeba v těch školách ze strany těch spolužáků, nebo může být určitě, tak, že jako vidíte fyzické postižení a už si myslíte, já nevím, že ten člověk třeba jako neumí psát nebo neumí napočítat do 10, když to řeknu úplně vulgárně, že tím, že má svoje potřeby a svoje nějaké kompenzační pomůcky, které se tam používají, že jo, tak jako, že jsou to třeba nějaké úlevy pro toho člověka a tak dále, to znamená, že ten kolektiv často se semkne a řekne, jako když on má o 10 minut více na diktát, tak proč my to nemáme, jo? Ale to dítě už nepochopí, nebo ta skupina, že prostě kdyby nebylo o 10 minut víc, tak ten člověk prostě odevzdá sice prázdný papír, anebo tam udělá takové chyby, že pokud se někdo nemůže soustředit, nebo má různé jako poruchy, dysgrafie, dyslexie a podobně, což už teda dneska, chvála Bohu, už asi ta společnost ví, co to vlastně jako znamená a docela dost otevřeně se o tom mluví. Nevím, jestli za mě to tak úplně bylo, myslím si, že ne. Já jsem ročník 96 a myslím si, že ta doba už pokročila taky o něco dopředu a to je velmi dobře. Jako, jo. Ale aby prostě ti žáci nebo přátelé, nebo může to být i v rámci třeba nějakých zájmových kroužků klidně, jo. Tak aby se nebáli jako toho, že ten handicapovaný, že je nějaký jako třeba z jiné planety, jo. Že prostě to je člověk, jsme lidé jako každý jiný člověk a jak říkám, s nějakou pílí nebo s nějakým odhodláním něco dokázat nebo někomu pomoct třeba a podobně, tak to nemá vůbec nic společného. Vždycky jde o to, jaký koktejl je uvnitř toho člověka, jakou má ten člověk povahu, jaký má charakter a podobně.
17: A co sami lidi s handicapem mohou dělat pro to, abychom jim rozuměli?
16: Já vím, že ze strany člověka s handicapem je velmi těžké, když mu někdo řekne nevzdávej se, ale já to říkám pořád, protože na ty bariéry naráží třeba jako člověk bez handicapu. Jo. A myslím si, že je hodně důležité, aby naopak třeba člověk s handicapem jako vyšel do toho kolektivu, vykročil mezi ty lidi, ať už jsou to spolužáci, ať už jsou to kolegové, to může být taky právě jako v tom pracovním prostředí potom v dospělosti, že nejsi přijatý, nechceme tě, tak aby jim nějakým způsobem jako ukázal svoje kvality, jako proč ho má ta společnost přijat, jo, tak dobře, tak jsem jiný, mám nějaké odlišnosti, to je jako prostě to se stává, nakonec každý jsme jiný, nikdo není jak přes kopírovací papír, jo, to by byla asi nuda, ale prostě, aby se ten člověk s handicapem jako nebál nějakým způsobem prodat to dobré, co je v něm.
17: A co pomáhá vám? Kde berete tu energii přijít do rozhlasu a mluvit otevřeně ve filmovém dokumentu? Říkal jste, že jste narazil na začátku na ty nepřipravené nebo neprofesionální zaměstnavatele. Chtěl jste si prozkoumat to, jak to je v celé naší zemi, tak kde jste na to vzal tu motivaci?
16: Motivace byla jasná, do dneška si na ten moment pamatuju, jsem volal jednomu svému známému, to je známý český režisér, velmi dobrý kamarád a já říkám, představ si, co se nám v té práci děje, jako teď jsem mu začal popisovat, jako jak tam třeba někteří, nebo jak jsme naráželi na některé jako zaměstnance třeba i s lehkým mentálním postižením, jo, jaké tam bylo to chování, a to v tom dokumentu jako není vidět, ale to jsou ještě moje další potom zkušenosti nějaké, jako třeba o známých a podobně, nebo co jsme, protože ta rešerše byla dost velká, takže tam těch příběhů je, jakoby, my těch příběhů máme v šuplíku hodně, ale ne všechny jsou vidět v tom dokumentu, a já jsem mu říkal tomu kamarádovi svému, říkám, s tím se musí něco udělat, a říká, hele, to je ale normální, to v té společnosti prostě tak je nastavené, s tím neuděláš nic. Já jsem mu říkal, myslíš? A tak to vlastně celé vzniklo, protože postupně, jak jsme začali narážet na různé lidi a na různé jejich osobní příběhy, tak jsem si říkal, přece není možné, aby když my přijedeme za vlastně jednou z těch statečných, tou Bárou, která tam vlastně taky účinkuje a má teda poruchu autistického spektra, tak přijedeme do Jeseníku a tam ještě taková ta pochmurná atmosféra po těch povodní, že všichni takový jako posmutnělí z toho a podobně. A my otevřeme dveře a holčina, o které jsme se později dozvěděli, že jí na hudebním kroužku někdo řekne, že nemá talent, tak když opravdu jako otevřela ústa a začala zpívat, tak troufnu si říct, že celý náš štáb jako neměl slov, tak to jsem si říkal, tak jako pokud takovému člověku řeknou, že nemá talent, a že to nejde. Nebo pokud tam další jako slečna, co jsme tam měli, říká, já nechápu, proč nemůžu dělat ani dobrovolníka v sociálních službách, když já prostě jenom nevidím. Ale já nejsem omezená na nějakých jiných činnostech a naopak si myslím, to je teda můj názor, že kdyby šel takový člověk někomu příkladem, tak je to jako docela dost silná motivace, jenomže co mám dělat, když ta společnost toho člověka prostě odmítne. Já neříkám, že se to děje úplně všude a úplně všem, to určitě ne, ale opravdu jako je to ve velkém měřítku a nejde s tím nic jiného udělat, než o tom otevřeně komunikovat a nemát se to téma prostě jako otevírat dnes a denně, protože je to tady kolem nás a týká se to opravdu velkého počtu lidí.
17: Je něco ještě, co byste rád, aby zaznělo směrem nejenom k těm zaměstnavatelům, ale i kolegům, lidem, kteří se setkají třeba v pracovním týmu s OZPčkem a rádi by byli kolegiální a nastavili dobře tu spolupráci?
16: Tak já už jsem tady zmínil, že by se teda neměli bát lidé s handicapem vykročit do společnosti a ukázat svoje kvality, ale myslím si, že jako vždycky je důležitá součinnost obou stran. A naopak třeba pro kolegy, kteří ten handicap nemají, nebo třeba i pro ty

0: different in terms of style. The typical prosaic style leaves a lot of space for speculation, and sometimes it was difficult for him to navigate these gaps, these unsaid things. So that was one area, deeply influenced, of course, by Romani as an ethnic language. Then another area was, yes, linked to Romani expressions, which were glossed in the text, and generally to culturally specific notions. And we had a lot of trouble and fun trying to find good translations for especially food.
1: Karolina Rivolová speaking there to Ian Willoughby. That's all from us for now, but you'll find more in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Vláda Andreje Babiše oprášila plán na vybudování plavebního stupně Děčín. Chce zajistit celoroční splavnost Labe od Ústí až po hranice s Německem a posílit tak dopravu po vodě. O projektu Jezuse s přestávkami mluví od 90. let. Podle odpůrců už by dnes neměl ekonomický přínos a přivodil by jen ekologické škody. Vláda tvrdí, že dopady na životní prostředí pokud možno omezí. Dává vybudování děčínského jezu smysl?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Našimi hosty jsou ministr životního prostředí za motoristy sobě Igor Červený. Dobrý den, zdravím vás na dálku.
4: Dobrý den a zdravíme vaše posluchače.
3: A tady ve studiu člen výkonné rady spolku Arnika zaměřujícího se na ochranu životního prostředí Martin Skalský. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Pane ministře, shrňte nám prosím na úvod ve stručnosti, co si slibujete od vybudování děčínského jezu?
4: Tak v prvé řadě také je nutné zmínit jednu dost podstatnou záležitost. Tahle ta věc je opravdu už staršího rázu, protože Česká republika a Spolková republika Německo společně uzavřeli mezinárodní memorandum o splavnosti Labe. Česká republika má dlouhodobě už v podstatě, se dá říct, od Rakouska-Uherska nemálo jezů plavebních komor na délce Labe až vlastně k německým hranicím a děčínská komora a jez je vlastně tou poslední, kterou nám v tento moment chybí. Jaké má přínosy? Za prvé, lodní doprava. Samozřejmě si uvědomuji to, co říkají i oponenti, že už to není tak, jak to bývalo dřív. Ano, to máte pravdu. Nicméně, ta lodní doprava je stále velmi aktuální, zajímavá a navíc některé typy těch produktů nemůžete posouvat ani po silnici nebo například po železnici. Konkrétně třeba výroba velkých CNG nádrží, které se konkrétně vyrábí v okolí Děčína. Oni opravdu mohou využívat pouze Labe a bohužel to Labe je splavné dneska nějaké necelé 3 měsíce. Oni by to potřebovali samozřejmě navýšit.
3: Dobře, a ty další důvody, pane ministře, prosím ve stručnosti, prosil jsem vás na úvod ve stručnosti, my máme potom 20 minut na to všechny ty argumenty probrat.
4: Pak je to samozřejmě vodní elektrárna, bavíme se často o obnovitelných zdrojích a právě ta jizová varianta by v sobě tu vodní malou elektrárnu mohla mít. Dalším bodem je zadržování vody v krajině, chápu, není to přehrad, je to jez, ale i ten má velmi pozitivní vliv na zadržování vody. Je to krásně vidět před a za Ústím. Před Ústím, kde máme poslední vlastně plavební komoru, tam jasně tu vodu vidíte, za Ústí nemáte. A studie velká EA pro Přelouč 2, což je taky na Labi, nám jasně ukazuje, že tahle ta varianta zadržování vody nám vlastně zvedá i tu spodní vodu. No a třetí věcí je to pro někoho možná úsměvné, ale já to vnímám pozitivně. Je to vlastně v rámci strategických plánů na to, je to jedna z cest, jak vlastně by mohl ty zásoby nebo přesun armády fungovat a momentálně nemůže. To znamená, má to i strategický význam pro NATO, ale to je zcela jako dohledatelné, to si skutečně nevymýšlím.
3: Pokud jsem počítal správně, tak jste tedy zmínil 4 z vašeho pohledu přínosy. Pane ministře, nechme na ně prosím na všechny zareagovat.
4: Jasně.
3: Pana Skalského, vy v Arnice, ve které působíte, odmítáte dost razantně výstavbu děčínského jezu. Ani jeden z těchto potenciálních přínosů, které teď zmínil pan ministr, vás nepřesvědčuje?
5: V dnešní době to už určitě neplatí. Ty zásadní výhrady, které máme my, se týkají ochrany přírody, protože Labský kaňon je naprosto unikátní v celém kontextu střední Evropy. Je to v podstatě poslední úsek volně plynoucí velké řeky. a má taky velký význam pro ryby, které potřebují proudění, čili hlavně pro lososy a úhoře. Takže z hlediska ochrany přírody je to jako naprostý nesmysl a v podstatě žádná kompenzační opatření tam není možné ani v, jako v dostatečné míře navrhnout. Pokud jde o dopravu, protože to je hlavně dopravní stavba, tady vlastně vláda teď hledá nějaké argumenty, jak by dále podpořila tu stavbu a mluví se právě o elektrárně, rekreaci, zadržování vody a podobně, ale to všechno jsou nějaké druhotné faktory. Z hlediska dopravy ten je v podstatě v dnešní době nemá smysl. Když se podíváme na letošní léto, kdy v Labi vlastně byly třetinové průtoky oproti normálnímu stavu, tak ani nový jez prostě tu situaci nedokáže uspokojivě vyřešit. V podstatě pro dopravu samozřejmě nějaký počet dnů, jak se by tam to vylepšení bylo znát, ale určitě ne teda pro celoroční plavbu. Labská doprava lodní, ta vlastně byla založena na přepravě uhlí hnědouhelného do elektráren, to v podstatě už dávno patří minulosti, tam v podstatě dneska není žádný takový masivní jako druh komodity, kterou bylo potřeba přepravovat.
3: Pan ministr zmiňoval jednu z komodit, která se vyrábí v Děčíně.
5: Určitě takové komodity existují, jsou to určitě nějaké turbíny a velké celky a podobně, ale to určitě není záležitost každodenní dopravy po řece a hlavní problém tady zároveň ještě i v tom, že v Německu se žádná podobná opatření na splavňování Labe neplánují. To znamená, my bychom dokázali zajistit lepší průtok v podstatě ke státní hranici, ale rozhodně ne dále.
3: To je argument, který dost často zaznívá, související s tím, že kvůli změně klimatu budou i u nás častější a intenzivnější sucha. Obracím se na vás, pane ministře, co když Labe ani po vybudování toho jezu nebude splavné po velkou část roku prostě proto, že nebude dost vody?
4: Tak na tohle jsme z okolností odpovídali přímo na místě, kdy jsme prezentovali ten projekt veřejnosti i vám novinářům. Dal tam přímo pan ředitel povodí Labe.
3: Prosím, připomeňte nám to, protože ne všichni posluchači tam byli.
4: Ne, já to hnedka řeknu samozřejmě, to znamená, tady pan kolega má pravdu v jedné věci a my jsme taky nikdy netvrdili, že splavnost bude celý rok. Tady ta polovní komora z jezem je schopna nám zajistit, a na to už jsou prostě jakoby výpočty, aby ta splavnost byla 300 až 345 dní po rok území České republiky a 200 až 240 dní splavnost až přímo do Německa. To jsou skutečně výpočty. Tam je to důležité zmínit jednu věc. I dneska ta plavba funguje následujícím způsobem. Když máme nižší hladinu vody, tak se pomocí kaskád, když se naplánuje právě ta širší plavební doprava, tak se takzvaně upouští takzvaná vlna, která těm lodím samozřejmě pomáhá. A my bychom dokonce byli schopni tohle posunout až vlastně za ten Děčín a částečně vlastně až za tu německou hranici. Pan kolega tady argumentoval před chvilkou, že Němci zatím nic neplánují. Mně se hrozně líbí, že lidé, co mají dlouh na vlastní straně, hnedka vedejí u sousedů. Máte to úplně stejně jako s dálnicemi. My vždycky ukazujeme, ale ještě Němci taky toho moc neudělali. Podívejte se, německá strana samozřejmě po těch 35 letech konečně vidí, že se to posouvá na naší české straně a říkat to, my tady máme dlouh 35 let, ale oni možná ještě taky neví, co budou dělat, tak to přece není. Navíc na německé straně není nutné, a to je to, prosím, nechte mi to dopovědět.
3: Určitě.
4: Na německé straně není nutné.
3: Jenom vás poprosím, pane ministře, my vám moc nerozumíme a teď přes vás slyšíme houkačku. Zda byste mohl nějakým způsobem se víc přiblížit k mikrofonu nebo se přesunout do tišího místa.
4: Zavřel jsem okno, omlouvám se.
3: Moc děkujeme, je to perfektní.
4: To znamená, ta německá strana jednoznačně, když jsme to s ní probírali, byli zaprvé překvapení, že teda hodláme naplnit náš závazek. A za druhé, to, co nám řekli, a to je důležité zmínit, německá strana nemusí stavět jezové varianty. Tam je několik míst, které jsou samozřejmě pro ně problematické, ale u nich to lze vyřešit jednoduše takzvanou prohrávkou. To znamená, to je lichý argument. Vymlouvat se na to, že my tady máme dluh 35 let a Němci zatím už nemají všechno dokončené, je přece jako nonsens. Navíc moc dobře víme, že po té nehodě, co se stala v rámci záplav v Německu, kdy vlastně v Drážďanech spadl ten konkrétní most, tady jsem se o tom bavil přímo s panem ministrem životního prostředí a zemědělství, to mají společné dohromady, Saské republiky,
3: ano.
4: Tak sami řekli, že když teďka vidí, že u nás té věci postupujeme, tak zaprvé budou chtít vidět samozřejmě tu EU, tak jak ji připravíme. A pokud oni jim to nebude vadit a odsouhlasí v rámci mezinárodní jakoby, komunikace, tak řekli, že by u jich na jejich straně v Drážďanech, což je hlavní město Saské republiky,
3: pane ministře, prosím, dejte prostor i panu Skalskému, ať může reagovat na všechny ty vaše argumenty. A já bych z toho vytáhnul dvě jasné věci, které tady od pana ministra zazněly. Obracím se na vás, pane Skalský. Za prvé, připustil byste, že přece jenom ten jez může pomoct tomu, aby tam bylo zadrženo takové množství vody, že bude fungovat efektivně, navzdory tomu, že se prodlužuje období sucha. A potom, když vy jako Arnika poukazujete na to, že výstavba jezu nemá smysl, protože Němci stejně nezvednou hladinu Labe na svojí straně, tak teď jste tady slyšel od pana ministra, že na německé straně přinejmenším v Sasku je příslib, že Němci s tím něco taky udělají.
5: No, zaprvé ten jezd nemůže plnit všechny tyhle funkce, které pan ministr zmiňuje. Pokud by ten jezd měl fungovat jako pro zadržování vody v krajině, o čemž tady před chvílí jsme slyšeli, tak by nemohl fungovat pro dopravu. To se prostě vzájemně vylučuje. Pokud tam
3: proč se to vylučuje?
5: No, protože pan ministr zároveň říká, že chce upouštět nějaké vlny, aby posunoval lodě. Tak pokud z toho jezu bude upouštět vodu, aby posunoval lodě, tak ten jezd nemůže žádnou vodu zadržovat. Prostě ten jezd má konkrétní funkci a ta funkce je dopravní. Takže z hlediska nějakých ekologických dopadů pro zadržování vody v krajině prostě žádný význam nemá, pokud by měl tedy sloužit k dopravě. Prostě je to jiný typ stavby, je to stavba dopravní a ne ekologická, to je potřeba říct jednoznačně. Druhá věc je, ano, Německo neplánovalo vlastně žádné stavby a i v současné době se v podstatě hlavně věnuje tedy těm prohrábkám nebo bagrování dna a podobně, ale v podstatě žádný takový příslib, že by nějak jako pokračoval ve splavňování Labe, tam prostě není. Ta vlastně plavební hloubka na německé straně je podstatně nižší, než by bylo potřeba, než vlastně chceme dosahovat i tady v České republice. Mezi lety 2014 až 18 byla hloubka plavební hloubka v podstatě ani na jeden metr, to znamená, že i když my tady dosáhneme těchto parametrů, které teď vlastně tedy Česká republika chce, tak nám to vlastně k zajištění plavby do Hamburku rozhodně nijak nepomůže. Německo od toho v podstatě ustupuje právě proto, že v Labě je čím dál méně vody a vnímá to jako naprosto neefektivní maření v podstatě veřejných prostředků.
3: Pane ministře, nechám vás zareagovat na obě ty věci, jednak nakolik tedy Němci sázejí na lodní dopravu. A jednak zda si toho od jednoho jezu neslibujete příliš, zda může plnit funkci jak dopravní, tak zadržovat vodu v období sucha.
4: Tak může ten jez samozřejmě plnit obě dvě věci. To není tak, že by ten čistě jeden jez upustil tu vodu, aby to samozřejmě bylo tak, jak to říkal kolega, ale to je zavádějící informace.
3: Proč
4: je zavádějící? Ta vlna se posílá po celé kaskádě. Protože ta vlna se posílá po celé kaskádě, to se posílá už od Vltavy, tak potom se nepřekvapivě vtéká do Labe a ta vlna je kontinuální. To znamená, ona navýší dočasně tu vodu na tom konkrétním místě a zase se odplaví, to je pravda, ale nemusí snižovat vodu v konkrétním jeze, to je nepravda. To znamená, kdyby jsme pouštěli vlnu jenom z toho jednoho jezu, tak ano, tam bychom tu vodu snížili, ale tohle se používá v rámci kaskády. A to pan kolega podle mě moc dobře ví a teďka schválně fabuloval. Ta jezová varianta ještě
3: navíc. Pan Skalský, jenom protože ho nevidíte, tak já mám to z prostředků tady kroutil hlavou nesouhlasně, tak potom asi k tomu ještě tak něco dodá.
4: Tak je mi to naprosto jasné, protože tady se asi obě dvě jako strany nepotkávají, ale já bych rád řekl jednu důležitou věc, co pan kolega jakoby zmínil a teda potom už se dál nerozváděla. On říká, že je to vlastně, nebudeme schopni najít dostatečně ochrnuté životní prostředí a kompenzační nástroje. On zmínil právě například ty ryby. To přece není pravda. Samotný plán při přípravě nynější EI počítá se třemi rybími přechody a pozor, jeden z nich právě pro ty lososy bude dokonce reverzní. To znamená, tohleto opatření tam jednoznačně bude. Takže není pravda, že nejsme schopni tyhle ty věci vykompenzovat. Mm-hmm. Bavíme se konkrétně o dvou biotopech, je to 3260, 3270, které vznikly tam tím, že člověk ano, a to vznikly tím, že člověk uměle během posledních 200 let měnil to koryto řeky. A my jsme schopni vybudovat na jiném místě obdobné biotopy, na kterých se nachází v vozovkách kytičky, které sem byly napaleveny ze Německa. Takže my budeme investovat z té 6 až 8 miliard korun, kolik to má stát, víc než jednu celou čtvrtinu rozpočtu do všech kompenzačních nástrojů, abychom právě udrželi pokud možno co nejvíc environmentální přístup.
3: Aby ty dopady takže na životní prostředí říct, byly minimální, tedy říkáte dobře.
4: Přesně.
3: Prosím, dokončeme ještě tu kapitolu týkající se těch různých funkcí tohoto děčínského jezu. Pane Skalský, opravdu není možné skloubit tu funkci dopravní s funkcí zadržování vody?
5: No, vždyť to sám slyšíte. Pokud budeme vypouštět vodu z kaskády, abychom ji posílali do Německa a posouvali lodě, tak tu vodu nemůžeme zadržet. Prostě ty věci se vzájemně vylučují. Buď vodu zadržujeme, anebo ji posíláme. Ty funkce skutečně sloučit nejdou. A ten je.
6: Tím jste si jistý?
5: Jsem si tím naprosto jistý. Prostě nemůžete zároveň vodu zadržet a zároveň ji vypouštět. To se vzájemně vylučuje.
6: A takže... když teď přejdeme k otázce ekologie, což vy jste sám, pane Skalský, na úvod říkal, že za Arniku je vaše hlavní výhrada vůči tomuto projektu. Tak neuklidňuje vás, že tady slyšíte ze strany vládního představitele, ze strany ministra životního prostředí, že čtvrtina těch plánovaných výdajů z těch až 8 miliard půjde právě na životní prostředí, například na přesun těch chráněných biotopů tak, aby ty ekologické škody byly minimalizované?
5: No, zaprvé je teda smutné, že tady stojíme vprava proti vůči sobě s panem ministrem životního prostředí, který by teda měl chránit životní prostředí, a on tady obhajuje stavbu teda betonového jezu na Labi. Bohužel se tady zřejmě jako vůbec nějaké nastavení ministerstva výrazně posouvá, protože bylo to právě ministerstvo životního prostředí, které posledních 20 let stavbě toho jezu bránilo z velice dobrých důvodů.
6: A k té mojí otázce?
5: Ano, protože ty biotopy, které tam jsou, ty nejcennější, což jsou v podstatě bahnité náplavy a štěrkopískové lavice, ty vlastně není možné nikam přesunout. To jsou biotopy, které jsou závislé na kolísání vodní hladiny ve velké řece. A takových vlastně úseků řek v České republice už mnoho nemáme. Je to v podstatě právě jenom o tom Labi. Takže představa, že někde vybudujeme biotop, který bude nějakým způsobem ovlivňován kolísající hladinou řeky, je iluzorní a právě proto také ta stavba nezískala kladné posouzení v procesu hodnocení vlivu na životní prostředí za celých 20 let, kdy se vlastně pořád projektuje a pořád se do toho investují další a další miliony. Takže nedomnívám se, že by to bylo možné teď, to řešení prostě neexistuje.
6: Pane ministře, já vás na to pochopitelně hned nechám zareagovat, jenom ještě předtím připomenu, že našimi hosty jsou člen výkovené rady spolku Arnika Martin Skalský a ministr životního prostředí za motoristy sobě Igor Červený.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Pane ministře, když vy tedy za vládu ujišťujete, že ten děčínský jez bude vybudovaný takovým způsobem, aby dopady na přírodu byly minimální, počítáte s nejrůznějšími kompenzačními opatřeními, co říkáte na ten protiargument, který jste tady slyšel ze strany ochránce přírody, ochránce životního prostředí, že ty dva chráněné biotopy, které se tam nacházejí, jen tak přesunout nejdou?
4: No, já musím dodat jednu zásadní věc. Pan kolega tady zmínil, než jste nás přerušil s Mělkou, že ty předchozí vlastně povolení nedozískala, nebo ten proces toho povolování právě tu EU nezískala. To je pravda. Nezískali proto, protože ty stavby nereflektovaly ty předchozí upozornění právě v rámci náhrady, jakoby náhradních opatření blízká přírodě a podobně. A to se všechno v tento moment právě zapracovává.
6: Vy už to tedy reflektujete?
4: Přesně, to je ten zásadní rozdíl. Já nemohu mluvit za to, co dělali kolegové předtím, protože jsem nebyl součástí vlády, neměl jsem ten projekt se strany ministerstva.
6: Dobře, a teď nám tedy řekněte,
4: s ministerstvem dopravy.
6: Teď nám tedy řekněte v této souvislosti, jak budou přesunuty ty chráněné biotopy, tak, aby nebyly poškozeny.
4: Ještě jenom poslední dovětek, prosím. Ta nová varianta toho plavební komory je ještě menší právě z těchto důvodů, že jsme reflektovali ty podněty. A agentura pro ochranu AOPK, jako agentura, která se stará o ochranu životního prostředí,
6: ano,
4: tak sama nyní otestovává variantu, jak lze na stejné řece, to znamená, my to ani nebudeme dělat na německé straně, nebude to plněním, že to uděláme někde jinde mimo Českou republiku. Bude to dokonce na Labi, bude to jenom na jiném místě, momentálně testuje a zjišťuje a připravuje, protože my uděláme i ten náhradní plnění, aby jsme měli skutečně pro tu studii, jestli to jsme nebo nejsme schopni udělat, tak teď vybírá a testuje místa, kde by šlo vlastně obdobným způsobem dosáhnout stejného nebo velmi podobné situace, jako máme momentálně
6: tedy
4: na těch biotopích.
6: Jestli tomu rozumím
4: 60,
6: správně,
4: 60, 70.
6: Jestli úplně tomu rozumím správně, ať se v těch argumentech v té naší dnešní diskusi úplně neutopíme, pánové, tak vy ještě, pane ministře, nemáte 100% jistotu, že ty dva chráněné biotopy, které se v oblasti plánovaného jezu nacházejí, půjde přesunout beze škody?
4: Ne, pozor, to je naprosto správný realizační proces. Nejprve si zažádáváte o malou EU, následně z malé EU vyplývají ty opatření, opatření připravujete, realizujete, testujete, z toho vyplývá potom velká EU. My dokonce ten druhý krok už děláme v rámci toho prvního kroku. My nevyčekáváme.
6: Ať se v tom nestratíme. Já se zeptám ještě jinak. Když se ukáže, že přírodu v té oblasti ochránit nepůjde, tak ustoupíte od výstavby jezu?
4: Já si myslím, že z těch informací, co zatím máme, tak to proveditelné bude. Takže není důvod tento moment říkat, že se něco nepodaří. Je to vždycky o tom, a to byl ten zásadní problém mezi ministerstvem životního prostředí a ministerstvem dopravy. Ministerstvo životního prostředí nejenom, že sice u vozovkách se tvářilo, že chrání krajinu, ale zásadním způsobem nikdy nechtělo nacházet nějaké kompromisy. Dobře. A nacházet taková řešení, která by byly Dobře. Pro přírodu blízká a pozitivní, ale zároveň pro tu lidskou společnost. Tak. My tady děláme posledních několik let. Jen poslední věta. My tady Prosím. Děláme v posledních letech několik zásadních chyb a to dělá to stejné Evropská unie. My vyčleňujeme člověka z přírody. My jsme součástí. Lidská společnost je součástí environmentu.
6: Dobře.
4: A my musíme nacházet kompromisy.
6: O těchto obecnějších úvah zpět k našemu tématu a k tomu, o čem tady dneska hovoříme, což je případná výstavba Děčínského jezu. Pane Skalský, uznal byste na prvním místě, že ten projekt, který představila tato vláda, je menší ve srovnání s projektem, o kterém se hovořilo v minulosti, a že tedy ty jeho dopady na životní prostředí budou menší, a potom oceňujete, že je vyvíjeno úsilí ze strany odborníků pracujících pro stát, aby byly přesunuty ty chráněné biotopy?
5: Já bych se začal tou druhou otázkou. Úkolem ministerstva životního prostředí je chránit životní prostředí, nehledat kompromisy z hlediska dopravy a čehokoliv dalšího. Úkolem zajišťování dopravy je ministerstvo dopravy a samozřejmě hledat kompromisy je potřeba, ale není to úkolem ministerstva životního prostředí. Vědci, odborníci a celá státní správa se snaží nějaké takové řešení najít právě úplně marně těch posledních 20 let a nepodařilo se to. Labský kaňon a tyto konkrétní dva biotopy jsou součástí evropské sítě Natura 2000, což jsou vlastně vzácnější biotopy celé Evropské unie a proto také v roce 2018 byla vyjádřena nesouhlas s tím projektem Evropská komise, protože prostě ta řešení, která byla zatím za celou tu dobu předložena, nejsou dostatečná.
6: No ale teď třeba může vláda předložit takové řešení, které by hypoteticky mohlo být přijatelné i pro Evropskou komisi. Ta se k tomu zatím nevyjádřila. Ten projekt je v plenkách, řekněme.
5: Jsou tam nějaké technické úpravy toho projektu a počkejme se na to, jak to celé dopadne, protože nová dokumentace o vlivech na životní prostředí má být zveřejněna na podzim, tak uvidíme, k jak velkému posunu tam došlo a potom samozřejmě bude možné se také k tomu vyjadřovat, ale v tuto chvíli se ze všech vědeckých studií a prostě různých posouzení, která tam za tu celou dobu proběhla, je celá řada, věnoval se tomu jako značný počet vědců a úřadů, tak se prostě zdá, že to možné není.
6: Ale vyloučit to nemůžete, že půjde zachránit to nejcennější?
5: Domnívám se, že to není možné. Ale samozřejmě, jako možná nás ministerstvo nějakým způsobem překvapí. Na to je prostě teď v tuto chvíli brzy, protože ta dokumentace zveřejněná není.
6: Tak na to si, pánové, počkáme, až ta dokumentace zveřejněná bude a třeba se znovu obrátíme na vás, na oba, budete-li mít chvíli se k tomu znovu vyjádřit. Já bych se teď v posledních dvou minutách vrátil ještě k jednomu argumentu na obhajobu výstavby Děčínského jezu, který jste, pane ministře, zmiňoval hned úvodem naší dnešní diskuse. Vy totiž říkáte, že ta stavba může mít význam i pro plnění našich závazků v Severoatlantické alianci. Jak přesně? Můžete to vysvětlit?
4: No, jedná se o přesun materiálu a vojsk a jedna z cest, která má být a je zahrnutá, tak je shodou okolností právě po řece Labi. A my v tento moment máme Labe splavnité nějakých mezi 60 až necelými 90 dny. Tady bychom tohleto mohli vlastně prodloužit. Zároveň samozřejmě bavíme se o velkých stavbách, jako je například, jako jsou teďka dostavba Dukovan a Temelína. Pro případ Dukovan by právě mohl, a počítá i s částečnou jakoby transportem některých typů materiálu právě z Hamburgu, tak by se to mohlo právě putovat vlastně po řece až k nám, teoreticky nejen samozřejmě do toho Děčína, ale dál, což je někdy směrem právě k tomu Přelouči, nebo před Přeloučem, a tam už vlastně máte momentálně opravovanou infrastrukturu dopravního typu a stalo tam, aby se ty vlastně materiály z Jižní Koreji, případně z jiných států.
6: Rozumím, ale výstavba jaderné elektrárny asi nesouvisí s plněním závazku, které máme v rámci NATO.
4: Ne, to jenom vysvětluji jako v kontextu, že je tam i ta mezinárodní
6: přeprava.
4: To znamená, není to jenom od nás, ale máme tady strategické stavby podoby jaderných elektráren a pro jednu z nich se právě plánuje, že pokud se nám to podaří do té doby, tak by se mohla část toho nákladu právě posouvat i tímto kanálem.
6: Pane Skalský, připustil byste, že i takový význam by ten jičínský jez mohl mít pro plnění našich závazků v NATO? Prosím, jednou větou končíme.
5: Je to zoufalé hledání nějakých nových argumentů pro něco, co je v podstatě neobhajitelné a nesmyslné. Rád bych ještě řekl, že vyjádřil nejvyšší kontrolní úřad opakovaně pochybnost o tom, zda vynakládání veřejných prostředků na tu stavbu vůbec je realistické.
6: Takový je názor člena výkonné rady spolku Arnika Martina Skalského. Debatoval dnes s ministrem životního prostředí za motoristy sobě Igorem Červeným. Jsem tomu rád, pánové, děkuji vám.
5: Děkuji, nashledanou.
4: Děkuji.
6: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně. Vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu.
7: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze, nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Příští rok znovu převezme všechny poplatky za obnovitelné zdroje energie. Ukrajinský ex-ministr obrany Fedorov vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině. Motocyklista Martin Michek je po roce v čínské stáji zpátky v českém týmu a zítra čekáme zpočátku oblačno až zataženo, od jihu i polojasno, ojediněle přehánky, teploty do 27, na jihu Moravy až do 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Poplatky za obnovitelné zdroje energie bude za firmy a domácnosti platit státy příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO, se kterou jednal o rozpočtu jeho resortu na příští rok.
9: Firmy ani domácnosti nebudou dále platit za ten solární tunel za 2009-2010. Ta částka, jaká bude, vždycky až ve finále, protože to se určuje víceméně ke konci roku.
8: Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 1,40 miliard korun. Naopak šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Bývalý ministr obrany Michailo Fedorov vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině ještě během války, informuje o tom zpravodajský server Ukrajinská pravda. Země podle ex-ministra čelí krizi vládnutí a korupci. Podle Fedorova je provedení voleb v současné situaci složité. Rusko ale nesmí určovat, kdy si Ukrajinci zvolí své vedení. Populární ministr Fedorov přišel o post při červencové změně vlády. V Kyjevě a v dalších městech lidé demonstrovali za jeho návrat do vlády. Americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, v říjnu vystoupí v ruském Petrohradu. Za jeden den se na jeho koncert prodalo přes 80 tisíc vstupenek. Uvedl to ruský server RBK s odvoláním na organizátory. Hudebník Ye bude největší západní hvězdou, která v Rusku vystoupí od začátku invaze na Ukrajinu. Kvůli jeho kontroverzním názorům se v několika evropských zemích letos jeho koncerty zrušily, mimo jiné i v Česku. V lokalitě Lipnice na Sokolovsku zahájilo provoz největší bateriové úložiště v České republice. Kapacita zařízení je 120 MWh a instalovaný výkon 57 MW. Úložiště by mělo sloužit k udržování stability české elektrizační soustavy, doplňuje Pavel Tomek, předseda představenstva Sokolovské uhelné a SUAS Group, která úložiště vybudovala.
10: Záměr výstavby tohoto bateriového úložiště byl zaměřen na využívání v rámci služeb výkonové rovnováhy. Nákladovost této investice se pohybuje v řádu do 500 milionů korun a když se uvažoval vlastně potom i s pohledem realizace toho projektu, tak je proti této investici odhadovaná návratnost na úrovni 6-7 let.
8: Podobně veliké bateriové úložiště chce uskupení firem příští rok vybudovat v areálu stávající hnědouhelné elektrárny v Tisové u Sokolova. Motocyklista Martin Michek se po roce vrací z čínské tovární stáje Hoto do domácího týmu Orion MRG. Právě v něm vyrovnal v minulosti nejlepší český výsledek na Rally Dakar mezi motocyklisty. Dvakrát skončil 10. Minulé dva ročníky slavného závodu Michek v Saúdské Arábii nedokončil a začátku roku by se rád dojel znovu pro dobré umístění.
11: Je to těžký opravdu, když se bojuje o tu první desítku, první dvacítku, tam se stává opravdu úplně všechno, protože riskuje se tam víc než obvykle, takže pro mě tam ten risk je, já jsem prostě závodník, jak říkám, srdce závodníka se nedá vypnout jako rádio.
12: Komplikace na D2 u Hustopečí a v Praze uzavřené tunely. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy jeďte opatrně omezením u Hustopečí. Na 25. kilometru byl po nehodě rozlitý olej. Jezdí se proto zatím pouze jedním zúženým pruhem. Provoz je ale zatím bez zdržení. Na D1 z Brna do Prahy se zpomaluje před Větrným Jeníkovem. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se už rozjela. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy stojí za odbočkou do Tuřic na 23. kilometru nepojízdné auto. Dejte pozor na vybočující vozidla. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy máme hlášené překážky za Panenským Týncem. Mezi Hořešovicemi a Třebízí jsou na vozovce rozházené středové kužely. A v Praze začalo noční čištění v tunelu Blanka. Uzavřený je úsek mezi Letnou a Trojou obousměrně. Zcela mimo provoz je i Strahovský tunel. Práce potrvají do rána, předběžně do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekáme zpočátku oblačno až zataženo, od jihu místy i polojasno, ojediněle v severní polovině území místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: Proč politické strany u nás trpí nedostatkem členů? Jak polský premiér vyvíjí tlak na vytvoření vládního bloku? Proč Američané jednají s Hamásem i s Izraelci? To jsou jen některá témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
13: Příprava rozpočtu na příští rok vstupuje do další fáze. Ministryně financí Alena Schillerová nyní se svými ministerskými kolegy probírá představy o tom, kolik by jejich rezorty měly a mohly dostat peněz. Ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Co od těchto rozhovorů můžeme očekávat? Jaký může být konkrétní výsledek těchto setkání?
14: Jsou to setkání, která jsou de facto tradiční, kdy ministr financí nebo ministryně financí probírá s jednotlivými vládními kolegy jejich představy o tom, kolik by měl daný rezort získat financí. Děje se tak každoročně a lze očekávat, že tedy výsledek bude takový, že vláda schválí návrh státního rozpočtu na příští rok, jehož deficit nakonec bude vyšší, než byl pro letošní rok, protože o tom tom opakovaně hovořila jak ministryně financí, tak také premiér. Dá se říci, že jim to umožní i změna zákona o rozpočtové odpovědnosti a rozpočtových pravidlech, která byla vetována prezidentem, ale příští týden na jednání poslanecké sněmovny téměř jistě nebo prakticky jistě bude to veto přehlasováno, takže vláda některé výdaje, které se budou týkat například obrany nebo různých investic, bude moci skrýt jiným způsobem a tím pádem ten oficiální deficit se bude pohybovat velmi pravděpodobně kolem 350 miliard korun. To, že jednotliví ministři budou od ministryně financí požadovat více peněz, tak je očekávatelné a děje se tak každoročně, kdy oni tvrdí, že nutně potřebují peníze, že pokud je nebudou mít, tak jejich rezort nemůže normálně fungovat, ale bude záležet pochopitelně na stanovisku ministryně financí a také premiéra. Jsou to nejsilnější vládní figury a oni určí, jaké jsou priority vlády, kde se peníze budou spíše přidávat a kde se naopak budou ubírat. Ministerstvo financí musí předložit vládě návrh státního rozpočtu do konce srpna, pak o něm bude jednat vláda a vláda musí definitivní podobu schválit takovým způsobem, aby do konce září byl ten návrh předložen poslanecké sněmovně, která ho pak bude podle toho harmonogramu probírat.
13: A proč byl bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura, který vedl rezort ve vládě Petra Fialy, odpůrcem takových setkání o rozpočtových kapitolách?
14: Protože on hovořil o tom, že je lepší projednávat návrh státního rozpočtu během léta bez přítomnosti veřejnosti, kamer a tak dále, že je to zbytečný takový cirkus, kolotoč kolem toho, že to jsou různé pracovní návrhy. Ti, kteří byli odpůrci takovéhoto postupu, tak naopak tvrdili, že tím, že se zveřejňovala průběžná čísla z toho vyjednávání, takže bylo možné činit určitou veřejnou kontrolu, že bylo možné o tom diskutovat a podobně. Takže naopak ministra financí kritizovali za to, že projednávání toho návrhu není příliš transparentní, takže nyní se tedy alespoň částečně ten styl projednávání rozpočtu mění, ale nic to neznamená, že by návrh státního rozpočtu měl být kvůli jedné variantě či druhé lepší nebo horší. Pak záleží skutečně na těch konkrétních číslech, která budou schválena a jak se ten státní rozpočet také bude dařit naplňovat, jak ty plánované příjmy a výdaje budou sedět, protože i v minulosti jsme byli svědky toho, že někdy nakonec muselo dojít i v průběhu roku k aktualizaci rozpočtu na základě, dejme tomu, různých více či méně očekávatelných nebo spíše neočekávatelných událostí.
13: Dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
14: Naslyšenou.
13: Podobně jako i v jiných evropských zemích jsou i v Česku hlavními aktéry politického života strany. I když je v našich končinách tradice politického stranictví hodně hluboká, přesto ochota občanů vstupovat do politických stran klesá. Možným důsledkům se ve svém komentáři věnuje politický analytik Lukáš Jelínek.
15: Podle četných vzrušených debat Bahádek by nezúčastněný pozorovatel mohl soudit, že jsme zemí se zvýšeným zájmem o politiku, jenže data nijak optimistický vhled nenabízejí. Ke sněmovním a prezidentským volbám chodí zhruba 2/3 oprávněných voličů, k ostatním mnohem méně. Sociologové odhadují, že aktivní zájem o politická témata jeví jenom zhruba 1/3 populace. A ještě smutněji to vypadá s členstvím v politických stranách a hnutích. Sekretariáty se rády pochlubí každou novou dušičkou, takže víme, že po posledním sjezdu vzrostl zájem o lidovce, že pomalu přibývá starostů a nezávislých, nebo že rychle roste SPD, což je ale dáno hlavně tím, jak se hnutí teprve nedávno otevřelo svým sympatizantům. Přesto nejde o nijak závratná čísla. Lidovci, kteří jsou po sociální demokracii druhou nejstarší stranou a u nich se partajní legitimace často dědí z otce na syna či z matky na dceru, mají okolo 17 000 členů. Druhá příčka náleží komunistům s 15 000 členy, SPD má přibližně 11 000 a občanští demokraté 10 000 členů. Zbylé strany udávají nižší tisíce. Nejdynamičtější pokles zaznamenává TOP 09. Dnes má necelé 2000 členů, což někdejším ambicím otců zakladatelů Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska zdaleka neodpovídá. Ze zájmu o členství můžeme vyčíst zejména atraktivitu stranických značek. Obvykle se noví zájemci hrnou k vítězům voleb. V tom možná hnutí ANO zůstává setkává se 3000 členy za očekáváními, ovšem kompenzuje si to oddaností svých voličů. Odpovídá to ostatně profilu hnutí, které nevzniklo ze zdola, nýbrž z vůle úspěšného biznismena. Kam se ale toto naše paběrkování hrabe na prvorepublikovou minulost, avšak i na současnost na západ od našich hranic? Strany se pyšní každým jedním novým příchozím, ale o 10 000 nebo dokonce 100 000 členů si mohou nechat jenom zdát. Ne všechno se dá svést na měnící se svět. U nás svoji roli nepochybně hrají i smutné zkušenosti s politickými lídry. Na konci 30. let minulého století neměli odvahu postavit se nacistickému Německu. O 10 let později předáci demokratických partají nedokázali předejít komunistickému puči. Po srpnu 1968 zase mnohými opěvovaní národní vůdci ustoupili sovětským okupantům. S profesí politika jsme si začali spojovat zbabělost a faleš. Po 20 letech normalizace přišla šance na změnu. Listopad 1989 byl přihlášením se k parlamentní demokracii, nikoli ale k politickému stranictví. Občanské fórum se chlubilo, že zatímco strany jsou jen prostě straníky, ono tu je pro všechny. Ke stranictví se stavěl nedůvěřivě i Václav Havel. Staré partaje sice byly pokropeny živou vodou a vznikly i čerstvé, ovšem dál se na ně mnozí dívali skrz prsty. Leccos šlo vyčíst z pozdějších pokusů zakládat stále nové strany a hnutí. Lidem dosavadní subjekty prostě nestačily, zvlášť když se spousta z nich stáhla do malostranských paláců a slonovinových věží. Politici se nenaučili občanům trpělivě vysvětlovat svoje kroky a oni jim dodnes na oplátku ukazují záda. Profese politika je z hlediska veřejného respektu nejhůře hodnocenou. Stranické špičky zase nezřídka propadají paranoidnímu vidění světa, mnohé pak občanům oplácejí i arogancí. Seriózní politická debata vázne, mnohé problémy se řeší v tichosti kuloárů a špatná kondice stran dopadá i na kvalitu legislativního procesu. Partaje už uvažují jen od voleb k volbám. Navíc si netroufají, ty šikovnější utrhnout vítězství dokážou. Na resuscitaci stranického systému jsou ale i ony krátké, což ani do budoucna nic dobrého nevěstí.
13: Konstatuje politický analytik Lukáš Jelínek. První kolo senátních voleb proběhne v pátek 9. a v sobotu 10. října. Očekává se v nich hlavně střet kandidátů hnutí ANO a subjektů bývalé vládní koalice. Ve dvou pražských obvodech ale proti sobě stojí zástupci téhož názorového tábora. To je téma pro komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
16: Jak známo, prvního kola senátních voleb se účastní zhruba jednou tolik voličů než druhého, protože prvé se koná současně s nějakými dalšími považovanými za podstatnější. Letos to jsou komunální. Uvidíme ale, jestli se to trochu nezmění, protože ti, kdo eufemisticky řečeno nejsou příznivci současné vlády, budou mít pocit, že je třeba senát hájit a dostaví se i ke druhému kolu ve větším počtu. I když v horní parlamentní komoře není zatím reálná majorita hnutí ANO, ale jeho vítězství před 2 roky, kdy získalo nově 7 mandátů, jisté varování určitě představuje. Proto se zdálo logické, aby tábor zjednodušeně řečeno protibabišovský stavěl společné kandidátky a netříštil síly. Všude se to ovšem neděje a pozornost v tomto směru vzbuzují například 2 pražské obvody. Jednak centrální číslo 27, kde ovšem i roku 2020 proti sobě stáli zástupci partnerských subjektů, ex-předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová z ODS a vědec Václav Hampl, nestraník reprezentující KDU-ČSL. Tehdy se ovšem ještě mohlo zdát, že ANO nemá v senátních volbách, zvlášť v metropoli, mnoho šancí. A snad je tomu tak aspoň v Praze i doposud, protože po na politický odpočinek odcházející senátorce Němcové tu jsou favority Jan Čižinský, 12 let starosta Prahy 7, zakladatel a šéf strany Praha sobě, podporovaný lidovci, za něž byl před lety ve sněmovně, a Jiří Padevět, 20 roků ředitel vydavatelství Akademia, spisovatel, publicista i glosátor veřejného dění, za kterým stojí STAN, ODS, Piráti a TOP 09. Někdo by v Senátu nejraději viděl oba. Pro Čežinského jistě hovoří znalosti praktické politiky, již se ale také nevzdává a kandiduje i v místních volbách. Případným ziskem senátorského mandátu by se ovšem z pražské sféry, už jednou kandidoval i na primátorský post, přesunul na celostátní úroveň. Padevět zase naplňuje představy o senátorovi co by uznávané intelektuální osobnosti. Jenže svým způsobem atraktivní, ale také možná zbytečný souboj může zastínit duel v Praze 9, kde křeslo obhajuje posledních 6 let dost viditelný David Smoljak za STAN plus Piráty, zatímco ODS tu překvapivě nominovala operní divu a mediální personu Dagmar Peckovou, která bude třeba bodovat u voliček, ale zase budit skepsy u voličů, podle kterých se výkonní umělci v politice spíš neosvědčili. Živelná mezzosopranistka, druhdy sklízející ovace, co by Carmen na pódiu Národního divadla, by ovšem mohla horní parlamentní komoru trochu uvolnit a přiblížit širší veřejnosti. U jejíž nikoli zanedbatelné části stále převládá dojem, že bychom se bez horní komory obešli, což nahlas říkají někteří politikové, donedávna včetně Andreje Babiše, když jinak tak úspěšné ANO v Senátu pouze paběrkovalo. To už je ale minulostí, přestože hnutí stále nedisponuje jak pro Prahu, tak i další velká města, a nejen do Senátu, silnějšími osobnostmi, které ovšem uvnitř hnutí vedle zcela dominantního Babiše těžko rostou a těm zvenčí, už hotoví, se zase nechce přicházet předsedovi a majiteli de facto sloužit. A když to přece zkusí, končívá to karambolem. Jmenovat takových příkladů lze celou řadu, i když zatím nikoli ze Senátu.
13: To byl komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner se v neděli v Egyptě setkal mimo jiné s členy vedení hnutí Hamás a poté se přesunul do Jeruzaléma, aby tam jednal i s izraelskými partnery. Schůzky vyvolaly spekulace o výsledcích rozhovorů i otázky, zda mají Američané jednat s organizací, jako je Hamás. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
17: Setkání se uskutečnilo v okamžiku, kdy Hamás vyjádřil ochotu řídit se 15-bodovým plánem Rady míru a odzbrojit se a současně prohlášením Benjamina Netanyahua, že plán nepřijímá a žádá nejdříve úplné odzbrojení Hamásu. Tato situace a následný americký pokus situaci vyřešit vyvolal řetězec otázek. Například, zda je správné, aby Američané jednali s teroristickou organizací. Zda se chce Hamas skutečně odzbrojit, nebo si jen kupuje čas. Zda se odzbrojí, ale jen pokud bude čelit systematickému vojenskému tlaku. A jak by takový tlak měl nebo neměl vypadat? A jakou roli, případně jaké povinnosti, nebo za jakých podmínek, by měli mít této věci Izraelci? Hamas vyjádřil ochotu se zbraní zbavit, ale počítá s tím, že je neodevzdá ihned, přičemž není jasné, proč to není možné. Podle některých tvrzení plán nezahrnuje odevzdání všech zbraní. Výsledkem by mělo být, že se z Hamásu stane výhradně politické hnutí, které nebude uplatňovat ozbrojené násilí vůči Izraelcům, ale ani jiným Palestincům. Netanyahu je motivován izraelskou zkušeností s opakovanými taktickými pauzami, které Hamásu vždy umožnili vrátit se k ozbrojenému boji. V této skepsi má podporu i zleva. Současně je patrné, že se nechce dostat pod tlak zprava, a to krátce před volbami. Bezalel Smotrič horoval pro nové osidlování Gazy. Itamar Ben-Gvir se nechal slyšet, že by izraelské útoky měly každý den v Gaze zabít desítky lidí. Obojí byla nepochybně reakce na to, že Američané s Hamásem jednali jako s partnerem a pak jeli do Jeruzaléma za Netanyahuem. Kdo si asi někdo z Netanyahova okolí proto nechal rozšířit tvrzení, že premiér prý Kushnerovi vyčinil za vyjednávání s organizátory největšího masakru židů od holokaustu. Kushner ale zastupuje samotného Trumpa a nepochybně také chtěl nějaké ústupky i po Netanyahuovi. Současně se údajně dohodli na tom, že izraelské údery proti členům Hamásu mohou s americkým souhlasem pokračovat. Mimo hlavní záběr zůstalo, že Kushner v Egyptě jednal i s tamními představiteli. Jejich spolupráce je pro úspěch jakéhokoliv plánu klíčová. A také s Tureckem a Katarem, které jsou patrony Hamásu. Samotný Hamás je nyní pod tlakem i ze strany samotných Gazanů, ale politicky se skonsolidoval. Všechny důležité role se nyní soustředí v rukou Chalila al-Chaji. Ten má tím pádem velký mandát, je považován za člověka blízkého Iránu, který rozhodně nechce, aby se Hamás odzbrojil. Jenže Chaja také zvítězil ve vnitrostranickém boji těsně a ví, že jakékoliv jeho rozhodnutí může být uvnitř Hamásu snadno napadnuto. Jednání s Hamásem vyvolalo nespokojenost ještě u někoho. Představitelé palestinské autonomie si všimli, že Kushner navštívil Káhiru i Jeruzalém, ale do Ramaláhu nedorazil. To u mezinárodně uznávané palestinské vlády na západním břehu vyvolává obavu, že ji Američané hodlají obcházet. Přitom právě palestinská autonomie měla počase převzít od technokratického výboru správu Gazy. Kushner si nesouhlasných reakcí od Izraelců i Palestinců nemohl nevšimnout. Jeho odpověď by zřejmě zněla, že pokud nějaká země nedokáže teroristy porazit, nakonec s nimi musí mluvit, přímo nebo nepřímo. Američané s takovou situací mají nejrůznější zkušenosti. S Al-Kaidou bojovali do jejího zničení. Totéž v případě Islámského státu, ale příliš se pak neodděčili svým spojencům Kurdům. S Talibánem nakonec vyjednali vlastní ústup. Měli kam. Současný americký přístup se pravděpodobně opírá o víru, že Gaza je něco jako Severní Irsko. Británie s nevolí pozorovala, že Washington po léta udržoval kontakty s Ira. Ty se nakonec podařilo přetavit do postupného odzbrojení a uzavření nějaké dohody. Jestli je současný Hamás skutečně něco jako Ira a Gaza jako Severní Irsko, se teprve ukáže.
13: Míní komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Do příštích parlamentních voleb v Polsku zbývá ještě rok. I tak se ale na ně začínají oba hlavní politické tábory v zemi chystat. Jak dosavadní proevropský premiér Donald Tusk, tak i jeho pravicový protivník Jaroslav Kaczyński se snaží vytvořit širší aliance, které by dokázaly oslovit co největší okruh voličů. Podrobnosti dodává evropský editor deníku Luboš Palata.
18: Polský premiér Donald Tusk by mohl slavit. Jeho občanská koalice je jasným lídrem všech průzkumů a její podpora je stabilně na 30% hlasů. Jaroslav Kaczyński, největší mnoholetý soupeř Donalda Tuska, nedokázal udržet pohromadě svoji stranu Právo a spravedlnost. Vnitřní rozpory o směřování strany vyústily ve vyhazov bývalého premiéra Mateuše Morawieckého a několika desítek poslanců, kteří se odmítli Kaczyńskému dál bezpodmínečně podřizovat. Právo a spravedlnost tak oslabilo nejen v Sejmu, kde Morawieckého poslanci mají nyní třetí největší klub, ale také v průzkumech, kde Kaczyńského strana spadla pod 20% podporu. Morawiecki, přestože založení své strany teprve ohlásil, může počítat s tím, že 5% práh vstupu do parlamentu relativně bez problémů překročí, ale zatím nic nevypadá na to, že by se na spolupráci mohl domluvit s Donaldem Tuskem. Pokud zůstane Morawiecki po volbách v pravicovém bloku, k němuž dnes Kaczyński počítá i extrémní pravici, která je nejen protievropská, ale i antisemická, může Tusk sice jasně vyhrát volby, ale skončit v opozici. Problémem totiž je, že z dalších vládních stran a uskupení se dnes do parlamentu má šanci dostat jen postkomunistická levice. Další strany, včetně lidovců, by skončily mimo parlament. A v této situaci by vládu sestavovala pravice v čele s Jaroslavem Kaczyńským. Donald Tusk proto v těchto dnech svolal jednání všech vládních sil a nabídl jim společnou kandidátku, která by podle některých propočtů mohla udržet u moci i po příštích volbách vládní proevropský tábor v čele s Tuskem. Ani Tuskův protivník Kaczyński ale nespí a podle polských médií přemlouvá nacionalistického prezidenta Karola Nawrockého, aby se stal patronem pravicově nacionalistického bloku. Dění v Polsku by si mohli a měli všimnout i čeští politici, jak vládní, tak opoziční. Andrej Babiš sice pomalu, ale přesto jasně spěje k opakování situace z doby svého minulého vládnutí, kdy poslal své partnery do politické bezvýznamnosti mimo poslaneckou sněmovnu. Opozice, kde se rozpadl úspěšný blok Spolu, si stále dopřává luxusu, že dvě bývalé vládní politické strany, TOP 09 a Lidovci, s dohromady nějakými 6 až 8% voličské podpory, zůstávají jednotlivě pod prahem zvolitelnosti. Za rozpad koalice Spolu platí i ODS, která přestala být nejsilnější opoziční politickou silou, když ji na tomto místě vystřídal Stan. Jak v Polsku, tak v Česku začíná být přitom jasné, že kdo se dokáže spojit, ten nakonec asi vyhraje. Dodatkem, že to chce ještě jasného a pro voliče čitelného lídra, jak ve Varšavě, tak i v Praze.
13: Tolik evropský editor deníku Luboš Palata. Proč jsou pracovníci donáškových služeb v Londýně i během horkého léta zahaleni od hlavy až k patě, nad tím se ve své pravidelné glose zamýšlí spisovatelka Iva Pekárková.
19: John, jeden ze starších členů naší kongregace, dorazil v neděli do kostela o dobrou půl hodinu dřív než obyčejně. Potřeboval se vypovídat. Stala se mu totiž hrozná věc. Před pár dny byli u něj na návštěvě dva vnuky.

0: Venku bylo ke 30 stupňům, mělo na sobě vatovanou bundu s kapucí, na hlavě helmu jak z motocyklového rally a pod ní, věřte tomu nebo ne, ještě černou masku. John nepoznal, jestli mluvilo anglicky. Něco zahuhlalo, přiblížilo se po cestičce na předzahrádce nebezpečně blízko k Johnovu domu, podalo mu na placato krabici a než se stačil vzpamatovat, bleskově si ho s ní vyfotilo. Pak se otočilo, odešlo a ani za sebou nezavřelo branku. John není v našem kostele a předpokládám, že ani nikde jinde proslulí svou chrabrostí. Bojí se úplně všeho. Lišek, které tu a tam přeběhnou po jeho pozemku a on je vidí na kameře. Zlodějů, kteří by mu mohli ukrást klobouk, kdyby si ho pověsil na věšák v hale, radši ho celou dobu drží na klíně. A tak dál. A teď k němu do domu dorazí takový zakuklenec. Zatímco si vnuci pochutnávali na pice, John se klepal hrůzou a přemýšlel, jestli by s tou tachykardií přece jen neměl jít na pohotovost. Myslím, že ho povzbudilo, když jsem ho ujistila, že se zakuklený rozvážeč s největší pravděpodobností bál Johna víc, než se John bál jeho. Mezi rozvážeči jídel v Londýně je neznámé, ale zaručeně vysoké procento jedinců, o kterých se donedávna mluvilo, jako o ilegálních imigrantech. Dnes se jim zdvořilý říká osoby s omezeným přístupem k veřejným fondům. V naší čtvrti jsou dnes kamery na každých pár metrech. Jsou tu dokonce kamery, které dovedou rozpoznávat obličeje. A tihle lidé prostě mají strach. Bojí se deportace. Je nepravděpodobné, že by je kamery odhalily, vždyť nejsou v databázích. To ale nevědí, nebo si nejsou jistí. A tak se i v letních vedrech co nejvíc nabalí a co nejvíc si zahalí obličeje. Ven z domu musí, vždyť potřebují vydělávat. Ale snaží se být vidět, jak nejmíň jen to jde.
1: A slovy Ivy Pekárkové jsme se dostali na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy.

deníku Nová svoboda, tiskového orgánu Krajského výboru Komunistické strany Československa v Ostravě 8. února 1972. Mnoho se nabízí k zamyšlení nad celým případem. Jak systematicky, krok za krokem, různí ti programoví a zapřísáhlí nepřátelé socialismu připravovali své akce. Vždyť například Podhrázký měl už léta v pietním opatrování po předkovi hned dva svazky zločinecké Hitlerovy knihy Mein Kampf, programu na porobení dělnické třídy a vyhlazení Slovanů. Jejich činnost byla vedena s úmyslem další emoci podporovat a vyvolávat u mladých lidí se snahou ještě více vyhrocovat už tak dost zjitřenou atmosféru. Pravice se nechce vzdát vlivu. I po dubnu 1969 snažila se mít v moci sdělovací prostředky, využít každé skulinky v povinné péči vydavatele o svůj tisk, mít tam své pozice, působit publicisticky a zároveň organizačně k dalším výbojům a k získání vlivu. Podotkněme však k tomu, že ani jeden z těch, kteří pracovali ať v Trampu či jinde, nebyli členy Českého svazu novinářů, který se distancoval od takových lidí a na svých jednáních nejednou kritizoval poměry ve zmíněných ostravských redakcích. Jak stále a znovu se snaží používat nejrůznějších teroristických metod, jak se stále a trvale zaměřuje poražená pravice na mládež. Používá k tomu všech

humorem. Od nejhrubšího cynismu po zneužívání její neskušenosti. Mladí lidé sami však jsou pro pravici stále větším zklamáním. Mladí lidé mají tu vlastnost, že si dobře pamatují, kdo je chtěl zneužít, a dnes už mají i oni školu, která konec konců nebyla ničím jiným než tvrdou školou neustále pokračujícího třídního boje. Ale my jsme se opět naučili být na stráži našich nejvlastnějších zájmů, zájmu lidu Československé socialistické republiky. Byla odhalena skupina, která chtěla začít slovem a neváhala k tomu cynicky použít výroků nacistických vrahů. Ve scénáři jejich předváděné hry se také hovořilo o věšení na Borovice.

Ve čtvrtek 15. července 1971 už bylo léto rozjeté na plné pecky. V zámku zarachotil klíč. Bachař mi poručil, abych si zbalil věci. Deky, prostěradla, ručník, kartáček na zuby a pasta. Dopisy, dva sešity značně popsané a tuška. Cigarety a zápalky. Že by se takhle odcházelo na svobodu? V přízemí mne i s těmi saky paky dozorce zašpéroval v neskutečně špinavé kopce s hromadou slamníků, bez židle, jen rozkývaný stolek a na něm kniha Žil jsem na Čukotce od Tichona Zacharoviče Semuškina. Kdysi v dětství jsem ji četl. Patřila do stejné kategorie knížek jako Syn pluku. Pojednává o tom, jak se sovětská vláda postarala o inuity na Čukotce. Ukradla jim jejich kulturu, životní styl, identitu. Snažila se je ušťastnit stůj co stůj. Všechno bylo v té cele upatlané a zaprášené. I ta tlustá kniha byla odpudivá na omak s oslýma ušima. Nervozitou se mi třásly ruce. Vzal jsem do rukou knihu a začal číst. Četl jsem slova a nevěděl, co znamenají. Těkavé, vibrující cáry myšlenek překrývaly význam čteného. Vůbec nevadilo, že některé listy někdo vytrhal. Seděl jsem na stolku a klátil nohama. Kouřil jsem a klepal popel kolem sebe, aniž by tím přibylo nepořádku. Vajgly jsem házel do hajzlu. Konečně zarachotil klíč v zámku. Přinesli mi dva díly ešusu s jídlem. Snědl jsem jídlo, aniž bych věděl, co vlastně jím. Ta kopka byla výstupní cela. Odtud se propouštělo. Konečně jsem směl z výstupní cely vystoupit a kráčet chodbami. Nemusel jsem mít ruce za zády jako obvykle. Měl jsem je plné všelijakých krámů, vězeňských i vlastních. V jakési přízemní kanceláři jsem se svlékl a odevzdal, co bylo jejich, a oblékl svoje svršky. Bylo krátce po čtvrté, 15. července 1971. Šel jsem horkým odpolednem v zimním únorovém oblečení, aniž bych to vedro vnímal. Levá střídala pravou. Raz, dva, raz, dva. Ještě jsem nezapomněl chodit po chodníku. Vždyť jsem tam byl jenom pár měsíců. Lidé mne míjeli lhostejně. Ani se nedivili, co to mám na sobě. Kroky mě nesly domů. Kolem pošty, malým parkem k evangelickému kostelu na Husovo náměstí číslo 3 do druhého patra. K obědu byl kus hovězího, větší porce, pro chlapa, který se vrátil. Maminka byla u nás v Ostravě a uvařila na uvítanou. Po hovězím jsme šli do Komenského parku na procházku a taky na pivo. Levé křídlo nové radnice. Sovětskou komandaturu jsme raději minuli. Špuntovka s nápisem Ať máš dobrou mušku, darujem ti pušku, zůstala doma na hřebíku. V zahradní restauraci za radnicí dali jsme si pivo a limonádu. David se proháněl po pažitu za bzukotu včel, třískání sklenic v letní pohodě. Snad by se dalo říct, že jsme byli rodinkou v pravém slova smyslu znormalizovanou.

Nevím, kdo tu možnost objevil, jestli Tomáš Sláma nebo Boris Dušek. Stejně jako já byli oba bez práce. 4. září roku 1971 jsme před ředitelstvím národního podniku Bytostav vylezli na korbu nákladního vozu Praga V3S a byli odvezeni do Rožnova pod Radhoštěm. Bytostav tam poblíž Tesly stavěl nové sídliště. Čekala na nás maringotka s postelemi na patro. Domov pro 3 brigádníky. Naším úkolem bylo dělat přidavače dlaždiči Blaščokovi. Byl to veterán z 2. světové války, demilitarizovaný svobodník Wehrmachtu a znamenitý odborník v dláždění. Místo na pracoviště odvedl si nás do lidového bufetu Rosava. Práce není zajíc, neuteče. Nejprve bylo zapotřebí dát si pivo. Do bufetu se smělo v čemkoliv. Montérek tu bylo rojení a piva pro každého dost. Nezůstali jsme u jednoho a v průběhu prvního pracovního dopoledne s přesahem přes poledne až do pozdního odpoledne jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života dlaždiče Blaščoka. Kolikrát byl za 2. světové války zraněn sovětskými kulkami a kam? S ukázkou in natura po sundání blůzy a vyhrnutí košile. Několikrát byla předvedena notně umolousaná černobílá fotografie Gefreitera s medailí za statečnost. Pak nám dlaždič Blaščok sdělil, jestli mu sáhnou na prémie, že dá od prvního výpověď. Protože na prémie si sahat nenechá, prémie jsou svaté. Jen ať si pak hledají nového dlaždiče, takového, jako je Blaščok, v celém kraji nenajdou. Taky odborník, jak já, robotu najde vždycky, pod dlaždičův není. Druhého takého odborníka, jako Blaščok, není ani na Prajské, takhle dá v říči a bez prémií by jim robil enem cip. Tuž syncí dáme ještě jedno. Během brigády v Rosavě jsem dostal předvolání k výslechu. Major Janečko chtěl se mnou ještě cosi probrat. Dost mě to vyděsilo. Jak se vám líbí mezi dělnickou třídou? Zahlaholil na mne od psacího stolu víceméně přátelsky. Je to poněkud neobvyklé, řekl jsem opatrně a měl na mysli svého dlaždiče. Aspoň poznáte, jaký je život dělňásků. To věru. Nevzali jsme vám otisky prstu, tak vám je vezmeme v čil, sdělil mi major. Ale to nebylo všechno. Vyptával se na Hobana. Hoban byl starý bard, zasloužilý člen redakční rady Trempa, legenda. Občansky se jmenoval Josef Komárek a byl to on, kdo před válkou přivezl trampské hnutí do Ostravy. Pocházel z Prahy a v Ostravě prodával v obchodním domě brouk a babka. Teď byl už dlouho v důchodu. Pravidelně se účastnil redakčních rad. Čas od času přišel do redakce s kupou legračních perokrezeb trampířů a paďourů, indiánů a kovbojů. Občas jsme některou otiskli. Také tento Hoban spáchal zločin proti republice a major Janečko ho zrovna vyšetřoval. Nic o něm nevím, vždyť je to starý, možná i trochu pošetilý pán. Ani starý člověk nesmí páchat trestnou činnost, řekl ten estébák a nechal mě odvést službou v uniformě přede dveře vedoucí z krajzáku do ulice. Brigáda v Rosavě skončila koncem září. Pracák mi nabídl 2 vhodné možnosti zaměstnání. Stavebnictví nebo hutě. Vzal jsem stavebnictví. S bytostavem jsem už měl sympatickou zkušenost. Zvolil jsem místo u dopravy a stal se ze mne cip za Auslagem. Závozník. Doma na mě čekávala životem unavená učitelka. Věrná, při mně stojící žena
a čiperný, bystrý frekventant mateřské školy s věčnou otázkou proč? Co si tu nad námi viselo a my jsme dělali, jakože nad námi nic nevisí? Od Edy Schiffauera jsem dostal diář a budu si do něj psát tak lajdácky, jak jsem si psal do všech svých předešlých diářů. Od těch předešlých se však tento liší tím, že tu není zakotveno žádné předsevzetí, neboť jsem došel k názoru, že předsevzetí jsou úplná pitomost.

5. ledna 1972, středa. Nový řidič Valena. Olda Valena byl u závozníků neoblíben. Byl to nemluvný morous. Jeho otec měl statek, ten mu komunisti združstevnili, udělali z něj kulaka a zavřeli ho do vězení. Olda mezi tím jezdil s traktorem ve státní traktorové stanici. Traktor byl už starý, často opravovaný. Jednoho dne vypověděl motor definitivně a nedal se opravit. A to byl důvod, aby kulackého synka taky zavřeli. Pro sabotáž. Ve čtvrtek jsme spolu jeli do Trnavy a v pátek z Trnavy. 10. ledna pondělí. Oznámení od advokáta, že se koná soud. 11. ledna úterý. Obžaloba má 11 stránek a je datována 15. červencem 1971. Podepsal je městský prokurátor v zastoupení Judr Karel Herzlík a byla podána na 10 lidí. Petra Ulmana, dělníka. Petra Podhráského, redaktora. Ivana Binara, redaktora. Josefa Freise, dělníka. Edvarda Schiffauera, učitele. Tomáše Slámu, redaktora. Jiřinu Balouchovou, učitelku. Zuzanu Duškovou, rozenou Majvaldovou, učitelku. Hanu Špačkovou, rozenou Roučkovou, úřednici. A Miloslava Imramovského, ředitele divadla hudby v Ostravě. Naším hlavním proviněním byla účast na inscenaci muzikálu Syn pluku. Tato hra prý celkovým obsahem i textem jednotlivých scén a výstupů hrubým a v některých případech i vulgárním způsobem znevažovala armádu Sovětského svazu i jeho občany. A jako hra takto protisovětsky zaměřená byla převážně mladým publikem také přijímána. A 10. října 1970 jsme v Leskovci nad Moravicí před nejméně 10 až 50 posluchači uváděli z této hry písně stejným způsobem tendenčně zaměřené. 12. ledna středa. Advokát se jmenoval Matyáš Brater. Měl mnoho dětí a já jsem si ho vybral, protože o žádném jiném obhájci jsem nevěděl. Zažil jsem ho v akci, když hájil Jima Minnesotu. V červenci 1969 v lesní boudě u Horního Benešova postřelil Jim Minnesota prcka samopalem Škorpion, ukradeným na okrsku veřejné bezpečnosti ve Svitavách. Propadl panice, boudu zapálil a utekl. Prcek, dosud živý, se udusil a uhořel. Jima odsoudili ke 12 letům. 18. ledna úterý. Úsekový výbor ROH mi navrhl, že mám dělat dělnického dopisovatele do závodního časopisu Nová Ostrava. Určitě. 20. ledna čtvrtek. Oznámil jsem šéfovi, že mám soud. 24. ledna pondělí. Soud v 7:30, číslo dveří 53, první poschodí. Předseda, doktor Prokop. 1. února, úterý. Rozsudek. Peťka Podhráský, 20 měsíců nepodmíněně. Petr Ulman, 15 měsíců nepodmíněně. Josef Freis, 15 měsíců nepodmíněně. Eda Schiffauer, 9 měsíců nepodmíněně. Já, 12 měsíců nepodmíněně. 8. února, úterý. Náš rozsudek dosud nenabyl právní moci. V ostravské Nové svobodě vyšel článek přes celou stránku o našem procesu. Prý ho napsal Ferdinand Radvanský, redaktor těch novin, a s podklady mu přitom pomáhal major Bedřich Janečko, můj vyšetřovatel. Nejsou pod ním podepsáni, schovali se za šifru NS.
10. února, čtvrtek. Eda Schiffauer vyhozen ze školy. 6. března, pondělí. Nedalo mi to. Musel jsem na ten celostránkový článek v Nové svobodě reagovat žádostí o tiskovou opravu. Pan Jaroslav Smetana, šéfredaktor Nové svobody. Novinářská 3, Ostrava. Vážený pane šéfredaktore, od dubna 1970 do 25. února 1971 jsem byl výkonným redaktorem časopisu Tramp. Cítím se povinován upozornit vás na některé nepřesnosti, které se vloudily do článku Provokace na mobilizační rozkaz ze dne 8. února 1972 podepsaného značkou NS. V zájmu objektivního pohledu na skutečnost žádám tiskovou opravu tohoto znění. Účastníci zájezdu organizovaného časopisem Tramp 10. a 11. října 1970 do Leskovce nad Moravicí byli pozváni na tuto akci humorně stylizovanou pozvánkou s nadpisem Povolávací rozkaz, nikoliv mobilizační rozkaz, jak je uvedeno v titulku i textu výše zmíněného článku. Došlo tedy k záměně pojmů významově odlišných. Nikdo z pozvaných nemohl brát ani nebral tuto pozvánku jako strohý příkaz, jak tvrdí pisatel článku. Účastníci brali její obsah tak, jak byl míněn, tedy jako recesi. Rád bych vám, pane šéfredaktore, usnadnil práci při prověřování těchto skutečností. Dokumenty, pozvánka do Leskovce nadepsaná slovy povolávací rozkaz, je zahrnuta ve vyšetřovacích spisech. Věřím, že v zájmu objektivity mé žádosti o tiskovou opravu ve vašem deníku vyhovíte. S pozdravem, Ivan Binar. Odkládám na okamžik deník. Muselo to být v březnu 1972. 9 prstů stačí k tomu, abychom si spočítali, kdy se narodí dítě. Byl to Jarčin nápad. Ve snu by mě nenapadlo s něčím takovým přijít. V tak napjaté době zatěžovat svou ženu obtěžkáním. Druhé dítě jsme vždycky chtěli. Jeden David nám byl málo. Jenže pořád bylo cosi. A zrovna teď toho bylo nejvíc. Zrovna teď mi to připadalo nejnevhodnější. Čekali jsme na odvolací soud, ale nikdo nečekal zázrak. Ale vždyť na to budeš sama, namítal jsem chabě. Jenomže když já jsu tak ráda těhotná, aspoň přijdu na jiné myšlenky. A konečně budeme mít to druhé děcko. Tak chceš nebo nechceš? Chcu.

0: 25. května čtvrtek. Požádal jsem odboráře v garážích dopravy podnikového ředitelství bytostavu, aby mi poskytli společenskou záruku k odvolacímu řízení u krajského soudu. Patrně mi to poradil Matyáš Brater, můj advokát. Zločincům prý to někdy pomůže zmírnit trest, nebo je na základě takovéto záruky propustí podmíněně z výkonu trestu. Odboráři o existenci společenské záruky věděli. Svolali schůzi všech členů a všichni členové mi společenskou záruku odhlasovali. Taky komunista Rudinek, který nevěděl, co je to pobuřování, hlasoval pro záruku. Moc mě to potěšilo. Velkou radost mě tím chlapi udělali. Byl jsem jedním z nich. 27. května, sobota. Brigáda na Vietnam. 1. června, čtvrtek. Odvolací řízení u krajského soudu za předsednictví Judr Ondrucha, přísedící Judr Ctibor Černý a Judr Jan Erle. Krajský soud naše odvolání zamítl. Rozsudek okresního soudu potvrdil, jenom u Josefa Freise změnil 15 nepodmíněných měsíců na podmínku se zkušební dobou 3 roků. Citace. Zde je potřeba především zdůraznit, že z hlediska závažnosti a stupně společenské nebezpečnosti považuje krajský soud nejvážnější vystoupení některých obžalovaných v říjnu 1970 v Leskovci. Tohoto srazu se obžalovaný Josef Freis nezúčastnil. Pokud jde o jeho povídky a spoluautorství na hře Syn pluku, jde sice o hrubé výpady, než v této souvislosti nelze pomíjet, že obžalovaný ve své tvorbě tohoto druhu ustal v květnu 1969. A že svým postojem před odvolacím soudem přesvědčoval, že se dovedl i názorově distancovat od ostatních obžalovaných. Jeho nynější projevy ukazují, že uvážil špatnost svého počínání v této věci stíhaného a že je na nejlepších životních cestách. Proto u tohoto obžalovaného krajský soud trest okresním soudem vyměřený podmíněně odložil, přičemž zkušební dobu stanovil na delší čas 3 roků. 20. června, úterý. Jarka nemocná, krvácení. 23. června, pátek. Jarku odvezli do nemocnice. Bylo to na Fifejdách, tam, kde se narodil David. Seděl jsem na bílé lavici a čekal, až se otevřou dveře. Když se otevřeli, stál v nich doktor a ten mi řekl, že je to špatné, ale není to beznadějné. 24. června, sobota. Slunce sestoupilo z oblohy a počalo se kutálet po žluté trávě, černé trávě, popelu. 12. července, středa. Jarka přišla z nemocnice, zdráva, a dítě, které v ní vzniká, bylo zachráněno. 19. července, středa. Edík přišel se zprávou, že nástup trestu je 25. července. Rozsudek pro mě přinesla pošťačka. Nebyl jsem ale doma, tak ho nemám. 20. července, čtvrtek. Můj průměrný plat za říjen 1971 až červenec 1972. 1842 korun měsíčně. Tady můj diáříček darovaný Edou Schiffauerem končí. Do vězení se diáře neberou, nejsou povoleny. A co není povoleno, je zakázáno. Povoleny jsou nanejvýš dopisní papíry, známky a tabák v přiměřeném množství.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Věda plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ministryně financí Schillerová má za sebou první den jednání o rozpočtu s vládními kolegy. 4 americké státy žádají od firmy Meta odškodné za to, že Instagram a Facebook škodí dětem. Odložená fotbalová utkání 5. kola šance ligy se budou hrát 9. září. A dnes čekáme zpočátku až zataženo, od jihu pak polojasno, ojediněle přehánky, teploty většinou do 27 stupňů. Je středa 19. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: První část ministrů byla během úterý vyjednávat o rozpočtu na resortu financí. Konkrétní částky, se kterými mají jejich ministerstva hospodařit v příštím roce, ale nikdo z nich nekomentoval. Někteří se na resort financí vrátí ve čtvrtek.
3: Finální dohoda ještě není třeba u ministerstva práce nebo vnitra. Podle Lubomíra Metnara z hnutí ANO, šéfa rezortu vnitra, je potřeba doladit ještě peníze na IT projekty nebo kyberbezpečnost.
4: Budeme příští rok nabírat více policistů a hasičů a budeme směřovat k tomu, abychom v roce 2029 navýšili nástupní platy policistů na 50 000.
3: Vyřešený rozpočet má zase třeba ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
5: Ministerstvo zahraničních věcí je rozpočtově nejmenším ministerstvem, to znamená, my už jsme ten rozpočet stihli víceméně předjednat v těch předchozích bězích.
3: S ministryní chce znovu jednat i předseda Akademie věd Radomír Pánek. Na termínu se zatím nedohodli. Lucie Pávová a Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: V Kalifornii začal soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. Žalobu podaly 4 americké státy a žádají odškodnění v přepočtu skoro 29 bilionů korun. Firma podle žaloby vědomě navrhovala aplikace tak, aby se na nich děti staly závislé. Zároveň veřejnosti zamlčovala rizika. Meta to odmítá.
6: Žalobu u federálního soudu v Oaklandu podali Kalifornie, Colorado, Kentucky a New Jersey. Na společnost Meta se ale obrátila více než polovina amerických států a další žaloby chystají. Firma podle nich vědomě navrhovala Instagram a Facebook tak, aby se staly dětem návykové. Státy žádají soud o celoplošný zákaz Metě pokračovat v protiprávních praktikách spojených s ochranou dětí do 13 let a smazat jejich veškerá osobní data. Pokud soud uzná jejich žalobu, Instagram a Facebook budou muset změnit způsob, jakým šíří svůj obsah. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Úřadu maďarského prezidenta se dnes ujme bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka. Do vysoké státní funkce se vrací po 15 letech, kdy mu po kritice změn v justici Orbánův Fidesz předčasně ukončil mandát. Poslanci strany TISA premiéra Pétera Maďara zvolili Baku do čela země v polovině srpna.
7: Nový prezident už předem vzkázal, že ani dvoutřetinová většina v parlamentu neznamená, že si vláda může dělat, co chce. Baka ve funkci střídá Tamáše Šujoka, jehož mandát ukončil Maďarův kabinet předčasně změnou ústavy. Podle premiéra byl bývalý prezident loutkou režimu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Ta Šujokovo odvolání označuje za nelegitimní. Baka zdůrazňuje, že chce být nadstranickým prezidentem a v případě potřeby se postavit i proti Maďarově vládě, která ho do funkce prosadila. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Británie bude dál plně podporovat Ukrajinu v obraně před ruskou agresí. V reakci na hrozby Moskvy to řekl britský premiér Andy Burnham. Poté, co Ukrajina použila při útocích na ruské území drony vyrobené v Británii, pohrozila ruská ambasáda v Londýně odvetou.
8: Británie podporuje Ukrajinu na 100%. Podporujeme ji, aby se mohla bránit v nelegální válce vedené Vladimírem Putinem. Takový je náš postoj po celou dobu konfliktu.
2: V Česku roste zájem o studium zdravotnických oborů. Třeba na obor všeobecná sestra loni nastoupilo skoro 1900 studentek, o 40% víc než předloni. Vyplývá to z dat ministerstev školství a zdravotnictví.
7: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
9: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
7: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
10: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
7: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Národní sportovní agentura od příštího roku upraví dotační podporu ženských olympijských týmů. Radiožurnálu Sport to řekl její předseda Karel Kovář.
11: Tu podporu reprezentace nebudeme oddělovat na tu ženskou reprezentaci. Máme jako rozmyšlen trošku jiný způsob jako projednávání a přidělení dotace sportovním svazům.
12: Řekl Kovář, dotační program pro ženské olympijské týmy běží od roku 2022. Cílem bylo podpořit je v kvalifikaci na uplynulé zimní hry v Itálii a na ty nadcházející letní v Los Angeles v roce 2028. Jenže státní podpora letos klesla ze 150 milionů korun na 115 milionů. Navíc peníze dosud svazy nedostali. Jak řekl v pondělí Radiožurnálu Sport místopředseda volejbalového svazu Martin Gerža.
13: Ještě ty peníze nemáme, je to obrovský problém.
12: Podle předsedy NSA Karla Kováře peníze dostanou svazy v září. Od příštího roku by pak projekt měl projít obměnou.
11: Nebude selektivně jenom jako pro některé svazy s nějakou jako vysokou stále nadějí na reprezentaci na letních olympijských hrách. Los Angeles jako mohou počítat jako s podporou Národní sportovní agentury.
12: Prohlásil Kovář. Reakci jednotlivých svazů zjišťujeme. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Galerie hlavního města Prahy dokončila nový depozitář v areálu Bouchalka u Buštěhradu. K vytápění i chlazení využívá fotovoltaiku a hlubinné vrty. Skladovat může až 16 000 uměleckých děl.
1: Slavnostní bílou pásku přestřihla ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková společně s kolegy před jednou ze dvou budov. Ty mají jednoduché šedivé fasády s několika okny a podpěrnými sloupy.
14: Galerie neměla žádný profesionálně vybavený depozitář, ocitala se neustále v nějakých provizoriích a teprve v roce 1993, když jsme získali vlastně, dalo by se říct zpět, druhé patro městské knihovny, tak tam je síťový depozitář, ale také to není úplně 21. století, takže ta potřeba tady byla po mnoha desetiletí.
1: Rekonstrukce, která trvala 3 roky, vyšla na 249 milionů korun. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Jablonce, Ostravy, Hradce Králové a Plzně si odložená utkání 5. kola šance ligy zahrají ve středu 9. září. O novém termínu obou duelů rozhodlo vedení nejvyšší české soutěže.
15: Souboj na severu Čech bude mít výkop v 17 hodin v Hradci, se začne o 2 hodiny později. Oba duely se měly původně hrát nadcházející neděli. Jablonec s Hradcem si je ale kvůli účasti v závěrečném předkole konferenční ligy nechali odložit. Týmy kvůli pohárové Evropě nenastoupily o uplynulém víkendu ani do 4. kola nejvyšší soutěže. Jablonec na hřišti Bohemians 1905 i Hradec na stadionu Zbrojovky Brno se představí ve středu 2. září. Všechny zápasy uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. František Typovský, Radiožurnál.
2: Česká tenistka Sára Bejlek bojuje na turnaji Masters v Cincinnati o postup do osmifinále. Její soupeřkou je 18. hráčka světového žebříčku WTA, Ruska Alexandrovová. Za pár hodin nastoupí taky Marie Bousková proti Američance Jovičové.
16: Omezení na D1 u Větrného Jeníkova a nehoda u Dubí na Teplicku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se brzdí před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona už se ale netvoří. Na Teplicku pozor na silnici 27 do Litvínova. Mezi Dubím a odbočkou na Mstišov auto narazilo do spadlého stromu. Průjezd je omezený, dejte pozor. V Praze připomínáme noční čištění tunelu na městském okruhu. Obousměrně uzavřený je Strahovský tunel a také část Blanky v úseku mezi Letnou a Trojou. Odstávky mají skončit do 5 hodin ráno. V Praze pozor také na nehody. V Hartigově ulici u ohrady v křižovatce s ulicí Jana Želivského osobní auto srazilo chodce. Vyšetřuje se tam, projíždějte opatrně. A nehodu řeší také v Budějovické ulici. V křižovatce s Vyskočilovou překážejí následky kolize dvou osobních aut. I tam čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Během noci bude doznívat déšť a ochladí se na 16 až 12 stupňů. Přes den pak čekáme zpočátku oblačno až zataženo, od jihu místy polojasno, ojedinělé, v severní polovině území místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Kraje podle premiéra Babiše nedostanou příští rok na opravy silnic druhé a třetí třídy ze státního rozpočtu ani korunu. Vystačí se s vlastními rezervami, jak se k situaci staví Asociace krajů. Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je hejtmanka Středočeského kraje za STAN Petra Pecková. Dobrý den.
19: Hezký den a děkuji za pozvání.
18: Rozhovor natáčíme hodinu před vysíláním. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že kraje příští rok nedostanou ze státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. Co to znamená pro váš kraj?
19: No, je to samozřejmě absolutně fatální, protože ten náš kraj má absolutně nejhustší síť silnic ze všech krajů České republiky, celkem 8700 kilometrů silnic druhých a třetích tříd. K tomu máme zhruba 1871 mostů, což je více než 10% ze všech mostů, o které se kraje v České republice starají. Navíc my tu silniční síť máme i s největší intenzitou dopravy, takže protože jsme tranzitní kraj, takže nejvíce vlastně degraduje a nejvíce se o ní musíme starat. Takže zatímco některé kraje říkají, že dávají do silnic třeba 120 milionů, tak my dáváme ročně do silnic zhruba 6 miliard. Dáváme vlastně víc než 1 miliardu na velkoplošné opravy, více než 1 miliardu na opravy po zimě. Další běžné úpravy a údržba vyjde asi na 1,5 miliardy a ten zbytek do těch 6 miliard jsou peníze, které jsou většinou na ty velké stavby, jako jsou obchvaty, nové mosty a tak dále.
18: Takže jaká pro nás část našeho rozpočtu to je?
19: Je to obrovská část našeho rozpočtu, protože lidé sice velmi často říkají, váš rozpočet je 54 miliard, 55 miliard, ale to jsou průtokové peníze. Ty peníze jdou ze státu přes kraje rovnou třeba do škol na platy učitelů nebo do sociálu na platy sociálních pracovníků, ale to, s čím ten kraj opravdu skutečně může hospodařit, je u nás kolem 15 miliard a jak říkám, kolem zhruba 6 miliard dáváme do silnic. Samozřejmě jsou v tom nějaké i dotační peníze třeba z Evropské unie.
18: Babiš argumentuje tím, že regiony mají na účtech na opravy peněz dost z rozpočtového určení daní. Je to tak?
19: No, samozřejmě to tak vůbec není a mně to přijde úsměvné, protože nám je vyčítáno, že máme na účtech hodně peněz, ale tady je nějaký zákon, ten zákon se jmenuje o rozpočtové odpovědnosti územně samosprávních celků a pakliže tenhle zákon nezmění, tak my se musíme chovat tak, jak se chováme. Není to tak, že sedíme na stovkách miliard jen tak pro radost, ale ty zůstatky na účtech nejsou volné peníze, zahrnují prostředky, které jsou třeba vázané na rozestavěné akce, na předfinancování třeba projektů z Evropské unie, nebo jsou to právě ty průtokové peníze, které máme třeba chvíli na účtech, ale musíme je v nějakém termínu poslat zpátky. Pokud je konkrétně o Středočeský kraj, tak pak na účtech opravdu nemáme žádné volné úspory. Jsou to právě peníze, které jsou vázané na rozjeté nebo už vysoutěžené investiční stavby nebo právě na povinné spolufinancování evropských projektů. A to, co je taky důležité, my jako kraje samozřejmě řešíme nějakou krizovou připravenost, řešíme opravdu stavy krize, ať to jsou povodně, ať to jsou opravdu jako byl třeba covid nebo válka na Ukrajině a s tím spojená migrační krize, ať to jsou mimořádné události. A my na ty krizové stavy musíme mít ze zákona rezervy, to je povinnost krajů. Takže to není tak, že bychom ty peníze měli na účtech jen tak prostě z Bůh darma. Navíc se teda ještě nehovoří vůbec o tom, že že ten trend se v posledních letech otočil a že v roce 25 kraje naopak už hospodařily se schodkem 1,6 miliard a dokonce 8 z těch 13 krajů skončilo v deficitu a investovali opravdu rekordních téměř 51 miliard korun. A bylo to poprvé po letech, co se snížily úspory a co se investovalo dokonce podle metodiky ministerstva financí asi o 4,3 miliardy víc, než činil vlastně ten investiční potenciál krajů. Takže sáhly si kraje do rezerv.
18: Ministerstvo dopravy tvrdí, že kraje letos dostanou více než 4 miliardy korun na konkrétní dopravní projekty. Peníze na opravy jsou ale podle ministerstva nenárokové, což je pravda.
19: To je pravda a to tak bylo celou dobu, ale stát před mnoha lety předal ty silnice druhých a třetích tříd krajům opravdu v hrozném stavu s obrovským vnitřním dluhem. Existuje asociace správ a údržeb silnic vlastně všech krajů z celé České republiky a ty definovaly, že mezi lety 2021 až 2025, ta data jsou trošku starší, by měly kraje investovat do silnic zhruba 275 miliard, aby ty silnice udržely ve stavu, kdy nebudou se zhoršovat, ale naopak, kdy se dostanou do stavu, který by byl optimální. Jenom my za Středočeský kraj jsme říkali v roce 2023, že bychom do roku 30 měli investovat 172 miliard, abychom snížili vlastně ten vnitřní dluh, se kterým jsme ty silnice dostali a který na těch silnicích je a abychom ty silnice významně posunuli k lepšímu. To jsou obrovské peníze. A já musím říci, že vlastně jako teď se bavíme o tom, že nedostaneme právě peníze na ty opravy, že jsou nenárokové. Oni nenárokové byli vždycky, ale ten stát vlastně nám tím říkal, my vám s tím pomáháme, dali jsme vám ty silnice v nějakém stavu a my vás v tom nenecháme. A fungovalo to tak od roku 2015. Ano. Bylo to tak za předchozích fialových vlád, Babišových vlád, za Fialovy vlády a dostali jsme zhruba jako kraje všechny kolem 4 miliard ročně. Nejméně jsme dostali za poslední rok Fialovy vlády 2 miliardy, ale také za první rok jeho vlády jsme dostali rekordních 6 miliard, což se vyrovnalo, takže kolem těch 4 miliard ročně. Letos je to opravdu čistá nula poprvé. A to, co jste zmínil a v čem má stát pravdu, že nám dává peníze na takové ty konkrétní stavby, tak to je pravda, ale to jsou stavby, které jsou projekty podle vládního usnesení, jsou to dlouhodobé projekty takzvaného národního významu a tam to jsou stavby třeba u nás ve Středočeském kraji, které podporují výstavbu dálnice D3, je to třeba obchvat Netvořic, Jesenice, obchvat Krněn, nebo potom to jsou stavby, které podporují dostavbu okruhu kolem Prahy, je to přeložka Brandýs nad Labem přes Letice, přeložka, anebo pak to jsou třeba stavby, které jsou kvůli stavbě elektrárny v Dukovanech, což je zejména u nás ve Středočeském kraji několik mostů, které musí být prostě robustní a opravené, aby po nich mohly jet ty těžké břemena.
18: No, odkud se vlastně dostávají prostředky do Státního fondu dopravní infrastruktury?
19: No a to je právě to, co mi přijde vlastně na tom jako vlastně absolutně jako nejskandálnější, že si myslím, že po těch regionálních silnicích jezdí nejvíce právě staří lidé, kteří žijí v regionech, kteří třeba ne úplně si kupují dálniční známku, nejezdí po dálnicích, protože už z toho třeba mají obavu, ale současně využívají velmi hustě tu svoji síť regionální na dopravu do k lékaři, do nemocnic, do zaměstnání, do škol a tak dále, ale tyhle všichni vlastně si kupují benzín, kupují si naftu, aby jim ty auta jely a právě z toho putují vlastně daní, putují tyhle ty peníze z minerálních olejů, daň vlastně je to z minerálních olejů, tak putují do Státního fondu dopravní infrastruktury, tak je tam nejenom daň z minerálních olejů, ale je tam také silniční daň a samozřejmě i silniční daň ty lidé platí, takže Takže si myslím, že pak vlastně z těch peněz jenom investovat do těch velkých staveb typu dálnice mi přijde strašně nefér, protože my tu síť regionální vlastně udržujeme, ty daně se z toho vybírají, ale současně pak my nedostáváme ani korunu.
18: Asociace krajů bude podle jejího předsedy Radima Holiše za ANO téma financování oprav silnic druhé a třetí třídy probírat na svém jednání v polovině září. Čeho chcete dosáhnout?
19: Já si myslím, že už nedosáhneme ničeho. My jsme se o těch silnicích bavili opravdu už mnohokrát, téměř pokaždé. Napsali jsme jako asociace krajů dopis panu ministrovi dopravy a je to vlastně poprvé, co ministr dopravy nám napsal, že žádné peníze nedostaneme. Předchozí ministr dopravy, pan Kupka, třeba říkal, my ty peníze pro tento rok nemáme, ale já se pokusím udělat maximum pro to, abychom vám alespoň něco dali, když dojde k nějakému přebytku a třeba se nějaká ta státní stavba nestihne třeba včas, protože se nevysoutěží nebo tam bude napadení soutěže třeba k úhozu a tím pádem ty peníze prostě alokované třeba zbydou, takže půjdou do regionu a to se také stalo a proto jsme dostali ty 2 miliardy a teď je to vlastně opravdu poprvé nula a vlastně už to potvrdila i paní ministrině Schillerová, která řekla, že kraje mají peněz dost, ať si to zaplatí sami, potvrdil to ministr premiér Babiš, že nedostaneme ani korunu a je to vlastně vtipné, protože když jsme dostali nejméně ty 2 miliardy, tak tehdy moji kolegové hejtmani za ANO strašně křičeli, že je to totální rezignace na stav silnic, že je to kudla do zad krajů. Pamatuju si, že Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje, řekl, že tohle už je moc, že Fialova vláda se rozhodla hodit kraje přes palubu. Nejlepší byl Karel Havlíček, místopředseda ANO tehdy, který označoval vlastně ty 2 miliardy za likvidační krok pro regionální rozvoj, argumentoval tím, že vláda Petra Fialy vlastně systematicky podceňuje sekundární železniční síť na venkově a v menších obcích na úkor těch velkých infrastrukturních projektů a dnes vlastně mluví, ale úplně opačně.
18: Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje za STAN, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Například Ústecký kraj nahradí příspěvek od státu na opravu silnic z vlastních rezerv. Jak si poradíte vy?
19: Tak nám nezbývá také nic jiného, než to udělat jako z vlastních rezerv, ale ono, když ten kraj řekne, nahradíme to z vlastních rezerv, tak to znamená, že to prostě někde musí vzít, protože ty kraje samozřejmě mají řadu dalších povinností. Z vlastních rezerv to také mohou nahradit nejlépe ty kraje, které mají nejvyšší úspory třeba na obyvatele, což je Vysočina, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj, což jsou kraje, které mají vlastně nejvyšší příjmy na obyvatele podle stávajícího rozpočtového určení daní, které je pro nás jako pro Středočeský kraj opravdu velmi nevýhodné, velmi diskriminační, zatímco právě Jihomoravský, Středočeský nebo Ústecký kraj mají ty úspory na hlavu a i příjmy na hlavu nejnižší, protože fakt je to pro nás nespravedlivé. Ale my jako kraje zřizujeme samozřejmě řadu dalších věcí a služeb, které čerpají občané. Jako Středočeský kraj provozujeme 5 nemocnic, 110 středních škol, máme třeba 60 domovů pro seniory a různé sociální služby. Máme 14 dětských domovů, máme 5 dětských center pro zdravotně postižené, většinou opuštěné děti, muzea, galerie, máme ty silnice, máme mosty, jak jsem říkala, ale také vypravujeme jako Středočeský kraj denně 15 600 spojů veřejné dopravy. A na to prostě musíte mít peníze. A když vezmeme z toho rozpočtu, a tohle všechno platíme z těch 15 miliard, které vlastně máme. A když z toho rozpočtu vlastně něco vypadne, to znamená, přijdeme o peníze na silnice, no tak to musíme vzít někde jinde. Tak třeba neopravíme střední školy nebo prostě nepostavíme další pavilony nemocnice. To jsou jednoduché kupecké počty.
18: Vy už jste v úvodu řekla, že Středočeský kraj má síť silnic 8700 kilometrů, tedy nejvíce všech krajů. Z čeho vycházíte, když tvrdíte, že zrovna u vás jsou to komunikace s nejvyšší zátěží?
19: Jsou nejvíce dopravně zatížené, je na nich největší intenzita dopravy a největší hustota, to vyplývá z měření. Já jsem se snažila, když jsme v minulém funkčním období krajů nastavovali jako hejtmani ta kritéria, podle kterých bychom chtěli, aby se nově rozdělovalo vlastně rozpočtové určení daní, protože teď je to jenom procento, které je zafixováno od roku 2005. Je to určité procento, které se po celých těch 20 let vůbec neměnilo, ale vlastně v těch krajích se úplně ten život změnil. Nám třeba přibylo ve středních Čechách 300 tisíc obyvatel, ale my stále máme peníze z roku 2005. Tak jsme se snažili nastavit nová kritéria, máme jich zhruba asi 8, je to počet třeba obyvatel, počet žáků středních škol, počet urgentních příjmů prvního typu v nemocnicích, výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby a je tam právě také počet kilometrů silnic. A já jsem se snažila tehdy tam prosadit, aby tam také byla vlastně jejich zátěž, jejich intenzita dopravy, a protože tam má vliv, přímý vliv na tu degradaci, a nepodařilo se mi to prosadit, protože to vlastně trápí jenom náš kraj, který je tím prostředním krajem a je transitní. A já to i chápu, že tehdy s tím kolegové nesouhlasili, protože ta kritéria musí být jednoduchá tak, aby ten stát je mohl každoročně vzít z nějakého třeba statistického úřadu nebo z nějakého prostě nástroje, který to dokáže počítat, každoročně aktualizovat, a zrovna ta hustota a intenzita dopravy není prostě takhle jednoduše spočítatelná. To se počítá prostě v podstatě téměř ručně. Prostě takovými těmi lidmi, kteří sedí na silnicích a samozřejmě dělají čárky, anebo někde se to počítá třeba elektronicky.
18: Na Facebooku jste napsala, že ročně musíte opravit aspoň 500 kilometrů, abychom si toho vůbec všimli. S jakým rozsahem oprav tedy počítáte v příštím roce?
19: No, je to tak, že my jsme opravovali kolem třeba, rekordně jsme opravili za těch 5 let nebo 6 let, co jsem hejtmankou, 750 kilometrů silnic. Jinak opravujeme těch 550, 600 kilometrů silnic. Teď opravdu jako budeme rádi, když opravíme 500 kilometrů. My máme fakt spočítáno, že musíme opravdu udělat nějakou intenzitu těch oprav, aby ti řidiči měli pocit, že kolem sebe vidí, že se něco mění. Současně jsme třeba rekordně opravili nejvíc 74 mostů ročně. Letos jich máme naplánovat 54, ale současně v budoucích letech určitě něco budeme muset v čase odložit nebo prostě neopravovat. Zatím to, co jsme si říkali, že jsou věci, které jsou připravené, jsou to stavby, které jsou vysoutěžené, máme na ně uzavřené smlouvy s dodavateli, kde je teda samozřejmě připomínka, že budeme stavět, až budeme mít finanční prostředky a ty nám chybí, tak to je třeba například rekonstrukce silnice Řevnice Vyžina nebo rekonstrukce silnice Sadská Milči, Jažlovice, průtah Stochovem nebo spojka pod dálnicí v Průhonicích. A takhle bych mohla prostě pokračovat. Těch silnic jsou prostě opravdu jako desítky. My máme takovou tabulku a tam je vlastně prioritizace těch silnic. Měříme vlastně jejich degradaci, postupují v té tabulce jako k té opravě podle priority, jestli právě máme vysoutěženo, jestli máme stavební povolení, v jakém stavu jsou a tak dále. No a tam jich je celá řada, které bychom udělali, ale nemáme na ně teď peníze.
18: A co by znamenalo, kdyby stát nepřispěl na opravy silnic druhých a třetích tříd ani v příštích letech?
19: No, jako pro nás, jako Středočeský kraj, by to byla fakt fatální sekera do rozpočtu. Jihomoravský kraj to spočítal za funkční období Babišovy vlády na 1,5 miliardy, u nás by to bylo ještě více. V okamžiku, kdy byl ten příspěvek 6 miliard, tak my jsme z něj jako Středočeský kraj měli asi 1,4 miliardy, u 4 miliard jsme měli kolem 700 tisíc a když bylo nejméně 2 miliardy, tak jsme dostali 340 milionů. Takže u nás by to znamenalo prostě řádově nějakých jako třeba 6 miliard, 7 miliard prostě za to funkční období, podle toho, jestli bychom teda počítali, že bychom měli dostávat 6 nebo 4 miliardy. Je to opravdu jako obrovský výpadek, ale na druhou stranu, víte, ono, kdyby to byl jenom výpadek ze strany těch silnic, ale ono se toho plánuje mnohem více. Mm-hmm. Plánuje se například to, že na nás uvalí stát DPH na doplatky kompenzace provozovatelům nebo ano. Provozovatelům veřejné dopravy, protože každý kraj vlastně provozuje veřejnou dopravu a jednou za rok doplácí těm dopravcům prostě do těch skutečně vynaložených nákladů nějaký doplatek a ten dosud nebyl zatížen DPH. A pakliže bude zatížen DPHčkem, tak ten stát si z krajů stáhne 11 miliard a to pro nás bude absolutně fatální. Absolutně. A
18: to je téma, kterému bychom se rádi věnovali hned v následujících minutách. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s hejtmankou Středočeského kraje za STAN Petrou Peckovou. Ministryně financí Alena Schillerová si nechává zpracovat analýzu dopadů zavedení daně z přidané hodnoty na kompenzace dopravcům ve veřejné dopravě. Ta změna, kterou přinesla novela zákona o DPH z roku 2024, má nastat v roce 2028. Tak vy už jste to řekla, jak by DPH na veřejnou dopravu dopadla na kraj, jako je ten váš?
19: No, dopadlo by opravdu jako tristně. Je pravda, že to bylo schváleno za minulé vlády, kdy se do poslanecké sněmovny dala vlastně nějaká novela zákona, která měla ale v podstatě sladit a zharmonizovat ty daňové zákony u nás ze zákony Evropské unie. A v nich je tedy v té Evropské unii je přímo uvedeno, že se

0: ze strany státu. Samozřejmě, že to bude 21%, což by pak všechny kraje, pro všechny kraje znamenalo 11 miliard, ale na tom je vtipné, že vlastně třeba v Polsku už existuje rozsudek polský, který už potvrdil i Evropský soudní dvůr a který právě říká, že se to nemusí uvalit to DPHčko na ty veřejné služby. A my jsme na to upozorňovali už na jednání, které bylo mezi asociací krajů a vládou v březnu tohoto roku a bylo nám slíbeno, že paní ministrině a její lidé nastudují ten rozsudek a že určitě udělají maximum pro to, abychom to neplatili a teď je, bych tak řekla, trend úplně opačný a myslím si, že to na nás jednoznačně uvalí.
1: No ale jak jsme řekli v úvodu, tak teď má probíhat analýza podle výsledků a následného vyhodnocení těch rozpočtových dopadů se ministrině financí rozhodne. Budete se snažit její rozhodnutí nějak ovlivnit?
0: No určitě se budeme snažit to rozhodnutí ovlivnit, protože to by byla sekera třeba pro Středočeský kraj v částce 1,4 miliardy. A to je prostě naprosto šílené. My jsme hned po ministerstvu dopravy největší objednavatel železniční dopravy v České republice a absolutně největší objednavatel autobusové dopravy. A ten doplatek roční, který my máme, je 4,5 miliardy a ten uvalit 21% DPH, prostě to je fatální. A jako když spočítám už ty další jako balíčky a další dárečky, které jsme od ledna od téhle vlády dostali, tak my v tom jsme už teď zhruba za minus 4 miliardy z těch 15 miliard. Takže já nevím, jestli tím má pan premiér Babiš jako za cíl oslabit absolutně jako ty služby a vliv krajů a abychom se stali závislým na jeho rozhodnutí a chodili někam jako žebrat, ale on by se měl uvědomit a celá vláda uvědomit, že kraje jsou právě ti prostřednictvím, kterých občané čerpají ty základní služby.
1: No a co by to znamenalo zavedení DPH na dopravu, tedy na tu veřejnou dopravu? Zdražilo by to jízdné?
0: No, zase opět, v okamžiku, kdy se zavede DPH na veřejnou dopravu, tak nám nezbývá moc možností. My buď můžeme ty peníze vzít odinut, to znamená vzít je ze sociálních služeb, vzít je ze zdravotnictví, vzít je ze středních škol a tak dále, nebo z těch silnic, kde už je nemáme, nebo můžeme tu jízdné zdražit, a nebo můžeme snížit spoje, prostě zrušit některé spoje, nebude jich jezdit tolik, jak já říkám, vypravujeme jich denně 15 600 a když nějaký spoj náhodou zrušíme, protože v něm třeba jezdí málo cestujících, tak samozřejmě ti, kteří jím zrovna jezdí, tak nejvíc křičí. To znamená, jako nejsou to populární kroky a už vidím, jak pan premiér Babiš bude říkat, jo, to poděkujte krajům, teď oni vám zdražili jízdné, to já vám dávám tady víc v důchodu, já jsem vám zvýšil platy a tak dále, ale třeba teď i v sociálních službách, my máme nějakou síť sociálních služeb, která je zahrnutá vlastně v síti Středočeského kraje a my jenom posíláme ze státu prostřednictvím krajů peníze k těm sociálním službám. To jsou domovy seniorů, domovy pro Alzheimer centra a tak dále, domovy pro zdravotně postižené a tak dále. A my jsme požádali letos o 4,8 miliard a dostali jsme 2,8 miliard a 2 miliardy jsme nedostali a je nám teď slibováno, že možná se o tom ještě bude jednat, takže my jinak budeme muset vzít ty 2 miliardy také z rozpočtu Středočeského kraje a dát je vlastně těm zařízením, protože přece neřekneme, klidně si domovo seniorů zkrachněte a klienty puste domů, protože my nemáme peníze. Ale tohle jsou všechno dopady, které jdou opravdu na vrub krajů.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje za STAN. Děkuju, nashledanou.
0: Já děkuju a bude líp.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
5: Spolu s ním v komisi zasednou i ministři a odborníci.
6: Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu.
7: Opozice vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě.
8: Hladiny vody se dramaticky snižují.
9: Česko nemá dostatek rezerv pitné vody.
10: Sice může zapršet po celém Česku, na současné dlouhodobé sucho to ale bohužel stačit nebude.

0: Konečně déšť změní ale něco. Vyprahlé Česko řeší vážný problém se suchem, vody je málo a když už naprší, tak ji neumíme zadržet. Co na to vláda a Národní koalice boje proti suchu? Probírám s hydrologem Janem Daňhelkou z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Prší, vážení, prší.
0: Dnes je úterý, 18. srpna.
1: Děkujeme Jezulátku.
0: Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
2: A dobrý den všem.
0: Prší a pršet by mělo v následujících dnech, nemá přestat. Jak dobrá zpráva to je pro krajinu v Česku?
2: Tak pro krajinu to je určitě pozitivní zpráva po několika měsících vlastně situace, kdy nepršelo a pouze jsme měli podmínky pro výpar a je každá vláha určitě dobrá. Uvidíme, nakolik ta vegetace už tuhle sezónu úplně zdala. U některých rostlin to tak být může a ten zbytek určitě bude vláhu vnímat jako blahodárnou. Takže blahodárnou a bude to rozhodně, takže věřím, že se malinko zazelená.
0: Blahodárná vláha. Šéf Povodí Vltavy teda není úplně tak optimistický jako vy. Petr Kubala říká, že to možná zaleje zahrádky a pole, ale nádrže ty to úplně nenaplní, ty srážky, které mají přijít.
2: No, v tom se ale shodneme, protože když mluvíme o krajině, tak úplně nevnímám nádrže a doplnění podzemních vod. Ta krajina, opravdu to, co jsem říkal, tak to je vláha. To je vláha v nějakých nejvyšších vrstvách půdy, která je dostupná pro rostliny, ale to, aby se vlastně voda dostala až do podzemních vod a do vodních toků, kde by nějakou delší dobu dokázala ten průtok zvětšit, tak na to ty srážky rozhodně nestačí. To by muselo pršet mnohem déle a ten výpad by musel být malý. Takže to, co vidíme v průběhu tohoto týdne, určitě není déšť, který by dokázal naplnit nádrže. S tím souhlasíme a ani se nedostane do těch podzemních vod takovým způsobem, asi aby dlouhodobě dokázal tu situaci zlepšit na celém území. Navíc on bude hodně ve formě bouřek, lokálních vlastně srážek, takže ta situace se může po tom týdnu velice lišit vlastně i přes kopec třeba.
0: Takže to, co říká Český hydrometeorologický ústav, že ty srážky jsou teď nejmenší od začátku 60. let, to se nezmění po tomto týdnu?
2: To se nezmění po tomto týdnu s největší pravděpodobností, ten úhr není takový. V těch našich záznamech ta situace hodnocená, tedy když to vezmu asi k neděli, než ty srážky začaly, tak byla výrazně nejhorší. Vlastně nám chyběla zhruba třetina srážek, což si nepamatuju takhle pocitově, že bychom někdy o takhle velkém deficitu hovořili. A je teda potřeba ještě říct, že když mluvíme o tom, že od 60. let, tak to není proto, že v 50. letech by ty srážky byly takhle malé, ale protože to vyhodnocování děláme od 60. let. Oni se tam na začátku 60. let hodně změnili metodiky, takže většinou, když něco říkáme od 60. let, tak to znamená, tam začíná to vyhodnocení tím postupem, který dneska děláme. Předtím těch dat je výrazně méně a nedokážeme to srovnání úplně poskytnout, ale určitě ten objem srážek je menší, byl i za delší dobu, by se kvalifikoval na to první místo.
0: Ono to, že chybí voda v řekách, ale v těch nádržích a vůbec v krajině, to nevidíme jenom v Česku, to vidíme i v tom našem širším regionu, zejména je to pozorovatelné třeba na hladině Dunaje, nevím, jestli se dá mluvit o vůbec hladině, protože leckdy je na tom to koryto tak špatně, že se objevily v něm mamutí kosti, vraky nacistických lodí a tak dále. Jak jsou na tom české řeky? Taky můžeme čekat nějaké podobné objevy, protože ty průtoky jsou velmi minimální leckde.
2: Tak my nemáme tak velké řeky, které by měly ještě takovou dynamiku vlastně změny toho koryta, aby jsme mohli narazit na věci, které dlouho nebyly na povrchu. Zvlášť, když se podíváme na naše největší řeky, to znamená Vltavu a Labe hlavně, tak to jsou řeky, které jsou upravené, takže tam nelze očekávat, že by se objevily dlouho neviděné části té řeky a oni jsou taky vlastně v těch korytech poměrně úzce sevřené, takže Vltava to je vlastně jeden je za druhým, když to vezmeme. Tam je to uděláno mimo jiné kvůli suchu, protože když byste si přečetli ještě vlastně situaci nebo zprávy z 19. století, tak vidíte, že se tam objevují informace o tom, že z Vltavy se stala spíš páchnoucí stoka, právě protože teklo málo vody a navíc tedy Vltava, to Dolní Labe, je zásobováno vodou z Vltavské kaskády. Ona pořád, ta Vltavská kaskáda vlastně vypouští víc vody, než do ní přitéká, proto aby pomohla Vltavě, aby pomohla Dolnímu Labi. Takže tam úplná ta minima srovnatelná vlastně s tou extremitou, kterou vidíme na Dunaji, ale i na Rýnu, kde ta regulace není, tak čekat nemůžeme. To bychom se museli vlastně dostat asi do toho přirozeného stavu, který tady byl třeba za těch velkých známých such v roce 1947 nebo předtím byla vlastně 1904 a možná takové největší za posledních 160 let bylo v roce 1874, které bylo vyvrcholením také vlastně několika leté epizody sucha, kde vidím já osobně určitou podobnost tomu, když se podíváme 2015, 2018, potom některé deštivější roky i povodeň do toho, tak vlastně tam bychom našli celou řadu analogií, ale protože nebyla kaskáda, tak tehdy opravdu ta hladina byla ještě níž a Bůh ví, co se tenkrát vlastně na těch pobřežích našlo.
0: Takže chápu správně, že teď vrcholí série období sucha za poslední roky a jsou k tomu ještě ty vysoké tropické teploty a proto prostě ta voda v krajině chybí. I vláda s tím něco hodlá dělat?
3: Říká, že to ministerstvo, myslím, životního prostředí a zemědělství má jasné plány, jak řešit vlastně vodu. No a
0: podle premiéra Andreje Babiše má být voda teď veřejným zájmem.
3: A voda musí se stát veřejným zájmem.
0: Vy máte pocit, že není? Nebo nebyla doposud?
2: No tak ono těch veřejných zájmů je celá spousta. Samozřejmě hydrologové, vodohospodáři vodu vidí jako ten nejvyšší veřejný zájem, pro který oni pracují, ale upřímně řečeno, ono, když vlastně sucho pominulo, takové to největší z let 2015, 2018, to byly ty vrcholy, tak zase ten zájem o tu problematiku sucha vždycky malinko opadá. A to je společenský zájem, to prostě priorita celé společnosti. Musíme se shodnout vlastně na tom, že ta voda pro nás důležitá je a že na tom listu priorit bude tak vysoko, aby si zasloužila naše vlastně rozpoznávání trvalé a i dostatečný přísun, když to řeknu financí.
0: Takže za vás je dobře, že teď začala fungovat znovu, fungovat Národní koalice boje proti suchu, jsou v ní ministři, odborníci, zástupci krajů. Potřebujeme takovou koalici, která bude řešit opatření pro zadržování vody v krajině?
2: Tak já si myslím, že každý impuls, a teď znova říkám to z pozice hydrologa, pro kterého je voda nebo její nedostatek prací každodenní, tak je dobře, že se dostává pozornosti vody a vodnímu hospodářství na té nejvyšší úrovni. Může to opravdu zase nás malinko postrčit k tomu, abychom se možná malinko zrychlili tím směrem ke zlepšování a zvyšování naší schopnosti se potýkat s klimatickými výkyvy, které opravdu, když si to vezmeme, ta vedra jsou čím dál tím častější, zvyšují výpar, takže jestli se můžeme domnívat, že se něco bude dít, tak větší vedra a větší častější sucha.
0: No já se na to ptám i z toho důvodu, že ex-ministr životního prostředí Richard Brabec, ano, říká, že v minulých letech, když fungovala ta koalice, takže se uskutečnily tisíce projektů na zadržení vody v krajině.
4: Ta drobná opatření zadržení vody v krajině, tak samozřejmě i to, že stovky tisíc lidí vlastně od té doby byly napojeni na kapacitní vodovody.
0: Zmiňoval velkou dešťovku na využití srážkové a odpadní vody v domácnostech, na zahradách a podobně.
4: To sucho přišlo zas a přišlo prostě v podobě, která je ještě silnější než v roce 2018 a proto si myslím, že je nejvyšší čas určitě ten tým obnovit. A
0: tak jestli v tom vidíte potenciálně stejný prospěch i teď do toho nynějšího znovu zavedení té koalice, že by něco takového se opět mohlo podařit a že to je dobře, že něco takového vzniká.
2: No tak za mě určitě je dobře snažit se dělat veškeré typy opatření, které vlastně nám můžou ve vodním hospodářství pomoci. Jenom bych to viděl tak, že to nemusí být nutně jenom ze strany vlastně státu jako takového a ta pozornost, když se vlastně podaří jí tímhle směrem nasměrovat, tak bude velice hodnotná, když to bude společnost jako taková. Ostatně to je možná teď přepnu do problematiky povodní, ale celková strategie ochrany před povodněmi pro Českou republiku, která vznikla po velkých povodních 1997 a byla přijatá v roce 2000, tak jmenovala několik principů a jeden z těch principů také byl vlastně, že by ta účast na řešení povodňové problematiky měla být distribuována od státu, respektive ono to vlastně říkala z druhé strany, od těch vlastníků pozemků, vlastníků nemovitostí, přes obce, kraje mohou pomáhat a stát pomáhá tam, kde se jedná o nějaké opatření, které řeší velké území celky. je jako ucelená povodí a podobně. A ta role obcí a občanů je klíčová k tomu, aby se vůbec něco změnilo, nebo vlastníků půdy. A proto sucho by to mělo platit úplně to samé. Pokud budeme spoléhat, že za nás všechno vyřeší stát v této oblasti, tak si myslím, že možná mu nakládáme příliš velký balík, ale už jenom to zviditelnění formou takovéhle koalice je podle mě skvělá věc a možná i signál celé společnosti, že to musíme brát vážně, nejenom na té státní úrovni, ale i na dalších.
0: Co ale stát řešit bude a měl by řešit tedy, protože to jednotlivec nevyřeší, tak to je výstavba nových nádrží, přehrad. Babiš oznámil, že koalice povede jednání o tom, že by ministerstvo zemědělství místo 3 miliard korun na příští rok dostalo 4 miliardy pro zadržení nebo pro projekty na zadržení vody v krajině. Má jít mimo jiné o výstavbu nádrží Nové Heřminovy na Bruntálsku, Kryry na Lounsku a Vlachovice na Zlínsku. Ty spasí Česko před odtokem vody pryč?
2: Tak nespasí Česko nádrže v jednotlivých lokalitách, ale když se na to podíváme, tak Nové Heřminovy, ta jejich funkce je spíše v oblasti povodňové ochrany, ale jak Vlachovice, tak vlastně Kryry jsou v oblastech, kde dlouhodobě je známý vlastně deficit vodních zdrojů, takže Kryry to je vlastně Rakovnicko, Lounsko, ten nejsušší region České republiky, kde voda chybí dlouhodobě. Takže jsou tady deficitní oblasti, kde ty nádrže nebo zdroj vody jednoznačně chybí. A ty nádrže jsou vlastně zamýšleny jako ten zdroj vody. Ale není to nádrž samotná. V obou případech je to vždycky celkové řešení toho povodí. Takže když se řekne nádrž Vlachovice, tak to znamená řešení celého toho povodí, včetně ochrany krajiny tak, aby ta nádrž vlastně mohla fungovat v celku s tím povodím nad tím.
0: A na to bude muset myslet vláda i v případě těch až 20 nových nádrží, které chce projednat v září v rámci toho nového speciálního zákona, protože těch tří nemá skončit, má jich být 20.
2: Ono celkově v České republice je 69 chráněných lokalit pro akumulaci povrchových vod. To jsou místa, kde vlastně už dlouhodobě, a teď se bavíme opravdu třeba o 100 letech, se ví, že by teoreticky bylo možné postavit vodní nádrž, která by dávala nějakým způsobem smysl. Těhle těch 69 lokalit je dlouhodobě vytipovaných a chráněných tak, abychom tam nepostavili třeba chemičku a nezničili nebo vlastně neskomplikovali potenciální budoucí využití. No a to, jestli se budou realizovat a které z nich se budou realizovat, to už je otázka vlastně posouzení toho, kde opravdu zdroje chybí a kde jsou potřeba. Takže ptáte se, nevím, kterých 20 je možná na shortlistu, to se přiznám, že v tuhle chvíli nevím.
0: To nevíme ani my.
2: Ale to, že někde ty nádrže, když posoudíme, co vlastně potřebujeme do budoucna, a ta potřeba je asi známá, že potřebujeme jednak zásobování obyvatel, ale potřebujeme i třeba kritickou infrastrukturu, a jestli průmysl, zavlažování zemědělství. Ono se o tom třeba teďkon hodně hovořilo v souvislosti s novými mlýny, že původně byly zamýšleny jako nádrž, která by měla dodávat vodu k závlahám. Takliže ten průběh sucha se bude opakovat jako v letošním roce, tak je docela legitimní se zabývat, jestli nepotřebujeme přejít z toho zemědělství závislém na dešťové srážky na nějaký jiný formát. A pak je otázka, jestli na to budeme mít vlastně vodní zdroje a teprve následně přichází ta otázka, když nám chybí, vlastně víme, že budeme něco potřebovat a ty zdroje nám chybí, tak se zabývat tím, jak je nejlépe zorganizovat, což může být i ta vodní nádrž.
0: No, vodní nádrž, ale to je drahé řešení, ne? Tak neexistuje něco méně invazivního, něco rychlejšího, něco levnějšího, protože třeba Český svaz ochránců přírody teď vyzývá vládu, ať peníze dá spíš do budování mokřadu nebo na revitalizace vodních toků, tak jestli to není vhodnější investice.
2: Ono není dobré podle mého názoru a co se děje historicky tady v Čechách a na Moravě a ve Slezsku je to, že se ta opatření často dávají vlastně jako proti sobě. To znamená nádrže proti přírodě blízkým opatřením, mokřadům. Ale ono ve skutečnosti, a když se zeptáte kteréhokoliv hospodáře, tak vám řekne, no ale oni by měli být společně proti suchu a proti povodním, protože to není jedno nebo druhé. Ono, otázka je, co potřebujeme. Navíc těch potřeb, které ta naše krajina a společnost má, je více. A my potřebujeme jednak tu vodu v krajině, což opravdu neřeší nádrž to, jestli bude dostatek vláhy pro to, aby přežili lesní porosty a podobně. Tam to takhle nefunguje, že jo? To je potřeba se soustředit na tu vláhu v lesech, na přírodě blízká opatření. Co se týče zemědělství, zmínil jsem sice závlahy, to je jedno z možných řešení, ale nemůžete zavlažovat celou Českou republiku. Takže je tady samozřejmě nutnost se kouknout na to, jakým způsobem s tou půdou zacházíme. Jestli opravdu máme to hospodaření takové, že ta půda není degradovaná, že dokážeme lépe vlastně obnovovat třeba nebo dostávat zpátky organickou hmotu, která se ukazuje, že je, no, ukazuje, ono se to ví, a je strašně klíčová pro to, jak ta půda vodu nejenom vlastně zadržuje, ale vůbec je schopná ji vstřebat a potom využívat, jakým způsobem taky ta půda vypadá z hlediska toho, do jaké hloubky jsou si ty rostliny schopny pro vodní zdroje sáhnout. Ne každá louka, ne každé pole je na tom úplně stejně, takže tam záleží zase na o tom, jakým způsobem je hospodařované. Takže těch opatření je fakt celá spousta. A když nebudeme dělat všechny dohromady, to nebude fungovat.
0: Nádrže byste stavěl, protože třeba Asociace soukromého zemědělství, respektive Jan Štefl, místopředseda této asociace.
5: Nejvíce postižená je Jižní Morava a někde Plzeňsko.
0: Který se spolu s Českým svazem ochránců přírody připojil k té výzvě vládě, říkal, že budování nádrží v krajině, ať velkých nebo malých, tu situaci prostě neřeší.
5: No tak to je hašení požáru a ještě možná špatnýma hasicíma prostředkama, protože
0: v hrubém objemu je nádrží dostatek.
5: Je potřeba, aby do nich byl zajištěn ten přísun té vody.
2: No, ono neřeší z pohledu zemědělce. Na druhou stranu v okamžiku, kdy budeme v situaci, kdy nám chybí zásobování nebo zdroj pro zásobování a obyvatel vodou, tak v tu chvíli máte dvě možnosti. Buď to získat nějaký zdroj podzemní vody, kterých ale u nás obecně dostatečně vydatných je velice málo, anebo použít přehradu, ať už existující, nebo vystavět novou. Takže já bych opravdu se nesnažil dávat ta opatření proti sobě. Já bych se snažil vyjít od toho, co potřebujeme. Co potřebujeme a víme, že do budoucna budeme potřebovat jako zásoby vody. My jsme v situaci, kdy vlastně ta vodohospodářská infrastruktura byla vybudována a byla budována od toho, já jsem zmiňoval rok 1874, to bylo extrémní sucho. A je to vlastně první takové období, kdy se začalo nějakým způsobem projektovat vodní nádrže a následně stavět vodní nádrže právě pro zásobování vodou, které některé z nich dodneska vlastně plní tu svoji funkci. A jsou v té podobě, že vlastně nám zabezpečují ten vodní blahobyt. Ale v okamžiku, kdy nám někde vlastně ta rovnice přestane vycházet, už kvůli tomu, že lidí třeba přibývá v některých aglomeracích, na druhou stranu zvyšuje se výpar, takže obecně té vody protéká relativně méně, protože ne všechny lokality nebo významná města jsou zásobovány z vodních nádrží. Jsou tady i poměrně velké lokality, které využívají zásoby podzemních vod, ale některé odběry se dělají přímo z vodních toků. A jestliže se budeme setkávat s tím dál a častěji s tou situací, kdy ten průtok poklesne pod takovou úroveň, kdy je vlastně možné tu vodu odebírat, tak je na místě se zabývat novým zdrojem. A jestliže nádrž vyjde jako ten nejlepší zdroj možný pro to, tak jsem všemi deseti pro nádrž a řešení celého povodí té nádrže, protože těch uživatelů vody nebo těch potřeb pro užívání vody je tady víc. A stavět je proti sobě není podle mě dobré.
0: Je to teď i velké politické téma, dotýkáme se toho počas celého toho rozhovoru. Ministr životního prostředí pan Červený teď na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády vypočítával, kolik už miliard korun, na kolik práce se letos investovalo do opatření na zadržení vody v krajině.
6: Ochrana kvality povrchových a podzemních vod, vodovody, kanalizace, čovky neboli čističky odpadních vod, využívání srážkové a šedé vody.
0: Voda je podle něj teď na prvním místě. Opozice nicméně do vlády kvůli suchu tepe. Předseda starostů Vít Rakušan na tiskovce ve sněmovně vyzval ministerstvo životního prostředí, aby přestalo vést ideologické války a začalo vnímat rizika, která klimatická změna přináší.
7: Aby přestalo vést své ubohé a hloupé ideologické války, aby přestali válčit s takzvanou zelenou ideologií.
0: Ex-ministr životního prostředí Hladík z Lidovců zase říká, že vláda nedává na boj se suchem dost peněz. ODS pak prosazuje vlastní sadu opatření a kritizuje vládu.
8: Vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
0: Říkám si, jestli se nemělo něco dít už dávno. Pan Babiš říká, že není na místě teď kritizovat vládu za to, že se právě probudila, protože sucho řeší už asi 10 let. Přesto teď se toho děje hodně, ale to, že bude sucho, se asi trochu dalo očekávat, ne?
2: V No, předpověď u nás, že konkrétní léto bude suché nebo extrémně suché, možná není. Tak, ale je pravda, že po každém suchu jsme pouze v situaci před dalším výskytem sucha. No a to, jestli se dá investovat víc, myslím si, že souvisí s tou otázkou priorit celospolečenských. Proto říkám, že jsem vlastně rád, když se sucho stane tou větší prioritou, ale musí být rozpoznávaná celou společností, protože jinak samozřejmě mohou přehlušit úplně jiné jevy.
0: Jaké očekáváte, že budou dopady toho letošního sucha? Nemůže právě to být impulzem k tomu, aby společnost si uvědomila, jaké rozsáhlé škody může sucho napáchat a třeba brala ho jako důležitější prioritu?
2: To je velice složitá otázka a vlastně, když se podíváte na rok 2015-2018, tak on ten průběh sucha nebyl zase až tak odlišný od toho současného. A vlastně vyčíslení těch škod je velice problematické. Oni nejsou tak dobře vidět jako třeba při povodních nebo při jiných projevech extrémního počasí, vichřice a podobně. Ale pravda je, že vyčíslit se dá třeba pokles produkce ve vodních elektrárnách, ale to není to, co vlastně lidé běžně vidí. A dokud vlastně teče pořád voda z těch kohoutků, tak se velice špatně nějakým způsobem vyčísluje, kromě právě třeba hydroenergetiky, kromě třeba zemědělství, ale konkrétně, že by každý vlastně viděl a dokázal si na něco sáhnout, je strašně složité. Takže
0: myslel jsem to, pardon, i tak, že úroda nemusí být tak kvalitní, jako se dalo čekat. Vidíme to i na těch trávnicích, které už nejsou zelené, ale jsou bílé, vyprahlé, vytrhané, hnědé.
2: Je to tak. A na druhou stranu, on každý asi vnímá ty dopady úplně jiným způsobem. Takže my dokážeme dobře vyčíslit pokles úrody zemědělské, dokážeme vyčíslit pokles výroby elektrické energie, ale u těch ostatních věcí, to, jak ta krajina vypadá, tak tam přece jenom jako nějaké finanční vyčíslení a nějaké dopady jsou velice složité. Je to spíš o tom, co člověk vidí a sám vnímá jako projev toho sucha, který se mu už nelíbí a vnímá ho sám jako za hranou. Takže ono to není tak snadné vlastně, aby si každý dokázal představit, jaké ty dopady jsou, zvlášť pokud přímo na něj v podobě té netekoucí vody z kohoutku se neprojevují.
0: A k té mé podotázce, nemáte obavu, že právě to, že to není tak vidět, nakonec nemusí být tím impulzem k tomu, aby ta společnost brala nedostatek vody, který je v té krajině, vážně?
2: Svým způsobem výhodou by bylo, kdyby to sucho bylo trvalý projev, kdy to opravdu vidíme každý rok. Často jsme srovnáváni nebo se dává za vzor Izrael, jakým způsobem hospodaří s vodou, ale tam je ta situace právě společensky úplně jiná. Takže ano, pokud to sucho dokážeme udržet vlastně na zřeteli, možná mediální podporou, podporou politickou, a zlepšíme ten obraz vodního hospodářství jako něčeho, co nám zabezpečuje blahobyt a dobré fungování společnosti, a tak podle mě jedině dobře, musíme se o to snažit.
0: Dobrá, tak moc díky, že jste si na nás našel chvíli, že jsme o tom mohli mluvit.
2: Díky moc, mějte se krásně, naschledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl spolu se mnou dneska Jan Daňhelka, což je ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu. A mluvili jsme spolu o nedostatku vody i o Národní koalici boje proti suchu. Jejímiž členy jsou mimo ministrů nebo předsedy vlády a zástupců samospráv třeba i ředitel ČHMU, šéf povodí Vltavy a další experti a klimatologové. Naslyšenou zítra.
9: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
10: Clarence Leonidas Fender proslul jako výrobce elektrických kytar.
11: Narodil se v roce 1909 v kalifornském Anaheimu a už od 13 let se zajímal o rádia a elektrotechniku. Svou roli v tom sehrály jeho časté návštěvy strýcova obchodu s automobilovými doplňky.
10: V roce 1938 si otevřel opravnu rádií a zesilovačů. V té době se už zajímal o hudební nástroje. Později začal spolupracovat s hudebníkem Freddym Tavarézem a odborníkem na marketing Donem Rendlem a společně vytvořili elektrickou kytaru.
11: Od 50. let dominovaly jeho kytary, baskytary i zesilovače populární hudbě. Spolu s kytaristou Lesem Paulem patřil k největším inovátorům těchto hudebních nástrojů.
10: Za svůj úspěch vděčil i změně vkusu. Velkým swingovým big bandům odzvonilo a do módy se dostaly menší kapely, které hrály rock and roll nebo blues.
11: I slavná společnost Marshall, která vyrábí proslulé zesilovače, vyráběla napodobeniny Fenderových výrobků. Fender sám je pak autorem hned několika typů kytar.
10: Ten nejznámější je Fender Stratocaster. Hráli na něj Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison nebo Kurt Cobain.
11: Leo Fender byl dvakrát ženatý a i přesto, že prodělal několik mrtvic, věnoval se výrobě kytar až do roku 1991, kdy zemřel na Parkinsonovu chorobu. V roce 2009 mu byla in memoriam udělena cena Grammy v kategorii technika.
9: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Příští rok by stát měl nabrat víc příslušníků bezpečnostních složek, chce jim taky zvýšit plat. Trump označil Hormuzský průliv za nové americké území, podle Íránu žije v bludu. České hokejistky čeká první turnaj Eurohockey Tour pod vedením nového trenéra Idalského. A dnes čekáme zpočátku až zataženo, od jihu pak polojasno, ojediněle přehánky, teploty většinou do 27 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Ministerstvo vnitra chce příští rok nabírat víc příslušníků bezpečnostních složek. Plánuje taky zvyšovat jejich plat, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou taky z ANO. Právě s ní včera jednali ministři o rozpočtech svých resortů pro další rok. Metnar po schůzce řekl, že jeho dlouhodobým cílem je, aby v roce 2029 dosáhl nástupní plat policistů na 50 tisíc korun.
13: S tím je spojeno celkové navýšení nejenom těch nově nástupších, ale všem policistům, respektive příslušníkům bezpečnostních sborů, to znamená policistů, hasičů, celníků, vězenské služby a dalších příslušníků bezpečnostních sborů.
12: Americký prezident Donald Trump zveřejnil mapu, na které označil Hormuzský průliv za nové americké území. Náměstek iránského ministra zahraničí Kázem Gharababi v reakci na síti X napsal, že Trump žije v bludu. Americký prezident taky dodal, že Spojené státy neplánují žádné rozhovory s Íránem. Navzdory utlumenému provozu v průlivu Trump uvedl, že trasa zůstává otevřená. V pondělí jednu ze šesti lodí, které po ní pluly, zasáhl neznámý projektil. Šest lidí, včetně dítěte, zemřelo při úterním izraelském leteckém útoku na kavárnu v přístavu ve městě Gaza. Informovali o tom palestinské úřady. Dalších nejméně 12 lidí je zraněných. Izraelská armáda už dříve uvedla, že cílem bylo zneškodnit několik velitelů radikálního hnutí Hamás. Izrael podniká útoky i přes příměří, které v pásmu Gazy platí od loňského října. Dělníci rozebírají v elektrárně Mělník halu a zařízení na spalování uhlí. Do roku 2030 na jejich místě postaví jeden ze tří plánovaných paroplynových generátorů. Jde o součást kompletní modernizace areálu za 50 miliard korun a přechod z uhlí na plyn a další zdroje, říká technický ředitel společnosti Energotrans Martin Hora.
14: Tady vzniknou tři nové paroplynové jednotky s celkovým instalovaným elektrickým výkonem více než 1200 MW. Tepelný výkon bude více než 700 MW a jeho hlavním cílem budou dodávky tepla do centrálních systémů zásobování, tedy zejména směrem do Prahy.
12: Víc peněz do sportovních klubů a na podporu dětí a mládeže chce v příštím roce poslat ministr sportu Boris Šťastný. Uvedl to po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o podobě rozpočtu Národní sportovní agentury. Ta letos hospodaří s více než 9 miliardami korun a Šťastný chce její rozpočet pro příští rok mírně navýšit. Přednost mají dostat menší projekty a regionální sport. Velké projekty za stovky milionů až miliardy korun chce naopak odsunout stranou a hledat pro ně jiné možnosti financování. Na konkrétní částce se zatím se Schillerovou nedohodli. V jednání budou pokračovat zítra. A české hokejistky čeká první turnaj Eurohockey Tour pod vedením nového trenéra Briana Idalského. Na švýcarských hrách v Klotenu se ode dneška až do soboty postupně utkají s Finskem, Švédskem a domácím Švýcarskem.
15: Omezení na D1 u Vytrného Jeníkova a zavřená silnice 27 u Teplic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se zpomaluje u sjezdu na Vytrný Jeníkov. Za exitem na kilometru 103,5 je provoz svedený do jednoho pruhu. A pracuje se tam na vozovce, kolona už nevzniká. Silnice 27 z Teplic do Litvínova je za dobím neprůjezdná. Osobní auto narazilo do spadlého stromu. Objíždět můžete přes obec Mstišov. V Praze dnes v noci neprojedete částí tunelu Blanka mezi Letnou a Trojou. Až do rána budou čistit také strahovský tunel, který bude uzavřený také v obou směrech. A práce jsou v plánu až do 5 hodin ráno. A v Praze se bouralo na Rozvadovské spojce. Před odbočkou na Hřepy a Stodůlky ve směru na Plzeň se střetlo osobní auto s dodávkou a průjezd je omezený, raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Dnes čekáme zpočátku oblačno až zataženo, od jihu místy i polojasno, ojedinělé v severní polovině území místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
9: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
16: Czech Radio, news in English.
17: Finance Minister Alena Schillerová is holding one-on-one talks with individual cabinet ministers to discuss their ministry's budget allocations for next year. The Finance Ministry must submit the draft budget to the government by the end of September. She has not yet specified the expected deficit. A government-proposed amendment to the law that would remove the president's power to appoint and dismiss heads of permanent missions to international organizations is unconstitutional, according to the Senate's Committee for Constitutional Matters. The Senate is likely to reject the proposal at its upcoming session. NASA has featured a photo by a Czech photographer as its astronomy picture of the day. 18-year-old Jakub Kuřák photographed the Perseid meteor shower in Jizerka in the Liberec region. And meteorologists have lifted a nationwide warning against the outbreak and spread of wildfires. The alert had been in place for several weeks due to the drought and extremely hot weather.
16: Weather.
17: Wednesday should be partly cloudy to overcast with scattered showers and day temperatures between 23 and 28 degrees Celsius. Velvet Blues, a collection of 20th century stories by Czech and Slovak Romani writers, is set to be presented at October's Frankfurt Book Fair, where this year Czechia will be guest of honour. Ian Willoughby discussed the anthology with Karolina Rivolova of CARE, a publishing house focused on Romani literature, which is putting it out in conjunction with Carolinum Press.
18: We knew that we were aiming for an international audience, partly Romani emigre audience and partly just international audience. We knew we needed to select material that would be relevant and universally recognizable.
19: And are there any themes that recur in the stories? What are the kind of issues that are explored?
18: Well, because this is these are representatives of a minority literature, naturally, a lot of the topics are related to discrimination and racism or structural racism, persecution in all its different forms over the course of 20th century. So, let's say these grievances are one important area of topics which are recurring. But then another one is this incredibly strong bond to the community. And Romani families are presented as something quintessential for the lives of these writers. And also their Romaniness, the everyday practice of being Aaron, that is also very, very strong in the stories, and most writers somehow communicate with the idea of themselves as Roma.
19: I presume there are at least some Romani words in the text. Were there any particular challenges for Alex Zucker as the translator of the texts?
18: I personally think that this particular translation job was unusual for Alex, who is a very experienced translator in terms of contemporary Czech fiction, but Romani fiction is a whole different kettle of fish. It's very different in terms of style. The typical prosaic style leaves a lot of space for speculation, and sometimes it was difficult for him to navigate these gaps, these unsaid things. So that was one area, deeply influenced, of course, by Romani as an ethnic language. Then another area was, yes, linked to Romani expressions, which were glossed in the text, and generally to culturally specific notions. And we had a lot of trouble and fun trying to find good translations for especially food.
17: Karolina Rivolová speaking there to Ian Willoughby. That's all from us for now, but you'll find more in English at radio.cz. Thanks for listening.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Dobrý den, těší mě, že jste si vybrali společnost Českého rozhlasu. V příštích minutách se zaměříme na dění na Blízkém východě. Pozvání přijala Lenka Martinková, politoložka, asistentka fakulty sociálních studií katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Brno. Přeji vám hezký den do studia Českého rozhlasu v Brně. Dobrý den.
21: Hezký den.
20: Okomentujeme především výhrušky Donalda Trumpa Ománu, který jedná s Íránem. Jeho výrok, že by po válce s Íránem mohl být Hormuzský průliv americký. A také pakt z Mekky a dopady na regionální bezpečnostní architekturu i roli Spojených států v blízkovýchodním regionu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
9: Jak to vidí?
20: Prezident Donald Trump pohrozil rozbombardováním Ománu, pokud se sultanát postaví do cesty Spojeným státům při vyjednávání s Íránem. Trump Ománu nevyhrožoval poprvé. Maskat s Teheránem dojednává pravidla plavby Hormuzským průlivem, táhne se mezi oběma zeměmi. Tak paní Martinková, jaká partie je rozehrána v tomto trojúhelníku?
21: Tak v tohle chvíli je Írán ochoten oficiálně jednat právě pouze s Ománem o tom, co bude s Hormuzským průlivem se dít dál. A samozřejmě to dává logický smysl, protože tyto dvě země geograficky mají tu administrativu pod sebou. Prezident Trump ale odmítá přijmout, že by byl z takové administrativy nebo celkově z toho provozu do budoucna nějakým způsobem vyčleněn a nepřijímá tu současnou nabídku nebo ten současný návrh, se kterým obě dvě země přišly, že si vlastně tu zprávu rozdělí tak, že severní i jižní cesta povedou z velké části iránskou a vlastně iránským územím. A budou ale pod administrativou i Ománu a budou mít tím pádem bude volný pohyb v tom Hormuzském prolivu, ale Irán bude mít z těch bezpečnostních důvodů kontrolu nad tím, nebo bude mít informace o tom, kdo kam pluje. A zatím se oficiálně ještě neřešily žádné poplatky nebo žádná vlastně zpráva té administrativy, což je ale v podstatě také na stole, protože tady ta zpráva bude vyžadovat nějaké finance a nemluví se o clu, ale mluví se o něčem podobném, vlastně nějaký poplatek právě za tu bezpečnost, za tu administrativu, za tu správu té cesty.
20: Je zatím, je to velmi složité, celá ta problematika také trvá už docela dlouho od 28. února. Co se týče zbližování Teheránu a Maskatu, tak je to, když řeknu, čirý pragmatismus?
21: Samozřejmě je to pragmatismus. Irán s Ománem nemají až tolik společného, ale Omán se dlouhodobě staví do neutrální pozice v regionu a využívá té pozice právě k tomu, aby mohl komunikovat a mediovat všechny konflikty a spory, které se v regionu nastanou, protože dlouhodobě chtějí mít mírumilovnou, stabilní, turisticky pozitivně laděnou politiku, retoriku a právě ta současná situace je staví do pozice, kdy si bohužel musí ty strany nějakým způsobem vybírat a musí s někým jednat. A oni se stále snaží být mediátorem. V podstatě, i když tuhle chvíli jednají za sebe s Íránem, tak pořád přijímají nějaké informace a předávají informace a i americké straně, aby se prezident Trump necítil 100% vyčleněn. Nicméně ta jednání jsou vlastně bilaterální. Prezident Trump do toho zasahuje tím svým prohlášením a těmi svými požadavky, které neustále opakuje, ale to nejsou ty požadavky, o kterých Omán s Íránem mezi sebou v tuhle chvíli jednají.
20: Jinak před pár dny Donald Trump řekl, že po skončení války prohlásí Hormuzský průliv za území Spojených států amerických. Jenom dodám, že Teherán na to kontroloval, že Hormuzský průliv zůstane pod jeho kontrolou.
21: Bohužel se obávám, co máme americký záliv místo mexického a co prezident Trump vztahuje nároky na různá území po světě a nerespektuje suverenitu žádného státu, řekl by se do této chvíle, tak si nemůžeme být úplně jistí tím, co skutečně myslí nebo nemyslí. A pro nás to může v tuhle chvíli vypadat jako vtip a pro místní to může vypadat jako velmi přehnané. Bohužel u prezidenta Trumpa si nemůžeme být jistí tím, že to nemyslí vážně a že není ochoten tamto loďstvo ještě nějakou dobu ponechat jenom proto, aby si zachoval tvář, řekněme, aby mohl prohlásit, my tady ještě pořád blokujeme průliv a bez nás se tady nic nepohne a on bude v podstatě tím nezbytným dítětem, se kterým se pak bude vyjednávat v okamžiku, kde se ty místní země dohodnou na provozu, na administrativě, na případě nějaké finanční částce, kterou za to budou vyžadovat a na tom, jak bude tady ten systém fungovat. Pak se teprve budou muset všechny ostatní země otočit ke Spojeným státům a dohodnout se, co budou dělat s nimi, aby vlastně z toho regionu odešli, aby tu blokádu ukončili a aby nastolili klid.
20: Vypršela 60-denní lhůta pro dohodu o ukončení války, kterou rozpoutali Spojené státy a Izrael 28. února útokem na Irán. Tu lhůtu v červnu stanovilo iránsko-americké memorandum o porozumění. Tak jakou představu má podle vás vůbec Bílý dům, potažmo i Irán o tom dalším vývoji, protože vidíme zatím minimálně americká administrativa nebyla schopna ukončit tu válku.
21: Nebyla schopna ukončit válku americká administrativa, nebyla schopna ji ukončit ani ta tehránská strana, protože obě dvě strany mají požadavky a představy neslučitelné s realitou. Z té americké strany vyžadují takzvané maximální ústupky, maximální řešení. Vyžadují v tuhle chvíli to, že se má Irán vzdát, má prohlásit, že prohrál, má prohlásit tu svoji porážku a má se naplno vlastně oddat těm požadavkům, které Spojené státy mají, včetně jaderného programu, včetně právě Hormuzského průlivu, včetně kompletního vlastně podrobení si Iránu, změny režimu a tak dále, těch požadavků, které každý sám o sobě je v podstatě nepřijatelný, nepraktický, nerealizovatelný a do budoucna by ani nebyl nějakým způsobem možné jej kontrolovat to, že se dodržuje a nějakým způsobem to nastavit jako nový systém. A z té iránské strany, oni jsou mnohem pragmatičtější, jsou ochotní vyjednávat, což sama o sobě už je v podstatě ústupek, a stejně tak jsou ale ochotní se bránit celou a mají daná jasná témata, přes která i z bezpečnostního, i z toho právě politického hlediska interního a nemohou ustoupit. Jedním z nich je právě Hormuzský průliv, protože to je vlastně nejdůležitější strategická karta, kterou mají a druhým z nich je právě ta bezpečnostní dohoda ohledně jádra, kterou můžou kousíček ustoupit, ale nemůžou se vzdát úplně na plné čáře, tak jak to požaduje prezident Trump. A bohužel ani jedna z těch stran se tím pádem nedokáže potkat v těch svých očekáváních. Takže jakékoliv memorandum, jakékoliv příměří dočasné, jakékoliv jednání bude naprosto beze smyslu do té doby, dokud požadavky z obou stran nebudou alespoň někde uprostřed a nebudou ochotní slevit ze svých představ.
20: A co tyto obě znepřátelené strany paní Martinková přiměje k nějakým ústupkům, k určitému, řekněme, rozumnému kompromisu pro obě strany, protože zatím, jak to popisujete, jsou obě Spojené státy, Irán, obě země jaksi zabarikádovány ve svých pozicích.
21: Se Spojenými státy to bude problematické, protože tam jediné, co může fungovat, tak bude právě ten ekonomický a vnitřní politický tlak. V případě, že by na prezidenta Trumpa tlačila, už v tuhle chvíli to hrozí, že ztratí podporu v kongresu a do budoucna přijdou další volby a bude na něj tlak zevnitř i od jeho vlastně i od těho podporovatelů kvůli ekonomické situaci, kvůli tomu, jak se Amerika dostala do izolace, kvůli tomu, že není právě schopen naplnit ty svoje sliby, pak po určité době tady tohle by ho mohlo postupně dotlačit k jednotlivým ústupkům, které samozřejmě budou rámovány tak, že je ten moudřejší, chytřejší a že to dělá právě pro blaho celého světa. Ale bude to pravděpodobně ještě trvat, protože tady ta situace bude muset být skutečně vážná a silná ve Spojených státech, aby měla dopad právě na to jeho neracionální prohlášení, na ten jeho přístup, který on vlastně v tuhle chvíli má, protože on se nechová jako pragmatický a nepřemýšlí do budoucna třeba i o svém dalším zvolení, které samozřejmě víme, že za těchto podmínek není možné, ale nepřemýšlí ani o své vlastní budoucnosti tak, jak to vypadá v tuhle chvíli.
1: A jak o své, asi se vám skočila do řeči, promiňte, budoucnosti, přemýšlí teda Irán a teokratický režim?
21: Ano, přesně tak. Irán naopak právě o své budoucnosti přemýšlí a přemýšlí v tom dlouhodobém kontextu. Oni jsou si vědomi toho, že některé věci budou muset změnit a také je trápí velmi problematická ekonomická situace. Přes 35% populace žije pod hranicí chudoby. A ten dopad ekonomický současné chvíli vlastně je hlavně na běžné domácnosti, na běžné lidi, na menší obchodníky a to také není udržitelné. Takže oni v tuhle chvíli můžou navenek se tvářit jako velmi silní, ale dlouhodobě s tímhle nemohou dál pokračovat, protože to musí postupně začít řešit a musí někde ty finance a ty ústupky najít. Takže pro Tehrán dává smysl a oni mají v podstatě předjednané jednotlivé body, o kterých můžou nějakým způsobem ustoupit. Tam je ještě problematické, že oni vlastně potřebují schválení těch různých částí toho systému a i především revolučních gard, aby mohli vůbec o něčem dalším vyjednávat a jak daleko mohou ustoupit. A nicméně budou potřebovat, pro Irán to funguje zase tím smyslem a tím stylem, že jim musíte něco nabídnout na oplátku. Takže pokud tam bude právě nějaká zahraniční investice, nějaká energetická spolupráce, bezpečnostní spolupráce, pokud nějaká z těch dalších zemí třeba přijde a pomůže jim vyřešit některý z těch problémů, které vnitřně mají v tuhle chvíli, tak oni budou mnohem ochotnější a méně agresivní, řekněme, v tom svém vyjednávání a budou ochotní přistoupit na nějaký kompromis. Tam je bohužel to, že se to nepotkává s tou agresivní retorikou prezidenta Trumpa. Pokud by v tuhle chvíli Američané přišli a tak, jak na začátku vlastně říkali, že chtějí vyjednávat a že budou jednat o nějakých investicích, o omezení některých sankcí, o nějaké třeba právě té energetické spolupráci, která by nahradila jaderný program do budoucna, tak pak by se o tom dalo uvažovat.
1: Pohled politoložky Lenky Martinkové.
9: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Saúdská Arábie, Pákistán a Turecko se před pár dny spojili a podepsali obrannou dohodu. Spojila se ropná velmoc s jadernou velmocí a se zemí, která disponuje druhou největší armádou v rámci Severoatlantické aliance. Tak jak se na to díváte, paní Martinková? Jsou to tři regionální mocnosti, které mají různé bezpečnostní priority, rozdílné vojenské systémy, strategické partnery a přesto podepsali obrannou dohodu.
21: Já bych řekla ne přesto, ale právě proto a z politologického hlediska musím říct, že to dává obrovský smysl. Samozřejmě jako Evropanka, která je chráněná na to, se na to dívám s trošku s obavami, ale jako politolog z toho globálního hlediska musím říct, že v podstatě je to ukázka dalšího progresivního vývoje a toho jejich strategického uvažování. Protože každá z těch zemí, jak jste řekla, má naprosto rozdílné podmínky, rozdílnou situaci i bezpečnostní, i politickou. A právě proto dává smysl, aby se spojili a je v podstatě velmi dobře, že jim to došlo v tuhle chvíli a že i právě kvůli tomu, co se teď v zálivu děje a kvůli tomu, jakou retoriku vede prezident Trump, tak vlastně přišli na to, že se musí spolehnout sami na sebe a že jediný způsob je spojit se. My říkáme, že nic nikoho tak nespojí jako společný nepřítel, což se vlastně v tuhle chvíli děje. Ta ukázka americké síly a jejich působení v regionu ukázalo všem těm zemím a hlavně těm větším a řekněme trošku progresivnějším, že se musí umět spolehnout pouze sami na sebe. Takže dává smysl, že Saúdská Arábie, která má technologie, má finance a může si dovolit rozhodnout a v okamžiku splnit to, co si rozhodla kvůli tomu systému absolutistickému, který tam panuje, tak se může rozhodnout, že prostě něco takového uvede do pohybu. Pákistán, který sice nemá takové velké finance a nemá tak stabilní systém, můžeme říct, má ale obrovské množství vojáků, má na počet lidské síly a na počet těch zkušeností vojenských ze svého území a z přetrvávajících konfliktů na svém pohraničí, tak má zase obrovskou vojenskou zkušenost a tu praktickou sílu, kterou může dát k dispozici. Saúdská Arábie má žoldnéřskou armádu v podstatě. Oni platí lidem z okolních chudších zemí, není tam žádný morální faktor, většina těch lidí nejsou dobře vytrénovaní, vycvičení. Je to armáda, kterou se nemůžete 100% spolehnout, že bude vaši zemi bránit. A Turecko naproti tomu, jako už jste říkala, druhá nejsilnější armáda v NATO, ano, a oni mají právě to obrovské know-how. Za prvé mají silnou stabilní armádu, a poměrně stabilní politický systém v tuhle chvíli a pak mají to obrovské know-how toho, jak ty instituce a jak takováhle aliance má fungovat. Protože všechno, co jsme je v tom NATO naučili, oni teď můžou nějakým způsobem a to, co oni dokázali aplikovat na svoji armádu, na svoji zemi, můžou přinést jako obrovský benefit jakékoliv další alianci.
3: Stanice Al Jazeera s odvoláním na index Global Firepower, který hodnotí obranné schopnosti 145 zemí světa. Tyto tři státy mají dohromady téměř 1 400 000 aktivních vojáků, 3 400 letadel, 6 000 tanků a disponují také různými námořními prostředky. Tak když se ještě podíváme na ty důvody vzniku, je to zamýšleno i paní Martinková jako koalice nejenom teda budování té vlastní bezpečnosti, ale třeba i koalice proti Iránu, Izraeli nebo jinému protivníkovi?
21: Zcela určitě je to zamýšleno jako obranná koalice. To je tak, jak je prezentována veřejně. A z těch informací, které máme, tak víme, že Irán se k tomu vyjádřil tak, že byl vlastně o této koalici informován. Já bych asi nebyla úplně skeptická i k tomu, že do budoucna může být součástí takovéhle koalice, právě proto, aby se docílil nějaké stability a nějakého míru. A samozřejmě je to ještě spoustu let před námi. Ale nevěřím tomu, ano, na jednu stranu to může být jako zastrašení a vlastně nějaký vztyčený prst varovný tomu, aby Irán do budoucna nechtěl dál rozvíjet svoje kapacity, protože tuhle alianci by nebyl schopen porazit a je tady alternativa ke Spojeným státům, která ho bude držet na uzdě. A na druhou stranu si nemyslím, že to je namířeno přímo proti Iránu, spíš si myslím, že je to namířeno, že je to taková ukázka té regionální síly i proti celkově jakoby do toho globálního hlediska. My tady si vystačíme, my si dokážeme pomoci spojit a udělat vlastně to, co vy děláte v jiných částech světa. Tím pádem to nechte na nás a my tady ani Američany, ani Evropany, my tady v podstatě nikoho dalšího nepotřebujeme. Ty země nejsou nepřátelské vůči Západu, ty země jsou z velké části i spojenci, nějakým způsobem Spojených států a ukázalo se, že už v podstatě mají dost tady té retoriky, mají dost toho, aby byly ve vleku a jsou samostatné. Vychovali se, vyrostli do té podoby, kdy dokážou tady tu zodpovědnost za svou bezpečnost převzít sami. Chtějí, aby to bylo jasně viditelné. A není to, za mě to není přímo namířené proti Iránu, samozřejmě může to tak sloužit jako takový balance check, aby se Irán nepokoušel o další rozvoj zbraní armády, protože to nebude schopen nějakým způsobem vyvážit, i kdyby do toho dal napnout všechny kapacity do budoucna. Takže to může naopak zase zpomalit tady to zbrojení a tady tu nebezpečnou situaci, kdy Irán bude mít obrovskou armádu, obrovské zásoby balistických střel. Co se týká Izraele, tak to je asi trošku jiná otázka, protože nikdo z nás vlastně neví, co z Izraele, co je jejich cíl, co je jejich endgame, jakým způsobem se to může vyvíjet a už je velmi těžké předvídat, protože Izrael v tuhle chvíli vlastně neposlouchá ani Spojené státy, ani žádné jiné spojence, těch spojenců příliš mnoho nemá a nikdo neví, jak si Izrael vlastně představuje budoucí mapu Blízkého východu. Takže v tomhle ohledu bych řekla, že ano, takováhle aliance je na místě v okamžiku, kdy nevíte, co někdo jako je Izrael v tom regionu zamýšlí, co udělá a jsou další menší státy, které by mohly spustit nějaký poplach, nějakou paniku, začít nějaký konflikt už jenom z toho, že budou v podstatě vystrašení a že jsou příliš blízko a můžou být další na ráně. A z toho důvodu věřím, že tady ta aliance bude teďka velmi rychle získávat další členy, jako například Jordánsko, a protože tyhle země se budou potřebovat nějakou záštitu.
4: Pro které další země toho regionu, když jste už zmínila tedy Jordánsko, by přicházelo v úvahu připojit se k tomuto paktu?
21: Tak zcela určitě, a až se to, řekněme, těžko nahlednuté vnitřní politické situace, tak další na snadě by byl Irák a Sýrie. To jsou další země, které nejsou samostatně schopné se vlastně dlouhodobě bránit. Ten systém ani armádu v tuhle chvíli pořád nemají. Stabilní bezpečnostní záruky získávaly od vlastně z velké části od zahraničí a mají spoustu vnitřních bezpečnostních problémů. Takže to jsou další země, u kterých ale bude problematické je přímo do nějaké aliance, dokud nesplní určitá kritéria.
4: Pohled Lenky Martinkové, politoložky, asistentky Fakulty sociálních studií katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Brno. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji krásný den do Brna.
21: Naslyšenou. Děkuji vám za pozvání, naslyšenou.
4: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
5: Interview Plus. Ruský soud poslal na 11 let do vězení místopředsedu opoziční strany Jabloko. Lev Markovič Schlossberg se údajně provinil pomlouváním ruské armády a výzvami k míru na sociálních sítích.

0: průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO. Společně řešili rozpočet na příští rok. Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 1,40 miliard korun. Naopak šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Armáda začne postupně připravovat vrtulníky Venom a Viper k návratu do provozu. Rozhodl o tom velitel vzdušných sil Petr Tománek. Vrtulníky začnou znovu létat, až projdou mimořádnými kontrolami a až budou jejich posádky proškolené. Provoz vrtulníků armáda pozastavila po tragické nehodě na konci července v náměstí nad Oslavou. Její příčina stále není definitivně známá. Ruské ministerstvo zahraničí si předvolalo japonského velvyslance. Reagovalo tak na protest Tokia kvůli nedávné návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina Kurilských ostrovů. Formálně patří Rusku, jejich jižní část si ale územně nárokuje i Japonsko. Spor obě země vedou od konce druhé světové války. A u Kuksu u Dvora Králové nad Labem dnes začíná festival Teatrum Kuks. Přehlídka už více než 20 let oživuje tradici barokního divadla, hudby a umění. Festival potrvá do neděle a území na březích Labe mezi Dvorem Králové a Jaroměří připomene jako významné centrum barokní kultury. Česká tenistka Sára Bejlek se probojovala na turnaji Masters v Cincinnati do osmifinále. Ve třech setech porazila Rusku Alexandrovovou. Ze třetího kola postoupili taky Linda Nosková a Jakub Menšík. Za zhruba hodinu bude na turnaji o osmifinále hrát Marie Bousková proti Američance Jovičové.
1: Omezení na D5 za Prahou a zavřená silnice Údubí na Teplicku. Na dálnici D5 čekejte omezení za Prahou ve směru do Plzně. Mezi 2. a 4. kilometrem pracují silničáři v levém pruhu a projíždějte kolem nich opatrně. Na Teplicku je zavřená silnice 27 do Litvínova. Mezi Dubím a odbočkou na Mstišov osobní auto narazilo do spadlého stromu a průjezd je možný po silnici 8 přes Pozorku a Mstišov. V Praze připomínáme noční čištění tunelu na městském okruhu. Obousměrně uzavřený je Strahovský tunel a také část Blanky v úseku mezi Letnou a Trojou. Odstávky mají skončit do 5 hodin ráno. A v Praze vyšetřují nehodu na Rozvadovské spojce. Před odbočkou na Řepy a Stodůlky ve směru na Plzeň havarovalo osobní auto a dodávka. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme zpočátku oblačno až zataženo, od jeho místy i polojasno, ojediněle v severní polovině území místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Čínská strategie má být vítězství bez války. Proč se tedy Peking tak intenzivně na válku připravuje? Čína má dnes druhé nejvyšší vojenské výdaje na světě. Za rok 2025 se odhadují na zhruba 340 miliard dolarů. Od nástupu Xi Jinpinga se oficiální obranný rozpočet téměř zdvojnásobil a Čína dál rozvíjí hypersonické zbraně, vojenskou umělou inteligenci i schopnost působit daleko za svými hranicemi. Sinolog Martin Hála, zakladatel projektu Synopsis v Osobnosti Plus, právě teď. Vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techicí.
2: Osobnost Plus.
3: Tak, jak už jsem řekla, pane Hálo, Čína dnes investuje do zbraní mnohem více, než tomu bylo v minulosti. A já se ptám, proč, když takový mírotvorce je ta Čína, že v uvozovkách?
4: Tak já myslím, že bychom asi měli maličko upravit tu úvodní premisu, že Čína tradičně dává přednost vítězství bez zbraní. Já myslím, že je to spíše tak, že v tom tradičním čínském strategickém myšlení, které do velké míry ovlivňuje i to dnešní, tak se spíše preferuje vítězství bez boje, což neznamená automaticky bez zbraní. Naopak ty zbraně jsou tam nutným předpokladem toho vítězství bez boje, protože ten, kdo jaksi mohutně zbrojí a může demonstrovat moc a sílu a připravenost na válku, tak samozřejmě může tady těch zbraňových systémů, které má k dispozici, použít k zastrašení protivníka, vlastně k navození takového

0: dojmu, že to vítězství Číny v případném konfliktu by bylo nevyhnutelné a že je lepší to vzdát bez boje. Takže to je vlastně jako takový nutný psychologický předpoklad toho základního konceptu.
1: Ale dál jedou po té ekonomické linii primárně a tohle tedy, jak jste řekl, je jen odstrašující nástroj.
0: Ano, ano, přesně tak. Jako, kdybychom se to chtěli nějak znázornit, tak se můžeme podívat na ty konflikty, které teď s železnou pravidelností probíhají v Jihočínském moři, tedy v té jeho části, které na Filipínách se říká Západofilipínské moře, kde Čína demonstruje jaksi vyspělou námořní techniku. Má tam nejnovější, nejmodernější lodě pobřežní stráže. Ale když pak dojde ke konkrétnímu konfliktu, tak většinou se odehrává mačetami, noži, vodními děly, v jednom případě dokonce použili čínští vojáci kopí. A to myslím, že docela dobře ilustruje celé to myšlení. Je třeba ten konflikt držet jaksi těsně pod úrovní propuknutí nějakého kinetického střetu, protože to by samozřejmě vedlo k nějaké úplně jiné eskalaci.
1: Jinému typu války. Co na to čínští vojáci, jenom pro zajímavost jsem si představila, jak za zády mají armádu super vybavenou nejlepšími zbraněmi a pak jim dají do ruky kopí a řeknou jim běž.
0: No, tenhle konkrétní případ, který se týkal nikoliv regulární armády, ale čínské pobřeží hlídky, což de facto je dneska taky součást armády, kterou Čína používá k podobným operacím. A při tom konkrétním konfliktu potom asi vezmete, když nemůžete použít ty supermoderní zbraně, tak vezmete to, co máte při ruce.
1: Já jsem udělala takovou porovnávačku, kolik ty jejich roční výdaje reprezentují v jiných zemích a je to opravdu, zdá se to, docela šokující číslo, protože to jsou vlastně tři české státní rozpočty celé. Já vím, že je jich hodně, ale i tak existují vůbec nějaké zbraně, které tahle jaderná velmoc by neměla k dispozici?
0: Tak zase možná bychom měli tu otázku maličko přeformulovat, protože Čína samozřejmě má k dispozici nejrůznější zbraňové systémy, má mezikontinentální balistické střely, jaderné hlavice, různé prostředky ke kybernetické válce, zapojuje umělou inteligenci, jak jste zmínila a podobně. Ale v současné době ten charakter války se velmi dramaticky mění, tak říkajíc před očima. Když se podíváme na Ukrajinu, tak tam vlastně během 4 let došlo k přechodu mezi několika různými typy válek, od té počínající tankové války přes tu dělostřeleckou až k té současné dronové a elektronické. A ta situace se dále vyvíjí. Jo? Čili tady myslím, že asi ani nejde o to, jestli máte, nebo kolik máte zbraní ve svém arzenálu, ale zda v tom arzenálu máte vhodný typ zbraní a vhodnou taktiku pro nějaký konkrétní scénář konfliktu, který by se mohl odehrát.
1: Tak tam přesně měla směřovat má další otázka, totiž na jaký typ války se vlastně Čína připravuje?
0: No, ten bezprostřední konflikt, který hrozí, tak je samozřejmě v Tchaj-wanské úžině, případně v Jihočínském moři a možná ve Východočínském moři s Japonskem, ale ten úplně jaksi nejbezprostřednější a ta varianta, o které se nejvíc diskutuje, tak je případný konflikt s Tchaj-wanem. Ale zase, jak by vypadal takový konflikt? Mohla by to být jako přímočará invaze, mohla by to být nějaká blokáda, mohla by to být kombinace všech těchto vojenských prostředků s nějakým ekonomickým a politickým tlakem, což je nejpravděpodobnější. To za prvé, čili tam máte, jak si ten scénář je velmi složitý. A navíc je velmi pravděpodobné, že ten konflikt by asi nezůstal na bilaterální rovině, ale velmi rychle by eskaloval do nějakého regionálního, možná globálního konfliktu.
1: S účastí Američanů.
0: S účastí Spojených států a nejen Spojených států, ale i jejich spojenců v oblasti, jako je třeba Japonsko. Jo? Čili tam zase ta eskalace, myslím, velmi komplikuje ty možné scénáře vývoje takového konfliktu.
1: A myslíte si, že v tuhle chvíli je ta čínská armáda, bez ohledu teď na ty dopady všude kolem, ale by byla schopná porazit i Američany na Tchaj-wanu?
0: Tak k tomu existuje celá řada válečných her a různých simulací. CSIS, Center for Strategic and International Studies, ve Washingtonu jich provedlo dokonce celých 24, kde tady počítali hlavně se scénářem přímé čínské invaze na Tchaj-wan. A podle většiny těch scénářů, pokud by Američané reagovali pohotově, tak by se Čínské lidově osvobozenecké armádě ta okupace Tchaj-wanu nepodařila, ale došlo by na obou stranách k obrovským ztrátám a patrně by to zdevastovalo tchajwanskou ekonomiku s dalšími důsledky pro ekonomiku světovou, protože Tchaj-wan je samozřejmě klíčový bod v těch mezinárodních dodavatelských řetězcích.
1: Pardon, platí tedy, že Čína, dokud bude Tchaj-wan backován Američany, takže si nedovolí opravdu vážně okupovat, zaútočit?
0: No, tchajwanská bezpečnost samozřejmě do velké míry závisí na podpoře Ameriky. To je jaksi jednoznačné, je to dlouhodobá situace, ale jak víme, tak Spojené státy mají vůči Tchaj-wanu stále ještě tu politiku strategické ambivalence, nejednoznačnosti. Čili tam je to jaksi na úrovni psychologie. Jako zasáhne Amerika, nezasáhne Amerika, nikdo neví.
1: Taková hra. Mentální hra.
0: Přesně tak.
1: A na druhou stranu, když víme, že teď od Trumpova nástupu v Bílém domě, tak je Čína vlastně rival pro Ameriku číslo jedna. Ani se tím ten Trump netají. To znamená, že by Číňané byli asi neprozíraví, kdyby počítali s tím, že ta Amerika cukne odtamtud, ne?
0: A naopak. Já myslím, že obě strany jsou si vědomy toho, že ty scénáře, možná scénáře případného konfliktu mezi těmi dvěma hlavními geopolitickými rivaly, jsou nejasné a nezřetelné. Obě strany si to uvědomují a jsou velmi opatrné ve vzájemném přístupu a z toho vlastně pramení ten jaksi vnější detant, který teď probíhá mezi Čínou a Spojenými státy, pokud to tady můžeme vůbec takhle nazvat. Každopádně obě ty strany, myslím, že by se zdráhaly učinit nějaké ukvapené kroky.
1: Víte, zbraně jsou jedna věc, a teď mluvím o té straně Číny samozřejmě. Zbraně jsou jedna věc, ale schopnost použít ty zbraně je věc druhá. Jak doopravdy dobrá je čínská armáda v tuhle chvíli?
0: Tak to je zase otázka, na kterou se těžko hledá odpověď. Je pravda, že čínská lidově osvobozenecká armáda nebyla v aktivní vojenské situaci skoro půl století, tedy od roku 79, od té pohraniční války s Vietnamem. Vzhledem k tomu, že se ta válka, nebo ty scénáře války a ta technika války, celý ten warfare tak dramaticky mění, tak vlastně předchozí zkušenosti asi jsou méně relevantní, než byly dříve. Dokonce možná můžou být v některých případech na překážku, protože, jak už se říká, řada generálů má tu tendenci bojovat ty minulé války, že jo. Čili je to velmi těžké posoudit, ale myslím, že zajímavý úhel pohledu tady poskytuje stanovisko čínského vedení samotného, které očividně, nebo jmenovitě teda Xi Jinping, očividně příliš té své armádě nedůvěřuje, protože ji podrobuje neustálým čistkám. Vezměme třeba, že ten nejvyšší vojenský orgán v Čínské lidové republice, tedy Ústřední vojenská komise, jejíž současná podoba byla ustavena před 4 lety v roce 2022 se 7 členy, tak teď má členy 2, tedy Xi Jinpinga samotného a jeho zástupce Zhang Chongmina, a všichni ostatní zmizeli, jsou vyšetřovaní a podobně.
1: Mimochodem, dělá to Xi Jinping kvůli tomu, aby mu nevyrostl nikde náhodou konkurent, myslím ve vlivu samozřejmě a v moci, a nebo protože je ta armáda prostě korupčně prolezla?
0: Tak ta korupce je všudy přítomná, nejenom v armádě, tak je to systém jedné strany s absolutní mocí jedné politické garnitury a absolutní moc vede k absolutní korupci, to je všeobecně známo, čili ta korupce se netýká jenom armády, ale celé té společnosti, odtud tedy ty Xi Jinpingovy čistky, ale to je samozřejmě jenom jedna část toho problému. Xi Jinping samozřejmě si vyřizuje i nějaké osobní účty. Ale v tom případě vojenského velení je velmi pravděpodobné, že ty Česky představují určitou netrpělivost Xi Jinpinga s tím, jak se armáda připravuje na ty možné scénáře, které, nebo ty možné úkoly, které ji stanoví, zejména na to případné, jak to formulují v Čínské lidové republice, znovu sjednocení s Tchaj-wanem. Že tam Xi Jinping si to zjevně klade za svůj jaksi životní úkol, za svůj historický odkaz do budoucna, čili by asi rád nějakým způsobem tuhle situaci řešil během svých funkčních období, které zřejmě teď budou asi doživotní. Zřejmě se mu nezdá, že ta armáda dostatečně rychle postupuje v té přípravě na tenhle scénář.
1: Ale to je docela pikantní, že Xi Jinpinga trápí příprava na něco, k čemu sám není odhodlán, jako tak to působí.
0: No, já myslím, že z jeho strany to odhodlání bych asi nepodceňoval. Jak už jsem říkal, vidí v tom podle všeho svůj historický odkaz a dokonce se traduje, když to nikdy není potvrzeno, že vlastně právě připojení Tchaj-wanu k Číně si zadal jako úkol, na jehož základě mu ti stařešinové komunistické strany povolili to prolomení těch limitů na počet mandátů předsedy ČLR čínského prezidenta, že jim slíbil, že když tady bude mít tu neomezenou moc, tak připojí Tchaj-wan k Číně.
1: Já vím, ale na druhou stranu on přeci dobře ví, že v okamžiku, kdyby začala realizovat tuhle operaci, takže jak jsme o tom mluvili, prostě tím to nekončí Čínou a Tchaj-wanem. Tam jsou Američané, tam přijdou Japonci, tam rozumíte, a do tohohle přece nebude.
0: No, Marx, Leninisté a Xi Jinping zejména jsou zpravidla velmi ambiciozní lidé, přesvědčené o nějaké železné logice dějin. A nejsem si zdali, jak si ta nejistota může sama o sobě odradit lidi, jako je právě Xi Jinping, od případné akce. Navíc, jak říkám, obě strany se připravují na ten konflikt, který by mohl vzniknout v budoucnu, někdy dokonce i v blízké budoucnosti. A ta situace neustále se mění, že?
1: Vy máte svůj soukromý odhad, v jaké pětiletce, řekněme, bych k tomu mělo dojít.
0: Tak já neměřím čas na pětiletky. Žádný soukromý odhad nemám, respektive nějakého přesného odhadu bych se velmi obával, ale doufám, že to teda hned tak nebude. No.
1: Víte, když v okamžiku, kdy je ta čínská armáda už proto, že Číňanů je tolik, tak relativně velikánská, jdou tam takové obrovské peníze. Tak otázka dne je, má se Západ téhle vojenské síly bát už v dané chvíli?
0: Tak já myslím, že přinejmenším teda Spojené státy, které by asi nesly největší tíži toho případného konfliktu, tak berou Čínu, jak už jsme říkali, velmi vážně, velmi seriózně. Jestli se bojí, že tak strach je emoce, která se těžko měří, ale je jasné, že se na takový scénář do budoucna velmi pečlivě připravují. Já myslím, že zcela očividně se změnil jeden aspekt, že Čína pokročila natolik, že by jakákoliv vojenská aktivita Spojených států a jejich spojenců v západním Tichomoří byla velmi riskantní. Třeba ještě v roce 1996 během té takzvané třetí krize v tajvanské úžině, kdy tady Čínská lidová republika ostřelovala vody kolem Tchaj-wanu, aby ovlivnila výsledky prvních svobodných prezidentských voleb na Tchaj-wanu, tak tehdy stačilo, aby Clinton poslal jednu letadlovou loď s jejím doprovodnou skupinou do západního Pacifiku a Čína se stáhla. To myslím, že dneska už by se nestalo. Respektive, kdyby to Amerika udělala, ona by to asi neudělala, kdyby to udělala, tak by o ní mohla přijít, o tu letadlovou loď. Jo, čili ten přístup do západního Pacifiku určitě se změnil.
1: Víte, co je zajímavé kolem Číny, a myslím, že v některé z osobností, plus jsme o tom už spolu hovořili, že totiž s válkou natvrdo u té Číny prostě nikdo z lajků nepočítá. Jaderné zbraně a tak dále, to všechno máme spojené s Ruskem, protože vidíme, jak to umí používat. A vy jakoby naznačujete, že oni makají na tom, aby tu skutečnou válku případně byli schopni vést. Ale celý svět neustále ukolébán, jakože tam se vlastně nic neděje. Že?
0: Tak to je asi jako v zavedený psychologický mechanismus, dokud nejsme konfrontováni s nějakou nepříjemnou realitou, tak se ji samozřejmě snažíme vyhnout. Že? Tak před tou invazí na Ukrajinu asi taky moc lidí nepočítal s tím, že by takovýhle na první pohled šílená situace mohla vzniknout. A tady je to, myslím, podobné, protože kdyby skutečně došlo k nějakému konfliktu mezi Čínou a Spojenými státy, tak zaprvé by to nebyl zase konflikt jenom těch dvou velmocí, ale zapojil by se do něj zpravidla, teda jako téměř jistotou vlastně celý svět.
1: Jestli by to stihnul,
0: no. A byl by potenciálně devastující nebo i fatální, že? Protože jeden z těch aspektů toho prudkého čínského zbrojení je změna nikoliv explicitní, ale implicitní jaderné doktríny Čínské lidové republiky. Jo, Čínská lidová republika má jaderné zbraně od roku 1964, ale až do Xi Jinpinga dodržovala doktrínu omezeného odstrašení a nezautočení jako první. Měla relativně skromný arzenál, který měl sloužit jenom k tomu, aby odstrašil případného jiného jaderného útočníka. Ale v éře Xi Jinpinga ten jaderný arzenál velmi rychle roste. Teď se odhaduje, že Čína má nějakých 620 jaderných hlavic a do 2-3 let by měla asi 1000, což je stále jako hluboko pod
1: Amerikou a Ruskem.
0: Ano, ale blíží se tomu, je pravděpodobné, že Čína teda usiluje o nějakou jadernou paritu, jo? Což je jedna věc. Druhá věc je, že Čína není vázána žádnými těmi smlouvami o omezení jaderného zbrojení, které ještě dobíhají, když tak...
1: My už taky ne,
0: no, ale pořád jsou tam nějaké věci. Navací mechanismy mezi Ruskem a Spojenými státy, ale Čína toho není účastná. To je to jedna věc. A druhá věc je, že to vlastně zásadně mění tu předchozí logiku toho jaderného odstrašení, kdy proti sobě stály dvě mocnosti, které měly v zásadě paritu. Jo, teď je tu třetí mocnost, která je rychle dohání. A navíc velmi intenzivně spolupracuje s jednou z nich. Čili z toho vyvažování dvoustranného, teď máme trojúhelník, který navíc není jaksi rovnoměrný. Jo.
1: Vy si myslíte, že Čína je méně nevyzpytatelná než třeba Severní Korea, pokud jde o použití jaderných zbraní?
0: No, to asi je, protože Severní Korea je jaksi totální černá skřínka, že jo, v tomhle tom a její vedení, tam musíme teda pochybovat v některých případech o příčetnosti těch vedoucích představitelů. Čína je samozřejmě mnohem racionálnější, ale nevím, zdali nás to může uklidnit, protože i racionální jaksi předpoklady vedou k těm scénářům možného nebo velmi pravděpodobného střetu do budoucna.
1: Právě proto, že Čína má ten zálusk jakoby na další území, zatímco Severní Korea si sice už dekády sní o Jižní Koreji, ale všichni vědí, že k tomu jako nemůže dojít.
0: Ano, Severní Korea ostatně nedávno deklarovala, že Jižní Korea je cizí nepřátelský stát, takže zjevně o nějaké znovu sjednocení v uvozovkách neusiluje.
1: Sinolog Martin Hála je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste zmínil Ukrajinu. Řekněte mi, jaký je optimální výsledek ruské agrese na Ukrajině pro Čínu?
0: Tak Čína především se snaží vyhnout nějaké katastrofální porážce Ruska a případnému kolapsu toho Putinova režimu.
1: To Západ taky.
0: To Západ taky, ale z jiných důvodů. Z jiných důvodů. Tam je tam samozřejmě jistá shoda v tom, že obě strany se bojí, že ten režim by se mohl náhle zroutit, ale to je tím, to jak si končí, tím negativním vymezením těch zájmů. Jo. Na Západě samozřejmě ten ideální scénář by byl, kdyby v Rusku byl nějaký demokratický režim, který by neohrožoval své sousedy, což není úplně představa Čínské lidové republiky. Peking samozřejmě vítá to, že Rusko má ten potenciál udržovat pozornost a zaměstnávat Západ na té evropské hranici.
1: Čili Číně jde o to, aby Rusko zůstalo agresivním protipólem Západu, zatímco Západ chce Rusko bezpečné a rozhodně ne agresivní.
0: Je to jiné Rusko, které chce Západ a které chce Čína, ale máte pravdu, že se shodují v tom, že obě strany si nepřejí totální chaos v zemi, která má nějakých 4,5 tisíce jaderných hlavic.
1: Podle toho, co říkáte, se zdá, že Xi Jinping je vděčný za Putina, který tak akorát je na té hranici, kde by nevyhrál a neprohrál. Je to tak?
0: Já myslím, že si tím má Putina přesně tam, kde ho chce mít. Čili vlastně jakákoliv změna v režimu nebo té stávající rovnováhy by asi nemusela být pro Peking úplně příjemná.
1: Myslíte si, že ten paradox v celém té oblasti, totiž, že Západ ani Čína si nepřejí kolaps Ruska, jak jsme to řekli. A to, kde se jakoby začínají rozcházet, to znamená hned po téhle hranici. Tam chceme Rusko takové, chceme takové. Takže povede k nějakému zvýšenému napětí Čína-Západ?
0: Já myslím, že je to jenom jeden z aspektů. To napětí je strukturální a mohli bychom říct přímo systémové. To poroste tak jako tak, protože ty dva politické systémy jsou v podstatě neslučitelné a na obou stranách panují jisté univerzalistické ambice. Tam prostě k nějakému setrvalému konfliktu, napětí dojde nevyhnutelně, teď jenom otázka, jakým způsobem se bude manažovat.
1: Cítí se Čína v daný moment tím jakoby absolutně nejsilnějším protipólem Západu? Cítí to tak? A žene jí to? Tohle je to, co žene Xi Jinpinga?
0: Tak já bych se nechtěl úplně vciťovat do psychologie generálního tajemníka Xi Jinpinga, ale myslím, že už to není jenom subjektivní pocit. Je to vlastně reálný fakt, že Čínská lidová republika je, ostatně je to deklarováno v celé řadě oficiálních dokumentů na té straně Spojených států a částečně teď i v oficiálních dokumentech Evropské unie, je jaksi bezprecedentní výzvou pro ten demokratický svět. Čili to je prostě objektivní fakt.
1: Ne, a teď máte pocit, že ten západní svět v čele s Amerikou, že umí v realitě něco efektivního dělat proti rostoucí moci Číny?
0: Tak Západ svojí neúplně promyšlenou politikou tu čínskou výzvu vlastně vybudoval, že za těch posledních několik desetiletí. Jako pozitivní fakt je, že si to konečně začal uvědomovat se značným zpožděním před zhruba necelými 10 lety a od té doby se s ním snaží nějak vyrovnat. Ale bohužel ta politika, která by měla vést k nějakému manažování toho vztahu s Čínou, je hodně křivolaká, mění se, není jednotná a to je ta největší slabina.
1: Máte pocit, že Donald Trump v Bílém domě Čínu posiluje nebo oslabuje?
0: Já myslím, že Donald Trump oslabuje ten stávající světový řád a zejména oslabuje tu demokratickou alianci nebo západní alianci, chcete-li, čímž teda objektivně vlastně nahrává Čínské lidové republice, protože tohle je jaksi největší devíza toho demokratického tábora.
1: Kdybyste vy sám mohl v jedné větě v tuhle chvíli doporučit, co by měl dělat Západ, aby zastavil tu rostoucí sílu Číny. Co by to bylo?
0: Koordinovaná, promyšlená politika ve spolupráci všech demokratických spojenců.
1: Sinolog Martin Hála, šéf projektu Synopsis, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
0: Také moc děkuji.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
2: Doba politických změn, privatizace, růstu kriminality a všudy přítomná erotika. To byly devadesátky. Politici se hádali, vexláci investovali, zločinci vraždili a ceny stoupaly. Do doby, kdy se mohlo téměř všechno a co se nemohlo, to se obešlo, vás vrátí devadesátkové léto na Plusu. Připomeneme první svobodné volby, rozdělení federace, vraždu mafiánských bosů Běly a Mrázka nebo podnikání Petra Kellnera. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministerstvo zemědělství příští rok dostane o několik set milionů korun navíc. Libérie souhlasila s přijetím.